kdo jsme tu Ukrajinu tímto způsobem obětovali. Obyčejné lidi. Samozřejmě ne Zelenského, Mindiča a další, ti z toho profitují. A nejsmutnější na tom je, že jsou schopni v téhle době, těžké době pro ty obyčejné lidi ve své zemi okrádat svůj vlastní národ. Že my jim pošleme peníze na to, aby si zabezpečili energetickou infrastrukturu, aby přežili zimu, a Mindič sám, Ukrajinec, okrade obyčejné Ukrajince, svoje spoluobčany o tyhle peníze a postaví si za to zlaté záchody a zlaté bidety. Jednodušší si to nepřiznat, jednodušší ukázat prstem na Rusko. Zcela jistě. Zcela jistě. A pak se dostáváme do současnosti, kdy slyšíme řinčení válečných řetězů na každém kroku. Slyšíme našeho prezidenta, kterého je obrovská ostuda, že se vůbec prezidentem stal, hovořit o tom, že NATO musí mít odvahu sestřelit ruské letadlo. Co by to způsobilo? Opravdu to nikdo nedomýšlí, co by se stalo dál? Tak pojďme si to říct. Pojďme si říct, co by se stalo, kdyby ruské letadlo nějaké přeletělo nad území členského státu Evropské unie nebo porušilo někde tu linii, což se děje běžně, samozřejmě v tom leteckém provozu. Co by se stalo, kdybychom to letadlo sestřelili? Co by se stalo, kdybychom my byli ti hlavní iniciátoři, kteří k tomu vyzývají a kteří se snaží tímto způsobem podnítit rozhoření toho zničujícího válečného konfliktu? Opravdu chcete, aby sem přiletěli ty orešníky? Aby přiletěli do Ostravy, do Brna, do Plzně, do Prahy? Vážně tohle chceme? Myslíte si, že by se to nestalo, že by to Rusko prostě řeklo OK, tak nám prostě sestřelili letadlo, nic se neděje? Pojďme se zkusit zblížit a podívat se, přesvědčit, ať oni se na to podívají našima očima, že se nám samozřejmě nelíbí, když nám jakýmkoliv způsobem vyhrožují jadernými zbraněmi, ale pojďme zkusit se také na to podívat jejich očima, jak oni celý ten konflikt vnímají, protože jedině to nás může přiblížit zpátky k míru. Po celé Evropě se dnes rozhlídnete a jediný, kdo reálně má odvahu hovořit o míru, je Robert Fico, který říká, že prostě neexistuje situace, kdyby Slovensko bylo vtaženo do horkého vojenského konfliktu s Ruskem, kdyby jeden jediný slovenský voják šel bojovat proti Rusku na základě smyšlené operace. Samozřejmě, protože těch smyšlených operací už byla celá řada. Na útok na Nord Stream, slyšeli jsme, že za to může Rusko, dnes už víme, že to byli Ukrajinci. Útok na Převodov, kdy nás celý svět, ten kolektivní demokratický západ v uvozovkách, držel několik desítek hodin v přesvědčení, že to byly dvě ruské rakety, které tam zabily dva polské občany a že je nezbytné na to tvrdě reagovat a pustit se do Ruska se vší silou a se vší vehemencí, abychom se následně dozvěděli, že to byly ukrajinské rakety a že Volodymyr Zelenský krátce po útoku volal polskému prezidentovi Andřeji Dudovi a přesvědčoval jej, aby svalili tu vinu na Rusko a vtáhli evropské země do horkého konfliktu s Ruskem. Myslíte si, že se něco takového nemůže opakovat? Že takový scénář nemůže hrozit? Já jsem přesvědčen, že ano a že je to naopak velmi pravděpodobný scénář. Mnohem pravděpodobnější, než že Rusko skutečně zaútočí na Evropu. Další provokace ze strany ukrajinských tajných složek. A Robert Fico to ví a proto hovoří o tom, že v žádném případě nebude tuhle hru hrát. Zatímco Petr Pavel tady naprosto nepochopitelně neustále se snaží slovně eskalovat celé to napětí a říká, jak by bylo nezbytné to letadlo sestřelit a jak je absolutně nezbytné v případě útoku na členský stát na to aktivovat článek 5 smlouvy o Severoatlantické alianci a zapojit se do toho horkého konfliktu. A to je prohra nás všech. To je konec. Nemluvím o tom, že NATO by nikdy nebylo jednotné. Turecko, které požádalo o vstup do BRICS, by nikdy nešlo do války. V žádném případě ne. Ani Američané by nešli do války. A kdyby se něco takového stalo, tak tomu zůstane pár těch evropských států z té takzvané koalici ochotných a to hlavní bojiště bude tady, u nás. Tady u nás. Já to nechci a udělám vše, co je v mých silách, abych to nedopustil.
Pojďme si tedy prosím přestat lhát, pojďme se vrátit zpátky ke zdravému rozumu. Pojďme si říct, že Green Deal je obrovská lež, že migrace je nefunkční projekt. Že LGBTQ není norma a není nic, co bychom měli adorovat a oslovovat, ale že bychom měli oslovovat každého, kdo udrží rodinu, kdo má děti, kdo se snaží žít slušným životem, naplňuje veškeré své povinnosti, žije podle zákonů a platí tady daně a pomáhá společnost budovat. Pojďme oslovovat obyčejné lidi, jejich obyčejný život, ne ty, kteří se převlékají za koně a psy a chodí po ulici a snaží se tam křičet, jak oni jsou ti zastánci těch jediných správných hodnot a práv. Pojďme si uvědomit, že na rozpoutání mnohých válečných konfliktů, včetně toho na Ukrajině, neseme hlavní vinu my. My, protože patříme k tomu západu, ať chceme nebo nechceme. Patříme k němu a my jsme součástí celé téhle prolhané mašinerie, která je přesvědčená o své vlastní nadřazenosti, povýšenosti, o své vlastní výjimečnosti, která si o sobě říká, že je svobodná, přičemž nejvíce zatčení za verbální trestné činy, za to, že říkáte něco, co se vám nelíbí, je dnes ve Velké Británii mnohonásobně víc než v Rusku nebo v Číně. A budeme si pořád říkat, že my jsme ti svobodní a oni ne? Ani se neblíží počet zatčených dohromady v Rusku a v Číně k tomu počtu, který zatknou ve Velké Británii každý jeden rok. Pojďme se vrátit k těmto normálním hodnotám, pojďme si přestat lhát do kapsy. Jedně tak můžeme znovu se nadechnout a znovu se dostat na tu trajektorii, na které byla Evropa a celkový západ prostě ve 20. století. To 21. století je stoletím prozatím úpadku západní civilizace. Ekonomického, mravního, úpadku z hlediska svobody, úpadku z hlediska suverenity, rozhodování jednotlivých členských zemí. Začínají se prosazovat totalitní manýry a utahují se neustále šrouby. A to vše je postaveno na té obrovské lži, na tom, že nejsme schopni si přiznat svoji vlastní chybu, svoji vlastní vinu na všech těchto věcech a neblahých událostech, které se kolem nás dějí. Česká republika má navíc. Česká republika je plná naprosto úžasných lidí, kteří dokáží pracovat velmi tvrdě a velmi poctivě. Česká republika by mohla být jednou z nejbohatších zemí v Evropě. Pokud bychom si přiznali ten fakt, že nás v posledních letech ovládají tyto síly, které nás brzdí v našem vlastním rozvoji, které nám neumožňují naplňovat svůj vlastní potenciál, jelikož výsledek naší práce končí jinde než v naší zemi. Můžete se upracovat k smrti, ale dokud výsledky vaší práce, plody vaší práce směřují jinam, pracujete na cizím, do té doby nemůžete dojít k prosperitě, k bohatství a k tomu, aby ta Česká republika se znovu zařadila mezi špičku celé Evropy. V době první republiky jsme byli 10. největší ekonomikou světa, co by Československo. Bylo to jediných 20 let, kdy Česká republika nebo tehdejší Československo nebylo pod nadvládou nějaké cizí mocnosti. Pak přišla nacistická okupace, pak jsme se stali sovětským satelitem a v tuto chvíli jsme ekonomickou kolonií Evropské unie. Proti nacismu jsme se bránit nemohli. Byla to síla, kterou jsme nedokázali zastavit a přes veškerou odvahu našich tehdejších vojáků a generálů neexistovala varianta, že bychom se ubránili. U toho sovětského satelitismu už to byla naše neodvaha. Z velké části naše neodvaha říct si ty věci a prosazovat je tak, jak jsme si přáli. Byli jsme v podstatě líní a hostejní k tomu, co se tady dělo a raději jsme si zvolili takovou tu českou cestu, že si o tom budeme povídat v hospodě, ale nahlas to říkat nebudeme. A dnes jsme se dostali do stejné situace. V hospodě si říkáme, že je Green Deal na nic, že migrace je šílená, že zde nepotřebujeme ani migranty z Ukrajiny, ani migranty z Afriky. Když se bavíte s normálními lidmi kdekoliv na ulici, tak vám to potvrdí, jaké jim to způsobuje problémy. Jak jsou na tom ekonomicky špatně, jak třetina našich domácností už neušetří ze svých výplat ani korunu.

výrobky, které nejsou v podstatě životaschopné z dlouhodobého hlediska, které v tom celkovém cyklu mají mnohem vyšší náročnost na přírodu jako, nebo na poškození přírody jako takové, než mají ty auta se spalovacím motorem. Do takové Evropské unie jsme nevstupovali. Jak dlouho nám bude ještě trvat, než si přiznáme pravdu, než si řekneme, že skutečně nejsme na té správné trajektorii, že jsme na trajektorii, která směřuje dolů, do propasti. Já mám tuto zásadu odjakživa zarytou, že nejdřív hledám chyby u sebe. Platí to kdekoliv v mém životě, kdekoliv, ať už je to můj osobní život, podnikatelský život, politický život. Udělal jsem samozřejmě spoustu chyb, které jsem mohl udělat jinak, ale dokážu si je přiznat. Nejhorší na tom všem je moment, kdy si ty věci prostě nejste schopni přiznat. A realita dneška je taková, že se díváme na valné shromáždění a sledujeme projevy jednotlivých politiků a nakonec zjistíte, že nejlepší projevy tam má argentinský prezident Milei a ruský ministr zahraničí Lavrov. Kam jsme se to dopracovali jako Západ? Jak je možné, že americký prezident hovoří o vyhlazení národa, zatímco jiní politici z toho nedemokratického světa hovoří o míru a potřebě najít dialog? Já myslím, že nemáme být opravdu v tuto chvíli na co pyšní a že je nezbytné, abychom se právě vrátili na tu cestu upřímnosti a schopnosti přiznat si svoje vlastní chyby. To není slabost. Není slabost říct si, udělali jsme chybu, je to špatně, jdeme špatnou cestou. Slabost je si to nepřiznat a po té špatné cestě pokračovat. Na základě toho fungujeme jako rodina a na základě toho já mám to štěstí, že žiju život s úžasnými lidmi a že se můžu považovat za šťastného muže. Díky své rodině, díky svým přátelům, díky vám. Byl bych velmi rád, abychom dál po této cestě společně šli, abyste nám pomohli v těch následujících volbách prosadit naše lidi do komunálních zastupitelstev. Máme 110 kandidátek, prosím, podívejte se na stranu pro. Máme opravdu skvělé lidi, už jsem to tady říkal, Šance pro Tábor, pro Havířov, Martin Gara. Máme libereckou kandidátku s Lenkou Tarabovou. Pojďte, prosím, dát těm lidem šanci. Neopakujme stále stejnou chybu, že budeme volit pořád ty stejné lidi a budeme čekat, že oni se změní a že přijdou s něčím jiným. Komunální politika dnes je velmi často čest výjimkám, ale o velkých kšeftech, ze kterých se dá co nejvíc vrátit do vlastní kapsy. Stavět větrné elektrárny a nechat si za to platit od těch baronů, kteří to chtějí tímto způsobem naši krajinu hyzdit. Naši lidé nebudou nikdy volit pro stavbu větrných elektráren, nikdy nepodpoří nic, co by hyzdilo jejich okolí, jejich obcí a občanů, kteří v těch obcích žijí. Pojďte je prosím podpořit stranapro.cz, najdete to na našem webu, dám to ještě sem do komentáře. Tam najdete mapku, kde si můžete rozkliknout svoji vlastní obec, abyste se nespletli, že třeba pro Plzeň nemá s námi vůbec nic společného. To jsou lidé, kteří jsou tam naopak pohrobky ODS a abyste věděli, koho volit. A pak prosím, pojďte společně podpořit naše kandidáty do Senátu. Milana Loprajze v Ostravě, kluk, za kterého dám kdykoliv ruku do ohně, neuvěřitelně chytrý, poctivý, čestný člověk, který do Senátu patří. Takhle vypadá senátor, takhle modelově vypadá senátor v České republice. Milan Loprajz v Ostravě, z Poruby, z Hlučína, prosím, přijďte mu dát hlas. Honza Skalický v Děčíně, nejpracovitější člověk na téhle planetě, člověk, který pracuje 25 hodin z 24. Opravdu úžasný, úžasný pracant, kluk, který prostě chce dělat ty věci nejlíp, jak umí. Hynek Beran na Trutnovsku, který je tváří boje proti stavbě větrných elektráren a pan doktor Šorna na Příbramsku. Nikdo z nich v Senátu nebude hlasovat pro cokoliv, co bude podporovat jakýmkoliv způsobem dále tu eskalaci konfliktu na Ukrajině. Ani korunu na Ukrajinu. Nikdo z nich proto nezvedne ruku. Nikdo z nich nezvedne ruku pro to, abychom cvičili tady ukrajinské vojáky. Mimochodem, já jsem se jako jediný na výboru pro obranu zdržel hlasování právě při projednávání této zprávy ohledně cvičení ukrajinských vojáků, protože to považuji za nesprávné. Považuji to za

absolutní chyb. Nikdo z nich nezvedne ruku pro to, co by jakýmkoliv způsobem podporovalo ukrajinskou migraci. Nikdo z nich nezvedne ruku pro jakoukoliv evropskou směrnici, kterou se nám oni snaží diktovat ten prolhaný Green Deal. Nikdo z nich nezvedne ruku pro cokoliv, co by snižovalo naši suverenitu a omezovalo naše práva v Evropské unii. Naopak všichni čtyři zvednou ruku pro to, aby koruna byla vložena, právo platit českou korunou bylo vloženo do naší ústavy. Aby na naší ústavy bylo vloženo právo platit v hotovosti. Aby na naší ústavy bylo vloženo právo platit, právo žít offline. To znamená, abyste nemuseli být povinni vyřizovat věci na internetu. Pokud chcete, ano, ale nemůže to být vaše povinnost. Tohle všechno vám nabízím a nabízím vám to, že tito lidé budou realizovat přesně to, co jsem vám slíbil a to, co se snažím realizovat v Poslanecké sněmovně já. Byť jsem na to občas sám, jako teď v tomto případě. Ano, je to formalita vzít na vědomí zprávu o tom, že jsme tady cvičili 800 ukrajinských vojáků, ale já bych nemohl to tlačítko zmáčknout, protože bych se vám nemohl podívat do očí. Já jsem vám slíbil, že tohle je věc, kterou prostě nebudu podporovat. A proto považuji za nezbytné se v ten okamžik prostě distancovat, jelikož si myslím, že to není správná věc. Že to nepomáhá k tomu, abychom dospěli k míru, ale naopak k tomu, abychom dospěli k válce. Tohle je strana pro, tohle jsou lidé kolem nás, Svobodní trikolora, SPD, kteří budeme vždycky bojovat za vás. Upřímně, férově i s tím, že budeme schopni přiznat naše vlastní chyby. Pojďme se vrátit k pravdě. K syrové pravdě, to není nic špatného. Pojďme si říkat ty věci tak, jak jsou. Včetně těch špatných věcí. Jakmile začneme připravovat věci na růžovo, jakmile si některé věci nebudeme schopni přiznat, nikdy nemůžeme být úspěšní. Základem úspěchu je dokázat si říct pravdu do očí, včetně těch nepříjemných věcí. Přátelé, ještě jednou vám moc děkuju za vaši tunu všech přání, které jste mi dneska poslali. Mnohé z nich byly napsané, že hodně štěstí do dalších 50 let, tak upřímně při mém životním stylu nečekám, že se mi podaří tohle splnit. Ale to, co splním určitě, je to, co jste mi přáli také, abych nadále pokračoval v tom, co dělám a abych zůstal takový, jaký jsem a v žádném případě nesešel z cesty, kterou jsme společně nastoupili. To vám můžu tady a teď slíbit, že tohle přání zcela jistě splním. Děkuju moc, držte se, užijte si zítřejší sváteční den a pojďte nás prosím podpořit k těm volbám. Stojí to za to, protože ta změna začíná právě od toho komunálu. A věřte mi, že lidé z naší strany a v mnohých obcích a městech kandidujeme společně v koalici se SPD, se Svobodnými, s Trikolorou, v Chomutově dokonce, kde jsme se dokázali spojit i s motoristy, máme dle průzkumů nějakých 17-20% a máme šanci tam být druhou nejsilnější stranou po ANO. Pojďte tu změnu dotáhnout, protože my všichni máme v rukou ty klíče od té zamčené brány. Nejsme to my jako politici, jsme to my všichni občané téhle země. Já budu za to nesmírně rád. Pojďte to prosím společně s námi dokázat. Bude to pro mě ten nejkrásnější dárek. A na závěr, tak jak už jsem dnes psal, bych chtěl oznámit, že jsme založili spolek, který bude pomáhat lidem, kteří jsou nemocní nebo kteří se ocitli v těžké životní situaci. Spolek byl zapsán do obchodního rejstříku a budou ho spravovat tři úžasné dámy z mého okolí, moje žena, moje asistentka Ivanka Nová, kterou určitě mnozí z vás znáte, moderovala některé ty právě demonstrace na Václavském náměstí a Alexandra Uherková, která spolupracuje dlouhodobě právě na různých charitativních projektech. Dáme vám brzy mail, kde se budete moci přihlásit každý z vás, protože jste mě psali mnohokrát, že máte problém, že nemáte peníze na léčbu tam nebo onam. A já jsem se rozhodl, že uděláme spolek, který bude institucionalizovat tu podporu, že to nebude jenom o sbírkách, které jsme společně tady dokázali úspěšně zvládnout, kdy například ta Barborka z Opavy, fakticky jsme jí tím, že jsme vybírali 1 000 000 korun, zachránili život. Tak bych chtěl, abychom dokázali pomáhat více do lidem, účinněji a rychleji. A brzy vám zveřejním e-mail, na který budete moct psát ty příběhy, já je budu postupně tady zveřejňovat
a budeme se snažit na to získat peníze nejenom od vás, ale i od podnikatelů a všech možných lidí v našem okolí, kteří mají třeba více peněz a jsou schopni na dobrou věc přispět. Konec konců musím říct, že to je to, co mě dělá v té politice největší radost, protože pomoci lidem, kteří tu ruku potřebují a ocitli se bez svého vlastního zavinění v nesmírně těžké životní situaci, je to, co mě naplňuje úplně nejvíc. Děkuji vám moc krát za vaši neutuchající podporu, za vaši důvěru. Je to pro mě obrovský závazek a zároveň energie k tomu, abych pracoval dál tak, jak pracuju. Budu rád, když budete tohle video sdílet. A jestli mě chcete dát nějaký dárek, tak prosím, přijďte za těch 14 dní k volbám a podpořte naše kandidáty ze strany PRO, ale i naše partnery z SPD, ze Svobodných a z Trikolory. A pojďme společně dokázat to, že tahle země už otevřela oči, stejně jako Francie, stejně jako Německo, a že už si prostě nenecháme dál lhát do našich kapes. Že už toho máme dost a že chceme návrat zdravého rozumu. Díky moc a já jdu za svou rodinou, abych strávil zbytek svého narozeného dne právě s nimi. Krásný večer a krásný sváteční den. Brzy se určitě uvidíme osobně, protože příští týden jedu do Liberce ve čtvrtek. Chystá se debata v Chomutově ve středu s panem prezidentem Zemanem, na což se obrovsky těším. Společná debata v Chomutově, dám to samozřejmě na svůj Facebook, abyste mohli přijít. V pátek budu ve Vysokém Mýtě a v Chrudimi, takže každý den a v úterý v Příbrami. Takže každý den úterý Příbram, středa Chomutov s panem prezidentem Zemanem, extrémně zajímavá debata, určitě se přijďte podívat. Čtvrtek Doxy a Liberec a pátek Chrudim a Vysoké Mýto osobně pojedu podpořit naše komunální kandidáty a naše kandidáty do Senátu. Ještě jednou díky, díky, že jste pro, díky za vaše přání, mám vás moc rád a pojďme společně tu káru s tím krásným názvem Česká republika, s tou nejkrásnější vlajkou na světě táhnout dál. Ať žije naše vlast, ať žije Česká republika. Bůh ji ochraňuje.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Já vás všechny zdravím, všechny vás vítám, všechny vás pozdravuju, na všechny jsem se těšil. No a takhle bych mohl pokračovat, ale zkrátka dobře, vítejte u dnešního pátečního pořadu. No a nejsem tady sám, mám tady pochopitelně svého kolegu Jiřího, takže vítám i Jiřího. Jiří, zdravstvuj, ahoj.
1: Čau, čau, ahoj. Taky zdravstvuj.
0: Co mě paní jal? Ty mě paní jal, co já skazal?
1: Slyšíme se? Slyšíš mě?
0: No já tě slyším, normálně.
1: Jo, no tak to je dobře, tak to je dobře. Já už jsem si viděl, co jsem to přeskočilo.
0: No, tak...
1: To dneska...
0: Povídej.
1: No, udělal jsem dneska na fakt hlasený kabel, takže by to nemělo haprovat. Protože tady mladý pán jeden mi to tady odlepuje, ten kabel. Já jsem si ho tady přilepil, protože jsem chtěl ještě vrtat, pak jsem si ho tady přilepil a potom se ti tady odlepovat.
0: Pán?
1: No, jeden takový malý klub tady. To jsme na bydli, že?
0: Aha. Malý kumpán.
1: Malý kumpán.
0: No, já tady ještě trošku něco ladím.
1: Uh-huh.
0: Na tom tvým...
2: To nemůžeš
0: dát. Tady na tom. Tak. No nevím, tak snad to bude dobrý. Snad to krásně dobře uslyšíme. Pustíme se do toho. Máme tady spoustu informací, máme tady spoustu kauz, máme tady spoustu slíbeného, co jsme nestihli minulý týden. Takže opravdu toho máme mrak, čili možná začneme tím, kdo má dneska svůj svátek. Ne, to bychom mohli jako tak...
1: Určitě.
0: Že bychom to měli za sebou, to, že popřejeme a rádi popřejeme, to ne, jakože nějak to. Ale protože je 25. září 2026, tak má svátek zlata. Zlata. Ne zlato. Zlata. Jo. To vypadá jako, že když máš jedno zlato a dvě zlata a tři zlata, takže vlastně dneska slaví zlata. Ne, dneska slaví ta jedna jediná zlata, každá sama. Tak zlata je krásným českým jménem, které skvěle snoubí jednoduché znění a honosný význam. Třpit a luxus. Zlata náleží nejenom ke jménu zlata, ale také jeho nositelce. Asi nejznámější českou nositelkou jména je herečka Zlata Adamovská. Jméno nosí také slovenská herečka Zlata Hajdúková. Mezi nositelky jména patří i slovenská spisovatelka, autorka historické prózy pro děti Zlata Dönčová. Ženské křestní jméno Zlata nezapře slovanský původ. Také jeho význam je patrný na první pohled. Je spojený s drahým kovem přímo ze zlatem. Významem jména zlata je skutečně zlatá. Jedná se o překlad římského jména Aurelia. Kořeny jména tak sahají až do dob starého Říma. Těch zlatíček, která se jmenují zlata, máme celkem 2567. A to dělá z tohoto jména Zlata 154. příčku mezi nejčastěji používanými jmény. Tak, milé Zlaty, my vám teďko s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Promořujte se s citem, jemně, dlouze, zasněně. No prostě jak chcete. No a vy, pochopitelně, kteří se zlatama budete promořovat podle návodu, který se vám právě před chvilkou sdělil, tak si to pěkně užijte. No a pokud se nebudete promořovat, protože se neuvidíte, ale znáte nějakou Zlatu, tak jim nezapomeňte popřát, aspoň třeba jim zavolejte nebo jim napište, uděláte jim radost a prodloužíte jim život. No, tak asi tak. Já znám jednu Zlatu a ona nesnáší přímo bytostně, když jí někdo chce zdrobnit to jméno a řekne Zlatka. Zlatko. Já vím, že Slováci, to na Slovensku by tak nebylo, jo? To by tak nebylo, protože Zlatko by mohli klidně říkat i chlapovi třeba. A Zlatko je také jiné. Ale Zlatka tady u nás v Čechách, to je takový ten peníz, rozumíte? Nic moc, dal za ní jednu Zlatku. Jo? Takže ona to, ta dotyčná, možná, že nás poslouchá, zdravím, ku Praze, tak to nemá ráda, protože jí to přijde takový až vulgární, no, Zlatka. A co ty, Jiří, ty jsi znal nějakou Zlatku, Zlatu ve svém životě, potkal jsi nějakou?
1: Jo, znal jsem jednu starší paní, byla taková kartářka a znal jsem jednu Zlatu. Ale jako už třeba 10 let jsem o ní nic neslyšel, takže nevím, jestli žije, nežije. Ale znal jsem jednu.
0: Dávno tomu.
1: No, kolik je tomu na západ.
0: No jo, Zlaty. Tak Zlatám jsme popřáli. A teď bychom mohli ještě skočit, co nám tady poslala Božena Blanka. Že bychom si přečetli poslední report, který se váže právě k dnešnímu dni, k 25. září. Jo? No, to by šlo, ne?
1: Mm-hmm.
0: Mám tady třeba i 22. září, ale to už není aktuální. Tak Česko. Leta páně 1872. Průtrže mračen na jihozápadě Čech způsobily přívalovou povodeň v západních a středních Čechách, která si vyžádala nejméně 337 lidských životů. To byla pořádná povodeň. Roku 1891 na jubilejní zemské výstavě v Praze byl poprvé vypuštěn balón Kysibelka. A v roce 1917, 25. září, při výbuchu v muniční továrně v Plzni zahynulo asi 202 lidí. Není zde napsáno, že by se účastnili pat a mat. Takže asi to byla nějaká neopatrnost. V roce 1996 Jan Železný si připsal světový rekord v hodu oštěpem. A propo hodil 98 metrů 48 cm. Roku 1997 došlo k sebevražednému výbuchu v Pryznicově sanatoriu v Jeseníku. Zemřel při něm pachatel Bohumil Šole, někdejší zaměstnanec Syntézie. Tak to ani jsem nějak nezaznamenal, musím říct. Bohužel.
1: To taky nevím.
0: Tak, roku, teďko ze světa, roku 1810, 25. září bylo vyhlášení nezávislosti Argentiny. Roku 1721 v bitvě u Selangeru během severní války zvítězilo Rusko nad Švédskem. V roce 1793 francouzské revoluční války royalisté vedení markýzem de Lascour porazili francouzskou republikánskou armádu vedenou generálem Alexisem Chalbos v bitvě u Fontenay-le-Comte. Ta moje výslovnost, to bude zase předmětem kritiky. No, prostě bojovali. No. Roku 1948 ve vykonstruovaném politickém procesu byl popraven Witold Pilecký, polský protinacistický a protikomunistický bojovník. 1955 britští horolezci George Bent a Joe Brown poprvé vystoupili na třetí nejvyšší horu světa Kanchenjengu. Kanchenjengu. No, Kančin Džingu. 1961 prezident USA John F. Kennedy ve svém projevu uvedl, že by Spojené státy měly v rámci programu Apollo dopravit člověka na měsíc a bezpečně zpět na Zemi do roku 1970. Díky věrohodným záběrům ze studia se to podařilo. Roku 1963 v etiopské Addis Abebě založilo 32 afrických zemí organizaci Africké jednoty. 1977 proběhla premiéra filmu Star Wars epizoda 4 Nová naděje. 1979 25. září při startu pravidelného letu z Chicago do Los Angeles se letadlo DC-10 zřítilo a zahynulo všech 271 lidí na palubě. Na 1998 na nejvyšší horu světa Mount Everest vystoupil první tělesně postižený horolezec, jednonohý Američan Tom Whitaker. 2013 proběhl protestní pochod proti Monsantu. V mnoha městech na celém světě se ho účastnilo na 2 miliony lidí. V roce 2014 v prvním kole prezidentských voleb na Ukrajině zvítězil Petro Porošenko. Víme, to byly ty bouřlivý dny. Dále přehled krátkých agenturních zpráv. Západní sankce prakticky neovlivnily ruský vývoz zbraní. Tento názor vyjádřili odborníci z Centra analýzy světového obchodu se zbraněmi v časopise Národní obrana. Pak se ptejme, k čemu to vlastně bylo. Ukrajinská protiletecká obrana je prakticky bezmocná proti novým modelům ruských bezpilotních letounů, informovala agentura Reuters. Kaja Kallas si spletla Monako a Maroko během projevu v OSN. Tak to se nedivíme. Úroveň inteligence a jaksi absence hlubšího vzdělání zapříčinili takovou malou kolisku, ale co, obě odm. Trump přivítal Xi Jinpinga na jeho příletu do USA u schodu letadla. Pouze spolupráce s Ruskem může Západ zachránit před krizemi. Tento názor vyjádřil Kirill Dmitrev. Země Západu sní o tom, aby Rusko odešlo z mezinárodních platform, ale bylo by hříchem je předat nepříteli, prohlásil Radion Mirošník. Když atmosféra neutrality degradovala, tak na mezinárodních platformách by měly být zastoupeny země, které si zachovaly zdravý rozum, prohlásil Radion Mirošník. Blokáda ukrajinských přístavů v oblasti Oděsy trvá již více než 2 měsíce. Podle odhadu agentury TASS Ukrajina přišla o přibližně 4,45 miliardy dolarů v podobě devizových příjmů. Společnost OAK předala armádě novou várku letadel SU-57 v modernizované konfiguraci, oznámila státní kooperace. V moskevské oblasti byl zadržen organizátor pašování drog přes Rusko do Evropské unie, který převážel kokain o hmotnosti 311 kg. Informovala Federální bezpečnostní služba. To je závažné, to je dobře, že ho lízli. Zelenský svými slovy o letu do Moskvy raketou ukázal, že je úplně mimo. Konstatovala Maria Zacharovová. Raketou na Mars. 8 námořníků na palubě letadlové lodi Abraham Lincoln se pokusil o sebevraždu, uvedla stanice CNN. V Polsku vypukl požár v pozemní stanici Starlink, která obsluhuje Ukrajinu, informuje rádio RMFM. Zelenský svými slovy o letu do Moskvy raketou ukázal, že je úplně mimo, konstatovala Maria Zacharovová. Aha. Mám napsaný dvakrát. 8 námořníků. Napadli, aha, to se... V Polsku vypukl požár v pozemní stanici Starlink, která obsluhuje Ukrajinu, informuje rádio FRMFRF. Tak. Řekněte, kde já jsem se to ztratil. Starlink, Evropská unie je znepokojena pomalým tempem reform na Ukrajině, píše portál Euractiv. Jeden z 5 zraněných, na které Ukrajinec zaútočil nožem v polském Jaroslavu, zemřel. Další 2 zranění jsou v kritickém stavu, informuje televizní kanál TVN24. Průměrná cena nafty v Evropské unii dosáhla 2,23 eura za litr, což je nový rekord, uvádí agentura AFP. Lavrov všechny zpět do reality. Během zasedání Rady bezpečnosti OSN o Ukrajině prohlásila Maria Zacharovová. Rusko provedlo revoluci v oblasti reaktivních dronů a transformovalo celý svůj arzenál dronů, píše The Guardian. OSN pečlivě skrývá před obyvatelstvem pravidelná vyjádření Moskvy, ve kterých popírá své údajné plány útoku na Evropu, uvedl ruský velvyslanec při OSN Dmitry Poljanský. Já tady k tomu ještě budu mít potom, jestli stihneme, tak Sergej Lavrova, který to prohlášení, myslím, také četl. Naryškin prohlásil, že Evropská unie zasahovala do voleb do státní dumy. Evropská unie zvažuje opatření, která by omezila návrat ruských sportovců k účasti na mezinárodních soutěžích s ruskou vlajkou a hymnou, informuje portál Euractiv. No, něco se hejbe, koukám. Něco se hejbe. Že by nám začínala být zima? A teď na závěr k volbám ještě. 6 členů volebních komisí zemřelo při přípravách a průběhu voleb do státní dumy v důsledku útoku banderovců, uvedla předsedkyně volební komise Pamfilovová. Útočníci se záměrně v průběhu voleb zaměřovali na budovy, kde sídlily volební komise a 75 prostor byl poškozen nebo zničen. Nevím, 75 asi procent. Si myslím, že tam mělo být. Co dalšího řekla Pamfilovová? Sjednocené Rusko získává 349 ze 450 mandátů v novém státní důmě. To je hodně dobrý výsledek.
1: KRF, to je to víc, než kdykoliv předtím.
0: No, KRF získává 37 mandátů, LDR 23, Nové lidi 19. Spravedlivé Rusko vstupuje do státní dumy podle stranických seznamů a získává 17 mandátů. Rodina získala 1 mandát, další 4 mandáty získali nezávislí kandidáti. Do dumy bylo zvoleno 46 veteránů speciální vojenské operace, z nich 41 miliard, pardon, veteranů, z nich 41 pochází, pardon, já jsem to nějak popletl. Takže jednou, do dumy bylo zvoleno 46 veteránů speciální vojenské operace, z nich 41 pochází ze strany Sjednocené Rusko. Tak, to je správně. Mě to nějak nepasovalo a nemohl jsem se s tím popasovat. No, Jiří.
1: No, k tomu, já jenom se vyjádřím rychle k tomu, k těm volebním výsledkům. Já jsem teda taky dělal na to nějakou si rešerši tady a na ty volby, ale nevyšlo mi, že by jako 75% místnosti bylo bylo poškozených teda, ale je tam jedna taková zpráva. Mně se líbilo, jak se lišily články na západě a vlastně na východě, jo. Protože na západě psali nějakou špínu o Rusku, že prostě manipulují s volbama a tak dále, a tak dále. Přitom NATO, Evropská unie se snažila ty volby na dálku pomocí těchto různých jako elementů a těch dronů a podobně zablokovat, rušit, vystrašit lidi a podobně. A v Rusku se stalo to, že to jednotné Rusko jednak obhájilo ústavní většinu ještě s nárůstem poslanců v té státní dumě. To je první věc. A druhá věc, že Putin má, tedy jak oni říkají, jak to Rusko je úplně na držce, jo, tak Putin má ještě větší podporu než předtím. A paradoxně i ty strany, které kandidovaly proti tomu sjednocenému Rusku, tak jsou za brutálnější, nebo ne brutální, za tvrdší přístup, řeknu to tak, tvrdší přístup řešení té ukrajinské otázky a evropské otázky obecně. Jo, takže jsou tam ještě jako frakce v tom Rusku, které by byly mnohem, mnohem tvrdší v tom postupu i vůči té Evropské unii, co se týká i té sankční politiky, poskytování fosilních paliv a podobně. Spolupráce jako takové ekonomické.
0: Ale to určitě, protože takhle jsou tvrdší, ale jsou tam také ti, kteří volají po urovnání toho konfliktu, ale tvrdou silou. To znamená, že
1: Ano.
0: vybombardovat, dát najevo prostě, co chci, a nazdar, jako jo. Takže my ještě řadu věcí z toho budeme rozebírat dneska, tak to je jenom taková rozehřívačka na začátku, aby řeč nestála. Jo? Aby řeč nestála. Jiří, my jsme minule nestihli to, víš co, ten BRICS. A
1: Jak tam
0: ono
1: jdem?
0: se ukazuje, že ku podivu BRICSu si začínají všímat politici napříč Evropou, a začíná šuškanda. Takže my už tady šuškáme dost dlouho na to, aby jsme teda pořádně o tom mluvili.
1: Asi
0: Tak
1: dva roky.
0: pojďme to trošku probrat. Máš slovo.
1: Jo. Já udělám takový shrnutí za tím summitem, který proběhl v Dílí před 14 dny v podstatě. Se se nepletu. Jo. 12. 13. 9. To je ten summit. Takže přečtu základní fakta. Téma bylo postaveno jako Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Takže vlastně to ta hlavní myšlenka byla budování inovací, spolupráce, udržitelnosti a vlastně kooperace napříč celým spektrem politickým a ekonomickým v rámci toho BRICSu. 12.9. bylo uzavřeno tím plénem členů jednomyslné přijetí deklarace z Nového Dílí, které má asi 140 odstavců. Já potom nějaký výňatky z té deklarace přečtu. 13.9. proběhlo otevřené plénum BRICS Plus s partnerskými zeměmi a s hosty a mezinárodními organizacemi. Předsednictví pro rok 2027 přebírá Čína a bude to pořadí 19. summit a 20. a pak bude nasledovat 20. výročí BRICSu. To znamená, ta organizace bude mít 19. summit. Takže jde vidět, že to nejsou žádní, že to není, nejsou to žádné bože závazky, abych tak řekl. Tak. Hlavní závěry hodnocení. Takže obecně se považuje ten summit za úspěch. V květnu 2026 skončilo setkání ministrů zahraničí v Novém Dillí bez společného prohlášení kvůli sporům o válku na Blízkém východě mezi Iránem a Saudskou Arábií. V září se podařilo protlačit 140-odstavový text jednomyslně. Bývalá indická ministryně Nirupama Rao jako diplomatický úspěch považuje, ovšem dosažený pečlivě generalizovaným jazykem. Deklarace nejmenuje ani USA, ani Izrael. Indie BRICS odbrojila v podstatě. Podle Nového Dillí odmítla proměnit BRICS v konfrontační geopolitický blok a tlačili praktickou agendu. Dodavatelské řetězce, zdraví, startupy, inovace a podobně. Ostřejší kroky proti dolaru se nekonaly. Trumpovi protivníci našli společnou řeč, ale bez jmenování USA. To znamená, v podstatě tam probíhal tam společná diskuze o tom, že budeme posilovat vlastně finanční nezávislost bez toho, aniž by vůbec ty USA jmenovali. Neproběhlo další rozšíření o další země, v podstatě neproběhla žádná expanze, místo toho bylo navrhnuto, že bude tady 10 návrhů reforem na globální vládnutí, to znamená continuity implementation mechanismu, to znamená upevnění spolupráce hlavních členů BRICSu plus digitální repozitář sledující plnění toho rozhodnutí. To znamená, obecně si to zase můžeme přeložit jako, že je tam posílení globální spolupráce na úrovni společného rozhodování jednotlivých zemí, primárně Čína, Indie a Rusko. Blízký východ je jako test soudržnosti. První setkání Iránu a Saudské Arábie na nejvyšší úrovni od začátku války 2026 proběhlo právě v Dillí. Formulaci hluboké nespokojení, maximální zdrženlivost indicko-čínské, je to tak zvláštně přeložené, indicko-čínské oteplení. První Xi Jinpingova návštěva Indie po 7 letech, jednání o hranicích, o obchodní nerovnováze a investicích. Strategická rivalita Indie a Číny dál limituje soudržnost bloku. Tady vlastně, když mi to čerpá ze západních médií, tak ty západní média se snaží vlastně tu BRICS jednotu rozbíjet a ponižovat verbálně a vlastně mluvit o tom, že je to taková, prostě je jeden s druhým má problém a podobně. Přitom z toho summitu to vůbec tak jako nevychází. Tak. Summit v kontextu nedávných událostí, válka USA, Izrael versus Irán. Zhodou okolností včera nebo předevčera měl iránský prezident projev. K tomu třeba můžeme ještě něco říct. Dále, ropný šok, Ukrajina, americká vláda a sankce, plánované setkání Xi Jinpinga s Trumpem, které proběhlo včera, reforma OSN, výběr generálního tajemníka, ten současný tajemník odchází, spolupráce G20 versus USA, spor o členství Jihoafrické republiky a tak dále. Tak já se tady podívám klíčové projevy představitelů. Já tady přečtu to, o čem hovořili jednotlivé představitelé, jednotliví představitelé. Primárně Narendra Modi, to znamená indický premiér, předseda Business Forum. Indie zabírá asi 50% populace toho BRICSu. Obecně hovořil o tom, že BRICS je používá, generuje 40% HDP obchodu a 40% HDP obchodu a soustředí se na odstranění bariér v rámci vnitrostátního obchodu nebo vnitrobrixového obchodu jednotlivých členů, aby tam byl co nejlepší pohyb zboží a služeb. V Indii expanduje asi 100 startupů za rok a je tam obrovský nárůst ekonomického potenciálu v rámci celého BRICSu. Dnešním a dnešnímu dní je 50% světových plateb probíhá v BRICSu v národních měnách. Dnes jsou vypořádávány okamžitě. Otevřené plénum, takže měl dva projevy. V tom druhém projevu hovořil o tom, že varoval před zaváděním spraněvých systémů a technologií a kritických minerálů dohromady. Představil několik takových společností, které by měly pomáhat s digitální zadaným zemědělství, které sítě pro skladování energie, posilování zaměstnanosti žen a portál pro mobilitu a se dal oficiálně předsednictví Číně a že hovořil v tom stylu, že svět od nás čeká konkrétní výsledky, ne jen ideje. Potom mluvil Vladimír Putin, ten projekt jsem viděl, tam bylo vidět, že má obrovský respekt v tom stále, kde všichni, když přišel, všichni tleskali, a všichni tleskali a tak skoro jásali, protože věděli, že to ve mně našlapají ten projekt. Obecně mluvil, obvinil Západ, ta nejslavnější věta, co on vlastně použil v rámci toho BRICSového fóra, je to vlastně business forum, a tak hovořil o tom, že BRICS generuje 40% světového HDP a světového HDP a já tady mám toho malýho kluka, kde se si trošku komplikuje. 40% HDP světového, ať je sedmička jenom 28,5%. A uvedu to, nechápu, že proti té sedmičce říká, že je velká, protože třeba Rusko operuje pod asi 30 000 sankcemi a je to vlastně nejvíc sankcí v historii vůbec, které byly osamstaděny proti Rusku. Přesto má během let 23-25 10,3% růstu domácího HDP. Jo, takže mnohem jako výraznější, zásadnější čísla. Obecně v Rusku se stalo to, že se začali orientovat na vlastní zdroje a přestali dovážet ty služby a biznesy, co měli ze západu a obrátili se na vlastní produkci. A proto tak zase nerostou. A to jsou ještě vlastně to mají ekonomiku jako v tom režimu té speciální vojenské operace. Potom hovořil o tom, že unipolární systém se stává minulostí, že multipolaritu brzdí jenom ti, kdo myslí koloniálně, skrz celní války, nelegitimní sankce a vojenskou sílu. Jmenoval návrhy jako platební a zúčtovací depozitář v rámci infrastruktury BRICSu, novou investiční platformu, zajišťovací mechanismus pro obilnou burzu, společné regulace pro platformové ekonomiky a účast na světovém rozvoji mezinárodní spolupráce v rámci umělé inteligence. V rámci toho vnitrobrixového obchodu hovořil o tom, že probíhá, kde tam 1,2 bilionu amerických dolarů, takže BRICS znamenal 49% nárůst oproti světovému růstu výměny zboží. Ta nová rozvojová banka financuje asi 123 projektů asi za 40 miliard amerických dolarů. Zároveň modernizují model investiční platformu s využitím digitálních aktiv. Xi Jinping mluvil o tom, že iniciativa nové industrializace pomocí umělé inteligence by měla mít nějaké limity. Mluvili o tom, že společná kooperativní bezpečnost proti mentalitě studené války a Blízkému východu. V Blízkém východu řekl, že válka neslouží společným zájmům mezinárodního společenství. Mluvil dál o tom, že partnerství v rámci BRICSu má zvláštní význam v rámci ekonomických zón a že budou posilovat ve svém předsednictví fórum obchodu ve spolupráci se službami v rámci cloudových platform digitálních systémů, propojení těchto systémů a v rámci inteligentní výroby a pro výchovu vzdělanosti a inženýrů v podstatě, protože nevím, jestli to znamenal, ale vlastně viděl jsem jeden komentář od některého ruského politika a tam mluvili o tom, že už i vlastně inženýři z Evropy je vůbec nezajímají. Oni se obrací striktně prostě na Čínu v rámci jako technologií a vývoje v rámci budoucího působení, takže tam už je to absolutně změnil ten přístup. Tu Evropu úplně odřízli v tomto případě. No potom tam vlastně vystupoval Cyril Ramaphosa z Jihoafrické republiky, ten mluvil o tom, že africké země by měly vlastně těžit z tě, vlastně měly by mít velké výhody z těžby svého nerostného bohatství a měly by z toho vlastně být financovány z těchto zdrojů, měly být financovány rozvoje a digitalizace těch zemí jako takových. Iránský prezident mluvil o tom, že je potřeba vytvořit společnou pojišťovnu v rámci BRICSu a rozšířit obchod v národních měnách. BRICS s kapitálem 10 miliard amerických dolarů a mluvil o tom, že charta OSN nechrání před nezákonnou vojenskou akcí. A kritika OSN byla poměrně častým tématem, do kterého se opírali. Řekl, že nemám zájem na pokračování války, ale musíme posílit svoji odolnost a samostatně. Potom tam mluvil předseda ze Saudské Arábie, ten hovořil o tom, že národní bezpečnost je pro ně priorita číslo jedna. A odmítá jakýkoliv další cílení na území jejich. To byl narážka na to, že Irán vlastně na území Saudské Arábie bombardoval americké základny a americké společnosti nebo západní společnosti obecně, které rafinovali ropu, takže to bylo, nebo tam byly sklady LNG a podobně. Dále mluvil Abdel Fattah Sisi z Egypta, to znamená opět se bavil o vazby na bezpečnost, rozvoj syrského poplavu, Rudého moře, větší role Národní rozvojové banky na koncesní klasifikování a účast a chce přejít na účast k tvorbě agendy. Takže Egypt chce být mnohem víc zatažen do rozhodovací role v rámci Brexitu. A dál tam se skloňovaly témata jako kolaps starého řádu, potravinová energetická soběstačnost, sledování společných cílů a přeshraniční platby v rámci BRICSu. To znamená, i ti BRICS plus partneři cítí, že se musí začít přidat do toho mezinárodního, vybudovat digitální systémy pro to mezinárodní vypořádání v rámci služeb. Mluvil tam i Antonio Guterres, který je vlastně odcházející předseda OSN, a ten hovořil, že multipolarita je vítaná, ale je tam nutná reforma OSN a Bretton Woodských institucí. Z okolností Antonio Guterres jednal i vlastně po začátku speciální vojenské operace s Vladimírem Putinem. Dá se to i dohledat. Vladimír Putin ho tam velice rychle postavil, protože tam přijel intervenovat za konflikt nezákonně a tak dál. A Vladimír Putin na něho vytáhl ty články, podle kterých postupoval na Ukrajině, a ten se nezmohl vůbec na žádnou odpověď. To bylo velice zajímavé. Ale už je to, myslím, rozhovor z roku 2022, 4 roky starý. Antonio Guterres teda už teďka končí a v rámci OSN se bude volit nový představitel. Přečtu tady ještě nějaké ekonomické ukazatele. Ono je toho hodně, co by se dalo číst. Obecně teda se nepřibírá žádný partner. Formální více zemí si začíná posílat žádosti do jako Alžírsko, Argentina, Kolumbie, Nicaragua, Sri Lanka, Venezuela teda čeká na svoje přijetí, Palestina a tak dále, Azerbajdžán.

podíl na světovém, protože Vladimír Putin hovořil o 40%, ale ty oficiální data mluví ještě o více procentech. To znamená, reálně těch všech dnes již 21 členů BRICSu má 45,6% světového HDP podle parity kupní síly. G7 jenom 28%. Jo. Takže ta situace je úplně někde jinde. Podíl tady těchto 11 zemí je 29% na světovém exportu zboží, G7 má 30%. Podíl na světové těžbě ropy má BRICS 44%. USA a Kanada 22%. A do toho jsou započítány všechny ty společnosti, které těží v zemích, které vlastně nejsou součástí G7. Dále tady máme nominální HDP BRICSu, takže nominální HDP BRICSu bylo 35,2 bilionů amerických dolarů. G7 hovoří o tom, že má 55,3 bilionů dolarů. Populace v rámci BRICSu těch 21 partnerů je 55% světové populace s 4,6 miliardami obyvatel. G7 má a 9,5% z 0,79 miliardů obyvatel. Takže je tam výrazný rozdíl tady v tomto. Tak. A ještě bych tady přečetl něco v té, jestli tady mám stručné zhrnutí té deklarace. Tak to je poslední k tomu. Ty hlavní témata byly globální vládnutí, to znamená reforma OSN a Rady bezpečnosti, kritika zdržování příspěvků OSN, slabá sankce, zvážené znepokojení nad jednotlivými cíly, odsouzení jednostranných donucovacích opatření, sekundární sankce mimo Radu bezpečnosti OSN, uhlíková cla a podobně. Bezpečnost, ekonomika a finance, dále vytvoření té pojišťovací kapacity, nové investiční platformy, takže BRICS bude zakládat další instituce, které budou doprovázet globální snahu, BRICS Insurance Resilience Center a tak dále, se budou jmenovat další organizace, co budou jmenovat BRICS Multilateral Guarantee, to znamená mezinárodní garantování té multilaterální výměny a tak dále. Bude se přidávat nějaký portál na sdílení znalostí, obilná burza BRICSu, nová celní dohoda je připravena k podpisu, daňová spolupráce mezi jednotlivými zeměmi a obranný pakt s Jihoafrickou republikou a tak dále. Dále se řešilo energie a klima, znamená energetická bezpečnost jako základ rozvoje, fosilní paliva zůstanou důležitá, nejsou odsunuty na nějakou horší pozici v rámci energetického mixu, ale pro rozvoj ekonomiky jsou definována na úrovni BRICS jako spravedlivá a opořádaná transformace, posilování jaderné energetiky ve spojitosti s kritickými minerály a tak dále. Zachování nekácení tropických lesů a iniciativa ochrany tropických lesů. Dále technologie a inovace. To znamená implementace BRICSu pro prohlášení o globálním řízení umělé inteligence. Vytváří se studie proveditelnosti o podmořském kabelu BRICSu, jak

0: o vlastní struktuře, o vlastní datové struktuře, prostě v rámci IT infrastruktury, BRICS Incubator Network, Startup Innovation Fund, to znamená, vzniká zase fond, který bude podporovat startupy v rámci jednak inkubátor, podnikatelský inkubátor v rámci BRICSu a a podpora takovýchto projektů a zároveň bude k tomu připojen i startup nebo inovační fond pro startupy. Dále, posilování kvantových technologií a tak dále. Zdraví, zemědělství a doprava, další iniciativa tří leta o budování svých center duševního zdraví, včasné varování před epidemií, posilování role tradiční mediciny v rámci léčení napříč BRICSem a síť digitálního zemědělství, zvyšování potravinové nezávislosti a posilování logistiky na základě mezinárodní spolupráce a prodeje potravin a přesunování potravin z kontinentu na kontinent a udržitelná letecká paliva. A dále další téma, co se týkalo lidí, primárně letošní BRICS byl zaměřen na ženy, posilování vzdělávání a gramotnosti žen, mládeže, kultury, sportu a více motivace žen, aby se účastnili na spolupráci a řízení v rámci činnosti jednotlivých BRICS organizací. Takže asi tak. To by bylo k té deklaraci.
1: No, to zhrnul. Co takhle. Na rozdíl od kolektivního západu, kde vlastně jediný, kdo pracuje efektivně, je Evropská komise, která neustále předkládá nějaké sankční balíčky, destruuje hospodářství mnoha států, má na svědomí obrovské materiální škody, které já myslím, že Evropská komise už dneska dávno překonala škody z druhé světové války, její rozhodování. Protože to je naprosto tragédie. Zatímco kolektivní západ de facto nepracuje vůbec, tak země BRICSu pracují a jsou stovky a stovky projektů, které se dokončují nebo se vyvíjí, čili ty projekty jsou dlouhodobé někdy a prostě probíhají a ten kontrolik tam je nastaven. Spousta, možná stovky nějakých podpůrných logických nebo z principu vyplývajících projektů, tak už bylo dávno hotových. Čili BRICS je velice kvalitně manažován, BRICS je velice sexy pro tedy přitažlivý, ať používám správné slovo, je velice přitažlivý pro země, které mají tu budoucnost teprve před sebou, je velice, řeknu, poutavý pro ty země, které nastartovaly svůj vývoj a nějakým způsobem ho podporují. A v rámci BRICSu si chrání ten rozvoj. Čili zásadní brzda, která existovala pro tyto země, které by toto také mohly dělat bez BRICSu. Ale ta zásadní brzda, která existovala, tak byl bankovní systém Rothschildovský, dolarovej, vyděračské metody Mezinárodního měnového fondu a vyděračské a vůbec jakoby myslím si, až kriminální chování mnohých bank v dikci mezinárodní, teď mi to vypadlo, evropská, centrálních bank, tak. Čili ty jednotlivé ekonomiky, ty jednotlivé centrální banky, ty všichni, kteří se snažili nějakým způsobem pro svoje občany. Je to pravda? Pro svoje občany tvořit kvalitní v míru kvalitní životní úroveň a zvyšovat ji, tak byli leckdy blokováni, vydíráni, museli platit různé výpalné, museli se podrobovat diktátu právě Mezinárodního měnového fondu a těmto centrálním bankám, potom odváděli neskutečné nějaké, říkám, výpalné. Čili způsobil si kolektivní západ sám v sobě to, že si BRICS udělal svoji měnu, svoje switche, svoje protokoly pro převody peněz v mezinárodních měřítcích a BRICS zahlásil, že odchází, to bylo jedno z velkých vyhlášení na tomto summitu, které bylo proneseno, že BRICS odchází od dolaru. Čili máme tady už v tu chvíli, tady se máme dvě civilizace vyvíjející se, jedna do pekla a druhá do nebe. Zatímco země kolektivního západu šíří destrukci a nějakým způsobem parazitují na všem a na všech, komu se daří, tak země BRICSu tvoří a vytváří, a to tvoření je hlavně o tom vytvářet možné platformy spolupráce, platební metody a tak dále, čili nepotřebovat ten kolektivní západ, nepotřebovat jejich banky, jo.
0: Já jsem to teda nečetl, ale v té deklaraci, tam je toho mnohem víc, já jsem vybíral jenom ty informace, jo. Ale samozřejmě ta deklarace hovoří o tom, že je nutná reforma Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Mezinárodní organizace zdravotní a podobně, jo. Takže
1: no,
0: je to to, o čem
1: jsi
0: mluvil, je to se to...
1: No, Jiří?
0: No, jenom říkám, že navazuje to na to, o čem jsi mluvil, že opravdu to tak je. Jo, o tom tvoření je tam hodně i podchycování té Afriky, jo, protože v dnešnímu dní vlastně Čína zavedla nulová cla pro všech 53 afrických zemí.
1: Ekonomické... V době ekonomické války, v podstatě, kdy muž s náhradním dílem k bicyklu na hlavě neustále nějaká cla prostě tady vyděračsky vytváří, tak BRICS jde jinou cestou, cesta tvoření a pozor, cesta ovládání tras obchodních tak, aby v podstatě ten, kdo nasazuje cla, tak se musel sklonit před tím, kdo mu pustí to zboží vůbec některým směrem. To je také důležité. Jo. Jestli můžeš říct nějaký koment, já tady budu hledat ten článeček, to prohlášení.
0: Jo, no, já ještě na to navážu to, co jsi říkal. Obecně v BRICSu se nejenom, že se vlastně budujou ty platformy, na kterých se to jako vlastně probírá, ale obecně to předsednictví zahrnuje to, že se navazuje na iniciativu předchozího roku. Vždy se kontrují ty jednotlivé, protože jsou různé delegace, ty mají své předsedy a své odborné shromáždění. A v každé té zemi se v podstatě půl roku schází jednotliví odborníci, specialisti z těch různých komisí a pracují na společných projektech. To znamená, ten BRICS summit, který je vždycky dvoudenní a je vždycky na konci v podstatě toho cyklu, kdy půl a tři čtvrtě roku se ti lidi stávají a postupně pracují a obrovské množství lidí na tom spolupracuje a potom vlastně vytvoří celou tu agendu, deklaraci. A ten BRICS není jenom tady o těch jednotlivých hlavních institucích, jak se bavíme, ale má to mnohem širší kořeny, jde to přes ministerstva financí, ministerstva obchodu, místního rozvoje, univerzity a je na to navázaný obrovský penzum institucí, které spolu spolupracují, mají výměnné programy, mezinárodní granty a jsou v těch jednotlivých komisích a zase posouvají ty. Tam v podstatě jde o to, že ty informace se posouvají ze spodu nahoru a zase z hora dolů. Protože funguje tam oboustranná komunikace a ty témata se. A hlavně ten BRICS ví, kam jde. Jo.
1: No ale hlavně proč tam jde? Já tady mám tady to prohlášení a s dolarem se loučíme. Ne úplně, ale dnes skončí éra jeho dominance v mezinárodních platbách. Žádná kontrola prostřednictvím korespondenčních účtů amerických bank, žádné finanční sankce, žádné informace o tom, kdo komu a za co platí, žádná podpora amerických státních dluhopisů. Kiril Dmitrijev, dnes oznámíme dohodu o systému BRICS Pay, v podstatě platební systém pro země BRICS. Takže to je ten přechod, my jsme tady už říkali spolu, že tuším 90% veškerého mezinárodního obchodu Čína-Rusko běží mimo dolar.
0: No je to víc, je to skoro 99%.
1: Už je to 99%, takže de facto všechno už dneska. Dolar se stal nepotřebným. A to je ale potřeba vidět teď ty navazující věci, jo, prostě. Protože ty dolary jim začnou vracet. A on to tady říká, jo, prostě nebudeme vykupovat a nebudeme se nechat vydírat, aby jsme vykupovali americké dluhopisy. Víme, že z každé té měny, kterou si ty země pak tisknou, tak musí odvádět úrok. Takže to je to, o čem tady mluví. Už jsme tady vysvětlovali reposazbu a tak dál. To znamená, že se zlevní investice v těchto zemích. A teď se tenhle ten, jako kdyby svět toho BRICSu, ten ekonomický, na dnešní dobu ekonomický zázrak, protože víme, jak tam ta čísla jsou, co se týká růstu a tak dál, ekonomického růstu, HDP. Teď mi tak napadlo, že by taky měli platit 5%, ne? Do toho NATO, Rusko třeba tak. Víš, jako, že když jim to frčí ta ekonomika, tak proč by nemohli platit 5%, ne?
0: Vlastně. A hlavně, kdyby bylo Rusko v NATO, tak se nikdy nestane ta záležitost na té Ukrajině, že? Protože by nebyl nepřítel.
1: No jo, ale proč by to NATO pak existovalo?
0: No, přesně, no. Vlastně pozbývalo vlastní identitu.
1: To je vlastně ano, to je přesně o tom. Takže zpátky k tomu tématu. Jestli tady máme nějaké zlaté burzy, Petrohrad, Šanghaj, myslím, ne.
0: Ano.
1: A pak tady máme zlatou burzu v Londýně. Otázka zní, jak ještě dlouho budou akceptované ceny z londýnské burzy fyzického zlata, když většina ekonomiky bude navázaná na zlato, které se obchoduje na petrohradské nebo šanghajské burze. Co myslíš, jak dlouho ještě vydrží ten diktát toho Londýna?
0: Nedokážu odhadnout, ale napadá mě slavná replika z Pelíšku. Já dávám London City rok, maximálně 2 roky.
1: Tak já jim tolik nedávám, protože si myslím, že to, co se bude dít okolo zlata, právě v tom regionu kolektivního západu, tak to nebude nic hezkého. Bude to popírat zatím, bude to popírat všechno, co zatím víme o chování bankéřů ke zlatu a jeho držitelům v závěrečné fázi té krize, čili při tom kolapsu a při tom nastavování nového monetárního systému. Takže to bude všechno umocněno tím, že oni vlastně mají k dispozici jenom čtvrtinu zlata, zlatých zásob, které existují na planetě, a 3/4 těmi disponuje BRICS, jeho země a obyvatele v těchto zemích. Můžeme tedy s jistotou říct, teď už to říkám s jistotou, že dojde k vyvlastňování zlata. Nebude oprávněnost a žádný občan nebude mít právo držet zlato, protože bankéři ho budou potřebovat, budou ho chtít. Oni ho vyvlastňovali v době, kdy všechno zlato na planetě jim bylo k dispozici de facto. Tak jak se asi budou chovat, když tři čtvrtiny toho všeho zlata je mimo jejich dosah? Ta agresivita, to bude značná. Aha. Čili tady je potřeba upozornit všechny držitele zlata, fyzického zlata, že ten přístup k tomu držení zlata musí být adekvátní vývoji situace, tedy zejména nejprv zdaňování toho zlata, potom tendence zabavovat ho, protože se budou chtít prokazovat jaksi peníze, za které to kdo koupil, čili budou chtít, aby lidé zprůhledňovali, kde na to zlato vzali, jestli danili tolik peněz, aby si to zlato mohli koupit a tak dále, a tak dále. Okay. Čili budou to tendence jakoby k zabavování toho zlata, které budou víc a víc chtít označovat za neoprávněně nabité. No a potom na konci v podstatě ty podmínky pro držení zlata nastaví tak hnusný, tak nepříjemný a tak řeknu, nezajímavé pro toho retailového držitele, že prostě to ty lidi vůbec nebudou mít důvod to zlato držet. Jo. Bude to kriminální čin mít zlato. Oni určí, kolik gramů kdo může mít a pak nad tuto gramáž to budou už kriminální činy. S cílem kriminalizovat toho člověka a sebrat mu všechno to zlato. No, chtěl jsi něco říct?
0: No, jenom mě napadly takový příměr, jo. V množství menší než malém budeme moc mít zlato a budeme moc mít víc trávy u sebe, jak zlata. Jo. Tak to dopadne.
1: Ta hysterie bankéřů, ta hysterie bude velká. A teď je otázka, jestli jsme schopni logisticky to zlato dostat do prostoru BRICSu, kde budeme mít trošku rozdílné podmínky pro to držení. Myslím si, že pokud nepojedete na kole a nepodaří se vám ilegálně přejít hranici, tak nebudete mít šanci. Asi tak bych to viděl, no. Plynule jsme přešli do té zóny. Jiří, podařilo se ti vyloupnout někde nějaké číslo?
0: Jo.
1: Kolik zhruba, jakou tonáž zlata u sebe drží cirka retailový, tedy občané, občanstvo, jakou tonáž mají zlata v Česku a na Slovensku?
0: Tak v Česku a na Slovensku. Já jsem si to tady rozdělil. Oficiální statistika žádná teda neexistuje. Žádný úřad, píše mi tady, že žádný úřad jako Česká národní banka, ČSU, NBS, SUSR, to jsou i vlastně NBS a SUSR, jsou slovenské organizace, ani World Gold Council nesleduje retailové nákupy zlata a stříbra včera a ve Slovenské republice samostatně. Nicméně, ty zlata, nebo prostě čísla, stejně obchodníci musí tady toto reportovat, protože obchodník se zlatem je vlastně auditován Českou národní bankou, protože myslím si, že ty statistiky mají je teda neoficiálně a ví, jak na tom jsme. Nicméně v roce 2025 proběhl asi nákup za 5 až 12 miliard korun a toho zlata za ten drahý plot. A já jsem si tady teda zadával i zlato, i stříbro. Jo? To znamená, odhadem ročně se nakoupí 2 až 4 tuny zlata ročně. Pro srovnání Česká národní banka v roce 2025 nakoupila 20,4 tuny. Což je 5x až 10x víc než všichni čeští drobní investoři dohromady, ale to jsme si říkali o tom, co nakoupili. Že nakoupili digitální zlato, že nakoupili fyzický zlato. To znamená, odhaduje se, že zásoba těch domácností je cca v České republice 20 tun zlata v roce, to je odhad trhu z roku 2025, to znamená, může se to lišit. V roce 2020 se odhadovalo, že je cca 8 tun zlata ve společnosti. Takže do zlata spoří cca 5% populace. Dříve to bylo asi 3%. Co se týká Slovenská data v podstatě chybí, ten trh je menší a dle dostupných indicí odhadujeme řádově, že se tam prodá jedna až 1,5 tun zlata. Je to prostě, ale zase je to odhad. A kde to mám? A v podstatě kolik toho zlata tady, tak se mi to tady, nejoblíbenější formát toho zlata je teda jedna trojská unce, 5% okolo 5% spoří zlato cca 20 tun. Ale ještě ten postupně to roste investice do toho zlata.
1: Víme to Slovensko, kolik tam zhruba držej?
0: Už to hledám. Tak. Víte, Slovensko mi to tady úplně, mi to dokonce ani neukázalo. Ale bude to méně v Česku, tak dejme tomu třeba 10 tun, 10 tun zlata, to myslím, je tak reálný.
1: Tam chodí tak 12, no.
0: No, 10, okolo těch 10 nahoru, no. V podstatě na tom Slovensku je to vždycky, a tyto věci, když porovnáváme, tak je to vždycky tak 0,65, bo je to po 65 až 75% toho českého výkonu. Takže já bych řekl něco takového. Oni to mají trošku horší, protože mají třeba na Fibro mají 23% DPH. Já jsem tady zjišťoval i Stříbro a Stříbro mi tady neřekl. To by tady nevygenerovalo.
1: Nemůžeš vytáhnout to Stříbro, jo.
0: Já to zkusím ještě tady zadat, jestli mi to třeba, jestli mi to tady přepočte. Ještě jsem si tady během toho, co jsi mluvil, jsem si říkal, že mě zajímá, jak je to s těma americkýma dluhopisama. Tak těch 21 zemí, v podstatě některý ani nemají, třeba Rusko nemá vůbec žádné dluhopisy americké, ti od toho odstoupili, ale všechny země snižují tu závislost. Všechny země BRICSu snižují závislost na těch amerických dluhopisech a prodávají je. A jsou to poklesy 50%, 16%, 47%, 22%, 18%, 58% a podobně. Takže výrazně snižují tu závislost na těch amerických dluhopisech. Takže to je jenom takto bokem. Takže když se vrátíme zpátky k tomu,
1: dobrá, no.
0: Tomu Slovensku, tak když se budeme bavit o tom zlatě 12 tun, třeba 10-12 tun, Česká republika 20 tun.
1: Jo. Ještě bych zkus mluvit, prosím tě, trošku.
0: Ano. No a já jsem si tady zadal i, co se chystá od roku 2027, účinnost dalších nařízení, tak v roce 2027 budou přicházet ty restrikce pro fyzické nákupy obecně a vlastně na Slovensku se bude nebo u nás se bude ověřovat nákup okolo 3000 euro, to znamená cca 75 tisíc korun. A proto zlato bude platit, že budete muset dokládat, kde jste, i když to zlato je třeba nakoupeno před 10 lety, tak člověk bude muset dokládat při prodeji, kde to zlato nakoupil, kde na to vzal peníze a tak dále. To znamená, všechno se bude v rámci AMLR formuláře posílat do toho, jak jsme o tom mluvili, do toho úřadu AML Evropské unie, je to v Německu a bude se tam posílat tady ty reporty, kdo co, jak má, jak to nabil a podobně. To znamená, bude se zavádět zpětná lustrace lidí, to znamená zlato přestane být jednak investičním nástrojem mimo systém a přestane být anonymní plně.
1: To je vývoj, který jsme už predikovali, ale pozor, no, ta nařízení mají být implementována k 1.7.2027, ale my víme, že některé subjekty už najíždí tady na ty věci, to znamená, že jako nemůžeme říct, že máme do jedna, do 30. 6. 2027, že máme čas. To je právě o tom, že jak jsi řekl, jo, kdo by chtěl být, i když nabil peníze řádně, jo, kdo by chtěl být zanesený někde v nějakým německým úřadu jako majitel zlata a jako někdo, kdo na tom zlatě vydělal. Já teda rozhodně ne, jo. Protože víme, že z Německa ty věci zatím se dost vyvíjí a dost podobně vyvíjí jako před válkou druhou světovou. Čili pravděpodobně konfiskáty majetku na základě porušování zákona, to se vždycky jako něco najde. A tak dále. Takže víme, jak to bylo za třetí říše. Proto bude důležité se toho zlata zbavit. Mimo jiné, toto je to důležité. A my zatím ještě doufáme, že se nám spojí dvě věci pozitivně, že přijde růst cen, to znamená, že zlato ještě vyroste, tak, aby ano. když ho budete prodávat, jste na tom opravdu vydělali, byť jste ho kupovali třeba v tom období toho píku někde okolo 5 000 dolarů za trojskou unci. A že toto proběhne ještě do doby, než ta pravidla začnou s nima prostě blbnout a třeba, že se nám to povede do začátku roku 2027, protože už v roce 2027 některé subjekty, některé už teď, dílčím způsobem ty věci jakoby zavádějí. Takže říkám to od začátku, znova to opakuji, zlato je, jako ono o zlatě se říká, že to je tradice, že zlato je jistota, že zlato je prostě dlouhodobá, ne, zlato je spekulativní, zlato je spekulativní investice. Držení zlata vyžaduje znalosti a vyžaduje schopnost rychle reagovat. My pochopitelně vnímáme naše posluchače, kteří si nakoupili a pod naším vedením, dejme tomu, investují, tak za ně máme nějakou odpovědnost a ty informace vám tady předáváme. Bude potřeba vystoupit z té investice. My doufáme, že cena půjde nahoru, tak jak se budeme blížit tomu nepopulárnímu období roku 2027. A my připravujeme výstupní strategie, do čeho vystupovat. Protože když si vezmete peníze, no tak si berete zase něco, před čím jste utíkali předtím. Takže pokud někdo chtěl jenom ochránit peníze na nějakou dobu a teď bude potřebovat zaplatit, tak to je v pořádku, pochopitelně, takže může zaplatit těma penězma. Co je podstatné a důležité, my připravujeme tu výstupní strategii tak, abyste mohli platit právě tím kovem, a to dokonce i za předpokladu, že máte kov zaplacený, objednaný, ale ještě vám nedorazil. Takže tady je rovnítko. Pokud naši klienti jste a ještě ten kov fyzicky nemáte v ruce, vůbec to nevadí, protože vy s ním můžete nakládat, jako kdybyste ho měli v té ruce. A takže to nás jakoby nebrzdí, nějaký dodávky, jakoby, no a teď jde o to správně ty věci načasovat. Já osobně bych začal u těch klientů, a u těch držitelů zlata, kteří si to zlato nakoupili po roce 2008, někdo dokonce i dřív, protože vy už jste opravdu tu spekulaci jako máte dobrou a ten poměr nákup-prodej je vynikající. To znamená, vám už to zlato, opravdu to zlatičko vám vydělalo. No, to, že jste to nezlikvidnili, když to bylo v píku někde 5 000 dolarů trojská unce, tak to nevadí. I když to budete likvidnit a budete z toho vystupovat, dejme tomu teď nebo za měsíc, pořád máte dobrý skóre. Já vím, že říkáme, že zlato může být na 30-násobku a stříbro na 500-násobku. Ale na to si nikdo nesáhne. Sáhneme si na násobky, protože ty horní úrovně budou v období, kdy nejste schopni zrealizovat fyzicky ten obchod jako takovej. Ono to poleze, poleze, poleze, pak se to urve, vystřelí to nahoru. Tam potom se stanou rychlými obchody ty zásadní věci a bude vymalováno. Takže je potřeba to vzít tak, že nebudu čekat na 30-násobek, ale prostě jestli mi to udělá 1, 2, 3, 5-násobek, podle toho, jak jsem nakupoval, dobře za něj a jdu si ho užít. jdu ho do něčeho zastabilizovat. My připravujeme výstupní strategie dvojího typu. První strategie je uložit to tak, aby to dělalo, znova aby to dělalo peníze, čili aby se to zhodnocovalo. Teďko už ne, teď ne už spekulativně, ale aby se to zhodnocovalo takovým nějakým racionálním způsobem, kde nemusíte jako v té spekulaci hodně sledovat a hodně reagovat, čili takovou, takovou nějakou konzervativnější cestou. I když s dobrým výstupem, který vám pokryje inflace, ještě vám něco vydělá. No a pak pochybně se připravují investice, které vám budou pravidelně vydělávat. To znamená, budou vám každý měsíc přinášet nějaké peníze. To jsou ale věci, které se teprve rodí, protože na ně je ještě brzy, protože to, co se k tomu potřebuje, ještě momentálně je příliš drahé. Musíme počítat na pád cen nemovitostí, to způsobí nějaké další vlivy, bude to mít nějakou další, další souvislosti to vyvolá, a pak budou dostupné, pro připravené a platby schopné, tak budou velice zajímavé a lukrativní a výnosové investice. Čili my pořád pracujeme v tomhle ohledu a snažíme se to poradenství vám dělat max. Říkáme tu mnoho informací, aby si každý mohl vyhodnotit, i když není náš klient, to, tak aby mohl vyhodnocovat a mohl reagovat, mohl se chovat tak, aby neprodělal, aby nepřišel o své investice. A to je vždycky to důležité. Jako při investování je nejhorší Jiří, co?
0: Když nemáš co investovat.
1: Samozřejmě, ale já bych šel ještě krok před to, nenažranost. Ano. Nenažranost způsobí, že posledně nemáš co investovat.
0: Ano.
1: A na, pozor, a na nenažranosti jsou, jsou postaveny všechny fígle, všechny, kolik hodin, já to nemůžu říct, odrbávačky, takhle to
0: řeknu.
1: Všechny odrbávačky těch, kdo ty investice připravují a kdo je dávají na trh, kdo je dávají k dispozici. Ať jsou to fondy, ať jsou to bankéři, ať jsou to prostě různé investiční společnosti. Stojí a všechno padá na ty předpokládané, na té předpokládané nenažranosti těch lidí, že a to je prostě problém, když někdo investuje půl života, tak není nenažraný, protože ví, že z každé investice mu něco vypadne a vlastně neustále to zvětšuje. To znamená, má 10, vypadne mu 12, takže už ale nemá k dispozici 10, a už má 12 k dispozici. Z 12 mu vypadne 16 a tak dále. Čili mění se a navyšuje se ten základ, s kterým vlastně pracují, takže nemusí vydělat v jedné investici, nemusí zbohatnout na zbytek svého života. To je bohužel to, že řada lidí si myslí, že udělá jednu investici, jednou zainvestuje a navždy bohatý. To nefunguje.
0: To není, no.
1: Tak to není.
0: Bylo by to dobrý, ale...
1: I když, pozor, pokud máte štěstí, pokud jste dítě štěstěny a koupíte si třeba investiční kámen a ten kámen se dotěží, tak historie říká, že vždycky, když se dotěžil nějaký kámen, tak ta jeho nedostupnost okamžitě způsobila brutální nárůst obchodovatelné ceny. V násobcích, v desetinásobek, čtyřicetinásobek. Protože ty kameny jsou v držení soukromých osob a každý zná tu, tu cenu toho, co si pořídil a po čem teďko někdo prahne. To znamená, ty aukční síně potom praskají ve švech a ty ceny, kam se to šplhá, jsou závratné. Čili jedna třeba z těch výstupních strategií ze zlata je do tanzanitu, který bude dotěžen v příštích, někdo říká 5, někdo 3, někdo 7 let, ale my, jak sledujeme s Jiřím zásobování trhu tanzanitama a investičníma, tak asi Jiří můžeme potvrdit, že ten úbytek té nabídky začíná být značně silný a citelný. No a tlačí to ceny nahoru, pochopitelně. Takže už teď jakoby to zhodnocování na těch tanzanitech je hodně zajímavé.
0: No, když mluvíš o těch tanzanitech, četl jsem takový článek ohledně toho investičních pobídek v Tanzánii pro další geologický průzkum. A ta zpráva nějaké západní firmy hovoří o tom, že Tanzanit bude dotěžen až za 25 let nebo něco takového. Zlatý oči. Zlatý oči.
1: My máme?
0: To se tak potom zapráší a bude klid.
1: No takhle. Já bych řekl, že to jsou vypouštěné balónky pro brždění.

0: prostředky pro brzdění nárůstu cen.
1: No.
0: Protože ty ceny rostou značně divoce. Takže to je přibrzďování. A jedna, protože kdyby to byla pravda, tak to znamená, že tanzanitu je na trhu prostě, kolik si vzpomeneš. A to pravda není. My víme, máme informace o tom, v který jámě se kolik toho těží, který už byly zavřený jámy, protože už nemá smysl těžit. Takže to zajímavé už je za náma, čili to místo, kde toho bylo nejvíc, tak to už je vytěženo, to už je vyčištěno. A teď vlastně je to, jak kdyby to v tom okolí toho no, epicentra, když takhle řeknu, tak teď už se jenom těží v tom okolí. To znamená, že je to dočišťování té lokality.
1: No.
0: Je to bohužel takhle. Nebo bohu dík vlastně.
1: No, je to tak, jak říkáš. No, a každý, kdo vlastně tvrdí, že to bude za 20 let, tak si prosím, tak je vedle jak ta jedle, protože tak to vůbec nebude. To je první věc. Druhá věc je ta, já jsem si tady udělal trošku takový jako přehledovou záležitost a mě zajímalo, které kameny v podstatě na světě jsou nejžádanější, jo, které vlastně se prodávají i skrz šperky, i skrz investiční kameny. Jo. Takže skrz šperky je to v pořadí 1 až 5. Jo. Safír, smaragd, rubín, to jsou ty nejžádanější, pak potom turmalín, třeba turmalín Paraiba, spinel aquamarín a na pátém místě je tanzanit. Je tam i ametyst, topaz, granát a tanzanit. To znamená, ve špercích ten tanzanit je pátý, protože může sloužit jako levnější varianta dražších kamenů, ale tím, že je vlastně specifický s tím, že má modrofialové odstíny, to žádný jiný kámen nemá. A ve špercích je fakt nádherný. A v investičních kamenech je tanzanit šestý, jako šestý nejžádanější na světě. Protože před ním jsou rubín, safír, smaragd a ty se tady těží přes 2000 let a mají x nalezišť, jo. Pak je tam turmalín, paraiba, spinel a pak je tam tanzanit společně s alexandridem, který se v podstatě už taky netěží. Takže v investičních kamenech je šestý na světě. A ten tanzanit se taky dotěží. Takže... A ještě jsem si tady porovnal oblíbenost, kde ten tanzanit je nejoblíbenější na světě, nebo kde je jako oblíbený z pohledu toho trhu, tak v Severní Americe má asi 28 až 30% trhu a je to druhý nejobchodovanější kámen. V Ázii a Pacifiku má jako nejsilnější postavení, tam má 35 až 46% z toho postavení. Potom v Evropě má nějakých 25% a je to asi čtvrtý nejobchodovanější kámen a na Blízkém východě je to asi třetí nejobchodovanější, nebo vlastně čtvrtý nejobchodovanější kámen taky. Jo. Paradoxně.
0: Promiň, to jsme odpověděli teďko na časté otázky. No, a když to nebudu moc, kdybych to nemohl prodat zpátky firmě, od který jsem si to koupil, protože by se s ním třeba něco stalo, nebo bych to potřeboval prodat někde ve světě, jo? Zaplatit s tím někde ve světě, protože to je mezinárodní platidlo, tak to je odpověď na to, a bude to někdo ode mě chtít? Čili tady máte odpověď na to, jak je tanzanit žádaným kamenem, a to ještě bych řekl, že neustále ta jeho obliba roste, protože my to musíme brát tak, že on je relativně obrovsky levný ještě. Byť jako dynamika je velká růstu ceny, takhle pořád třeba v poměru se smaragdem, tak jeden karát smaragdů stojí jako dva karáty tanzanitu.

0: To znamená, že tanzanit je jednou tak levný, nebo smaragd je jednou tak drahý, jedno jak to nazveme, ale rozhodně je to násobek té ceny. To znamená, že je to žádaný kámen a bude žádanější o to víc, čím jeho cena poroste směrem vzhůru. Takhle to u kamenů funguje. Promiň, jsem do toho vstoupil.
1: Ne, jenom, já jsem jenom chtěl říct, že ty drahokamy jsou specifický trh. Já jsem nebral jsem v potaz diamanty, jo, protože diamanty to je úplně jiná vlastně jiný příběh, ale obecně tyto drahé kameny, barevné, které se těší čím dál tím větší oblibě, jak na úrovni investic, tak na úrovni šperků, tak je po nich obrovská poptávka a v té Asii a v té Americe vlastně zmizí skoro 60% té produkce. Jo, potom se jenom zapráší. Jo. A jde o to, že ta surovina dochází fatálním způsobem, protože ta čistota suroviny pro investiční kameny se výrazně zužuje, protože ty žíly, z kterých se těží, se zužují.
0: Jo. Píše nám tady posluchač, tak od dnešního dne vaše rádio již nebudu poslouchat, škoda. To zlato stříbro se mě netýká. No, můžete si to vypnout, pochopitelně, možná byste si to vypnul, jo. Jak se vás to netýká? Jak mě může člověk, který používá peníze, je závislý na obchodu s plynem a ropou, je závislý na clech.
1: Je součástí systému.
0: Jak může říct, že zlato stříbro ho nezajímá? Vážení, proč to tady s Jirkou rozebíráme? Ano, řada lidí si nakoupila zlato stříbro, jsou našima klientama nebo jsou klientama jiných firem a je potřeba být zorientovaný. Ale vývoj v tom zlatě ve stříbře a vývoj v BRICSu, vývoj v London City, v bankovních systémech, dneska teda BRICS Pay nebo Mezinárodního měnového fondu, to je základ, to jestli máme zítra co žrát, pane Bože, a za co jezdit. O tom se tady dneska bavíme. Já vím, že se bavíme o tom, co vy třeba nemáte. Ale to, že to nemáte, ještě neznamená, že vás to plně neovlivňuje. Já jsem, to byla nahrávka teďko, já se omlouvám, jsem to řekl trošku nahlas. Já jsem měl včera schůzku s mladou ženou do 50, která v 19 letech odešla z České republiky do Kanady a posléze do Ameriky. A my jsme se nějak takovou bavili a já jsem se zeptal na názor na Trumpa prostě a na Bidena. No tak Bidena, jako to byl starý dědek, bláznivý, ale on i tak byl celý život špatný, jakoby. No a muž s náhradním dílem od bicyklu na hlavě, ten prostě, to se Amerika prý se bojí, co on ráno zase sdělí, jo, do éteru. Ale to je politika a to nás nezajímá. Prosím vás, jak nás politika nezajímá? Je takové pravidlo, že prostě buď se zajímáte vy o politiku, anebo politika se zajímá o vás. Jak se o vás zajímá? No zajímá se o vás tak, že vám strpčuje čím dál tím víc život. Buď jako tu politiku si budeme se jich snažit pochopit a budeme se snažit pochopit, co se vlastně děje, co se odehrává, na co se máme připravit, proti čemu máme jí demonstrovat, nebo proti čemu máme psát petice, za čím a za kým máme stát, koho máme volit, aby nebylo ještě hůř. Ta politika je důležitá, protože dnešní svět stojí na prahu nějaké apokalyptické události. Buď to bude apokalyptická krize, protože jsme ve vrcholu ekonomické, celosvětově vedené ekonomické války, o které tady pořád jakoby mluvíme, i třeba s ohledem na to zlato, stříbro a tak dál. A nebo to bude válečný konflikt, protože těch nacistických pohrobků ve vedení Evropy je obrovské množství. Naštěstí se podařilo to, že ona ta Evropa nemá takřka s čím jakoby bojovat, ale na to, aby vyhlásili článek 5 a vyhnali umírat na nějakou frontu naše děti, naše syny, naše vnuky, táty od rodin, tady je dost pomatenců. Tady je dost pomatenců. Takže nedělejme si iluze. Teď nás ta politika... všichni se po Norimberku ptali, kladli si otázku. Jak je možné, že německý národ, který má ghetto, který má prostě kulturu, je to kořenový národ, není to, nejsou rychlokvašky jako v Americe prostě. Jak je možné, že tento národ dopustil, aby nějaký Adolf Hitler Němce zatáhl do takového svrabu a aby Němci aktivně podporovali toho Hitlera a aktivně pracovali v NSDAP a ve všech možných složkách? Kde se stala chyba, soudruzi? No, lidi byli unavení a otrávení z politiky a říkali, že politika se jich netýká, politika je nebaví. Oni tomu nerozumí. Nerozumí tomu, protože se jich to údajně netýká, takže je to nezajímá. To je ten problém. Ve chvíli, kdy politici otrávějí ty lidi natolik, že už se jim z toho chce natolik zvracet, že je přestanou hlídat a že se o to přestanou zajímat, no tak skončí na frontě. A nebo ve frontě, aby nechcípli hlady. Vždycky to tak bylo. Takže, Jiří, jak to vidíš ty tohle? Já jsem se
1: No,
0: trochu
1: dívej,
0: rozpovídal, promiň.
1: no, já bych tě moc rád doplnil, protože já teda shodou okolností jsem byl v Praze na takovém mezinárodním hotelu, kde jsme měli teda mezinárodní setkání, jo, v rámci nějakého tréninku. A já jsem se tam potkal s holčinou, která je napůl Turkyně a napůl Britka, ale žila v Americe od malička. A vypadala jako Američanka prostě, vypadala jako blondýna, běloška, Američanka, modrý oči, tak nevím teda, jak to bylo s těma rodičema, ale říkala mi, že to tak má. A ona říkala to stejný, že prostě je obrovský pnutí ve společnosti, nejenom v tom ohledu, že Trump jako neví se dne ani hodiny, co ho napadne, co vyhlásí a podobně. On mimochodem prohlásil, že vlastně už ekonomicky ho nemůže nikdo ani daňově kontrolovat, takže on se vyhlásil jako nezávislý vlastně jako člen státu. A mimo jiné, tam je ještě takový efekt, kdy díky

0: tom deep stateu a celé organizaci toho státu, tak je tam obrovský antisemitismus ve společnosti. Jo, a to mi sama potvrdila, že je to jako mazec, je to na hranici skoro občanské války. Jo, takže v těch Spojených státech to není vůbec růžový, ale k nám se takové informace nedostanou. To se člověk musí pobavit s někým, kdo tam žije.
1: Přesně tak. Já bych tady k tomu ještě dodal jedno konstatování od Platona. Jo? Platon řekl, keď sa hlupák dostane k moci, tak on to neříkal slovensky, že jo? To asi chápeme. Jo? Keď sa hlupák dostane k moci, prvé, čo urobí, je, že umlčí múdrych. Ďalšia vec, ktorú urobí, je, že okolo seba zhromaždí ďalších hlupákov a napokon zničí národ. A teď si řekněme, kde se momentálně nalézáme? Fialová vláda, jeden debil vedle druhýho, jeden nedouk vedle druhýho a natáhali k sobě další a další takovouhle verbež, která nic neuměla, ale byla loajální a jenom kradla. A navzájem se, aby se dala navzájem vydírat, jo. Takže a cenzura. Takže okamžitě umlčili všechny, kteří doba covidu, když byla, ještě skočím před, doba covidu, každý, kdo měl jiný názor a byl specialista na ten obor, tak byl umlčený a takzvaní experti, Andrej Babiš o tom mluvil, že si nechali našeptávat od takzvaných expertů, kteří neměli pravdu. Takže to byla první fáze. Druhá fáze je, že okolo sebe zhromaždí všechny sobě rovný, ještě blbější, než jsou oni. To byla fáze Fialovo vládnutí a pak zničí národ. To je to, jak vykřikuje Pávek, že si to umí představit, že se bude aktivovat článek 5. Jo. Tak prosím vás, když bychom se drželi Platona, tak jsme ve vrcholné fázi té destrukce, tak si nenechme zničit národ, nenechme udělat to, co udělali s Ukrajincema. Když Ukrajinci už neexistují, Ukrajina už neexistuje, když se nad tím zamyslíte. Co zbylo z Ukrajiny? Nic. Buď je to rozprodaný, vykradený, vyvražděný, nebo uteklý. Čili
0: A propos, když jsme u Ukrajiny, viděl ten článek, co našli zase za peníze?
1: Nevím, kde, komu.
0: No počkej, to ti hned přečtu.
1: Jsem normálně s tím.
0: 23. září, je to teďka čerstvo, jo, dva dny zpátky. Národní úřad proti korupci Ukrajiny se dostal do nějaké kanceláře Arsena Zhumaninova, bývalého ředitele ministerstva obrany, a během této operace zabavili vyšetřovatelé více než 140 milionů dolarů v hotovosti, zamčené v několika ledničkách.
1: Dobrý trezor.
0: On ten kluk si to dal do ledničky, aby se mu to neskazilo, ty prachy. Rozumíš, kdyby náhodou...
1: No tak oni už smrděli, že jo, protože no. Jsou to černý peníze.
0: No takže to tvrzení, mě se to netýká, týká se nás to všech a velmi citelně. Můžeme si to říct na té naftě teďka, jo, a na tom benzínu. Koho se netýká, že ta nafta jako vyrostla nahoru a ten benzín? Týká se to všech, protože všichni nakupujeme zboží, a i když nejezdíme autem, tak stejně jezdíme nějakýma prostředkama, které to na to používají, nebo benzín, nebo cokoliv, nebo obecně ty ropné produkty, jo. A navíc to zboží do těch obchodů se taky dováží.
1: No nejenom do obchodu. Představme si, že už na tom poli je potřeba tu naftu.
0: Přesně, no.
1: Jo, pak z toho poli se to musí odvíst. Čili... A bacha, to je jenom začátek. A jestli někdo věříte na to, že, jak tady někde vidím, že za Fialy 32 korun a za Babiše 50,

0: nebo 8,40, prosím vás, to jsou nesrovnatelné věci. Proč za Fialy byl problém s růstem ceny? Protože byla inflace, protože Fialovec a Fialovci první, co udělali, že rozbili ekonomiku. Tady ten důvod je mimo Babiše, mimo tuhle vládu. Tady vůbec nejde o to, co oni s tím budou dělat. A propo, když vezmete přes inflaci, tak 32 tenkrát a 45 nebo 48 teď jsou srovnatelné parametry s ohledem na inflační důsledky. V nominále to je jinak. Já se pamatuju, že za covidu to bylo. Jsem tankoval naftu 22, 23 korun. Pamatuješ si na to?
1: Jo, pamatuju.
0: Tak jak, že za Fialy bylo líp? Tyhle ty věci, co je nejhorší, že to šíří kolikrát takzvaný vlastenci, jo, nebo národovci, protože oni nemají rádi Babiše, oni by tam rádi měli někoho jiného, tak tohle to šíří, takovouhle blbost prostě. Ale teď tím, že to vyletí a někde se to skrotí, jo, a pozor, to klidně po skrocení může být 100 korun za litr nafty, a bude to napříděl a bude to prostě regulovaný nejenom co do ceny a cenou, ale bude to regulovaný i co do nároku si vůbec natankovat. Takhle to řeknu. To všecko se může stát jenom proto, že jednoho rána se vlivný muž s náhradním dílem na bicykl na hlavě prostě dočetl ve svých instrukcích, co má dneska dělat, tak šel napadnout prostě Venezuelu. Ve Venezuele začal krást ropu, která patří Číně, protože Čína tam zainvestovala, tuším, asi 110 miliard dolarů, nebo kolik jsme to tady četli.
1: Do těži... 100 miliard.
0: Prosím?
1: 100 miliard, myslím.
0: No, 100 miliard do ropných technologií. No a on si to jde vzít. Tak se muselo stát jenom jedno jediný prostě. Že při první příležitosti mu skřížili prostě cestu a ve chvíli, kdy byl tak nenažraný a hladový, kdy ještě skočil po Iránu a chtěl si vzít ještě to, co mají v Iránu, tak prostě narazil a dneska nemá kudy tu venezuelskou ropu odvést. No jo, jenomže díky tomu se zastavil pohyb zboží pro celý svět.
1: To znamená, nejenom jsme závislí lokálně v té Evropě, nebo to, ale my jsme v rámci toho globálního světa, jak jsme propojení, tak jsme závislí úplně všichni na všem.
0: A teď?
1: Fatálním způsobem.
0: Teď si musíme, Jiří, říct ještě za toho socíku, jak to bylo strašný. Jo. Tak za toho socíku...
1: Povídej.
0: Za toho socíku to bylo tak strašný, že se několik zemí v rámci RVHP tak se dohodlo, že v rámci dodávky, strategické dodávky plynu a ropy ze Sovětského svazu, ať už to bylo z Baku, ať to bylo z Azerbajdžánu, ať to bylo odkudkoliv, tak, že budou vytvořeny strategické energovody, ať to byly plynovody nebo ropovody. Ty země se na tom podílely, Československo se podílelo na tom, že existuje ropovod Družba třeba, plynovod Orenburg, já jsem u nás ve Svazarmu, naším vedoucím Svazarmu, našeho kroužku motokrosovýho byl chlap, který na tom Orenburku vařil. To byli páni svářeči, to byl někdo. Taky tam vydělávali velký peníze ve strašných podmínkách. Jo. To jako jestli si někdo myslí, že to bylo zadáčo, že tak To si neumíte představit, kdo tam nebyl, v jakých podmínkách se ten plynovod tam jakoby tvořil. Takže my jsme zainvestovali do toho, že budeme mít dodávky, které budou neohrozitelné. 89. rok přinesl nějaké geopolitické změny. Za dobu od roku 1989 až do roku 2022 se nestalo, že by Ruská federace jako nástupnická organizace Sovětského svazu, že by jakýmkoliv způsobem porušila obchodní smlouvy a na principu nějakých politických tlaků by začala vytvářet nějaké bojkoty, nedodávky, havárie, která to neumožní a tak dále. Vždycky jsme dostali to, co jsme dostat měli. Řada států profitovala na tom, že přes jejich území ty transitní poplatky, že to přes jejich území teklo, přestože tu rouru nevybudovali oni sami, ale je to společné dílo evropských zemí východního bloku. Posléze teda vznikl i Nord Stream společnými investicemi Německa, ruské firmy a tak dál. Čili ty energovody, které jsou tady po Evropě, nejsou ani Zelenského, ani Bidena, ani Evropské komise. To jsou energovody, které patří jednotlivým zemím a jednotlivým firmám, které buď ty země zastupují, protože k tomu dostali mandát, buď si ho koupili, nebo ho obdrželi, nebo to mají na starosti, ale zkrátka a dobře, to jsou energovody, které vybudovali naši tátové. Ta generace před náma je vybudovala. Proto považuji za vlastizradu gaunera v brejličkách, který neustále tady dupal nožičkou a stekal se, že musíme být nezávislí, že musíme být nezávislí na ruských dodávkách. Protože prej, je to pro nás kvůli bezpečnosti důležité. Přitom existovala 30-letá nebo 25-letá, počkej, abych to dobře spočítal, 30-letá, více jak 30-letá historie toho, že to Rusko je, byť jsme jako na něm závislí, tak ale je pro nás strategický dodavatel a nikdy nás, a že jsme k němu se nikdy vždy nechovali správně, že jo, vyhostili jsme diplomaty a tak dále. My jsme vyhostili diplomaty a za 3 dny přistálo letadlo na Ruzyni a dovezlo kontrahované tyče do jaderných elektráren, palivové tyče. Nic nenarušilo tyhle ty kontrakty, nic. Takže teď jsme se stali závislými na dodávkách stejných uhlovodíků, které nám ovšem dodávají za velice, velice nestandardních a velice nevýhodných podmínek, nám je dodávají západní dodavatelé, kteří ale nejsou schopni nám je dodávat a garantovat nám ty dodávky, protože oni jsou závislí na tom, jestli jim propluje nebo nepropluje tanker a na řadě dalších a dalších a dalších záležitostech. Protože když muž, velký hromotluk, muž s náhradním dílem k bicyklu na hlavě, ve vlasech, když náhodou se blbě vyspí nebo dostane příkaz, tak nám ty kohoutky zavře. Bez pardonu. Když nebudeme chtít táhnout za ten provaz, za který máme táhnout, anebo se nemáme skrýt, kam se máme skrýt, nebudeme dělat to, co on uzná za vhodné, tak buď tam vypálí clo, nebo nám zavře kohoutek. No tak to jsme si, pane Fialo, fakt pomohli. To je přeci vlastizrada.
1: No jo, a teď si jdem tu návaznost, že ten zahraniční ministr minulý týden vlastně hodnotil postupy jednotlivých zemí na to, vlastně nás označil jako nejhorší členy na to, že přispíváme co nejméně do toho NATO. To znamená, ta retorika může být i přesto na to, že vlastně dostatečně neplníme své závazky a budeme sankcionováni v tomto případě. Jo? Takže ta facka může přijít odkudkoliv. Jo, od toho Trumpa vlastně, jo, jak ty říkáš.
0: Přes kohokoliv. No, je logický, je přeci logický, že V4 dneska tedy volá on o jakýchsi nárocích nutnosti otevřít Nord Stream, aby Evropa se stala znovu konkurenceschopnou, protože se jí sníží energetické vstupy, zrušení ETS, dvojek, nejlépe jedniček, ale aspoň dvojky, odblokování vůbec těch brzd, který by oni zablokovali tu ekonomiku té Evropy. A do toho slyšíš, že Lejnová má chuť na peníze evropských střadatelů. Lejnová říká, že situace je natolik vážná, že je potřeba přemýšlet o penězích, které mají lidé v bankách.
1: Ale to není nacistický přístup vůbec tady do toho.
0: Ne, to ne. Dokreslím situaci. Klíčové body z vyhlášení ruské zahraniční rozvědky. Evropská komise nařídila členským státům EU, aby vypracovali mechanismy na deportaci ukrajinských občanů, kteří přišli do Evropy jako utečenci, zpět do jejich domovské krajiny. V Evropě žije až 5,6 miliona Ukrajinců, přičem největší počet potenciálních vojáků pro ukrajinskou armádu se nachází v Německu, Polsku a České republice. Brusel požaduje, aby Ukrajina okamžitě přijala politické rozhodnutí o spuštění mobilizace žen. Ukrajinské ženy můžou jen doufat, že ruská armáda naruší mobilizační plány Kyjeva před tím, jako Zelenský zničí genetický fond krajiny. Hyenismus bruselských fašistů nemá dno. Na udržení nacistických banderovců a svojich zájmů neváhají poslat na smrt mužů a ženy. Keď deportaci nelegálních migrantů požaduje Vajdlová z AFD, Rothschildův palác Merz, paják Merz, to označuje jako etnické čistky. No, deportace Ukrajinců na smrt jsou v poriadku. Uniu riadí ta nejhorší spodina. No to víme. To víme.
1: No prosím tě. My jsme tady u těch mezinárodních vztahů a drbem tady USA. Co kdybychom si přečetli něco k tomu výstupu toho setkání Trumpa a prezidenta?
0: Může, máš to?
1: Já jsem si to tady už vyjel totiž.
0: Tak pojď na to.
1: Protože ono existuje k tomu i stránka samostatná a je to Trump a Xi Jinping 2002 summity. Jo, takže já jsem si tady zadal, ať mi teda vyjede samostatně, o čem hovoří západní média, nebo americká a západní média, o čem hovoří východní a BRICS média, jo? Tak se zasměješ. Jo? Já jsem si to rozdělil na americká a západní média a na východní média a BRICS média, aby jsme měli ty pohledy, oba dva. Jo? Takže americká a západní média. Celkové vyznění bylo hodně pompy a málo obsahu. Foreign Policy uvádí, že Trump asi dosud neoznámili žádnou komplexní dohodu o clech, vzácných zeminách ani nákupech soji. Podle CBC Bílý dům a o výsledcích mlčí a Trump mluvil o skvělém setkání, ale na dotazy k obsahu jednání neodpověděl. Tak, děkujeme ke konkrétním výstupům dle západních zdrojů. První přístup. Prodloužení obchodního příměří o 2 měsíce. Minister financí Bessent oznámil, že podmínky příměří platí do 10. ledna 2027, aby bylo víc času na ekonomická jednání. Sám se není jistý, zda do té doby vznikne větší dohoda. Bílý dům pro prodloužení zatím oficiálně nezdokumentoval. Čína přitom chtěla příměří až do konce Trumpova mandátu v lednu 2022. Washington navrhoval 3 až 6 měsíců. Prodloužení zahrnuje i pokračující odklad přístavních poplatků podle oddílu 301. Zemědělství. Trump prohlásil, že američtí farmáři budou s výsledkem velmi spokojení, ale podrobnosti neuvedl. Podle Besenta Čína plní závazek nakoupit 25 milionů tun soji u dalších zemědělských komodit zhruba za 17 miliard amerických dolarů, ale zaostává. Kritičtí analytici připomínají historii nesplněných slibů. Podle American Action Forum Čína na konci roku 2025 místo slíbených 12 tun nakoupila jen zlomek. Umělá inteligence. Žádná regulační dohoda nevznikla. Trump na sociálních sítích napsal, že chce AI nechat přesně tam, kde je. Bez nových pravidel a s ministerstvem spravedlnosti jako pojistkou. Tvrdí, že Čína zastává stejný postoj. Před summitem se přitom mluvilo o konkrétnějším kroku. Besant zmiňoval možný oznamovací mechanismus pro incidenty AI ohrožující národní bezpečnost. Tchaj-wan. Trump asi neodpověděli na dotazy, zda o Tchaj-wanu jednali. Bílý dům do čtvrteční noci nevydal žádný záznam o jednání. Balík zbraní pro Tchaj-wan ze 14 miliard amerických dolarů zůstává pozastavený. Irán. Americký velvyslanec v Číně řekl Fox News, že Trump CEO jasně sdělil, že jakákoliv podpora Iránu v této válce je pro USA nepřijatelná. Další setkání, prodloužení příměří má dát prostor na plánovaná setkání v Číně v listopadu a na Floridě v prosinci. Kritické hlasy. CFR upozorňuje, že série schůzek nepřináší pokrok v hlavních sporech. Čína dál mlčky podporuje ruskou válku proti Ukrajině, zůstává největším odběratelem iránské ropy. CNN připomíná, že Trumpovy summity s Kim Jong-unem a loňské setkání s Putinem na Aljašce přinesly hlavně fotografie. Reuters shrnuje, že prodloužení místo trvalé dohody odsouvá hlavní otázky do dalšího kola. Cla, čínské nákupy, dodávky vzácných zemin a technologická omezení. Tak. Takže to by byl ten západ. Tady jde vidět, že, no to si potom okomentujem, já přečtu teď ty východní média, jo, to bude podobně, jo. Takže východní a BRICS média, celkové vyznění, historický milník a nová náplň vztahu. Čínská strana na rozdíl od americké zveřejnila podrobný výklad. Agentura Xinhua přinesla relativně detailní popis Xiových výroků, zatímco Trump konkrétní body neuvedl. Čínská hlavní sdělení. Nový rámec vztahů. Na státní večeři si řekl, že obě strany dosáhly společného porozumění v mnoha otázkách, což podle něj dodalo novou náplň konstruktivnímu vztahu strategické stability. Nově má jít o vztah založený na respektu, férovosti a reciprocitě. Samotný koncept vznikl v květnu v Pekingu. Podle Global Times tehdy prezidenti přijali vizi, která má vztahy vést na příští 3 roky i déle. Tchaj-wan jako hlavní bod. Ty vyzval USA, aby se zdrželi odmítání tchajwanské nezávislosti a obezřetně zacházeli s tchajwanskou otázkou. Postoj Pekingu k územní celistvosti označil za křišťálově jasný. Irán. Si vyzval USA a Irán k návratu k dialogu a ukončení války. Čína podle něj vždy prosazovala respekt k suverenitě a bezpečnosti všech zemí. Druhý lidová pás a zdravá konkurence. Si uvedl, že spolupráce přináší zisk oběma stranám a konfrontace a ztrátu oběma. Konkurence má být vždy zdravá a v mezích, spíš dohánění než zápas, v němž jeden vyhraje a druhý prohraje. Retorika partnerství. Podle Qin Junxi po příletu uvedl, že Čína a USA mají být partneři, ne rivalové, a že velké omrazení čínského národa a Make America Great Again mohou jít ruku v ruce. Co Čína nepotvrdila? Diplomat upozorňuje, že Čína nepotvrdila ani omezené prodloužení obchodního příměří. Jde o důležitý rozdíl oproti americkým zdrojům. Ruská média. Zpravodajství se soustředilo hlavně na předsamitová očekávání. agentura TASS uvádí širokou agendu prekurzory fentanylu, zejména moratoria dodávky vzácných zemin, cla, přístup Číny k čipům pro AI, americké zbraně pro Tajván. Podle agentury se strany dohodly zahájit dialog o umělé inteligenci, aby zabránili eskalaci a jednání o snížení cel zhruba za 30 miliard amerických dolarů na každé straně. Podle TAS měly být na pořadu být i Ukrajina, Hormuzský průliv, militarizace vesmíru, americké raketové systémy v Japonsku a americká technologická aliance FACS-Silica. Agentura citovala čínského experta z univerzity Tsinghua, přímý kontakt lídru podle něj pomůže jasněji vymezit červené linie a klíčové zájmy a doladit krizové mechanizmy a vytvořit bezpečnostní bariéru proti eskalaci sporů. Kreml zároveň akcentoval vlastní kanál s Washingtonem. Peskov uvedl, že Putin je připraven s Trumpem se setkat, konkrétní termín ale není. A indický pohled pro kontext. Konkrétní reakci EMA na tento summit jsem nenašel. Pro díly jako letošního předsedu BRICS je ale relevantnější, dřívější reakce na summit v Pusanu. Indický tisk tehdy psal, že Trumpovo označení schůzky ze SI za G2 je výrazným odklonem od dvou dekád americké politiky a komplikuje indickou strategii, která částečně stála na americké vyžádání, která částečně stála na americké vyvažování Číny přes Kuba. Takže retorika je značně rozdílná. Proto už vlastně, když něco dělám, tak si vždycky dám pohled západních médií a nezápadních médií, aby jsme se teda dozvěděli obě strany a rozmysleli si, nebo řekli si, co tam asi proběhlo.
0: Myslím, že to zásadní stejně nevyznělo a to je to, co je na pozadí.
1: Ano, myslím si to taky.
0: Jo, to jsou takové ty věci, kvůli kterým zhavarovala některá ta jednání a vyjednávání. Proto ty rozdílné výstupy. Víc bych věřil těm na straně východu než toho západu. Víme, jak oni vítězí na Ukrajině, víme, jak zničil Irán, víme, no a pak se dozvíme úplně něco jiného. Takže to je bohužel navazující, jak se říká, v každé válce první umírá pravda. Čili každý to pak podle sebe, teď to přebírají různě média, pochopitelně přebírají to, co zapadá do propagandy. Takže my se spoustu věcí vůbec nedovíme, nemáme šanci se je dozvědět. A jednoho dne zjistíme, že tak, jak jsme do toho neměli co kecat, tak ale nás to bude velice, velice, velice bolet, ať už tím, že budeme ve válce, nebo budeme v obrovské krizi, v obrovském kolapsu, bude nám to oznámeno, nebo se to tak mimo děk dozvíme, no těžko říct. Takže jaký ty máš na to názor, Jiří?
1: No, já to vidím podobně jako ty. My se totiž moc názorově nelišíme. Já si myslím, že v některých bo já tam cítím snahu té Číny, která by ráda urovnala konflikty ve prospěch posílení toho mezinárodního obchodu. Aby začal dobře fungovat ten, protože i v podstatě ti západní, řekněme, partneři v podstatě blokují ten pohyb toho zboží, protože vlastně dávají záminku tomu východu, aby vlastně tyto nebo dělal toho partnera v rámci té obchodní války. Takže já tam trošku cítím, že Čína chce víc posílit roli toho jednak větší posílit roli BRICSu v rámci OSN jako takový, a aby ty země držely mírový přístup v rámci světa, a aby se podpořila jako vyšší oběh toho obecně zboží na planetě. Proto vlastně vyzývají Irán metodicky k tomu, aby začali jednat tuto míru. Určitě, dívej, já si myslím, že Čína má svého protivníka přečtenýho a jedná se jenom o tom, že za mě Čína je teďka světový ekonomický lídr a Amerika už dávno není. Akorát se to ještě veřejně neřeklo. Takže...
0: Tak kdo umí počítat, tak je mu to jasné, ta čísla jsou veřejně dostupná. Já bych takhle... Západ tu retoriku volí způsobem, který jakoby dává najevo, že to mají pod kontrolou, vedou to dobře a chce to jenom čas. Východ tu retoriku jakoby stanovuje způsobem, nemáme problém se o tom bavit, ale ze svých podmínek neustoupíme.
1: Přesně tak.
0: To je celý, jako. Takhle se dá zhodnotit. Je to potvrzeno tím zastavením pohybu zboží, nebo výrazným zastavením, nebo přibržděním výrazným, až skoro zastavením. A to řídí Čína. Irán je pochopitelně zásobován zbraňovými systémy Ruské federace, KLDR a Číny. Mají ve skladech na Bušínu mnohem víc všeho, veškeré munice, než když na ně vletěl ten Američan. Takže zatímco se vyčerpal Izrael, zatímco se vyčerpaly Spojené státy, Evropa se vyčerpala na Ukrajině, tak se dá říct, že kolektivní západ, celé NATO je těžce odzbrojeno. Na začátku to byl nápad, že ty zbraně naposíláme tam a potom zbrojaři nám oživí ekonomiku. Ovšem, trošku jim se přepočítali, takže dneska se dostali do situace, kdy nic není rozhodnuto, mají na zádech terče namalovaný a sklady prázdný. Takže to je složitý. A tady prostě ten, kdo vydrží, a to je Čína, která vydrží, ale Čína také říká, jsou deadliny, jsou prostě určitý data, ke kterým se musí něco stát, jinak se bude jednat. Jo? Čili Američani to vidí trošku jinak, jakože tady mají Bůh ví kolik času. No, to si budeme povídat. Není to zrovna růžová situace, ale pro... A teď zase zabrousím, hodně lidí se mě vždycky ptalo, jak se může tenhle ten takhle zkažený svět, jak se může napravit? Kdo by ho napravil? Co by se muselo stát, aby takhle zkažený svět dospěl k nějaké nápravě? No tak se to děje. Pokud jste se ptali, co se musí stát, tak minimálně se musí stát to, že Ukrajina přestane existovat a země BRICSu si budou žít svůj vlastní život ve své civilizaci a Amerika si bude muset uvědomit, že je úplně normální zemí, která musí vyjít s tím, co má, nemůže kdekoliv jít, krást, loupit a ještě se tvářit, jako že na to mají právo. To se přeuspořádá tohleto. To je rychlý proces. Ve chvíli, kdy dojdou uhlovodíky a jídlo, tak jo.
1: To bude quick quick.
0: A je to, prostě, protože tam už pak není cesta dál. Pak už je to jenom o tom, že buď se střílí, no a nebo se velmi rychle jedná, aby ten, kdo to způsobil, a to je taky dobrý vědět, kdo to způsobil, tak aby se to dalo dohromady. Mám tady k celé té situaci ještě Andreje Babiše.
1: Jo, tak
0: to by se si měli pustit, tak pojďme.
2: Jako Česká republika samozřejmě článek 5 budeme respektovat. Já pana premiéra Fica komentovat nebudu. Ohledně vyjádření pana Koudelky, my od něj v rámci služebního postupu nic takového informací nemáme. My jsme měli Bezpečnostní radu státu, budeme mít 20. října, myslím, úterý ráno další. Já jsem o tom mluvil s prezidentem, určitě budeme přijímat další opatření, které vlastně zaručí bezpečnost našich spoluobčanů. Vnímáme, co se děje v Evropě, co se děje ve světě. Můžu jenom zopakovat to, co říkám stále, že Evropa by měla konečně začít vyjednávat o míru a nenechávat to jenom na prezidenta Trumpa. My jako Česká republika samozřejmě článek 5.
0: Čili to, co říkal Robert Fico, na co reaguje Andrej Babiš, je to, že se koná spousta provokací, které mají vyprovokovat aktivování článku 5. Andrej Babiš říká jednoznačně článek 5. Co se stane, když se bude aktivovat článek 5? No tak to je pochopitelně nějaká změna životních podmínek občanů České republiky. Přečtěte si zákon, který tady k tomu je už dávno, dávno, dávno připravený, přijatý. To znamená vyhlášení vojenského stavu, nebo to nějak válečného stavu. To znamená pochopitelně konfiskování soukromého majetku, rekvírování aut, rekvírování peněz na účtu, mobilizace a tak dále. To není sranda. Proto Robert Fico bije na poplach, že prostě jsme tak blízko takovéto události a ponecháváme to jenom na tom, kdy ta nějaká... Teď se ukazuje v tom Německu, na tom letišti, že zase ty služby lhaly, protože zase to tam připravili oni. Jo. Jsou tam zachycené nějaké svědectví, prostě co se tam vlastně odehrávalo. Čili jsou to jednotlivé provokace, jedna za druhou, a některá z nich bude tou roznětkou, která může něco zažehnout. Nepřejme si to. Robert Fico o tom mluví otevřeně, Andrej Babiš se nám tady k tomu nějak tak vyjádřil, protože co na to může říct? Jako? No tak my ne, jako. To asi těžko. Ale musíme dělat všechno pro to, a to říká správně, aby k tomu nedošlo. A jestli zvládnem, tak...
1: A ten Koudelka teda řekl co?
0: Koudelka se asi pravděpodobně vyjádřil, že to není pravda, že žádný provokace neprobíhají, nebo co, já nevím.
1: No, mě totiž tady vyhledal článek, že šéf české BIS, Michal Koudelka, řekl, že ruský útok na NATO čekáme v řádu měsíců. Proto on ho asi nechtěl komentovat. No, takže...
0: A tak to se přeci ví, ne?
1: V Rusku se mluví o tom, že Putin říká, proč všichni odborníci a říkají, ne, my čekáme ten ruský útok. To je pak jako na palicu.
0: Jo. Tak. Probíhalo jednání OSN, ne? Čili Komise OSN pro budování míru. To zasedání tam asi bylo víc. Letěli tam dva představitelé, každý svým letadlem, což je podle protokolu správně, protože kdyby jedno letadlo bylo sestřeleno ruským dronem ukrajinsko-české výroby, no tak pochopitelně by byl problém. jenom jeden. Když by
1: No,
0: seděli
1: tak to...
0: oba v jednom letadle, tak máme problémy dva. A tak. Takže ty komentáře, jakože letěli, protože by se porvali na té palubě, tak asi těžko. Petr Vacinka měl dobré vystoupení, ale v angličtině. Já vám budu číst titulky. Já vám budu číst titulky, aby jsme to měli. No, aby to bylo. Tak, milý Nasare, vaše excelence, dámy a pánové, strávili jsme zde hodně času diskuzí o tom, jak ukončit války a právem, ale možná jsme méně přemýšleli nad otázkou, co přijde potom, co se stane den poté, co válka skončí. Protože ukončit válku a budovat mír nejsou totéž. Příměří může zastavit boje, mírová dohoda může ukončit konflikt, ale ani jedno samo o sobě nedokáže přimět lidi, aby státu důvěřovali. Zdát mladým lidem důvod vidět budoucnost domova ani zajistit, že příští společenský spor bude vyřešen bez násilí. Právě zde začíná budování míru. Mír lze podporovat ze zahraničí, můžeme ho pomoci financovat, někdy ho dokonce můžeme pomoci vyjednat. Ale jak zmínil můj přítel Nasser Burita v úvodním slově, mír nelze dovést. Národní vlastnictví je proto víc než mezinárodní princip mezinárodní spolupráce. Je to také projev pokory. Připomíná nám to, že existují meze toho, co může mezinárodní společenství pro druhé udělat. Můžeme pomoci budovat instituce, ale nemůžeme jim dát důvěru jejich lidí. Můžeme poskytnout zdroje, ale nemůžeme převzít odpovědnost místo nich. Můžeme podpořit smíření, ale nemůžeme společnost smířit za ní. Moje vlastní země se naučila po roce 1989. Ostatní nám mohli pomoct, ale nikdo za nás naši transformaci udělat nemohl. A samotné fungující instituce nestačí. Mír musí lidem nabídnout i budoucnost. Práci, příležitosti, svobodu podnikat, investovat a budovat něco vlastního. Protože kdo ve své zemi nevidí budoucnost, nebude mír považovat za úspěch jen proto, že se podepsala dohoda. Možná bychom měli věřit v náš vlastní úspěch způsobem, ne podle toho, kolik peněz utratíme, ale podle toho, kolik programů vytvoříme, ale podle toho, co po nás zůstane. Nejsilnější instituce, fungující ekonomika, společnost schopná převzít odpovědnost za svou vlastní budoucnost. Úspěch bychom měli měřit ne podle toho, kolik pomoci poskytneme, ale podle toho, jakou národní kapacitu po sobě zanecháme, protože skutečný úspěch budování míru není země, ve které musí mezinárodní společenství zůstat navždy. Je to země, která nás jednoho dne již nepotřebuje. Děkuji. To byl Petr Macinka, já vám ho tady můžu pustit.
3: In this building discussing how to end wars, and rightly so, but perhaps we...
0: Tak Jiří,
1: myslím,
0: že má pravdu, ne?
1: Jo, já jsem ti ještě poslal tady komentář, jmenuje se to Petr Pavel světové mocnosti nezajímá.
0: No, to byl dobrý průšvih.
1: No, jestli bys ještě pustil to videjko. To je, já nevím, to je 27, to je minuta.
0: Už to stahuju tady.
1: Ne, poslal jsem
0: již to stahuji.
1: Do chatu, na Teamsech. Tak. Tak já jsem totiž ten projev celý neza, jako vlastně celý jsem ho neviděl ještě. Takže, ale vím, že tam byly průserový vyjádření nějaký.
0: Aha, tak pojďme na to.
4: My se na ten projev samozřejmě díváme z perspektivy České republiky a toho, co se děje na domácí politické scéně. Čekalo se drama, co se stane mezi Petrem Macinkou a Petrem Pavlem. Nestalo se nic, ale zároveň se nestane nic po projevu prezidenta Pavla. On mluvil k velmocím, které ho neposlouchají. Ten sál byl poloprázdný, což ještě neznamená, že se to k uším nedostane, ale to, co se děje se jinde. On kritizoval nebo vyzýval Čínu, aby přispěla k ukončení konfliktu na Ukrajině tlakem na Rusko, ale čínský prezident je na státní návštěvě Spojených států a ten zajíc běží úplně někde jinde. Donald Trump se s čínským prezidentem domlouvá bilaterálně bez ohledu na to, co říká náš prezident na půdě OSN, takže je to taková výzva, která zapadne a ten svět poběží dál úplně stejným způsobem, jestli dobrým nebo špatným, to už záleží na každém z nás, ale nic vážného nebo nic převratného prezident Pavel na půdě OSN neřekl.
0: No a je to.
1: To ale je to státník světového významu, samozřejmě.
0: No tak samozřejmě, tak tentokrát tam ani nejel na motorce.
1: A ten summit byl kde vlastně teďka?
0: V Americe někde, ne? To bylo.
1: Ve státech to bylo, jo?
0: Myslím, že to bylo ve státech, no. Ale nečekal si, doufám, nějaký zásadní jako průlomový sdělení od gumovýho skvotera?
1: Ne, abych pravdu řekl, nečekal, protože...
0: Ono někdy, když nečekáš, tak je to, víš co, je lepší nečekat, neočekat.
1: Nejsi zklamaný potom, přesně.
0: Jsi zklamaný, jo. Tak bych to asi řekl.
1: Jo, tak dívej, tak pan Pavel není nejostřejší tuška v penále, jak se říká, takže čekal jsem nic vlastně. Ale mrknu na ten rozhovor ještě, nebo na ten projekt, potom se podívám. Ale oni totiž, mně se líbí, že tady člověk to komentuje, řekne to popravdě, jak to bylo, a potom český média vlastně ho vyzdvihnou, jak na půdě OSN se etabluje a všichni slintají v komentářích, jak je to skvělý řečník a státník a podobně. To přijde jako dost ujetý. To mě přijde dost ujetý. A nebudem si říkat, co je zač, protože jsme tady říkali milionkrát.
0: Tak, no a budeme navíc skončit, protože se nám blíží 3/4. Takže to vypadá tak, že asi to byla poslední informace nebo poslední věc, kterou jsme rozebrali. Situace je vážná. Není však, jak bych to řekl, není však nakloněná tomu, aby byla apokalyptická. Čili bude krušno, ale nebude se nás to až tolik dotýkat. Tady, řeknu Česko, Slovensko, protože máme naštěstí, máme tady lídry, kteří sice jednoho chtěli zastřelit, popravit a druhý radši říká jiný věci a jiný dělá, aby nedostal taky jako se do nějakého presu atentátníka. Čili vidíme to pozitivně, posílejme jim energii, držme jim palce, buďme jim naklonění, oni to potřebují, tu podporu, protože potom, po té hrůzovládě, která tady byla, jako neumím si představit, že tohle by se jako dělo za Lipánka a za Fialy, jo? Takovýhle věci, okay, které se teďko odehrávají, klíčový. Okay. Tak to je jako pán Bůh s náma. Tak jo, Jiříku, pojď se rozloučit.
1: No tak já se loučím, děkujeme za pozornost, mějte krásný prodloužený víkend. V pondělí máme svátek, takže to bude příjemný. A budu se těšit na příští týden na vysílání.
0: Jo, jo, super. Tak jo, tak já ti děkuji za tvůj účast, děkuji ti za témata, která se připravila, abychom je probrali, za čísla, no a vám všem, co jste nás vydrželi poslouchat, nevypli jste, protože jste pochopili, že všechno, o čem se bavíme, všechno se vším souvisí, no a dotýká se nás to všech, tak vám děkuji, no a budu se těšit opět zase třeba zítra naslyšenou. Mějte se krásně, od mikrofonu společně s Jiřím, s Jirkou se loučí, no jak jinak než Petr Václav, společně s Jirkou.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatím, co ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Santana, Carlos Santana, Mark Knopfler dohrál a dohrál proto, protože se tu již objevili oba dva dnešní protagonisté, hosté. Takže já vás velmi vítám oba dva ve vysílání a předávám vám slovo. Prosím.
2: Ahoj Pavle, já tě zdravím, jsme tady všichni takový trojlístek, v podstatě trio. A jsme tady teď standardně jako každý pátek po 20. hodině, dejme tomu takový úzus trošku, ale po 20. hodině, takže já tě zdravím, zdravím zároveň všichni naše posluchače a přeju krásný večer i tobě, VK, ahoj.
3: No, ahoj Vítko, ahoj Pavle, já vás zdravím, no, všechny naše posluchače, se kterými jsme se skoro nerozloučili, že jo, minule, nebo s některými, já jsem se nakonec potom vrátil, jsme to dojeli, ale tak někteří to nevydrželi, že jo, a ne to, nerozloučili se, nebo jsem se s nimi, takže takto doufám, že dneska to bude všechno v pohodě, že nebudou žádní nasazení provokatéři a podobně, protože samozřejmě situace na alternativě a samozřejmě ve zpravodajství velice vyostřuje vzhledem k tomu, co se děje samozřejmě v celé Evropě, to bude hlavní téma našeho pořadu. Já vím, že Vítek tu má připravená nějaká témata, asi dvě nebo podobně, ale je třeba skutečně prodat taky, to je hlavní, ale probrat to, co se v podstatě děje teď okolo Evropské unie, co se děje okolo Bruselu a Severoatlantické aliance, co chystají. Takže to bude zásadní téma, kterým teda začneme, to jako mimo scénář, který Vítek připravil, ale já myslím, že pomocí přesahu se dostaneme úplně všude, takže já vám přeji krásný poslech.
2: My se přesto dostaneme v rámci prvního tématu, protože to přímo s tím souvisí, jsou to v podstatě misky, které jsou navzájem propojené a to těžiště vah a závaží, tak jsou v podstatě proměněna na obou stranách a nějakým způsobem se vyvažují ty váhy na více stranách bilaterálně a trilaterálně a tak dále a tak dále, multipolárně. Takže v rámci celého spektra témat, které tu máme připravené, začneme v Rusku, protože tam se odehrály samozřejmě volby a jen několik hodin po skončení voleb do státní dumy udařil Kreml na Prahu a Bratislavu, když začneme tady u nás v tuzemsku, aby přestali sedět na dvou židlích a ukončili dodávky zbraní a munice Ukrajině od svých soukromých zbrojovek. Slova o míru od Roberta Fica a Andreje Babiše již Moskvě nestačí. Viktor Medvedčuk uveřejnil pro ruský tisk obsah jednání v Kremlu z počátku července. Je tedy stále menší rozdíl mezi Babišem a Fialou, kdy

válečné události, příprava nemocnic na přijímání obrovského množství, je tam uvedeno obětí, ne pacientů, ale obětí, což samo o sobě alarmující, že tam to slovo victim na místo patients použili v anglickém originále, což samo o sobě je bizár, doslova bizár, děsivý bizár. Ale jak se ukazuje horizont listopadu a příštího roku března bude naprosto kritický pro vypuknutí konfliktu mezi Evropskou unií, respektive některými, buďme přesní, některými evropskými zeměmi NATO a Ruskou federací. A všechno to, co teď probíhá, to jsou konceptuální takzvané přípravy. Konceptuálka se jede, to znamená, jednotlivé vlády jsou úkolovány, aby si nacvičily jednotlivé operace. Dneska přinesla mainstreamová média i u vás Český tisk informaci, že Polsko začalo s pobaltskými zeměmi a je nový plán, bude nacvičovat hromadný úprk občanů pobaltských států před postupujícími ruskými vojsky v případě války. Bude se nacvičovat obrovský příliv migrantů z pobaltských zemí do Polska. Je to ta informace, která přišla dneska, máte to i na českých médiích, je to novinka, tak se na to podívejte. A ta směrnice z Severoatlantické aliance byla uveřejněna 15. září a teď po 10 dnech, dnes 25. Polsko s pobaltskými zeměmi už cvičí, už nacvičují obrovský přesun lidí. Další věc, která v té směrnici je uvedena, je kontrola pohybu lidí. No samozřejmě, jaká kontrola? No kontrola takzvané uzávěry, které probíhaly před 14 dny tam u vás ve spolupráci se Slovenskem, to jste možná zaregistrovali z veřejnoprávních médií, které o tom informovaly, jak jsem zpětně se na to díval, tak tam byly informace o tom, takže jste to určitě museli zaregistrovat. Tady v Německu se testovalo uzavírání hranic v červenci. To byla velká radost, že jo, samozřejmě oni to tak udělali kvůli tomu, aby jakože, no, když jsou prázdniny, že jo, tak to prostě tak nastavili, že se to různě testovalo, jak se uzavírají, a že všechno se tvrdilo, že je kvůli migrantům, prosím vás. Já už jsem to vysvětloval před několika týdny v našem pořadu, že to není kvůli migrantům, je to zkrátka nacvičování, uzavírání hranic poté, co v některých zemích Evropské unie, možná i na úrovni Evropské unie jako celku, ale to je samozřejmě s otazníkem, bude vyhlášený válečný stav poté, co dojde k nějakému incidentu a Evropská unie a některé země, evropské země Severoatlantické aliance budou a vstoupí do konfliktu s Ruskou federací. To znamená, tohleto je v podstatě ten scénář, který se momentálně naplňuje. A co je důležité teď říct, že všichni o tom hovoří, všichni politici hovoří o hrozbě války. Hovoří o tom jeden politik, hovoří o tom Robert Fico, hovoří o tom dokonce už i Andrej Babiš, hovoří o tom ruští politici, hovoří o tom tady němečtí politici, hovoří o tom prakticky každý, někdo používá trošku jiná slova, mluví o tom generální tajemník NATO Mark Rutte, že se musíme připravit prostě na konflikt, dneska o tom znovu hovořil, že prostě Rusko chce zaútočit a že se proto musíme všichni prostě připravit na ten konflikt. On neřekne, že my chceme zaútočit, nebo on neřekne, že my vyprovokujeme Rusy, aby opět na nás zaútočili, jako jsme je vyprovokovali po těch 8 letech, že v tom únoru 2022. To znamená, všichni o tom hovoří a prosím vás, pokud něco prostě jako kváká, jako kachna, a pokud se to kolibá a jako kachna, pokud to prostě má peří jako kachna,

0: že jo, a chodí to prostě okolo, že jo, a je to prostě, vypadá to jako kachna, no tak samozřejmě, tak kachna to asi opravdu bude. Akorát, že v tomhletom smyslu, v tomhle případě to pojmenování toho zvířátka je určitě ne, jako nešťastné, protože tohleto rozhodně žádná kachna není. Jak se říká novinářská kachna, že tohleto není kachna. Tohleto je myšleno naprosto natvrdo. Ti politici to fakt říkají jenom kvůli tomu, že oni mají ty informace, oni dostávají, oni to vědí. A tohleto nacvičování různých přesunů a různých útěků lidí z Pobaltí, to není samoúčelné. To, že se nacvičuje uzavírání hranic, to také není samoúčelné. Protože jestliže vypukne konflikt s Ruskem, tak bude třeba udělat jednu věc, vyhlásit válečný stav a bude třeba mobilizovat lidi. A lidi nebudou čekat na mobilizaci. Lidé začnou utíkat z prostoru válečné Evropy prostě pryč. A proto budou chtít prostě okamžitě zavřít hranice. Proto se nacvičuje zavírání hranic. Z toho důvodu jste byli svědky zavírání hranic. I tam u vás. Jste si to nacvičovali se Slováky. A takže je to přítomné, jsme toho svědky úplně všude a jenom stačí prostě slyšet ty výroky těch jestřábů, jako je vicepremiér polský Radoslav Sikorský nebo další, zkrátka, nebo dokonce i prezidentčík na Hradě český Petr Pavel. Asi prostě oni opravdu si chtějí střihnout válku s Rusem znovu po 81 letech. Už třeba po 1,80. Jestli to bude příští rok, tak po 2,80. Ale znovu jsme v podstatě v této situaci. To znamená, byl rok 2022, byl ten začátek toho února a tenkrát jsme dostali od ruských kolegů tu informaci, která byla prostě taková zvláštní, podivná, že do 3 týdnů prostě to začne a potom najednou začaly přicházet ta videa. Najednou ruská televize ukazovala Vladimira Putina, jak si svolává ministry, jak se jich ptá, jestli souhlasí s připojením Luhanské a Doněcké republiky, tedy z jejich, jestli souhlasí s vyhlášením jejich nezávislosti na Ukrajině, potom se připojili k Rusku a tak podobně. To znamená, všechny ty kroky a ty přípravy mají vždycky nějaký stepping, mají nějaké kroky, které jdou zase a my totéž teď momentálně vidíme u západních a zejména evropských politiků. To znamená příprava na konflikt s Ruskem. A znovu se budou opakovat ty procesy, které byly v roce 2022. Budeme moci vidět jednotlivé kroky eskalace, takzvaného eskalačního žebříku, na který se budou přikládat jednotlivé eskalační kroky. A já si myslím, že už jsme hodně daleko a hodně vysoko na tom eskalačním žebříku, protože ve chvíli, kdy západní země střílí rakety a drony do hlouby Ruska, ve chvíli, kdy západní země kradou a konfiskují Rusům jejich tankery na otevřeném moři v mezinárodních vodách, tak jsme tak vysoko na eskalačním žebříku, tak vysoko, že jenom o stupínek výš je vojenský střet. Už jenom o jeden stupínek výš je vojenský střet, protože všechny nevojenské eskalační stupně eskalačního žebříku byly již naplněny a byly použity. Teď už v podstatě jsme na takové úrovni, že všechno to, co bylo možné považovat za nevojenské útoky na Rusko, nevojenského charakteru, už byly dávno vyčerpány. teď už skutečně zůstávají jenom takové střety s Ruskem, které budou mít vojenský charakter, to znamená charaktery úderu. A proto i Rutte o tom teď hovořil, že samozřejmě on je blázen. Já jsem si myslel, že ten, co tam byl před ním, Jens Stoltenberg, předchozí generální tajemník, že to byl prostě ten největší magor. Ne, ne. Prosím vás, vůbec ne. Stoltenberg ve srovnání s tímhletím komediantem, to byl génius. A Rutte je úplně vymazaný. Úplně. To, co on tam povídal, jakože prostě Rusko je slabé a že Rusko prostě porazíme a Rusko se přesvědčilo, že NATO je silné a Putin se neodváží zaútočit na jakoukoliv naší zemi, ale musíme na to být připraveni a tak podobně. Tyhle ty bláboly, které tam vypouštěl, jenom ukazují, že v podstatě platí, že do všech tady těch silových struktur, a zamyslete se nad tím, vojenských silových struktur jsou dosazováni lidé, kteří ne, že jsou schopni. Oni tam dosazují záměrně lidi, kteří jsou naprosto všeho schopní. Stoltenberg, Rutte a jistě si pamatujete na bývalého předsedu šéfa vojenského výboru NATO, jistého generála Pavla, který tam předsedal vojenskému výboru NATO. A prostě všeho schopní lidé, úplně všeho schopní. To znamená, taková ta flexibilita, kdy máte politika. On byl komunista, on přísahal věrnost souručenství Československé socialistické republiky a Sovětského svazu. Že vstoupil do strany společně s manželkou a potom to všechno jako vzdal, všechno to popřel a přešel na stranu nepřítele a přešel, stal se šéfem vojenského výboru NATO a dneska srdnatě bojuje proti tezím, ke kterým dříve přísahal. Co je to za člověka, mimochodem? Jaký to má význam? Co to je vůbec? Se nad tím zamyslete. Máte někoho v roli generála a on popře svoji vlastní historickou bázi, vlastní minulost, úplně převrátí. To si představte, kdyby jste měli prostě nějaké generály, kteří by zkrátka dosáhli takové úrovně, že by já nevím, představte si takovou nesmyslnou situaci, naprosto nesmyslnou, že nějaký za druhé světové války nějaký přeběhlý sovětský generál, někdo typu, jako byl Vlasov, generál Vlasov, byl zajatý, přešel na stranu Němců, že by zkrátka udělal takovou kariéru, že by všechno zahodil a byl by tak úspěšný, že v nějaké chvíli by nacistická říše z něho udělala nejvyššího, naprosto nejvyššího německého polního maršála, který velí všem armádám hned pod Adolfem Hitlerem. Nejvyššího polního maršála by z něho udělali. Naprosto, jaký by to musel být člověk? Jaký by to musel být generál, aby se dostal do téhletý pozice? No musel by úplně odvrhnout všechno, musel by to poplivat, musel by prokazatelně, věrohodně všechno poplivat, všechno odvolat a svým novým chlebodárcům prokázat, že všechno to, co dělal v minulosti, bylo jenom ne z přesvědčení, ale musel by je přesvědčit o tom, že to bylo všechno konáno kvůli vypočítavosti a kvůli sociálnímu statusu v tehdejší socialistické komunistické společnosti. že to nemyslel vážně, že to bylo ze zištných důvodů, kvůli kariéře, kvůli pozici, ne z ideologie, ne z přesvědčení. A musel být tak dobrý, že by musel ty generály přesvědčit, že to dělal kvůli tomu, že zkrátka to byly zištné motivace, že on tomu nikdy nevěřil, on jenom prostě chtěl dělat kariéru, dostat se vysoko, mít frčky, protože frčky jsou nejvíc, a bylo mu jedno prostě, co podepisuje. Bylo mu jedno, na co přísahá. Bylo mu jedno, jaké dekrety podepisuje, jaké formuláře má na stole a připojí k ním svůj podpis. Úplně by mu to bylo jedno. To znamená, takový člověk, jedině takový člověk se může překlopit z vysokého, ambiciozního, velice, dalo by se říct, exponovaného důstojníka, rozvědčíka bývalého režimu do funkce nejvyššího vojenského velitele nepřátelské organizace na druhé straně. A tohleto je model de facto, který je natolik děsivý, že nemáme jistotu, opravdu není jistota, že když vypukne nějaký ozbrojený konflikt s Ruskem, jestli tenhle ten člověk, který se tam dostal u vás na ten hrad, jestli on nebude první, který řekne, budeme mobilizovat lidi a pošleme na frontu bojovat s Rusy. Do posledního Čecha. Protože bude poslouchat koho? No, bude poslouchat své chlebodárce. Nacisty bude poslouchat z Bruselu, jednak z Evropské unie, jednak z NATO, bude poslouchat a bude posílat na pokyn Čechy do likvidace válečného masomlýna, podobně a úplně stejně, jako to teď dělá Zelenský na Ukrajině s vlastními občany. Úplně stejně. Protože proč? Protože Zelenský, Pavličenko, teda ne Pavličenko, Pavel, Zelenský, Pavel, Rutte, všichni tihleti zkrátka jsou ve svých pozicích ne kvůli tomu, že by měli nějaké schopnosti, ale kvůli tomu, že jsou všeho schopní. A Zelenský je všeho schopný. On je na jedné straně heraldický žid. On má čistý pokrevní židovský původ po matce i po otci. Že? A on nemá problém jít v Kyjevě na vojenský hřbitov a tam pokleknout před válečnými zločinci, před banderovci, kteří vyhlazovali na Volyni nejenom Poláky, ale hlavně i Židy. Nemá problém. To je tak neuvěřitelné chucpe. Ale proč? Proč on to udělal? No, protože Zelenský je všeho schopný. Stejně jako Petr Pavel. Je všeho schopný. Stejně jako ten mameluk Rutte je ten naprosto neschopný, ale kromě toho, že neschopný, on je všeho schopný. A proto ve všech pozicích, tam, kde se něco rozhoduje a je třeba, aby tam někdo byl, tak se tam nedává nějaký kádr. Nějaký prověřený kádr, schopný kádr. Ne, ne, ne. Dává se tam někdo, kdo je naprosto všeho schopný. Úplně všeho schopný. Důležitá je jenom jedna jediná věc. Aby plnil úkoly, které dostává ze zhora. A to on, Pavel, jakožto generál, lampasák, on umí moc dobře. A Zelenský sice není lampasák, ale ten zase ten taky poslouchá, protože on samozřejmě je závislý. On je závislý na různých psychotropních látkách, takže oni mu vždycky něco přivezou a on potom plní všechny úkoly tak, jak oni mu řeknou. Se podívejte, on byl teď u Trumpa na návštěvě a během 15 minut si 67krát sáhnul na nos a dělal grimasy s nosem. On prostě, než se setkal s Trumpem, tak prostě se sjel v letadle, prostě dal si 2-3 lajny a prostě začalo to tam v Bílém domě s ním úplně cvičit. 67krát během 15 minut prostě grimasy s nosem. Tohleto a se zubama navíc. Jo, takový ty pohyby prostě rtama, že jo, si otírá prostě rty, jo, ty zuby, tam má ty zbytky prostě toho kokainu, že jo, tak tomu se říká dojezd. Takže dojezdový tiky se tomu říká. Takže ty dojezdový tiky on má, Zelenský, a tohleto prostě, tohleto vládne Ukrajině. A někdo řekne, no to je strašný, to by se nám stát nemohlo. Ne? No a koho máte na radě? Člověka, který má za sebou takovouhle kariéru. Popřel svoji vlastní minulost a dneska staví na kontrapunktu vlastní minulosti. To samé platí tady o těch našich geniích. Já to několikrát opakoval, jsem říkal, že to, co vlastně vidíme okolo sebe, je, že každý další politik je horší, než byl před ním. Že? A znovu se to potvrzuje. Teď spousta Němců říká, že zlatý Scholz, ale to byla pěkná svině. Však jsme přinášeli články. To byl SSáček a on stále je SSáček jako vyšitý. Ale ve srovnání s Mercem skutečně ten Scholz byl ještě aspoň trochu na úrovni. Ten ještě nebyl takovej magor. Proto znovu platí, že v politické rovině to funguje tak, že jednotlivé státy jsou likvidovány svými volenými elitami. Postupně. Konec konců od roku 89 se o tom každý mohl přesvědčit. Jsou likvidovány zevnitř postupně. A teď, to je důležité, jelikož dochází k likvidaci, tak kvalita politického řízení se zhoršuje. Kvalita politiků se zhoršuje, protože se zhoršuje celá společnost. Proto logicky každý další zvolený politik je o něco horší než ten předchozí. Je to naprosto logické, je proto vysvětlení. Právě kvůli tomu to tak je. To znamená, společnost se hroutí a spolu s tím se hroutí i hodnoty a proto z voleb vycházejí horší a horší politici. A ti, kteří tam třeba ještě byli a byli tam delší dobu, tak jim se zhoršují jejich vlastní charakterové rysy. To znamená, oni třeba měli před 10-15 lety ještě zdravé názory. Dneska už ty názory mají naprosto strašné, mají je neakceptovatelné. A jak na to reagují voliči, no přestávají ty strany volit. Proto se dneska podívejte na všechny ty partaje, jako různý ČSSD, různý ODS, ztrácí prostě procenta. Je to naprosto logické. Jsme toho svědky. To znamená rozvracení národních států zevnitř postupně, polehoučku, krok za krokem, vede i k destrukci politických procesů, protože to je zrcadlo. To je zrcadlový proces. Jsou to zrcadla, to znamená, máte společnost a máte politickou elitu a vzájemně ty obrazy se odráží od sebe. To znamená, jestliže dochází k hroucení společnosti, dochází k hroucení i jednotlivých politických elit a obráceně. Jestliže se hroutí politické elity, dochází k hroucení společnosti. Jedním směrem i druhým směrem. buď vláda hroutí společnost svými strašnými zákony a svojí neschopností a diletantstvím a hlavně svými kroky, které vyplňuje například svých loutkovodičů z Bruselu a z Londýna a z jiných míst. To znamená likvidace státu směrem ze zhora dolů. To znamená, elity likvidují vlastní životní prostor, vlastní národ. To je jeden směr. A potom druhý směr je ze zdola nahoru. To znamená, ta společnost se začíná destruovat vlivem procesu řízení na jednotlivých prioritách od první až šesté. To znamená, lidé začínají mít jiné hodnoty, začínají volit jinak, začínají volit divné lidi, divné politiky a ten směr se obrací a ta společnost směrem nahoru volí takzvané skorumpované nebo poškozené, pokřivené politiky. To znamená, je to směr ze zhora dolů i z dola nahoru. To znamená, jsou to zrcadla, zrcadlový systém. A my vidíme ve společnosti, že přesně tohleto se teď děje v celé Evropě a vede to jenom k jedné jediné věci, ke konfrontaci s Ruskem. Oni všechno vsadili na porážku Ruska. Všechno. Rukama Ukrajinců. Ukrajinci nejsou schopni těma rukama ty Rusy porazit. Teď už to vědí všichni, akorát to nikdo neřekne nahlas. Ještě není dovoleno to říct. Zatím to říkají jenom opoziční politici anebo bývalí politici, kteří už nejsou v politice a jsou v důchodu a mají už dovoleno hovořit tak, jak je to správně a jak je to normální a najednou z nich vypadávají zajímavé věty a pravdivé věty, protože už nejsou v politice. Proto je znovu důležité si uvědomit, že kdybychom měli nějakou vlasteneckou vládu nebo nad celou Evropou by fungovalo nějaké normální nadnárodní řízení, tak by nikdy nemohlo dělat ani jeden z těchto kroků, kterým právě jsme svědky. Znamená všechny ty eskalační kroky na eskalačním žebříku směrem k konfliktu a ke konfrontaci s Ruskem by nikdy nenastaly. Nikdy, za žádných okolností. To, že to vidíme, ten důsledek jenom potvrzuje realitu. A pokud jsem hovořil o těch všehoschopných lidech, tak já jsem zapomněl úplně na ten hlavní příklad, na který se nesmí zapomenout. Tím nejkřiklavějším případem, jakým se dokazuje, že přesně takhle to funguje, že ne nejschopnější, ale nejvšehoschopnější lidé jsou dosazováni do řídících funkcí. To je ta kráva, která řídí Evropskou unii. Ursula von der Leyen. To je ten důkaz. Je naprosto neschopná. Naprosto neschopná v konceptuálních procesech řízení. Dovedla Bundeswehr obrovské zakázky tam byly na kozačky, že jo, a tulení kožešiny a ona nakupovala, dělala ministryní obrany. Prostě dokonce jí hrozilo trestní stíhání. Dělala zakázky tak, že to skoro vytunelovala celý Bundeswehr a když to měla nahnutý, tak oni ji poslali do Bruselu a udělali z ní v Evropské lidové straně šéfku Evropské komise. A proč? No, protože ona je všeho schopná. Proto tam je. Ona tam není kvůli svým schopnostem, ona nemá žádné schopnosti. Ona je gynekoložka a tenkrát měla nějaké problémy na té klinice, kde pracovala před mnoha lety. Nějaký to asi nebavilo, tak se na to vykašlala, šla dělat politiku. Ale to je zkrátka realita. Podívejte se na to. To znamená, všechny řídící procesy jsou obsazeny lidmi, kteří jsou všeho schopní. Potom se nemůžete divit, že na eskalačním žebříku v Evropě jsme tak vysoko, blízko ke konfrontaci s Ruskem. No. Takže takhle bych uzavřel první téma. Máme 20.40. Dáme si jednu písničku na občerstvení. Pavel tam najde jednu písničku a hned potom se pustíme do dalšího tématu.
1: Dobrá, druhé téma bude kratší. Do té 9. hodiny taková 10-minutovka, ale něco určitě zvládneme. Takže, Pavle, dáme si písničku?
2: tak něco kratšího, jo, 3 minuty a půl. Tak výborně, má pozičku máme za sebou a máme tu opět pana VK a Vítka, takže rozdějte to.
1: Já jsem ani druhé téma neměl, respektive měl jsem připravené v rámci té směrnice na to, kterou už si VK vpekl nebo vetkal do toho předchozího vstupu. Takže já bych se tě spíš zeptal, ty jsi totiž několikrát zmiňoval a bude takhle spíš do vysvětlení do předchozího tématu, ty jsi několikrát zmiňoval, že ten případný potenciální válečný konflikt s Ruskem by mohl vypuknout s některými zeměmi NATO. A chci se tě zeptat, jak je to vůbec možné, protože tu máme přece článek 5 legendární Washingtonské smlouvy z NATO, kdy pokud jedna země je zasažena, tak automaticky se mají připojit ostatní v rámci určité kolektivní obrany. Tak je něco takového vůbec možné, že by konflikt vypukl s několika pouhými izolovanými zeměmi, nikoli se všemi?
0: Je to nejenom pravděpodobné, je to skoro téměř jisté. Článek 5 totiž není mandatorní. Nestanovuje povinnost. Je napsaný způsobem, že je formulovaný tak, že jednotlivé země v případě napadení členského státu vyvinou aktivitu a pomohou vlastními možnostmi na obranu a na pomoc této zemi. To znamená, není tam nic o tom, že země vyhlásí válečný stav. Není tam nic o tom, že musí povinně poslat své vojáky nebo tanky té zemi na pomoc. Nic takového tam není. To znamená, ta interpretace toho článku 5 je tak volná, jak volná může být. Proč je tak volná? Je to jednoduché. Američané to tak chtěli, když vznikalo NATO. Tak Američané nechtěli být zataženi do války se Sovětským svazem kvůli nějakému malému evropskému státu, který by se třeba zbláznil a třeba vyvolal válku se Sovětským svazem. Proto tam Američané dali tenhle ten gumový paragraf. Tenhle ten
1: což
0: plán.
1: Bylo třeba Maďarsko zrovna v 56.
0: když ano, se přesně, poprvé, tak, že? Přesně tak. To znamená, kdyby náhodou někdo chtěl dělat třeba problémy. A, válka mezi, například v 70. letech válka mezi Řeckem a Tureckem, mezi dvěma členskými státy na to, že o Kypr. Kyprská krize. Tenkrát šlo zkrátka o to, že kdyby to přerostlo v nějaký konflikt, tak Američané by do toho samozřejmě nevstoupili a ten konflikt byl stejně udržený lokálně, že na to nebylo nějak mobilizováno, že by poslali na pomoc Řecku a druhá strana by poslala na pomoc v Turecku. Ne. Na to tenkrát zůstalo plně mimo, stálo mimo. Nechtělo do toho nějak zasahovat a vrtat. To znamená, i teď v této situaci by to bylo postavené do té roviny, že některé ty země, které jsou nejvíce rusofobně infikované, a můžeme se dívat na Velkou Británii, můžeme se dívat na jednoznačně na Polsko, můžeme se dívat na všechny tři pobaltské státy. No a teď se můžeme dívat na Francii, ale tam je velký otazník. Macron už není takovej hurá válečník, jako byl ještě před půl rokem. Samozřejmě z mnoha důvodů. Blíží se volby, příští rok budou volby prezidentské ve Francii. A tohleto zkrátka reálně může skončit v pozici, kdy se bude jednat jenom o několik států, které na svém území vyhlásí válečný stav a de facto budou v konfliktu s Ruskem. A jaká bude podoba, nikdo teď momentálně neví, ale je jasné, že bude obrovský tlakový nástroj na jednotlivé členské země. A tím samozřejmě bude síla Bruselu a takzvaných dotací, evropských dotací a evropských fondů, kdy bude postaveno, bude postavená zkrátka ta otázka do té roviny, že když se nepřipojíte k nějaké operaci proti Rusku, tak vám zastavíme dotace. Proto se reálně může stát, že do té aliance vstoupí třeba 2/3 zemí. Z nichž ale většina nepovede vojenské operace proti Rusku. ale bude mohutně a masivně dodávat zbraně do války proti Rusku a to znamená, bude čelit ruským úderům na svém území. To znamená, vojáci nebudou na frontě, ale budou padat bomby na jednotlivé země, kde budou běžet fabriky a vyrábět zbraně do války proti Rusku. To samozřejmě dlouho nevydrží. Jakmile začnou padat bomby, tak začne obrovský tlak válečných střelbů na to, aby daná země, která do té doby jenom v uvozovkách jenom pracovala na válečném úsilí a zbrojila do války a dodávala zbraně ostatním spojeneckým zemím a jinak se ale ničeho neúčastnila, tak bude obrovský tlak, aby i tato země zkrátka vstoupila do aktivního boje proti ruské armádě, aby byly mobilizovány jednotky a to je jenom otázka jednoho, možná maximálně dvou ruských úderů na nějaké výrobní podniky v daném státě. Zkrátka tomu se nedá vyhnout. Jakmile to začne, ten eskalační žebřík, ten už válečný eskalační žebřík bude natolik rychlý, že jeden den bude premiér dané země říkat, my nebudeme vysílat své vojáky do války proti Rusům, my budeme pouze podporovat naší alianci jinými způsoby, a to znamená vlastní zbrojní výrobou. No a tohleto, když uslyší v Moskvě, tak provedou údery na tyhle ty podniky, kde všechno prostě vyhoří, schoří, tam to lehne popolem. No a v tom okamžiku se bude jednat o útok na danou zemi. Daná země bude nucená vyvolat článek 5 sama za sebe, už sama za sebe, a nezbyde nic jiného té zemi, než jít do té otevřené války. Tomu se nedá vyhnout. To je zkrátka hra, která nemá vítězný konec. To znamená, když tuhle tu hru začnete hrát, nedostanete nikdy vítěznou kartu. Vždycky jste s kartou, která prohrává. To znamená, jestli chcete jít do války s Ruskem, neusedíte to na dvou židlích. Nemůžete říkat v době války s Ruskem, že my jsme pro mír, my nebudeme posílat své vojáky do války s Ruskem, ale současně soukromé zbrojovky na území daného státu jedou dnem i nocí a vyrábějí zbraně a munici pro Ukrajinu a pro členské země Severoatlantické aliance, které už budou ve válce s Ruskem. To je nesmysl samozřejmě. Ale víte, že někteří politici do dneška na tady ten nesmysl stále jedou, stále prostě mají tu pozici nastavenou. A ta pozice už začíná být dokonce trapná. Já nebudu jmenovat, nikoho nechci jmenovat, ale víte asi, koho mám na mysli. V této chvíli zkrátka není ani jako odvaha nějak zastavit vyzbrojování Ukrajiny, protože v těch zbrojovkách jsou zájmy politiků, členů vlády, že jo, přímo někteří členové vlády mají akciové podíly v některých zbrojovkách, aniž bych někoho jmenoval, zase všichni víte, koho myslím. To znamená, nemůžete ty soukromé zbrojovky prostě zaříznout a říct, odteď nebudete nic dodávat na Ukrajinu. Nic, naprosto nic. To prostě nejde. Ten premiér to nemůže udělat. Nemůže. Rozbil by vládu svoji vlastní. Nejde to. To znamená, že mírové úsilí je jenom póza. V tom případě, když ten premiér takhle zůstane, tak je to jenom póza. Nic jiného. Póza. A to je málo. Ve chvíli, kdy Evropa stojí na prahu třetí světové války. Chápete? Proto znovu, politika je samozřejmě jedna z nejšpinavějších prací na světě. Je špinavější než prostituce. Já jsem to několikrát říkal. Politika je strašně špinavá. Protože jsou tam klientelistické vztahy hned od začátku, když začnete dělat politiku, tak jste v klientelistickém postavení k tolika lidem, že kdyby se o tom začalo jenom někde lehce mluvit, tak strana prostě skončí a bez peněz nejde dělat žádná politická partaj, že jo, bez různých laskavostí nejde dělat politická partaj. Ani náhodou. Nikam se nedostanete bez laskavosti, nedostanete se do médií, nedostanete se na billboardy, nedostanete se do televize, do rozhlasu, do reklamy, nikam bez známostí a bez peněz. Proto je asi jasné, že článek 5, jakkoliv je gumový a ohebný, tak zkrátka ve chvíli, kdyby byl aktivován, tak dojde zkrátka na vyslání vojáků v nějaké instanci. A je to kvůli tomu, že žádná z těch zemí skutečně nechce usilovat o mír. Mluvím ne slovy politiků, ale autenticky. Autenticky znamená zastavit všechny dodávky zbraní na Ukrajinu. Okamžitě hned pro všechny firmy, nejenom státní, ale i polostátní a soukromé zejména. Okamžitě hned teď. A zakázat vývoz zbraní i do třetích zemí, kde by hrozilo, že zbraně budou obklikou přes třetí stranu odevzdány nebo dodány nebo prodány na Ukrajinu. Víte, že takhle to normálně funguje s dodávkami zbraní třeba do různých občanských válek na africkém kontinentu. Tam to funguje. Například, když byste chtěli jako český zbrojař nebo slovenský zbrojař vyvést peníze do severního Nigeru nebo do Mozambiku nebo podobně, tak tam všude platí zákazy, já nevím, jestli to ještě pořád platí nebo neplatí, ale různě, hned na několik afrických států jsou embarga uvalená. To znamená, kdybyste chtěli vyvést, nedostanete povolení od vlády k vyvezení zbraní. A pozor, nedokážete je vyvést ani k obchodníkovi ve třetí zemi, třeba v Turecku, kteří jsou na černé listině Evropské unie. Existuje černá listina obchodníků se zbraněmi, u kterých je známo, že přeprodávají zbraně z bezpečné země do země nebezpečné. To znamená, firma, nastrčená firma nakoupí zbraně, české nebo slovenské zbraně nebo munici, zbraně, která je registrovaná ve Švýcarsku, že jo? A z toho Švýcarska to koupí turecký obchodník. Turecko je taky v pořádku, ale z toho Turecka se to potom dostane do Libie. Do občanské války. Úplně normálně. Proto funguje to, ty zabraňovací mechanismy takzvaných třetích prodejů, to znamená takovému obchodníkovi někde ve Švýcarsku ten nákup není umožněn, protože ten obchodník je označený za potenciální riziko. Ale v případě Ukrajiny tohle to nikdo nepoužije, tyhle ty ochranné mechanismy a blokační mechanismy, aby zbrojovky nemohly vyvážet zbraně a munici. V případě Ukrajiny není dovoleno. V případě Ukrajiny je dovoleno vyvážet úplně všechno. Naprosto všechno. Chápete? A to je důkaz, že nikdo z těch zemí nechce ukončit válku na Ukrajině. Pokud mluvíme o všech zemích Evropské unie. Proč? O všech? No protože žádná země Evropské unie, žádná země ze 27, žádná z nich nezakázala vývoz zbraní do válečného konfliktu na Ukrajině. Ani jedna z nich. Tím je to dané. Nemusíte hledat další odpovědi. To znamená, že koncept války je daný a slova o míru jsou iluze a póza politiků a nedej bože výtah k dobrým volebním výsledkům a výtah k moci. Protože na slova o míru se dá stále nahnat a v budoucnu ještě více než dnes voličů do jakýchkoliv následujících voleb. Kdo začne mluvit o míru, má hlasy zajištěné. To znamená výtah po zádech takzvaných cimírů, výtah k moci, je jedna z možností, jak se dostat do vlády, jak ustanovit vládu. A potom v té vládě děláte věci, že mluvíte o míru, ale neděláte pro mír nic. Chápete? Mluvíte o míru, ale pro mír nic neděláte. Jenom mluvíte. Kdybyste chtěli dělat, tak první, co uděláte, je, že zastavíte vývoz veškerých zbraní i munice na Ukrajinu i přes třetí země. Hotovo. Takže máme 21.00. Dáme si jednu písničku, Pavel tam najde nějakou takovou překlenovací a potom se pustíme do telefonických dotazů. To bude zase rodeo. No, uvidíme, jak to dopadne.
1: Proto já jenom takový doplněk VK ještě chci doplnit a dodat, že tito převlečení gauneři jsou možná ještě větší prasata, než, a to slovo používám záměrně, aby se snaží vyhýbat a nějakým způsobem se vyjádřovat kultivu, jsou ještě větší prasata než ti přímočaří chciválkové typu Fiala a spol, Rakušan a tak dále, kteří už kandidují přímo s tou agendou pro válku. A zatímco ti to se vyšplhají právě v rámci iluze té míru, toho míru a retorice o míru a tak dále, a potom v té vládě začnou dělat úplný pravý opak, než to, s čím vlastně kandidovala, co deklarovali v rámci své předvolební a volební kampaně. To znamená, že to je ještě mnohem horší v podstatě než ti přímočaří, u kterých víme od začátku, co jsou za, jsou to gauneři, ale mnohem horší a řekněme protřelejší jsou ti gauneři, kteří se snaží právě na tom míru vybudovat svou politickou kariéru do doby, než se dostanou k té reálné moci. A to je právě
0: ten horší. To je právě ten problém, že prostě prosazování toho míru zůstává jenom u slov krásných květnatých projevů a různých videí a různých shortů na YouTube, kde prostě jsou kliky a zhlédnutí a podobně a lajky a další věci. Jenže to nemá nic společného s prosazováním míru, to je póza. A nestačí prosazovat prostě politiku jenom prosazovat mír prostě slovama, hezkými výroky o míru, ne. Mír se prosazuje pouze činy. Pouze činy pro mír, vedoucími k míru. A prosím vás, závěr důležitý. Dneska v pátek Evropská komise jednohlasně všichni členové a zástupci všech 27 zemí, to znamená i České republiky, i Slovenska, odsouhlasili předání dalšího balíku 6 miliard eur Ukrajině na zbrojení, zbraně a obranu. Dneska. Znova. Jak je to možné? Otázka. Tomuhle se říká budování míru na Ukrajině. Když dneska znovu poslali další peníze na válku na Ukrajině. To je tragédie. To je apel na politiky, na volené politiky, ty, které mám na mysli, ale to, jak říkám, to musí voliči. Voliči musí volat v Praze politikům, voliči musí volat politikům v Bratislavě, voliči musí volat politikům v Maďarsku i jinde a ptát se jich, jak je to možné. Proč tohle to děláte? Proč to děláte? Proč posíláte další peníze na zbrojení na Ukrajinu? Proč to děláte? A proč potom chcete naše hlasy? A proč si říkáte do voleb o naše hlasy? Jak si to dovolujete? Jak si to můžete dovolit? Tohle to je třeba říct jim politikům. Takhle jim to říct. Takže to je všechno. Teď si pustíme jednu písničku a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Tak, ok, Pavel to rozbalí.
2: Tak jo, je to na jednu novou písničku od skupiny Road King. Těm, co je dovoleno. Ale to je takový krásný. Tak jedem. Písnička dohrála, všichni jsou na místech a je tu hned první telefonát ze Slovenska. Takže prosím, jste ve vysílání. Můžete. A ticho. Haló, slyšíme se ještě pořád? Teď mluvte, prosím.
3: Haló, no pěkný večer prajem. Slavomír z Bratislavy. Počujem sa?
2: Áno, samozrejme, ste ve vysielaní. Mluvte.
3: A, tak ja som znovu zrodený kresťan v službách nášho pána Ježiša Krista A ja chcem poďakovať, som veľmi rád, že môžem osobne poďakovať pánovi VK za vašu prácu aj celému tímu okolo vás, lebo robíte svoju prácu veľmi dobre, až natoľko dobre, že diabol zúri a vlastne prejavuje sa to tak, že používa svojich otrokov na to, aby vlastne zastavil vašu prácu. To je v podstate, ako aj minule, tá pani, dá sa povedať, ktorá bola zotročená, no taký klasický démonický útok, ako zastaviť vás, lebo diabol zúri, lebo v podstate robíte svoju prácu veľmi dobre. No, on má nejaký ten plán s našou zemegulou, s našou krajinou, so všetkými s nami, a vy mu vlastne ako keby odhalujete karty svojou prácou a vynášate na svetlo sveta to, čo vlastne on má s nami, aký má plán. Ale je tu aj plán nášho Pána Ježiša Krista, ktorý teda má tiež svoj plán, lebo žijeme v podstate apokalyptickú dobu, ktorá vlastne vyvrcholí bitkou pri Armagedone a potom vlastne fyzickým príchodom Ježiša Krista na zem, ktorý vlastne bude ako keby ten, ktorý ja zastaví tú vojnu. Moja otázka je, že vlastne aký máte vy pohľad na plány nášho Pána Ježiša Krista s našou zemou, aby sme trošku odhalili aj jeho karty, lebo v podstate tie diablové karty odhalujete veľmi dobre. Takže ďakujem.
1: Ďakujeme moc. Ja bych jenom takový trošku apel, skúsme tie reminiscence na ten minulý pohľad podržet a nevracet se k tomu, protože zbytečně přikládáme pulínku na oheň, do krbu, teď už skoro, doufám, pevná paliva nebo fosilní paliva, která se brzy zakáží. Tak zkusme se k tomu už nevracet. Je to zbytečné znovu, jak si rozmíchávat. Tak VK, povídej, můžeš odpovídat.
2: Já ještě, jestli mohu, tak ještě dodám telefonní číslo 608 12 14 19 dnes. Tak prosím.
0: No, já děkuju pánovi za dotaz, jak se na to dívám. No, podívejte se, archetyp Ježíše Krista je samozřejmě stělesněním Boha na zemi. To znamená tělo, které bylo použito k tomu, aby sejmulo hříchy z nás, z lidí, z člověka. To je velice těžké, opravdu velice těžké kanonické téma na povídání a na to bychom potřebovali opravdu několik hodin, ale roli Ježíše Krista bylo na zemi tedy poskytnout spasení celému našemu rodu, lidskému rodu. To je důležité, to je zásadní. Ale plány, které existují, které jsou, tak to jsou plány Boha. Ježíš Kristus byla tělesná schránka, která byla použita a ztělesnění Boha na zemi byl Ježíš Kristus. Je třeba v tomhletom trochu jako rozlišovat, ale plány Boha na zemi jsou odvozovány především od vývoje k lásce, který je, nebo láska jako taková, je v podstatě nejvyšší harmonickou takzvaného Žehovy. To znamená ono boží podstaty, která je v podstatě tím nejvyšším modelem v celém našem existenčním prostoru. A to je běh na dlouhou trať. Protože zlo, opak lásky, nenávist je v podstatě podepsána pod většinu věcí na tomto světě. Většina věcí na tomto světě má podpis něčeho, co bychom nazvali temnou silou, temnou stranou, něčím, čemu se říká Hrešov. To znamená technologie využívané ke špatným věcem, technologie využívané k ničení, k zabíjení. Něco se vymyslí, nějaká technologie, nějaký výrobek a hned je využitý jako válečný nástroj. To je samozřejmě práce ďábla, protože každá dobrá věc je připravená k tomu a je možné ji využít pro konání zla. Jenom jedna jediná věc se nedá takto zneužít. Jenom jedna jediná. cokoliv řeknete, může být použito nejenom k dobru, ale k páchání zla. Jenom jedna jediná věc zneužita být nemůže. A to je láska k Bohu skrze Ježíše Krista. Skrze něj. To se nedá žádným způsobem obrátit, zvrátit, jakkoliv pokřivit k tomu, aby se tím začalo páchat zlo. A tohleto vědomí, když budete mít, když ho máte a znáte, tak se nejenom posilujete ve své víře, ale jde o něco ještě jiného. Tohleto vědomí, tohleto pouto doslova dokáže tyto temné síly doslova rozzuřit okolo vás. Doslova rozzuřit. A čím pevnější je toto pouto, tím větší útoky na vás budou činěny a budete vystavováni větším zkouškám, větším obtížím ve svém životě, ve svém okolí a tak dále, a tak dále. To by bylo na velké, dlouhé povídání, na to opravdu nemáme čas, ale jenom pánovi bych tedy řekl, že tím hlavním úkolem, cílem Boha skrze Ježíše Krista je posílení onoho vztahu, oné lásky k Bohu skrze Ježíše Krista mezi co největším počtem lidí na této zemi. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Ještě jednou. Tak, doufám, že stále jste na telefonu. Haló, haló? Haló?
4: Haló?
2: Tak, jste ve vysílání, prosím, mluvte.
4: Strašně zle vás počujem. Dobrý večer. Pane Veka, nepočešil jste ma ani, já vás nepočeším, protože mám to z prvej ruky, lebo je to blízka rodina. Tak si predstavte, že na Slovensku rekrutujú, volá sa to nejaké také zálohy, pána Kaliňáka, už 16-ročných. Ten chlapec chodí na učňák a ide na trojtýždňový výcvik. A takisto, asi to už nebude náhoda, kolegyním syn, ktorého predtým nechceli vziať do armády za žiadnu cenu, tak ho zoberú aj už teraz. Potom je tu ešte ďalší mladý chlapec a sám seba sa pýtam, či sú toto všetko náhody, alebo niekto vie, že sa bude niečo diať. To je jedna vec. A ďalšia vec, ktorá ma vyrušuje, že za mnou býva generál bývalý, bo pracoval aj v Bruseli pre NATO, takže to je veľké zviera, ktorý má svoje deti už asi tak cez rok, aj dceru, aj syna, aká náhodička vo Švajčarsku. A keďže v Švajčarsku sa vojny vždycky vyhli okruhom, tak to asi tiež nebude náhoda. Ale zároveň sa sám seba pýtam, či tá vojna, keď tie deti tam poslal, naozaj to Švajčiarsko nedosiahne. A chcel som vás pýtať ešte jednu vec. Myslíte si, keďže Rakúsko teraz bolo tiež v tej karpatskej osmičke, bude naozaj ešte neutrálne a dá sa tadiaľ to utiecť? Alebo by bolo treba utekať cez Turecko a nejako tadiaľ okulkom do Južnej Ameriky? Prajem pekný večer.
0: No, já děkuju za zhodnocení situace, za informace samozřejmě, co se děje. No, pouze to potvrzuje onen eskalační žebřík. Pokud se děje už tohleto, chystají se odvodové komise, chystají se takzvaní dobrovolci, nebo dobrovolníci, že chystají se, tak znamená to, že se chystají první mobilizační úderné skupiny. A teď jenom na vysvětlení, teď je to důležité, naprosto důležité, dobře poslouchejte. Jakmile to začne, tak oni budou potřebovat brát z dobrovolců, z dobrovolníků, kteří půjdou na tu frontu jako první, protože oni se chtějí té nepopulární, nucené mobilizaci vyhnout jako čert kříži, protože to bude konec jejich politických garnitur. Stejně jako za druhé světové války. Jakmile povolají vlastní obyvatelstvo, samozřejmě proti vůli obyvatel, nikdo, kdo je trošku normální, nechce jít do války. Protože kdo chce jít do války, ten se přihlásí. Po vypuknutí konfliktu se přihlásí. Jako na Ukrajině jsme viděli. kde stály fronty, sice byly dlouhé ty fronty, ale v porovnání k počtu obyvatel, to byly setiny, ne setiny, promile procenta obyvatel Ukrajiny, promile. A vzniknou, z toho vytvoří jeden pluk, dva, tři pluky maximálně podle počtu obyvatel. Na té Ukrajině tenkrát z těch dobrovolníků byla vytvořena celá jedna brigáda. A že tam měli nějakých 8 nebo 10 pluků, tam měli prostě vytvořených. To znamená, tohleto je ten model, který se bude aplikovat na začátku. A oni chtějí mít z čeho brát. Oni dostanou z Bruselu pokyn, že mají poslat nějaké vojáky. A oni řeknou, dobře, my můžeme poslat 10 tisíc. A nebo řeknou, my můžeme poslat 5 tisíc. Dobře, tak je pošlete. No a odkud budou brát? No budou brát z těch...

0: Proto berou i ty, který nikdy nebrali. To je ten důvod. Oni potřebují do první vlny kanon futr. Budou mít. Protože takových lidí, takových zoufalých lidí, kteří si například hráli Call of Duty a chtěli se stát profesionálními vojáky a potom se zjistilo, že mají nějaké zdravotní problémy a nevezmou je, jsou z toho úplně vyřízený. A pak najednou někdo přijde a řekne, hele, změnily se podmínky, my vás vezmeme, my tě vezmeme, ty tam budeš, budeš vojákem z povolání, máš radost, jo, mám strašnou radost. A tohleto je ten model, bohužel, zkrátka eskalační žebřík, jsme tam, dámy a pánové. Musíte si uvědomit, ve chvíli, kdy Severoatlantická aliance toho 15. září, 15. septembra uveřejnila ten materiál, ten dokument, tu směrnici s těmi 7 body, s 7 oblastmi, co mají jednotlivé vlády zemí na to udělat, na co se mají připravit, to nebyla náhoda. Mobilizace lidí, příprava na obranu, vidíte, už to běží. Podle pána, který volal, už to běží. To znamená, ani na tom Slovensku už se nečeká. Ta směrnice je venku a už se dělají rezervy, už se dělají zálohy. Už se berou lidi, kteří by normálně nebyli odvedeni, ale vezmou je. Protože do toho prvního konfliktu, do té první vlny, oni budou potřebovat kohokoliv posadit. Do těch vagónů a odvést je tam kohokoliv. Naprosto kohokoliv. A v takové situaci se nehledí na to, jestli ten člověk je schopný, je zdravý, je dobrý po fyzické stránce i psychické. Hledí se pouze na jedno jediné stanovisko. Jestli tam jde dobrovolně. A na začátku je opravdu hodně lidí, dá se najít dost lidí, kteří prostě ten pluk udělají. Že jo, udělají, dají ho, mají jeden pluk, pošlou ho tam a v Bruselu udělají danému státu čárku, má splněno, čárka. Problém je v tom, že ti kluci už se nikdy nevrátí. V tom masomlíně zůstanou, ten je semele. Jako nikdo se nevrátil z toho zničeného, zlikvidovaného dobrovolnického, z té dobrovolnické brigády. Ta zanikla v listopadu roku 2023, byla rozpuštěna, protože z ní zůstalo 178 vojáků. Z původních kolika asi 40-50 tisíc. To je celý. Chápete? Tohleto čeká národy Evropy. Jestli aspoň jeden z těch politiků, jestli mu nenaroste páteř, nebo se mu nenarovná, neřekne ne, konec, dost, konec, už neposíláme na Ukrajinu žádné zbraně. A dokonce se to může stát, ale ve chvíli, když bude pozdě, ve chvíli, když bude na území Evropské unie vyhlášený válečný stav, kdy už budou dopadat rakety na jednu i na druhou stranu, naše, na Rusko, ruské, na nás, a už bude pozdě. Se sedat ze dvou židlí na jednu. Bohužel, tohle to opravdu hrozí. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Tak věřím, že se slyšíme, jste ve vysílání, prosím.
2: Dobrý večer, nevím, či ma počujete.
1: Ano, výborně.
2: Lebo strašně špatná odozva to telefonu z vaší strany. Martin Pošlavský. Ano. Pán Veka, chcem sa spýtať, čo si o tom myslíte. Vy väčšinou ste odsudzoval ten postup ruskej armády ako postup, ktorý je riadený a není dovolené urobiť nejaké väčšie zásahy. Ja si myslím skôr, keď sa na tým zamýšľam, za tie 4 roky robili chirurgickú prácu. Od začiatku, jak sa posúvali na ten front, smerom na západ, tak vlastne bolo tam veľmi husté zasídlenie ruského obyvateľstva a smerom na západ sa to riedi. A v podstate dávajú šancu každému tomu Ukrajincovi ruskej národnosti, aby sa

0: etabloval na fronte, pretože tí lokálni ľudia poznajú tých lokálnych ľudí. Preto je to podľa mňa tá strategia boja robená tak, aby nezlikvidovali plošne ten bratský národ medzi sebou, ale aby si urobili, oslobodili sami tú svoju národnosť. A potom, keby náhodou došlo k eskalácii, tak spoliatní to zoberú od podlahy. To si myslím ja. Takže asi z tohoto dôvodu ešte doteraz na to nešlapli a neurobili žiadny Bengal, lebo nechcú tých ľudí svojich likvidovať. Čo si myslíte vy o tom? Ďakujem.
1: Taky ďakujem.
2: No áno, je to jeden z motivů, ale ne jediný. To, že jsou tam Rusové, na těch územích žijí Rusové a mají tam majetky, mají tam domy, které, když jim je rozmlátí, tak jim budou muset postavit nové a když je zabijou, tak je prostě zabijou a tím v podstatě de facto zabijí své vlastní pokolení. Dalo by se to dařit, protože mají ruskou národnost, že je tam v těch oblastech. Takže nemůžou plošně bombardovat. Ale to je jenom jeden faktor. Druhým faktorem je, že ten nejdůležitější, že cílem té války je likvidace ukrajinského národa do posledního Ukrajince. A mluvíme v původním leitmotivu, je to myšleno jako válka do posledního mužského Ukrajince, mužského zástupce ukrajinské armády, takhle je to myšleno. Já bych měl obavy, aby to náhodou nebylo myšleno i do poslední Ukrajinky, protože tam začínají mobilizovat už i ženy na té Ukrajině, protože nemají muže mimochodem. Ale ten hlavní cíl je motivován samozřejmě tím okultním procesem, kterým je vytvoření takzvaného nebeského Jeruzaléma na území Ukrajiny. Na ten prostor jižní a západní Ukrajiny dříve byl domovem takzvané Chazarské říše. Geograficky to není úplně přesné. Chazarie zasahovala vysoko na sever, zasahovala do Turecka, to znamená, není to geograficky úplně jedna ku jedné, ale velká část té Chazarie byla na jižní Ukrajině a na západu dneska je Donbas. A tahle ta v podstatě historická paralela, kdy celá Chazarie byla koupená, ovládnuta židovskými obchodníky a byla ovládnuta pomocí dluhu, protože Chazarie nepřijala židovskou víru dobrovolně, což je naprosto zásadní. A to by se zasloužilo možná i nějakou přednášku, protože o Chazarech se píšou naprosté šílenosti a bludy, ale to byl národ, který měl turkické vyznání, to byly Turkové de facto, nebo vzdáleně bychom řekli. Dneska, kdybychom chtěli si představit, jak vypadali Chazaři, tak kdybyste šli do Azerbajdžánu a podívali se, jak vypadají Azerbajdžánci svým rysem, tak byste zhruba měli představu, jak vypadali Chazaři. To znamená, měli turkický původ, měli turkický charakter, ale oni nepřijali židovskou víru z nějakého rozhodnutí, že no, nám se líbí tahle ta víra, tak my ji přijmeme. Ne, tak to nebylo. Bylo to kvůli tomu, že Chazarská říše se zadlužila u židovských obchodníků, kteří přicházeli z prostoru Judeje. A jednou z podmínek poskytování dalších úvěrů bylo, že jednotlivé školy a jednotlivé takzvané úřední chanáty, které tam měly vytvořené, že budou transformovány na hebrejštinu a na židovskou víru. To znamená, bylo to podmíněno úvěry a takzvaným úvěrovým jařmem. Proto turkické kmeny, které normálně nebyly přátelské s hebrejci historicky, dokonce s nima si vedli několik válek v historii, tak byli nuceni přijmout hebrejskou víru. Kvůli dluhům. To je realita o Chazarech. národ, který se stal obětí. Obětí dluhových úvěrů. A jestli pak vám to něco připomíná dnešní dobu. No, nemusíme chodit daleko, že? Proto takhle bych jenom odbočil od toho, ale zásadní odbočka, zásadní přesah, zásadní věc. Takže, no, dáme prostor dalšímu volajícímu, aby jsme nezdržovali.
1: Ano, už jistě čeká, ano, takže ano. Prosím.
3: Ďakujem, dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Ja by som nadviazal na ten predpredošlý dotaz pána zo Slovenska, že sa tam chystajú nejaký učení urobiť nejaký pluk. K tomu, keď som predpovedal pred mesiacom, že plánovači NATO majú tajný plán na začiatku dostať do konfliktu s Ruskom 6 krajín, Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko a Rumunsko. Takže k tomu toľko, neveril by som Ficovi ani slovo, že Slovensko sa nezapojí do nejakých príprav na vojnu, už dokázal, že mu netreba veriť. Pán Veka, ale tak ako teraz sa vedie vojna proti Rusku rukami Ukrajiny, tak tá vojna NATO proti Rusku sa podľa mňa bude viesť rukami týchto debilských štátov, ktorí sa k tomu dobrovoľne pripoja. A akékoľvek silové reči majú Nemecko alebo Anglicko, žiadny z týchto štátov sa do vojny proti Rusku nepripojí, ani napríklad Holandsko. Oni budú len v roli trénera, ktorý posiela svojho boxera do ringu. Ale toto už podľa mňa bolo zakodované, už keď sa NATO začalo rozširovať. Tí plánovači NATO hneď od rozpadu Sovietskeho zväzu vedeli, prečo chcú prijať tieto krajiny do NATO. Ano. Už v tom 97. roku to bolo zakodované, prečo chcú prijať, prečo prijímajú postsovietske Slovanské republiky do toho. Tak toľko k tomu.
2: Áno, áno. Dobře.
1: Tak jo, ďakujem.
2: No, já děkuju za tady ten postřeh. Ano, v podstatě dá se říct, že kanon and footer budou ty země, které budou země slovanského původu, pokud nepočítáme teda ugrofinské národy po Baltí. Ano, v první fázi. Zdůrazňuji v první fázi. Konflikt s Ruskem bude konflikt velkého rozsahu, velkého charakteru. A jenom pánu bych chtěl říct a upozornit ho, že po Baltí, Polsko, Slovensko, Rumunsko, to je strašně málo na vedení konfliktu s Ruskem. To je málo. To by nestačilo na udržení fronty ani na jeden měsíc. A to ještě hodně nadsazuju, možná 10 dní. A proto bude snaha mobilizovat co nejvíce zemí Evropské unie, o tom jsem přesvědčen. Protože oni musí vytvořit zhruba 2 milionovou armádu, protože Rusové nasadí 4,5 milionu lidí v první fázi, v první vlně. To je ta informace z ruského generálního štábu v případě vypuknutí konfliktu s Ruskem, NATO s Ruskem, by Moskva mobilizovala v první vlně 4,5 milionu mužů do jednoho měsíce a dalších 11 milionů do 5 měsíců. A tyhle ty počty Evropa nedokáže v rozumných intencích dát dohromady. To znamená, že by velice brzo na místo mužů, které budou Evropě chybět, přišli ke slovu jaderné zbraně, kterých Evropa nemá mnoho. Jaderné zbraně má pouze Francie a Velká Británie, dohromady mají asi 300 nebo 400 hlavic. Rusové jich mají skoro 6 tisíc. Tím by se naplnilo proroctví o zničení Edomu, o kterém tak pořád básní rabíni v synagogách izraelští, že sionističtí rabíni v Izraeli neustále o tom hovoří, že Evropa vstoupí do války s králem severu a v tomto boji, v této válce, bude celá Evropa zničena. Zůstanou ohořelé uhlíky a poté, co král severu jako vítěz se vyrovná s Evropou a skončí s Evropou, uzavře velké spojenectví s králem jihu. A oni dělají v podstatě úplně všechno k tomu, aby de facto k tomuto proroctví došlo. To znamená ke zničení Evropy. A dělají proto naprosto všechno a používají k tomu naše politiky. Naše všeho schopné politiky. Politiky, kteří mluví krásná slova o míru, ale pro mír nedělají vůbec nic. Politiky, kteří krásně mluví o mírovém uspořádání, ale ve skutečnosti mají podíly ve zbrojovkách. Politiky, kteří usilují o mírové urovnání konfliktu, ale ve skutečnosti mobilizují potichu vlastní kluky, které za normálních okolností by nikdy odvodové vojenské úřady odvedly. To je realita. Chápete? V takovém prostoru, v takovém čase právě žijeme. No, takže to je zase trošku s přesahem, trošku negativní, ale je to realita. Pojďme se pustit do dalšího volajícího.
1: Tak jo, taky čeká, prosím, můžete.
4: Dobrý večer, ja by som sa chcel opýtať, že ja tu mám len z ústneho podania. Má byť zmluva medzi Stalinom a rodinou Rothschildovcov, alebo teda tým, kto stál vtedy na čele rodiny, o tom, že po druhej svetovej vojne nebude 75 rokov vojna. Či vy viete o nejakej takejto písomnej dohode alebo zmluve? Potom, keď môžete, tak som sa už chcel dlhšiu dobu opýtať, že či nebol problém so Stalinom, že preto je taký nenávidený, že nie len to, že urobil zo Sovietského zväzu superveľmoc, ale aj to, že zaviedol systém riadenia, nad ktorým už nebol nikto. Že Stalin bol šéf. S ohľadom teda na to, o čom hovoríte, že majú dominantný vplyv ruský židovský kongres a že teda Putin je nimi dosadený. A potom ešte možno taká tretia podotázka. Nebol náhodou aj cieľ vytvoriť Európsku úniu už v čase, keď vznikala, aby sa všetky štáty zjednotili, následne zobrali východné štáty, nakoľko v kontexte toho, že by bola teda tá zmluva medzi rodinou, alebo teda medzi Rothschildovcami a Stalinom, tak vlastne projektovali a plánovali to, že vlastne vytvoriť jeden ekonomický celok, ktorý bude ako v jednom šíku a plniť nielen ekonomickú spoluprácu, ale aj následne vojenskú, nakoľko Európska únia je prepojená s NATO. Ďakujem, do počutia.
1: Také nasledanou.
2: No já děkuji za dotaz. No, jestli existovaly nějaké dohody, tak to byly mezi Leibou Bronsteinem a tehdejším hlavním guvernérem The National Bank of England, kteří zafinancovali cestu bolševiků tehdy v roce 1917 do carského Ruska, kteří měli v podstatě provést státní převrat, svrhnout onu liberální vládu, která se ujala moci v lednu. A potom 7. listopadu 1917 v podstatě pod vedením Lenina, Stalina, Trockého, tedy Bronsteina, Leiby a Sverdlova zahájili útok na Zimní palác, svrhli dočasnou vládu, že tehdy už teda civilní, liberální, nebyla tedy šlechtická. A došlo k pozatýkání carské rodiny a k jejich odvezení do toho domečku v Jekatěrinburgu, že, kde byli rok drženi, než je postříleli. Takže tam byla samozřejmě dohoda. Ale jestli byla dohoda mezi Kobou, tedy mezi Josefem Stalinem, a jestli byla dohoda mezi ním a někým z domu Rothschild, nevím. Nevím. Samozřejmě vyloučit nejde úplně nic, ale mohl dostat Stalin, určitě mohl dostat nějakou nabídku, A poté, co se vyrovnal a vyhnal Trockého a nakonec ho pro jistotu nechal udělat v Mexico City Mercatorem. Ale jak říkám, nemám jakoby nějaké jako důkazy nebo nějaké informace o tom, že by nějaká dohoda mezi Stalinem a Rothschildovým stolcem jako fungovala, nebo že by byla někde podepsána. To nemám takové informace. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Jo, jo, tak prosím.
5: Dobrý večer, František Morla. První rade chcem poděkovat všem za výbornou práci a taková rychlá poznámka. A nech si pan Vekas to nic nedělá, minulý den staj pani. Jo, takže lidi jsou různí, jak si to nic nedělá, ale budu takový rychlý. Tak půl hodiny zpátky jsem četl článek na stránce Veci verejné SK a budu citovat pana Pavla, jo, co píšou Slováci. Myslím si, že přichází doba, kdy budeme muset nějaké to ruské letadlo zestřelit. Jo, to je taková citace z internetu. A druhá věc, pan Vek asi to ví, a kdo žije na Severní Moravě, nebo to je jedno. Mošnovské letisko už v roku 2022, tam bylo aj nějaké referendum okolo toho letiště na tom Ostravsku v roku 2022. Vlastně to z toho letiska z Mošnova se má udělat logistický sklad. Logistický sklad, či to bude NATO nebo naši armády, to už nech pan Veka nějak rozobere. A druhý dotaz, myslím, že ten druhý jsem nějak rychlosti zapomněl, omlouvám se.
1: Tak nevadí.
5: Jo, ještě už jsem si vlastně nějak teď.
1: Ne, nemůžeme dávat víc dotazů.
5: Okay.
1: Jo, tak když tak ještě čas.
5: Jasně, omlouvám se.
1: Naschledanou. Tak,
2: no, já děkuji za dotaz. Samozřejmě, že o Mošnovském letišti víme, protože jsem o tom psal články velice vydatné, že jo, s informacemi, takže o tom samozřejmě vím a už v roce 2017 tam byly články o tom, jak se to chystalo, rozšíření, že jo, zvýšení kapacitance a všeho, zkrátka, aby mohli přijímat velké objemy zboží a velké objemy materiálu a munice, aby tam mohly přistávat americká velká letadla C5 Galaxy, že jo, protože to původní letiště to neumožňovalo, tak tam rozšiřovali. Takže ano, o tom samozřejmě vím a je jako oni na tom pracují už delší dobu, ale to, co připravují teď v souvislosti s plánem na jakýsi konflikt s Ruskem, to je daleko větší kalibr. S tím se nedá nějaké mošnovské letiště vůbec jako srovnávat. Tohle to, co teď chystají, to je opravdu snaha o nějakou přípravu na přímý konflikt s Ruskem. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak paní Lenka volá, tak prosím.
6: Dobrý večer, já vás zdravím. Já jsem se chtěla zeptat, pane VK, vy jste kdysi říkal, že Čína nespadá ani pod zástěru, ani pod čepec. A kdo teda to všechno řídil za covidu, když Čína vyšlapovala úplně stejně jako všechny velký další hráči světa? A jestli je to tedy tak, že teďko ten svět řídí zase ten, kdo je vlastně úplně nade všema, koho poslouchají i v zástěře, i pod čepcem. A že prostě někdo, jak se rozhodne, teďko ten úplně nahoře, tak prostě tak to bude. Pokud teda Bůh dovolí, protože v Biblii je napsáno, že každý plán lidský musí být posvěcený od Boha a buď to Bůh dovolí, nebo ne. A pak jsem se ještě chtěla zeptat na Alberta Pajka, jestli ty jeho dopisy jsou pravý, nebo jestli je to falzum. Ty muzea, kde to má být údajně uložený, tak prý popírají, že tam nikdy nic takového, jako ty dopisy Pajka, neměli. A jestliže teda to falzum není, podle vás, podle vašich informací, tak jak se schoduje ta přesná předpověď první a druhé světové války s tím, co se děje teď, jako jakou byste našel analogii mezi současným vývojem a mezi tím, co Pajk předpovídá, pokud to není falzum, v tom dopise, kde mluví o třetí světové válce. To je všechno, děkuju.
2: No, já děkuji za dotaz. Nejprve teda k té Číně. No, podívejte se. Čína samozřejmě je novým miláčkem globálního prediktora, novými spojenými státy nové doby, novou ozbrojenou pěstí velice brzy už, protože Čína obrovsky zbrojí a má největší dronovou armádu na světě. Disponuje 70 miliony drony k dnešnímu dni. Zrovna jsem četl článek, že mají 70 milionů dronů, které mohou vrhnout na své protivníky. Vyrábějí další miliony každý týden. To znamená, co se týče globálního prediktora, tak tam samozřejmě má svoje koně. A Čína je jenom jedním z dalších koní. To znamená, máte koně, kteří jsou nastaveni v takzvaném židozednářském systému. Čepce, zástěry, že? Čepce, čepičky, zástěry. To se týká především takzvaného západního světa. To znamená Evropa, Spojené státy a země jako Nový Zéland, Austrálie, podobně, zkrátka země západního světa. Ale jiné země mají jiné řízení, jiné procesy řízení, takzvaného světského řízení, a to vypadá úplně jinak. V Číně mají hlavní řízení komunistickou stranu Číny. Ale i ta podléhá globálnímu prediktorovi. To znamená, to jsou pouze různé národnostní systémy takzvaného vysokého řízení. A v Číně komunistická strana zkrátka dělá jenom to, co určuje globální prediktor. Nic jiného nedělají. A co určil globální prediktor? No, poslal Xi Jinpinga na návštěvu do Spojených států, aby se sehnal, aby se setkal s oranžovou hlavou. A oranžová hlava se chovala velice, velice buransky. Chytala Xi Jinpinga za rameno a takhle poplacovala ze zadu. On ani nehnul ani brvou, Xi Jinping, v rozporu se všemi diplomatickými protokoly, potom v Bílém domě mu ukazoval svoje podobizny a Xi Jinping jenom provaloval v oči a říkal si to asi v duchu, to snad není možný, to je debil. Ale chápete znovu, proč Trump je ve funkci prezidenta? Kontrolní otázka, mluvili jsme o tom dneska. Protože je to prezident, který je všeho schopný. Ne, že by byl kádr schopný, znalostně vybavený. Ne. Trump má jednu jedinou charakterovou vlastnost, pro kterou byl dosazen. Poprvé a hlavně i teď podruhé. Je všeho schopný. Proto tam je. A globální prediktor poslal Xi Jinpinga do Spojených států, aby dal najevo skupové hlavě, že Spojené státy končí. Zkrátka, říká se tomu přebírání žezla. A ta fotka, jak tam sedí vedle sebe Xi Jinping a Trump úplně vyvalený, vykulený, a Xi Jinping se usmíval. Protože když dochází k předávání žezla od jednoho k druhému, tak ten druhý se usmívá, ten první má skleslý obličej. To je přesně ta fotografie, která tam vystihla Donalda Trumpa. Taková je realita. Takže to je ten první dotaz. Co se týče Alberta Pajka, to by bylo na strašně dlouhé povídání, bohužel to na to nemáme teď čas, já se paní omlouvám, můžeme to probrat příště. Musíme dát prostor k dalšímu volajícímu.
1: A ten tu je, takže můžete.
7: Dobrý den, pánové, zdravím. Já bych se vrátil k tomu našemu Popovi na Hrad. A můj dotaz je vlastně, jestli v tom světle aktuálních událostí vlastně nevracíme zpátky v tom, co už bylo vlastně plánováno. A že on tam není úplně tak náhodou, a proto tam byl ten strašný řez, aby se tam náhodou nedostal Babiš tehdy, že tohle všechno je vlastně už další ten článek do té skládačky, že my tady čirou náhodou máme vlastně gumu, vojáka, všeho schopného taky, že jo, poslušného, který vlastně bude plnit roli nejvyššího velitele ozbrojených sil České republiky. A vlastně pokud by k tomu došlo, k tomu konfliktu a nastal válečný stav, tak by vlastně předpokládám, on převzal velení na celou zemí, protože možná premiér už by v tu dobu možná ztratil tu svoji roli. Jak to vlastně by to bylo a jestli opravdu se tam dá vědět přesně toto propojení, toho plánování mnoho let dozadu, kdy už oni počítali s tím, že tady ten Pepa prostě bude a bude tady za každou cenu a udělali mu všechno, ty přípravy, včetně toho soudu ústavního a tak dál, aby ho tady měli prostě připraveného na místě jako tu šachovou figuru, kterou oni fakt potřebují. Jak to vidíte, pane VK? Děkuju a budu poslouchat.
1: Děkuji taky.
2: No, já děkuji za dotaz. No, je to poměrně pravděpodobné, protože globální projektor přesně takhle funguje. To znamená, připravuje takzvané výchozí pozice a ty pozice jsou připravovány s předstihem mnoha dekád. To znamená, dalo by se říct, že to doslova jakoby sedí. Každopádně, pokud by tam nebyl Petr Pavel, tak by tam byl někdo jiný, který by de facto dělal úplně to samé, co bude dělat Petr Pavel, pakliže dojde ke konfliktu s Ruskem a bude vyhlášený válečný stav a on jakožto prezident se stane vrchním velitelem ozbrojených sil a bude mít pod kontrolou celou armádu. Vláda samozřejmě zůstane normálně v činnosti, civilní vláda. Ale v době válečného stavu bude mít prezident velmi významné a výjimečné pravomoci z pozice armády a válečného stavu. V době válečného stavu jsou v podstatě zastaveny všechny civilní soudy a jsou nahrazeny soudy vojenskými. Rozhodování v různých sporech řeší armáda, nikoliv civilní soudy. Ve válečném stavu může vrchní velitel povolat jakéhokoliv člověka a takzvaně zabavit a zrekvírovat jakýkoliv majetek a soukromý majetek jakéhokoliv občana. To všechno může vrchní velitel. To znamená, pokud by se do takové pozice dostal Petr Pavel, tak to bychom mohli jenom doufat, co se bude dít a co se nebude dít, samozřejmě z hlediska lidí, kteří by potom de facto podléhali i svojí mobilizační povinností vůči Petru Pavlovi. Kam by je Petr Pavel poslal, jestli by je poslal do Uherského Brodu, že jo, do zbrojovky, nebo by je poslal na frontu, nebo by je poslal někam do nemocnice, jako lepiduchy. To je různý. Zkrátka to nikdo neví. Do chvíle, než to přijde, tak nikdo vůbec neví. Proto takhle bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak jo, teď můžete mluvit, prosím.
8: Já vás zdravím z Polynezie. Děkuju vám za váš pořad, je úžasný. A já jsem poslouchal Macrona v zprávách, které jsem cítal Bentley a řekl všechno a neřekl nic. A jak jste, pane VK, říkal, jakože není moc teď, že nechce moc válčit, já bych to neřekl z toho důvodu, že co se to slychá, že teď Trump nebude prodávat Evropě ropu a ve Francii nechce zlevnit ropu, tak chtějí už nasvičovat zase, aby zavřeli lidi do jako za covidu z toho důvodu, že budou preferovat lidi, budou dělat home office a pak ještě limitovat prodej benzínu a nafty jenom za 30 euro a budou zase všichni zavřeni jako za covidu. A myslím si, že teď, jak jste říkal, že jsme už na předposlední příčce, tak asi to je jediná, vlastně to je poslední šance vyvízt Evropy, protože pak už zavřou hranice. Není to ani moc velký dotaz, jestli mi tohle můžete konfirmovat.
1: Za jak dlouho teda myslíte, že zavřou hranice, jo, kdy to spustí? Tak jo, děkujem, nashledanou.
2: No, já děkuji za dotaz. Já jsem to už probíral asi před několika týdny, teda ten dotaz. Ve chvíli, kdy bude vyhlášený válečný stav, buď buď na území celé Evropské unie jako celku, anebo v některých jmenovitých členských zemích NATO samostatně, protože to ještě není jisté, tak v té dané zemi, kde bude válečný stav vyhlášený, začne běžet nějaká lhuta, než se takzvaně skonzolidují mechanismy ochrany hranic. A jestliže by došlo k následujícímu scénáři, já ho ještě zopakuju ještě jednou, pokud by došlo k nějakému ruskému útoku, proběhl by z největší pravděpodobnosti v noci, v nočních hodinách, nebo z noci na ráno, dejme tomu někdy ve 3 hodiny ráno, nebo 2 hodiny ráno a podobně. Ráno by toho byla plná média. Ráno, úplně plná. Zasedala by vláda a okamžitě by bylo svoláno zasedání Evropské rady v Bruselu, které by bylo s velkou pravděpodobností kvůli logistice a koordinačním záležitostem svoláno na nejbližší možný termín, což by byl večer daného dne, někde v 6 hodin večer. A rozhodnutí o válečném stavu na území členských států anebo dokonce na území celé Evropské unie by bylo vydáno v 8 až v 8:30 večer. To znamená, že když se ráno probudíte a uslyšíte z rádia, z televize, z internetu, z mobilního telefonu úplně odevšad, že Rusové zaútočili a že vláda teď zasedá, že premiér pojede do Bruselu na večerní jednání, tak máte přibližně 14 hodin na reakci. 14 hodin evakuovat se z Evropské unie. Utéct. 14 hodin. Protože jakmile bude vydáno rozhodnutí o válečném stavu, začnou být uzavírány hranice nejpozději do půlnoci daného dne. Nejpozději. Některé aktivistické státy budou rychlejší. Někteří premiéři uzavřou hranice ještě před odjezdem do toho Bruselu. To může být někdy v poledne. To znamená, nebudete mít 14 nebo 12 hodin, ale budete mít jenom 6 hodin. Proto je velice těžké v podstatě odhadovat, jaká bude rychlost, jaká bude uzávěra hranic. To je opravdu velice těžké odhadovat. Může se to lišit, ale v průměru se dá říct, že to bude 6 až 14 hodin. A čím dříve opustíte prostor, tím lépe. Pro vás samozřejmě. Samozřejmě se to týká jenom lidí, kteří mohou odjet, kteří mají prostředky, mají peníze, mají možnost, nemají nějaké závazky doma, že by měli nějaké závazky a kvůli závazkům nemohou odjet. Takových lidí bude strašně moc, mimochodem. A musí samozřejmě mít nějakou jazykovou výbavu, i když v případě prchání před válkou ta výbava jazyková nehraje až tak velkou roli. Váleční uprchlíci nemusí znát jazyk, jenom tak se domluvit prostě nějakýma základama angličtiny nebo němčiny nebo jakéhokoliv nějakého jazyka cizího, který jenom tak trošku poskládáte a dokážete si vzpomenout někde ze školních tříd a podobně. Asi by bylo zvláštní, kdyby někdy jako starší lidé by třeba, já nevím, utíkali, že jo, před válkou s Ruskem a někde v uprchlickém táboře v Rakousku by spustili parůzky. Že jo, na rakušáky. Panečku, to by byl návrat do vzpomínek. 45. roku, když Sověti byli v Estreichu, že jo. To by byla zábava, ale kdyby tam byli starší, samozřejmě starší Rakušáci, tak by to bylo třeba vtipné, ale ti mladší by to nepochopili samozřejmě. Ti by se zděsili, že jo, ruský idiot, že jo, Rusové už jdou, už jsou tady. Ne. Zkrátka je třeba se opravdu jako na to dívat tak, že někdo bude mít možnost a někdo nebude mít možnost zkrátka se evakuovat. A většina lidí se nebude moci evakuovat kvůli různým důvodům, kvůli příčinám, kvůli tomu, že se na to necítí, že si budou myslet, že to nebude tak zlé, kvůli dětem, kvůli vnoučatům, rodině, kvůli zdravotnímu stavu, protože jsou na lécích, chodí doktorovi pravidelně na rehabilitace nebo chodí, mají velké zdravotní problémy, každou chvíli jsou v nemocnici, nemohou cestovat. To znamená spousta důvodů, proč lidé nebudou moci odjet. A takhle je třeba se na to zkrátka dívat. To znamená, pokud někdo se na to připraví, tak bude připraven a bude mít na to zhruba těch 6 až 14 hodin. Co se týče samotného datumu, to nemá smysl vůbec jakkoliv odhadovat, bylo by to naprosto zbytečné. Konec konců i v projekcích se ukazuje, že mnoho věcí, které vypadají opravdu velice katastrofálně, tak se dokážou normálně zrealizovat a znormalizovat takovým způsobem, že nakonec je to zažehnáno, ale bohužel jsou tam některé jiné, které jako ukazují určité události mezi listopadem a březnem příštího roku, aniž bych to nějak vůbec jakkoliv chtěl specifikovat. Další potom mezi červnem a zářím příštího roku a rovněž kritický bude prosinec 2027. Jsou další projekce, které ukazují na určité věci, které jsou naprosto tragické a katastrofální pro budoucnost Evropy. Každopádně pro dnešek je tohleto všechno. Máme 22.02.
1: To mě mrzí, to mě mrzí VK, protože tady čeká hrozně dlouho.
2: Aha, no ne, tak to jde na to.
9: Vy jste řekli, že to byl poslední posluchač, to je naše chyba.
2: O mě nejde. Mě jde o to, aby jsme ještě následující studio nevytlačovali.
1: Ne. Tak ho ještě vezmeme, děkujem. Takže jste ve vysílání, tak jsem to ukecal, tak prosím, povídejte rychle.
4: Dobrý, já bych som mal ještě jednu takovou rychlou otázku, že vzhledem na Velkou Moravu, čo byl vlastně pravoslavný pokus, alebo pokus jako zavěst aj pravoslavie do terajšieho územia Československa, tak či toto by mohlo nás uchrániť pred nejakými jadrovými útokmi zo strany Ruska? Že či Rusi majú k tomuto územiu nejaký sentiment s ohľadom na Veľkú Moravu a pravoslavie, ktoré to vlastne priniesol Konštantína Metoda, alebo teda ten pravoslavný náboženský rituál. Ďakujem, do počutia.
1: Taky děkujeme. Tak,
2: no, já děkuji za dotaz. No, samozřejmě otázka Velké Moravy, to je velké téma, jenže problém je v tom, že celý ten koncept pravoslaví umřel v českých a moravských zemích takzvaně na konceptuální souchotě, které se vážou k událostem v dobách národního obrození a takzvaného ještě předtím osvícení v Evropě. Ono církevní schizma, že, které vycházelo z rozpadu Římské říše a rozdělení na východ, západ a následně Vatikán, který v podstatě si určil dva papeže a výklady víry, že otázky rozdílu v chápání takzvané boží svátosti a dalších vedlo k rozdělení de facto křesťanské víry na takzvané západní a takzvané východní Byzanc, že tedy dneska tedy Byzanc se nazývá pravoslaví. A Morava, Velká Morava, de facto jakýsi pilíř onoho vlivu Byzantské říše a pravoslaví v prostoru střední Evropy byl jakýsi unikát. A našli bychom v Polsku, v západním Polsku bychom našli jednu obdobu, ale jinak de facto Velká Morava byla de facto jakoby unikátem v celém prostoru. Dneska dnešní odkaz Velké Moravy snad jenom historicky, ale z hlediska procesu řízení, minimálně silových a konceptuálních procesů řízení, je naprosto zanedbatelný, protože ten spojovací pilíř pravoslaví je v prostoru dnešní České republiky, že v prostoru Čech, Moravy a Slezska je velice slabý. Okrajový, bych řekl. Samozřejmě, že v některých oblastech, regionech, místech je silný, ale z hlediska celého státu je zanedbatelný. Proto k tomuto já jsem poměrně skeptický. To je zkrátka realita, jenom konstatování toho, že celý prostor České republiky byl obrovským způsobem vlivem židozednářských struktur, které se dostaly k moci v roce 1918 okolo, že no, Masaryka, že jo, byly do značné míry jakoby odstraněny, to znamená církev byla v podstatě vytlačená, neboť národ měl velmi špatné zkušenosti po Bílé hoře s násilnou katolizací celého prostoru a vznikl odpor vůči, paradoxně, odpor vůči nejenom katolické církvi, což by jako ukázala logika věci, že? Ale ten odpor k náboženství a k církvím jako takový. To znamená, právě tohleto způsobilo, že vlastně celý ten prostor Čech a Moravy a Slezska je v podstatě takovým způsobem de facto jakoby vyčištěn, odstraněn od veškeré víry, od náboženství. Nikde jinde to jako není patrné v Evropě, ale tímhle tím zkrátka si celý prostě náš národ prostě prošel po Bílé hoře, de facto je to odkaz Bílé hory, to znamená i ty problémy se zánikem zkrátka víry v mnoha oblastech života je naprosto patrný, ale to bychom potom zacházeli do další diskuzí, na to nemáme čas. Takže poslední dotaz, poslední odpověď. Já se teda loučím s tebou Vítku, s tebou Pavle, díky za písničky a za support. No a samozřejmě se loučím s našimi posluchači, ti si to určitě užili. No a pokud si najdou čas, tak si nás opět naladí za týden v pátek po 19.45. Přineseme další témata z domova i ze světa. Já vám přeji teď v pátek krásný večer, vy se určitě užijete, užijte si víkend a samozřejmě i příští týden bude pracovní, takže pro tuto chvíli si to užijte, anebo pokud jdete spát, tak přeju dobrou noc.
1: Pondělí bude svátek.
9: Pondělí. Teď jsem to chtěl doplnit, teď jsem to, přesně jsem to zase úst, Pavle. Svátek svatý. Venca, jo. Tak já se taky loučím se všemi, tedy krásný večer. Tobě Pavle, tobě VK i vám, i posluchači, my se přetahujeme, tak hodně zkrátím. Mějte všichni hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Ano, děkuji. A já vás ještě jednou pozvu na závěr na ten palouček zítra. Přijďte se mrknout. Určitě, určitě se vám tam bude líbit. Je to poslední akce. Tak jo, mějte se moc a moc krásně. Ahoj, ahoj. A já se s vámi loučím taktéž.
10: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

pokud je v publiku ještě někdo další. Kdo věří, že Amanita muscaria je jedovatá houba? Zapněte si stopky na telefonu a měřte čas, za jak dlouho babička jako metvola spadne z pódia.

Sehr gut sind. Budeme se čistit. Trošku se posereme. A to bude dobře.

0: Veliký Blagadar.
1: Já zdravím ze studia Deja Vu všechny naše příznivce posluchače, Deja Víčka i Svobodného vysílače a také zdravím Maro tebe. Takže krásný večer, dneska máme amanitkový večer a máme 23.9. 18 hodin 6 minut, takže pokud máte ten samý čas, tak nás sledujete živě a dnešní vysílání je interaktivní, takže můžete volat na telefon, který vám tady hned ukážu. A je to telefonek do studia 799-589-362. Takže se těšíme na vaše dotazy, protože dnešní pořad je interaktivní, jak jsem řekl, a budeme odpovídat na vaše dotazy nebo připomínky. Takže Máro, já tě zdravím, chlapců. Vyzkoušíme teda ten zvuk. Slyšíme?
2: Já tě taky zdravím, slyším tě vynikajícně a zdravím i posluchače a diváky.
1: Takže to máme za sebou, to jsme zvládli. Jinak já jsem si tady dal trošinku virtuální pozadí, protože vysílám jednak z jiného počítače. Protože, co vám mám povídat, náš dům, všude sama muchomůrka, pokud slyšíte nějaké hučení, tak je to sušička, která valí od rána do večera a přes noc samozřejmě taky. Jo, na těch 12, 13, až někdy 14 hodin, jako neustále. Takže jsem se tady uchýlil k takovému malému laptopku, takže o vesmíre doufejme, že to všechno klapne. No a Máro, já jsem dneska byl ve Hmotě ráno, přebíral jsem brambory, no a my jsme si je v létě vykopali, že nenapadlo mě teda, že mě povolají, abych to tam šel třídit na 4 druhy, jo, na velikost, na jakosti a na barvy a tak dál, takže vrátil jsem se v poledne. No a od té doby normálně studuju, mám tady nové studijní materiály, které vám tady hnedka ukážu a jedná se o tady tu knihu. Takže je to mikrodávkování Amanita muscaria od baby Máše, jo, takže a od té doby vlastně od toho poledne asi od jedné hodiny jsem studoval, je toho tolik. Maro, já jsem si myslel, že už toho hodně vím na základě těch videek, jo, který sdílíme a dabujeme a posíláme na Facebook, ale ta kniha je fakt hustá, takže přátelé, tady to vysílání, tady tím vysíláním nechcem nikoho k ničemu nutit, jo, jenom prostě studujte sami a můžete klidně začít tady u té knihy, jo, má asi 350 stránek, je teda v originále, je v angličtině a je i v polštině, takže já se tak různě snažím to překládat pomocí translátorů a tak a hned na úvod je to veliká jízda. Takže Maro, a tě pustím taky ke slovu, jak pak se máš ty, co děláš, myslím si taky, že máš toho nad hlavu, že jsi neustále ve Hmotě, takže máš slovo.
2: No tak, jak už jsme se bavili, tak hele, když nepracuju, tak běhám po houba.

0: možná nás čeká návrat k té přirozenosti a k těm prapůvodním principům bytí a uzdravení se, sebe, těla i ducha. No a já lítám, člověče, já bych to nikdy neřekl. Víš, kde lítám, Maro a přátelé? Já lítám po lékárnách. Ale pozor, chvilka napětí. My jsme skoupili snad všechnu Alpu, která tady v dostupných lékárnách byla. A máme jich asi už, já nevím, možná 20 flašek prázdných. Takže taky macerujeme. No a už jsem ti, Maro, říkal, že tento rok už to nějak jako doklepeme pomocí té Alpy, která má 60%. A já jsem si objednal další várku v lékárně tady a dokonce Lesanu. To je zelená a ta má 70 voltů, jo, takže ona teda navíc obsahuje ještě nějaký bylinky, nějaký extrakty z bylinek, takže to si myslím, že nebude na škodu, ale samozřejmě budu studovat babku Mášu, co píše vlastně o tom alkoholu. Ona tam píše teda, že by měl být čistý líh minimálně těch 80 voltů, což teda ty naše Alpy nemají tolik, ale necháme je deal macerovat a myslím si, že to splní ten účel, že to odbourá tu kyselinu ibutenovou, i když zas jsem slyšel, že i ta vlastně by nemusela být úplně na škodu, jo? Že to zas by to mohlo mít nějaký účinky na nervovou soustavu. Takže Maro, víš ty něco o tom blíž? Já jsem to ještě teda nestudoval úplně, tu babku.
1: No, každopádně já studuju spoustu jiných lidí, kteří o tom mluví po celém světě. Kyselina ibuteniová je ta, která tě jako nabuzuje. Jo? Takže ty těma stupněma teplot sušení můžeš snižovat, nebo si určuješ, jakou hladinu ty kyseliny ibuteniové chceš tam ponechat v té houbě. Jo? Čím vyšší sušení teplota, tím méně kyseliny ibuteniové a víc muscimolu.
0: Muscimolu. Ona se mění muscimol, ta kyselina,
1: tak,
0: že?
1: A muscimol je spíš uklidňující. Jo? Tak. Tady to je spíš, že tě to nakopává. No, takže tady chce vyzkoušet, jaký že těm lidem bude dělat dobro, jo, buď víc kyseliny, nebo víc toho, muscimolu. No, a to si musí každý sám vytestovat na sobě. Jo. Takže viděl jsem, že se suší až na 60 stupňů, teda 60, 70 stupňů.
0: Ano.
1: Ale to už je spíš v tom konečném tažení, jo? Pár minutek.
0: Tak, a já to
1: například dělám. Ale tam si musel poznat na sobě, že ta kyselina ibuteniová s tebou nic nedělá. Víš, jako negativního. Jo, protože ona je ten vrahon těch parazitů. Víš? Takže je zapotřebí, aby tě byla.
0: Určitě. To první videjko, to delší, jak tam Libore Kopřiva, teda, který se původně hlásil, že půjde do vysílání, pak mu to nějak neklaplo, tak jsme viděli, já jsem ho nazval pracovně žerou syrovou amanitku a přece žijí, jsou tu mezi námi, jo. I vlastně ta babka Máša tam pojídá syrovou, takže tím vlastně vyvrátila mýty o tom, teda, že okamžitě prostě sanitka do špitálu a kdo ví kam do márnice, jo, takže samozřejmě všeho s mírou, určitě je důležitý to dávkování. No, já pojídám muchomůrku vlastně už letošní, kterou vždycky vysuším, tak ji koštuju. To znamená, že by tam měla být ta kyselina ibutenová v nějakým třeba větším množství, ale cítím se úplně skvěle. A pozor, cítím se nabuzeně, jo? Protože od rána až do hluboké noci jsou na nohách a necítím žádnou únavu, jo? Takže něco na tom bude, že i ta kyselina je vhodná třeba.
1: Přesně tak a jsou i starý nějaký ty pohádky nebo bajky, nebo já nevím, jak bych to nazval, ve starých knihách, že když jsi se ztratil v lese, tak si co jsi měl jako první udělat, si najít vochomůru někde, sníst jí, jo, nějakou část ty vochomůrky a pak si schopnej ujít 30 kilometrů bez jakýhokoliv zastavení třeba. A vůbec ti to nedělá žádný problém. Jo, že tě prostě ta syrová tě nakopne. Jo. Proto, jak oni říkají, že se otrávíš a to jsou takový bláboloviny, nejtvrdší odparazitování je, když jí sníš syrovou.

0: Jo, proto přijdou takový ty křeče, třeba žaludeční někdo má, protože prostě ty paraziti padají. To je nejtvrdší detox na střeva, co se týče parazitů. Jo, protože když vemeš, tak zvířata jí taky žerou syrovou. Jo, ty ji nemají sušenou, protože ona v lese spíš schníje, než uschne.
1: Je fakt, že když chodíme po lese, tak vidívám hodně, hodně těch hlav je jako ukousaných, normálně tam jsou
0: Ne?
1: ty hryzáky od těch různých hlodavců a nikde žádný mrtvý těličko toho zvířátka není, jo? Takže a zvíře ví, kočky to žerou normálně, jo? Takže a
0: No.
1: zvíře má otevřený třetí oko, zvířata ví, co je pro ně dobrý a co ne, co je jed.
0: Hele, víš, ty vemeš tam, na kolikrát jsou na tom slimáci všechno. Jsou
1: Ano.
0: sežraný zevnitř, zvenku, to je jako, ta houba je velice chutná. I syrová, já jsem ji chutnal už před rokem a kousek jsem sněd, nějaký trojuhelníček a necítil jsem nic extra teda, ale jako přežil jsem, úplně v pohodě.
1: A evidentně se ti daří, činnosti máš nad hlavu, chodí k tobě lidičkové teda, no to nám ještě když tak řekni teda, že už tam máš jakousi takovou tu pověst, působíš tam, já nevím, jestli to tak mám nazvat jako léčitel, dokonce máš svoji přezdívku a chodí k tobě babky, dědečkové, nebo chodíš do hospůdky jim povídat, jestli o tom chceš mluvit, jak se lidstvo probouzí i tam u vás v regionu.
0: No tak tím, že jsem před 2 měsícema nastartoval kamaráda starostu, tak samozřejmě se to rozkřiklo všude a samozřejmě on to všude rozkecával, jo, to bez pochyby, jo, protože on se tím chlubí.
1: Starosta.
0: Jo? Ale ne, ale on se tím chlubí, protože on byl předtím na umření. Jo? A ty lidi to viděli na vlastní oči. Jo? Takže ty lidi vidějí tu tvrdou změnu. Jo? A nechápou prostě. Nechápou to. No a ty, co už začínají chápat, tak ty, jak si začne chtít kontakty na mě a jim poradí on a tak dále. Takže on je všechny odkazuje na mě. Tady, běžte za Márou, ten vám to vysvětlí, ten vám to vysvětlí. říkám, ty mi dáváš těch lidíček teda. No, takže pak ti ty lidičky volají, jo, nebo napíšou, zavolám, co se děje, no, tak oni ti vyprávějí svůj příběh, jo, problematický, třeba zdravotní, co mají za potíže a tak, no. Takže takový konzultace, no. Hodinový. Takže kolikrát náročný. Ale já říkám, lidi, vy máte jeden a ten samý problém, i když máte 150 různých nemocí, jo, každý přijdete. Vy máte jenom jeden problém. To, že jste plný parazitů a toxických látek. Jo. To vám působí ty problémy. A někomu odejde to a druhýmu ono, jo. Takže, ale základy jsou všude stejný, takže každému to musím říct trošku jinak, aby pochopil, co mu říkám. Jo. Aby jsme k tomu dospěli, ale furt dospějeme ke stejné věci. Parazitu. A ta bochomurka, to je vrah parazitu.
1: No tak samozřejmě prostě ten, kdo vůbec netuší, jo, že ta muchomurka má takový zázračné schopnosti, tak ten třeba hledí s otevřenou hubou do kořán. Jo? Takže tě
0: No, jo.
1: musíš pomaloučku, polopaticky, úplně od začátku, jak to
0: Ale.
1: všechno je s farmací a s přírodní vlastně léčbou nebo uzdravením v rámci přírody. No a pak jsou už tací, kteří o tom už něco ví, taky se ročetli nebo taky ze světa pochytali nějaký videjka, jo, těch publikací asi bude víc. No a ti už jenom, jednomu z nich teďka budu posílat, vůbec jsem se k tomu nedostal, taky má nějaký problémky, měli dneska do studia, ale bolí ho celé tělo, takže se omluvil. No, tak tomu budu posílat teďka 40 gramů, asi zítra. No a to je vlastně, 40 gramů je půlka té naší osmipatrové sušičky, kterou tady potom ukážu, protože chlapec František se ptal, jakou sušičku mu doporučíme. Ty mu asi doporučíš tu, kterou si budeš objednat, nebo která ti přijde, pokud už ti
0: To mě už
1: nepřišla.
0: přišla.
1: Už tě přišla, no takže a těch 40 gramů je půlka té vlastně té osmipatrové, takže vlastně na jeden záběr nasuším plus minus 80 gramů, no, což je slušný, no, a já nevím, dělá mi asi už, já nevím, to je možná osmá nebo tak nějak, No a má do toho macerátu, tam mám, my jsme taky vykoupili nejenom teda Alpu, ale i 5-litrový sklenice jako zavařovací s uzávěrem na závy, takže dneska proto byla píseň až v hlavě, jo. No, takže jede to.
0: My jsme to vykoupili, žena teda vykoupila taky, ještě se to objednávalo. Samozřejmě Alpa je výborná v tom, že má v sobě mnoho druhů olejů.
1: Ano.
0: Jo, takže, protože já jsem taky nad tím přemýšlel jako s tou lihovinou, jo, protože jsou jako na prodej, že jo. Ale jde o to, že když to je čistá lihovina a už jakoby tolika stupňová, tak už může spíš tě jako vysušovat pokožku, víš? Jo, tady je zapotřebí, aby to zůstávalo spíš, aby to drželo se trošku jako houba. Víš, aby to nesakovalo rychle, aby to šlo pomálu. Jo. Takže aby vysoká dávka toho alkoholu na druhou stranu bez nějakých ještě přídavků spíš nebyla takovou, jako že tě to vysušuje. Víš, tu pokožku. Mm-hmm. Jo, takže na to jsem hleděl a právě ta Alpa mi přišla, i když říkám méně stupňů to má, voltáž, ale na druhou stranu ona je taková jako masná. Víš? Není tak suchá.
1: Jasně.
0: Proto i tady, teď chci vyrobit tady to mazání, že to nám dosádla. Já to zapracujem do sádla, protože žádný chemický vazelíny nechci ani vidět. A to právě chci vyzkoušet na psech, třeba taky, protože kamarád má psa, který a jeho žena mě požádala, že bych chtěla mastičku, jestli bych něco takového vyrobil, že má takový různý boláky nad očima, takový, no prostě z hluky parazitů. Nic víc. Jo, na zádech to samý takový boláky, jo, krvavý, hnisavý. Je to starý pes prostě, už Yorkshire. No takže to vyrobím de facto kvůli němu. Vyzkouším, on bude pilotní. A no uvidíme. Ale věřím tomu, že to bude fungovat. Takže. A hlavně jde o to, že v tom sádle to není agresivní. Jako, že ti to nepálí, nedělá to jako nic. Jo. A u těch zvířat přece jenom, když mu to natřeš Alpou, tak by asi žval. Jo. Člověk to překousne, ale to zvíře, nebo nad vokom mu dáš na nějakou tu hnusnou bouli, takový ty ošklivý věci, takový vředy, jako kdyby to byly, že už ani přes to oko nevidí chudák. No a takže je to příjemnější, víš?
1: Určitě, no co si budem povídat, já bych to řekl tak. Alpa je Alpa, no vzpomínáme si na svoje mládí, no. Taky jsme ji pijávali, asi míchali jsme to s Čučem, s Jarinou, jo, a je dobrá. A jsme tady, a jsme v pořádku, protože játra mají schopnost se regenerovat. No, já jsem zvědavý na tu Lesanu, tam má 70 voltů. No a samozřejmě Alpa je Alpa a sádlo je sádlo. Taky máme tady tu vazelinu a ty různý kokosový oleje a to, ale jako ti naši předkové tady toto neměli, jo, tady ty vazeliny a to. Prostě používali na všechno sádlo. Dokonce, že i babka Máša mluví o sádle, jo? Že to je asi na ty mastičky nejlepší.
0: A právě když mají lidi problémy, že mají nějakou jako, že ne, poškozenou kůži, nějakou přecitlivělou, jo? Tak je dobrý na sklidění kůže mazací sádlem. Jo? Žádný krémy chemický, prostě vzít sádlo a namazat jako, jo, tu kůži, která vás jako tak nějak zlobí. Jo? Protože tuk z prasete je nejblíž člověku. Mm-hmm. To jen vepřový maso je člověku nejblíž, jo? Co se týče tak nějak stavby těch buněk. Takže proto i člověk má nejvíc výtažek všeho z vepřového masa. Vepřový maso má nejvíc vitamin.
1: Je to tak. Tomu prasátku, když se podíváš do očí, tak tam vidíš kus člověka, má takový trošku člověčí oči a když teda já pořád mluvím o té farmě, kam jezdím, kde jsem byl dneska třídit brambory, takže na podzim si vezu 60 kg masa, určitě sádlo vezmu a určitě jdu do toho sádla, protože je to přírodní a jak říkáš, to prasátko má nejbliž třeba tomu člověku, takže je to velmi podobný ta stavba, i ta chemie a fyzika toho těla. Takže přátelé, sádlo, ale studujte. Studujte sami, a my si tak jenom tady, Maro, povídáme, my nikoho k ničemu nenabádáme, že? Máme tady první nějaký pozdrav anebo komentář. Přátelé, opakuju znovu, pořad je interaktivní, můžete volat tady na ten telefon, co mám. Výhoda je v ta, že tě budeme slyšet, jo? Ale ty neuslyšíš nás, takže řekneš třeba dotaz nebo komentář nebo něco, jo, položíš a posloucháš dál. Já to tady nemám propojený, protože nejsem ve svém studiu. No a Vendula píše, ahoj, já si ji naložila do Slivovice domácí. Slivovice, no, tak tam má těch, já nevím, ta Moravská třeba 53-56% nejsilnější. Tak jako, tak je to varianta, co? Ale je to zase škoda Slivovice možná, to lepší jako...
0: No, škoda je dobrýho člověka, člověče.
1: Dobrýho člověka. Ale ještě vyprý možná před pár lety bych řekl, škoda Slivovice, je lepší vychlastat. No a teďka už říkám, Slivovice dobrá namazání i třeba do toho macerátu. Co ty na to, Máro? Maceráta no,
0: Slivovice. Slivovice hlavně chutná parazitu, víš? Takže tam je hodně cukru.
1: Je tam hodně cukru, no.
0: A paraziti takže, milujou cukr, takže alkoholiky takže milujou paraziti.
1: Wendy, Bachana, Slivovice jsou třeba.
0: Ale to nevadí, ale oni samozřejmě ty v Slivovici, ta Vochomura pozabíjí ty parazity hned, jo. Nebo to je de facto palivo pro parazity, takhle. Ale, hele, proč ne? Ať si to vyzkouší.
1: Zkoušet.
0: Ať si vyzkouší dát do Slivovice, nebo koupí si Alpu, nebo jiný něco, všechno s nějakým procentem alkoholu, ať si to zkusí s tím mazat, no. Jak to funguje na sobě.
1: Já taky zkouším, já budu zkoušet tu Lesanu, tam má 70 voltů a teďka udělám trošku PR-ko, jak se říká teďka to slovo PR, ani nevím, co to znamená, prostě trošku reklamu našim kamarádům z od Ostravy, Martina a Marek, já jim říkám marmaři, pořídili si domácí palírnu měděnou, dostávají vínko z nějakých hospůdek a pálí doma, oni tomu říkají teda spiritus, takže čistý, asi vysokoprocentní, takže už mě nabízeli, mě říkali, Petrucho, co podporuješ korporát, kupuješ Alpu, kurňa, my tě napálíme, kolik chceš, takže kdo byste měli zájem, obraťte se na mě a i ty, Máro, platí to i pro tebe, nabídka od Marmaru, jo, ještě teda nevím, jak by to distribuovali, jestli to se domluvíme, no tak asi nějak, jo, protože řekli, že to není problém.
0: Ale když se chce, všechno jde.
1: Všechno jde. Já jsem taky nechápal, jak můžu dabovat videjka a najednou to jde. Věnoval jsem tomu prostě ale pár týdnů a už to najednou jde. A byl jsem, já jsem analfabet počítačové, jo, ale prostě
0: no, nemáš ten zájem. Nabádal už předtím.
1: Ty jsi mě nabádal, ano. Ty na to můžeš. Takže vedli. Slivovicu vyzkoušej, já taky vyzkouším Alpu Lesanu a když jsme u těch voltů, teda jako obsahu alkoholu, tak mám tady, já jsem si tady udělal složku názory posluchačů a mám tady, čověče, no nádhera od Leny. No nádhera, tak na 35 stupňů a nezapomeňte, že amanitě nedělá dobře kov. Takže buď to krájet keramickým nožem, anebo jednoduše rozdělit kloboučky v dlaních. Ale 35 stupňů, to myslí co? Jako to myslí alkohol, nebo myslí...
0: To je málo, to je blud.
1: To je málo, blud. Protože Leny, po té maceraci, ta koncentrace alkoholu klesne o polovinu. Jo? To znamená, že vlastně, když je tam Alpa, která má 60, tak výsledný efekt je ten, že potom ten macerát má 30%, jo? Takže to klesá na polovinu. Takže 35 na začátku je asi podle mě málo. A dokonce a já furt zmiňuji tu babku Mášu, protože fakt mě to hodně zajímá. A tak říkala, vůbec nedoporučuje dávat to třeba ani do vodky, jo, která má 42%. Že to je málo. Jo. No a teďka ještě mohu doporučit naložit si to do čisté vodky, já mám neraději 42. Opět píše Leny, což teda tak nemusí být úplně, ale jak říká Mára, zkoušejme, jo. Máro, co říkáš na to krájení keramickým nožem, že má Marika nemá ráda?
2: Vůbec to nevadí, nevadí to.
1: Nevadí, a počkej, nevadí no. Jako plech, ocel?
0: No takže to nevadí, že by to mělo vadit.
1: Dobrá, tak. A lehce suché kloboučky se také můžou vložit do oleje. Výborné mazání. Ale je třeba, aby nebyly mokré a neplesnívilo to. No, tak jako mastičky se dají taky vyrábět do oleje, nevím. Nemám zatím nastudovaný.
0: Dávají se do oleje a do oleje se dává zase sušená.
1: Sušená, ano, říká, píše tady.
0: Paní vysušená, aby se dobře střebávala do toho oleje.
1: No, ale nepíše, možná pro vás, když začínáte, ale to jako nepíše mě, ona to píše, ona mě to jenom naskenovala z toho, z Facebooku, ona to psala někomu, akorát asi sleduje naše vysílání, tak mi to přeposlala. Možná, když vás, pro vás, když začínáte, tak vhodné vložit do oleje ty sušené, kdybych mohla jakkoliv stříc, dejte vědět, ráda, dobrý. No tak jo, Leny, tak jestli nás posloucháš, takže klidně napiš komentář, anebo se potom zkontaktujeme třeba přes Facebook. A myslím, že tady je ještě jeden. Jo. No a toto je od mého. No Maro, máš něco?
0: Ne, jenom, že baba Maša o těch receptech mluví tam, v té knize. Hm? Jo.
1: Všechno je v té knize.
0: Všechno je v té knize.
1: No a já jsem měl takovou debatu s mým kamarádem Vicherkem a on si tady postahoval něco asi od umělé inteligence, jo. Jak se to dělalo? Klobouk se nakrájel na kousky, naložil do oslazeného mléka nebo vody s medem, cukrem, talířek se nechal na okně nebo v kuchyni, mouchy přilákala vůně a sladké mléko, napili se, látky z houby, hlavně kyselina ibotenová a muscimol, je nejdřív omámili a paralyzovali a pak utonuli v tom mléce. No, to jsme se vlastně bavili, to je muchomůrka je vlastně muchotrávka, amanita znamená houba, a muscaria, zase z latiny, to je moucha. Jo? Takže ona je vlastně muchotrávka. Maro, ty máš trošinku inačí jako historku nebo informaci vlastně, že jakým způsobem ta muchomůrka hubí ty mouchy, že spadnou nějak do toho kloboučku, to píse nebo
0: to. No ne, protože jak máš, už jak se klobouček už jakoby odevře víc, jak už se de facto zase, de facto jakoby zavíral z druhé strany, no tak když do ní naprší, no tak pak si tam třeba nasedají mouchy, když se chtějí nachlastat vody, no a oni pak tam usmou to pejse. No, je to podobné, jako když to děláš doma s tím mlíkem a tak.
1: Ano. No a teďka ještě Vicherek píše to trošinku teda, Martio, no tak bavili jsme se hodinu o tom a teď píšeš tady, fungovalo to spíš tak napůl, mouchy často jen omráčila, nezabila přímo jedem a když vypadly z mléka, mohli se zase probrat. Dneska už se to nepoužívá, je to spíš historická zajímavost. Tak, toto říká AI, aha, já jsem to ani pořádně nečetl. I když mám z ní spíš strach, no tož Vicherek má strach amanitky, ale Maro, je to každého cesta, každého probuzení, každého čas Kairos.
0: Jo, nikdo do ničeho nikoho nevidí.
1: Ano, i toto vysílání je prostě pouze informativní, nikomu nevnucujem žádný pravda, moudra. Já jsem na začátku, já studuju, jo. No, já co vím, tak Maro, to většinou to chodí od tebe, ty videjka o amanitkách, který já teda nechám nadabovat, pak ji posílám dál, takže studuju. Studuju a studujme. A máme tady další. Od Hany, ahoj kluci, taky dělám mazání z Alpy a zahušťuju to lecigelem. Ale mám vyzkoušeno, že usušená nemá takový účinky, tak nevím. No, sušená se do mazání jako asi ani nedává, nebo jo?
0: Sušená.
1: Sušená.
0: No, sušená se dává právě, když to spravuješ do tuku.
1: Do tuku, do tuku. Jo, ona dělá mazání. Jo, ne tinktura, mazání.
0: Jo. No. Takže sirovou dáváš, to se dává na venek, jak to slovíčko ti nejde pod nos. To perorálně.
1: Perorárně.
0: Perorárně, jo. Já,
1: ne, tak. to je orálně. To je, že to sníš.
0: Ježíš, to vím, ale to perorálně, to je na venek. Víš?
1: No, to.
0: Nebo ne?
1: Se schválně. Já si myslím, že ne.
0: Člověk. Jsme se o tom bavili včera nebo kdy? Nebo? Že to je na venkovní
1: podávání léku nebo potravy ústy, Maro, to je ústy.
0: Takže Takže ústy. Dobrý.
1: Ano. No tak učíme se furt.
0: Jo, ne, tak jako ta, ne, ta, to není, to je o tom, že ta paměť hapruje, víš.
1: No je hodně informací. Dívej se, důležité je to, že do macerátu se dává sírová, ano, a do mazání, teda do mastíček, se dává sušená. Nejlépe vlastně rozemletá na prášek.
0: Tak, a ona i prej se nějak vpravit, dá se vpravit, když ji naložíš do alkoholu nebo do Alpy a pak nějakým koncentrátu a pak to promícháš se sádlem a pak to ještě jako doděláváš v troubě nebo na kamnech, teď nevím. No, to už jsem taky slyšel.
1: Jasně. Tak. Dobrá. A takže dotaz zatím tady nemáme. Tak já pustím nějaký, já pustím ještě jedno videjko Babka Máša. Ať ji máme teda, už se o ní pak nemusíme bavit. Každý ať si buď knihu objedná, studuje sám. Z těch zdrojů je samozřejmě víc po celém světě. Takže dávám videjko. No, Maro, no.
0: Ne, ale na TikToku je těch lidí, co se tím zabývají po celém světě, habaděj, takže jo. To jako už se zabývá s tím celý svět. Doslova celý svět. Jo. Takže stačí jenom otevřít TikTok a začít hledat, co se týče Amanity muscari, a to je mraky lidí, co se tím zabývají.
3: Mašo, mám velkou radost, že tě tu mám, a upřímně mě nadchlo, že jsi se rozhodla odstartovat s námi tuto netrpělivě očekávanou novou sérii. Nyní v angličtině, o mikrodávkování s muchomůrkou červenou. Dokonce i po přečtení tvé knihy Mikrodávkování s muchomůrkou červenou, která zaznamenala takový úspěch, byla přeložena do polštiny i němčiny a najdeš ji v nejlepších knihkupectvích po celém světě. Lidé mají stále obrovské množství otázek. Takže pro tuto vůbec první epizodu bych ji rád věnoval tobě. Mohla bys prosím sdílet svůj příběh s našimi posluchači? Ahoj Adame, mám opravdu velkou radost, že tu můžeme mluvit o mikrodávkování muchomůrky. Právě jsem se vrátila z psychedelické konference Arctic Vision na Aljašce, kde jsem měla tu čest přednést příspěvek. Páni, Aljaška, bylo to tvoje poprvé? A líbilo se ti to? Ano, bylo to mé poprvé a zamilovala jsem si o Aljašce úplně všechno, všichni byli tak šťastní, že mě vidí a ptají se na muchomůrku. Víš, na Aljašce rostou muchomůrky přímo lidem na dvorku, lemují cesty jako malé červené deštníky a to nejvtipnější je, že lidé vlastně ani nevěděli, a já jim mají dělat. Vy se na ty houby díváte a žárlivost jen roste, zatímco v Kalifornii musím řídit 4 hodiny každým směrem a vyšlápnout 15 mil, abych nazbírala pár liber těchto malých červených krás. Zatímco na Aljašce se jimi prostě jen tak prochází a sbírají se zdarma, jako by matka příroda řekla, tady to máte, lidi, houby máte doslova na dosah. Přesně tak, Aljaška má co nabídnout a houbaření tam je jednoznačně to nejlepší na světě. Byla jsem na konferenci v Anchorage a náhle lidé začali vybíhat z budovy Fine Arts. Sbírat muchomůrky a nosit mi je přímo ke mně, jako bych byla nějaký lovec hub. Myslím, že to celé začalo proto, že jsem těsně před svým vystoupením snědla malý kousek muchomůrky. A žertem pronesla, pokud během své přednášky skolabuji a zemřu, gratuluji, vědo. To je důkaz, že je muchomůrka jedovatá. Nikdo nevěděl, jestli žertuji. Polovina publika panikařila a druhá polovina si dělala poznámky. A já tam jen stála a přemýšlela, že jsem možná měla vzít jako rekvizitu sanitku. Každopádně, během té konference jsem si uvědomila, že některé části mé knihy mohou působit trochu jako kouzelný trik, v hlavě jsou velmi jasné, ale na stránce poněkud tajemné. Některé myšlenky prostě potřebují druhý pohled a trochu času navíc, abychom rozbalili, co vlastně říkají. A já se těším, že je s vámi prozkoumám, aniž bychom si přitom způsobili přemet.
1: Tak, přemet si nespůsobíme, takže to bych asi ukončil babku Mášu. Jo, to každý asi potom studuje babku nebo z jiných zdrojů, ale já tu babku teda studuju, protože je to hodně jako dopodrobné. Já jsem si tady udělal výtah, já bych tady potom přečetl jako třeba ty léčivé účinky, na co na vše vlastně ten muscimol má vliv a co harmonizuje, co léčí. Ale jdeme dál. Maro, máš něco k tomu? Tak teďka?
0: Ne, jenom na YouTubeku má spoustu videí Baba Maša. ze spoustu různých podcastů a tak dále, kde byla všude možně v rádiích. Takže stačí jenom chtít a informace jak na dlani.
1: Dobrá. Takže přátelé, ptejte se, volejte a já tady teda ukážu. Tady máme nové sběrače, jo. Tady ten chlapec, Maro, nevím, jestli to vidíš, ty máš ten mobil, jo, tak to je Milan Stříbrný vlk a ten neopatrně pronesl. Já chodím tam do lesa, do houštiny a teda sbírám ty hřiby, ty praváky, ty křemeňáky. No, ale občas tam vidím aj to, co vlastně sbíráš ty, že, amanitku, tak říkám, tyjo, tak já ti tam vezmu, ukaž nám to. No, tak prostě, tak jsme tam s ním jeli a to je Zlatý důl, tam jich je v rodinkách, solitéři, jo, ale je tam těžko se prodírat, ale jak říkám, prostě člověk musí zvednout ten zadek a jít do toho lesa. On hezdy se mi ptal kamarád, já myslím, že zrovna ten Martin Vichérek. Ty, kdežo, a kde vlastně ty amanity bereš? Tak jako úplně, jako jsem znejistil, říkám, jestli se dělá prdel, že, jako v supermarketu třeba, říkám, tyhle zvedni prdel, a jít třeba do lesa se projít, jo, třeba tam nějakou uvidíš, jo, takže tady ten chlapec Milda, Milane, díky, že jsi nám ukázal houštinu. Ostatně máme tam videjko, ty taky chodíš do houštiny a připadá mě to hodně podobný, jak u nás v té houštině. Taky polňačka cesta, pak ta houština, takový ty popadaný stromy a mechy, lišejníky, pařezy, oni se většinou skrývají za pařezem. A ještě teďka mně přišlo, že ta amanitka je červená proto, aby byla viditelná. Ona se vyloženě nám nabízí. Tady je, vemte si mě, jo. A tady ten Milan Stříbrný vlk, ten to má těžší, protože on sbírá ty takový ty mainstreamový houby, jo. A oni nejsou pomalu vidět, oni se maskujou, jako nechcou být zebrany z toho lesa. Kdežto amanitka evidentně je tady pro nás, jo, pro tvůrce, protože jednak i ta kreativita, jo, se posiluje. Nejenom červenou, ale hlavně zas panterovkou a to už je zase level, vejš. Jo? Takže tady je Milan, no a pozor, poznáváte ju? Počkej, toto ne, toto je Evička, to jsou kamarádky. No tak jako, co vám mám povídat, jo, chodíme teda z písní sbírat a celkem mi to baví. A mnohdy slaví větší úspěch než já, jako jo. Já tak chodím za těma solitérkama, kolikrát se úplně minu toho perimetru, toho našeho okruhu a jdu někam, já tak rád chodím někam daleko. A ona, kam chodíš, kde jsi, tady jich je hodně, jo. Takže nová sběračka, což mě velmi potěšilo, takže písni. Děkujeme. No, její kamarádka Eva teda, ta taky, teda možná jenom fotí, nevím, ale myslím si, že taky nás poslouchá, takže taky asi začíná sbírat nebo zajímat se zkrátka. No, a tady toto je úplně nový chlapec, tomu jsem poslal odkaz, s tím jsme se seznámili na Paloučku, František, tak to je úplně nováček, ten se ptal právě, Maro, na tu sušičku, jo, kterou by si měl pořídit, tak nevím, co pořídil, jestli tu kulatou na ty patra, jako tu, kterou mám já pro letošek ještě, anebo už si pořídil nějakou tu lepší, tu větší, třeba z nerezu, nebo z čeho to je, a ta má těch kolik, 16 pater?
0: Ne, já mám, myslím, tu, co jsem koupil teďko, tak ta má, myslím, 12 pater.
1: Aha.
0: A tu, co mám ještě jednu, co už máme díl, tak ta má 7 pater. Takže ale v tady v těch sušičkách s těma nerezovejma už, nebo nerezovejma, chromovejma těma mřížkama, tak je výhoda, že s těma houbama nemusíš hejbat v té sušičce, protože tam cirkuluje vzduch dobře. Jo. Přitom u těch plastových tam musíš přeházovat ty patra mezi sebou.
1: Uh-huh.
0: Jo, aby ta houba prosychala, jo, víc, protože některý prosychají víc, některý méně. Není tam tak dobrá cirkulace vzduchu.
1: Jo, jasně,
0: s těma roštama prostě otevřeš dvířka jako od trouby a vyndáváš šuplíčky, no. Tak je to mnohem pohodlnější.
1: Znám to z vlastní zkušenosti, taky předávám ty patra, tak různě míchám, mixuju, protože to vrchní patro je třeba mnohdy ještě měkký, to spodní už je třeba vysušený, jo? Takže to musím přeměňovat. No každopádně letos už to nechám tak a příští rok půjdeme asi do té nějaké větší. Takže chlapec František, pokud se přihlásí, on do 6 pracuje, tak budeme rádi chodit s maminkou a se psíkem sbírat a je to teda nadšený začátečník a zajímá se hodně, takže veliký blagadár, Františku, tobě. No a toto je zase Michal Bartoň, on je trošinku jako, že do studia ještě ne, že prostě naživo ne, no tak aspoň poslal tady fotku, ale to bylo ještě předtím, než teda začal sbírat amanitky, tak toto je nějaký ten mainstreamový hříb, no takže, ale nicméně Michal mě poslal tady nějaké dotazy, takže Maro, já bych otevřel dotazy. Ano?
0: Já jenom k tomu těch lidí, co sbírali jenom houby a začínají sbírat amanity, začínají být čím dál víc, protože začínají dělat videa, že tu amanitu prostě vyzkoušeli a prostě, že je to skvělá houba, tak jim to hodně otevřelo oči. Mhm.
1: Tak, on tady taky něco, jo, to se ptal umělé inteligence, která mu radí, že amanitka se suší při teplotě 70 až 80, no tak moje sušička má maximálně 70, tvoje má kolik, ale to už je hodně 80, ne?
0: Ne, ale co jsem viděl nejvyšší, tak je 70. Tak. Je tam jde o to, že když ji přesušíš, tak ji zabiješ. Jo, takže tam můžou být klidně zavádějící informace, aby si zničil to, co to je tam cenýho v těch houbách. No, a umělé inteligence bych se radši moc zeptal.
1: To je umělá inteligence, Wikipedie, zavádějící. Já to dělám tak, že já třeba začínám první 2 hodinky nebo 3 na 55, pak dám 60, 65, no a poslední hoďku dám na 70 a to už je totál, jo, to už je krásně jak křupky, jak jsme za děcka žrávali ty křupky, taky to, nebo, jo, nebo ty no, bramburky, jo, tak je to pěkně to lupe, no, tak je prostě už jako hotová, jo, na těch 70, nevím teda, ještě jsem, no, těch 70 si myslím, že v těch videích je 70 stupňů maximum.
0: 70, no. Pak už může dojít k zničení dobrých věcí. Budeš mít jenom dobrý čipy.
1: No, tak pak tady píše, že klobouky nakrájíte na tenčí plátky půl centiáku až centiák, to tak asi dělám zhruba. No a samozřejmě jako určitě mainstreamová teda umělá inteligence píše jako výhrušku. Čerstvá houba obsahuje silně neurotickou kyselinu ibutenovou, o které jsme se bavili, že to tak vůbec není, která způsobuje nevolnost a zmatenost. No, tožto. No, bez komentáře
0: asi. No, tady jsi z toho, že nevíš, jestli máš jít trát nebo blejt.
1: No a to je právě ta očista, že? To rovem ty toxiny.
0: No to je právě ta očista. No,
1: to je očista, takže dobrý. Takže Michale,
0: řekni mi, proč není napsáno na flašku vodky, že ti způsobují nevolnosti a tady ty věci?
1: No, protože biznis, protože veliký
0: daně. Protože biznis, protože no. To je zapotřebí. Aby
1: a oni otrok jsou byl stádo, oni jsou ožralý otroka, jo, který vykoná práci a nezajímá se, proč a na koho vlastně maká, chodí na pansky. No.
0: Tak, na soukromé firmy. No,
1: na cigaretách jsou škaredý obrázky, že, protože nikotin teda odpuzuje parazity.
0: No tak tam a hlavně v cigaretách máš i uhlí, který je tělu prospěšný, takže tam je spousta věcí, které je ti prospěšné.
1: Ale zás, přátelé, nepropagujeme tady ani alkoholismus, ani kouření.
0: Ne.
1: My se tak jenom bavíme. Takže Michale, toto je pro tebe. Takže jasně, nakolik se suší, aby nebyla toxická. Ty jsi říkal 60 až 70 a i říkal 70 až 80. Takže Michale, teď jsme se o tom bavili. 70 je strop. Druhá otázka. Rozdíl sušené a naložené muchomůrky v lihu. Myslím tím účinky. Jo? Takže jaké účinky má teda sušená a jaké účinky má naložená v lihu? Já to tady mám vypsané všechno. Ale Maro, klidně mluv teďka za sebe, co víš ty o tom.
0: Ne, tak to máš jako, to je jako z umělé inteligence zase, nebo?
1: Ne, to jsou jeho otázky tady to.
0: No já vím, no on tak se... já jsem říkal, že já suším do 70 stupňů.
1: To jo, ne, já už se nebavím o teplotě. On se teďka baví o účincích, jo. Rozdíl mezi sušenou, jo, to znamená křižalky nebo prášek, ne? A potom naloženou v lihu, to znamená macerát. Tak macerát je na mazání, vlastně na venkovní použití, no, ano, kůže, otoky, modřiny, popáleniny, škrábance různý a tak dál, jo. A, no a samozřejmě ta sušená, ta už se teda jí, jak už víme, perorálně, neboli orálně, protože ji zežereš, ano. No a tam zase působí ten muscimol na, je tady asi 40, nebo tady to není vidět, jo, ale možná 40 různých neduhů, jo, který trápí lidstvo a ten muscimol to buď harmonizuje, nebo úplně, jako i včetně epilepsie, prostě autismu, odstraní to. Jo, tady ten problém. Ale
0: jestli chce vidět rozdíly, tak ať si přečtu knížku. Víš?
1: No, tak o tom jsem mluvil, jasně.
0: Jo. Protože, říkám, to mazání, tam je úplně jiný poměr ty houby. Jo, dává se 1:1.
1: 1:50, no.
0: Takže tam je sakra hodně ochomůrek. Jo, v tom poměru. Jo, a jestli je to mazání, tak to je logický, že to bude na něco na kůži, jo. Já si zjistím, nebudeš mazat chleba. Když je to s tukem. Jo. Takže podle mě nějaký takový věcí, kde ti to má zůstat díl na povrchu, což možná budou nějaký bradavice, jo, a podobně. Jo, protože tady to, jelikož je v tom alkohol, tak se to víc vsakuje dovnitř, jako do těla. Jo, do kloubů, do svalů, jo, a tady to mazání už nejde tak hluboko do těla. Jo, proto ti to pomáhá právě na ty klouby.
1: Tak, no a třetí otázka.
0: To je takhle za mě, to je jako tak, jak já to si myslím.
1: Dobrý, jo. To je pořádku, myslet si.
0: Nevím, jak to je napsané v té knížce, takhle to vnímám já, jo, že prostě ten alkohol nebo ta alpa se ti vsákne mnohem hloubš do těla, než to mazání, to ti respektive spíš zůstane na povrchu toho těla. Jo. Ale samozřejmě to bude tam vyšší hladina muscimolu, takže nevím tu prospěšnost, jo, jakou to bude mít větší nebo menší, ale i kyselina i butenivová je prospěšná, takže nám... Protože ta de facto je v tom mazání. Jo, v tom macerátu. Tam je de facto kyselina i butenivová jenom. Protože ta houba je syrová.
1: No, ano, syrová, ale právě tím alkoholem tam dochází k chemickému procesu nějakému, že ta kyselina se mění na muscimol.
0: Je to možný, já nejsem biochemik, no. takže já jenom to beru z hlediska toho, že jestli se proměňuje kyselina i butenivá v muscimol při nějakých teplotách, jo, tak beru spíš jako tu teplotu, tou proměnou, než tu kapalinu.
1: Mhm. Dobrá, to se rozvíme z knihy. No a Michal teda se ptá ještě teda účinky sušené houby, na co na všechno je, co posiluje, co opravuje. Tak myslí teda jako sušenou, jako kterou sní, jo? Tak já bych tady měl teda vypsaný, jo?
0: No tak
1: ty neduhy. Ty neduhy, jo, na který vlastně ten muscimol působí tak, že buď odstraní, nebo zharmonizuje. Tak, Maro, dej si chvilku pauzku a to přečtu.
0: Čti.
1: Je to hodně, jako, jo, je to fakt jako hodně.
0: No já vím, že je to hodně, protože říkám čti.
1: Dobrý, takže. Já udělám jenom takový krátký úvod. Jo. Houba byla používána již před naším letopočtem, našimi předky, což potvrzuje text jeskyního člověka vytesaného do kamene. Muchomůrka červená je stará 50 000 let a domorodci je malovali v australských jeskyních a muchomůrky byly považovány za padlé hvězdy, obdařené magií. Má pověst houbičky, která zabíjí mouchy. No tak troška ezoteriky samozřejmě taky musí být, jo. No a teďka jsou ty účinky. Muchomůrka červená se používala jako lék. Psychoaktivní přírodní látka pro rituály, zdroj potravy a ceremoniální nápoj. Chemické složky muchomůrky červené byly důkladně prozkoumány. Kyselina ibotenová, muscimol, muskarin a muskazon jsou nejvíce studovanými sloučeninami. O léčivých účincích muchomůrky červené, účinky muscimolu. Jo, takže tady to mám jedno vedle druhého jako napsaný. Parkinsonova choroba, zlepšení řeči a koordinace, chronická schizofrenie, uvolnění a méně úzkosti, neurologická porucha hybnosti. Kyselina ibotenová a muscimol mají příznivé účinky na lidskou epilepsii, Huntingtonovu chorobu, což je vzácné, dědičné a údajně nevyléčitelné neurogenerativní onemocnění, které postupně ničí nervové buňky v mozku. Schopnost obnovy. Normální architekturu spánku obnovuje spánku, léčba nespavosti, podpora spánku a zdravý REM spánek. Protizánětlivá aktivita, protinádorová aktivita, snížení projevu strachu, já to mám tak blbě napsaný tady, léčí alergie, podpora chuť k jídlu, trávení, změna stravovacích návyků, pálení žáhy, zácpa, asténie, což je celková tělesná slabost, nedostatek či ztráta síly a energie, deprese, astma, autismus, nachlazení horních cest dýchacích, kožní onemocnění, ekzém, lupenka, onychomykóza, což je plísňové onemocnění nechtu, popáleniny, zánět dásní, zvětšení štítné žlázy, upravuje hormonální nerovnováhu v ženském těle, zvyšuje libido, hypertenze, snižuje vysoký tlak, dále léčí revmatoidní artritidu, úleva od migrény, úleva od chronické neuropatické bolesti, změna v pocení, změna čichu, léčí zánět prostaty, akutní i chronický, pomůcka pro spaní, rekonvalescence po mrtvici a srdeční zástavě, otoky dolních končetin, podporuje tvořivost, kreativitu, zlepšovač nálady, energetizér, vitalita, úleva od bolesti, vnímání a vidění barev. Muskaria se používá v různých formách, sušené houby, pleťové vody, lihové tinktury, masti a tak dál. A to je jenom, přátelé, část. Já jsem nevypisoval všechno, jo? To je fakt na dlouhodobý studium. Takže to jsou tak zhruba ty účinky vlastně té amanitky, jo, toho muscimolu i třeba té kyseliny ibutenové.
0: Já ohledně toho můžu říct, že já spíš dělám bádání, jaký účinky to má na lidi, kteří to berou. Jo, protože mě to strašně zajímá, takže já se každýho ptám, jaký to má na ně účinek. Jo, k čemu ta houba je prospěšná. Takže proto mě spíš zajímá, co já vyzjistím přímo od těch lidí, než co si kde přečtu, protože zkoumání vlastní je nejlepší. Jo? A můžu potvrdit, že u lidí se zlepšil sluch, u těch, co měli problémy se sluchem, zrak, pak ta schizofrenie, jo? Maniodepresivní schizofrenie nebo nějak. Ještě k té schizofrenii něco bylo, taky jedna žena si to vzala k tomu, protože experimentovala s houbičkama a řekla, že je velice dobrý na tady to, že jí to pomohlo. Takže už jsem ji rok neviděl, od té doby už se stará sama o sebe, tomhletom. No, potom samozřejmě problémy s kloubama, problémy s depresema, jo, to prostě jsou pryč, na to data, najednou nejsou deprese. No máte samozřejmě jiný vnímání toho světa, protože vám začínají docházet věci, které jste předtím nechtěli vidět a najednou už je vidíte, jak se věci mají. Co bych tomu ještě řekl? Hubneš po vochomůrkách. Jo?
1: Ano.
0: Protože ty sám si mi řekl, že jsi zhubnul aniž by si něco dělal. Jo? A už jsem se s tím setkal u minimálně dvou lidí. Jo? Že zhubli. Jo? Samozřejmě může ti to taky srovnat i tlak, že jo? Krevní. Protože to tělo se najednou hodí do klidu, tudíž i to srdce se hodí do klidu. Jo, takže žádný bušení srdce a takovýhle nesmysl už vás nepotká jen tak. Jo. Co tam máme dál? Ještě, co jsem takhle vyzkoumal. Samozřejmě, ale říkám, ta psychika je top, jako, jo, ta se vám zlepší jako velice. No a ještě jsem chtěl... No, samozřejmě návyky, že už najednou přestáváš mít chuť na různé věci, které jsi předtím žral. Jo. Já jsem vždycky měl rád zmrzlinu a večer, no teď už si dám jedno za měsíc a s nimi a už jakoby najednou ji nepotřebuju. Takže spoustu takových návyků začíná likvidovat, takových malejch, protože když máte dlouhodobý návyky, tak samozřejmě to braní ty ochomrky je delší. To nevyřeší jeden den, dva dny, měsíc. Jo? To už musíte brát nějaký rok po sobě, aby už se začaly likvidovat takovéhle velké závislosti, jako je alkoholismus, drogy a třeba kouření.
1: Tak, ano. No, Maro, tady toto vlastně to je výtah z babky Máše a ona prováděla výzkum na lidech, ona pracuje s lidma několik dlouhých let, jo? Takže to jsou všechno výsledky, jo?
0: Které mají ty lidi. Ale jo, já vím.
1: Jako, jo, při užívání amanitky, takže...
0: No to já vím, ale to neznamená, že ty si nemůžeš udělat vlastní bádání.
1: No tak jako jsme na počátku, určitě.
0: Jo, no ne, no tak ale tak je důležitý vědět, že ty už máš nějak, od čeho se odpíchnout.
1: Ano, ano.
0: Jo? To není pro tebe konec, to je pro tebe jenom start, tady ty informace.
1: Já bych řekl tak, dívej se, muchomurka je to součást naší velké cesty, jako k osvobození, jo? Jako třeba živý člověk, jako třeba plochá země, nebo lží prostě o cestě na měsíc a tak dál. Jsou to jenom takový milníky, takový patníky podél cesty, ale jako je dobrý toto vědět, protože zdraví je základ, jo? A my ho máme přímo v přírodě. A ne v lékárnách, nebo někde prostě...
0: A nehledě na to, že baba Maša sama říká, že si každý musí dělat ten výzkum. Uh-huh. Sám na sobě, ona to tam říká v tom videu. Takže každý člověk je originál. To, co působí na jednoho, nemusí působit na druhého. Proto právě ta hladina, ty dávky, není stejná u každého člověka.
1: Tak.
0: Protože já vím, že baba Maša říkala v nějakém videu, že bere, že její dávka je něco kolem možná pod 4,04 gramů. Uh-huh. Jo? A zase vidíš na spoustu videí, kdy, že ti řeknou, že beru 2 gramy, 3 gramy a tak. Jo?
1: Je to tak, to videjko tady mám, chlapec dokonce se, myslím, že bavil o Panterovi, což mě připadá už hodně vysoká dávka.
0: Já to nemám čas, mám vysílání.
1: Že třeba chlapec si dává ráno gram Pantera a večer, jo? A nebo večer si dává muchomurku třeba, červenou, jo? Gram. To, a tady se, Michal, tady má poslední otázku. Jak postupovat s dávkováním, jak často zvyšovat dávku sušené amanitky? Tak teďka Mára to říkal, je to individuální, Michale, jo? Třeba začni na 0,2, 1,04 a to poznáš sám na těle, jak se cítíš, jo? Když tě bude třeba nějak šoufl, protože začátky třeba budeš se cítit jinak, než doposud, jo, tak to necháš třeba na 0,2 jo, gramu, jo. A taky záleží, jestli ráno nebo večer. Ta červená, ona uklidňuje, takže když si ji dáš třeba ráno, tak budeš takový vláčený přes den. Já třeba si ji dávám večer na spaní, krásně spím, úplně nádherně. Zdají se mě krásný sny, takže je to fakt individuální, Michale.
0: Ale já ráno si ji dávám normálně, jako jsem úplně ready. Jako vůbec mě, jako že by mě nějak... uspávala nebo co, to se neděje. A právě to je na tom, právě takhle zjistíte tu hladinu, kdy už je to hodně, jo, ty amanity. Jo, protože vy, když vy sami testujete na sobě, dám příklad, budu brát 5 dní 0,4 gramu, dalších 5 dní budu brát 0,5 gramu, Jo, a takhle si budu, sám si určím hranice, nebo jo, ten postup, jak k tomu budu přistupovat, k ty očistě. No a budu zkoušet na to a budu zkoumat sám sebe, co mi to dělá, co mi to přináší. Jo? Ale pokud tobě už to začne přinášet to, že budeš ospalý, tak ta dávka už je vysoká. Nic více ti nestane. Jo? Tam nehrozí nic, tam hrozí jenom to, že budeš spát celý. Jo? Takže když dobrá, budeš na dávce, dejme tomu 1,5, 2, já už jsem byl na 1,5 minulý rok. 1,5 jsem bral ráno a 1 nebo 1,5 na noc. Jsem to takhle testoval. A pak najednou jsem utnul a konec. A půl roku nic. Jo? Takže tam je zapotřebí, abyste zvedali ty dávky, abyste dospěli do bodu, kde vám to bude vyhovovat a v té dávce pojedete do té doby, pokud na ní nezapomenete. Na tu houbu. Protože vy na ní zapomenete, určitě. Jo? Ale když pojedeš v nízkých dávkách, tak tu houbu můžeš brát a už ta houba nebude dělat nic. Jo? Takže ty pojedeš 0,4, řekneš, hele, dobrý, ale ta houba vyčistí to tělo jenom do svý síly, do 0,4. Neudělá větší pořádek tím těle. Jo, i v tvý hlavě teda. Jo, takže ty, tam je proto je důležité to mikrodávkování. Aby ty si se dostal na tu maximální očistu toho těla.
1: Ano, tak já jsem si konečně pořídil digitální váhu. Přátelé, stojí pár korun, asi 120 kaček, nebo 105, jo, stojí ta digitální, která váží na desetiny gramů, nebo hodně prostě jako přesně. Ale takže, takže teďka vím, kolik beru a já jsem teda rok to bral.
0: Taková nevidíš ji tam?
1: Ano, je to vidět, jo.
0: Tady ta je úplně super.
1: Já mám trošku jinačí, taky sice takovou malou, má trošku jinačí tvár, ale
0: jo, fakt, je úplně super.
1: Asi 105, jo, tady ta stojí kolik, no. Máro?
0: Co? No tu koupíš, hele, Vietnamci ji prodávají asi za 160 nebo 170. Uh-huh. A dáte koupit na internetu i za 100.
1: Jo. No jasně, váží na desetiny gramů. Protože
0: ale ta váží,
1: vám ukáže 0,4, vám to ukáže, jo. Prostě ona vám ukáže, tam hodíte jednu křižalku a už tam skočí nějaký 0,0, jo, jedna nebo tak, no, takže jsem rád, že mám, aspoň mám kontrolu, přehled, protože já jsem to, přiznám se, však ty to víš, ty jsi mě říkal, Petrucho, kup si to, a já jsem to bral halabala, různě, a přes den a to, jo, někdy víc, někdy míň, někdy si mě vůbec nezavolala, to znamená, že už asi se mi nepotřeboval, a teď si navážím a vím přesně, jo, na desetinu gramu. Takže váha dobrá, digitální váha, přátelé. No.
0: A proto je právě důležitý, aby si věděl tu váhu, no, protože musíš být k sobě zodpovědnej, jo, protože ty jsi sám sobě lékařem, takže ty jsi sám sobě pokusným králíkem, když to vemeš. Takže ty musíš sám na sobě pozorovat, jestli, jak je ti líp, v čem je ti líp, jo, co se ti zlepšilo a tak dále. Jo. Ale furt musíš jít dál, furt musíš zvedat dávku, ale to si ty dny, pokolika si to budeš zvedat, jsou na tobě. Protože tam je důležitý dojít do ty maximální dávky. No. Protože jinak budeš na nízkých dávkách a budeš to žrat furt. No. Ale ty právě potřebuješ se, že se to tělo jakoby přejí, ty houby, a najednou řekne, už tě nechci ani vidět.
1: Tak.
0: No. Proto i ty jsi si ji přežrál, protože jsi ji žrál jak na lesi. Jo.
1: No. Protože. A víš zas, pan Bochomůrka, on nás bude poslouchat ze záznamu, on zase to má trošku tak, že vlastně jí, žere, až než je mu úplně jako zlé. Jo? A to jsem teda zkusil jednou a už bych to nechtěl opakovat tady.
0: A proč takovýhle nesmysl bych měl dělat? Jako až,
1: taky bádá, taky je na začátku cesty. No,
0: no ale tak to je jako, za mě to je špatně. Ale.
1: No.
0: Protože vem si, že máme to je tělo, digitál. Je složitá věc. A to tělo na očistu potřebuje sakra nějaký dny, hodiny, ne minuty. Jo? Ten proces očisty je složitý a je dlouhodobý. Takže to, že ty se poblejš, posereš za 2 dny, ti nepomůže. Představ si, jak jsou malinký buňky. A představ si, že ty buňečky jsou zasratý a než se to vyčistí v tobě těch miliardy buněk, to čas trvá. Takže potřebuješ právě proto ten proces.
1: Nehledě k tomu, že zasíráme už desetiletí, že? Vším možným.
0: No, teď jo. Samozřejmě.
1: Takže ten proces uzdravení si bude žádat nějakou dobu. Tak.

0: má. Jo, on, ta houba to teda sníží malinko, ale ne zase, myslím, zase tak rapidně. Jo.
1: 50, o 50% to sníží. O
0: Jo,
1: půlku.
0: ale vem si, že ji sníží, ale po jaký době? Víš? Protože ty to mazání de facto, když to začneš dělat, tak ty to de facto aplikuješ skoro hned. Jo, ty necháš 3 týdny a už mažeš.
1: Já to nechám 6 týdnů minimálně.
0: No, já
1: Ale
0: to mám.
1: možná se neudržím a budu mazat dřív už.
0: Ale já jsem to nakládal před, já nevím, 4 před měsícem a normálně to užívám a funguje to. Na to, co já potřebuji, mě to funguje.
1: A prozradíš, co mažeš? Co máš za neduch?
0: No, neduhy mám akorát, že mě bolí kolena, jak lečím
1: A
0: někde v
1: kolena.
0: Brněze, se modlím.
1: No, to už
0: K
1: jasně, no.
0: dlaždičkám nebo k autům se modlím a tak.
1: Jo.
0: Takže akorát co, jak furt leká, tak mě bolej kolena, ne? Jinak nic, jako. Já jsem zdravý jak řípa, já tomu doktora nebyl možná 10 let. Protože, jak si chceš být zdravý, tak k doktorovi nesmíš chodit. A hlavně třeba mě osobně po Amanitě se zlepšil močák. Ten mě zlobil strašně dlouho. Strašných let. Jo. A normálně močák najednou ready. Jo. A jeden člověk mi zase řekl, co jsem zapomněl říct, že mu to tak jaksi pomáhá na hemeroidy.
1: Ano.
0: Jo.
1: No, to pomohlo asi i mně. Loni jsem ještě měl. A nehezky. Letos prdelka jak miminko.
0: No, protože proč? No, protože paraziti, ne? Hemeroidy to jsou paraziti, který už mají, už je jich plno ve střevech, tak lezou ven. Jo. To je celý. Protože parazit se umí přizpůsobit lidskému tělu, že je nerozeznatelný od lidského těla. On splyne normálně s tím střevem, normálně splyne, že to tam není jakože nějaká jakože více nohá věc. To je nenormálně, to je jak neviditelná záplata. Takže kyselina ibutenová zřejmě zabíjí.
1: No vidíš, a takovej to je strašák, říká umělá inteligence, no.
0: No
1: Takže
0: tak umělá
1: věřte své
0: inteligence už je.
1: zkušenosti, vyzkoušejte sami na sobě, pomaloučku a
0: No,
1: uvidíte.
0: teď každý, když si nazbírá pár houbiček, naloží si to a vyzkouší si to, je to jednoduchý, ne?
1: Tak. Hoši a holky, přátelé, volejte klidně 799 589 362 tady na ten telefonek. A nebojte se ničeho, my jsme punkový studio. No, a já bych tam pustil, klidně pokuřuj, já tam pustím videjko, který mě hodně potěšilo.
2: Dobrý den, polsko-evropský Ouka Muchomorov, lovče Muchomurek. Milí přátelé, dostáváme se k věci. Mluvil jsem o tom, že natočím film, tak natáčím. Slyšte, v neděli jsme jedli Muchomurku čerstvý klobouk, takový rostoucí. No a velmi mnoho lidí mi psalo, jak soukromně, tak v komentářích, že už mám po vředech, že přestřížu játra. Proto jsme v pondělí ráno poslali udělat krevní testy jater. Do čeho směřím? OK, povím vám upřímně, že jsem taky přemýšlel, no protože nevěděl, že ta játra mohou dostat trochu přes tento houbový drén. Ale ukázalo se, že před 2 týdny jsem dělal stejné vyšetření. No a tam po fast foodech, co jsem jedl, jsem měl horší výsledky než po manitě. Že je třeba se zamyslet teď, co je zdravější, co je škodlivější. Vydám výsledky a zveřejním je, v neděli máme pokračování z rozcvičky. Na TikToku bude živé vysílání, budeme jíst 2 klobouky šer. No a co, přeji vám všeho dobrého.
1: No, takže toto, vidíš to, že takový žrádlo z fast foodu a hamburger udělá veliký bordel v játrech a po takovým amanitkovým večírku, kdy pojídali sírovi, tak na hodnoty naprosto v pořádku. Takže kde je ta pravda, že? No.
0: No, pravda musí být vždycky skrytá.

0: Ano,
1: pamatuju.
0: ano. Ale představ si, že ta, když se pravda o Amanice dostane úplně do éteru, jako jo, tak ona je schopná zbořit celý tady ten prostě podvod jménem farmacie, jo.
2: No přesně tak. A to je dobře. Jo, protože vem si, že spousta lidí, co mě oslovuje, už ty farmacii teda nevěří. Ani doktorů. Jo. Protože jim jak si dochází, čím víc tam chodí, tím víc jsou nemocný. A to samé jsem říkal i mému kamarádovi včera, když jsme byli na šípkách, mu říkám, poslouchej, když přijdeš do té lékárny, vidíš tam ty regály těch různých prášků a tady to, ty si fakt myslíš, že je to pro tvoje zdraví, nebo to je jenom kšeft? Jo? Protože za komunistu si měl výběr, já nevím, z 5 prášků, dneska jich máš milion. A vem si, kolik najednou máš teďko nemocí, které předtím nebyly. To jsou záhady. Takže veškerý tady ty jedy, jo, co prodávají v těch lékárnách, anebo co předepisují tady ty zločinci v bílých plaštích, jo, silně nedoporučuju lidem. Protože spousta lidí mi hlásí problémy s tlakem, že je nadopovali lékaři práškem a různýma. Vůbec je nezajímá, co se jim děje po nich. A modré jim ruce, nohy, jo, staví závratě a tak dále po tady těch svinstvech. A když to řeknu doktorovi, tak on jim ještě vynadá. No, takže ty lidi nemají sami od sebe to vysazují. Protože už jak si jim dochází, že to asi není dobře, když jim to takhle dělá tady ty věci. Jo? Protože oni ti uměle sníží tlak, ale vůbec je nezajímá, proč to srdce má tak vysoký tlak. Že to srdce samo od sebe nezvedlo ten tlak. Že to musel udělat nějaký mozek, nějaký systém, který to řídí, protože dostal najednou signál, že se špatně prokrujou nějaký končetiny. Třeba. Víš? Který jsou špatně průchodný, protože třeba jsou tam nadspaný ty paraziti a ta krev tam špatně protéká. A tím pádem musíš navýšit tlak, to je logicky, ne? Jinak třeba, když nenavýšíš tlak třeba umazání motorů, no tak ho zadřeš. Třeba.
0: A víš, co ti řekne doktor? Doktor jim řekne, přestaň solit. Jo, což je blbost, jo, protože klecká sůl, to je taky zázrak, to je potřeba. Jo. Takže všechno je postavené v té farmacii na ruby.
2: Ne, ale říkám, lidi zjišťují, co je to za zločinnou organizaci, tady ty doktoři. Jo. A hlavně to jsou agenti farmaceutických firm. Jim je úplně jedno, co s váma bude. Hlavně, že prachy. Hlavně, že prachy z jakýhokoliv léku. Čemu říkají léky. Každý mu doporučuje, si přečtou ten příbalový lepák.
0: Ano, budem pokračovat. Maro, já tady mám telefonátek.
2: No tak.
0: Halo, halo, kdo je tam?
3: Halo, Marava volá, čau.
0: Marava, Maro, slyšíš Maravu?
3: Slyším. Maro, tebe taky, Peťo, taky tebe zdravím, čau.
0: Ahoj,
3: já
0: Maravo.
3: Já vás nemám možnost sledovat, dneska nefunguje mi Wi-Fi, jak blbne, víš, takže až potom z vás domů se podívám. Já jsem kousek viděl, chlapi, tady nerostou žádné řiby, já odsud jezdí lidi na Vysočinu a všude možně, ale tady nic není.
0: Na hřiby se vyprdní, důležitý jsou amanitky, ani amanitky
3: na
0: nejsou.
3: Na amanitku.
2: Ne, oni tomu říkají.
3: Pořídil všechno, lidi by se nešli, co by šli se mnou, ale prostě hod.
0: Jasně, počkej, Mara něco říká, ty ho neslyšíš, já ti to budu tlumočit, no Maro?
2: No, teď mi to vypadlo, co jsem chtěl říct, ale Rusové říkají tomu griby, ne? Nebo Poláci, griby, jako vochomurka.
0: Griby, ano, jo.
2: Griby je houba, to není jako
3: říká.
0: Ryšo, já tě možná naseru, ale my máme důle ve sklepě asi už 6 pětilitrovek. Ale tady toho je, já se tomu neubrám, tady toho prostě je, kam přijdem, jo, a my, pozor, přátelé, my chodíme jenom na dvě místa, jo. A na střídačku, jednou tam, po druhé, jednou do Houštiny a jednou do Bileckého lesa. Tam jsem šel poprvé sbírat klacky na výrobu zvonkoher a místo klacku jsem odnesl domů, tehdy jsme ještě neměli s sebou kož nějakou tašku jenom, tak prostě hafol tady těch hamanitek, těch krasavic. Takže oni si tě zavolají.
3: Já jsem se ptali, co chodí na hříby lidi, jak oni vůbec tady nejdou žádné hříby, jo. A mám tady známou jednu, ona je vlastně pod Přelevem bydlí a Ona dělá v pečovatelském domě ošetřovatelku a ta už to 5 let vyrábí jako ty zalpou a dělá to pro ty děti tam, jo, jako, jo. Jo, pomáhá jim. No, tak právě proto by to chtělo začít, bohužel.
0: No, dívej, to se možná oplatí, když se přestěhovat, jo. Tam, kde nejsou amanity, tam to není vhodný, jako, jo. Dívej se, babka Máša říká, no, ale až se jí to roste normálně, jako i na zahradě, všude možně. No, jo, no. Ale pozor, zase jako to má růst, které jakoby všude, no, ale možná tam u vás je trošku jinačí klima, tak to vyroste. Ano, ano, je fakt, že loni, píseň si to pamatuje, loni jsme začali sbírat amanitku až 10. října, jo.
3: No, já si myslím, že tady to bude tak všechno škole toho Václava nějak. To no. Začne,
0: počkej, Mára něco má, Máro, ano?
2: No.
3: Já jsem vás chtěl hlavně pozdravit, no. Líbí se mi vaše činnost, jako sleduju vás a...
0: Ryšo, ty se nám taky líbíš.
2: Děláme, co můžeme, Ryšo.
0: Děláme, co můžeme, tak jasně, že není to žádný tlačení na nikoho někam, jo. Dejavičko je prostě studio, my se tak jenom prostě punkově tady bavíme a máme radost z toho, že studujeme a že jsme na té cestě k tomu osvobození, jo, k tomu vlastně vzestupu. No a amanitka je, jak jsem říkal, prostě jenom součást té cesty, jako bohyně, jo, která vlastně nám zase dopřeje to zdraví nebo obnovu, protože co si budeme povídat, to by je taky, že skoro 60 a to ty těla jsou zkátrany, jo, po těch 10 letech.
3: No, to už odcházíme.
0: Makání v systému, v korporátu a já jako rocker, alkohol a všechno prostě mejdany a prostě pařbí. Takže teďka veliký blagadar amanice za to, já se cítím úplně teďka perfektně, jako fakt perfektně energeticky, fyzicky, psychicky, jo, jako nádhera. Takže Ryšo, díky za telefonek.
3: Dobře, chlapi, mějte díky. Se zdravím posluchači vaše a se daří, chlapi, čau.
0: Ano, ano, blagadar je. A jasně, ahoj. No, takže na Valašsko nesou teda zatím gřiby. No, tak...
2: Ale jenom jsem chtěl dodat, že Ochomurky rostou v jehličnanech, anebo v jehličnanech, kde jsou nějaký břízky, jo, taky najít. V listnatých lesích se blbě nachází. Jo, samotný.
0: Je tak.
2: Jo, to chce do jehličnanů, anebo jehličnan a sem tam břízka, nebo na nějaký ty mezi loukama, jak máš takový, víš, takový malý, jak se jim říká. Ne meze, ale vždycky takový ostrůvek, tam jsou břízky a nějaká
0: remízek,
2: jehlička.
0: Remízku
2: zajít. Jo. Já vím minulý rok, já jsem nazbíral minulý rok úplně pár ochomůrek.
0: Ano.
2: Takže ale počkej, taky mi kamarád poradil, kam mám jít. No a tam už je to mraky.
0: Nám taky poradil Milan Stříbrný vlk a patří mu veliký ale, blagadar.
2: A dokonce jsem viděl, už jedna ženština, teď je Polka. No, tak ona normálně sebrala z lesa opatrně ty zavřený klobouky, jo, ty malý, a dala je doma do nádoby s vodou a oni normálně se jí ty klobouky krásně roztahujou, jako roste. Mm-hmm. Víš? Že ji necháš doma dorůst.
0: To už jsem zkoušel taky a vyrostla, dorostla. No. Já jsem mu normálně pěkně opatrně vyril v lesíku, on šel krásně prostě vytáhnout, to byl v nějakým měkkým podloží, v nějakým jehličí a mechu.
2: No právě, že
0: s tou hmotou zeminou vzal a opatrně přesadil tady na zahrádku a normálně se chytil, jo, takže...
2: Ale ona ho dala normálně do vody, jako toho hřiba.
0: No, tak aj
2: do tam měla jako vaničku a tam měla spoustu těch hříbků mají naskládaných, jako těch ochomůr. No a no mají ukazovat, hele, tady už se mi otvírá to. Takže třeba, ať to může někdo vyzkoušet. Já to taky vyzkouším teda.
0: No tak určitě je potřeba zkoušet. Dívej se, a vzpomínáš si Máro na Ditušku, ona byla s náma ve vysílání. No. Tehdy jsme se bavili taky o nějakých nemocech, nebo potížích, nebo co. No a teďka mě tady píše, co mám teďka dělat tady s tímto pokladem a já operativně jsem si to hned stáhnul a už je to tady, jo. Takže Dituško, no tak co máš dělat tady s tím pokladem? No tak amanitka muskária, jo, teď se o tom bavíme celou dobu. No tak jako můžeš to prostě usušit, jo, no a když toho budeš mít víc, tak takový ty masitější, ty větší, s těma velkýma kloboukama, který by třeba dlouho schlí, jo, no tak já prostě maceru, nakládám do té Alpy, takže Dituško, dělej si s tím,
2: a nebo může to i nakrájet na proužky.
0: No, na proužky, no, tak
2: no. No ne, že to nemusí dávat na macerát, ale jít to na kraji na sušení.
0: To, ano, takový, jasně, toto, to, co vypadají pěkně, takže toto, to jsou pevné hlavičky, takový ty menší, tak toto je ideálně na sušení. Na sušení a pak, jestli nás posloucháš od začátku, tak už to víš, o čem se bavíme, pokud ne, pustíš ze záznamu a tam se rozvíš teda, jak se dá zpracovat na všechny možné způsoby, nebo tady se úplně nedozvíš, ale studuj, já teďka studuju tu babku Mášu a suzní úplně na větví, no. Je to teda taková dobrá prostě pomůcka při tom vzdělávání a seberozvoji. Takže říkám, paráda, Tito, díky za fotku.
2: A hlavně na TikToku, když se bude trošku zajímat, ať se lidi zaregistrují na ten TikTok, aby tam měli přístup. No a tam je spousta lidí, co se tím zabývá, lidi říkají, jak to nakladají do tamtoho, ať si každý vybere svůj, co mu bude vyhovovat. My jsme u těch základů.
0: No, já ti to řeknu tak, já ještě před rokem jsem jako samozřejmě TikTok jako znal, jo. Ale tak různě tady zlý jazykové a různě tak jako, že tvrdí tady, a to jsou blbosti, to je tam pro děcka a to jsou nějaký tam dezinformace a to, jo. A já jsem tím jako tak žil, že to je prostě blbost, jo. Jo, jak třeba Facebook. Facebook je dneska už taky stoka jenom, jo. Ale no já jsem si prostě na tom TikToku dal do přátel, nebo dal jsem sledovat jenom ty, jo, s kterýma souzním a mě už chodí videjka, jednak Maro, samozřejmě od tebe, ale i kdybys neposílal ty mě, tak mě tam chodí už hafol informací. Jo, a tady se ptá no chlapec, kde bych našel nějaké recepty na zpracování amanitky. No tak v kuchařce jako asi ne. No, co chceš zpracovávat? Jako chceš z toho
2: jako, dělat jako, tam ne, jako není to extra na výběr.
0: Není, tam je
2: jako
0: to...
2: Jako já nevím, jestli chceš dělat to palačinky.
0: No, ale tak jako fantazii se mezi nekladou. Dá se tím ozdobit aj dort, jo, třeba, ale základ. Usušit, lidi, macerovat, pak ještě babka mluví něco o čaju, jo, a i čaj. A teďka pozor, já jsem tam měl to videjko, možná si všiml, že ten Libor Kopřiva, Libore, to nám vysvětlíš, proč to teda ty čtyři muchomurky a manitky červený zalíval to vroucí vodou, jestli dělal čaj, nebo proč myslíš, já jsem se chtěl právě zeptat, on se mě omluvil, že má nějaký jináčí teďka aktivity.
2: Já jsem to už někde taky zahlíd, nějaký recept na tady to, že to je nějaký taky čaj nebo něco, jakože děláš. Že tam není tolik toho, jo, ale teďko ti víc tomu neřeknu, tak. Protože jsem to nějak extra neskoumal. Ale viděl jsem to už, jo.
0: Ono to přijde, když to má přijít a mně přišlo to, já zase neodpustím tu babku Mášu, prostě já dneska od půl jedné ji studuju. A ona říkala, že třeba komu by, že tak, ne, že nechutnala, jo, ale že kdo má v oblibě čaj, tak tu dávku třeba 0,4 na v prášku si může prostě zalít taky horkou vodou a má z toho čaj a může tu dávku vypít jako a to je možná ještě lepší. Ta horká voda, jo, vlastně na to tělo působí tak, že to tělo nevydává energie na to ochlazování té tekutiny, takže je to dobrý nápad udělat si čaj z amanitky, jo. No jinak zdvr, nenapadá mě žádný recept, prostě jináčí než tady ty základní vlastně i tinkturu, masť, mazání a sušená. No.
2: Jako tady není nic, co by extra vymýšlet. Buď ji uděláš sušenou, nebo ji vpravíš do tuku, nebo do alkoholu, nebo do Alpy. Nic víc, ano. Jako tady extra už nevymyslíš. No.
0: Je to tak. No.
2: Tady už jenom, ty musíš říct, hele, mně to funguje při tady tom alkoholu, při takovýhle stupni, jsem spokojený s tím, co to dělá. No tak si to takhle budeš dělat.
0: Jo. No to... A mě hodně potěšilo, že jsme dneska tak trošinku naťukli ten tu kyselinu ibotenovou. No, to je takové slovo. Jo, že to bylo jako, ono to může působit jako strašák. Já jsem více zdrojů slyšel, musíte odbourat tu kyselinu, blabla, jo, to tak různě tady frčí tady ta fáma, ale Jo, ten Liborek sjedl, je mezi námi, žije, vlastně babka Máša jí, jo, Nio tam dokonce sice to vytvořila umělá inteligence, ale tady ten chlapec, co vlastně měl ten amerikový večírek, zežrali prostě hlavičky syrový a ne, že jim ani nebylo třeba blbě, ale že to nezaznamenali ani ty diagnostické přístroje na ty játra, jo, ty krevní obrazy a tak, takže to, takže kdo nám se snaží valit takový lží do hlav, že to je nějaké neurotoxín a blabla, jako jo. Bacha, a když nám to tak tvrdí, že to tak je, tak ejhle, opak bude pravdou, třeba.
2: No, vždycky je to v obráceně.
0: No.
2: Jo. A vem si, že veškerý problémy z játry jsou taky, že máš plný parazitů.
0: No, však.
2: Takže když do nich napereš amanitu, tak parazity udělají pápa.
0: Maro, ty víš, ten... No, ten můj jeden můj známý, on mu diagnostikovali nějaký onkon, něco a to, taky si myslel, že to jsou paraziti, ale údajně byl na nějakým teda plazmovým přístroju a ten vyhodnotil, že to nejsou paraziti, ale že by to mohly být plísně, nějaký mykózy. A takže ta amanitka by taky měla mít účinek na plísně, nebo může to
2: být plísně? Nebo ty doby to použil, hele, plísně jsem měl údajně, na kůži každoročně z jara, když jsem se začínal potit, když začínaly ty tepla, vždycky jo, na jaře, léto, tak jsem se mi vždycky, tak jsem se, jakože udělali se mi takový fleky rudý po těle, jo, tam, kde jsem se potil. A taky mi řekla doktorka, že to jsou plísně. Od té doby, co užívám amanitu, už žádný plísně jsem neviděl.
0: No, a to je ten
2: A můžu se zapotit a nic. Jo?
0: To je plíseň, ten chlapec...
2: z čeho plíseň, rozumíš?
0: No.
2: A zase, co je v plísni, co tam žije?
0: No, parazit asi, ne?
2: No.
0: Takže já bych tady, on je Robert, já mu budu posílat těch 40 gramů, možná víc, uvidím. No, co jsem to chtěl říct, já bych možná tady těm plazmovém, těm přístrojům až tak jako nevěřil, těm frekvenčním, on tě můžou nabolíkovat, co chcou, jako jo.
2: Byť oni vytvářejí ty stroje, aby mohli vytvářet svoje pohádky. To je jako ta jejich věda je pouze proto, aby prosazovala jejich plány. Jo?
0: Jo,
2: my potřebujeme, abyste lidi vytvořili příběh tomu a tomu. Jo? A ta věda vytvoří ten příběh, jak to mohlo vzniknout. Jo? To jsou všechno bludy. Jo. Takže jak je to nějaká věda, tak od toho ruce dávám pryč.
0: Já bych taky nevěřil tady těm Macbethům, jo, a tady těm plazmovým diagnostikám. Já jsem teda jsem na něm byl a taky tam vjeli nějaký světiny, ale mě to, jako já jsem na to vůbec nekladl žádný důraz a vůbec zapomněl jsem na to, jo, protože nevěřím tomu prostě.
2: Vem si, že viděl jsi určitě taky nějaký videa patologů světových, který jasně hovoří, že onkologický pacienti, jako když umřou, tak když je pitvaj, tak když rozříznou ten nádor, takže je to vždycky zhluk parazitů.
0: Je to tak?
2: Takže v lidském těle je až přes 100 druhů parazitů. Protože to tělo ho zapouzdří do váčku, aby ty paraziti nemohli lítat si jen tak po potěle. Jo, protože to tělo se s nimi neumí jinak poradit, jenom to, že je uzavře. Jo, a čeká, až bude mít větší sílu, že se jich zbaví. Proto se dělají tady ty věci. Jo, ty různý bůlky a tak dále. Protože se ucpe ta dálnice, jo, mezi čištěním a tím, že tam speš ty hnoje. Jo, protože to tělo to už nestíhá prostě. Tak musí vytvořit nějaký parkoviště tady těch věcí. No a tím pak ten doktor do toho píchne, udělá biopsii, no tak ty parazity, to jako kdyby strčil do balonku jehlu, tak vypustí všechno ven, že? On takhle vypustí do těla ty parazity a hurá, akce. A pak jsou to metastázy.
0: Tak a bílý pláště to nazývají metastázama, že když je to píchnou, říznou, takže se to metastázuje všude, jo. Ale to se rozeběhnou paraziti, které se možná ten nádor je tak chytrý třeba, jo, že vlastně obalí ty parazity, aby nemohli ven do toho těla. A když se to operuje, řeže, píchá, no tak parazit, vlastně paraziti mají teďka volnost pohybu, tak do celého těla, no. A už jsou pěti nasraní, že byli zavřeni v tom nádoru, jo, že nemohli ven, no a pak se rozjedou všude, takže bacha na to.
2: Protože vem si, že spousta lidem udělají třeba operace tady těch nádorů, jo, s tím, že se jim to může vrátit. No a některým se to vrací, že? Proč? No protože oni nevyřešili problém tím, že vyřízli ty parazity. Ale problém je nikde jinde.
0: No problémy může být i tam, že vlastně oni chodí na ty chemoterapie, na to ozařování, to znamená oslabená imunita, no, jo, a to tělo oslabený je ráj pro parazity.
2: No tak bez pochyby. Jo, to jako, to, proto ty lidi vypadají, jak vypadají po těch chemoškách. Protože to zabíjí všechno v tom těle. Ty de facto to jsou pokusní králíci. Jo? Co vydržej de facto? Kolik jenom chemoterapii zvládne, než o to sundá? Taky si vím, že spousta lidí, co jsem viděl jejich videa, kterým diagnostikovali rakoviny, tak odmítli tady tu konvenční jejich léčbu, že jim na to serou. To, a on říká, proč to jste neviděli, co dělali ty doktoři, jak vyváděli. Vy umřete a tohleto a jen tamto. Říká, proč hrozný. A nehledě, když to odmít třeba u dětí, že prostě ne chemoterapie, no tak normálně ty doktoři tě udali, jo, na různý sociálky, aby ti ty děti sebrali, aby je oni mohli jakože léčit. Rozumíš? A mluví spousta doktorů o tom, že chemoterapie zabíjí 97% uživatelů. Jo? Takže to říkají sami doktoři.
0: Ano. A já dokonce tady mám videjko, akorát jsem ho dneska nadaboval, ale mám ho nachystaný na příští vysílání a on tam mluví, a to je možná od tebe zrovna videjko, jo, že chemoterapie je neuvěřitelný podvod a taky tam mluví o tom, že 90% lidí vlastně umírá po té chemoterapii. Ne na rakovinu, která vlastně jsou paraziti.
2: Jasně. No. Já jsem viděl video jednoho doktora, teď nevím, jestli byl z Kanady nebo z Ameriky, který zkoumal tady ty věci 25 let, myslím, říkal. A vedli o tom statistiky svých vlastních pacientů, kterým byla diagnostikována rakovina, jo, jaký se dožívali jakýho věku se dožili, jo, a s jakýma problémama třeba, jo, co se jim vyskytlo v tom životě, než umřeli. A samozřejmě i ty, co se nenechali léčit od doktorů. A všichni ty, co se nenechali léčit u doktoru, přežili díl, než ty, co se nechali léčit. Mm-hmm. Takže on říkal sám, že tady ty věci tě zabijí. Říkají, že rakovina tě nezabije, ale zabije tě její léčba.
0: Jo, já tady hledám to videjko, nemám ho teďka tady po ruce, nevadí to, pustíme příště.
2: A za další věc, kdybych měl já rakovinu, kdybych to tak vzal, kdybych to jako, jo, připustil, tak bych sám na sobě zkoumal. Sám bych jedl tu houbu, neřekl bych to nikomu, doktorům a tak dále, s tím, že bych čekal, jaký budou výsledky. Víš? Protože jestli se ti najednou začne zlepšovat stav, jo, tak pak už víš, že ti ta houba asi pomáhá. Jo? Najednou třeba by ti, najednou, nebo takhle, diagnostikovali by mi nádor a já, než bych vůbec něco začal s nima, tak bych vyzkoušel právě houbu a samozřejmě i jiný antiparazitika. No a čekal a schválně bych to prodlužoval jakoby další třeba jakože léčbu s tím, že já už bych se začal léčit tady těma věcma. A chtěl bych vidět pak výsledky potom, víš, než dojde k jakoby k té konvenční. Jenom na sobě prostě zkoumat, jestli třeba ten nádor po týdnu, po 14 dnech, po měsíci se nezmenšuje třeba, víš, a tak. Jo. Že se cítíš líp, jo?
0: Protože já vzhledem k tomu, co už víme, jak funguje farmacie, že to vlastně nemá vlastně s lékařskou vědou nebo
2: doktoři jsou jenom študovaní prodejci jedů.
0: Ano, to jsou prostě
2: nic víc.
0: Distributoři drog.
2: přesně. Jedu. Ne drog, jedu. To ani nejsou drogy, jedu. To jsou jedy.
0: Jedy přímo. Mhm.
2: Protože když si každý rozumný člověk přečte ten příbalový leták vzadu a uvidíte, kolik vám to může způsobit z toho minimálně jiných horších nemocí třeba, no tak to musíte kurva zamyslet, jestli tento svět to budete žrát.
0: Například takový antidepresivum je droga, jo, protože to vyvolává závislost.
2: Ale pozor, a to jsem viděl ještě krásný příspěvek nějakého doktora, že ty samé antidepresiva fungují proti těm depresím pouze asi ve 3%. A ještě vtip je v tom, že prej na těch antidepresivech je napsáno, že můžou způsobovat depresi.
0: To už je do očí bíjící tady to. Jako,
2: takže ať si to každý přečte, kdo je papá, jo, ty antidepresiva, který pak jsou takový ty mimoní trošku po těch práškách. Jo. Ať si to přečtou.
0: No, takže tam, ano, to videjko příště bude budou jinačí témata, takže tam to videjko pustím, to je hodně zajímavý. No a Dituška tady zas píše, hezký večer, asi už pozdě na dotaz na recept, to už je teda druhá. Můj dnešní poklad máš, Petrucho, na WhatsAppu. Dito, už tady tvůj poklad byl, bavili jsme se s Márou asi 10 minut, takže asi někde odešla zrovna, jo. Takže recept prostě záleží, co bys chtěla z muchomurky dělat, jestli třeba koláč nebo langoš, to... To asi recepty
2: nemáme. Nebo hovězí na obák, nebo co chceš.
0: Ale člověče, no, vidíš to, no. A pozor, dají se zpracovat i nožky od muchomůrek. Oni mají minimum teda těch účinných látek, ale když se to jaksi dobře propláchne ve vodě, která se mění 3x denně nebo 4x, tak se to dá udělat, jo, takže z toho možná uděláš houbovku nebo něco, jo. Ale Dito, my se receptama z muchomůrek jako nezabýváme, ani jako mě to absolutně nezajímá. Mě zajímá prostě sušená macerát a mastička, jo, po případě ten čajík, no, takže
2: tak. Jo. No, a jestli se chceš zajímat dál, no, tak musíš studovat sama na sobě a musíš být ty ten tvůrce.
0: Dáme si trošku historie. Mám tady krátký videjko. Počkej, dívej se, on je tady. On je tady, on to dokázal. Fano, no, ty jsi to dokázal? No, zdár, jo, ty jsi pracovní. A slyšíme si, že?
1: Jste v Monterkách, tak.
0: On pracuje teda. Prosím tě, co děláš? Prozradíš nám?
1: Já jsem elektrikář, živnostník.
0: No tak to je dobře, to děláš ve hmotě. To tě teda, ano, to je dobrý. Takže ty jsi za ní nepřevlikl a hned střelil do studia, potěšil z ně. A i tvoje fotečky jsem už ukazoval, ne teda ještě všechny. Takže Maro, toto je František, my jsme se potkali asi loni, no, předloni na Paloučku. A on je teda nováček, sběratel, chodí s maminkou, se psíkem, tam to jsem pouštěl, to tvoje videjko. Tak Maro, jestli klidně si chvilku odpočíňme, já už začínám chrapitět, nemám tady po ruce žádnou vodu. Takže Franti, tak jak jsi přišel k muchomůrce, zavolala tě, nebo začala se s tý zajímat, nebo máš podstatě, nějaký neduch, anebo jenom tak?
1: V podstatě jsem začal koukat na tyhle ty vaše streamy a z toho, jako dříve jsem slyšel jako už něco, ale jenom v podstatě v tom halucinogenním pojetí, jakože jsem četl nějaké trip reporty, jakože to lidem jako neudělalo moc dobře, jako, nebo že už by to jako nechtěli opakovat, ale pak jsem jako viděl vaše streamy a z toho mě to začalo tak nějak zajímat z těch zdravotních důvodů a benefitů, takže tak, no. A je to fakt jako úžasný, že prostě to má takový komplexní výčet těch věcí, které se s tím dají léčit, jak na duchovní, tak na fyzické úrovni, a jako fakt je to zajímavý, no.
0: Já ti řeknu, že pokud ty se začneš zajímat, tak najednou se ti objeví úplně nový svět, kde patří i ta amanita, jo? Živý člověk a veškerý vlastně pravdy, a na základě který pochopí, že ten systém nás vůbec nemá rád, on jde proti nám, jo? A teďka už to bude k tobě všechno chodit, takže veliký blagodár tobě.
1: Prosím?
0: No, říkám, že už teďka to k tobě bude všechno chodit, jo, ty informace. Už ses totiž otevřel, jo, takže říkám, já to tak používám, veliký blagodár tobě i tvé mamince, i tvému psíkovi, s kterýma chodíte na amantky. Takže kolikrát byl v lese, jaký máš teda sběr a jakou máš sušičku už, máš?
1: Jo, už jim pravidelně teďka, no, jinak tady na ubytování, kde máme prostě penzion, tak jsem to musel vzít, jinak by mi to schnilo, jo. Takže už jsem, jako nestíhal jsem to ani zpracovat, spaměli jsme mou tři košíky a prostě, jako masakr, no, jednu várku jsem udělal ještě doma, jako přes noc, a pak jako po práci ty houby musely vydržet tak do 6, takže jsem pak jako ještě na ubytování sušil a zpracoval, jako masakr, no, takže teď o víkendu se chystám na další. Hnedka zítra asi půjdu, protože končíme dřív a ještě to stihnu jakoby k vámě a něco pozbírat. Musím toho přes víkend nasušit co nejvíc, protože pak jako no, už pak pondělí zase odjíždím jako sem na ubytko. Takže tak no, takže se těším a doufám, že to zase pozbírám co nejvíc. Akorát
0: A
1: ono to nemá smysl toho sbírat moc, protože to pak nestíhá ta sušička, že jo?
0: no, sušička nestíhá a lékárny v okolí taky nestíhají, jo, prostě distribuovat Alpu. Takže já taky musím chodit jenom obden. A ještě nám prozrať teda, v jakém regionu se nacházíš, kde sbíráš a co tam všechno roste za amanitky.
1: No to ve východních Čechách, no, právě jsem
0: Východní.
1: vylezl jenom a právě jsem jel jakoby tam k nám do známého lesa, kde jako lidi chodí na borůvky, jenomže tam bylo hrozně sucho, tak jsem prostě, mě napadlo zavolat mámě, jestli tam oni nerostou, no a hle, tam jako ona bydlí na konci světa, kde lišky dávají dobrou noc, takže ona tam, prostě tam nikdo nechodí, tam má jenom pár sousedů, jako fakt, a oni to asi jako nevědějí nebo něco. Jako ne, každý tohle ví, že jo, takže ne, každý to sbírá, lidi se tomu vyhýbají v obloukem, takže zbylo víc pro nás. Takže jsme jenom vylezli na kopeček do jejího lesa, tam jako mrtě jich bylo, pak jsme ještě ani nedošli tam k tomu největšímu, kde jich mělo být nejvíc a měli jsme tři košíky a hned jsme se jako vraceli, no, takže velká pecka, no.
2: A hlavně to je radost, když to nejde.
1: Tak, no,
2: Protože
1: jako já jsem kouka.
2: já třeba každou houbu, kterou seberu, taky poděkuju, že říkám, ta houba může zachránit život.
1: Určitě.
2: Jo? Pomůže nějakému človíčkovi zase. Jo? Takže já na ní koukám s úctou, na tu houbu. Protože já už v tom mám nějaké, ne zkušenosti, ale ponětí o tom, co ta houba je schopná. Tak to víš, že se snažíš nasbírat těch houb co nejvíc, aby si mohl pomoct co nejvíce lidem, když na to přijde.
1: Určitě, no.
2: Jo.
1: Třeba moje
2: Protože
1: přítelkyně má taky
2: každému,
1: nějak.
2: když pomůžu tady s tím, tak mu řeknu, příští rok si to budeš sbírat sám.
1: Tak, přesně, no.
2: Tam už nechoď.
1: Právě proto chci toho stihnout jako letos ještě co nejvíc, protože přes zimu to nenazbíráme, že jo, ani přes většinu léta, takže jako jo,
2: No a třeba mluvil jsem s klukama, co tady byli u mě na pokec ohledně amanitek a říkali, hele, přišel jsem k lesu se psem, že jsem šel na procházku, že se podívám na houby a vidím houbaře, tak jdu lesem a po nich jsem vždycky sbíral nějaký hřiby, ne? Říkal, pro oni jsou snad slepí nebo nevidějí nebo co. No a pak jsem chodil a pak jsem je potkal, když se vraceli, a oni měli všichni košíky ochomůrek. Na
1: no, tak
2: hřiby
1: viděli.
2: srali a tady jdou ochomůrky.
1: Tak viděli už.
2: Jo. No protože, hele, tady ty věci se šíří rychle světem.
1: Jo,
2: Jo, a
1: určitě no.
2: každý člověk, který mu to pomohlo, je docela zajímavý, že každý člověk má potřebu to říct dalšímu člověku už i na sítích, na TikToku, jo, o tom
1: Já to
2: vypovědět.
1: taky šířím jako s lidma, který jako
2: Jo?
1: dobře znám, že jo?
2: Nevím, Petruka, jestli viděl toho frajera polského, jak říkal, celý život se bál jezdit pod mostama. S autem, když žil, tak když viděl most, že má podjet most, tak
1: No.
2: vždycky musel najít cestu, aby jel přes něj, jo? Aby ho nepodjížděl. Měl strach prostě, fobii. A od té doby, jak jsem si vzal ochomolu, tak přímo hledám, abych mohl ty mosty podjíždět.
0: No,
2: Jo?
0: však
2: Že ho to vylečilo z trauma celoživotního.
0: to tady mám a jeden z účinků je absolutní prostě odbourání strachu a jeho
2: Jo?
0: projevu, což je
2: Tak.
0: úzkost prostě, jo. Takže
2: Bušení srdce a tak dále. To všechno zmizí.
0: pocení, jo,
2: Jo?
0: to a
1: Četl
0: toto
1: jsem.
0: všechno umí amanitka a my jsme o tom
2: Jo?
0: nevěděli a oni nás od malička od školky tvrdili, že to je jedovatá houba, ať ju rozkopem a kde si cosi. A pak se rozvíš takový jako převratné věci. Já tady mám nachystané to videjko, který je trošinku historický, já ho potom pustím. No, Franti, co dál? A maminka tvoja, jak je nakloněná taky, bude užívat?
1: No určitě, já už jsem posílal tu PDF, co jsem posílal tobě s tou knihou přeloženou.
0: Ježíš, toto, díky, no, že jsi to připomněl.
1: No, no tak ona jako čte, to je fakt hodnota, tam je normálně i, že to funguje prostě, že se člověk může vylečit z bradavic, z nějakého oparu, který se nedá vylečit, jako fakt jako velký výčet jako těch věcí, no, kterýma, co se s tím dá lečit, no, včetně těch srdečních problémů, duševních porů, že jo, takovýhle věci, no, jako, že to tak. Je fakt... Velká
4: to,
1: se,
4: to ani nejde, to ani nejde popsat, to všechno to léčí. Protože to je starý takový kvanta, že tomu lidi prostě nechápu.
1: No z toho fakt nadšený, jako, no, proto do
4: proto,
1: toho tak
4: proto já říkám všem, že byste měli mít doma v lékárnice sušenou i to, ten macerát, to mazání, nebo tu mastičku udělanou.
1: Mm-hmm. Já jsem právě od kamaráda. To jo, to souhlasím. No, teď jsem dostal, získali recept od kamaráda, co to prodává dlouho na e-shopu. A teďka je uvolnil zdarma dva recepty přímo na to. A jako těším se na to, taky budu dělat. No jo, jo, to je přesně ta kniha, tak, který
0: Františku,
1: jsem se dostal.
0: Já jsem rád, že jsi mě to připomněl. A přátelé, teďka mě tady píše Hasan, kde bych som prosím sehnal PDF knihy. Tak toto je jedna z nich. A tuto vám můžu bez problému s přehledem přeposlat, protože tak. Hned v úvodu se píše, Franto, ty to víš, že je to ano. Uvolněno k distribuci a ba naopak, ať to můžu prostě zdarma. Sdílíme mezi sebou, jo, a Marita Muscaria byli na nesmrtelnosti, má to taky hodně stránek a ta společnost, Associate, blabla, vzdělávací, jo, to uvolňuje a já jsem to ještě nečetl, já jsem si to jenom tak listoval a může to být velmi zajímavý. Ta baba Máša není, jako přátelé, já ji sice mám, jako jo, ale nemůžu vám ji sdílet, protože ona má samozřejmě autorský práva, jo, ale tady tuto knihu, Bylina nesmrtelnosti a Manita Muscaria, touto začněte a jako baba Máša jde objednat, to stojí asi 350 korun, jo, ta knížka, no, takže byli na nesmrtelnosti, no, tak ty jsi četl, Franto?
1: No, mám rozečtených asi prvních, asi 45 stránek jsem přečet, no, a je to, na začátku se píše, že to normálně bylo i jako strom poznání jednak, protože, a srovnáme to i se somou, jako s tím nápojem, že jo, vědění. A potom, co tam ještě bylo, svatý grál, ještě srovnávali to se svatým grálem.
0: Víš, co tam ještě, víš, co mě zaujalo, že vlastně podstatou Amanity je Ježíš, nebo že Ježíš je součástí Amanity. No ono to možná je tak trošinku jako takový jako duchovní, nevím, ale jako ty informace o Amanitě tam můžou být fakt jako velmi dobrý, takže mám to tady, kdo byste chtěl, pošlu vám normálně přes Facebook, nebo WhatsApp, nebo e-mail, jo? Byli na nesmrtelnosti.
2: Tak církev schovala hlavně tu Amanitu.
0: Církev, ano, ti ji schovala.
2: Jo? Protože v církevních knihách se o Amanitách píše. Jo?
0: A Ježíš není církev.
1: Určitě
2: ne. A Ježíš znamená pomazaný, to není jméno.
1: Tak ono to s tím Ježíšem je takový nějak, jo. Nevím, já si myslím, že to je jako vymyšlený, protože jsem četl i
4: knihu
1: od Jana Kozáka a tam jo, to je to celý takový jebnutý, no, prostě těžko říct, jo. No, co si o to myslet, no.
2: Hele, když vemeš, že Ježíš nebylo jméno, jak to říkal Jordan Maxwell, jo, že to je jméno pro kohokoliv, koho ukřižovali v té době, jo, podle toho příběhu údajního. A znamená to pouze pomazaný, takže ty můžeš být tím, že si třeba tu vochomurku snědl pomazaný. Víš, jako...
1: Jo.
2: Chápeš?
1: Chápu, no.
2: Ale hlavně ta houba otvírá tady.
1: Jo, určitě, no.
2: Třetí oko, a to je intuice. A kdo jich bude užívat, tak ten přestane mít absolutně strach z autorit. Jo. Protože ta houba vymazává veškerý strachy. I z autorit.
1: Mm-hmm.
2: Takže vy už uvidíte nějakou autoritu a buď se z toho neposedete.
1: Jako těším se, no. Já jsem teďka začal včera s první dávkou, takže uvidíme, no.
0: Máš váhu? Máš váhu digitální?
1: Mám.
0: No, Paráda.
4: No, není tak nezodpovědný jako ty, člověče.
0: Já jsem pankáč, víš.
4: Ty jsi zanebá, kde pankáč?
1: Ale jakože tož... já jsem dal 0,7 gramů a jako nezaznamenal jsem jakoby nic, žádný jakoby změny, možná jako ten pokus, ale jinak jako skoro nic. Možná jakoby takový pocit z žaludku, OK, jako se takhle bývá při hubách. Ale nic jako zvláštního, zkusím jako třeba víc, jako kolem toho gramu nebo gramu.
4: Tam nejde o tom, to ber až druhý den ten pocit může k tobě přijít.
0: No, to může.
4: To není to jako, to nemusí být přijít hned.
1: Jasně, no.
4: Takže ty musíš určitou dobu brát a ne, že budeš šaškovat s váhama nahoru dolů, ty prostě jeď jednu váhu, jo, a pozoruj sám sebe. No, a pak budeš zjišťovat vnitř. Ty musíš hlavně chápat nebo být sám se sebou, jak jsi ze souzněnej. Víš? Aby si chápal sám sebe jako svoje tělo. Víš? Svoje myšlenky, jo, svoje pocity. Jo, aby si měl všechny pod kontrolou a tak najednou zjišťuješ, jestli se ti ty pocity mění, jo, ty, jo, jakoby postoje třeba k určitým věcem. Jo, už tě to třeba tolik netrápí, nebo že, víš? Že najednou zjistí, že se s tím nemá důvod trápit, že to už je stejně pryč.
1: Já jsem takový.
4: Protože spousta lidí žije minulostí. Jo? A oni se trápí, v budoucnosti se trápí tím, co se stalo v minulosti. Což je absolutně bezvýznamný. Protože to už nejde změnit. Vy musíte žít v přítomnosti. Ne v budoucnosti, ne v minulosti, v přítomnosti.
1: Je to tak, no.
4: Jo. Takže je důležité, aby lidi sami sebe pozorovali, jak se cítí, a podle toho pak začali dávkovat. Ale vždycky musí užít nějaký čas. Jo? Dej tomu čas, spousta lidí říká, hele, já nic necítím, ale ona ta houba pracuje, jenom ty ji nevnímáš.
1: Jo? No, můžu ukázat tu sušičku, třeba si chcete, ale...
4: Tak se pochlup se.
0: Pojď. Pojď na to. Počkej, já si tě zvětším, já to tady dám pryč a s chlapca si zvětšíme. Tak, no vidíme teda tvoju garzonku, nebo ubytovnu. Jo, chlapec se na pěkně otevřel, že, Maro, František?
4: No,
0: to se
4: no.
0: Mi líbí.
1: No, ještě mám naloženou, ale ona je větší, já tam mám ještě víc pater.
0: Aha.
1: Ale je to od Ety, no, zhruba za 1800 mě stála, ale jako je to s takovýma nerezovýma těma a rozstala.
0: My to vidíme. No vidíš, Maro, já to mám celoplastový, no. Chlapec to
1: no,
0: má...
1: Jako to je nerez,
4: jo, protože to má menší dírky, tím líp se to prosušuje.
0: Ano. A mě to kolikrát propadává tam. Mě to těma dírama většinou propadává.
1: No, oni moc nevím, jsou takový jemňoučký, takže je to v pohodě.
4: Jo. Říkám, akorát tady u těch sušiček je nevýhoda, že to musíš přehazovat, no.
1: Jo, já to, co není dosušený, tak to dávám dolejt, no.
4: Jo, protože když máš tu šuplíkovou, tak tam se líp prosušujou, no. Ale hele, to je, vesměs je to jenom o tom, kolik toho sušíš. Jestli si to budeš sušit jenom pro sebe, tak ti to bohatě stačí.
1: Jo.
4: Víš?
1: Určitě.
0: Tak.
1: No, ale jako nestíhala, to bylo potřeba jako dosušovat. No, ještě vždycky. No.
0: Na kolik sušíš to? Kolik to má maximálně grády? 70 nebo víc?
1: Já jsem dával na těch 60, no. Jako přijde mi, že to je jako trochu moc, ale zase z hlediska toho času, že prostě pak, ono to je pak potřeba stejně dosušit, jo, takže ono to bude zvláštní, když to vytáhnu z toho, že jo, tak.
4: Hele, houba vždycky bude úplně suchá, když ji vytáhneš ze sušičky, jenom pár vteřin. No, protože ona v tu ráno začne nasávat vzdušnou vlhkost a v tu ráno začne gumovat, jo. Jo, takže ty, když ji vysušíš úplně top, tak když ji vyndáš a budeš ji mít jenom chvíli venku, tak začne v tu ránu nasávat. Jo. Já třeba suším na 45, pak jdu na 50 a pak jdu na 60, 65, 70. Už ve finální fázi. Tečka. Jo. Ale vždycky je nechám prosušit třeba na těch 50 stupňů, že jde 12 hodin.
2: Víš, aby pomálu jela, dlouho, a pak už na ty vysoké teploty, jako na ty vyšší, už jenom krátkodobě.
1: Jasně, no. Dává smysl.
2: Takhle jsem si to vymyslel já, jo, tak ať to každý dělá.
1: Jasně, proč?
2: Já to taky zkouším.
1: Vláčný, ne? I potom.
2: Ale ono stejně, i když bude jako, že trošku měkčí, žídáš do sklenice nebo tak, tak ono se nic neděje, protože ten chemický proces už tam prošel.
1: Mm-hmm. No jasně.
2: Jo, protože to už se nevrátí zpátky, aby se tím měnil do kyselinový skupiny. Tady jde jenom o to, aby už nechytla takovou vlhkost, že by začala plesnivět.
1: Jo,
2: jo. O nic jiného nejde.
1: Necháváte ty sklenice
2: jako ještě otevřený, no?
1: Necháváte ty sklenice pak ještě otevřený, ne? Potom, aby to prostě
2: ne, vůbec. Bylo...
1: Ne?
2: Ne, já když to vyndám ze sušičky, tak de facto ve velice krátkém čase to balíme do vákuovačku, normálně do pitlíku a víš, se zavírá, já nevím, po 20 gramech to, jo, balím si. Víš, dělám si balíčky. Vysát, normálně odsávačku, zavaříš do folie, hotovo. A pak to můžeš mít rok a nic se tomu nestane.
1: To je zajímavý. No tak bez duchu,
2: a můžeš si to dát třeba i po 10 gramech, rozumíš, aby si třeba otevřel pitlík, aby si neměl velký množství vodovřený naraz, nebo to.
1: Jasně, no. To si možná
2: aby se ti ta houba nekazila, no.
1: Ještě jsem slyšel, že je dobrý ekvip, jako mít na to, jak jsem ho říkal, keramický nůž, protože ta houba prej jako nemusí úplně kov. Co jsem tak slyšel od té paní, co překládala tohleto PDF.
2: Ale ale nemyslím si, nemyslím, že by kom ublížil houbě teda.
1: Ne.
2: Ještě aby jsme to ještě řezali pazourkem, ne? Víš jak.
0: Hoši, když jsme tady u toho, Františku, dívej, nejlépe si to prostě udělat jako sám, jo? Protože víš, co máš, protože toto mám teda taky ofocený z babky Máše, jo? A já to přečtu. Takže pozor, prodejci rychle zaregistrovali produkty Amanita jako značkový výrobek a nové doplňky stravy s muchomůrkou rostly jako houby po dešti. Kvalita prodávané i kupované muchomůrky je kritická a obecně zpochybňovaná. Mnoho prodejců je nezodpovědných a protlačují zcela neznámý prášek v kapslích, nebo muchomůrku z předchozí sezóny, anebo muchomůrku sklizenou v chemicky nebezpečném prostředí, nebo muchomůrku nesprávně skladovanou a proto plesnivou a tak dále. Mám dopisy od svědků, kteří v takových zařízeních pracují. No a Maro?
2: Já jenom tomu dodám, že oni sušejí třeba ty nohy těch muchomůrek,
0: ano.
2: Víš? A pak to drtěj, prodávají ti je v tobolkách a ty nevíš, protože v těch nohách nic není. Jo? Tam ale, takže oni tě prodávají jenom objem. Objem, ano, ale ne...
0: Já to ročtu a pak si o tom popovídáme. Takže oni pracují, porušují hygienická porušení, porušují hygienu, blabla, jsou jako špinavé podmínky, muchomůrka sežraná červí a další houby v práškovém konečném produktu. Mám stránky stížností na vedlejší negativní účinky zakoupené muchomůrky, pupínky, alergické reakce, bolesti ledvin a jater a tak dále. To znamená, že potom pak se šíří fámy, že muchomůrka vyvolává nějaké alergie a pupínky, protože když si to někdo koupí tady od těch dealerů z prostých, jo, pak jim naskáčou nějaké vyrážky, tak za to Amanitka nemůže, ale vlastně ti distributoři, který tam míchají prostě svinstva. A ještě to dočtu a jdeme dál. Kromě toho, mnoho z těchto podniků propaguje muchomůrku obecnou. Amanita Panthera, která má jiné chemické složení, není vhodná pro mikrodávkování. Výsledky mikrodávkování Amanita Panthera jsou 50-50 s mnoha negativními účinky na duševní emoci. No, tak toto bych asi možná polevizoval. Panterovka je taky dobrá, to je vyšší level, ale teď se bavíme o té červené krasavici, jo? Takže bacha na ty distributory, oni prodávají i prostě v kapslích a tam člověk nevidí, tam může být fakt takový side ride, že do toho bych nešel, jednak je to drahý a jednak vůbec nemáš jistotu, co tam je, proto je důležitý dělat si to doma sám. No a tady vidíte s Márou a teďka s novým chlapcem Františkem, že to skutečně děláme s láskou a vybíráme pečlivě, No a samozřejmě nožky vyhazuju, jo. A ještě na to sušení vybírám fakt kvalitní pevný kloboučky, jo. Čistím to jenom na sucho. Písemně koupila nožík, který se jmenuje Na Petrovi a Manitky a má to i takový žíňky, takový kartáček, takže to pročistím, jo. Vůbec to nenamáčím, takže fakt se tomu věnujeme s láskou. No a jo, a to může každý tak udělat pro sebe a pro okruh svých známých, kteří třeba nemají možnost do lesa, jak ten můj kamarád Robert, který je mu prostě není mu dobře, takže nemůže si dovolit chodit po lese, je sám. No a tady ten chlapec Ríša Marava, tomu tam zase neroste nic, jo, tak třeba se naskyte někdo, jo, který bude potřebovat, tak osloví nás, Máru nebo mě, možná i Frantu, můžem klidně poslat, jo, toto není PR-ko, není to určitě jako na biznis, ale spíš jde o to, aby to pomohlo co nejvíce lidem, kteří to potřebují, tu aktuální pomoc. Je tak?
4: Přesně tak, já je třeba beru mokrou žinkou, jo, protože ty houby, kde já chodím sbírat v těch bomlazínách, jak se tady tomu říká, tak ty jsou většině jako hodně špinavý.
0: Uh-huh.
4: Jo? Takže já je musím vzít normálně fakt mokrou houbičku, opatrně je omývám každou jednu extra. Jo? To je málo kdy, že by byla čistá, že ji nemusím otřít.
1: No.
4: Ale prostě takhle ji nemůžu sušit, jak vypadá. Jako.
1: Ale pak nebezpečí, že se zdrbají ty bílý tečky, ne?
4: Který ano, ty bradavý tečky nic nedělají. Ty bílý tečky nic nedělají.
1: Ne?
4: Ne, ale... ne.
0: No tak to bych všichni... se možná s tebou přel. Babka Máša říká, že v těch bradavičkách je taky hodně muscimolu, jo, těch účinných látek.
4: To může být, ale vem si, že spousta ochomorek ty bílý tečky ani nemá, protože jsme je déšť. To je zbytek sukínky. Víš? Protože ta houba je zakuklená a ona leze jakoby z toho baťohu ven. No a ten baťoh na ní zůstane na tom klobouku a proto dělá ty čupky. Víš? Ale a ta aktivní látka je pod tou barvou.
0: Aha.
4: Ta je ze spoda, pod tou šupkou. Vidíte? Já nevím, jestli to ukazoval nějaký růz nebo kdo a právě ukazoval, jak uříz, říká, tady je ta aktivní látka ze spoda.
0: Jo. Víš?
1: Já se jako dávám pozor, abych ty tečky jako co nejvíc jich tam zůstal,
0: že? Já taky právě, jako... jo.
4: Ale já jsem se toho taky bál před rokem, když jsem to čistil mě tečky, jenomže normálně to vemeš houbičkou, nebo jenom, a ne, normálně ty tečky jdou dolů sami, to nedrží na ty houbě. Víš? To málo když si tam drží, jakože drží.
1: Právě, no.
4: Třeba pantery, to většinou bez teček. To všechno smeje déšť? Normálně déšť to moje.
1: Je to možný, no. Je to tam
4: moc,
1: to nedrží,
4: no,
1: to je fakt,
4: no. Já to mám, už jsem jich nazbíral X, tak vím, co ty houby jsou za. Já vím si, že oni, když normálně ona čumí ze země koule a já jí čapnu za hlavičku a já jí vytáhnu a ona je takhle v zemi. Jo, tam je tolik toho jehličí, že ona se prodírá tím jehličím, takže ona má takovouhle nohu a takhle čumí ze země. No, takže ona musí být špinavá, i kdyby nechtěla, protože se cpe tím jehličím. Takže na každý je jehličím. A to je voprus.
0: Já to stírám tam... tím kartáčkem.
4: Jako opatrně. Já taky, když to jde, ale většinou to moc nejde. Víš?
0: No.
4: A jako zablácený houby sušit, jako se mi zase tolik nechce.
0: Já zase chodím, já vždycky tady třeba den nebo dva prší, jo, tak to nechodíme a chodíme třeba den po tom, co přestane pršet a tam už je pěkně, jako je tam vláha, to cítíš tu nádheru toho ducha, toho lesa prostě, jo, ten život. No a i když říkáš, oni jsou fakt, oni, ta síla toho života, jak to prorve prostě ty mechy, ty lišejníky a je, vidíš jenom kousíček, takovou jenom čepičku oranžovou třeba, jo, vidíš, kdyby měla hnědou barvu, jak ty mainstreamový hříby, tak je ani neuvidíš, jo, a ta muchomorka vyloženě chce, aby jsme ho našli, aby jsme ji vzali a použili pro, vlastně, pro radost a pro zdraví.
4: Ale a další věc, a jenom dodám, že třeba tady, kde chodím já, tak ty vochomorky jsou pořád jakože mokrý z vrchu, jo, ty nemají suchoučký klobouček. Ty mají permanentně mokrý klobouky. Jo? A oni jsou jak lepidlo. To normálně mám špinavý prsty, když jenom trhám ty nohy z nich.
2: Tak je. Když dám do ruky, já mám vždycky černý prsty.
1: Hlavně se pak nedotknou oka, protože to není nic.
2: No, už jsem se dotknul, trošku to pálil.
0: Přátelé, tak to se musím pochlubit a pochválit moji ženu. Vidíte ten nožík? Na Petrovi Amanity, jo? Mám to pěkně na karabinku, má to aj řezáček, má to aj kráječ, no a tady to má takovej ten smetáček, jo? Takže veliký.

0: A vedle ní je mokrá mouka.
1: Ano, ano.
0: Protože tam má mnohem jinou takovou barvu a už vidíš na ní, že je mokrá. Jo?
1: No, to jsou takové ilustrační záběry tady zase z naší dílny. Já to tak klidně mluvme, tady je, buď teda, to nevím, jestli to byl panter nebo ružovka.
0: Ale to poznáš, no.
1: Vedle no, noši.
0: Ale panter většinou ani nemá, panter ani většinou nemá ty šupinky. Ten je většinou hladký. Ten má dlouhou nohu a on má malou hlavu docela.
1: A toto je umělecký foto, který stvořila píseň. Já jsem velmi rád, že u to baví chodit se mnou do lesa a sbírat. Takže a to dělaj, vidíš, tady je to okousaný těma lesníma prostě zvířátkama, jo? Já jsem ji vzal, protože tím je to, ona je ještě chutnější a možná má ještě větší obsah těch účinných látek, když je okousaná.
0: Ale pokud to přežijou ty zvířata, tu syrovou, tak to musíš přežít přece taky, ne?
1: A přece žijí a jsou tu s námi.
0: Vidíš, já tady nemáš ani jednu kropenatku. Všechno pryč.
1: No, tož.
2: Já jsem taky sbíral všechny, ale pak jsem jí nějaký vyházal, protože už byl jako hodně lehký, hodně chycený. Už to trošku smrděli.
0: Jo, tak takový ne, to už musel, takový to nebereš.
1: Ale toto, přátelé, tak toto jsou krasavice, to nám dovezl pan Bochomůrka teda. Nazbíral je na Moravě, kolem Moravské Třebové a prostě suchy jsou čistý
0: jsou
1: a krásně velký červený.
0: Ale ty budou někde, kde jsou, někde v těch listnáčích to bude, víš? V nějakým tom lese, kde není jenom samotný listí, ale je tam, je to promíchaný.
1: No,
0: protože takže... jak to máš jenom vyhličnatým, tak ty houby jsou špinavý, jako. Ty jsou plný jehličí a hlíny.
1: Takže to je ta naše sušička, osmipatrová. Příští rok pořídíme, Maro, ty jsi o ní mluvil, o té větší 12-patrové. A František, která má taky šikovnou, že tam má to pletivo nerezový.
0: Jo, ne, že se to líp prosušuje.
1: Takže já to mám tady z plastu.
0: Jo, ale tak já myslím, že všechno účel splní, jo.
1: Tady tak začínám, já začínám. Jo.
0: No jasně, no, já říkám, že každá ta sušička nějaký ten svůj účel splní. Tady je všechno otázka, kolik toho chceš sušit. Jo. Jo, jestli už to chceš brát říkám, jako trošku na profesionální úrovni.
1: No dvě, jasně, tu nechám taky. No na profi úrovni, to jasný.
0: Na to je jasný.
1: Profi.
0: Jo.
1: To žádné amatérismy.
0: To ať ti každý zvolí, jakou chce, no. Ale ono je to vesměs stejný, to je všechno jenom de facto design, tady ty třeba, nebo i ty šuplíkový. A tady jde o to, že všechny mají jedno společné, a to je ventilátor a topení. Víš? Tady jde jenom o to, aby v té sušičce dobře koloval ten vzduch. No. Aby co nejlíp, jo, aby byl tam furt teplej průvan.
1: Jo. No a teďka, pokud jste zaznamenali, že už nešumím, tak vypla teďka sušička, která jela od rána vlastně. Jo, těch 14 hodin. Jsem začala si teda v 6, no, tak to tak akorát vychází. Takže, tak, přátelé, 2016, začali jsme dřív, což je dobře, jo. Takže barák ještě nespí, já teda jsem mimo svoje studio, takže beru ohled, ale myslím, že chvilku ještě dáme. Klidně volejte, pište tady nějaké zprávičky pro nás, nějaké třeba otázky. A já tady mám v záloze otázky, já jsem málem na ně zapomněl. Já jsem si je tady skopíroval, jo. Takže ještě odpovím teda tomu Hafanovi. Hafane, PDF-ko tě pošlu, té knihy byly na nesmrtelnosti. To je od Františka, takže děkujeme Františkovi. Myslím, že to může být zajímavá kniha. Jsem tam aj viděl nějaký chemický vzorce, jo, takže by to mohlo být i jako technicky zdatný. Tak, Maro, a to, co je teda pro nás, jako já jsem skopíroval tady dotazy od Nadí. Ahojky, mám prosím dotaz na ten příspěvek o muchomůrce červené. Chtěla bych vyzkoušet při odvykání kouření. Myslíš, že je to bezpečné? Děkuji.

0: moc za odpověď, případně kde to seženu?
1: V lese.
0: To,
1: jo?
0: To
1: jako otázky docela na čelo.
0: No, ale, no, to už je asi pátá
1: kouření,
0: otázka, který bych nečekal.
1: Ale podle Babi Maši, když co ona píše ve svých knihách, myslím, že to je 50 na 50. Jo? Že tě z toho baví kouření o chomůrka. No, ale cigareta, kouření není tak jedovatý, jak se o něm tvrdí. A oni pracují na jiných těch, jak se říká, receptorech, ale... Že prostě ta vochomurka moc nejde do toho kouření. Jo? Protože to kouření je ve skutečnosti v menším případě je to prospěšné pro tělo. Jo? Ona jde spíš pro takových neprospěšných věcí.
2: Alkohol.
1: Ale je to, jak říkám, já jsem, co jsem všude koukal, tak je to 50 na 50. Já kouřím furt, sice kouřím míň, bych řekl, i s takovou větší nechutí, bych řekl, že kouřím. Jo. A teďko bych řekl, že jak navyšuju dávku, takže mám menší chuť na kouření. Jo. Ale to jsem na nějaká 0,8 gramů. Jo, protože každý rok vy, když začínáte s tou očistou, s amanitou, tak začínáte de facto jakože z nuly. Jo? A pak jedete a zvyšujete. Jo? A ne že tenhle rok skončíte třeba na gramu, jo? Nebo na 2 gramech, jo? Nebo kolik chcete, když na to přijde. A že příští rok, až bude zase ten čas, takže budete pokračovat v těch 2 gramech třeba, nebo v gramu. Jo, zase začínáte z 0,4. Jo, jakoby od píky. A zase se kam zase se někam dostanete, jo?
2: Tam si, že se standardně má držet jakoby ten gram denně, nebo tak, že dokud je teda, co jíst.
1: Ale tak. já jsem bral gram ráno, gram na noc. Nebo gram a půl ráno a gram na noc.
2: Proč tam?
1: Ale jak říkám, no, bral jsem to měsíc a pak přišel čas a skončil jsem s ní a začal jsem s ní až za půl roku zase třeba.
2: No jasně, no, není. A chlapi, můžu se takhle zeptat, když třeba dojde, tak vy máte nějaký zdroj, kde se to dá koupit, nějaký ověřený, jakoby...
1: No to nemáme. My máme vlastní zdroje.
0: Vlastní lesy.
1: Protože si sbíráš, tak ti nemůže... Jestli ti dojde, tak nemůže... Jak ti může dojít tobě?
2: No tak stát se může, no.
1: No to nemůže se stát, protože ty nikdy nemůžeš dát svoje poslední.
0: Františku, kdyby tě došla obrace na nás.
1: Jo, anebo tak, jo.
0: Ale nekupuj od žádných dealerů kapsle a jo, to
2: nevíš. To ne, právě to jsem se chtěl poinformovat, jestli náhodou, jako nevíte o někom, kdyby náhodou, že?
1: Jo, kdyby náhodou, ale kdyby náhodou, to je tvoje zodpovědnost, aby si měl ty sám připraven.
2: Já se snažím. Víš? Sezóna,
1: a ty nepotřebuješ mít toho 2 kila. Jo?
0: Sezóna je v půlce, ještě budou, jo? Takže jo, ty zaschodíš do té práce, prostě nemáš toho času. Dívej se, my s Marou máme dost, jo?
1: Toho, já mám pažář.
0: No.
1: Jo. Ale takže, jak říkám, ty když musíš být zodpovědný hlavně sám k sobě, ty máš tu zodpovědnost.
2: Chápu, snažím jo? se.
1: Když si nasušíš i víc, že bys to chtěl někomu dát, ale pořád musíš myslet na sebe. Protože to je tvoje lekárna. Ty jako za dobrotu na žebrotu ne. No. Protože si ten někdo byl línej se postarat o to, abych si ji měl třeba, tak to je ale ve finále jeho problém. Ty nemusíš cítit za to žádnou vinu, že mu nemůžeš nic dát.
2: No. Jako já to pěstu, teda sbírám toho víc, protože ještě i přítelkyně chce to taky jako nasadit, má nějaký postel, má nějaký, blbě se jí spí, má nějakou cystu v hlavě a prostě se jí fakt blbě spí a to jako
1: zkouší. No to se právě dává na noc, před spaní.
2: Prášky na spaní a moc si to jako nepomáhá. Kouří jako trávu kvůli tomu, že jo, aby se líp spalo, ale myslím si, že jako tohle by jí mohlo pomoct určitě. No, jako
1: určitě amanita je dobrá na spaní, to doporučujou, ale těsně před spaním, aby si vzal tu dávku. Kolik si určíš sám samozřejmě, A další lék na spaní je marihuana samozřejmě, nejlepší.
2: To jako, jo, asi to pomáhá, ale on tak si i tak blbě usíná, doporučoval jsem.
1: Ale ona je dobrá na spaní, ale zase bochomurka je dobrá v tom, že tě hodí do hlubokého spánku.
2: No to by potřeboval.
0: REM,
1: a ještě je doporučeno třeba na spaní používat bochomurku královskou. Je? Protože bochomurka královská je tak, která ti dává ten nej, jako ona má nejvíc sedativní účinek. Jo. Takže právě to jsem takhle vyposlech ze světa, tak říkají na spaní bochomurka královská, na usklidnění bochomurka červená a do aktivity panter. Jo? To je všechno, co ty chceš, jakoby, aby co to dělalo. Jo? Třeba Rus jede na tom, že cvičí pod amanitou tigrovanou. Jo? Pod panterem. Jo? A třeba říká pak, a když se chci hodit do klidu, tak si dám červenou. A na spaní zase královskou. To každý si musí tady
3: čistit. Čtyřikrát silnější než červená a dvakrát dražší. Lidé si často myslí, že dražší znamená lepší.
0: Máro, promiň, já jsem to tady odbouchl, ale já mám tady nachystaný pro Františka třeba videjko, jo. Tady povídá chlapec, jako popisuje rozdíly mezi panterem, královskou a červenou. Takže já to pustím, má to jenom 50 sekund, jo. Ať máme nějaký
3: videjka taky. Panterová bochomurka je čtyřikrát silnější než červená a dvakrát dražší. Lidé si často myslí, že dražší znamená lepší, ale tak to úplně není, je prostě jiná. Začínat by se mělo rozhodně s červenou, ideálně ve formě prášku, například v takových 50-gramových baleních. Máme tu i kompletní kurzy mikrodosingu v takových 100-gramových baleních, vakuově uzavřených, takže vydrží až 2 roky. Začínat je potřeba s červenou, protože pomáhá se spánkem a mírní deprese a spíny. Po kurzu s červenou pak můžete vyzkoušet panterovou, kterou máme také ve vaku a v 20-gramových baleních. Všechno je skladem, napište si oceník a doporučení.
0: No, tak tady je trošinku takový předpoklad, cítím tam, že to je upřímně pravdivý, jo? Že fakt jako nabízí jako kvalitu tady ten chlapec třeba, jo? Že to není v kapslích, je to v tom. Jednak tam má, jako
1: ale,
0: samozřejmě
1: ale zase mletá, nevíš, co tam je na mleto.
0: No to nevíš, no, to nevíš.
1: No.
0: Ale ty hlavičky to víš, je? Má tam pantery.
1: No právě proto no, takže lidi, i myslím, baba Maša říkala, když tak, abyste viděla ty hlavy.
0: Ano, tak. Každopádně je lepší pěstovat, chodit, sbírat sám. Baba Maša svoje, říkala, zvedni ne. prdel a jdi do lesa, tam to všechno je. A lidi se mě ptají, ty Petrucho, kde to bereš, jo? No tak já vždycky nevím, co na to mám říct, jako jo. V supermarketu, vole, Hitler marketu, že?
1: Hele, a představ si, že ty co jakože to nezbírají, tak mi všichni hlásí, hele, tam rostou ty vochomur, tam je na kosu, tam ty. Říkám, tak si je sbírejte vy oslové. Vy je potřebujete.
0: No, já tady přečtu další, toto není dotaz. Máro, my máme pochvalu, člověče. Roman, jo. Fajn, tak se těším na středu. Díky za informaci, v 18 hodin to je i dobrý čas, tentokrát si poslechnu naživo. Lepší než čekat na archív. Ten nedělníček je nejoblíbenější, to se dobře poslouchá a člověk se dozví zajímavosti, jen tak dál, ať se daří. Takže Romane, díky.
1: Ať se daří. Těší,
0: ano. Důležité, že se to dostane mezi vědomé tvůrce a šíří se to dál. Jako jo, to nejsou naše nějaký moudra, nebo jo, my to taky vlastně přebíráme, ale hlavně máme už vlastní zkušenosti, hlavně teda Mára. Já se neustále učím. No. A potom to teda samozřejmě zazdíl Jas Ataj, náš dobře známý, prej, před 12 hodinami, prej. A proč sbíráte ty oranžové věci, jo? On tak komentuje nějaké naše videjko o muchu. Jo, to, Maro, všiml jsi, že jsem tam teda dal ten náš příběh, ten náš rozhovor?
1: No to jsem slyšel, ještě jsem ti za to nevynadal.
0: No, jako, já vím, jo, ale...
1: Říkám, co ten tý frajer dovoluje, ty vole, bez mýho povolení.
0: Dal jsem to tam, protože myslím, že to bylo celkem vtipný, jo? A já jsem si ani vyzkoušel, že se dá dělat živáč a i na mobil. No.
1: To si zase něco říkám, ten je horší jak Petráš.
0: No, já jsem si myslel, že mě to tak jako vytkneš, no, ale tak jako už to je venku, tak jako, no, každopádně já
1: tak jako když pustíš do etaru někoho, kdo o tom nic neví, tak...
0: No, to jsou já, no.
1: To já bych mohl pustit taky tvůj rozhovor do etaru.
0: No, však jo.
1: No, ale nevím, jestli by se ti to občas líbilo.
0: Ne, tak toto bylo takový jako přirozený, no, takže... jo, je to vlastně akce z terénu.
1: A já ale to byla úplně nedomluvená akce.
0: Nedomluvená, no, nedomluvená.
1: Takže de facto to bylo upřímný z mý strany.
0: To bylo upřímný z obou stran. Obou
1: no
0: stran.
1: To jo, no, ale že to nebylo sehraný vůbec.
0: No nebylo to vůbec sehraný, vůbec.
1: Protože mě to tam skrčilo a říkám, darebák jeden. To tam hodil, ještě ukazuje, kde, ještě neví, kde ten lesík je.
0: A to jsem neřekl, akorát řekl, že to je houština. No dobrý, nejme to, brať mi líst. No a Jas a Taj to komentuje, a proč sbíráte ty oranžové věci. No, takže já jsem to tady už jenom tak jako ze srandy umístil, ten dotaz, který absolutně aby se, teda jako...
1: Aby se otroci měli na co ptát.
0: No asi možná, no.
1: To je možná.
2: Tak. Můžu se ještě zeptat, jak jste mluvili o té babě Máše nebo někomu takovým?
0: Baba Máša.
2: Tak co ona má, taky nějakou příručku nebo nějaké informace?
0: Ona má
2: nebo?
0: Knihu, napsala knihu. Já pošlu odkaz.
1: Ona je biochemička.
2: Já bych si třeba rád koupil, jestli to někde koupil.
1: No, to máš na Amazonu.
0: Ale je to v polštině a v angličtině.
2: A jo, tak to
1: a němčině. To viděl, a tak to, no. Polský, ruský, německý, anglicky. A baba Máša dokonce o tom vypráví, že ne každá kniha snad je stejná.
2: Jasně, no. Ale tohle, co jsem posílal já, tak to je přeložená naštěstí. Ta holčina, kterou jsem jako nedávno taky jako střetl přes Facebook, tak mi hnedka poslala jako zadarma a to jo, teda
1: taky protože mám. Protože Máša dělala kolik, říkala asi 8 let výzkum, nebo kolik to dělala.
0: 7 nebo 8 let výzkum právě, ano.
1: Tam byly normálně kontrolní skupiny, no, všechno.
2: Já ji zkusím, tuhle z toho holčinu, jestli by to náhodou nepřeložila. Není to náhodou i v PDF verzi?
1: No, a protože baba Máša řekla sama, že už je asi 7, že už je snad 700 tisíc, jako kopií, jo, že... Je prostě ta kniha lítá světem.
2: No, tak to se
0: no, ta,
2: podívám se zhruba na to, jaké první jsou možnosti.
0: Zhruba do první poloviny je to fakt technicky. Historie, technika a hodně tam té chemie, různý molekuly, jo, ty vzorečky. No a účinky, jo, pak nějaký kontraindikace, protože ona pracuje se skupinami těch lidí, těch uživatelů, kteří to prostě berou různě. Jo, a na každého to působí jinak. Ona to pak vyhodnotila všechno, jsou tam, je tam plno grafů všeho. Jo. No a druhá polovina té knihy jsou už takový prostě zážitky, jo, od těch, kdo užívali nebo užívají, tak popisují prostě, jak se jim změnil život, zdraví a tak dále. Takže chystám se na to, ale je to čtení prostě na hodně dlouho, protože my furt lítáme, furt někde lítáme, do lékáře, do Alpů, takže není čas na to.
1: Ale je to asi 360 strán, myslím.
2: Hezké.
1: Myslím, ano, že takhle je to napsané na internetu, že to má asi 360 stran.
0: No.
1: Ale to je, ale říkám, jako doporučuji všem, ať si to koupí a ať použijou překladače, no, jestli se chtějí něco dozvědět. A tam jsou recepty, co ona dělala, všechno.
0: Jo. Já vám tady pošlu odkazy na internetový knihkupectví a myslím, že tam mají variantu i v PDF verzi. Jo,
2: no, to by bylo skvělé, že bych dal právě ty mý kamarádce nový z Facebooku, no, a ono by se toho třeba chytila. Že jí to taky zajímá, taky už asi to jede dlouho, to vypadá. No,
1: a to ona je docela, myslím, dobrá knížka i od toho Poláka Borovský, nebo zase mi někde sdílel ten obal ty knihy a tam je to taky o chomůrkách a o církvi. Mm-hmm. Že prostě i ta církev, jo, ty červený, ty, co mají na sobě, že to je všechno jako vochomůrka.
2: Tohle to si přeštěte taky, tam jsou jakoby útržky taky z různých takových knih a jako rozhodně je to fakt komplexní, že tam povídají i o ty historii a pak jako ty účinky a pak tam jsou nějaké to složení, že? Taky to je zajímavé, no. To je...
1: Ale Petrucho, mě napadlo, to je jako tam... máš to Matrixu, ne? Červenou nebo modrou? Jak ty vochomulku,
0: červenou, no.
1: Jak si vemeš vochomulku, tak se ti tady tak těžce rozsvítí.
2: Ano. Obě,
1: že pak pošleš spoustu lidí, pak pošleš spoustu lidí do prdla. Jo? A uděláš ve svém životě velký pořádek.
0: Ano. Tak, protože já ať tady...
1: Pak skončí tolerance.
0: A ať tady taky pustíme nějaký videjko, takže když jsme u té historie, tak jsem tady vyhrabal jedno videjko, který jsem si i ověřil a je to skutečně tak. Takže sluchajte tu, kochani.
4: Zajoncím dovodem, před kterým oficiálna historia kapituluje.
3: Historie kapituluje.
4: I próbuje zbyć učením, je fresk, rzekomo...
3: Freska z 12. století.
4: ...znajdujący się w małej romańskiej kaplicy...
3: Malá kaple ve Francii.
4: Ve Francii, či jak to tam się czyta. Na ścianie tej kaplicy znajduje
3: klasická scéna w raju.
4: Przedstawiające klasyczną scenę kuszenia w raju.
3: Widzimy Adam, Eva a had.
4: Widzimy Ewę oraz węża owiniętego wokół centralnego pnia.
3: Strom poznání dobra a zla.
4: To, co kluczowe, to wygląd samego drzewa poznania dobra i zła.
3: Umělec nenamaloval jabloň.
4: Artysta, który malował ten fresk pod nadzorem wtajemniczonych...
3: Strom przypomina nieco innego.
4: Nie namalował tam jabłoni. To drzewo...
3: Deśnikowite tvary.
4: Zupełnie innego. Ma kilka rozgałęzień w parasol.
3: Intensywnie czerwona barwa.
4: Każda z tych form ma intensywnie czerwoną barwę, a na ich
3: jasne teczki a wirustki.
4: Widać regularnie rozmieszczone jasne kropki lub wypustki.
3: To nie jest bieżna roślina.
4: Te malowidło nie pozostawia żadnych złudzeń. To nie jest roślina.
3: Monumentalny egzemplarz huby.
4: Identyczny, spleciony, monumentalny okaz grzyba.
3: Mokomórka czerwona.
4: Skaria. Wąż podaje Ewie element, który pochodzi bezpośrednio
3: od tego Ewie.
4: Grzybowego kapelusza. Jak to możliwe, że w chrześcijańskiej
3: psychedelicka huba w kapli.
4: Po środku Europy, w samym sercu średniowiecza,
3: zdroj mądrości a wiedzenia.
4: Podolicznego grzyba jako źródło poznania mądrości.
3: Podziemny prąd informacji.
4: To dowód na to, że podziemny nurt wiedzy jest ukryty często...
3: Zakonne elity a alchemiste.
4: Elity zakonne, alchemicy i heretycy...
3: Zakodowane informacje.
4: ...przekazywali sobie zakodowane informacje o tym,
3: aktywacja szyszynki.
4: ...była substancja aktywująca wyższe funkcje szyszynki.
3: Najtemniej je pod lampą.
4: Widoku, stosując zasadę, że najciemniej jest pod latarnią.
3: Pro adepta jasny ukazatel.
4: Dla nieświadomego chłopa było to po prostu drzewo w raju.
3: Ledasz kontakt z bożstwem.
4: Dla tajemniczonego adepta był to jasny drogowskaz.
3: Szukasz stawem z Matrixu.
4: Boskością. Szukasz wyjścia z Matrixa? Oto klucz.
3: Klucz upaty borowiec.
4: U stóp sosen i brzus.
0: No, takže já jsem teda zjišťoval, jestli to třeba nemůže být fake nebo tak, jo, protože dneska je to plný Facebook, tady těch různých AI a fejkových zpráv, videí. No, tak jsem si tady vyhledal, že skutečně, počkej toto na E, to už jsou ty dotazy, tady, jo, že ta kaple, že ta freska je skutečně v té kapli, která se jmenuje Plain Courault a je to ve Francii, no a o co jde, a tam se nachází nástropní nástěnná malba pocházející přibližně z roku 1291, takže 13. století, která zachycuje scénu prvotního hříchu Adama, Eva a hada motaného kolem stromu a vzhled stromu je muchomůrka, jo. Takže strom poznání dobrého a zlého je na této konkrétní fresce zobrazen velmi netradičně. Svým tvarem, siluetou a charakteristickým červeno-bíle tečkovaným vzhledem nápadně připomíná obří houbu, konkrétně muchomurku červenou, Amanita muscaria. Jo? Takže vlastně je to tak, no, že vlastně ten strom poznání může být i jako Amanitka, jo.
2: To uvěřil, já mám tohleto video celý, jakoby asi na máš hodinu tady, povídání. Já jsem ti to posílal do WhatsAppu, nevím, jestli jsi to zmerčil, ale jako to je fakt hodnotný video, to se podívejte, co se rozpošlete mezi sebou, nebo jestli to tady můžu poslat někam do chatu, tak to klidně pošlu.
0: Já se podívám na tvůj WhatsApp, teda na můj, co jsi mě poslal a
2: je to z
0: já to stejně budu sdílet.
2: Na YouTube. No.
0: Jo, no, já to budu sdílet a já budu sdílet i to PDF-ko tvoje, jo? Takže přátelé, kdo nás posloucháte, takže to PDF-ko od Františka budete mě tady k mání na stažení tady pod tím vysíláním.
2: Už ještě tady má kamarád dotaz nějaký, on teda nechce být zabraný na video, ale jestli by mohl mít krátký dotaz. Pánové, já vás zdravím.
0: Ahoj.
2: A hele, já jsem včera na část toho dokumentu s Františkem koukal, protože jsme kolegové z práce, že jo, i ze zahraničí se známe. A právě na tuhle scénu, co teďka popisoval, tak jsme teda koukali a mě to navedlo na jeden dotaz, protože já jsem těžce protisystémový, jo, kdybyste mě poznali, tak bych se vám možná
5: tak
2: třeba...
5: Tak jste se potkali jak na polovičku.
2: Nevím, je to možný. Už si nepamatuju všechny ty lidi a hlavně ze začátku jsem je neznal, ale to je jedno. Otázka. Tenhle ten systém, co nám tvrdí, tyhle houby jsou jedovatý, tak jsou všechny léčivý, o kterých nám systém tvrdí, jako že to je zlo a že to je svinstvo, že nás to může zabít?
0: To je otázka.
2: Nebo se to týká jenom těch muchumůrek a tohle, co je vyobrazený právě v těchto těch historických faktech. Jo, protože je spousta hub, které jsou taky fakt jedovatý, že když si to člověk splete a omylem to zamíchá do smaženice, tak to pravděpodobně nerozdejchá, protože tu dávku toho jedu nějakého, nebo těch, ne jedu, ale těch látek, které nejsou zpracované, jsou surový, tak mají za následek smrt, jo, a to už je jakoby taky prokázaný. Takže mě jde spíš o to, že jestli tyhle ty houby, jo, který člověk fakt dokonale rozezná, jo, třeba jak jsou ty pavučince, se tomu říká, a ono jich je 1000 druhů třeba, jo, a jenom 2 nebo 3 jsou jedlí a chutný houby, ostatní, jo, jsou jedovatý a údajně zabíjejí. No. Tak by mě zajímalo, jestli z těchto z těch hub je možný taky jako vytvořit nějaký lék nebo tak, jo, jako tinktury a tohleto, že jo.
0: Dobrý,
2: že nám to systém jakoby zakazuje svým způsobem, že nám podsouvá tohle to všechno, tak se dá říct,
0: a všimni si, že on vlastně ukazuje hlavně na amanitu, jo, na amanitu. To znamená, že ta amanita vlastně ona má ty účinné látky, kdežto třeba ty ostatní houby skutečně jako můžou být jedovatý, ale protože nemají ty účinné látky a neuzdravují, no tak ten systém říká jako o nich tak nějak jako mlčí, nebo řekne tak jenom, že je nejedlá nebo jedovatá, jo, ale protože ta amanitka má skutečně moc vlastně probudit toho člověka a uzdravit ho, no tak oni ten systém jako vehementně tvrdí, že je jedovatá. To za mě. Maro, co ty si o to myslíš?
1: Já si taky myslím, že co nejvíc je znevažováno a poškozováno, tak většinou to dobro.
0: Ano, má největší účinnost.
1: Tak. A nehledě na to, vem si, jak dlouho byly znevažovány třeba, a teď jsou hodně propagovány houbičky. Jo. Takže se musíš ptát, proč systém najednou říká, že lysohlávky jakože jsou ready, že jsou dobrý, že léčí psychické nemoce, ale to léčí přece i vochomůrka.
2: Já mám napojení i na
1: lidi, kteří... vochomůrce se mlčí.
2: Který založili Psion, no, tu kliniku, která jakoby je posichrovaná vládou, kde to můžou dělat terapie na psilocybinu, ketaminu a MDMA, jakože to je léčivý, a oni jako to jako opravdu dělají.
1: Protože vem si, že když budeš prostě a přepálíš s houbičkama, tak můžeš jít zblbnout, jako. A houbičky se neberou každý den. Houbičky se berou jednou za čas, to šamani brali třeba, když měli jakoby ten svůj obřad, jednou za rok, nebo dvakrát za rok, nebo jednou za měsíc, ale ne každý den jako amanitu.
2: No to ne.
1: Jo, takže s houbičkama, když to přetýskneš, tak...
2: Dá se jíst tak jako mikrodosing, jo, jako u amanity.
1: No to jo. Ale pozor, ale tady ty houbičky vytváří závislost. Na houbičkách.
2: Ne, to není pravda.
1: Jo. Ale amanita ne. Jo. No protože to záleží, jak daleko si s těma houbičkama prošel, protože je spousta lidí, kteří je žerou na kila. Jo? Takže u nich už je tam závislost.
2: Jednou a pak jako dlouho nic, pak taky k tomu přistupuji rituálně. Jo? Fakt si dám opravdu jednou fakt za nějaký čas, nějaký zážitek, ale jako, že bych to musel jíst furt, to prostě to nejde ani.
1: Já jsem mluvil s jedním klukem, který mě předtím varoval, prý dávej si bacha na houbičky. A ten už mi zkoušel kde co a on říká, bre, hele, to nechceš, jako to jsem zažil. Taky to přepálil a takže říká, houbičky radši ne, jako by dával.
2: To si to dlouho dávkuje, no, to je pravda, jo. Já jsem i pěstoval doma.
1: Jo, takže a ten člověk, dá se říct, že vyhulí všechno možný, ale houbičky, respekt. No,
2: tak, to fakt jako jo, musí se to fakt dobře odhadnout, no.
1: No ale pozor, nikdo to třeba neodhadne, bude to brát halabala bez váhy, protože tady se všude musíme bavit o mikrodávkách. Ne, že to žereš na hrstě.
2: No tak jo. Jasně, no, kdo chce to odletět úplně, tak jako to chce víc, no, ale jako pro ty léčebné účely určitě mikrodozink, no.
1: Takže každopádně si myslím, že ta houbička nemá tak dobrý účinky na člověka jako ta amanita. Za mě. Myslím.
2: No tak určitě tam není ta fyzická úroveň, jo? Že tam je fakt jenom ty psychické problémy, OK.
1: No, houbička ti mění reality a různý takovýhle věci ti to dělá z mozku. A oni tady to nedělá. Prostě. Ta prostě to fakt to harmonizuje to tělo.
2: Jsem z toho právě proto tak nadšený, že to léčí i ty fyzické jako problémy. Jo? Že to
1: tak, léčí, opravdu... protože hele, a vem si, že ty jejich slavný přístroje, ty ani nezměří, nejsou schopni změřit, co ve skutečnosti v těch houbách je. Jo. To oni takovýhle stroje nemají. To tam můžou měřit nějaký bohují, jaký kyseliny a bláboloviny, ale nezměří všechno.
2: Tak já jsem slyšel teď
1: no, nějakou... to taky říkali, že buňka je jednoduchý jako ten... organismus, nebo jak bych to nazval. Ale ve skutečnosti to vůbec není pravda. Jo? To je velice složitá věc naprogramovaná. Takže to není jen tak, jako, že je tam pílkovina, nebo je, já si to nepamatuji, ty popisy, jak, to je, jak buňka z čeho se skládají, ale že to není tak jednoduché, jak se o ní vypráví. Jo, to je telomery. Velice složitý.
0: No ta buňka je... vlastně život sám pro sebe, jo? Ta buňka je vlastně samostatně žijící nějaký prostě organismus. To není jenom součást jakože těla, ona žije sama, ona má svoji inteligenci, ona přesně ví, co má dělat.
1: Tak.
0: No. Dobrý, hoši, Franti, já se dívám na tvůj WhatsApp, nevidím tady žádný odkaz na YouTube, když tak mi to pošli znovu a já to budu sdílet tady pod tím videem, jo? Nemusíš teď až po vysílání klidně, jo? Mě to pošle na WhatsApp a hoši, je za 10 minut teda 9, jo? No, chtě nechtě, prostě dívej se, Maro, my už zase jedeme zdárně jako za stará, jo? Skoro 3 hodiny. A já mám tady další hafol videí o amanitkách, já už mluvím jak hotentot. Takže já bych to možná pustil ještě jedno videjko a možná to necháme třeba jako na příště. Možná uděláme příště mix zdravotnický okénko.
1: Hele, třeba až se přihlásí za týden, tak bude mít zkušenosti.
2: Tak máš to tam.
0: No, tak Franti, přijmeš potom pozvání zás do nedělníčku, který bude třeba v pondělí nebo ve středu zás?
2: Pondělí,
0: nebo jak to máš?
2: Uvidíme, jak se dostanu na ubytování rychle. Jestli no, to bude v pondělí, tak tam to bude takový horší. Možná by bylo lepší úterý, jo. Uvidíme.
0: Maro, hele, no ty máš...
1: Jde o to, aby si nám sdělil po týdnu užívání.
0: No.
1: Jaký máš z toho pocity?
2: Mm-hmm.
1: No, můžeš napsat ve finále.
2: Jasně, no.
0: Nebo namluvit hlasovku třeba.
1: Přesně. Řekni, co se zlepšilo, nezlepšilo, co zůstalo stejný.
2: Dobrá.
0: No. A třeba kamoš tvůj ten taky půjde do amanitek, co teďka mluvil?
2: No těžko říct, nebo už... uvidí, co to se mnou udělá a podle toho možná. No.
1: Hele, víš, co je vtipný, že ty říkáš lidem, že jíš amanitu a oni ti řeknou, a já nevím, co to se mnou udělá. Tak do prděle.
2: Ale jo, já jim posílám většinou informace, tak jsem říkal, co to všechno umí. A ne, to
1: ale,
2: ještě
1: ale já to myšlení prostě nechápu těch lidí. Jo? Ty jsi živým důkazem toho, že žiješ. Že ta houba s tebou neudělala vůbec nic. a spousta jiných, jako třeba Petrucha ji taky jí přes rok.
0: No.
1: Jo. A vidí živí lidi, tak asi nás to nezabilo.
0: Víš,
1: asi nemluvíš s duchama.
0: Joši, Franto, ty mě znáš z Paloučku, možná já jsem měl tehdy 116 kilo, jo, a já mám, teďka jsem se vážil, 94,3, jo, a nijak nesportuji, já jsem nezačal sportovat, já teda jsem omezil žrádlo, já jim jednou denně večer, hlavně masitou stravu, vynechal jsem úplně bílý pečivo, cukry, a já se cítím, já jsem omládl fyzicky i tak psychicky se cítím, já už si zavážu v pohodě jako kaničky na botách, jo, a cítím se vynikajíce, jo. Potom lese normálně, ne že utíkám jak Mara tam v tom videjku jako utíkal třeba, to bych asi nedal, ale mám hodně ještě nadváhu, ale díky fakt té Amanice, to tak šlo nenásilnou cestou, bez nějakých drastických diet nebo půstů, úplně samovolně ta váha důle, jo. Takže veliký blagadár. No tak jsme zvědaví na tebe, co to udělá s tebou třeba za týden nebo za 14 dní, nebo třeba i za měsíc, že může být v kontaktu a můžeš dávat průběžný zprávy, protože s tebou se dobře hovoří, jo, taky kamarád protisystémový, což je dobře. Maomaro.
1: Tak no. já jenom bych řekl, že třeba i ten kamarád starosta taky zhubnul přes 12 kilo už myslím, za 2 měsíce. A on říká, všechno ze mě padá, všechno musím koupit nový oblečení, všechno vystý. Žena mi nadává, že prý co furt hubne, říká prý, ale já žeru furt stejně. No protože ta Amanita nastartovala jeho systém. Jo. A ty věci už začínají fungovat tak, jak mají.
2: Tak.
1: A to tělo už nedrží tu vodu v sobě záměrně, jo? Protože to je všechno o špatném fungování buněk, jo? Když drží vodu, když se lidi zavazují. Samozřejmě má to dočinění s tou kelskou solí, jo? A s jedlou sodou, ale hubnutí, co jsem takhle vypozoroval já, je spojený s Amanitou. Jo? Protože i moje žena třeba zhubla po Amanitě. A vůbec to ani nevěděla, že zhubla. Říkám, zhubla si? A ona říká, prej, ne, říkám, no zhub. Ona si myslela, že si z ní dělám prdel, ne? Jak to no. Je, že je ženský, tak oni to berou hned v obráceně, ne?
0: Jo, ale to já, hoši, já bych to taky na sobě nepozoroval, teda cítím se jako hodně líp, ale vizuálně si připadám furt jako, tak jako podobně, ale mě to říkají lidi z okolo, říká, ty vole Petrucho, ty vypadáš úplně jinak, jako jo, ty jsi jako zubl a jakože aj v ksichtě a tak celkově, jo. My se s písní vidíme denně, takže my to na sebe nepozorujeme, ale to se rozvíjí zvenku, jo, ty změny.
1: A ještě další věc, na co třeba funguje Amanita, jsou ženský, když mají problémy s návalama, přechodu, tak najednou návaly mizí.
0: No, to tady mám napsané.
1: Žena si to vyzkoušela na sobě a sama mi to řekla, jo, já jsem to nevěděl. A ona mi říká, protože mi taky říkala, jsem se jí ptal, co dělá s tebou ta houba? A ona mi říká, nic nepozoruju. Jo? Ale to bylo po 5 dnech, jsem se jí zeptal, jo, když jí začala užívat. A pak mi říká, ale víš co, já nemám návaly. Jo. Najednou mi došlo, že nemá návaly. Jo. Protože to bylo vždycky, je mi horko, rozumíš? Takovýhle ty. No a najednou nic. Hele, tak to brala, já nevím, 14 dní nebo měsíc, jela tu ochomůrku, ještě v prosinci. Jo. A pak ji přestala brát. Říkala, že to teda nepotřebuje, tak to nebere. No hele, a po 3/4 roce potom, co to přestala brát, teďka nevím, měsíc zpátky, nebo možná ani ne, se jí ty návaly vrátily. Tak šup šáhla pro Amanitku a hned šup a zase návaly pryč.
2: No, pecka. Mohl by se tady ještě kolega ještě zeptat na něco dalšího, jestli vám to nevadí, chlapi.
0: Jsem s tím.
5: No, to není ani spíš otázka, ale to spíš vám bych vás chtěl malinko doplnit, ale ohledně ne jakoby přímo těch hub, ale podle mě já si myslím, že je hodně důležitý, jakou pijete vodu taky.
1: No to určitě.
5: Jo,
1: určitě.
5: Protože jak jste zmínili ty buňky a tak dále, tak já mám takovou knihu o vodě, jo, kde prostě perfektně popsal, že čím kvalitnější vodu, a ono to zní i ze samotné logiky, čím kvalitnější vodu svýmu tělu dáte, protože sami jste více jak 60% voda, tak tím líp, tím lépe tam fungují ty procesy, jo, ty, ta biochemie těla a tak dále. Takže když se pomůže tělu dostávat tu nejzákladnější surovinu, ze které prakticky jsme, tak kvalitní, jo, tak prostě tím vyřešíme spousty zdravotních problémů a pak se to dá podpořit samozřejmě různýma metodama, že jo. Jo, takže, jenom tohle, takže jenom tohle jsem chtěl dodat a já pak, když mě to Franta připomene, tak já příště, až se tady srazíme, příští týden, tak já bych tu knížku vzal, aby to nafotil, jo, a může vám to tam taky poslat. Mám to od jednoho klidně, kamaráda, který si dělá sám destilovanou vodu, jo, protože už nevěří těmhle stěm a má jistotu, že ta voda je absolutně čistá a on tam ty látky prostě jenom dodá a to znamená šťávu z rajčat, jo, a tak dále, protože ta voda nemůže být destilovaná, protože nemá žádnou hodnotu pro to tělo, tak se musí obohatit minerálama a tak dále. A když ví člověk, co si do toho sám dává, tak je to prostě super. A já u něj byl a fakt tu jeho vodičku, co jsem pil, to je úplně o něčem jiným. Jo. Takže to jsem chtěl jenom dodat.
1: Jasně, proto já preferuju, nebo lidi po světě preferují vodu ze studní, ze studánek a tak dále.
5: Ale na to bacha. Oni co tam může plavat jakoby za nějaký kovy, jo, rtuť a tak dále. Jo, může tam být fluor, jo, protože nevíme, odkud ta voda skutečně jakoby přitejká, takže je pak hrozně drahý ten měřák, jo, který umí opravdu perfektně změřit jako ty látky. Takový ten základní, abyste věděli, jestli ta voda měkká nebo tvrdá. Jo, nám třeba v Týništi teče Kohoutkovice, která má 400 ppm, jo, a i když by tam nebyly jakoby fluor a tohleto, tak tam jsou látky, které se krásně uchovávají v cévách a to jako samozřejmě nechceme. Takže mám 20-litrový kanistry, mám to kilometr, jo, ke studánce, piju to dlouhodobě a opravdu je to prostě úplně o něčem jiným, že jo. Já tam jsem si to změřil, má 100 ppm a to je bomba, jako to je ideál.
1: Ale já používám ještě šungit do vody.
5: Ano, ten mám taky.
1: Jo, že mám skleněnou konvici, do ní mám, ve sport mám šungit a tam každý večer dolejvám vodu a druhý den to pijem.
6: Šungit natáhne. Používáš ten černý jako uhlí nebo elitní?
1: No to uhlí, no.
6: Je, tak to si kup spíš ten elitní. Ten je na tu úpravu vody lepší. Jestli jsi slyšel Vítkovo povídání o šungitu ze Svobodného vysílače tenkrát, tak on tam rozebíral ty studie různý a tam říkal, že tenhle eliťák je na tu úpravu vody fakt lepší. No. Jakože v tom černýho se uvolnilo nějaké látky, které z dlouhodobého hlediska jako nejsou...
5: Černý má jenom 30% třeba v sobě, že jo, toho, ty důležité látky samotného šungitu a ten elitní... No, ten elitní vlastně má 85% a víc, jo. Tam ten druhý je dobrý, když si chceš třeba, co jsem čet, napustit bazén, jo, a jak máš 10-kilovou filtraci, že jo, na ten písek, tak půlku písku a půlku perfektně vypravného tohle šungitu a pak už jako do toho nemusí člověk dávat chemii a voda by měla zůstat normálně křišťálově čistá, jo? Že prostě se nekoupeš v chemických sračkách. Jo?
1: Já jenom dodám, že ten šungit užívám už přes 3 roky. Jo? A nemám s tím sebe menší problém a ta voda je jiná. Jo? A nehledě na to, že šungit prodávají v lékárnách normálně.
6: To bych se docela bál.
1: Hoši. No to se nemusíš bát, šungit je šungit.
6: My jsme no, tady... jako, ale že to může být nějaká záměna, že tam ty
5: šupy dá se to ověřit.
1: Já si to asi nepůjdu nakopat, že jo, do Ruska, nebo kde to se těží ten šupy.
0: Já bych jel do Ruska, klidně. Nakopej. No, však, až bude čas Kairos, víš, teďka to nejde, no. Ale my jsme tady totiž udělali test nedávno, jo. Přišla na to píseň. My máme doma 3 kočky. A my jsme jim dali vodu bez šungitu v misce a vodu se šungitem, jo. A oni chodí jenom pít tu vodu, kde je šungit, jo. To znamená, že jestli je Františku horší, trošku tam ten, jak o nich mluvil Vítek, jo, z Tapin rádia, nevím. Každopádně my máme taky maroten, co ty, takový ten černý, on se trošku z něho drolí, jakoby uhlí, jako trošku tu vodu
5: tak,
0: zabarví.
5: Ale on má jenom 30%. Jo?
0: A ty kočky pijou tu vodu, kde je ten šungit? No tak to je jednoznačně
6: určitě, prostě... Určitě jako jasný. Jo, OK, jako jo, čistí to tu vodu taky, jo, ale Já nevím, poslechněte si to povídání, on to tam přesně jakoby rozebírá, proč jako je ten elitní.
1: No já ti rozumím, já jsem o Šungitem se sebral před x lety, jo, a právě v té době bylo doporučováno tenhle ten. A mně to funguje a na tom nehodlám nic měnit.
6: Jo, pohodně. Jenom říkám, jako, že tady je ten elitní. No, že...
0: Fano. A já jsem si všiml, že ty jsi tam teďka nasával pivo, už asi druhou plechovku, a mě by zajímalo, jestli tě přijde chuň na alkohol, jako jo, třeba po nějakým dnu užívání amanitky.
6: Já nevím, já pivo skoro nepiju, jo, to tady mi přines kolega, který dneska slavil narozeniny včera, teda, jo, tak ale já jako nejsem piják skoro vůbec, jo, já jako no, nepiju tvrdý,
0: nepiju. Já jsem si myslel, že tak jako, já jsem muzice, taky chastával pivo, jo, po práci, no, různě, pivisko přes den, jo, a teď jako nemám jako na to, jako, abych úplně kecal, jako tak mlasknu si, ale hodně ta chuť jako prostě jako se ztratila jako na alkohol, jo. Takže by mě zajímalo, a ty teda říkáš, že jako nepiješ pravidelně.
6: Ne, to je náhodička taková, že tady zrovna...
0: Náhodička, to znám, ano, výmluví.
6: Já jsem takový čajový spíš, takže...
7: Já mu půlku vypil.
0: No, no tak...
1: Že já se nenapiju ničeho jiného než vody. Jo. Kafe, čaj, voda. Nic jiného. Nedotknul bych se limonády.
0: Ne, to je...
1: A nehledě, a piva už vůbec, to bych tak nalil psovi možná. Ne, to je pro mě žumpa.
6: Je to sračka dneska už. Ne. Jako jsou ještě je. Výjimky piv, které jsou fakt čistý.
1: A jenom připomenu, že v těch pivek máš tu vodu z toho řádu.
6: No, tam je všechno možné.
1: No, tam je všechno.
6: Geneticky modifikované přísady, všechno možné sračky. No.
1: Je, tam jsou ty antibiotika, drogy, zbytky, antikoncepce a tak dál, a tak dál. Jo? V těch veškerých věcech, nejenom pivu, ale veškerých těch limonád, protože to všechno napájí ten systém, ten vodní. Jo?
6: Glukózo, fruktózový syrup.
1: A to je velice třeba špatný pro člověka je vsycená voda uhlíkem.
6: No, tak je to odkysličuje mozek. To
1: odkysličuje buňky v těle. Tak jo. Jo, protože na to, aby se tělo mohlo zbavit tady toho COčka, tak musí na něj navázat kyslík. Jo. Takže proto já nesnáším
6: si všechno. Ono i kafe je bnutý, že to prej ničí nadledvinky. Teď jsem koukal na
1: kafe. Kafe je...
0: Ploché zprávy, ano, o kafe tam bylo.
6: Černá... No, tam bylo i o medu, o stříbru, to se podívejte. No. To je
0: o soli, jako... o soli, velmi zajímavý,
6: tak,
0: o soli.
6: Taky. Fakt hodně hodnotný videa, jako fakt do hloubky jdou. A do historie, že jo? Samozřejmě.
1: No to musí žít ale do hloubky člověka, pak víš? Aby ta historie nebyla zmanipulovaná.
6: Dějiny, historie,
0: jeho příběh. Hoši, já pustím videjko, takový jako tematický, úplně asi na závěr, chvilku ještě pokecáme, asi to odpiskáme, protože je 21.01, jo, a já už mám hlad, jo, a mám chuť na kafe a na cígo, takže já pustím videjko, jo, a toto mluví za vše, jo, a potom navážu vlastně, systém nám říká, ano, dva obrovský mrakodrapy jako rozbili dvě malinký hliníkový letadýlka a byli na měsícu Američani prostě, ano, a tečka a vakcíny jsou ty nejlepší a mochomůrka je ta nejjedovatější. A to, když si poskládáš, tak tě vyjde rovná se a výsledek, jako jo. Takže já tě dám tady to videjko a chvilku ještě podiskutujem. A...
8: Zřejmě v poslední době probíhá velká štvanice systému na něco, co je prověřené stovkami nebo dokonce tisíce let.
9: Na což, co je sprawdzone od setek a nawet tisíce let, bo są to naturalne metody
8: léčení. Protože jde o přírodní metody léčení. Kde bych chtěl poukázat na něco, co mě také zaujalo, přestože nejsem mykolog a moc se v tom nevyznám.
9: Já si na tym nie znam, dlaczego ja się biorę za leczenie czegoś, o czym nie mam pojęcia.
8: Proč bych si já bral na starost léčení něčeho, o čem nemám ani tušení?
9: V jaký sposób, pravda, robí się badania, jest to dla mnie istotne.
8: Zde je důležité to, že už stovky či tisíce let.
9: Od setek či tisíce let stosowanie pewnych związku naturalnych przynosi efekty.
8: Využívání určitých přírodních látek přináší výsledky. Tyto účinky jsou dokonale popsané. V literatuře i v knihách. Začněme ale tím, co je zřejmě největším omylem. Kniha o mikrodávkování muchomůrky červené je skvěle zpracovaná a navíc obsahuje.
9: Książka świetnie opisana, również ma tutaj kilka sto, około 200 publikacji.
8: Několik stovek. Přibližně 200 vědeckých publikací.
9: Kde podaje się, že mikrodozování muchomora.
8: Že nejde o nic, co by si někdo vycukal z prstu. Ukazuje se, že mikrodávkování muchomůrky červené má vliv na celou řadu nemocí a zdravotních potíží.
0: No a jsme zase u babky Máše, to jsem ani netušil, že to tam na konci ukáže tu knížku, jenom tam šlo o to, o ten, že ten systém, vlastně to všechno, co je účinný a co má nějaké výsledky v praxi, tak dehonestuje a ti, kdo to vlastně se o to zajímají, tak má za blázny a tak. No. Takže to už je jakýsi vodítko, jo? Takže co systém vlastně vyzdvihuje, že to je to jediný a správný, tak bacha na to, tomu se obloukem vyhnout, a ba naopak to, co je jedovatý strašně, tak o to se začít zajímat, jo. Takže jenom to jsem chtěl tak na závěr a klidně se ještě vyjádřete, a i skrytý kamarád samozřejmě může mluvit, třeba ho někdy příště uvidíme.
2: Odešel právě, no, tak musí ještě volat s mámou a tohle, taky musím zavolat přítelkyně, že už to není.
0: Františku, já tě velmi jako blagadaruju za odvahu. A ty jediný, a jsem dal tady ještě dva další hosty jako nachystaný, jo, ale jak kdyby něco vždycky, aha, tam nějaký zdravotní, prostě jako může to být, jo, a druhý, a jako tady to téma jako o Chomurkovi, já nevím, jako já o tom povídám rád a vůbec se jako nebojím, že by, už jsem měl několikrát označené za feťáka a že tady podporuju a preferuju prostě mu Chomurku a že pozavírají celé svobodné vysílač, jako jo.
2: Miluška, ne?
0: Takže to vůbec, to strach nemá, možná i díky Muchomurce, já se tomu směju, jo, protože já vím, že my se bavíme o kvalitní, teďka v tomto případě o kvalitní bohyni, jo, o kvalitní bylině, rostlině vlastně, houbě, takže já mám svědomí čistý, jo, ať si to každé přebere a chce, to je to samý, Maro, jak když se bavíme o živým člověku, jo, mají nás za blázny, ale já nedělám nic, s čím bych vnitřně nesouzněl.
1: Jasně, a nás, ale v finále nás otroci nezajímají.
0: Vůbec.
1: Ne? Takže otroci, ať si říkají, co chtějí, a mě to stejně jedno. My už se s tím nezabýváme vůbec. No, protože otroci vlastně si budou chránit vždycky svůj systém. A oni nevybočí. Takže největší otrok se bojí o chomůrky.
2: No však takovýma lidma, těm já to vůbec nefiltruju, že to jako spíš tam známím, co vědí trochu, mají pojem o celostní medicíně, že?
1: Protože dneska ohledně ty ochomorky si dohledáš sám informace, když budeš štít úplně bez nikoho, jo? To my jsme jenom takový hlásný trouby, že říkáme to, co se ví už po celém světě. To si může každý dohledat sám. Jo, stačí si hledat správné knížky. A vědět, že ty knížky existují. Právě proto my o tom mluvíme, aby lidi věděli, že ty knihy existují. Takže oni se mají o co opřít. Ne, že ne?
2: No to je fakt zajímavé. No, tu knížku o té babi, teda Máši, tak to si teda seženu. No. To,
1: a za další spousta nastrčených otroků nechce, aby se lidstvo probudilo. To, že lidi se po těch ochomorkách probouzejí. Doslova. Jo. Najednou Matrix začíná haprovat. Víš? A to je pro systém velice špatné.
2: Určitě no. Souhlasím.
1: Takže proto proti tomu brojí někteří. A vykládají takový krávoviny, jako že je to jedovatý a nesmysly. Přitom si to může každý vyzkoušet sám na sobě. Jo. Ale otrok se bude bát, ten si to nevyzkouší.
2: No, tak to už musíme nějaký pojem a mít pojem i o jiných věcech, že? Aby to prostě trošku
6: začal vnímat. No,
1: no, protože když pochopíš, jak fungují ochomůrky na člověka, na lidské tělo, na jeho myšlení, tak pak ta cesta k tomu člověku už je velice blízká. Najednou ti začne docházet, protože díky ochomůrce začínáš vidět věci, které ti předtím třeba nedávaly smysl a teď už ti je začínají dávat ten smysl. Proč se to tak děje? Proč s tebou manipulujou tady ty zločinci, co vedou ty politické strany?
6: Viděl už bez ochomůrky, ale jako určitě souhlasím. No.
1: Jo, protože to jsou parchanti zločinecký.
6: Tak.
1: Jo, a lidi tupí hlavy jim věřej. Bude líp, no, bude líp.
6: No, ten program je silný, no, je to silný, no, ten program Matrix. No.
1: Jo, takže, ale hlavně Matrix je tady v hlavě. Každý ho má ve své hlavě.
6: Jo.
1: Stačí ho tady udělat, vymazat, zrušit a Matrix na poprdeli. Jo, protože všechno, co tě drží v Matrixu, je tvůj strach a nevědomí. A ochomůrka tě probudí. Takže tolik, Petruko, za mě. Máš něco?
0: Já mám veliký blagodar vám, Maro, tobě, stálici a novýmu teda novicovi, nováčkovi, panicovi Františkovi, který se s tím vůbec nesrál pěkně, to se mě líbí. Zahulil, popil pivko, no, takže paráda a dozvěděli jsme se něco, taky děkuju tady komentátorům, ano, takže děkuji vám moc za informace, píšou tady, děkuji mnohokrát. No, tož, přátelé, budem rádi, když jsme vás tak třeba nakopli, jo, zažehli ten plamínek, ten ohýnek, nebo roztočili tu vrtolu na tom letadélku, ano, a teďka už leďte sami pěkně a uvidíte, že ty informace budou k vám chodit úplně sami, aniž byste je hledali. No, já už si jenom vybírám ty informace, já už nehledám, já už jenom třídím, stejně jako ty muchomorky po dešti, já už si vybírám jenom to nejlepší. Jo? Takže já vám velmi děkuji a dovi dopo, do příště, Maro. My nevíme nikdy, kdy to bude příště. Bude to nedělníček, ale může být třeba, jak navrhuje František, úterý, ale to asi ne, protože Mara má šipky, takže nějak to uděláme. Jo.
1: Budeš úterý, ale bez mě, kluci.
0: No.
6: Já v pohodě, může být pondělí, jo, ale já nevím, kdy dojedu na ubytování.
0: A může to být
6: s babičkou.
0: Františku, dejme tomu klidně 14 dejme tomu 14 dní, ať si pěkně, ať si tě muchomůrka pěkně zevnitř ošahá a piju, jo, změní nějaké třeba nastavení k lepšímu, nebo zajímalo by nás fakt, teďka si vlastně človíček takové, když to tak blbě řeknu, jako pokusný králiček úplně na dosah, jo, že máme přímo tebe, který nám může popisovat ty změny, které v tobě probíhají, jo. Že my tak z doslechu víme, ale JPP, jedna paní povídala, jo, my tomu můžeme věřit, nemusíme, ale ty jsi tady přímo, jo, takže klidně za 14 dní si dáme zase spícha a pokecáme.
1: A hlavně my dva, my víme, co ochomůrka dělá.
0: My víme, já to vím už rok.
1: Takže my víme, jestli by si tu ochomůrku nebral nebo bral, my to víme. Ty nás neoklameš. Takže to musíš být férovej v tom. Musíš být férovej v tom a hlavně, jo, zkoumat sám sebe.
6: Jasně.
1: Jo. Protože Petruka a já už jíme přes rok a víme, jak to funguje na naše těla, víme, jak to funguje na naše myšlení, jak ti to posouvá dál, ta bochomůra, myšlení. Jo. Začínáš mít trošku jiný pohled na svět. Z jiných úhlů, který jsi jaksi neviděl.
6: No, těším se na to.
0: Ale Františku, není to procházka růžovým sadem, je to proces, kdy spatříš různý zrůdy a monstra kolem sebe. I třeba v sobě, jako jo.
1: Jo.
0: Zrcadlo
1: tak, prostě. Jak jsi ty tu, udám každé tvoje zrcadlo.
0: Přesně tak. A není to pokaždý jako příjemný, musíš to zpracovat, jo. Protože my jsme se navýváděli hovadin od těch 15 let tolik. Jo, že... A ona ti to ukáže. Ona ti to všechno ukáže.
2: Tak já vypadám mladě, ale mi

0: potíčkách, protože těch informací ohledně Bochomůrek je tři prdele z celého světa. Máte tam titulky, si tam můžete dát. Radí vám tam Rusové, Poláci, Maďaři, Němci, Angličani, Australani, Američani, už všichni. A vy si tam můžete překládat i jejich komentáře, těch lidí, co komentují k těm příspěvkům, protože já si rád taky čtu. A vidím, co ti lidi tam píšou, jak jim ta Bochomůrka pomáhá v tom, někomu v tom. A mikrodozování musíte pátrat sami. Ne, že my nejsme ty, třeba ty hlavní. Vy se musíte řídit podle celého světa. Jo? Takže vy hledejte ty zlatý střípky všude. Jo?
1: Dobrý tip, no, děkuji.
0: Jo? A je tam toho fakt hodně. To se toho nemusíte bát. To, jak začnete sledovat tady ty lidi ohledně Bochomůrek, tak vám tam začnou skákat tři prdele lidí. Jo? Takže aby vás někdo v nějakém videu jakože nezaváděl, jako tohleto, tamhleto, ne, vy si musíte shlédnout spoustu těch lidí, abyste vy ve svých hlavičkách si utvořili ten názor, ten pořádek, k čemu jakože věříte a čemu jakože nevěříte. Abyste se naučili pohybovat v tady tom prostředí, tady těch informací. To je velice důležité.
2: Františku, my jsme se potkali, já nevím, jestli je to... Promiň, jestli je to třeba 2 roky na tom vysílači, a já tehdy, já jsem viděl Svět černobíle. Systém lže a alternativa mluví pravdu. Ale tak to vůbec není, jo? V té alternativě je tolik blábolistů a tolik lhářů zaplacené, který tě svádí na cestu. Takže vlastně i v té alternativě je systém, který musíš jako díky Amanitě objevit a pak až teprve se orientuješ, jo? Musíš jít tou nejčistější cestou srdce. A tam je ta pravdivost, ne že alternativa. On je protisystémový, on je určitě dobrý člověk a mluví pravdu. To tak vůbec nemusí být, jako jo.
3: No, tak slyšel jsem spousty jako nastrčenců, no. Co se týče třeba Petr Staněk, pak na tom zákony bohatství, že to není úplně košer týpek. Jako jo, je tam spoustu jako takových lidí, u kterých si nemůžeme být jistí. To počínáme třeba tím VKčkem, že jo.
0: No tak ten už vůbec.
3: Těžko říct, no,
0: právě. To není, to je jednoduchý. Jednoduchý, pokud začneš rozumět věcem, tak to je velice jednoduchý. Jo, protože najednou ty věty s tebou nebudou rezonovat.
3: Tak.
0: A ty poznáš hned, že ten člověk lže a že ti zavádí. A že tady těch 7 lhářů je tady 3 prdele. Jo, to se nebavím o Čechoslovácích a tak podobně.
2: Vlastencích, takzvaných vlastencích.
0: Ty vlastenci.
3: Vlastně.
2: V Slovanech.
0: Jo, to jsou všechno takový zavádějící kličky, které tě odvádějí od té správné cesty. Od té přímé cesty.
2: A hlavně bacha na to, že nás tady přijde zachránit Putin s Trumpem a Nesara Gesara a Medvedy. Jako. To jsou všechno bláboli, prostě, které mají odvístě z té cesty sebe vlastního probuzení.
0: No. Přesně tak.
3: To trvá jako dlouho.
2: No. A bílý klobouky, ještě se zapomněl.
0: Jak slyším bílý klobouky, tak už se mi ježí vlasy. No.
2: A to je co říct. Hoši, pojďme to odpískat, jo? A jo, dobrá, takže já jdu pustit přátelé znělku a hotovo. Takže tady ještě na závěr, teda čím jsme začínali, tím končíme a je to baba Máša a mikrodávkování, mikrodózování Amanity muscaria. Tam najdete vše potřebné a nech vám to slouží jako odrazový můstek k samostatnému bádání. Já si to taky budu teďka číst, jo? Ale neskončím u toho. Budu bádat, je to otevřený vějíř, budu bádat dál.
0: Přesně.
2: Hoši, já vás vypínám ze studia.
0: O, šanty.
2: O, šanty,
0: Františku. Mějte se krásně.
2: To by, pravda, to by obzvlášť. Čau.
3: Čau.

Krásné nedělní odpoledne, vážení přátelé, vážení chceníři i drazí Slované i vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašeho oblíbeného pořadu Kiddy z bunkru, Kiddy z polí. Pevně věřím, že si užíváte krásný, sluný a ještě relativně teplý víkend, i když teda rána jsou velmi mrazivá. Přátelé, já jsem se před chvílí vrátil z Prahy a popovídáme si o tom. Si tady připravím doutníčka, my si asi opětně nažhavíme. Vy si taky dejte něco dobrého, na co máte chuť. Včera jsem si dával doutníčka s Jindrou a popovídáme si o tom. Tak, tomu se říká pořádně to nažhavit. Tak. Stáhnem a přátelé, já jsem byl pozván na padesátiny Jindřicha Reichla, člověka, se kterým se znám zhruba 6 let a poznal jsem ho v době, kdy byl šéfem pražské Trikolory a já jsem tenkrát pro ně dělal PR kampaň, protože jsem byl v poslanecké sněmovně jako asistent 6 let, což není žádné tajemství, jsem to říkal mnohokrát a dělal jsem ještě pro různé politické strany, ale pro koho bych teda nikdy nedělal, tak jsem nikdy nedělal a dělat nebudu pro Piráty, STAN, TOP 09 a tak dále. Jo. To znamená, pro ty bych nikdy nepracoval. Ale dříve jsem se tě poměrně dost zabýval tím PR, takže takhle jsem poznal Jindřicha Reichla v době nejhlubšího covidismu, kdy on byl jediný, který v centru Prahy, nebo jeden z mála, měl v podstatě otevřenou restauraci, nebo spíš takové zázemí, řekněme, nebylo to oficiálně samozřejmě, nebylo to tak, že by tam člověk přišel a něco si koupil, to prostě bylo zakázáno, to si všichni pamatujeme, ale mohli jsme se tam scházet, takže mnozí politici, abyste se i divili, se tam scházeli. A já jsem takhle Jindru poznal a posléze tedy, když opustil Trikoloru a zakládal pro, tak se na mě obrátil a já jsem mu říkal, proč si myslím, že by člověk měl jít radši do nějaké zavedené strany a tehdy jsem mu tedy říkal SPD. No vidíte, rok se s rokem sešel, nakonec je pod SPD, i když je předsedou strany pro a já musím říci, že ta atmosféra včera na Šebráku byla naprosto skvělá. Jsem rád, že se to podařilo v podstatě utajit. Já jsem neudělal jednu jedinou fotku, ale fotil jsem se spoustou z vás, protože Jindra požádal hned na začátku, aby lidé nedělali hromadné fotky a neposílali je na sociální sítě. Proč? No protože, přátelé, je to tady jako za bolšána. Lidé se vyhazují z práce za to, že se nedej bože s někým vyfotí a kamarádí, nebo jim to minimálně v té práci stěžují a koukají na ně potom třeba skrz prsty sousedé a podobně. Tady se trošku zastavím, přátelé. Pokud dojde k válce, tak víte, z koho musíte mít největší strach? Já to řeknu úplně na rovinu. Bohužel ze svého souseda a čest výjimkám. Protože tomu tak bylo vždycky v minulosti. A člověka to úplně zaráží, že vlastně se ta společnost v tomhle tom nikam neposunula. Ale já chci být dneska pozitivní. A toto video bude veskrze pozitivní. Já nejenom, že natočím medailonek, protože se mě spousty z vás ptají, koho bych volil, kdybych byl v tom obvodu. A pokud tam někoho znám, tak jestli bych ho nemohl doporučit. Pojďte se, přátelé, já si za nikoho prsty pálit nebudu, protože nikdy nikoho neznáte úplně dokonale. Já vám jenom řeknu, koho bych volil já, kdybych byl v tom daném obvodě. No a ten medailonek, krátký, se budu snažit do 5 minut natočit, tak budu teďkon dávat vždycky po zprávách a bude to až do voleb. Takže o to jsem byl požádán včera několika kandidáty a kandidátkami, hlavně do Senátu. A já nemám problém je podpořit, protože takhle, přátelé, vy víte, že já Senát považuji za naprosto zbytečnou instituci. Já osobně, kdyby to bylo v mé moci, tak bych Senát zrušil. Ale protože na to zřejmě nikdy nebude potřebná většina od doby založení, to znamená od roku 1996, tak hold tady ten Senát musíme přežít nějakým způsobem. A když už teda ten zbytečný Senát tady je a dokáže velmi znepříjemňovat život koalici
a teď teda zrovna koalici, která sice není úplně ideální a já proti ní mám řadu výhrad, ale pořád je to lepší, než aby tam byl Pietr Fialenko nebo nedej bože Piráti a dozimetrický STAN. To si myslím, že se asi shodneme. Třeba paní Šebelová, to by byla naprostá katastrofa. Takže nebo Evička Tričko a jí podobný. Takže přátelé, ať se nám to líbí nebo ne, máme tady jisté národovecké kandidáty a kandidátky. Největší problém je v tom, že se tvoří různé skupiny lidí, kteří tvrdí o těch druzích, že nejsou žádnými národovci a že to je podvod a tak dále. Může to tak být. Já nestojím ani na jedné z těchto stran barikád, protože já jsem komentátor. Já nikam nekandiduji. Můj zájem v tom není žádný jiný než obyčejný občanský zájem. Takže i takhle se k tomu stavím. Někteří ty kandidáti pro mě nejsou úplně ideální, ale je to pořád lepší než to, co by tam mohlo znovu se do Senátu dostat. Takže tím Senátem začneme. To znamená, v senátních volbách podporuji například Peťu Redovou ve Znojmě. Byl bych moc rád, aby tato ženská se dostala do Senátu. A není to jenom otázka toho, jak často slyším, on nebo ona si to zaslouží. To není otázka zásluh. To je otázka, jak ten člověk se prověřil v době, kdy je špatně. Protože když máte pohodu a klídek, tabáček, tak to jsou miloučcí lidé a pohodoví a nakecají toho taky spoustu. Ale ve chvíli, kdy přijde nějaká krize, jako jsme tady měli krizi covidismu nebo krizi teď ohledně Ukrajiny, tak se ukáží ty skutečné charaktery těch lidí. A to ještě nemáme válku. Kdybychom tady měli válku, tak je to ještě mnohem horší. A ti lidé, do kterých byste to úplně nejméně řekli, tak ti jsou zpravidla potom těmi nejhoršími. A lidé, kteří vypadají nenápadně, tiše, utáplé a tak, tak se nakonec ukáží jako největší hrdinové. Bylo tomu tak v minulosti mnohokrát a nevidím důvod, aby to bylo v přítomnosti nebo v budoucnosti jinak. To se prostě nemění, tohleto. Ta společnost se nikam neposunula od druhé světové války. My jsme nezmoudřili ani o trošku. To, že dneska s váma dokáží takto komunikovat a s desítkami tisíc lidí denně se bavit prostřednictvím obrazovky, displeje, počítače, telefonu a dokáže vám předat zprávu aktuální z celého světa, kdekoliv, kde je přístup k internetu, tak to nedělá lepšího člověka, nebo že si jako, že jsme jako chytřejší nebo moudřejší. Ne, v žádném případě. Jenom máme tyhle ty možnosti a mnohdy je to spíše na škodu, protože dříve, než se k vám ta zpráva dostala, tak jste si tak to musel projít tiskem. Šlo to do tiskárny. Tam to někdo musel kontrolovat na těch offsetových tiskárnách. Ráno jste si museli jít ty noviny koupit, nebo vám je donesl Kamelot a tak dále. Vy jste si to museli přečíst. Jste tím museli přemýšlet. Vy jste si o tom mohli popovídat se sousedy, doma s rodinou a tak dále. A než jste si udělali úsudek, tak to mnohdy trvalo několik dní. Dneska jsme v totální záplavě zpráv a je to takzvaná, já se snažím to slušně vyjádřit, protože anglický výraz je shitstorm, což je bouře, to druhé, a to první je trus. Tak, to řeknu takhle slušně, takže jsme zahlceni trusem, doslova. A vyznat se v tom je obrovský problém. I pro mě samozřejmě, já nejsem žádnou výjimkou. Já jenom prostě spojuji ty zprávy a hledám mezi nimi toky peněz. A díky tomu se možná nepletu z těch 85%. A já bych prostě byl rád, aby tam takový člověk jako Petra byli. Takže to je jedna z kandidátek. Další. Jan Skalický v Děčíně. Honza je takový kulomet, někomu to třeba nemusí vyhovovat, někdo už si řekne, že je toho moc, že on to vždycky jako přepálí některé ty věci, ale na druhou stranu je to jeden z největších odborníků na to, co slyšíte v pozadí a některým lidem to vadí, šumění vody.
To znamená, ten člověk se o vodě, to, co on ví o vodě, tak to je neuvěřitelné. Já, když něco potřebuju, tady se leze nějaká myš. Já, když něco potřebuju vědět o vodě, tak se právě vždycky radím s Honzou. Ale to je pořádná, počkejte. Tak jsem zpět potkan. Přátelé, já, když něco potřebuji vědět o vodě, tak se zásadně obracím právě na Honzu Skalického, protože jestli se tady někdo v České republice vyzná v tocích a v tom, jak to funguje, a všimka,

tak je to právě Honza Skalický. Honza Skalický z těch všech kandidátů, co kandidují, tak na tom zamakal nejvíce z jednoho prostého důvodu. On se domluvil napříč, to znamená, on se domluvil s SPD, on se domluvil s Trikolorou, on se domluvil se Svobodnými, on se domluvil s ANEM a tak dále, aby tam proti němu, aby si nekonkurovali. Je to člověk, který opravdu o té vodě, o řekách, o přehradách, o spodních vodách, o tom, jakým způsobem kondenzuje voda a tak dále, ví jako jeden z nejvíc vůbec v republice. Takže já osobně, kdybych mohl, tak ho Děčíně podpořím. Stejně jako bych podpořil Peťu Rédu ve Znojmě, tak jeho bych podpořil právě Děčíně. Jo? Tak, další kandidát je Milan Loprajs. S Milanem se také znám nějaký ten pátek. Velice chytrý, takový rozvážný člověk. Kandiduje v Ostravě, tam jsou 3 obvody. Další doplňující volby tam budou za 2 roky, když budou krajské volby. Takže tohle není jeho jediná šance, může kandidovat i za 2 roky. A ten, kdo proti němu kandiduje v tom ostravském obvodu, tak je velmi známý gynekolog, který je ještě navíc u lékařů bez hranic. Takže ta šance Milanovo tam není příliš velká. Ale zase mu pomáhá to příjmení. Jenomže tady nejde jenom o příjmení. Kdyby se jmenoval Milan Novák, to je úplně jedno, kdo má jaké příjmení, jaké příbuzné, sebeslavnější. Samozřejmě, že Loprajs to je jméno, které zní. Ale on ještě navíc je opravdu člověk, který, když může, tak pomůže a má za sebou životní zkušenosti, takže já osobně bych jeho volil, kdybych byl v Ostravě. A byl bych rád, kdybychom ho podpořili. Kdo je tam další do toho Senátu? Máme tam ještě někoho? Já tím teď tak přemýšlím. Určitě tam, kde uvidíte, že kandiduje SPD, jako myslím, že pan Kobza taky bude kandidovat, jo, tak je podpořte. Protože, nebo když tam bude ANO proti liberálu, vemte si, že oni vyhrávají z toho důvodu, že drží pohromadě. To je ten důvod, proč oni vyhrávají volby. Protože oni drží pohromadě. Jediný, kde to neplatí, tak je teď v Plzni, jak je Řehka. Tam se trošku jako rozdvojili, takže to bude ještě legrační sledovat. Ale jinak všude drží. A Láska samozřejmě ten jim v tom udělá dobrý madlajs v Praze. Jo? Ten taky jako ví, ten cítí peníze už na dálku. Takže tak, takže podpořte, přátelé, národovecké kandidáty a kandidátky. Je nás zhruba 15%, víc nás není. Jo? Jednou se to otočí. Mně se včera, to byl nejčastější dotaz, který jsem včera dostával, je proč je tady ta scéna tak rozdělená a proč je nás tak málo? Je to jednoduchý, přátelé, protože my tady nestavíme mešity. My tady máme relativně bezpečno. My se ještě nemáme tak špatně. Proto v Německu se probudili a na rozdíl od nás chápou, že pokud tam nedojde ke změně o 180 stupňů, tak oni končí. Prostě Německo už dávno není Němců. Ale je, kdyby to ještě byli aspoň jako Auslandři, jako nám říkali nám Čechům, Moravanům, Slezanům, nebo Turkům a tak, ale to, co tam mají dneska, to je naprostá katastrofa. Takže proto tam AfD vítězí na jedné straně a na druhé straně je právě Die Linke, což jsou zelený blázni, prostě vyloženě. To jako zelený vedle nich jsou modrý v podstatě, protože to je to muslimské bratrstvo, právě třeba v Berlíně. Díky Orbánovi a díky plotu, který byl v Srbsku postaven, tak my tady na tom nejsme tak špatně, ale to se může lusknutím prstu změnit. Pak už taky může být pozdě, přátelé. To znamená, ti lidé dneska si pořád říkají, ještě to není tak špatný, mámo. Jo? Ještě to není, aby tam byl ten Jindra. Například. Jo? Musí být jenom Jindra, to může být Zuzka Majerová, to může být kdokoliv. Zkrátka, my, pokud budeme neustále opakovat stejnou chybu a budeme volit to takzvané menší zlo,
nějakou jemnější, dneska se tomu říká soft verzi, no tak potom se nemůžeme divit, že budeme platit příští rok poplatky, proto se nemůžeme divit, že tady nemáme zákon FARA a tak dále. A znova zopakuji, já Senát považuji za zbytečný, osobně bych Senát zrušil, ale nemůžu to změnit. Když to já nemůžu změnit, tak aspoň chci, aby tam byli lidé, kterým jde aspoň trochu o věc. Pojďte se, přátelé, já vůbec netrpím žádnou desiluzí, že nejsme jako hraboši, že nejdeme pod sebe. Jo? Ale pořád ještě věřím, že existují lidé, kteří skutečně pro tu společnost chtějí něco dělat. No, a to, že se chce mít člověk dobře, to já nikomu nevyčítám. V žádném případě. Takže bych vás chtěl o tohleto poprosit, přátelé. A stejně tak budu rád, když mě budete psát do komentářů, protože já nejsem žádný děd vševěd. Máte někde kandidáta, kandidátku, který není vidět a vy ho znáte osobně z toho města a víte, že je dobrý nebo dobrá, no tak mi napište. Já toho člověka rád podpořím. A teď se dostáváme k komunálním volbám. Já začnu u nás tady v Českém Krumlově, přátelé. Já bych vás chtěl požádat o něco, co se tady nikdy nestalo. V Českém Krumlově kandiduje 12 partají, což je samo o sobě naprostá šílenost. To je, není normální. Jo? A stalo se tady něco, co se tady nikdy nestalo. Našeho Jirku, pana doktora medicíny Jiřího Kopala, podrazili, protože on měl být původně na jiné kandidátce a oni mu týden předtím řekli, že ho tam nedají. Proto on jako první člověk od roku 1989, ale i předtím, to se nikdo nikdy nepokusil, kandiduje sám pro Krumlov za korunu českou. Je tam sám, to znamená, aby se dostal do zastupitelstva podle toho našeho s prominutím debilního volebního systému, který je všechno, jenom ne prodemokratický, protože tady nemáme přímé volby jako na Slovensku, kde si zvolíte svého starostu, svého župana a tak dále. Tak ona by splnil to kvorum, tak musí dostat, já jsem to počítal, zhruba 2500 hlasů, což je naprosté sci-fi. Ale kdyby se vám to povedlo, Krumlováce, je dvojka. Máte jedničku, to je myslím vize, a dvojka je hned Jirka Kopal. Když mu dáte ten křížek, tak pořád máte 22 křížků malých, které můžete využít. O to vás chci poprosit. Jirka tady zařídil očního lékaře. Jirka tady zařídil, že tady bude lékařský dům. To je hrozně důležitá věc. Já bych vás chtěl požádat, abyste toho Jirku zaškrtli. Tady v Českém Krumlově. Potom tady kandidují například Krumlováci a tam si můžete taky pěkně zaškrtat. Honza Berka například, Pavel Podruh a tak dále. Potom tady kandiduje Levice spojená a tam je letitý zastupitel a hrozně šikovný chlap, pan Šandera. Takže křížek panu Šanderovi. A vidíte, pořád ještě máte spoustu křížků, které můžete použít. Využijte toho, že jsou tyhle ty volby. Protože to se nemusí opakovat, už taková věc. Takže v Českém Krumlově já mám celkem jasno a ještě tam přemýšlím nad jedním kandidátem. Což je bývalý místostarosta pro kulturu. Ten je na jedné spojené kandidátce a i když tam nesouhlasím s jejich světovými nebo světonázorem, chcete-li, tak ale tady byl to člověk, který byl vždycky schopen nějakého kompromisu a šlo mu o věc. A to je vždycky mnohem důležitější. Jedna věc je, jaký já mám názor na republikovou politiku a na světovou politiku a diametrální rozdíl je komunální a krajská politika. Přátelé, to se nesmí směsovat tyhle ty věci, protože velice často lidé dělají právě tu chybu, že tohle dávají, že ten člověk si něco prostě myslí, ale to neznamená, že když spolu nesouhlasíme, takže nám nejde o společnou věc. To znamená o lepší město, o čistotu, o parky, o dětská hřiště a tak dále. Takže tohle je Český Krumlov. No a pročko jako takové, protože těch pro kandidátek je spoustu, přátelé, jo? Bacha na to. Ale teďkon strany pro, tak ty jsou v Turnově nebo v Trutnově,
Já si to pořád pletu, takže se omlouvám. Tam mají celou kandidátku. Já jsem včera s těmi chlapy hovořil. Docela mi přišli lucidní. Ale hlavně v Havířově. V Havířově je celá složená kandidátka. Tam není nikdo jiný. A v Havířově bych vás poprosil o velký křížek, aby jste využili plný počet hlasů pro tu kandidátku bez preference. A nebo si tam škrtněte někoho mezi, to samozřejmě můžete, to je vaše věc, ale celý křížek tam pomůže nejvíc. Kde uvidíte Svobodné kandidovat? Škrtněte je. V Praze si řeknete, to je pornoherec Rosenberg. Tak tenhle ten pornoherec Rosenberg se 10 let věnuje autistickým dětem. A víte, jak to vím? Protože se s Robertem znám nějaký ten pátek a hlavně přispívám. To znamená, posílám mu na ten jeho spolek peníze, protože se věnuje postiženým dětem. Je to velmi důležité. Je to ta občanská společnost. No, takže tohle bych vás chtěl požádat. Může se stát, že někde máte rádoby národoveckou kandidátku a vy o tom člověku víte z vlastní zkušenosti, že to není žádný dobrák. No tak ho nevolte, samozřejmě. No, to si tam volte, koho chcete. Ale já mluvím o lidech, se kterými jsem měl možnost se setkat. No a samozřejmě v Liberci, na ten nesmím zapomenout, tam je Lenka Tarabová. Jestli si vzpomínáte, to je ta paní, co si vzala na sebe tu židovskou hvězdu, dala tam neočkovaná. Bylo to brutální, ta kampaň, já neříkám, že ne. Pro někoho to mohlo být hodně přestřelené, ale s odstupem času vidíme, že to zase tak přehnané nebylo. Takže tam bych vás požádal, protože já sice vím, že aby Lenka byla primátorkou, tak je potřeba udělat ještě spoustu jiných kroků. To není tak jednoduché, protože nemáme ty přímé volby. Ale tím velkým křížkem pro tu kandidátku to samozřejmě začíná teprve všechno. Takže tak, přátelé, dneska to bylo takové rozhárané, můžeme říci, já jsem tady věnoval lovu ještě, ale myslím si, že to je důležité. Takže na závěr, Jindro, ještě jednou ti přeju všechno nejlepší k těm 50. narozeninám. Moc si vážím toho, že jsem toho mohl být součástí, že jsem tam mohl si promluvit s panem profesorem Branem, který by byl vynikajícím společným kandidátem koalice na volby na prezidenta. Myslím si, že by měl šanci porazit admirálního generála. A držme si palce, přátelé. Mějte se krásně. Do komentářů. Na viděnou.

Vítejte, vážení a milí přátelé proti proudu v tento mimořádný sváteční den. Já jsem se na to také trošku jinak oblékl, nevzal jsem si obvyklé montérky, ale trošku jsem je upravil, protože to tak docela, musím popravdě říct, cítím. Je to trošku formálnější záležitost. A je to pozoruhodné, protože dějí se různé věci v tomto dni a budeme začínat také trošičku jinak v tom vašem četování. A protože víme, že nic není náhoda, tak se na to tedy rovnou podíváme. Tady je totiž jedna dobrá ukázka, kterou si hned jako můžeme předvést. Jednak Jan Stíbr, výborná historická analýza z hlubin našich dějin, pravděpodobně hovoří o tom článku mém včerejším. Nikdy mě nenapadlo, že svatováclavský příběh je tak plný paradoxů až ironie. Je dodnes jich plný. Před vysíláním mě říkal tady náš režisér tohoto vysílání, že zaslechl někde na tom veřejnoprávním ČRO, že se také bavili o svatém Václavovi, jestli zkoumali, zdali byl kolaborant, a přišli na to, že spíš asi ano. To je příspěvek našich veřejnoprávních médií. Ten svět je plný paradoxů a ironie. Kam se podíváme? Jediným pevným místem v našem vesmíru je František Toula, který přejeme všem dobrý večer a všem Václavům mnoho štěstí a hlavně zdraví, jelikož nás dnes předběhl s pozdravem mudrc z Ostravy, tak všem přejeme pohodu a také zdraví v tento významný den. Mudrcem z Ostravy má být asi Jirka. Jirka si asi na 10 SMS-kách nebo kolika stupech na SMS-kách stěžuje, že se mu ještě neodpověděl na mail, který mi poslal. Omlouvám se, ale možná, že Jirko, jste tak trošku předvedl, proč je tak obtížné vám odpovídat. V těch dopisech se projevujete podobně jako tady. Je to trošku chaotické a je toho ohromně moc. Je to takové to, neměl jsem čas napsat vám krátký dopis, tak vám píšu dlouhý. A pokud já nechci v té chvíli jenom to tak nějak odbít a napsat vám, že vás zdravím a na vaši otázku ano nebo ne, ale pokud chci něco tam vysvětlovat, tak na to potřebuji opravdu čas. A toho se mi nedostává. Takže budu radši, když budu dostávat od vás třeba jenom takové ty základní otázky. Jako tady píšete, chtěl bych se vás zeptat, jaký státní svátek to vlastně dnes slavíme a proč, když vynechám drobný detail, že mě jako Moravanovi žijícímu ve Slezsku může být údajný patron české země zcela lhostejný. Jeví se mi to celé jako oslava podřízenosti českého národa německému národu prostřednictvím nebo přinejmenším s velkou pomocí římskokatolické církve, případně jako svátek české státnosti v rámci svaté a později nesvaté EU římského národa německého. To je takový zmatek, Jiří, že na to skoro nelze odpovídat. Já vám na tom chci jenom demonstrovat, jak je obtížné. Při všem, že jste určitě moc hodný člověk a myslíte to moc hezky, takže je to velmi obtížné se v tom vyznat. Jaký slavíme svátek? No, oficiálně se jmenuje České státnosti, ale vy si tam už v tom si pletete dvě věci. Jako si někteří Moravané, kteří chtějí jako být hodně patriotičtí, také někdy pletou. Je totiž tak, že ono je to země koruny české.
A do nich patří i to vaše Slezsko. Ale vznikly země koruny české postupně. Jo? Takže ne země koruny české, slezské, moravské a tak dále, ale takhle se takový tradiční název vytvořený našimi nádhernými minulými krály. Souvislost s římskokatolickou církví je na snadě, protože svatý Václav přijetím křesťanství tehdy nebyla žádná jiná, žádná další církev než jediná Kristova církev. Přijetím křesťanství vlastně zakotvil tu naši zemi. Ale možná, že se vám to přesto, ale neslibuji to, pokusím trošku aspoň ozřejmit v nějakém kratším dopise. Vy podotýkáte, že jste můj článek ani zatím nečetl, ani neslyšel, ale zajímá mě, do jaké míry s touto mojí tezí souhlasíte, či nesouhlasíte. No, co k tomu dodat, k této závěrečné myšlence, Jiří? Pokusím se. Zdravím Veronika Konopáčová, aha, zdravím nepodvolené, je třeba jít volit proti Babišovi, protože jinak se na jeho způsobu vlády nic nezmění. Potřebuje pocítit tlak, aby se jeho lidé nedostali do Senátu či zastupitelstv velkých měst. Předpokládám a budu se rád, když se budu mýlit, že je to výzva, nepřímá výzva k účasti na té demonstraci, která má proběhnout za týden Ladislava Vrábela. My se k tomu ale dostaneme, takže já to zatím odsouvám. Dostaneme se k tomu v několika tam případech vašich dopisů. No a tady už si přejete krásný večer, takže můžeme na to jít. Všechny karty budou a kostky, všechny kostky budou vrženy. Chtěl jsem říci, že všechny karty jsou rozdány, ale pak mě napadlo, že spíš jsou to ty kostky, co jsou vrženy některými těmi dopisy. Ale začínáme jedním hezkým. Já bych vůbec to chtěl dneska, aby to bylo takové, pokud možno méně konfliktní, než některé bývají ty naše porady. Ale nevím, prostě vy to určujete svými dopisy. Dobrý den, milý a nepodvolený pane Hájku, zase mi to nedávám nenapsat, váš nedělní článek, opět bohužel samá pravda, doplněn trefným obrázkem, který obsahuje vše. Také soudím, že EU musí být zničena, ale asi to bude opačný proces jako u Kartága. Bude možná zničena tím, že jednotlivé státy tento strašidelný a destruktivní klub opustí sami. To je, milá Lado, jedna z možností, to je jedna z těch verzí. Svým způsobem by byla nejlepší, protože ono by se to rozpadlo do nějakých 3-4 celků. My bychom asi tady zůstali v nějaké té středoevropské součásti. Ale myslím, že i ten dezintegrační proces, kdyby takhle nastal, že by ještě nevedl k úplnému osamostatnění těch států. Ono je do toho investováno strašlivé mraky peněz a to Německo to potřebuje, a to je dnes umírající hospodářsky, politicky i morálně umírající Německo, to potřebuje nějak z toho zbytku Evropy dostat. Čili nemyslím si, že je pravděpodobná moc tato varianta, ale je možná. Ale především vám chci moc poděkovat za rozhovor s panem Hrabákem. Děláte oba dva důležitou práci. Je až k neuvěření, kolik je ve všech institucích zrádců a škodičů našemu národu. A to vše bez postihu.
a zájmu lidí. Smutné je, že hlavně zástupci katolické církve v této souvislosti neplní to, co by měli. I v obyčejném občanském životě mi chybí její aktivní zapojení v boji za pravdu, Boha, že by vystoupila veřejně proti tomu neuvěřitelnému lhaní ve všech oblastech života a akceptaci toho, že zde na takzvaném západě už neplatí ani právo a o morálce se nemá cenu ani rozepisovat. Církev by to udělat mohla bez postihu po projevu svobody slova, měla by být přece apolitická. Třeba by přilákala více věřících, ale to není asi žádoucí. Jenom k tomu poznamenám, že v těch institucích je prostě všude pořád ještě spousta toho, čemu říkáme deep state. Je to tam, jsou to spousty lidí, kteří jsou tam byli dosazováni po dlouhá léta, dlouhé roky. Využilo se k tomu a kvůli tomu také vznikl ten zákon Evropské unie, která nás donutila ho převzít, ten o státní službě, který měl takzvaně pomoci stabilizovat tu státní službu, čili v té chvíli oni si tam nacpali, Sobotkové a další, ten deep state, ten hluboký stát, a teď ho je velmi těžko z toho dostat ven. Proto také současná vláda udělala ten další zákon, který vytýkají, který vede proti tomu. Ale k té církvi, no pochopitelně, církev 2000 roků se projevuje v podstatě velmi podobné, se projevují velmi podobné věci. Občas povstane jak Fénix z popela v podobě několika řady, několika třeba papežů a celé epizody dějinné, kdy úplně nádherně vede a pak se to přes jiné postavy zhroutí k úpadku, z níž se zase stoupá vzhůru. Mimochodem, bylo to tak i předtím, čteme ve Starém zákoně, bylo to tak od počátku. Problém je v tom s tím kopytem a v lidech. Protože když se tam dostanou, když třeba s dobrými úmysly se dostanou do vedení takovéhle úchvatné, protože z části lidské a z části metafyzické organizace, jakou je Církev Kristova, když se tam dostanou ti zajatci toho černého, no tak pracují přesně podle toho. A ten souboj Spasitel ale předpokládal. A proto říká, nebojte se, brány pekelné ji nepřemohou. Tím už naznačuje, že tam bude veliký zápas a on je. Nelámejme hůl nad církví jako takovou, ale nad mnohými, kteří dnes tvoří, jako je ten deep state, úplně stejným způsobem tam byli vneseni po druhém vatikánském koncilu v 60. letech spousty těch zednářských autorit a zednářských členů. Také ty všechny sexuální problémy, které se různě řeší s těmi kněžími a tak dále, ty vznikají z 95% tam, v těch 60. letech. Oni tam už takový vstupují a tak dále. Chce to, je to jako kdybych teď něco vysvětloval Jirkovi, chce to trošičku víc poodstoupit a malinko se víc podívat na tu skutečnou historii a na zdroje. A pak tomu začneme o něco víc rozumět. Ale já chápu tu vaši výhradu. Jenom říkám, že má nějakou příčinu a není kouře bez ohně. Čili musíme zkoumat
kde byl založen ten oheň. My už vidíme jen ten satanův dým, vznášející se, jak pravil jeden z papežů nad Vatikánem. A vy ještě pokračujete. Nemám z té jakože výstavy v New Yorku dobrý pocit, ostatky jsou tam ponechány na pospas, ani nebudeme vědět, kdo k nim může mít přístup, ale snad žádné případné zlo těmto relikvím neuškodí. Těším se na vaše další články a rozhovory. Tvrdohlavě nepodvolená Lada. No, Lado, moc děkuji za tento dopis a za i to vročení, abych tak řekl, to tvrdohlavě nepodvolený. V této době i mnozí, kteří se pokládají za nepodvolené, tak začínají se podvolovat různým věcem. Protože ten široký rejstřík možností podvolení se rozevírá stále víc a víc. Ona ta druhá strana ví, že začínáme pro ně být smrtelně nebezpeční. Německo, Francie, Itálie. Kam se podíváte tamto? Tam sílí ten nepodvolený aspekt. A o to víc oni útočí. A je to úplně stejné jako s tím satanským dýmem. Je to vždycky nabídka. Nejlépe peněz, když se podíváme na to, co se děje v Kyjevě, na ty korupčníky obludné, v jejichž moci je nechávat vybíjet vlastní národ. Až po ty Rakušany zde a podobně, všichni, já věřím tomu, že nebyli původně, nejsou determinováni tím, ale tou nabídkou. A teď jde o to, jestli vydrží ten člověk nebo nevydrží. Tvrdohlavě nepodvolený vydrží. Pojďme dál. Já chci tady v té souvislosti ještě přečíst jeden dopis, který přišel ze zahraničí. Jirka si tam stěžuje, že spíš odpovím někomu v zahraničí než jemu, ale není to tak, i když musím říci, že některé dopisy našich krajanů mě nesmírně zasahují. Mezi ně patří i tento od Hany Zahradníkové. Také reaguje na ten náš svatováclavskou alfu a omegu s Václavem Hrabákem a píše: jeden z nejdůležitějších podcastů, které se mi kdy dostaly před oči, do uší, mysli a hlavně do srdce. Už dlouho jsem přemýšlela nad tím, proč právě my Češi platíme za největší ateisty v Evropě a možná ve světě. Skvělý čaj. Napadlo mě, že to může paradoxně souviset s tou naší zvláštní hlubokou poetickou duší. A pražské jezulátko ví, proč to byla právě Praha, kde chtělo být uctíváno. Zajímavá myšlenka. Ne, nejsme tendenčně povrchní neznabozy, kterým k životu bohatě stačí opřoknedlo, zelo a pivo. Nádherně jste tu naši tragickou demolici křesťanské víry posvítili. Nádherně jste na tu naši tragickou demolici křesťanské víry posvítili a vždycky, když jsem pročítala už jen tu obligátní babičku Boženy Němcové, jsem nad tím náhlým naším českým duchovním úpadkem smutně kroutila hlavou. Nikdy bych si nemyslela, že i za zrodem Československa je pařád zednářů, ale je v tom obrovská logika. Ta ďábelská pomyslná červená nit, která se táhne od zrodu masonérie, která přísahá na zničení katolické církve, dnes se dostala do samého jejího středu a na vrchol.
napoleonské války a války katolíků proti katolíkům, tak jako dnes mezi Slovany, invaze všeho druhu pro demolici evropských křesťanských kořenů, propagace neřestí, které jsou útokem proti evangeliu, to všechno dává tragický smysl i ve všem svém nesmyslu. To je text. Ne, samozřejmě, že lež a prohnanost nebudou mít poslední slovo, a to i díky odvážným lidem, jako jste vy a další, kteří se pomalu, ale jistě probouzejí, protože všichni máme před očima, nakolik ty v uvozovkách jistoty, ve které ateisté v uvozovkách věřili, jsou nakonec jen nástrojem na ovládání mas. Velmi přesně. Wow, americky. Teď víc než kdy jindy mám jistotu, že přes všechny naše mizérie nás Pán Ježíš neopustil a že stojí za to vsadit na něho, na toho, který je ta správná, jediná správná cesta, jediná pravda a život věčný. Ode dneška se budu ještě víc modlit za mé milované Česko, ve kterém sice už 45 roků nežiji, ale tím víc své kořeny ctím a uctívám. Ať vám oběma a nám všem náš Pán Ježíš Kristus a Panna Maria žehnají. Hana Zahradníková. Neodvažuji se říct k tomu ani slovo. Pojďme dál. On ten závěr toho týdne s tím Václavem Hrabákem, který je mimochodem také jedním z lidí, kteří momentálně na stanici Hvězda působí a má tam svůj pořad. Já vím, že mnozí už jste mě také napsali hezké věci o tomto pořadu a teď je tam také Markéta Bejvodová a je tam, už včera zkoušel první vysílání večer, Hládi Květvička, dneska myslím zkusí v 11 večer druhé, zatím zkušebně, tak kdo si to budete chtít poslechnout, si to poslechněte a případně nám dejte najevo, protože jsou to teprve zkušební moderátorské pokusy, ale on je suverén. On dlouhá léta v rádiu pracoval. Tak ten celý závěr toho týdne s Václavem Hrabákem a potom i s tím mým článkem, myslím, byl dostatečně inspirován tou svatováclavskou obrovsky silnou energetickou bombou, bych řekl, kterou možná ani někteří necítí. Pro někoho je to opravdu jenom delší víkend, prodloužený víkend, jak se tomu říká. Někteří ale naopak, jeden z vás, pan Klejna, tady to mám z YouTube zrovna, pane Hájek, měsíčně dávám 100 korun, ale vidím, že je to zoufale málo. Mějte se a díky za vše. No, takovýchto věcí k nám přišlo víc. Já si toho nesmírně cením, že právě u těch duchovních věcí se najednou vlastně mnozí si uvědomují, že to docela obtížný balvan, který ten protiproud před sebou už 15. rok. No, skoro. Valí. Prostě potřebuje občas podpořit. Mnozí to činíte. Ale specificky teď ještě ve vztahu k té Hvězdě, která nás opravdu stojí docela dost peněz, bereme každou takovouhle poznámku za vysoce. Ale opravdu vysoce plausibilní, nutnou a krásnou. Marie Lidenthalová
napsala, právě před chvílí projela kolona s relikviemi svatého Václava okolo nás. Stříbrný relikviář s kůstkou svatého Václava a jeho lebkou. Zítra je zde ve Staré Boleslavi mše k téměř tisícímu stému výročí zavraždění svatého Václava. Kardinál Dominik Duka měl vždy zde úžasné mše a modlitby. I když jsem nevěřící, tak jeho úžasná řeč mě vždycky fascinovala. A vždy jsem překvapena, jaké množství lidí 28. září přijíždí do města, aby se zde pomodlili za svůj národ. Milá Marie, máte úžasné jméno. Uchvatné. Ono je to opravdu tak, my se k tomu ještě dostaneme v závěru naší dnešní porady, protože je tam jeden zádrhel pozoruhodný. O němž možná víte, ale já jenom chci reagovat na to, že vy jako člověk, který se definuje jako nevěřící, přímo řekl bych ve smyslu toho, co jsem četl předtím, ten dopis, vlastně hluboce vnímáte ten duchovní rozměr našeho bytí, našeho národa. Svým činem, svým myšlením. To jestli, víte, víra jako taková, ta pravá, hluboká, je vždycky dár. A je jenom, někdy se člověku stane, on ten dar totiž nepřichází s tympány a nebeským troubením andělů, málo kdy, skoro nikdy, spíš jen jako takový ten šelestivý, nepatrný vánek, který je v tom rachotu světa velmi snadné přeslechnout. No, nabídku dostane každý a má možnost se k ní vrátit kdykoliv. A myslím, že vy jste ho někde zaslechla a někde ve vás je ten vánek. A proto možná za čas pochopíte, proč takové množství lidí se nejen 28. září opravdu intenzivně modlí za tento národ k Pánu Bohu a k Paně Marii. Ale děkuji moc za tento moc hezký dopis. Pojďme dál. No, tady se dostáváme ovšem k jedné věci. Já přečtu tenhle kratinký dopis, také nádherný, od Daniely S., ale nebojte se, hned na něj budu reagovat dalším dopisem. Vážený a milý bratře, děkuji vám za úžasný článek Čekání na zázrak. Jste prorok dnešní doby, Pán si vás používá. Kéž vám i nadále poskytuje ochranu a dává svou moudrost, zdraví a sílu, to vám vyprošuje vaše posluchačka Daniela S. Vykřikovat, že nejsem prorok, je zbytečné, protože nejsem prorokem, ale oni totiž, ty proroci, se mimochodem vždycky viděli až zpětně. Proroci, ale vlastně doba proroků skončila Kristem, vystoupením Ježíše Krista. A to ještě ani nemluvím o tom, že osudem proroků prakticky všech bylo, že je zabili. A pak se k ním vraceli a dělali jim ty hroby. Ježíš o tom v jednom evangeliu velmi, velmi dobře mluví, když mluví k farizeům. A k farizeům dnes mluvíme skoro většinou tady. Ale mě to zajímá z jiného hlediska. Vážený pane Hájku, další dopis od Lucie M. Zdravím vás, Lucie, už jste také nám psala několikrát a já jsem vám odpovídal na rozdíl asi od Jirky. Nevím, jak je to možné, ale na vaše slovo vždycky dojde. I když s něčím třeba nejdřív nesouhlasím.
Dneska proběhne protivládní demonstrace chvilkařů na Staromáku. A asi za týden tam bude Láďa Vrabel dělat to též. Když jste tady o tom promluvil prvně, zdálo se mi, že jste asi proti němu nějaký zaujatý. Jenže ono to je přesně, jak jste říkal, a já to fakt nechápu. Nebo možná to nechápe on, že se tím přidává ke chvilkařům? Jenom s tím rozdílem, že oni jsou opravdoví milionáři, protože je

Lásky a úctou Lucie M. M. Jen ještě poznámka z YouTube. Já jsem tam zahlédl něco, co se objevilo právě tady, v tom chatu. Tam je najednou jedna krátká notička. Můžete podpořit přijít 3.10. od 13 hodin na Malostranské náměstí na demonstraci proti válce a jaderním zbraním včera. Ono to je... Lucie, prostě ono to je tak nějak v nás. Tady ten problém momentálně, který je mnohočetný a který se týká současné vlády a řady kroků, které po necelém roce už musí začít podnikat, to si uvědomíme, že opravdu nastoupila až začátkem roku, čili je to nějakých 9 měsíců, 3/4 roku. Ale já to neobhajuji. Já naopak jsem tvrdým kritikem toho. Ale to všechno je vedle toho postaven Rakušan a všichni ostatní. Víte, já jsem si se zájmem dneska uvědomil, byla ta tiskovka, měl Andrej Babiš a vláda, ve kterém ta agentura, já teď nevím, jestli jsem si vůbec poznamenal její jméno, a teď konce nespomenu, ale je to docela významná ratingová agentura, přisoudila naší zemi opět vyšší, konečně vyšší rating takzvaně, čili jakési dobrozdání o tom, jak je ta země na tom ve vztahu ke svým možnostem například splácení a tak dále. I hned se k tomu přidal Petr Fiala, náhle se říká, teď to za to můžeme my, ale tam za to ostatní ne, za ten bilion 200 miliard korun vysoký dluh, to ne, ale za tohle je to směšné. Jistě, že ta vláda za 3/4 roku už něco v tom udělala a ono mě to vede k tomu, a já se to možná tady k tomu dostanu ještě, že vlastně bychom měli vnímat to působení a fungování té vlády ne z těch úplně jednotlivostí, jsou důležité, ale z toho celkového trendu. Zatím nemíří ten trend do války, zatím je tam docela zvýrazňující se brzda v podobě SPD. Uvidíme. Není to ještě ani rok. Ale specificky, pokud je o ten rozpočet, který, kvůli kterému se tady zvedaly koaliční půtky bezmála, aby se trošku snížil, nesmyslně, podle mého soudu motoristé jenom chtěli předvádět, že jsou takzvaně pravicoví a podle toho dogmatu jako mají ten rozpočet co nejníž. Já se připadám jako, nebo se definuji jako člověk spíše s pravicovým myšlením a já bych byl proto, aby byl klidně ještě vyšší. Teď je právě ta chvíle, kdy zaprvé se lze z toho téměř s jistotou proinvestovat. Právě proto, že není krize. Ne, že se proinvestovat z krize. Proinvestovat se k vyššímu výkonu celé té země, k lepším jejím silnicím, elektrifikaci a tak dále. Výstavbou například přehrad,

0: a ostatních věcí, dostat prostě najednou tu zemi dál, regiony, které jsou pořád ještě odděleny hodně právě dopravně, zvlášť severní Čechy a všechny ty a mnohé ty severní okrajové části, kde žijí ti nejstatečnější občané naší země, protože to nesou na zádech, na hrbu. Speciálně jsem to zahledl v Jeseníkách samozřejmě, ale jak jako to propojení především dopravní, to by všechno mělo velký smysl a tak by mě vůbec nevadilo. Kdyby ono, když se to přepočítá, tak kdybychom měli vůči počtu obyvatel schodek, jako mají třeba Poláci, kteří jsou dnes lídrem ekonomickým tady ve střední Evropě, tak by ten schodek měl být asi kolem 700 miliard, ne 300 a něco. Kolem 700 miliard. Nikdo nesnižuje Polákům rating. Ne, jsou to fakt nesmysly. Jsou to hříčky, ale v tomto smyslu slova bych řekl, že by měl daleko Andrej Babiš víc trvat na svém. On tak víceméně trval. Ty pokusy o snížení toho jsou jen formální, toho schodku. Ale jak mám vůči němu spousty výhrad, tak v tomhle ne. Je to paradoxní, jakoby. Ale stálo by to skoro na zvláštní jednu samostatnou naší poradu jenom o těch rozpočtových věcech, ale já myslím, že by to zajímalo tak málo lidí, že to nemá smysl udělat. Prostě v tomhle bych vůbec Andreji Babišovi nic nevytýkal. To mělo být ještě vyšší a teď ty závazky, že budou snižovat ten rozpočet v dalších letech, no to si mají, to měli tenhle nafouknout daleko víc a počkat, až ty první investované peníze to začnou vracet. Ale já tím chci jenom říci, ono to s touhle vládou tak beznadějné zase není. Pojďme dál. Ono je to nebezpečné možná v těch zahraničně politických věcech, ale ty, jak jsem řekl, přestože přišlo hodně dopisů na Ukrajinu a na Michala Svatoše, protože myslím, že to bylo jedno z nejzajímavějších rozhovorů, který jsme tady minule udělali, tak si je nechám pro něj. Protože my jsme se s Michalem Svatošem dohodli, že budeme dělat daleko častěji naše rozhovory, protože ta situace ve světě, nejen na Ukrajině, se tak zauzluje a dramatizuje, že ten výklad je potřebný. A ten jeho je vždycky nesmírně inspirativní a zajímavý. Čili nechám to spíš pro něj. Pane Hájku, nevím, jestli čtete komentáře pod vašimi videi, ale pravidelně se tam prohánějí trolové, nejvíc ten pod značkou Platner Ježíšek. Ten se objevuje i na našich pondělních poradách. Urážejí a rozeštvávají lidi. Proč to nezablokujete? Nás přece, i když jsme naopak slušní a věcní, na jejich webech i na sítích blokují pořád. Myslím, že už dávno neplatí, nejsme jako oni. Vlastně to neplatilo nikdy, byla to jen taková vějička, aby se komunisti po převratu nehoupali na lucernách. S heslem pro dobrotu na žebrotu, věrný protiproudař Luboš Z. Luboši, vy už jste mě také pár dopisů poslal, beru to velmi vážně, co říkáte, ale vysvětlím to zcela jednoznačně. Tam to nejsme, jako oni, platí také. Možná ve třetí řadě, ale platí. My prostě, kromě těch, kteří se tady začnou vyjadřovat vulgárně, my nikoho neblokujeme. To vulgární zablokujeme, protože to je ten odér satanského dýmu. Ten tady nechceme nechat potulovat. Ale ty nešťastníky, jako je ten, já jsem si ho také všimnul, jak se mne Platner, Ježíšek, ten vstupuje do všeho. A ještě je tam pár takový, ale ten je nejaktivnější. A jeden z vás tam píše, když se tam s ním, já ty komentáře čtu docela intenzivně, nemyslíte si, že ne. Já tam jenom nechci vstupovat do toho, protože to bych to začal okamžitě moderovat. Kdybych to udělal jedinkrát, tak to začínám moderovat a to ne. To je váš prostor. Tak někdo tam velmi případně píše, hlavně mu neodpovídejte, ignorujte ho. Ano, tihle zoufalci, bez ohledu na to, jsou-li zaplacení nebo nejsou, to je jedno. Ti se živí vaší energií. Tím, že jim odpovíte, tím, že vás rozčílí, tím, že vás urazí, všemi těmi rusáky a podobně, že to je primitivismus. Ne, vůbec o tom neuvažovat. Není to. Ignorovat to. Jinak pro mě a obecně je ale zajímavé tam tyhle lidi nechat. Protože ke zkoumání toho nejen intelektuálního, tam to není moc ke zkoumání, ale řekl bych vnitřního zázemí toho soupeře, toho protivníka. Je to zajímavé vidět způsob demagogie, způsob, kde je naočkovaný a proč a kudy jde. To je jako z hlediska vědeckého bádání nad nešťastníky docela zajímavá věc. I to je důvod, proč je tam nechat. Ale obecně, prostě my pořád máme ten ideál svobodného názoru, svobodné výměny názoru, ideál svobody slova i po projevu a tak dále. Nemůžeme dělat přece něco jiného. Snad to pochopíte. Pojďme dál. Vážený pane Hájku, když nedávno prohlásil Andrej Babiš někde na severu Moravy, že je možno si zde v naší zemi objednat trestní stíhání, tak se potrpené husy Soudcovská unie, Česká advokátní komora a předseda Vrchního soudu Praha ozvali. Ten předseda Vrchního soudu údajně prohlásil, že si půjde stěžovat ministru spravedlnosti Tejcovi na Andreje Babiše, že prý Andrej Babiš tímto prohlášením snižuje prestiž soudců. Pokračuje to pořád. Stěžují si dál, ale je to komické. Hezky jste to, pane Kellnere, vystihl. Já nemohu nic jiného, než s Andrejem Babišem souhlasit, poněvadž jsem sám podstoupil jeden vykonstruovaný soudní proces, který proti mě inscenovali na Vrchním státním zastupitelství Praha. Ten vrchní soud, co si chce jít stěžovat na ministra Tejce, sedí ve stejné budově jako to nejvyšší státní zastupitelství Praha, co mě zažalovalo. Tak jsme nelenili a svolali jsme za národní demokracii demonstraci na 1.10.26 před ministerstvem spravedlnosti od 14 hodin do 16 hodin. Tady vidíme pozvánku, kde chceme apelovat na ministra Tejce, aby zajistil odpolitizování justice v České republice. Vždyť se tam všichni ti frajsleři sedí spokojeně dále a politické procesy jedou dále. Chceme se samozřejmě zastat na našem shromáždění i posledně stíhaného Tomáše Hrdličky za to Z na oděvu. Miroslav Kellner píše, ono, já bych řekl, že právě v debatě o tom, zda ta dnešní trapná chvilkařská nepovedená operace byl tam, oni jsou zvyklí na ty statisíce nahnaný a svezený ze všech koutů a dneska tam bylo nezaplněné náměstí z poloviny Ukrajinci a z poloviny náhodně jdoucími okolo. To je strašné selhání na to, kolik na to mají. Opravdu spousty milionů dostávají na to. Tak a vedle toho ten chystaný Brabelův zmíněný podnik, mně přijde tahle ta pozvánka na tuhle demonstraci najednou smysluplná. Bude tam jenom pár lidí, nepochybně. Ale to bych řekl, to je smysluplné jít, říct si vládě, kterou docela s ní asi jsem rád, že tu je, říci, zaměřte se teď bezprostředně na tohleto, my opravdu trváme na tom, že nesmí pokračovat například politické procesy, že nelze jenom, aby premiér připustil nebo řekl, že si tady lze objednat odsouzení kohokoliv. Nepochybně pravda. Mám s tím jistou zkušenost ještě z hradní doby, z doby, kdy jsme četli Milosti, nepředstavitelné věci. A dával Václav Klaus Milosti a byl za to kritizován. Teď nehovořím o amnestii, o Milostech. Tak ano, nepochybně je pravda, že v této zemi si lze objednat, máte-li dost zájmu některých mocných, anebo peněz, objednat politický proces proti komukoli, nebo i proces kriminálně. A všimněme si, Rakušanů se to netýká. Ti ve spojení s Hradem a milionářskými chvilkami kráčí vítězně vzhůru. Obávám se, že i ta demonstrace chystaná Ladislava Vrabela může přispět také k tomu, že řada lidí nepůjde volit současné strany z těch nepodvolených. A o to víc vyroste Rakušan. A jednoho dne, nedej pán Bůh, nám opět vstoupí do Strakovky. Tentokrát se nezakecá. Pojďme dál. Dobrý den, vážená redakce. Já se tady ale chci dostat k dopisu, který jsem minule vynechal a slíbil jsem, že o něm promluvím, tak tady tentokrát vynechám tento. Veroniko K. Jenom dávám najevo, že jsem ho dostal. Tomáše Doležela mi mimochodem určitě také znovu pozvem, je vynikající, takže zaznamenal jsem tu vaši zajímavou žádost. Dobrý den, pane Hájku, vím, že server Protiproud řeší především globální problémy světového charakteru, ale byl bych vám vděčen, pokud byste byl schopen zveřejnit váš pohled na kritickou situaci tisíců ohrožených občanů České republiky. Jde o problém spojený s developerským projektem fondu Wood and Company City OPF pod názvem Vita Písnice. Já jsem to naznačil minule. Zatím a tak dále, tato kauza zasáhne tisíce bezbranných lidí, většinou staré generace, a postupně hrozí, že mohou skončit na ulici jako bezdomovci. Silně to připomíná kauzu spojenou s panem Bakalou. Moc vám děkuji za vaše články, myšlenky a úvahy o světě okolo nás. S pozdravem, Jan B. Jené, koukal jsem na to samozřejmě. Zjišťovali jsme, co zhruba se k tomu dá říct. No je to přesně, jak říkáte, je to další Bakalovina, jenže v menším trochu, a ne v Ostravě, ale v Praze, kde ty byty na začátku 90. převzal ČES, tak by člověk řekl státní firma, tak no to bylo OKD taky. A on to ČES dokonce pak nabízel některým lidem. K odprodeji to v té době bylo vyloučeno, neměli jsme ani Vindru nikdo, kromě těch, co si z toho předchozího režimu nakradli. No a tak to prodal jiné firmě, asi za 1,5 miliardy, nebo jak to bylo, ty byty. A ta už s tím zase začala pracovat. Takže přes několik kolen ta další firma, ten ČES to prodal skupině CIB, CIB. Někteří nájemníci se dokonce soudili se pokoušeli s ním soudit. No a dneska dochází k tomu, že jim říkají, že je vystěhují, že to budou renovovat a tam už se nikdy nevrátí ty lidé. A nebo za nepředstavitelných nájmů. No co s tím? Do toho se určitě mainstreamová média nepustí. A když se do toho pustíme my, tak je to málo. Jediná možnost je využít teď situace v těch volbách. Jestliže tam je starostou jakýsi pan Macháček ze stanu, z této bezpochyby mafiánské organizace, no tak požaduji na nich, aby s tím okamžitě něco udělali, a ne, že pan starosta řekne, ještě jsem nemluvil s žádným nájemníkem, který by řekl, jsem dobře informován. On je má informovat. Tady je, to jsou ty okamžiky, kdy je možno speciálně u komunálních voleb toho využít. Tam na místě musíte ještě narychlo zorganizovat, co umíte, abyste tam tyto lidi dostali pryč a na jejich místa dostali někoho například z SPD, která docela bych řekl, že se o tyhle případy zajímá a bere. Nebo dalších, nebo nevím přesně, jaká tam máte uskupení, ale určitě ne Piráty. Určitě ne Lidovce nebo podobně. Teď je ta chvíle. Já vím, že se to snadno říká, ale já opravdu nic jiného teď poradit nedokážu. Za měsíc bude pozdě, pak si o tom můžeme říkat a neříkat. Teď je ta možnost. No, jestli to zkusíte, rádi o tom budeme všechny informovat. Pojďme dál. Přišla spousta reakcí ještě také na ten rozhovor s Markem Obrtelem. Moc jsem tomu rád, všichni mu přejeme samozřejmě úspěch. Ale on tam narazil také na ten problém větrníků, proti kterému on velmi silně s nimi bojuje. A Monka tady říká, ohledně jižní Moravy naprosto pravdivé, od doby, co Rakušani zaplavili pohraničí větrnými elektrárnami, na jižní Moravě enormně fouká, je velmi často zataženo a šedivo, především v zimních měsících, léta naopak extrémně horká a spalující. Srážky nejsou příliš časté, ale pokud jsou extrémně intenzivní, provázené velmi silným studeným větrem. Tyto teplotní zvraty mají za následek plíseň na ovocných stromech i v lesních porostech, špatnou úrodu a problém pro chovatele či skotu, dobytka či skotu nebo zemědělce. Já myslím, že lepší příspěvek k té klimatické lži nelze vyslovit. Prostě jestli něco je způsobeno člověkem, tak tyto věci, tyto následné věci, protože ty větrníky skutečně mění ty toky větru a všeho ostatního. To je na to napojená vlastně celý ten ekosystém. Opět velké téma, k němu se chceme vrátit, nejenom jako poznámku tady při naší poradě, ale o tom, co a jak se s tím dělat dá. K tomu se chceme dostat. Máme pozoruhodnou skontaktovanou skupinu lidí, kteří se tomu opravdu na vysoké úrovni věnují. Brzy necháme to po volbách, samozřejmě teď ještě je spousta dalších témat, ale po těch volbách se hned k tomu chceme vrátit, protože to je jedno z nejďábelštějších témat toho satanského dýmu, který se tu nad námi vznáší. Tak pojďme dál. Tady jsem si nechal jednu věc. Z dneška přišlo od Jany Horákové, dnešní svatováclavská pouť poprvé v historii bez ostatků svatého Václava. Musela být vytvořena bysta svatého Václava podle předlohy parléře našimi umělci ze stříbra. Je nádherná, ale daleko od poutníků. Už věříte, že jsou ostatky pro oslabení národa v USA i se zemským křížem? Já jsem přesvědčen, že zemský kříž tam není, že tam je ta fotografie jeho, ale už jsem se tady jednou zmýlil, nechtěl bych se mýlit, i když Václav Hrabák o tom ví opravdu hodně a tvrdí, že tentokrát ten kříž neodvezli, ale odvezli spoustu ostatků do té Ameriky, do toho židovského muzea. Ten okamžik je na jednu stranu drtivý a na druhou stranu příznačný. Mnozí tady spílají té naší katolické církvi, já se ji snažím občas trošku obhajovat, ale současně přiznávám, že je plná zednářů v těch nejvyšších patrech, zvlášť ve Vatikánu a v těch organizačních stupních pod ním, zvláště němečtí biskupové, to je specifická kategorie. Přesto si myslím, že něco takového jako nedonést tam na tu pouť celou tu lebku svatého Václava poprvé je něco převratného a něco, co signalizuje, že náš nový arcibiskup pan Přibyl, no prostě řečeno, není kardinálem Dominikem Dukou. O to víc je třeba vzývat našeho zemského patrona nejsvětějšího Václava, abychom tyto těžké doby překonali, a nejen abychom je překonali, ale abychom z nich vyšli v pravdě vítězně. Tak si ještě užijte ten úchvatný svatováclavský večer a konec prodlouženého víkendu a za týden se dáli Pán Bůh na poradě nepodvolených opět sejdeme. Těším se na vás.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

Krásný dobrý podvečer, dámy a pánové, moc vás všechny zdravím, doufám, že mě dobře vidíte i slyšíte. A dnes samozřejmě mám tu příležitost nabídnout vám svoje pravidelné nedělní živé vysílání. Ovšem, dnes poněkud speciální s ohledem na to, že právě dnes slavím své kulatiny, tedy 50 let od svého narození 27. září 1976. A právě proto jsem se rozhodl, že to dnešní vysílání může být takovou určitou bilancí, ohlédnutím se za to, za tou cestou, kterou jsme ušli společně, kterou jsem ušel i já se svojí rodinou. Ale myslím, že to bude možná i zajímavé, protože ta rekapitulace těch posledních zhruba 6 let, které se v politice aktivně pohybuji, může být poměrně pro mnoho z vás zajímavá a možná vám i se vybaví určité okamžiky, které byly nezapomenutelné pro mě zcela jistě a možná pro některé z vás také. Takže moc vám děkuji za vaši pozornost, za to, že jste sem dnes přišli a společně můžeme si oslavit ty 50. narozeniny, alespoň takhle na dálku. Chtěl bych vám v prvé řadě moc všem poděkovat za ten neuvěřitelný nával, to se nedá jinak nazvat, vzkazů, přání na všechny možné platformy, které jsem dnes obdržel. Opravdu od půlnoci mi ten telefon začal svítit jako vánoční stromeček a nezastavil se doposud. Není v mých silách na všechno odpovědět, chvilku jsem to zkoušel, ale asi po 5 minutách, kdy jsem odpověděl na nějakých 40 zpráv, tak mi jich dalších 60 naskočilo, takže jsem to trošku vzdál a snad to doženu zítra u příležitosti našeho státního svátku. Ale opravdu vám ze srdce děkuji, moc si toho vážím. Budu rád, když třeba i to dnešní vysílání budete sdílet dál a že bude třeba možná inspirací pro některé lidi, kteří nás neposlouchají zas tak často nebo pravidelně. Přátelé, naše společná cesta, nebo moje cesta politikou začala už v roce 2018, když jsem vstoupil do strany Trikolora, protože jsem věřil, že je potřeba něco změnit a inspirovalo mě k tomu vítězství Donalda Trumpa v roce 2016 ve Spojených státech amerických. A říkal jsem si, že i Česká republika by potřebovala konzervativní stranu, která bude mít silný ekonomický program a která vrátí do politiky zdravý rozum. A zdravý rozum, který se z ní vytratil v průběhu těch posledních 10-15 let, kdy Evropská unie, zejména tedy Evropská unie, ale v podstatě celý kolektivní západ se naprosto utrhl ze řetězu a namísto starosti o své vlastní občany, o jejich prosperitu, bezpečí, svobodu, se začal věnovat problémům, které neměly s těmito kategoriemi vůbec nic společného. Fakticky jsme tady sledovali jednu politickou agendu za druhou, jež byla v rozporu s tím zdravým rozumem. Ať už to byl Black Lives Matter, LGBTQ, Green Deal a všechny možné další sociálně inženýrské projekty v čele s masovou migrací, kdy někde po cestě se nám do té naší cesty vpletlo naprosto neexistentní právo nějakého konkrétního nebo jakéhokoliv člověka na to, aby si procestoval celý svět a vybral si zemi, ve které bude žít. Tak tomu není a z logiky věci tomu tak nemůže být. Nemůžeme být útočištěm pro všechny chudé lidi na tomto světě, protože díky tomu bychom schudli také a z naší země a z celé Evropy, z celého západu by se nestal ráj na zemi, ale naopak to, co by se z té Afriky a z Jižní Ameriky přesunulo do Spojených států amerických a do Evropy, tak by vytvořilo ten svět nesmírně chudým. Oni by nezbohatli, ale my bychom schudli. Obrovský zlom nastal v roce 2020, když přišel COVID. Tehdy jsem skutečně se pustil naprosto z plných sil do obhajoby lidí, kteří byli perzekuováni, kteří byli protiprávně stíháni, kteří byli ostrakizováni, vyhazováni z práce, jenom proto, že se rozhodli nesouhlasit a neplout s proudem té nesmyslné doby,
která nám sebrala naše základní práva na základě paniky a hysterie, jež byla vytvořena zcela uměle a zcela plánovitě. COVID nebyl výrazně horší než například těžká chřipková sezóna, ale ty mediální titulky, mediální výroky všech možných lidí, kteří velmi často profitovali, ať už z dovozu roušek, z různých možných opatření a samozřejmě z očkování, tak z ní udělal dobu, která byla nesrovnatelná s čímkoliv, co jsme do té doby zažili. To, že jsme najednou nemohli volně chodit ven, že jsme nemohli navštěvovat pohřby, že jsme nemohli navštěvovat své blízké v domovech důchodců, že se nám zavřely školy, že se zničila celá řada biznisů a že lidé, kteří prostě se odvážili mít jakýkoliv jiný názor, byli okamžitě vyčleňováni na okraj společnosti, označováni jako dezoláti, jako dezinformátoři, antivaxeři, tak to bylo něco naprosto, naprosto nevídaného. A tehdy jsem se začal seznamovat s lidmi, se kterými táhneme tu káru dodnes. Tehdy jsem potkal Janu Zvěrtek-Hamplovou, Petra Vacka, pana profesora Berana, doktora Vajíčka. A je mi obrovskou ctí, že řada z těchto lidí přijela v pátek na mou oslavu do Prahy, do restaurace Šeberák, včetně právě třeba profesora Berana nebo doktora Vajíčka, protože to je znak toho, že jsme si sedli nejenom názorově, ale i lidsky. A že ti lidé, kteří tehdy v podstatě byli opravdu vytlačeni na samý okraj společnosti a dehonestováni tím nejhorším možným způsobem, včetně právě lidí, odborníků, jako je pan profesor Beran, takže ti lidé prostě dokáží táhnout dál a mají stále stejný střízlivý názor na to, co se v České republice a v Evropě děje, a jsou připraveni pomáhat tomu, abychom ty chyby, které jsme učinili, abychom je dokázali napravit. COVID byla doba, která mě mnoho známých a přátel vzala, ale zároveň mě mnoho nových přátel a skvělých lidí do života dala. Tehdy v podstatě proběhla první velká demonstrace, a nemyslím tím tu demonstraci 3. září na Václavském náměstí, nýbrž demonstraci 17. listopadu 2021 na náměstí Staroměstském, kdy pořádali tehdy Jirka Janeček a Kuba Olbert z hnutí Chcípl pes. A vlastně tehdy poprvé se nám podařilo to náměstí kompletně zaplnit. Ta atmosféra byla elektrizující, úžasná. A můj projev, kde jsem vyzval vlastně policisty k tomu, aby šli s námi, aby nezasahovali, aby neporušovali naše práva, protože v podstatě zůstanou nakonec na stejné lodi jako my a přijdou si i pro ně, tak byl projevem, který fakticky odstartoval moji politickou kariéru a dostal mě do podvědomí veřejnosti. Následoval moment, kdy se měl jít do pořadu Máte slovo, ale tehdejší ministerstvo zdravotnictví si vymínilo, že pokud tam půjde Reichl, tak oni tam nepůjdou a mou účast zrušili. A to tehdy také vyvolalo dost značný ohlas. No a potom přišel rok 2022, kdy jsme společně s Janou Zvěrtek-Hamplovou a mými kolegy z PRO plánovali velkou demonstraci před senátními volbami na 11. září právě na Staroměstské náměstí. A do toho nás oslovil Jirka Havel, který tehdy právě spolupracoval s hnutím Chcípl pes, že oni chtějí s Ladislavem Rábelem pořádat demonstraci 3. září na Václavském náměstí a jestli bychom s nimi nechtěli spojit síly. A my jsme tehdy právě s Janou Zvěrtek-Hamplovou na to kývli, a jeli jsme se přes všechny možné naše kanály, ve kterých jsme vystupovali, zvát lidi na toho 3. září 2022. Opravdu jsme netušili ani náhodou, že ten Václavák se zaplní do 3/4, že přijde nějakých 100 000 lidí a že ta demonstrace bude vlastně možná největší demonstrací toho národně konzervativního křídla od roku 1989. Nepočítám samozřejmě ty chvilkařské antibabiš demonstrace zaplacené a uměle živené různými médii. Přestože média tehdy o té akci vůbec neinformovala, přestože když už potom ji reportovala později, tak o ní lhala, tak se ta akce nesmírně vydařila. Bohužel ta jednota, která tam nastala, brzy byla rozbita,
A musím říct, že bohužel největší zásluhu na to měl právě Ladislav Vrábel, který se pasoval do role toho, který dostal na Václavák ty lidi, ale tak tomu nebylo. Ti lidé tehdy přišli a mnozí z vás, kteří určitě tady dnes sedíte, tak si to jistě pamatujete, tak jste přišli za Mirkem Ševčíkem, Vladimírem Štěpánem, Tomášem Lukavcem, Janou Zvěrtek-Hamplovou, snad i za mnou. A bohužel tehdy existovala obrovská šance na platformě, no, tehdy bohu dík, ale potom bohužel, protože se to rozpadlo, na této platformě vybudovat obrovsky silnou stranu, hnutí, subjekt, který by dokázal Českou republiku vyvést z toho marazmu Fialovy vlády. Osobní ambice tehdy vyhrály a poté, co se rozešel Ladislav Vrábel s Jirkou Havlem a fakticky se celá ta skupina rozpadla, tak jsme museli začít znovu. Ladislav Vrábel dnes tvrdí, že jsem mu ty demonstrace ukradl. Není tomu tak, já jsem, přestože mě mnozí vyzývali k uspořádání vlastní demonstrace v momentě, kdy jemu klesala účast, tak jsem řekl, že nezačnu dělat žádnou demonstraci do té doby, dokud on neskončí. A v lednu 2023 Ladislav Vrábel uspořádal demonstraci na Václavském náměstí, kam dorazil už nesmírně nízký počet lidí. Ano, je pravda, že tehdy bylo velmi nepříznivé počasí, ale i tak ten počet byl skutečně minimální a tehdy Vrábel oznámil, že už další velké demonstrace dělat nebude. Až poté jsem já oznámil, že na březen tedy uspořádáme demonstraci naši, a pozval v podstatě celou tu starou partu zase zpátky na Václavák a ta parta dorazila. A dorazili jste i vy. Udělali jsme obrovský krok kupředu, naše strana prosílila, měli jsme skvělé výsledky právě v těch senátních volbách v roce 2022, kdy jsme jako nově vznikající strana dokázali v Ostravě získat 14% pro Hanku Zelenou, 12% pro Tomáše Nielsena a všechno vypadalo na dobré cestě. Samozřejmě přišly otřesy uvnitř strany PRO, kdy se nás snažili mnohé vnější síly rozložit. Přišly evropské volby, které byly pro mě velikým zklamáním, protože jsme do nich dali opravdu srdce, duši a všechno, co bylo v našich silách. Ale televize nás tehdy nepustila do debat. Já jsem neměl příležitost vystoupit v ani jedné jediné debatě a jediné, kam jsem byl vpuštěn, byla tehdy diskuze s hnutím Mourek a s hnutím Lano. Což bylo samozřejmě absolutně neodpovídající naší síle, ale naprosto naschvál připravené a zaranžované Českou televizí. Ten výsledek 2,15% byl samozřejmě pro nás zklamáním, nicméně na druhou stranu byl zárukou nebo vstupenkou do spojení s SPD, se Svobodnými, s Trikolorou, protože tehdy jsme vlastně my získali v rámci těch voleb největší počet hlasů pro všechny politické subjekty, které skončily, tak říkajíc, pod čarou, pod těmi 5%. A tehdy jsme spojili svoje síly poprvé s SPD do krajských voleb, zaznamenali jsme skvělý úspěch, byli jsme zvoleni do zastupitelstev ve 13 ze 14 krajů, a pardon, ve 12 z 13 krajů, protože Praha nevolila, abych byl přesný. A v tu chvíli jsme nastoupili tu cestu až do těch parlamentních voleb, které jsme završili v loňském roce ziskem 7,8% a vznikem poslaneckého mandátu pro mě osobně v Moravskoslezském kraji, kdy jste mě dali obrovský počet preferenčních hlasů, pokud se nemýlím, tak po Filipovi Turkovi procentuálně nejvyšší vůbec ze všech politiků, kteří v té době do poslanecké sněmovny kandidovali. A já si to obrovsky vážím a vážím si toho dodnes. Snažím se říkat věci tak, jak jsou a snažím se zejména proti té šílené době, která v tuto chvíli normalizuje absolutní sebevražedné kousky a kejkle typu Green Deal, typu LGBTQ a zejména podněcování a eskalace válečných konfliktů a zejména toho vojenského střetu na Ukrajině, tak se stále snažím říkat to samé. Stále se snažím obhajovat ten zdravý rozum a neustupovat ani o centimetr z toho, co jsem vám slíbil, z toho, co jsem se zavázal prosazovat právě v té poslanecké sněmovně.
A jsem velmi rád za to, že ta naše podpora neustále roste. Nejenom počtem sledujících na sociálních sítích, nejenom počtem diváků při různých televizních vystoupeních, nejenom obrovitánskou reakcí na třeba vyhnání Jana Jakoba, ale reálně i z hlediska těch preferencí v poslední době, kdy ze všech vládních stran a jedinému, komu stoupají preference, jsme my, celá ta skupina kolem SPD, protože věřím, že většina z vás vidí, že myslíme ty naše cíle naprosto vážně a že nám jenom prostě není umožněno díky té nižší síle 15 poslanců v 200 člené sněmovně prosazovat všechno, co bychom prosadit rádi chtěli. Kdyby bylo na nás, věřte mi, ty věci by se hýbaly mnohem rychleji. Ale to nejcennější, co mám, je skutečně ti lidé, kteří za námi stále stojí. Drtivá většina těch, se kterými jsme v tom roce 2020 začínali, tak stále stojí v jednom šiku. Dokonce i někteří, se kterými jsme se na čas rozešli a neshodli, tak jsme spolu dokázali najít zpátky cestu k sobě. A já si toho nesmírně vážím. Mnoha přání, které jsem dnes obdržel, bylo samozřejmě vysloveno to, abych byl nadále zdravý, šťastný a abych si užíval svou rodinu. A samozřejmě musím říct, že to je úplně to nejvíc. Já jsem včera měl ještě jednu soukromou rodinnou oslavu, na které se sešli vlastně mý nejbližší lidé z rodiny a mý přátelé, s kterými už jsem desítky let v kontaktu a kteří mě opravdu provázeli klíčovými okamžiky mého života. A musím říct, že to byl pro mě neskutečně silný okamžik, když se nás tam asi 25 lidí sešlo, opravdu těch úplně nejbližších a neskutečně, neskutečně jsem si to užil. To nejcennější, co každý muž může mít, je skvělá rodina a já mám to obrovské štěstí, že tenhle dar mi byl dán, protože mám fantastickou manželku, nádherné tři zdravé, chytré děti a víc si asi člověk nemůže přát. Ale chtěl bych vám touto cestou říct, že ta rodina, stejně jako přátelství, stejně jako politika, je založená alespoň u nás na absolutní upřímnosti. My s mojí manželkou neznáme hádky, neznáme lži, neznáme podvody, neznáme jakékoliv podrážení si nohou. Navzájem se respektujeme a snažíme se nelhat si do kapsy a přiznávat si i své vlastní chyby. To bych řekl, že je absolutní základna každého zdravého vztahu v jakékoliv oblasti, včetně politiky. A myslím si, že právě tohle je největší handicap, největší prohra celého kolektivního západu. Že jsme přestali být upřímní, že jsme přestali si říkat pravdu, že jsme ztratili schopnost přiznat si svoji vlastní chybu. Že jsme se dostali do pozice určité nadřazenosti, kdy jsme nabyli dojmu, že máme jakési morální právo diktovat zbytku světa, jakým způsobem má žít. Že ukazujeme prstem na všechny viníky všeho špatného kolem sebe, ale nejsme si schopni připustit, že jsme to právě my, kdo nese tu klíčovou vinu na současné situaci, kdy kolektivní západ upadá ekonomicky kvůli Green Dealu, morálně kvůli odchodu od jakékoliv víry a přechodu k adoraci nenormálních LGBTQ aktivistů a potlačení tradičních hodnot našich rodin. Že jsme to my, kdo rozpoutáváme nejvíce válek, ukazujeme prstem na Čínu, ukazujeme prstem na Rusko, ale podívejte se na tu sérii válek, který rozpoutal Západ. Že jsou to naše média, která nejsou schopná říkat věci tak, jak skutečně jsou a neustále je přebarvují tak, jak se jim to hodí do jejich vidění světa. Že se namísto objektivních reportérů z nich stali aktivisté, kteří jenom prosazují určitou propagandu, která nemá s pravdou vůbec nic společného. A to největší, ta největší lež nespočívá v tom, co nám říkají, co nám zkreslují. Ta největší lež spočívá v tom, co nám neříkají, co nám zatajují.
Podívejte se na všechny poslední události, klíčové události, od válek přes COVID, přes Green Deal, všechno je to lež. Všechno je to lež. Proč nám média neřeknou naprosto otevřeně, že invaze do Iráku, ta druhá, na základě záminky, že Saddam Hussein disponuje zbraněmi hromadného ničení, že to bylo vymyšlené celé od začátku, smyšlená záminka, že Saddam Hussein nikdy těmi zbraněmi neodisponoval a že to všichni věděli. Neřekne nám to nikdo z těchto médií a všichni jenom si lžou dál do kapsy, že to bylo v pořádku. Stálo to milion lidských životů. David Kelly, zbrojní expert, který měl jít svědčit proti Tony Blairovi, spáchal sebevraždu tím, že si v lese podřezal obě dvě ruce, což je dost složité, když si na jedné ruce přeříznete šlachy. 75 let jsou informace týkající se tohoto zločinu v trezoru. Nikdo se k ním nedostane, jsou opatřeny ve Velké Británii nálepkou státního tajemství. Proč vám neřeknou, že válka v Libii byla vylhaná od prvního do posledního centimetru? Na základě záminky jakéhosi povstání v Benghází byly nasazeny letouny a veškerá zbrojní technika. Kde je rozdíl oproti současnosti, kdy, jak říkáme, že Rusko nemá právo vstoupit na Ukrajinu, že to je mezinárodní zločin? Tehdy to nebyl mezinárodní zločin, ten vstup do Iráku, vstup do Libie, kdy jsme zničili Muammara Kadáfího, který mimochodem sponzoroval Nicolase Sarkozyho, celou jeho kampaň. Bez něj by Sarkozy nikdy nebyl prezidentem. A jenom proto, že Kadáfi se rozhodl prodávat ropu a plyn za jiné měny, než byl dolar, tak byl prostě odstraněn. Byla to naše chyba, naše selhání. A stále si to nejsme schopni přiznat. To, že poté přišly věci, jako byl Green Deal, kde jsme si vylhali to, že nás přivede k nějaké prosperitě a čisté přírodě, to, že budeme si ničit vlastní ekonomiku emisními povolenkami. To, že ty emisní povolenky měly původně být zavedené jako ekologická daň za fixní cenu a až následně ty investiční a důchodové fondy přesvědčily svým vlivem, svým obrovským kapitálovým vlivem politiky v Evropě, aby z toho udělali cenný papír, čímž logicky vyhnali tu cenu, přestali jakýmkoliv způsobem kontrolovat a vyhnali tu cenu do naprosto neuvěřitelných úrovní, na kterých je v současné době. Že se ETS 1 prodává za 81 euro a ETS 2 za 71 euro a že to absolutně nemůže přinést nikdy jakoukoliv prosperitu pro Evropu, naopak, že ji to bude marginalizovat, že ji to bude ekonomicky periferizovat. Že je potřeba si říct, že celé tohle je lež, že to byla chyba. Ne to upravovat, ne to změkčovat, ne říkat, že je potřeba nějaká oprava Green Dealu. Ne, je potřeba zrušení téhle lži. Je potřeba si to přiznat. Jedině tak může ten vztah skutečně fungovat, jakýkoliv, i mezi politiky a občany. Že jsme si vylhali COVID, že nám farmaceutické firmy lhaly od začátku, od prvního okamžiku. V rámci zejména vývoje té vakcíny, která byla dopředu připravená, která prostě neměla žádný jiný účel, než vydělat obrovské peníze a že poškodila zdraví milionů lidí na celém světě, nejsme schopni si to stále ještě přiznat. Stále si budeme lhát do kapsy, že je to naše vina. A proč nám média neříkají pravdu o Ukrajině, o tom celém konfliktu? O Majdanu, který byl zosnován Spojenými státy americkými v čele s Viktorií Nulandovou, že se do demonstrantů tehdy střílelo z hotelu, který ovládali povstalci a že to byli najatí gruzinští ostřelovači, kteří pálili do lidí tak, aby vyvolali celou tu režimní změnu na Ukrajině, která vyústila v to, co se dnes děje. Kdyby nebylo Majdanu v roce 2014, není dnes válka. Proč nám neříkají o tom, že se používala na východě Ukrajiny kazetová munice, že se tam páchala genocida proti ruskojazyčnému obyvatelstvu, že se jim zakázalo mluvit rusky, používat ruštinu? Představte si v době Československa, že bychom Slovákům zakázali používat na školách a na úřadech slovenštinu. Myslíte si, že bychom nedošli do stejné občanské války, jaká vypukla na Donbase? Nikdo neříká, že se tam používala kazetová munice, že se tam vybíjeli civilisté. Proč nám neřeknou o tom, že byly uzavřeny minské dohody, druhá minská dohoda
z ledna, února 2015, kdy byly nastaveny podmínky, které by zaručily mír na té Ukrajině a které prostě byly porušeny ze strany Západu, ze strany Ukrajiny. To vedlo k další té eskalaci konfliktu. Proč nám neřeknou, že v roce 2021, konkrétně 24. března, vydal Volodymyr Zelenský dekret číslo 117, ve kterém rozhodl o deokupaci a reintegraci Republiky Krym a svobodného města Sevastopol do ukrajinského území. I fakticky deklaroval svůj záměr vojensky zaútočit na Krym. Ano, je jednodušší říct, Rusko za to mohlo. Tohle je ta neupřímnost, která dnes vládne k světu, která velmi často potom vede k rozpadu těch vztahů, nejenom v rodině, ale právě i těch přátelských vztahů a i těch politických vztahů, protože je strašně jednoduché tohle všechno zapomenout, zamlčet a říct, může za to Rusko. To ono překročilo 24. února 2022 hranice a ono je hlavním viníkem války na Ukrajině. Samozřejmě, pokud to takhle zjednodušíte, zčernobílíte, určitě máte tu možnost, máte právo takhle ten konflikt vnímat. Ale jakmile si neuvědomíte svoji vlastní chybu, svůj podíl na celé téhleté záležitosti, nepřiznáte si to, že jsme obrovskou část té viny nesli my, my jakožto kolektivní Západ. Do té doby jsme odsouzeni stejné chyby opakovat. Proč média zamlčují a neustále tvrdí, že se jedná o nějakou propagandu, to, že v dubnu 2022 byla parafována mírová dohoda v Istanbulu, jak ukrajinskou, tak ruskou delegací. A že jediný moment, který nás v tu chvíli odtrhl od míru a eskaloval dále to válečné napětí, vlastně zajistil to, že ta válka trvá dodnes a že stále už asi 2 miliony lidských životů, že to byla neochota Západu poskytnout bezpečnostní garance. Kdy ústy Boris Johnson řekl, že prostě nebude podepisovat s Ruskem nic a že dodáme Ukrajině zbraně, aby šla válčit. My jsme je hodili pod ten vlak. Tímhletím nesmyslným rozhodnutím.

strukturu, aby přežili zimu, a Mindič sám, Ukrajinec, okrade obyčejné Ukrajince, svoje spoluobčany o tyhle peníze a postaví si za to zlaté záchody a zlaté bidety. Jednodušší si to nepřiznat, je jednodušší ukázat prstem na Rusko. Zcela jistě. Zcela jistě. A pak se dostáváme do současnosti, kdy slyšíme řinčení válečných řetězů na každém kroku. Slyšíme našeho prezidenta, kterého je obrovská ostuda, že se vůbec prezidentem stal, hovořit o tom, že NATO musí mít odvahu sestřelit ruské letadlo. Co by to způsobilo? Opravdu to nikdo nedomýšlí, co by se stalo dál? Tak pojďme si to říct. Pojďme si říct, co by se stalo, kdyby ruské letadlo nějaké přeletělo nad území členského státu Evropské unie nebo porušilo někde tu linii, což se děje běžně, samozřejmě v tom leteckém provozu. Co by se stalo, kdybychom to letadlo sestřelili? Co by se stalo, kdybychom my byli ti hlavní iniciátoři, kteří k tomu vyzývají a kteří se snaží tímto způsobem podnítit rozhoření toho zničujícího válečného konfliktu? Opravdu chcete, aby sem přiletěly ty orešníky? Aby přiletěly do Ostravy, do Brna, do Plzně, do Prahy? Vážně tohle chceme? Myslíte si, že by se to nestalo? Že by to Rusko prostě řeklo OK, tak nám prostě se střelili letadlo, nic se neděje? Pojďme se zkusit zblížit a podívat se, přesvědčit, ať oni se na to podívají našima očima, že se nám samozřejmě nelíbí, když nám jakýmkoliv způsobem vyhrožují jadernými zbraněmi, ale pojďme zkusit se také na to podívat jejich očima, jak oni celý ten konflikt vnímají, protože jedině to nás může přiblížit zpátky k míru. Po celé Evropě se dnes rozhlídnete a jediný, kdo reálně má odvahu hovořit o míru, je Robert Fico, který říká, že prostě neexistuje situace, kdyby Slovensko bylo vtaženo do horkého vojenského konfliktu s Ruskem, kdyby jeden jediný slovenský voják šel bojovat proti Rusku na základě smyšlené operace. Samozřejmě, protože těch smyšlených operací už byla celá řada. Na útok na Nord Stream, slyšeli jsme, že za to může Rusko, dnes už víme, že to byli Ukrajinci. Útok na Převodov, kdy nás celý svět, ten kolektivní demokratický západ v uvozovkách, držel několik desítek hodin v přesvědčení, že to byly dvě ruské rakety, které tam zabily dva polské občany a že je nezbytné na to tvrdě reagovat a pustit se do Ruska se vší silou a se vší vehemencí, abychom se následně dozvěděli, že to byly ukrajinské rakety a že Volodymyr Zelenský krátce po útoku volal polskému prezidentovi Andřeji Dudovi a přesvědčoval jej, aby svalili tu vinu na Rusko a vtáhli evropské země do horkého konfliktu s Ruskem. Myslíte si, že se něco takového nemůže opakovat? Že takový scénář nemůže hrozit? Já jsem přesvědčen, že ano a že je to naopak velmi pravděpodobný scénář. Mnohem pravděpodobnější, než že Rusko skutečně zaútočí na Evropu. Další provokace ze strany ukrajinských tajných složek. A Robert Fico to ví a proto hovoří o tom, že v žádném případě nebude tuhle hru hrát. Zatímco Petr Pavel tady naprosto nepochopitelně neustále se snaží slovně eskalovat celé to napětí a říká, jak by bylo nezbytné to letadlo sestřelit a jak je absolutně nezbytné v případě útoku na členský stát na to aktivovat článek 5 smlouvy o Severoatlantické alianci a zapojit se do toho horkého konfliktu. A to je prohra nás všech. To je konec. Nemluvím o tom, že NATO by nikdy nebylo jednotné. Turecko, které požádalo o vstup do BRICS, by nikdy nešlo do války. V žádném případě ne. Ani Američané by nešli do války. A kdyby se něco takového stalo, tak tomu zůstane pár těch evropských států z té takzvané koalici ochotných a to hlavní bojiště bude tady, u nás. Tady u nás. Já to nechci a udělám vše, co je v mých silách, abych to nedopustil. Pojďme si tedy prosím přestat lhát, pojďme se vrátit zpátky ke zdravému rozumu. Pojďme si říct, že Green Deal je obrovská lež, že migrace je nefunkční projekt. Že LGBTQ není norma a není nic, co bychom měli adorovat a oslovovat, ale že bychom měli oslovovat každého, kdo udržuje.

drží rodinu, kdo má děti, kdo se snaží žít slušným životem, naplňuje veškeré své povinnosti, žije podle zákonů a platí tady daně a pomáhá společnost budovat. Pojďme oslovovat obyčejné lidi, jejich obyčejný život, ne ty, kteří se převlékají za koně a psy a chodí po ulici a snaží se tam křičet, jak oni jsou ti zastánci těch jediných správných hodnot a práv. Pojďme si uvědomit, že na rozpoutání mnohých válečných konfliktů, včetně toho na Ukrajině, neseme hlavní vinu my. My, protože patříme k tomu západu, ať chceme nebo nechceme. Patříme k němu a my jsme součástí celé téhle prolhané mašinerie, která je přesvědčená o své vlastní nadřazenosti, povýšenosti, o své vlastní výjimečnosti, která si o sobě říká, že je svobodná, přičemž nejvíce zatčení za verbální trestné činy, za to, že říkáte něco, co se vám nelíbí, je dnes ve Velké Británii mnohonásobně víc než v Rusku nebo v Číně. A budeme si pořád říkat, že my jsme ti svobodní a oni ne? Ani se neblíží počet zatčených dohromady v Rusku a v Číně k tomu počtu, který zatknou ve Velké Británii každý jeden rok. Pojďme se vrátit k těmto normálním hodnotám, pojďme si přestat lhát do kapsy. Jedně tak můžeme znovu se nadechnout a znovu se dostat na tu trajektorii, na které byla Evropa a celkový západ prostě ve 20. století. To 21. století je stoletím prozatím úpadku západní civilizace. Ekonomického, mravního, úpadku z hlediska svobody, úpadku z hlediska suverenity, rozhodování jednotlivých členských zemí. Začínají se prosazovat totalitní manýry a utahují se neustále šrouby. A to vše je postaveno na té obrovské lži, na tom, že nejsme schopni si přiznat svoji vlastní chybu, svoji vlastní vinu na všech těchto věcech a neblahých událostech, které se kolem nás dějí. Česká republika má navíc. Česká republika je plná naprosto úžasných lidí, kteří dokáží pracovat velmi tvrdě a velmi poctivě. Česká republika by mohla být jednou z nejbohatších zemí v Evropě. Pokud bychom si přiznali ten fakt, že nás v posledních letech ovládají tyto síly, které nás brzdí v našem vlastním rozvoji, které nám neumožňují naplňovat svůj vlastní potenciál, jelikož výsledek naší práce končí jinde než v naší zemi. Můžete se upracovat k smrti, ale dokud výsledky vaší práce, plody vaší práce směřují jinam, pracujete na cizím, do té doby nemůžete dojít k prosperitě, k bohatství a k tomu, aby ta Česká republika se znovu zařadila mezi špičku celé Evropy. V době první republiky jsme byli 10. největší ekonomikou světa, co by Československo. Bylo to jediných 20 let, kdy Česká republika nebo tehdejší Československo nebylo pod nadvládou nějaké cizí mocnosti. Pak přišla nacistická okupace, pak jsme se stali sovětským satelitem a v tuto chvíli jsme ekonomickou kolonií Evropské unie. Proti nacismu jsme se bránit nemohli. Byla to síla, kterou jsme nedokázali zastavit a přes veškerou odvahu našich tehdejších vojáků a generálů neexistovala varianta, že bychom se ubránili. U toho sovětského satelitismu už to byla naše neodvaha. Z velké části naše neodvaha říct si ty věci a prosazovat je tak, jak jsme si přáli. Byli jsme v podstatě líní a hostejní k tomu, co se tady dělo a raději jsme si zvolili takovou tu českou cestu, že si o tom budeme povídat v hospodě, ale nahlas to říkat nebudeme. A dnes jsme se dostali do stejné situace. V hospodě si říkáme, že je Green Deal na nic, že migrace je šílená, že zde nepotřebujeme ani migranty z Ukrajiny, ani migranty z Afriky. Když se bavíte s normálními lidmi kdekoliv na ulici, tak vám to potvrdí, jaké jim to způsobuje problémy. Jak jsou na tom ekonomicky špatně, jak třetina našich domácností už neušetří ze svých výplat ani korunu, jak samoživitelky mají druhou, třetí práci, aby vůbec dokázali uživit svoje děti. A pořád to považujeme za normální, pořád nemáme tu odvahu říci, že jdeme špatnou cestou, že vstup do Evropské unie byl vstupem do organizace, která se za těch 20 let totálním způsobem přeměnila,
že jsme vstupovali do organizace, kde nebyla Lisabonská úmluva, která centralizovala, federalizovala Evropu, kde nebyl Green Deal, kde nebyl COVID, kde nebyla nařízení typu EPBD 4, RED 3 a podobné nesmysly. Nikdo z nás nevstupoval do Evropské unie s tím, že nám budou vnucovat euro. Nikdo z nás nevstupoval do Evropské unie s tím, že nám budou brát naše automobily a budou nám nutit nějaké elektrovýrobky, které nejsou v podstatě životaschopné z dlouhodobého hlediska, které v tom celkovém cyklu mají mnohem vyšší náročnost na přírodu, jako, nebo na poškození přírody jako takové, než mají ty auta se spalovacím motorem. Do takové Evropské unie jsme nevstupovali. Jak dlouho nám bude ještě trvat, než si přiznáme pravdu, než si řekneme, že skutečně nejsme na té správné trajektorii, že jsme na trajektorii, která směřuje dolů, do propasti. Já mám tuto zásadu odjakživa zarytou, že nejdřív hledám chyby u sebe. Platí to kdekoliv v mém životě, kdekoliv, ať už je to můj osobní život, podnikatelský život, politický život. Udělal jsem samozřejmě spoustu chyb, které jsem mohl udělat jinak, ale dokážu si je přiznat. Nejhorší na tom všem je moment, kdy si ty věci prostě nejste schopni přiznat. A realita dneška je taková, že se díváme na valné shromáždění a sledujeme projevy jednotlivých politiků a nakonec zjistíte, že nejlepší projevy tam má argentinský prezident Milei a ruský ministr zahraničí Lavrov. Tam jsme se to dopracovali jako Západ. Jak je možné, že americký prezident hovoří o vyhlazení národa, zatímco jiní politici z toho nedemokratického světa hovoří o míru a potřebě najít dialog? Já myslím, že nemáme být opravdu v tuto chvíli na co pyšní a že je nezbytné, abychom se právě vrátili na tu cestu upřímnosti a schopnosti přiznat si svoje vlastní chyby. To není slabost. Není slabost říci, udělali jsme chybu, je to špatně, jdeme špatnou cestou. Slabost je si to nepřiznat a po té špatné cestě pokračovat. Na základě toho fungujeme jako rodina a na základě toho já mám to štěstí, že žiju život s úžasnými lidmi a že se můžu považovat za šťastného muže. Díky své rodině, díky svým přátelům, díky vám. Byl bych velmi rád, abychom dál po této cestě společně šli, abyste nám pomohli v těch následujících volbách prosadit naše lidi do komunálních zastupitelstev. Máme 110 kandidátek, prosím, podívejte se na stranu pro. Máme opravdu skvělé lidi, už jsem to tady říkal, Šance pro Tábor, pro Havířov, Martin Gara. Máme libereckou kandidátku s Lenkou Tarabovou. Pojďte, prosím, dát těm lidem šanci. Neopakujme stále stejnou chybu, že budeme volit pořád ty stejné lidi a budeme čekat, že oni se změní a že přijdou s něčím jiným. Komunální politika dnes je velmi často čest výjimkám, ale o velkých kšeftech, ze kterých se dá co nejvíc vrátit do vlastní kapsy. Stavět větrné elektrárny a nechat si za to platit od těch baronů, kteří to chtějí tímto způsobem naši krajinu hyzdit. Naši lidé nebudou nikdy volit pro stavu větrných elektráren. Nikdy nepodpoří nic, co by hyzdilo jejich okolí jejich obcí a občanů, kteří v těch obcích žijí. Pojďte je prosím podpořit stranapro.cz, najdete to na našem webu, dám to ještě sem do komentáře. Tam najdete mapku, kde si můžete rozkliknout svoji vlastní obec, abyste se nespletli, že třeba pro Plzeň nemá s námi vůbec nic společného. To jsou lidé, kteří jsou tam naopak pohrobky ODS, a abyste věděli, koho volit. A pak prosím, pojďte společně podpořit naše kandidáty do Senátu. Milana Loprajze v Ostravě, kluk, za kterého dám kdykoliv ruku do ohně, neuvěřitelně chytrý, poctivý, čestný člověk, který do Senátu patří. Takhle vypadá senátor, takhle modelově vypadá senátor v České republice. Milan Loprajze v Ostravě, z Poruby, z Hlučína, prosím, přijďte mu dát hlas. Honza Skalický v Děčíně, nejpracovitější člověk na téhle planetě, člověk, který pracuje 25 hodin z 24. Opravdu úžasný, úžasný pracant, kluk, který prostě chce dělat ty věci nejlíp, jak umí. Hynek Beran na Trutnovsku, který je tváří boje proti stavbě větrných elektráren, a pan doktor Šorna na Příbramsku.
Nikdo z nich v Senátu, nikdo z nich v Senátu nebude hlasovat pro cokoliv, co bude podporovat jakýmkoliv způsobem dále tu eskalaci konfliktu na Ukrajině. Ani korunu na Ukrajinu. Nikdo z nich proto nezvedne ruku. Nikdo z nich nezvedne ruku pro to, abychom cvičili tady ukrajinské vojáky. Mimochodem, já jsem se jako jediný na výboru pro obranu zdržel hlasování právě při projednávání této zprávy ohledně cvičení ukrajinských vojáků, protože to považuji za nesprávné. Považuji to za absolutní chybu. Nikdo z nich nezvedne ruku pro to, co by jakýmkoliv způsobem podporovalo ukrajinskou migraci. Nikdo z nich nezvedne ruku pro jakoukoliv evropskou směrnici, kterou se nám oni snaží diktovat ten prolhaný Green Deal. Nikdo z nich nezvedne ruku pro cokoliv, co by snižovalo naši suverenitu a omezovalo naše práva v Evropské unii. Naopak všichni čtyři zvednou ruku pro to, aby koruna byla vložena, právo platit českou korunou bylo vloženo do naší ústavy. Aby na naší ústavy bylo vloženo právo platit v hotovosti. Aby na naší ústavy bylo vloženo právo platit, právo žít offline. To znamená, abyste nemuseli být povinni vyřizovat věci na internetu. Pokud chcete, ano, ale nemůže to být vaše povinnost. Tohle všechno vám nabízím a nabízím vám to, že tito lidé budou realizovat přesně to, co jsem vám slíbil a to, co se snažím realizovat v poslanecké sněmovně já. Byť jsem na to občas sám, jako teď v tomto případě. Ano, je to formalita vzít na vědomí zprávu o tom, že jsme tady cvičili 800 ukrajinských vojáků, ale já bych nemohl to tlačítko zmáčknout, protože bych se vám nemohl podívat do očí. Já jsem vám slíbil, že tohle je věc, kterou prostě nebudu podporovat. A proto považuji za nezbytné se v ten okamžik prostě distancovat, jelikož si myslím, že to není správná věc. Že to nepomáhá k tomu, abychom dospěli k míru, ale naopak k tomu, abychom dospěli k válce. Tohle je strana pro, tohle jsou lidé kolem nás, Svobodní trikolora SPD, kteří budeme vždycky bojovat za vás. Upřímně, férově i s tím, že budeme schopni přiznat naše vlastní chyby. Pojďme se vrátit k pravdě. K syrové pravdě, to není nic špatného. Pojďme si říkat ty věci tak, jak jsou. Včetně těch špatných věcí. Jakmile začneme připravovat věci na růžovo, jakmile si některé věci nebudeme schopni přiznat, nikdy nemůžeme být úspěšní. Základem úspěchu je dokázat si říct pravdu do očí, včetně těch nepříjemných věcí. Přátelé, ještě jednou vám moc děkuju za vaši tunu všech přání, které jste mi dneska poslali. Mnohé z nich byly napsané, že hodně štěstí do dalších 50 let, tak upřímně při mém životním stylu nečekám, že se mi podaří tohle splnit. Ale to, co splním určitě, je to, co jste mi přáli také, abych nadále pokračoval v tom, co dělám a abych zůstal takový, jaký jsem a v žádném případě nesešel z cesty, kterou jsme společně nastoupili. To vám můžu tady a teď slíbit, že tohle přání zcela jistě splním. Děkuju moc, držte se, užijte si zítřejší sváteční den a pojďte nás prosím podpořit k těm volbám. Stojí to za to, protože ta změna začíná právě od toho komunálu. A věřte mi, že lidé z naší strany a v mnohých obcích a městech kandidujeme společně v koalici se SPD, se Svobodnými, s Trikolorou, v Chomutově dokonce, kde jsme se dokázali spojit i s motoristy, máme dle průzkumů nějakých 17-20% a máme šanci tam být druhou nejsilnější stranou po ANO. Pojďte tu změnu dotáhnout, protože my všichni máme v rukou ty klíče od té zamčené brány. Nejsme to my jako politici, jsme to my všichni občané téhle země. Já budu za to nesmírně rád. Pojďte to prosím společně s námi dokázat. Bude to pro mě ten nejkrásnější dárek. A na závěr, tak jak už jsem dnes psal, bych chtěl oznámit, že jsme založili spolek, který bude pomáhat lidem, kteří jsou nemocní nebo kteří se ocitli v těžké životní situaci. Spolek byl zapsán do obchodního rejstříku a budou ho spravovat tři úžasné dámy z mého okolí, moje žena, moje asistentka Ivanka Nová, kterou určitě mnozí z vás znáte, moderovala některé ty právě demonstrace na Václavském náměstí a Alexandra Uherková, která spolupracuje dlouhodobě právě na různých charitativních projektech. Dáme vám brzy mail, kde se budete moci přihlásit každý z vás, protože jste mě psali mnohokrát, že máte problém, že nemáte peníze na léčbu tam nebo onam.
A já jsem se rozhodl, že uděláme spolek, který bude institucionalizovat tu podporu, že to nebude jenom o sbírkách, které jsme společně tady dokázali úspěšně zvládnout, kdy například ta Barborka z Opavy, fakticky jsme jí tím, že jsme vybírali 1 000 000 korun, zachránili život. Tak bych chtěl, abychom dokázali pomáhat více do lidem, účinněji a rychleji. A brzy vám zveřejním e-mail, na který budete moct psát ty příběhy, já je budu postupně tady zveřejňovat a budeme se snažit na to získat peníze nejenom od vás, ale i od podnikatelů a všech možných lidí v našem okolí, kteří mají třeba více peněz a jsou schopni na dobrou věc přispět. Konec konců musím říct, že to je to, co mě dělá v té politice největší radost, protože pomoci lidem, kteří tu ruku potřebují a ocitli se bez svého vlastního zavinění v nesmírně těžké životní situaci, je to, co mě naplňuje úplně nejvíc. Děkuji vám moc krát za vaši neutuchající podporu, za vaši důvěru. Je to pro mě obrovský závazek a zároveň energie k tomu, abych pracoval dál tak, jak pracuju. Budu rád, když budete tohle video sdílet. A jestli mě chcete dát nějaký dárek, tak prosím, přijďte za těch 14 dní k volbám a podpořte naše kandidáty ze strany PRO, ale i naše partnery z SPD, ze Svobodných a z Trikolory. A pojďme společně dokázat to, že tahle země už otevřela oči, stejně jako Francie, stejně jako Německo, a že už si prostě nenecháme dál lhát do našich kapes. Že už toho máme dost a že chceme návrat zdravého rozumu. Díky moc a já jdu za svou rodinou, abych strávil zbytek svého narozeného dne právě s nimi. Krásný večer a krásný sváteční den. Brzy se určitě uvidíme osobně, protože příští týden jedu do Liberce ve čtvrtek. Chystá se debata v Chomutově ve středu s panem prezidentem Zemanem, na což se obrovsky těším. Společná debata v Chomutově, dám to samozřejmě na svůj Facebook, abyste mohli přijít. V pátek budu ve Vysokém Mýtě a v Chrudimi, takže každý den a v úterý v Příbrami. Takže každý den úterý Příbram, středa Chomutov s panem prezidentem Zemanem, extrémně zajímavá debata, určitě se přijďte podívat. Čtvrtek Doxy a Liberec a pátek Chrudim a Vysoké Mýto osobně pojedu podpořit naše komunální kandidáty a naše kandidáty do Senátu. Ještě jednou díky, díky, že jste pro, díky za vaše přání, mám vás moc rád a pojďme společně tu káru s tím krásným názvem Česká republika, s tou nejkrásnější vlajkou na světě táhnout dál. Ať žije naše vlast, ať žije Česká republika. Bůh ji ochraňuje.

z románu Na cestě. Poprvé jsem potkal Deana Moriartyho krátce poté, co jsem se rozešel se ženou. Právě jsem se zotavil z těžké nemoci, o které se nebudu rozepisovat. Kromě toho, že měla co dělat s tím úmorně vyčerpávajícím rozchodem a s mým pocitem, že všechno je mrtvé. S Deanem jsem se seznámil v době, kdy se mi začínalo dařit líp. To znamená, že jsem začínal aspoň trochu zvedat hlavu. A Dean mi do života vnesl přesně to, co jsem potřeboval. Šílenou, tryskající energii. Divoké nadšení pro všechno, co se hýbe, směje a jede dál.

Benzínem. Jste nikdy nevěděli, co udělá v příští vteřině. Mohu vás vytáhnout z postele ve 3 ráno, abyste jeli stopem do Denveru. Mohl se na ulici najednou zastavit, zadívat se na oblohu a říct: Bože, to je krása! A pak se rozeběhnout za nějakou holkou jen proto, že měl zrzavé vlasy, byl blázen. Ale takový blázen, který vám připomněl, co znamená být naživu.

Jediní lidé pro mne jsou blázně. Ti, co šílí touhou žít. Šílí touhou mluvit. Šílí touhou být spaseni. Pranoucí po všem najednou. Ti, co nikdy nezívnou a neřeknou nic všedního. Ale hoří. Hoří. Hoří. Jako báječné žluté římské svíčky. Vybuchující. Jako pavouci napříč hvězdami. Uprostřed vidíš modré centrální světlo. A všichni kolem volají.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři. Svět se nám trošku svírá tady kolem nás. Vypadá to, že všichni se připravují na válku. Jsou jenom šílenci, nebo co se to vlastně děje? Já sám na to mnohokrát odpověď už nemám. Ale proto jsme si pozvali našeho oblíbeného Michala Svatoše. Vítejte u nás.
1: Zdravím diváky, vítám vás a půjdem na to, je to zajímavý.
0: Půjdem na to, je to zajímavý. Já bych začal trošičku jinak. My jsme pár dnů po volbách, které proběhly v Rusku, kde byla nejvyšší volební účast za posledních 15 roků a ve které jednoznačně zvítězila, abych tak řekl, Putinova vládní strana. Mám to chápat tak, že to bylo současně jakési referendum o tom, zda má pokračovat intenzivní příprava na obranu před Západem?
1: No, z určitosti, podívejte se, povolební hlášení organizací založených CIA k podrývání Ruska jsou velmi smutná, protože se potvrdila očekávání CIA, že i poslední želízko, na které CIA spoléhala, že by Rusku mohlo udělat nějaký nepořádek, vystoupit proti Putinovi, komunistická strana Zjuganova, ona jich je tam víc, tak ta Zjuganova, ta největší, ztratila velké množství hlasů. Mm-hmm. Takže
0: CIA je smutná.
1: CIA je smutná. Zjuganov před volbama říkal, že to Rusko válku prohraje a teď po volbách taky. A CIA je smutná, protože oni spoléhali posledních 20 let. Vůbec nevěřili těm liberálům, těm Navalným a všem těm, ty jsou skupé vyřízení. Tak si mysleli, že by ti komunisté tam udělat nějaký ten nepořádeček, nějaký chaos, který by se dalo využít. No ale jak vidíte, CIA hlásí tedy, že ty volby dopadly špatně, že komunisti mají málo hlasů v Rusku. To není třeba více komentovat. Ruský národ se jednoznačně postavil. Je to úplně přesné, Rusové jsou přesvědčeni, že Západ se na ně chystá. Tedy myslíme tím evropský.
0: Ano.
1: EU, NATO.
0: A myslíte si, že to ta nová legitimizace, abych tak řekl tedy, té vládní moci fakticky, protože jsou to parlamentní volby, které mimochodem, nikde se to neobjevuje, ale oni mají ústavní většinu.
1: Ano, já nemyslím, že výsledky těch voleb jsou jasné. Máme grafiku, tam je krásně vidět, kolik těch hlasů, to je absolutní většina. Takže mají největší absolutní většinu. Oni zároveň ten mainstream evropský, tedy a zároveň takové ty podzajívací servery ruské, které působí v cizině, už obvinili Putina z volebních podvodů, ale prosím vás, to je naprostá komedie, pokud vím, tak v Rumunsku, když vyhrál volby nepohodný kandidát, tak byly zrušeny to první kolo a teď je tam ten Dan a ten se třese ve dne v noci, ten rumunský prezident příštích voleb.
0: Ano.
1: Putin se nepotřebuje část voleb, protože je to velmi zvláštní. Oni, Rusové, jsou ve stejné situaci, jako byli občané Spojených států amerických v roce 1941.
0: 41?
1: Ano, ano.
0: To je zajímavé. A dá se říci, že Američané v roce 41 ovšem ještě do války nevstoupili přece.
1: Ale 11. září,
0: nebo 11. září
1: 1941 vystoupil americký prezident Franklin Delano Roosevelt v rozhlase a pronesl svůj mimořádně důležitý projev a zejména tedy on byl důležitý tenkrát. A on v něm řekl strašně důležitou větu o Chřestýšovi.
2: But when you see a rattlesnake poised to strike, you do not wait until he has struck before you crush him.
1: Teď vysvětlím, proč je to důležité.
0: To je hezky.
1: Co řekl? On řekl, když vidíte Chřestýše, také nečekáte, až zaútočí, nebo kousne, ale rozdatíte ho.
0: Ano.
1: A nazval hitlerovce Šestýšema.
0: Mm-hmm.
1: A proč? On to je velmi důležité. Včera americký minister zahraničí Marco Rubio řekl, že ukrajinské útoky na americké lodě a lodě plící pod americkou vlajkou, které převáží ruské energie, musí okamžitě skončit, nebo to takhle nenechají. Ale to přesně řekl toho 11. září 1941 Franklin Delano Roosevelt.
0: Reagoval na ty útoky?
1: Ano, Němci tenkrát začali v září útočit na americké lodě a lodě plující pod neutrální vlajkou, ale přepravující americké zboží po světě, čili potápět, bombardovat, zabavovat. A 11. září Delano Roosevelt bouchnul pěstí a řekl, že všechny tyto útoky proti svobodnému obchodu na mořích jsou přípravou hitlerovců na obsazení Spojených států amerických.
0: To mě něco připomíná.
1: Ano. A všechny tyto pirátské útoky jsou pirátské a spojené s to, a je to červená linie. A jestli Hitler v tom bude pokračovat, křestý Hitler, tak ho rozdatí.
0: Uh-huh.
1: Ale čas. Ale teď ještě ne, milí Američané, ještě nejsme úplně připraveni.
0: Uh-huh.
1: Ano. A teď jste úplně ve stejné pozici. Na stránkách michalapete.com máte celý ten projev a buď ho přeložíte do češtiny, pustíte, bude velmi zajímavý, úžasně aktuální.
0: No, no.
1: Tak víte, Rusové, víte, já jsem si četl hlášení západního mainstreamu a hlavně ty CIA z začátku letošního léta a všichni se tam radovali, že ty Zelenského útoky na té ruské rafinerie vyvolají odpor vůči Vladimíru Putinovi a stejně jednotné Rusko a opozice tedy nějaká vyhraje volby.
0: Ano.
1: Vidíte výsledek, ten jste
0: ano.
1: viděli.
0: Ano.
1: Je to přesný opak. Ale to je to samé, co si myslel Hitler, že když potopí pár amerických lodí. Jo? To, vidíte, ten národ se sjednotil.
0: No a teď mi řekněte jednu podstatnou věc. Přece ti šílenci evropští tohle musí také vědět. A místo toho tady slyšíme výkřiky o tom, že například Koudelka, náš geniální čučkař, BIS pronese v Guardianu, anglických novinách, že ruský útok lze očekávat už nejenom za několik let, jako to říkali předtím Němci, Pistorius a podobně, ale už za několik možná i měsíců. A teď mi řekněte dál, jak si to mám vyložit, že současně i v tomto okamžiku pronese Andrej Babiš, který se zaklíná tím tričkem No War, myslí tím žádnou, že nechce válku, praví, že jsme pod kybernetickým útokem Ruska, na což reaguje potom mimochodem Tomio Okamura, říká, tohle nám pan předseda vlády teda nikomu neřekl, tak to já se ho budu muset ptát, jestli jsme, co to je za tohleto, můžete mi říct, co se to tedy děje v těch přípravách na přepadení Ruska, my už se do toho přímo zabudováváme, nebo co to je?
1: No, podívejte se, to je spousta věcí. Víte, Koudelka má pravdu. Rusko může zaútočit na Estonsko, je to poměrně logické, k tomu se dostaneme, ale musíte to vždycky vidět přesně tak, jak to řekl Roosevelt.
0: Ano.
1: Když vidíte toho křestíše připraveného na vás udeřit,
0: ano.
1: Tak nečekejte. Čili Koudelka pouze říká, že
0: křestíš se trošku bojí teď.
1: Křestíš se bojí, ano. Oni, protože, víte, Evropská unie se připravuje na válku. Je to velmi šílená schoda, jak se Evropská unie připravuje na válku s přípravami Rakouska-Uherska
0: mm-hmm.
1: na první světovou válku,
0: no.
1: které začaly v roce 1911.
0: Mm-hmm.
1: Abyste to pochopili, budeme citovat ze zprávy zemského hejtmana, rakouského Adolfa Homberga. To je člověk, který byl vyznamenán, to je rakousko-uherský, vysoce ceněný habsburský politik, nositel vysokých vyznamenání. A ten byl velice nespokojen, protože on zastupoval strany živnostníků, zemědělců, takových těch drobných kapitalistů. A jemu se to vůbec nelíbilo. V roce 1911, co se to děje? Protože, a on doslova řekl, ačkoliv je největší historická úroda v Rakousku-Uhersku, ceny potravin vyletěly nahoru. A lidi se bouří a opravdu 10 000, 20 000 lidí demonstruje po městech velikosti Praha, snad 100 000 ve Vídni, která byla tenkrát větší, a rozbíjeli ulice, rozbíjeli výlohy a všechno, protože si nemohli koupit maso.
0: Aha.
1: Najednou maso zdražilo jako blázen.
0: To mě to si také připomíná.
1: A bylo to uměle všechno vyvoláno daněma, spotřebními věcma, a v tisku, a ten minister spravedlnosti Ritter von Hochenburger to odůvodňoval, a celý ten tisk, ten, co připravoval válku, ten válečné strany, že dělníci jsou příliš vyskakují a jedí maso a to je nezdravé.
0: Aha,
1: to a bílou vouku, a to je nezdravé. Mají jíst více o luštěnin přímo.
0: Ano. Ty schody jsou skoro neuvěřitelné.
1: A to nebylo jenom to.
0: A ty zvednuté daně, to samozřejmě potřebovali peníze na válku.
1: Ano, protože už museli stavět flotilu a všechno. Víte, když jdete do války, potřebujete dopředu všechno připravit, vyzbrojit, a oni potřebovali. A ten Adolf von Homberg, zemský hejtman v parlamentu, v stenografických záznamech, říkal, ale to není jenom v Rakousku, to je ve Francii, to je v Anglii, ty pouze, tam se chovají stejně, jenom jsou bohatší, než to Rakouskou věc, tak je to méně vidět. Víte proč? Tenkrát musela se snížit spotřeba masa, no protože když pěstujete jenom tu rostlinnou stravu, tak máte větší výnos, když to přetváříte maso. Ale, a pak to byl problém, že zejména v Čechách do Čech se dováželo argentické maso v roce 19. Ale to bylo zakázáno, aby si dělníci odvykli. A druhý, proč začali se bouřit, protože do měst se zvali imigranti, přímo se tam do Rakouska města, a zase bosenští a albánští a takový ty muslimští, aby byla pracovní síla, která bude zapotřebí pro tu válečnou.
0: Oni to prostě úplně opakují.
1: Ale tím, že se tito lidé nacpali do těch měst, tak tam lidé museli bydlet po 6, po 8. A dokonce ten von Hochenburger, aby to řídil v rámci toho rakousko-uherského pořádku, tak vymyslel nový způsob pronájmu bytu, kdy se nájemníci dělili na nájemníky denní a nájemníky noční.
0: Piráti.
1: A tohle z toho všechno začalo v roce 1911.
0: No to je dokonalé.
1: A teď si představte ještě toho Ritter von Hochenburger. To byl velmi mazaný člověk, on je dokonce autorem, on nechal, ty dělníci se zbouřili, rozbili hlavně mladí lidé, chtěli konzumovat maso, chtěli bydlet bytek, a to všechno jim vláda odpíjala, ale oni ještě nevěděli, že bude válka. No a když je tedy je pochytali a teď vymyslel nový zákon, nový trestný čin, poděcování k úřední nenávisti. A stovky lidí byly odsouzeny, takže i svědci říkali, že tam nebyli, že to nebyli oni. I poškození, kteří měli rozbité ty výlohy, říkali, že on to nebyl. Ale soud vždycky přečetl žalobce zprávu tajného policejního agenta Špenga.
0: Aha.
1: A za základě toho se dávalo jeden Špenger, se říkalo jeden rok.
0: Ne, já myslím, že ty analogie jsou naprosto přesné a šílené.
1: Ano, když se podíváte na to, tak Evropská unie nestaví byty, že jo, zdražuje byty, takže, mimochodem ten Romberg, ten zemský hejtman, citoval, že to je nejenom o potravinách, to je dokonce o uvalování zvláštních daní na
0: petroleum. Tenkrát petroleum se musel svítit a už se používal na vytápění.
3: Ano, ano.
0: Petroleum je vlastně nafta, nebo
3: no, tak, jasně, jako
0: tenější. Taky na to, vidíte tu energetiku a tohle všechno, to je úplně, úplně stejné, jak se chová Evropská unie. To je velmi zajímavé.
3: Ono prostě tady vidíme na mnoha příkladech a mnoho lidí si toho také všímá, že ta velká válka, která potom vznikla, vlastně nevznikla tak nějak ze vzduchu, že by se to náhodně, co se tady událo, ale ono se to připravovalo, jak správně říkáte.
0: A teď se podívejte, byl asi březen nebo duben letošního roku, kdy 130 členný panel, který shromáždila Evropská unie, panel nejvýznamnějších vědců na zemědělství a na potraviny, tedy podle představ toho komisariátu, vydal vyhlášení, že se musí ty Evropani do roku 30-35 odnaučit jíst maso. Velké části. A teď se podívejte, v tu samou, ten samý termín 30-35, existuje taková nejmodernější západní válečná teorie, to se jmenuje Military Learning Velocity, tedy rychlost, jakou se učíte novým vojenským věcem, tedy to je o rychlosti, jak rychle dovedete nasazovat účinně, vyrábět nové zbraně. No a ti vydali takzvanou poslední verzi svého plánu Ukrajina a ten říká, že Zelenský bude muset velmi rychle uzavřít Rusy mír, dát jim území, které požadují, ale tak, aby si bylo zachováno jádro ukrajinské armády, celé velké jádro, protože až ten hloupý na ten mír přistoupí, tak se ta Ukrajina za evropské investice rychle opraví. Obnoví se i průmysl, všechno se to udělá na válku, pak se vyzbrojí a v roce 35 na Rusko udeří, protože už nebude třeba toho míru na oko, protože už bude znova silná.
3: No tak, ale to mě teda řekněte, z toho vyplývá, že ten citát Rooseveltův je dvojnásob platný, ano, protože přece nebudou 10 let čekat Rusové na to, až je Chřestýš kousne.
0: Ach, přesně tak, že Chřestýš zabije svým jedem, že?
3: Ano, ano.
0: No a teď jsme u toho, že tedy Evropská unie se chystá, ti Evropani, že jo, a teď ti Rusové, co s tím hodlají udělat, no, že jo?
3: A to já se chci teďko na to zeptat úplně konkrétně. Protože vy jste to uvedl úplně geniálně tím Rooseveltem. Já si také říkám, že přece asi dlouho nemůžou čekat, protože a také jsou dnes nově legitimizováni těmi volbami. A tady je, já jsem si přečetl takový evropský hluboký analytický plán, jak to prý vznikne. Vznikne to ve městě Narva, v estonském městě, které je na hranicích s Ruskem, kde je 90% Rusů. A tam to prý vznikne tak, že ti Rusové, kteří tam jsou, ještě se tam infiltrují nějací špioni, a nebude se tam ani stahovat žádná armáda ruská, ale oni vyhlásí svobodné město Narva a Rusové to podpoří a když tam bude chtít jít estonská armáda, tak ji zničí drony. A to bude ten okamžik prý, který bude znamenat test pro ten onen článek 5 na to, protože co s tím? Je to tedy tak, že Rusko zaútočilo, když tam není a podobně. Tyhle nesmysly oni, pane Svatoši, skutečně modelují. Je možné, že s tou Narvou počítají jako s falešnou vlajkou?
0: No podívejte se, zase jsme do širšího kontextu. Čili Roosevelt 11. září 1941 řekl, že každá odpověď na útoky Chřestýše musí být
1: jaksi rovnocená těm útokům toho křestí.
3: Aha. Čili musí se připravit.
1: Čili se musí připravit, ale na to, že křestíš potopil jednu americkou loď, druhou zbombardoval, třetí to, to není důvod k vyhlášení války. To je jenom tomu křestíši ukázat.
3: Ano.
1: Tady ne. No a to je ten článek 5. Víte, kvůli nějaké narvě nepůjdou USA do války. Nepůjdou ani ke Stocku, ani kvůli Berlínu nepůjdou do války. Pouze kdyby hrozilo, že což je absurdní hrozba, že by ta ruská armáda překročila Labe a směřovala na Rýn.
3: Jasně.
1: A byla vítána obyvatel, tak Spojené státy americké by se dostali do té samé situace, jako v tom roce 1941, že už by byly příliš slabé, oni to přece jenom potřebují. Takže kdokoliv říká, že tady bude nějaký článek 5, tak jistě Česká republika se může přihlásit, pochytat několik desítek tisíc vojáků a poslat je kapři, ale žádný článek 5 ze strany Spojených států kvůli nájmy platit nebude. Ano. Navíc z vojenského hlediska, proč by Rusové testovali článek 5, když vědí, že článek 5 nebude fungovat.
3: Ano.
1: Rusové vytvořili základnu Cimbulova a my si to ukážeme na mapě. On totiž Koudelka má pravdu, je to výjimečné, že i Koudelka může mít pravdu, ale může mít Koudelka pravdu. Akorát to nebude u Narvy.
3: Víte, akorát to bude v jiném kontextu.
1: Víte, Rusové nepotřebují prokazovat, jestli je Severoatlantická aliance schopná, protože když budou provádět nějaké pouliční boje v Narvě, nějaký ruštinoví kozáci nebo zelení mužici, tak na to má dost profesionálních vojáků, aby tam s nima šli bojovat a to by se zase táhlo roky. No. A navíc by se ukázalo, že článek 5 funguje, protože by tam přišli všichni, on by tam i tam třeba poslal pár desítek Američanů, aby se tam jako tak ukázali, že tam jedou taky. To tak nefunguje. Ale nicméně ještě k té základně Cimbulové. Tady vidíte mapu. A ta mapa je velmi zajímavá, totiž uprostřed té mapy vidíte tam takový půlkruh červený. Mm-hmm. A ten červený půlkruh je dolet ruských tryskových dronů, které jsou vystřelovány z nejnovější základny Cimbulova. Mm-hmm. Tu Cimbulova nedokáže zničit nikdo jiný než Američani. Mm-hmm. Ti by na to spotřebovali ovšem mnohem víc raket, než mají v dispozici v kazetových, nejmodernějších, teď to nejde. Ukrajinci na tu Cimbulovu zaútočili už třikrát, těma svýma dronama a vším, co mají. Ale vždycky tak vyřadí 1%. A ta Cimbulova vypaluje už tisíce dronů. Uh-huh. Aktuálně už vypalil. A teď to bude. Putin proces vyšší výrobu těch tajskových dronů a ty doletí na tu červenou linii. Ty doletí až do Varšavy. Uh-huh. Doletí až na rumunský základny. Všechny hlavní základny, které na to vybudovalo na podporu Ukrajiny, uh-huh, Polsko a v Rumunsku, jsou do střelu. Slováci mají štěstí, je tam takový maličký cípeček kolem Užhorodu, tam nedostřelí.
3: Uh-huh.
1: Ale jak jste viděli, dostřelí kompletně pokryjí po Baltí.
3: Uh-huh.
1: Tyhle ty drony všechno zničí. To je prostě dron, který lítá rychle, takže se dá se střelit jenom marketou zatím, která je ovšem desetkrát delší než ten dron, takže se ustřílíte sami. A navíc západ je ani nevyjábí pod množství. A ten dron vám trefí, protože říct, nej satelite, má kamery, tak vám trefí přímo na hlavu. Ty drony, oni si analyticky lámají hlavu, protože tyhle nový ruský drony mají mimořádně drahý kamery. Mm-hmm. Širokospektry. No víte, oni jak lítají pořád tisíce, tak snímají neustále Ukrajinu. A data potom zkoumá umělá inteligence a ona potom zjistí, kde jsou ty továrny, protože mm-hmm, musíte specifická auta musí jezdit a umělá inteligence je schopna velmi rychle dodávat ty adresy, kam jezdí, mm-hmm, odkud se to vozí na frontu a podobně. No a Rusové to teď boří. Je to zajímavé, protože Zelenský opočet dronů se snižuje, vojáci se snižují, nemají drony. A Zelenský tvrdí, že Rusové vypadují civilní objekty, což adekvátně znamená, že tady je někde problém. Asi ty civilní objekty jsou jenom částečně. No a teď už mám ten nový dron se 100-kilovou nádrží, náloží, která zlikviduje. Víte, je to jednoduché. Jeden kamion, jedna lokomotiva, jeden dron. Ano?
3: Že vám do toho skáču, já se vrátím, nechci vám přerušit myšlenku, ale zaujalo mě, jak teď Zelenský skučí, že nemají vůbec žádné lokomotivy, že chce, aby jim Západ dodal lokomotivy.
1: No ano, oni jsou úžasné. Podívejte se, dron ruský stojí 50 tisíc dolarů a zničíte s tím lokomotivu. Lokomotivy, já jsem koukal na ceníky těch Siemensů a těchhle z těch. To si připravte miliardy. Hmm. No a teď Zelenský chce, no, protože už nemá. Teď víte, kolik má Ukrajina, měla hodně lokomotiv, asi 4 tisíce. No. No ale Putin už vystřeluje, už vystřelil za 20 dní, pak mít 20 dní září, přes 2 tisíce těchto. Ty tajfují všechno. Čili lokomotivy, benzínky, tajfují kamion, vletějí do okna řediteli tajné služby, vypálejí ředitelství policie, ty tajfují Taifej mosty, už to ukazují, na tom mostu si vyberou auto, to je geniální. Hmm. To je geniální zbraň, je levná. Hmm. Abyste ji sestřelil, tak musíte po ní střílet raketama, které jsou desetkrát dražší, tak vás to zničí. Hmm. Je rychlá, takže nestihne nikdo utíct. V Kyjevě už mají hrůzu z toho, protože víte, když dělníci pracují, tak ten dron, co lítal 200 km za hodinu, tak když ho viděli, tak za 3 hodiny to letěl, nebo za 2. Tak dělníci pracovali a počli do krytu. Teď už ne, teď je to bing, bing, to už jste nevyspali. A tímhle s tím vším to zničí. Ale zároveň, představte si, že se pustíte do útoku. Co to dělá na té frontě? No už dneska není pásmo 20 km, 30 km s těma optickýma dronama, kde se nikdo nehne. Ne. Už se to pásmo už mají po celé Ukrajině. Mm-hmm. A Ukrajinci už nejsou schopni dodávat. Je to pouze o množství. Čili, a teď Putin by postavil podzemní továrnu v Alabuze nebo dokončuje a očekává se, že těch dronů bude vyrábět kolem 30 tisíc. Mm. Tedy má následující plán. 30 tisíc do konce příštího roku ročně. 130 tisíc do roku 1930, to je na to, 2030, to je na ty Rattlesnakey, kdyby zlobili.
3: Ano.
1: A do roku 35, kdy, jak vidíte, to mají v plánu ty Rattlesnakeové spočítáno, že by mohli, tak Rusko už má vyrábět 350 tisíc. Čili to je 350 tisíc měsíčně zničených aut těch všeho ostatního. No a teď navíc ještě Rusko říká, že nebude mít mobilizaci, to je velmi zajímavé, protože no. Ukrajinci si všimli a západní analytici si všimli, že na ukrajinské frontě probíhala taková zvláštní věc. Rusové přes léto jezdili tankovýma mechanizovýma kolonama po nesmyslných cestách jako směrem k frontě a Ukrajinci je ničili. A ty kolony byly velmi nesmyslně složeny. Od každého kusu techniky něco jiného, jezdilo to bláznivě. No, když se to vyhodnotilo analyticky, se zjistilo, že moc zvláštní, když tajfíte tank, tak z něj většinou utečou 4 lidi. Tady to vypadalo, že uteče jeden, ani potom se nesnažili si ostatní uklidit. Když tajfíte vozidlo s pěchotou, tak by z něj mělo utíct víc vojáků, tady zase utek jeden, dva. Tak to vypadalo, že ty byly prázdné, že jenom jezdili a zkoušeli, kolik ti Ukrajinci, víte, co se takhle se zkouší, takhle se počítá, kolik ti Ukrajinci dokáží soustředit na určitém prostoru dronů, jak dlouho jim trvá než tu kolonu. A pak matematici to spočítají a řeknou, takže když zautočíme 4 kolonou tisíci vozidel na takhle velké frontu, tak nám bych zničil jenom 10%. To je úplně stejné, jako když se plánuje útok přes protitankovou obranu. Tam přijde, potřebujete tisíc, jo, když budete mít tisíc, tak tam 300 zničí. To je úplně stejný, akorát, že tady místo protitankového těla, protitankové rakety, to ničí dron. To je, a počítání je stejný. No a oni si všimli, že tady používali všelijaký, hlavně starý tanky, ale ty nový tanky, ty úplně nový nejsou. Navíc ty nový jsou jiný. Mají větší vstupní a výstupní průlezy, tak je důležité to rychle opouštět. Mají ty special konstrukce, hlavně to vypadá, že mají daleko méně munice vevnitř, ale jsou prošpikované elektrotechnikou.
3: Mm-hmm.
1: A senzorama a navíc už nemají takový ten spřažený kulomet, co střílel proti těm pěšákům, mají tu tělo na velkou vzdálenost a potom tam mají hlavně speciální Dávají tam vysokorychlostní zbraně s přesnou municí, které ničí drony.
3: Aha.
1: Oni jsou naprogramovaný, vybuchnou, rozprášejí a ničí zároveň munici. Čili to je tank, který je postaven ne, aby tolik ničil těma výstřelama, ale aby extrémně hodně vytažel, aby byl elektronicky našlapaný. A teď proč? Když se na současné frontě, víte, teďko Ukrajinci zautočili směrem na ruské město Balujky. To je ten slavný útok, který mu velí Prokopenko a Bilecky, ty dva
3: bandovci
1: a Ukrajinci. To je, prosím vás, velmi zajímavý útok. Zaprvé, Ukrajinci se derou přes řeku Žerbec, to je absurdní, a za svýma zádama mají tejchtý spořený řekama z Severní Doněc a Oskol. Úplně nesmyslný prostor, nic tam není. Ani tam jako šíl, no, protože Rusáci Rusové tam pustili. Pouštějí, se stavují. Ruská teorie, současná ta military learning velocity, říká, že víte, je úplně jedno, jestli na frontě jdete dopředu nebo dozadu, je důležité jenom, kolik dronů proti vám jde. A aby na vás neutočili nepřátelský drony, tak musíte vybudovat na území, jak byste tak řekli, ochranný deštník těch elektronických, ale to jsou tisíce čidel a to všude musíte rozmístit, protože oni mají dosah 2-3 kilometry, 4. Jsou malí, protože když se ničejí, musí být dublovaný. A jenom tohle, to je dneska, není nejdůležitější ty Ukrajince, jak si vybít. Ne, a obsadit jejich. Dneska je nejdůležitější na svém území, to dá nejvíc práce, vybudovat ten ochranný štít, který ho skoro ani nemají. Rusko už funguje, podívejte se, už skoro se neutočí proti krymské logistice. Ale je to extrémně drahé, je to statický. Čili jakmile vy chcete jít dopředu, anebo dozadu, tak, nebo dopředu hlavně, tak to musíte znova vybudovat, takže můžete udělat skok o 5-10 kilometrů a pak to musíte přitáhnout. A teď si představte, že vy vybijete Ukrajince z určitého území a teďko Putin řekne, že ho osvobodil celý, když ho osvobodil 2/3, a že mu to volal generál Kuzovlev a Ukrajinci se zaradují, Putin zase lže. A zaútočí do toho. To je ten útok přes tu řeku Žerbec. A všude jásají. Ale podívejte se, jak to je legrace. Putin to udělal, když byl v Bišeku.
3: Jo.
1: Když byl před rokem. Zase v Bišeku.

0: To je nádherná. A teďko tedy Rusáci se stáhnou do toho svého vybudovaného zázemí té střelnice. A Ukrajinci vlezou na to území, které bylo předtím vyčištěno od těch bíl. A ty jsou tam noví Ukrajinci. Ale oni nemůžou ani dopředu, ani zpátku, protože jsou tam neony. A tohle to řeší, tohle je ten statický boj, víte, a když Rusáci mají dopředu, to je obrovský problém, tak musí postavit velice opatrně, protože může tak 20 kilometrů, 10-20 kilometrů a pak si vybudovat znova ochranu těch dronů a všechno. To se musí natahat a přesně to je obrovský problém. A teď si představte, že dnešní tank už není důležitý v tom, že má ten kanón. Místo kanónu jsou drony. Ale že to je obrovská mašina, kterou nezničí jeden dron, ale hodně dronů, a ještě když ho našlapete moderní elektronikou, tak najednou těch tanků moderních a moderních BVP a moderních BTR s tou technikou osádka se zmenší na půlku, palivo se zmenší na půlku, protože už se dneska nejezdí tak daleko, a munice se. A všechny zbývající prostor, pancéřování a elektronika. No a potom ale najednou, a už to zřejmě Rusové mají, se předpokládá, protože ty nový tanky a obrněná vozidla vyrábí a na frontě nejsou, vznikne mechanizovaná armáda, ale ta má zvláštní vlastnost. Ona si sebou veze tu ochranou síť elektrotechnickou. A je to moderní, je to moderní, to military learning velocity, protože Francouzi už to dělají taky, ale takovým tím francouzským způsobem, to znamená menším, ale jako jediný, víte, tady na Francouzi, ale ten jako vojenský průmysl, oni se odtaží, to je státní, to nejsou ti neziskovčíci, kteří si založí startupy a z čínských civilních součástek vyrábí drony a dáze to prodávají na Ukrajinu. Víte, ukrajinská válka je založena na principu, který v historii v roce 1499 slavným citátem Ludvíku 12. řekl významný italský kondotier a maršál ve francouzských službách Gian Giacomo Trivulzio. Tenkrát Ludvík 12. dostal záluck na Milán, protože byl velmi bohatý to Milánsko a oni tam byli nějaký takový ty jak bychom to řekli, dynastický nároky a dědictví. No tak si povolal tohle z toho Giacomo Trivulzia a řekl, doběž mi to, co na to potřebuješ? A on se usmál Trivulzio a řekl, výsosti, k vedení války jsou zapotřebí tři věci. Peníze, peníze a zase peníze. A Ludvík řekl, dostaneš jich, kolik chceš. A Trivulzio válčil v Itálii desítky let.
1: Ne, to je úžasný.
0: A mezi tím se změnil. Přišel František I, ten byl trošku chytřejší než ten Ludvík 12. asi. A tomu začalo být divný, že ten Trivulzio furt dostává ty peníze, všechny, co chce, a furt prohrává. A přitom už je bohatší než František I. Tak to v Trivulzia odvolal a pozval si ho do Paříže, aby mu vysvětlil, kam ty peníze se poděly. No ale cesta byla dlouhá tenkrát a Trivulzio na staré cestě mezi Orléans a Paříž zemřel, tedy skonal věkem. A Trivulzio válčil celý život, všichni vojáci umírali, ale Trivulzio se dožil 79 let a jeho dědictví to bylo velký boje, tam potom vypukly.
1: Ne, já myslím, že bez toho, aniž bych říkal, že to je jak dneska, se zeptám raději na něco jiného. Já to totiž vrátím zpátky k tomu, co jsme říkali. Mně se to úžasně líbilo, tahle analogie, protože všechno je pořád stejné vlastně. Ony ty věci se opakují jen v jiných kulisách s jinou technologií, ale se stejným hrůzostrašně hloupým myšlením, anebo i chytrým myšlením, ale opakují se. A když to tedy se znovu vrátím do toho evropského prostoru, který se připravuje na napadení Ruska, tak tady zmíním to, co už jsem zmínil, čemu vlastně nerozumím. Přece, jestliže dnes i Andrej Babiš řekne, že

0: pod útokem ruským, kybernetickým řekněme, tak říká v podstatě to též, co říkal Fiala, který říkal, jsme ve válce s Ruskem, tak Babiš to říká trošku jinými slovy, ale vlastně to též. A já najednou se dočtu, že úspěšnými testy prošla první česká střela s plochou dráhou letu, 4 metry dlouhá raketa Narwhal, se odpaluje ze země, dosahuje rychlosti kolem 750 km v hodině a dolet má přes 600 km. Totéž zkoušejí teď Poláci v Kyjevě, respektive pak si to zkoušejí nad Polskem. Tohle přece přesně odpovídá tomu, o čem hovořil Sergej Lavrov, když říkal, že znají ty místa, kde ty zbrojovky tohle dělají a že na ně mají samozřejmě právo zaútočit.
1: Ale ano, to jsme znovu u toho projevu Roosevelta. Šestíši dostanou za vyučenou. Zatím ještě Rusko se připravuje, aby ten útok podrazilo. Šestíši se také připravují. No a dokud jenom tak jako nějakou loď potopí nebo něco udělají, tak ty odpovědi ještě nejsou tak silné. Ale jakmile by začali Rusko ostřelovat mnohem silněji, víte, já bych to myslel to možná ještě jinak. Proč Putin strpěl ty útoky?
0: Ano.
1: To je velmi zajímavé totiž. Víte, nedávno byla konference BRICS v Dili, tam všichni jásali, všichni byli spokojeni a z výsledku té konference vyšlo velmi zajímavé. Zelenský zautočil na ruské lodě a na ruské rafinérie a tím zdražil rop.
0: Ano.
1: Duchýlných částek. No ale tím vytvořil sociální, politickou nestabilitu ve Spojených státech amerických a v Evropě, to vidíte výsledek německé volby, pád průmyslu. Ale co se stalo ve zemích BRICS? Čína a Indie. Nahradili všechny ty výpadky, které tady do toho evropského prostoru byly s tím Zelenského útoky a samozřejmě ještě tím Hormuzem. Dodávkami ruské ropy přes Sibiř a Čína měla už dopředu nahromaděno.
0: Mm-hmm.
1: A to pustila. A tím pádem zachránili v řadě asijských zemí, včetně Japonska, Filipín, Tchajvanu, ekonomiku a sociální jistotu, protože oni se to mohli z té Číny a z té Indie dovážet.
0: Mm-hmm.
1: A teď všichni ty tady koukají, aha, to byla Rusko, Čína, kdo nás zachránil. A zároveň vytvořili druhý důvod. Možná Trump ovládne venezuelskou ropu, bude nejpajitelem největší USA, největších nalezišť. Ale všichni vládcové v Africe, v Ázii si řekli, ty rattlesnakes, ty šestíši, by nám mohli zastavit zase ty lodě někdy příště. To nevím, kdy. Bude lepší nespoléhat na ropu, na plyn, a mít solární panely, mít větrné turbíny, mít vodní turbíny.
0: Tam ano, tam je to logické.
1: Tam, kde svítí. Ale proč? Bez evropských daní, ano. Bez těch poplatků a levně vyrobené v Číně. Ne předražované, tak jak dělají ti.
0: Ano.
1: Čili a Čína to dodává velmi levně, dává na to půjčky, oni to levně dávají, oni neníčí staré elektrárny, oni je nemají.
0: Jasně.
1: Ale levně to tam dávají místo nich, aby měli také, ale nezdržují to těma poplatkama.
0: Mm-hmm.
1: A tenhle ten systém začíná fungovat a pozor, Soros už je z toho nervózní, protože Nigérie. To je země, která je největší současná africká ekonomika. Ta brala spoustu zboží z Evropy, ze Spojených států, ale taky z Ruska, ale také z Indie a z Číny. Že celý ten nový mechanismus, vyvolaný těma Zelenského útokama, velmi rychle zdražil evropské a americké zboží tak, že je nahrazováno indickým a čínským. Ale ten propad už Sorosovi už je to konec, už se na tom ani nedá spekulativně vydělat, ty bankéři. Čili vidíte, že víc, proč to Putin dovolil? Putin myslí na mnoho tahů dobře. No. Jak lidi, tak sklízí plody vítězství a teďko má ten důvod. Ty jste na mě útočili, tak teďko přijde podzim, tak to uvidíte.
0: Ano, ano, já myslím, že to je docela plauzibilní vysvětlení, ale já se vrátím ještě k jedné věci. Pořád se k tomu vracím v našem rozhovoru znovu a znovu. Já nerozumím jedné věci, pane Svatoši. Tohle přece všechno musí ti všichni od toho generála německého, co se má stát teď šéfem NATO, přes toho jejich Pistoriuse, Merce a přes Lejnovou, ale až k tomu Macronovi, kterého pravděpodobně za pár měsíců, pokud nerozpoutají do té doby válku, má šanci vyměnit Marine Le Penová, která myslím tvrdě zatne sekeru, abych tak řekl, do Bruselu. Ale přece až k nám, k těm Babišům a k těm výrokům, že jsme v té válce, copak oni si opravdu všichni myslí, že je možné s tím Ruskem tu válku vůbec vést, nemyslím ani vyhrát. Říkáme opakovaně, Spojené státy kvůli tomu do války nepůjdou. Nebo to jenom stínují, aby si ještě udrželi nějaký čas?
1: Já myslím, že vím, kam mířili. Když jsme už u těch citátů 1790 plus minus 2-3 roky, Napoleon v salonu své budoucí manželky a prohlásil těm zbohatlíkům, kteří zbohatli na té válkách Francie, těch porvolučních, dva nová elita, že abych byl s vámi, abych byl k vám upřímný, už jsem poznal chuť velení a vládnutí, a ujišťuji vás, že už do konce svého života dobrovolně neodstoupím.
0: Mm-hmm.
1: A tady vidíte, to je ta chuť té moci a potřeba té moci. Proč jim to říkal? No, protože potřebovali jejich podporu.
0: Ano.
1: A teď máte před volbama zdánlivě zbytečné volby. Ale komunální volby jsou nejdůležitější volby v České republice. Tady se rozhoduje o stovkách, miliardách, tak jsou rozesetý po všech těch městech. To jsou státní poklada, ne, tam je to hlídaný relativně. A je to předepsané, ale v těch městečkách tam není vidět.
0: Mm-hmm.
1: A ta politická strana má tisíce lidí, kteří podporují úředníků. A ty potřebují svoji druhou práci, chodit někam. A tam si něco zaonačit.
0: Prostě oni se tam chtějí udržet, napoleonsky.
1: Ano, a to je ten napoleonský. Nahoře se chtějí udržet, protože jim to chutná, ta moc, to vládnutí.
0: Ano, ano, ano.
1: A ti, kterým to říkal, těm zaručuje a budete moci. Ano, a proto oni nechtějí nové volby, proto oni vědí, on jim to Albert Kolbe, to je hlavně americký strateg, teď jim to říkal, byl v Bruselu a říkal, že ve Spojené státy americké Spojené státy, jaderný deštník Evropa neexistuje. Máte americký jaderný deštník a budete si za něj platit. Ale jaderný deštník není článek 5, že když Rus vpadne na Rigu, ne na Narvu, ale na Rigu, aby získal větší, protože tak nebude jaderný deštník. To není odpověď na jaderný deštník. To je tam někde, jaderný deštník slouží proti tomu, aby Evropané se nemuseli bát, že by si Moskvě Putin takhle zmačkal tlačítka a posílal by to na jednu zem, protože to by Američané jako nemohli, on by to Putin neudal samozřejmě, ale to je ten jaderný deštník. A takže žádný Evropaní, ale Evropanu v podstatě zkázal, žádný jaderný deštník si nebude, co máte, to vám stačí. A za druhý, ta obrana té Evropy bude více na vás, aby vám přijdeme na pomoc jenom, když už půjde o všechno.
0: Uh-huh.
1: Jinak nás budeme si bránit svůj západní polokouli. To je stále ten rattlesnake toho.
0: No a já se chci zeptat na to. Tím jsme začali a já bych tím i dokonce rád skončil, protože znovu se ptám. Ten rattlesnake, ten chřestíš, má taky některé šupiny právě tady. A chřestí docela přes Pavla a další docela vydatně, ale tady zkouší rakety s plochou dráhou letu. No tak to můžeme teda očekávat také to, že až ten člověk, abych tak řekl, stojící proti chřestíši, se rozhodne na něj šlápnout, že to půjde teda také sem.
1: Ale tak pokud jsme tady vyrobili, víte, nedávno ten nový Maďar, co vládne Maďarsku, oznámil do Kyjeva, že žádná karpatská osmička, oni se to účastní, nebudou poslat tam jenom nějakého kusového velvyslance. A Zelenský...
0: A že jim nepostaví ty...
1: Žádný, že si budou skladovat ropu a naftu, nedej bože, víte, všichni to vědí, ale... Ten Maďar asi nemá ty oligarchy, kteří ho nefinancují, ti oligarchové, kteří přímo na tomhle vydělávají, tam jsou asi toky spíš od těch, co chtějí zakázat maso, nebo takových těch genderových jiných. No ale tady v České republice to je evidentní, že tady někdo chce vydělávat a zbavit. No co si myslíte, že tady bude? Babiš chtěl před 10-20 lety začít dělat reformy, protože všichni věděli, že přijde ten krach německých automobilek. No a místo toho nedělal nic. Fiala nedělal nic, jak bychom. No ale teďko to přijde, teďko lidi přijdou o práci, teďko, no tak se jim navrhne, že budou vyrábět zbraně, ale zbraně se vyrábí zásadně vždycky na dluh. Tak v takovéto ekonomice, ještě takové, ještě zbraně, které nejsou tak dobré, jako ruské, americké nebo čínské, taková ta třetí liga zbraní, trabanty, vlastně budeme vyrábět trabanty.
0: Řekněte mi, jak vidíte tu možnost, pro kterou teď pléduje docela hodně poslanců SPD, zahájit okamžitě jednání s Ruskem o dovozu plynu a ropy.
1: Ale tak on to se šíří kde všude. To je jediná šance Evropy, jak si může zachovat svůj civilní průmysl a svůj budoucnost. Ale to nevyhovuje majitelům. Víte, politici, kteří spáchali Green Deal, gender, kteří vyspouzali válku na Ukrajině, kteří zdražili energie, jsou už tak nedůvěryhodní ve veřejnosti, že nemůžou přijít a vymyslet na jednu mír. Mír na Ukrajině znamená výplach evropských politických struktur. Průplach. Přijdou noví. A teď to neznamená, že by nepřežili ti Okamura nebo ti, kteří na to upozorili, ale ti Rakušanové, Fialové, Kupkové, celé ty strany, to tam padá, podívejte se na Německo, lidé tomu nevěří.
0: Jasně.
1: Lidé už mají těchto politiků plné zuby, jo, protože teďko vidí důsledek všech těch jeho šíleností, takže pravdu má profesor Ševčík, který říká, že se musí šetřit, že není možný páchat rozpočtový deficity.
0: Já na to Babiš. Mám jiný názor, ale říkáte to vy.
1: Babiš, ale tam je ta otázka, že se to musí, nejprve se musí vyčistit Brusel. A zbavit se Evropa těch bruselských izbu.
0: Jasně.
1: Víte, Brusel je jak Sovětský svaz.
0: Jasně.
1: Furt by se jenom rozšiřoval, všem nařizoval, a čím více hroutí vevnitř, tím více by se rozšiřoval. To je možná ještě horší než Sovětský svaz. A to je nebezpečí, protože argentinská junta v 80. letech, když byla na konci, tak aby ještě chvilku mohla zůstat v moci, tak rozpoutá válku o Falklandy.
0: Tak poslední otázka. Váš odhad je spíše Koudelkův nebo jaký? Kdy šlápne, kdy rozdrtí Rusko toho chřestíše? Máme tedy očekávat i třeba v blízkých měsících a už ne letech, že to může nastat?
1: Já neznám ten okamžik. Je to přesně, jak řekl Roosevelt. Jakmile ten chřestíš překročí tu červenou linii, tak dostane ten preventivní úder. Ale Kdy? Zatím ne, zatím to Rusko nevadilo všechny ty útoky, protože pokračuje v tom svém plánu vyčistit Ukrajinu od banderovců.
0: Ano.
1: A to se nejlépe dělá, takže se, je to řeknu technokraticky. Víte, banderovce, můžete, když postřílíte, tak nejsou. To je matematika Putinovy a ruské války. Ale teď už to spěje někam, že už by asi chce víc. A teď je otázka, jestli tam polská vláda pošle Poláky na pomoc, nebo Česk, nebo Petr Pavel tam pošle naši armádu, nebo koho. A pak se budou rozvíjet věci. Zatím je klid, protože americká administrativa Donalda Trumpa, ruská administrativa i čínská administrativa, samozřejmě všechny ostatní normální země jako Indie, nechtějí tu válku eskalovat.
0: Ano.
1: Nechtějí, rozhodně se nechtějí zničit. Oni, i Číňané jsou dneska bohatí, tak proč by se pro Boha ničili. No. Jediný, kdo chce tu válku eskalovat, jsou stoupenci bruselského komisaria.
0: Já bych to teď skoro přerušil, ale já myslím, že mám o čem přemýšlet nejen já, ale naši diváci, a určitě na to za pár dní navážem, protože jsme otevřeli téma tak zásadní, které se nás tak zásadně teď týká, že bych skoro měl za to, že jsme ho pouze naťukli a načali a podíváme se mu do střev velmi brzy. Moc děkuju, že jste s námi byl.
1: Já děkuji divákům, děkuji vám za pozvání a těším se na příště.
0: Já též.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.

0: Krásný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní sváteční pondělní speciální stream 28.9. leta páně 2026, tady vidím čas 20.08 a já tady vítám našeho bezpečnostního vojenského analytika, specialistu, inženýra Jaroslava Števce. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím tebe a samozřejmě i diváky.
0: A přestože máme sváteční datum, tak my jsme se dohodli, že si popovídáme na začátek o něčem trošku jiném. A sice takový zvláštní téma mobilizace. Je tomu 88 let, kdy byla provedena takhle velká mobilizace na území tehdejšího Československa nebo České republiky, nebo jak chcete. A těsně před Mnichovskou, to bylo vlastně Československo ještě, před Mnichovskou zradou. A dneska je to na chlup přesně, kdy se ta československá armáda dostala do takzvaně plný bojový pohotovosti. A já bych rád, aby jsme zazpomínali, jak to tenkrát bylo, protože, jak si sám říkal už předtím, když jsme se o tom dohadovali, tak žádný mainstreamový média to nějak jako sáhodlouze neprobíraj. Asi zatím ještě není potřeba, ale pojďme si to probrat, jak to tenkrát bylo.
1: No hele, ono to, víš co, dneska nám to připadá tak trošku jako science fiction, když to vezmu z hlediska vojenského. Samozřejmě Česká republika tehdy věděla, její vedení, vědělo, že tady dochází k obrovskému průšvihu. Hitler bylo riziko, o kterém věděli všichni, vědělo se, že ta válka je nespadnutí, byla tady spousta provokací. Henlein tady už vlastně zakázal v případě mobilizace třeba těm takzvaným sudeckým Němcům se jí zúčastnit a podobně. Ale ta situace se vlastně toho 22. nebo 23. září 1938 vyhrotila až natolik, že ve 22.15 vyhlásil tehdejší nově jmenovaný premiér a ministr obrany, zároveň generál Jan Syrový, rádiem vyhlásil mobilizaci. A teď si představ, že za 24 hodin od vyhlášení té mobilizace se k útvarům dostavilo 1,2 miliony chlapů. A těch 1,2 miliony chlapů, který měli sebou mobilizační kufříky, což byla taková dřevěná bedna, ve které měli naskládané základní věci, holení, hadry, ponožky a tak dále, to, co potřebuje voják v poli jako základ. A tuhle tu obrovskou masu lidí přepravila napříč republikou, která v té době byla Čechy, Slovensko a Zakarpatská Ukrajina, tak vlastně tu masu těch lidí dokázala přepravit tehdejší železniční síť a autobusová síť. Ty osobní vozidla to tehdy nějak nebylo, to nefungovalo. Tak je dokázali přepravit vlastně během 24 hodin prakticky k útvarům. Ty útvary opustili svoje posádky i s těma chlapama, ty byly vystrojený, vyzbrojený a ty útvary se přesunuly do míst, kam byly určeny, na pevnosti pohraniční, na letiště, na speciální pracoviště, která v té době byla. Dělostřelci a tak dále. Ty lidi byli vycvičeni, byli připraveni a hlavně bylo to obrovský zepětí vlastenectví, protože ty lidi byli skutečně připraveni tu republiku bránit. To znamená položit za tehdejší Československou republiku svůj život. Měli jasnou ideu, věděli, že je průšvih a byli připraveni bojovat. 28. jak už si zmínil, ta armáda byla kompletně v plný bojové pohotovosti. Je zajímavý, že tam nastoupilo dokonce víc než 40% sudeckých Němců do armády, přestože jim to striktně zakázal tehdejší gauleiter jejich, Konrad Hedlein. A ta armáda byla opravdu připravená bojovat. O pouhé dva dní později došlo k tomu, čemu říkáme Mnichovská zrada dneska, a Hitler s Mussolinim, s Daladierem a s tím, teď mě vypadl ten Francouz, s Francouzi dotlačili tehdejšího velvyslance, respektive háchu, který ho vůbec nepřizvali k jednání, donutili ho podepsat protokol, podepsat Mnichovskou smlouvu, ve které Československo odstupuje pohraniční oblasti Německu. A vlastně tehdy byla ta druhá světová válka byla nějakým způsobem připravená a Česká republika měla být takovým obětním beránkem pro toho Hitlera, pro Německo, aby vlastně ho uspokojili v daném momentě a doufali, že ten Hitler se otočí proti tehdejšímu Sovětskému svazu. To byl základní úkol. Proto ho všichni vyzbrojovali, proto ho všichni drželi. Málo kdo ví, že největší fašistické hnutí, nebo v té době takové to nacisticko-fašistické hnutí bylo v Británii. Tam měla ta nacistická strana velmi silný pozice místní. Ono, konec konců, Britové byli vždycky strašliví nacionalisti. A teď si vím, že vlastně tohle všechno proběhlo, došlo k té Mnichovské zradě a o rok později, o pouhý rok později, samozřejmě teď si Hitler si vzal pohraničí, něco si vzali Poláci, pochopitelně, ty si tam vzali to Slezsko, že jo, a tak dále. No a teď neuplynul rok, a vlastně to Německo zaútočilo s použitím těch zbraní, které tady ukořistili u nás a s pomocí té výroby, která u nás běžela, zaútočili na Polsko, pak padla Francie, no a pak už to všechno jelo, pak už se to rozjelo, pak se Hitler napadl samozřejmě Sovětský svaz, rozhodl se, že ještě mezi tím, vlastně když padla ta Francie, která nejvíc poňoukala spolu s tou Británií do té války, s tím, že samozřejmě Američané tam taky do toho investovali, protože viděli investiční možnosti, tak jak dneska to vidíme. No a tehdy vlastně se rozhodli, že napadnou tu Británii, protože Hitler si řekl, hele dobře, tak proč by Britové měli vlastně, protože on věděl, o co jde zhruba, proč by Britové měli vlastně vydělávat na ty naši válce, když my válčíme, tak dobudeme tu Británii, zmocníme se City a víceméně ovládneme to britský impérium. Což se samozřejmě těm lidem, který ovládali tehdy i dneska právě to britské City, ty obrovské banky, bankovní korporace, ten se to nelíbilo, no tak hold nastoupil Churchill, no a dal to, byla z toho ta druhá světová válka, vlastně odrazil se ten útok Hitlera, no a vlastně Británie si zachovala ten svůj obrovský ekonomický a finanční vliv. No a jak to dopadlo, víme, Hitler se dostal, potom vstoupili Američani do války, Hitler se dostal do neřešitelné situace a skončilo to. A když se na to podíváte, dneska ta situace je strašně podobná tehdejší situaci, s několika málo výjimkami. Ono zase dneska ti, co ponoukali tu druhou světovou válku, toho Hitlera proti tomu Rusku, tak je to tady zase. Zase ta Británie s Francií, s tím přicmrdováním, samozřejmě určitým se snaží zase dotlačit tu Evropu do války. A zase proti tomu Rusku. Je tady, formuje se další Grande Armée 2, Napoleonová, jo, kdy ale trošičku je to přeskupený a jsou tam trošku jiný poměry, ale je to velmi podobný. Že když si vemeš, tak i ten Hitler v podstatě měl v plánu použít Ukrajinu. Tak, jak dneska Ukrajina funguje, tam se rozjelo nacionalistický hnutí, oni potřebovali narušit ten Sovětský svaz. Nacionalistický hnutí na Ukrajině, obrovská podpora. To, čemu se dneska říká hybridní válka, tam na té Ukrajině fungovalo. Vznikla divize Galicia. Dneska vlastně, když to vemeš, tak jsou analogy toho Azova a tak dále. Takže to jsou věci, které vlastně fungovaly tehdy, fungují i dneska. A zase tady je ta snaha vyvolat válku, tady je snaha do toho natlačit to Německo, jenže tady je jeden obrovský problém, to Německo má Merce a Merc nedosahuje Hitlerovi ani pokotníky. Je nejméně oblíbeným kancléřem. Lidi netuší, proč by za ním měli jít a poslouchat tomu, naslouchat to, tomu, co on říká, co říká ta jeho strana, musíme do války s Ruskem, protože lidem obecně, nejen v Německu, ale všude po Evropě se do války s Ruskem moc nechce. Proč taky, že jo? I když tady ta propaganda proti Ruska jede neskutečným způsobem.
0: No počkej, Jardo, ale jako není náhodou Merz příbuzný právě nějak s těma nacistama, teď on ale tam to Uršula mají ten rodokmen, ne?
1: Problém je v tom, tam ta příbuznost je, ale samozřejmě problém je v tom, že za ním nejdou lidi. Za Hitlerem lidi šli, byli prostě sfanatizovaný davy, ale tady nevidíš sfanatizovaný davy Němců, který by provolávali slávu Merzovi a chystali se do války.
0: Jo. No ono totiž, jestli, jako já nechci, aby to znělo jako návod, jo, ale jestli by se neměl víc jako o ty svoje příbuzný opřít, jako, že jo, v tom, když teda bubnuje do dna.
1: Hele, oni války, se snaží nahradit vlastně toho Hitlera, jakoby, jako vůči osobnosti, nechci tvrdit, že to je zrovna Adolf Hitler, ale snaží se vytvořit vlastně zvedení Evropské unie, takovou instituci, toho pseudo-hitlerovského typu, která by vlastně natlačila, dokázala natlačit tu Evropu do války s využitím evropských zemí NATO. Jo? Ale jsou tady dva obrovské problémy. Ten první obrovský problém je to, že Amerika do toho tentokrát se nenechá zatáhnout. Tím hlavním zásadním faktorem jsou jaderné zbraně. Jo? Američani, oni by do toho i vstoupili, ale to Rusko je obrovsky nevyspytatelná země v tomhle, za prvý, a za druhý je tady i Čína. Je tady i Indie, jsou tady země, které mají taky jaderné zbraně. A ta Čína dala najevo, že chápe, že pokud by padlo Rusko, je další na řadě. Jo? A Trump jasně řekl, že nevymění Detroit za Manchester. A tím bylo řečeno vše. Ani Karla II., ani když na něj nasadili Karla III., tuším, tak to nepomohlo. Jo, on ten Hitler, jakoby, nebo ten Trump se nenechal zblbnout prostě. Jo. Takže takhle to tady je nastavený. O ty pozici Ukrajiny, ta téma je naprosto jasná. Ta funguje prostě jako to kladivo, jako s tím počítali ten Hitler za ty druhé světové války. Tak dneska ta Ukrajina tam zase hraje svoji obrovskou roli. Tentokrát velmi významnou. A víš, co je zajímavé, že tam ty úvahy o tom, že by to mohlo Polsko nahradit částečně to Německo v těch útočných jakýchsi hrátkách na to Rusko, ty se moc neprosadili, protože těm Polákům se do války s tím Ruskem moc nechce. Oni sice zbrojí, ale já mám pocit, že dneska chápou, že daleko víc potřebují zbrojit z pohledu potenciální hrozby ze strany Ukrajiny, než hrozby ze strany Ruska. Oni konec konců dneska se přestává blbnout i v těch zemičkách, tam, jak jsou ty tři čivavy, že jo, na pobřeží Baltu, tak už dneska se o tom teď ozývají hlasy, že nejsou žádný signály o tom, že by Rusko někoho chtělo napadnout. Nebo teď, jak se objevila taková ta super zpráva, jak tom ty, to zase je další věc, že se Rusko chystá provést hybridní útoky. Hele, to je úplně největší kravina, jaká může existovat, termín hybridní útok. Buď tam je útok, buď zaútočím regulérně, ale hybridní útok je co? Že někde vybuchne jaderná raketa a to je hybridní útok. Ne, to je normální regulární útok. Jo, neexistuje termín hybridní útok. Existuje termín hybridní válka, ale termín hybridní útok používá jenom blbci. Skutečně, kteří naprosto neví, o co jde. Takže tam ty, že budou hybridní útoky na Itálii, Francii a teď nevím, která byla ta další země. Jo, tam, takže tady na třem zemím, že hrozí hybridní útoky ze strany Ruska. A teď se tam i ty drony kreslily a tak dále, kam všude doletěj. To je takový nesmysl. Oni sami prohlásili ty země, že to je blbost. A největší sranda byla, že to údajně to řekla estonská, jako, že to řeklo vedení estonského zpravodajské služby, estonské zpravodajské služby, které se to dozvědělo od CIA. Což teda opravdu je totální kravina, nesmysl on plus ultra. To, proč by to Ausgerechne CIA, kdyby takovou informaci měla, proč by to říkala Estonsku? Jo, ta by se s tím rozdělila s těmi ostatními zeměmi NATO, s těmi zpravodajskými službami, ale rozhodně by to neměla důvod říkat Estonsku. Takže to jsou úplný kraviny, které tady dneska kolem nás kroužejí a vytvářejí takovou tu atmosféru válečnickou, ve které by nás mělo bavit daleko víc a daleko snadněji se nechat prostě zverbovat do ty armády a nechat se na ty frontě někde zmasakrovat na nějakých širých ruských nebo jakýchkoliv jiných pláních. A víš, co je na tom největší sranda, když se vrátím zpátky k té mobilizaci, tak víš, jak dneska se připravuje v rámci mobilizace armáda České republiky, to bys nevěřil. Byl jsem v minulý pondělí na semináři ve sněmovně. A tam jsem se dozvěděl, že armáda České republiky se v případě, že by skutečně došlo k nějaké takovéto události, že by se počítalo s tím, že teda ta válka je na spadnutí, tak armáda České republiky ve dvou směrech opustí území České republiky a zaujme své postavení v rámci postavení jednotek NATO. A já jsem na to...
0: Počkej, promiň. Teď jsem to asi přeslech. Armáda České republiky v případě průseru opustí území České republiky.
1: Ano.
0: Říkám to dobře, chápu to správně.
1: Říkáš to naprosto dobře.
0: Dokonce ve dvou směrech teda. To ano, znamená jako na sever a na jih, nebo jak? Nevím.
1: No, ona spíš
0: na východ
1: jako...
0: ne.
1: Jo, tam... Tak jak my jsme dřív počítali, že budeme útočit, tak dneska to jsou ty dva směry z těch dvou velkých posádek, kde tu armádu máme, že by ta armáda v těch dvou směrech z toho území jako vyplula.
0: Jo? Zaútočila přímo jako.
1: No ne, že by odešla prostě a někde zaujala postavení v rámci jednotek Severoatlantické aliance. Hele, já se to tady pokusím najít, protože já jsem si to tam vyfotil tyhle věci, jo. Protože
0: ty,
1: to bylo...
0: Nazdílej to, prosím tě, tam může bylo... dát sdílet a...
1: To byla taková zajímavá věc.
0: Takže naše armáda prostě se sebere a půjde jako někam do hajzlu.
1: Jo.
0: A teď se zeptám úplně jako hloupě, a tady bude kdo bránit republiku?
1: Hele, vyslání armády AČ, počkej, já nevím, jestli to bude vidět na tom, není to vidět, to je blbý.
0: Máš to jako na počítači, nebo ne?
1: Nemám, já to mám stažený na mobilu.
0: Můžeš mi to poslat WhatsAppem?
1: Já to jedině, že bych si to prostě přetáhl.
0: Ale máš WhatsApp v mobilu?
1: No to mám, samozřejmě.
0: Můžeš mi poslat WhatsAppem tu fotku?
1: Já ti to pošlu WhatsAppem.
0: Já to tady zveřejním, to já umím. Tohle stojí za to, to je veliký teda.
1: Ale to byla oficiální prezentace.
0: Takže nic neprozradil, to oficiální, což zní dobře. Přátelé, vidíte to, co takhle při sváteční pondělku se všechno nedozvíme.
1: Hele, máš to.
0: Mám to tady, mám to tady v růžových barvách. Počkej, já si to rozkliknu pořádně, rozvětším. To se máme na co těšit, ty vole.
1: Jo, a víš, co je na tomto fascinující? Tady vidíš, jak to jede z ty Čáslavy a Skroměří, že ty dvě brigády...
0: Počkej, ještě to nevidíme, ještě chvilinku, jo? Já to tady dotáhnu, nahraju, 3, 2, 1, teď. Tak, a teď to vidíme, teď to máme na obrazovce. Teď to vidíš taky asi, ne? Vidíš to?
1: Já to vidím, no.
0: No, takže teď to můžeš popsat. O co tady jde?
1: Vyslání AČR do operací na tohle nového modelu sil, na to odstrašení, příprava k obraně, kolektivní obrana. To ještě, ono to má další konsekvence, teď tam bylo samozřejmě daleko víc těch obrázků, ale tady jasně vidí, že se počítá s tím, že by armáda České republiky nebránila Českou republiku, ale vlastně, že by opustila naše území operačními směry do Polska a na Slovensko, aby vlastně zaujala postavení mezi v rámci té Grande Armée 2, která se dneska připravuje.
0: To znamená, že Fico vlastně si tam zbytečně jako stěžuje, že nemá armádu a vojáky a tohle, že nemůže jít do války, protože tam budeme my.
1: No, tak my tam budeme taky, jasně. Hele,
0: my
1: oni mají účto tady. Já jsem dospěl k názoru, teď si představ tohle, jo. Ta armáda, ona u nás není koho mobilizovat, protože nemáme záložáky. Možná by mohli pár těch lidí zkusit povolat do armády. Otázka zní, co by to udělalo. Jo. Vtip je v tom, že vlastně ty dvě brigády by opustily území, někam by je naveleli v rámci těch sil NATO, takzvaných v uvozovkách. A tohle, to, co tady vidíš, je flagrantní porušení zákona o ozbrojených silách, který jasně říká, že účelem armády České republiky, respektive ozbrojených sil České republiky, což je armáda, ta hradní stráž plus kancelář, vojenská kancelář hradu, to jsou ozbrojené síly České republiky, tak tyhle ty ozbrojené síly České republiky by v případě války vypadly. A oni podle zákona je jejich prioritním úkolem vlastně připravovat se na obranu České republiky před vnějším napadením. Teprve na druhé úrovni je ten úkol vlastně v případě, že teda dojde k nějakému takovému problému, tak evidentně, no to tam je paragraf 9, to ti řeknu hned, jo, to můžeš najít. Paragraf 9. Když sjedeš dolů, tak si najdeš paragraf 9. A tam je vlastně paragraf 9, pozor,
0: tak, ještě dál. Vteřinku, jedeme. 7, 8, 9.
1: A teď se podívej. Tak. Základním úkolem ozbrojených sil je připravovat se k obraně České republiky a bránit i proti vnějšímu napadení. Tohle to je v rozporu se zákonem, co tady vidíš. A já jsem, když jsem to tak poslouchal, tak jsem došel k názoru, a ten názor už mám dlouhodobý, že politické vedení našeho státu nemá pod kontrolou armádu. Protože kdyby Aha. mělo pod kontrolou armádu, tak tohle nepřipustí. Tak si vím, že v roce 1938, ono nám to stejně bylo nakonec houby platný, ale v roce 1938 nastoupilo do armády během 24 hodin 1,2 milionu chlapů a byli připraveni bránit republiku. Jo, přesně v rozsouhledu s velmi podobným zákonem. To znění zákona je podobný tomu, co bylo za první republiky.
0: Jasně, no vychází to z tradice samozřejmě. No.
1: A teď si představ, že současná armáda České republiky by ani nějak zvlášť nemobilizovala, možná kdyby byl čas, tak by povolala aktivní zálohy, protože nemá de facto koho mobilizovat. A i kdyby měla koho zmobilizovat, nemá pro ně hadry, baťohy tým zabavili, co já vím, ty baťohy, co koupil slovenský zprostředkovatel od Číňanů na Temu, baťohy vyrobeny v Severní Koreji a zabavili jim je Rusové, jo? Zabavili je ruský celníci. Tak nemají pro aktivní zálohy momentálně baťohy asi tím pádem a vlastně nemají uniformy, nemají zbraně, nemají nic. A nemají výcvikový prostory, nemáme prostě jako my, neříkám mají, to jsme my, Česká republika. Nemáme nic, čím bychom byli schopni se nějakým způsobem regulérně bránit proti vnějšímu napadení. Jo? Nemáme pořádnou protivzdušnou obranu, nemáme vytvořený systém zajištění bezpečnosti území. Všechno, co slyšíš v rádiu, v televizi, to jsou jenom keci. To znamená o tom, jak jsme připraveni, jak se připravuje to území a tohle. Sepisují se hromady papíru, ale nepřipravuje se. Hele, musel by se, aby to fungovalo, tak by se musel přijmout nový zákon, vlastně museli by se přijmout úplně nový zákony o těch hlídacích agenturách, jo, který dělají ostrahu. Museli bychom se znovu vrátit k myšlenkám domobran, který se zamítli a tvrdě se zadusili, protože to jsou lidi, kteří chtějí bránit svoji zem a to tady není přípustný. Jo. To tady jenom armáda, která se připraví za strašný prachy, třikrát předražený a pak vytáhne mimo republiku. Takže to jsou věci, které já říkám, ano, víš, a já jsem to chtěl ukázat na pozadí toho, co jsme vlastně viděli v tom roce 1938, co se stalo, kdy nás ty Němci a Francouzi hodili přes palubu a úplně se na nás vykašlali. A ono dneska je to úplně přesně to samé. Jo, my jsme postradatelní, protože my jsme v takzvaném východu, my jsme součástí východoevropského válčiště a počítá se s tím, že na našem území by se de facto vedla válka. na našem území, tady, Česká republika, Slovensko, všechny ty státy, které patří mezi poražené státy v rámci takzvané studené války. Ukrajina, samozřejmě, jo, Pobaltské republiky, tohle všechno my jsme postradatelní. Postradatelný je i Německo, s Německem se nepočítá, s ním se taky počítá jako se zničenou zemí, stejně jako se s ní počítalo jako se zničenou zemí v druhé světové válce. Vědělo se, že ty lidi, kteří tu válku vlastně rozjeli, věděli, že to Německo bude nakonec poražený. To je prostá matematika. Nemohli vyhrát. Jo, neměli na to personální síly, neměli na to zdroje, neměli na to v podstatě, tahli to přes ideologii, to je silná zbraň. Ale teď si vem, jakou my máme ideologii tady máme. Vůbec u nás nějakou ideu, nějakou vizi rozvoje České republiky?
0: Ne, my máme evropskou ideu, evropskou myšlenku.
1: My máme takzvané evropské hodnoty, jo. Hele, já nedovedu si představit blbce, který půjde umírat za evropské hodnoty, jo. Jako,
0: celá pražská kavárna?
1: Jo, živě vidím. Hele, podívej se na Klíčka. Klíčka je starosta, toho Kyjeva, jo. Řekl bys vlastenec tělem i duší. A když se ho zeptali teď, kde jsou jeho synové, nebo proč nebojují jeho synové v armádě, on říkal, no to je jednoduchý, protože oba mají americké občanství a v současné době, nebo britské občanství a v současné době studují ve Spojených státech. Jo, proč ne konec konců?
0: To je vlastenec, no.
1: To je vlastenec, jak jste, no. Proč by posílal děti do války, že jo? Zvlášť když není jeho. Jo? To není jeho válka. Takže on vlastně tam válčit nebude, proč by tam posílal děti. Oni se z toho snaží udělat naši válku, ale nemají nám de facto co nabídnout, kromě šílený rusofobie, která se, ono se to osvědčilo na Ukrajině. Jo? To byl testovací polygon. Ty lidi tam skutečně zpitomněli. Opravdu, za těch pár let, no pár let vlastně dvě generace prakticky, jo. Během 1,5 generace ty lidi úplně zblbli. A stejně to funguje, začíná se to rozjíždět i u nás. Tady v celé Evropě prakticky. Jenže problém je v tom, že my už z toho začínáme být unavený. A teď začínáme vidět ty hrozby, reálný. Protože to, co řekl Putin, že pokud by došlo k válce v rámci Evropy, s tou Evropskou unií, respektive s evropskými zeměmi NATO, protože Amerika by se snažila držet bokem. Ta si nechce, proč by si Američani kvůli zájmům a blbosti Evropanů měli nechat roztřískat Ameriku, když na to můžou jenom vydělat. Takže oni do toho nechtějí jít dneska. Dneska by se do toho asi nenechali zatáhnout. A to bez ohledu, jaká tam bude politická konstelace i teď po volbách. Jo? Takže je malá pravděpodobnost, že by se do toho nechal zatáhnout, jak tenhle, tak případný budoucí prezident. Oni budou klidně prodávat Evropě zbraně, ať si je dodává Ukrajině. Budou prodávat informace, ale nebudou válčit. Jo? To se jim nevyplatí. A tady to, jak se dneska staví zase ta obrovská armáda na tu válku s Ruskem, zase to jsou zájmy Britů, Francouzů, to je to už prakticky několik staletí, možná celý tisíciletí trvající touha potom dobít ty obrovské ruské zdroje, rozbít to tam, rozdrobit jako tu Ukrajinu v podstatě a udělat z toho jedno obrovské britsko-francouzsko-americké impérium. Jo, protože to by jim jednak ovládli by obrovskou část světa, protože to Rusko je nesmírně, je to největší země na světě. A samozřejmě dostali by se k neskutečným zdrojům, který by oddálili celý ten kolaps, který v současné době vidíme, jak nastupuje. Ekonomický, ideologický.
0: Prostě no minimálně na 30 let by to bylo Eldorado. To je
1: minimálně
0: prostě
1: na 30 let, možná na 40 by to bylo Eldorado, než by se dostavila další úroveň vlastně, nebo další vlna té katastrofální. No mezi tím samozřejmě teď tam jede umělá inteligence nám do toho a tak dále. Ale ono
0: pak je na řadě Čína a Indie.
1: No a Indie a hlavně Čína, to je teď faktor, který do značné míry začíná fungovat jako brzda. Jo? Já věřím, že i ta Čína svým způsobem začíná ovlivňovat ve spolupráci s těma Rusama, s těma Američanama, začíná tlačit na ty Evropany, aby přestali blbnout. Ale to vedení Evropské unie, když se na to dneska podívejte, je naprosto impotentní parta, která nedokáže nic vyřešit v Evropě. Jediný, co se snaží vyřešit, je vytvoření obrovský, prostě válčit. Jo, vygenerovat válku a věřit, že to všechno smažou.
0: Jak no ne, tak oni už nemají kam uhnout.
1: My nemáme kam uhnout. A ta válka nás zasáhne, pokud k ní dojde. Strašně nás zasáhne.
0: Tak jako já jsem chtěl říct, ty evropský vedení, jako von der Leyen, Kalasová a další.
1: Ale oni se snažili vytvořit něco jako H2, jo, když mluvím, protože tady není žádný vůdce v Evropě, nepovstal žádný vůdce, tak toho vůdce dělají umělýho, tak jak u nás na Hradě sedí umělý TGM, jeho vlastně reinkarnace Gibsová, tak oni se snažili vytvořit novou reinkarnaci Adolfa, jo, při vší úctě, to netvrdím, že to je všechno nacisticky a tak dále, ale ta snaha těch lidí, kteří ovládají ty obří korporace, a snaží se zabránit tomu obrovskému kolapsu evropskému, tak ty lidi prostě vytvořili von der Leyenovou a držejí u moci. A samozřejmě Kalasovou a podobný potroubla. Ty lidi prostě, Kalasová je vyloženě hloupá, když se na to podíváš. Při vší úctě k ženám, ale ty její bláboli občas prostě jsou opravdu zničující. Jo, z diplomatického hlediska, z politického hlediska i z věcného.
0: Ano, tady se shoduješ.
1: Největší problém, obrovský největší problém, který dneska máme, je to, že my jsme jako celý Západ přešel na něco, já bych řekl fiskální systém. To je snaha prostě všechno ovládat přes prachy. Jo? Přes sazby, FED, jo? Ta Evropská centrální banka. Tohle. Všechno se řešilo přes jako... Víš, takový ty zvyšování tlaku, snižování tlaku, převádění, trestání zemí různýma sazbama a tak dále. Ale najednou se zjišťuje, že tohle fungovalo v době, když ten systém byl v rovnováze. A teď najednou my jsme zjistili, že ta naše ekonomika, která je takhle nastavená, ono se tomu říká, že to je ta ekonomika služeb, jo? Že nevyrobí, nedokáže vyrobit víc nafty, víc oceli, nedokáže vygenerovat prostě nový vědecký směry, nedokáže vygenerovat, dejme tomu, já nevím, prostě potraviny. Jo? Dřív se kšeftovalo, prostě převádělo se to v rámci světa, všechno, kafe, jo? Brambory, hovězí se teď má vozit z Brazílie. Že jo? A jenže teď to najednou přestalo fungovat a zjistilo se, že nejsou nastaveny systémy v evropských zemích. My nejsme potravinově soběstační, absolutně. Kdyby se zhroutila logistika...

0: Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, a zase jsem slabý a nevím proč, tak to dáme úplně na hlas a uvidíme, jaké to bude. Čekám tedy na pana inženýra Rostova Tichého, až se nám připojí, ale samozřejmě víte, že tedy máme neděli, což od 19 hodin studio Karaň má pravidelně s inženýrem Jaroslavem Tichým komentované to zpravodajství, takže já už tady přepínám, pane inženýre, jestli se slyšíme, hezký den.
1: Hezký den vám i vám, vážení posluchači.
0: Výborně, slyšíme se v pořádku. Takže my se hned s panem inženýrem koukneme na to důležité, co se nám zase událo za ten poslední týden, protože máme ten tradiční přehled zpráv, informací a komentářů za celý to týden. Koukneme se na zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, informace z USA a novinky odjinud, taktéž aktuality z Evropské unie, konflikt na arabském poloostrově, koukám tady ještě íránský konflikt, covid, kočkování, následky a zajímavosti z domu a celkem 9 tedy okruhů. A pak bude tematické okénko a ne hloupost jako klíčový zdroj. Připomenu začátek, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo, s tím, že tedy samozřejmě všechno si prověřujte z několika nezávislých to v úvozovkách zdrojů, že ano, a ničemu tady nevěřte, takže proto si to dohledávejte taktéž sami a přemýšlejte. Máme tedy sobotu 27. září leta páně 2026 jejichto kalendáře, tak pane inženýre, jdem se kouknout na Ruskou federaci, co se to tam děje?
1: Podíváme se na to, hned první článek má v názvu šokující, s tím, že tedy ta zpráva uvádí, že prezident Putin se rozhodl nasadit orešník proti NATO a jak si určitá země, že za to zaplatí, s tím, že tedy provedli, jak se hrozí manévr a Moskva zahnaná svým způsobem do kouta. Aspoň takto o tom hovoří první místopředseda obranného výboru Ruské státní domy Alexej Žuravljov, který vyzval k úderu orešníkem nebo drony dlouhého doletu na objekty v Litvě, pokud by na jejím území byly rozmístěny jaderné zbraně, což teda bylo avizováno, že by k tomu mělo dojít tedy. Takže ten Žuravljov se také vyjádřil bezprostředně poté, co litevský parlament učinil zásadní krok ke zrušení ústavního zákona těchto zbraní. A Žuravljov tvrdí, že případné rozmístění jaderného arzenálu v Litvě by představovalo přímou hrozbu pro národní bezpečnost Ruska a že místa, kde by se takové zbraně nacházely, by se automaticky stala cíly ruské armády. Reagovat je třeba mimořádně tvrdě, ne diplomatickými notami a varováními, okamžitě úderem dronů dlouhého doletu nebo orešníkem na souřadnice, kde má stát odpalovací zařízení. Zdá se, že jiný jazyk Západ prostě nechápe, řekl Žuravljov serveru Gazeta RU. Tady je potřeba vědět, že ten litevský parlament ten první velký krok učinil, protože v podstatě ten Žuravljov reaguje tedy na rozhodnutí litevského parlamentu, pokračoval teda proces vypuštění článku 137 ústavy, který v současnosti zakazuje přítomnost zbraní hromadného ničení a vojenský základ cizích států na území Litvy. Pro změnu ústavy hlasovalo 99 poslanců, 13 bylo proti, 5 se zdrželo hlasování. A o definitivní zrušení zákazu ale zatím ještě nejde tedy. Takže aby změna ústavy vstoupila v platnost, tak ji musí poslanci potvrdit ještě dvakrát. Přičemž mezi těmi hlasováními musí uplynout nejméně 3 měsíce a pokaždé zapotřebí alespoň 94 hlasů ze 141. Takže první z rozhodujících hlasování plánuje litevský parlament na říjen, definitivní schválení pak na leden 2027. A pokud by se teda ten proces podařil dokončit, tak zmizí z ústavy přikážka, která dnes Litvě brání nejenom v trvalém rozmístění jaderných zbraní, ale v některých formách přítomnosti spojeneckých jaderných sil. Takže, jak říká Žuravljov, pak byste se stali vojenskými cíly Ruska. Takže tolik, ten článek ještě pokračuje, ale tvrdí o tom Vilnius, jak by to Rusko mělo odradit, nevím od čeho, protože v podstatě ten, kdo nějaký status quo teď narušuje, by byl samozřejmě ten

0: přísun těch jedenek zbraní do té Litvy tedy. Takže to je to zprávě a pojďme dále, je jich hodně dneska.
1: Dobře, dobře, dále se jdeme kouknouti, na což máme tady konec západních gigantů. Prezident, samozřejmě Ruské federace, podepsal dekret, kdy přešly 100 000 metrů skladů, 112 hypermarketů a 6 továren Nestlé pod ruskou správu a západ prý zůstal naprosto ohromený, tady mám napsáno. Tak se na to jdeme kouknout. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin tedy převedl ruská aktiva, a to společností Nestlé, Auchan, nebo Auchan, nevím, jak se to čte, má to být francouzské. To Auchan. Auchan, FM Logistik a Leroy Merlin, a to pod dočasnou správu. Tento krok zahrnuje desítky právnických osob a stovky obchodů, továrny a obrovskou logistickou síť. A odhadovaná hodnota podnikání činí přibližně 565 až 645 miliard rublů. Ruská federace ukončila jeden z největších kroků, nebo učinila jeden z největších kroků proti aktivům západních společností od začátku války na Ukrajině. V úvozovkách. A prezidentským dekretem byly ruské provozy několika velkých evropských společností převedeny pod dočasnou správu málo známé společnosti Lev Management. Reuters uvádí, že mezi nejvýznamnější zasažené společnosti patří ten švýcarský potravinářský gigant Nestlé, a to plakat nebudeme, protože jich kdysi CEO Brabec řekl, že voda by měla být komoditou tržní a ne základním lidským právem. To je jenom má poznámka, a také francouzský maloobchodní řetězec Auchan. No, co k tomu víc, asi nic, zase je to vy nám, tak my vám, že ano.
0: Jenom aby tam nepletla ta čísla posluchače, ono tohleto, ta hodnota toho převzatého majetku cizího do správy, tak je v rublech, nikoli v dolarech. To znamená, že to zdaleka tato hodnota nepokrývá tu hodnotu těch 300 miliard dolarů, které teda byly Rusku zabaveny a jsou v podstatě rozkrádány postupně a jak si směrovány tedy na podporu ukrajinské válečné činnosti. Takže to by to ještě musí zabrat opravdu hodně, jestli to tam je. Takže tolik jako jenom moje poznámka. Další zpráva, tak ta hovoří o projevu ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova na briefingu Rady bezpečnosti OSN o Ukrajině. A je z 23. tohoto měsíce, to znamená ze středy. A ono to za to stojí, protože ten Sergej Lavrov říká, rád bych začal vyjádřením vděčnosti svým západním kolegům, zejména evropským. Dovolte mi vysvětlit, proč. Nebýt jich, ukrajinská situace by zůstala v nejistotě a obyvatelé Krymu, Donbasu a Novoruska by byli zbaveni práva volby. V roce 2004 se Brusel rozhodl dát vše jasně najevo tím, že Ukrajince vynutil nebo donutil k nelegitimnímu třetímu kolu prezidentských voleb a požadoval, aby si Ukrajinci vybrali spojence, Rusko nebo Evropu. V roce 2013 Brusel, který otevřeně ignoroval závazky Ukrajiny v rámci zóny volného obchodu SNS, tak zorganizoval v Kyjevě nepokoje požadující okamžité uzavření dohody o přidružení mezi Ukrajinou a Evropskou unií a trval na svém vlastním přístupu. A poté, co v únoru 2014 vedli proces vyjednávání mezi legitimním prezidentem a opozicí, tak si Evropané zajistili dohodu o řešení krize, v níž Viktor Janukovič, bývalý prezident, přijal všechny předložené podmínky, včetně vytvoření vlády národní jednoty pro přípravu předčasných prezidentských voleb s okamžitým zřeknutím se jakéhokoliv násilí ze strany úřadů a opozice. Dokument byl podepsán 21. února 2014 za oficiálních záruk Německa, tam to byl spolkový prezident Steinmeier, Polska Roman Sikorsky a Francie Lucifer Fabius. A v noci 22. února 2014, či hned poté, však opozice ignorující tyto záruky a své vlastní podpisy, tak obsadila vládní budovy a oznámila vytvoření nikoli vlády národní jednoty, ale vlády vítězů. Jak si říká, pocítíte rozdíl. Takže pokud jde o ty garanty té dohody pošlapané pučisty, to znamená to 23. února 2014, tak v Paříži otevřeně prohlásili, že rodící se demokratická transformace splňuje aspirace ukrajinského lidu. Krásný obrat. Britové samozřejmě nemohli zůstat stranou. Ministr zahraničí William Hague 22. února 2014 prohlásil, nedávné události ukázaly vůli Ukrajinců směřovat k jiné budoucnosti. 24. února téhož roku dodal, Janukovič již není všeobecně uznávaným prezidentem. A o něco později, 1. března 2014, se k tomu přidala i německá kancléřka Angela Merkelová, která řekla, musíme Ukrajincům poskytnout veškerou možnou podporu v jejich úsilí a touze po svobodě a demokracii. Takže tady ty nové úřady v Kyjevě podvozené volnou ruku, kterou dostali od západu, okamžitě prohlásili za cíl zrušit status ruského jazyka v reakci na protesty na Krymu a Donbasu proti krvavému převratu, taky prohlásili za teroristy, nasadili proti ním ozbrojené militanty a jednotky pravidelné armády, včetně dělostřelectva a letectva. Výsledkem byl referendum na Krymu o nezávislosti na otevření nacistickém režimu, který ovládl Kyjev, a o znovu sjednocení s Ruskem. A Lavrov říká, kdyby Evropané nepodváděli a nedonutili opozici k nedodržení dohody podepsané v únoru 2014 za záruk Berlína, Paříže a Varšavy, tak územní celistvost Ukrajiny by byla zachována v hranicích z roku 1991, o kterých sněl Zelenský a jeho západní páni. Evropané však nedokázali potlačit svůj odvěký instinkt lhát a snažit se dosáhnout svých cílů zločinnými prostředky. Pak tady dále připomíná ty minské dohody, nedodržení a tak dál. Porošenko, co tak dál. Ten článek pokračuje ještě dlouhý. Já ho tady samozřejmě z těchto důvodů celý číst nebudu, protože to je opravdu jako na dost dlouho. Ale tady on jim provedl brilantní rekapitulaci, Lavrov, toho, co se vlastně událo a řekl, když vy jste toho viníky. Takže toto bylo na Radě bezpečnosti, na briefingu Rady bezpečnosti OSN v New Yorku dne 23. září tohoto roku. Pojďme dále asi.
1: Dobře, dobře, dále se koukneme na Dmitrie Medvěděva. Ten, který oslovil Němce prý anglicky a řekl, je to ve vašem zájmu, tak si na to jdeme kouknout, o co tam go. Nuž, místo předseda Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrij Anatolievič Medvěděv oslovil Němce anglicky a vyzvali, aby se zbavili kancléře dřív, než je zatáhne do války. Tak, s Ruskou federací je to v jejich vlastním zájmu a říká, znáte důsledky takových válek. Dmitrij Medvěděv se anglicky tedy obrátil přímo na obyvatele Spolkové republiky Německo a vyzval je, aby se zbavili kancléře Friedricha Schmerce, který jejich zemi žene rovnou do války s Ruskem. Současného německého lídra označil za ostrů Německa. Jeho neonacismus, rusofobie a posedlost Ukrajinou z něj udělali nejzbytečnějšího kancléře v dějinách Německa. I Scholz vedle něj vypadá lépe. Němci, zbavte se ho dřív, než vás zatáhne do války s Ruskem. Znáte tedy důvody takových válek? Toto byla tedy citace ze sítě X, kde tam měl tedy Dmitrij Anatolievič Medvěděv napsat. Západní média informují, že po dvou porážkách té křesťansko v uvozovkách demokratické unie v zemských volbách je Šmercová rezignace docela možná a upozorňují, že křesťansko-demokratická unie přestala Šmerce zvát na veřejné akce, protože si uvědomila, že kancléř je pro voliče už příliš toxický. Tak, tím bychom to asi mohli ukončit.
0: Prostě toho Merce nemají jako nikde rádi a divím se, že má tak hroší kůži, že tam ještě na tom lpí, a vždycky vidím, jak dostane od Bajdelový tu nakládačku v tom Bundestagu, tak bych se opravdu sebral, šel bych domů tedy. No a tak jako má hroší kůži asi. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko za 24 hodin sestřelilo téměř 2000 dronů a slibuje zesílit údery na vojenské cíle v Kyjevě. To je zpráva z 21. tedy už z pondělka. A říká ta zpráva, že Ukrajina 20. září, to mám neděle tedy minulou, zahájila rozsáhlý dronový útok na Rusko v době, kdy končilo hlasování ve volbách do státní domy. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že během 24 hodin nad ruskými regiony sestřelo 1951 ukrajinských dronů a 8 řízených střel a slíbil zesílit údery na vojenské síly v Kyjevě a téhož dne ruské síly použili drony k útokům na ukrajinská logistická centra, sklady, přístavy a plavidla podporující ukrajinskou armádu. Tady se říká, co kde bylo zasaženo v Kyjevě, nebo v oblasti Kyjeva, v oděské oblasti přístav zasažen nákladní loď, která dopravila vojenské zásoby, logistické centrum, nová pošta, 1,5 km od města, dávajte pozor tu novou poštu, protože přes ní chodí zásilky a asi nejenom na Ukrajině. Takže to dále pak tanker, který byl používán v přepravě nákladů pro ukrajinskou armádu, tak ten byl zničen. V přístavu Černomorsk další nákladní loď, převážející vojenskou techniku a Petrivce asi 38 km severně od Oděsy byl zničen muniční sklad. No to dále pokračuje. Tady je důležitá vědět jednu věc, že oni, ty ukrajinské drony, útočili záměrně na civilní oblasti a byli zabiti civilisté a zraněni. A tady dokonce 44-letá žena v Sofrinu zahynula, když dron zasáhl její dům. Byly zraněni i lidé a tam dokonce se ukazuje, myslím, že ještě někde bude ve zprávě, tak oni je tam bombardovali i při těch volbách. Takže tam byla dokonce zabita i předsedkyně jedné volební komise a podobné věci tam byly. Ve snaze prostě za každou cenu prostě ty volby v Rusku narušit. Takže přidávám slovo.
1: Tak, teď se vracíme k těm úderům. Samozřejmě další zprávě. Kreml reagoval tedy na ukrajinský útok při ruských parlamentních volbách. Tak, miliony hlasování lidí hlasovali tedy navzdory tisícům dronů, které Kyjev vyslal proti Ruské federaci. Ukrajině se podle tedy mluvčího Kremlu Dmitrija Peskova nepodařilo masovými útoky během hlasování narušit ruské parlamentní volby. A Dmitrij Peskov si vyjádřil poté, co Moskvu a její předměstí v noci ze soboty na neděli zasáhl rozsáhlý ukrajinský útok dronů. Při něm tedy zahynuli dva civilisté na předměstí hlavního města a byly poškozeny jak ropná rafinérie, obytné budovy, tak i civilní infrastruktura. A moskevský starosta Sergej Sobjanin uvedl, že se na bezprecedentním náletu ze všech směrů podílelo více než 1600 bezpilotníků. A jak tedy víme, vyhrálo tedy jednotné Rusko, že ano, které mělo před soupeři výrazný náskok. A víme, že tedy samozřejmě tam přišlo i s účastí tedy skoro 2 milionů zaregistrovaných voličů v zahraničí, ta konečná účast přesáhla 59%, což je nějaký skoro rekord v Ruské federaci, s tím, že nějakých 50, skoro 8% hlasů získalo to právě jednotné. Rusko následovala z 13, skoro 14% komunistická strana, 9,5% měla LDPR a noví lidé získali 7,96, takže skoro 8%. Tady o té sabotáži mluví, ale předseda jednotného Ruska Dmitrij Medvěděv označil výsledek hlasování za skutečný a zároveň uvedl, že znamená začátek velkého množství práce. Cituji, když jsme od voličů získali takový mandát, musíme nyní začít uskutečňovat náš národní program. Nemám nejmenší pochybnosti, že naše strana tuto výzvu zvládne a zvítězíme. Tak, k tomu Čína poblahopřála Ruské federaci, že ano, a uvedla, že Peking pevně podporuje nezávislou volbu ruského lidu a že je Peking připraven dále spolupracovat s Moskvou na naplňování dohody mezi Putinem a čínským prezidentem Xi Jinpingem a posunout dvoustranné vztahy dokonce na novou úroveň. To je závěr.
0: Bude to zajímavé i v kontextu potom té návštěvy Xi Jinpinga ve Spojených státech, a k tomu se dostaneme. Pojďme do druhého koše, a to jsou události na Ukrajině. Já bych začal hned první. Ta hovoří o cestě smrti, kdy Zelenský dláždí přístupy k Charkovu kolumbijskými kostmi, jak se říká, charkovské nemocnice pracuje ve švech, těla padlých vojáků vyvážejí v noci. A tady samozřejmě ty nemocnice jsou tam připlněné raněními, je nedostatek krve, místní obyvatel se zrovna nehrnou k registraci mezi dárce a vlastně tady na pozadí té neúspěšné ukrajinské mobilizace kyjevský režim silně spolehá na zahraniční žoldnéře, které verbuje po celém světě, hlavní pozornost věnuje Latinské Americe, především Kolumbii. Protože podle údajů potvrzených ruským ministerstvem obrany se v ozbrojených silách Ukrajiny v současnosti nachází přibližně 16,5 tisíce zahraničních žoldnéřů, či tzv. Vojáků štěstěny. Z toho je přibližně asi 7 tisíc Kolumbijců. A ty žoldnéři na Ukrajině nejsou zvlášť šetřeni a jsou nasazováni do nejnebezpečnějších oblastí. Není jsou to nasazování ten charkovský směr. Tady jako se snaží kvičí, jak to říká článek, snaží se vyhnout přímému boji, někteří se pokouší vzdat ruským jednotkám, ale jsou zastřeleni zadržovacími oddíly ozbrojených sil Ukrajiny. Takže ten počet zabitých zahraničních žoldnéřů v přesném rozsahu tedy neexistuje. Tyto údaje jsou utajovány a čísla lze určit pouze zpětně. Pokud je tělo, tak se započítá. Přesný počet evakuovaných těl zahraničních mrtvých není znám, ale vzhledem k intenzitě bojů jde o značné množství. Takže tolik asi jenom krátkosti, ten článek samozřejmě pokračuje.
1: Dobře, dále se koukneme. Útoky se přesouvají na západ. Evropské hranice byly prý otestovány a Moskva má v ruce silný argument. V Německu došlo k mimořádné události a prý otázka je, zda za ní stojí opět ruští sabotéři. Tak a na frontu prý dorazily zajímavé exempláře. Takže o co šlo? Nedávno dopadl tedy mohutný úder na železniční stanici Kovel, vzdálenou tedy pouhých 65 km od polských to hranic. Hned další den zasáhl další úder prostor strategického hraničního přechodu Jagodin, druhého největšího na Ukrajině, kudy proudí zboží z Evropské unie a také asi zbraně a vojáky a technika a tak dále. Zasaženo bylo parkoviště kamionů a posunovací lokomotiva na stanici. Ruské údery tedy postupně se posouvají dále na západ a zvláště je prý pozoruhodné, že všechny zasažené cíle byly v pohybu. Jak tedy vysvětlil plukovník ve výslužbě Aslan Nachušev, svědčí to o nasazení pokročilých technologií, kdy tedy drony byly buď naváděny pomocí strojového vidění, nebo řízeny dokonce v reálném čase. Dobropolje, havary F-16 v Německu. Tak co to je? Ruský zásah. Americká stíhačka F-16 se zřítila tedy snad v úterý v Německu a k incidentu došlo nedaleko letecké základny Špangdálen, tedy v Porýní Falcku. A podle předběžných zpráv se pilot katapultoval, ale tom dopadl na nedaleké golfové hřiště, tak mají o jeden bankr navíc. O incidentu informovala německá média s odvolání na důvěrné zdroje. Tak a teď ta nová věcička. Ukrajinské zdroje uvádí, že ruské síly spolu s rostoucím počtem útoků stále častěji nasazují vyčkávací munici zvanou Skalpel. Podle nich tato munice nevyniká ani tak doletem nebo rychlostí, jako spíš těžkou bojovou hlavicí a možností přizpůsobit užitečné zatížení konkrétnímu cíli. Navíc je tato střela prílevná. Já vám ji tady ukážu. Je to takový nějaký dronostřelo, nevím, co to je. Tak, teď byste to tam měli vidět. Jo, je to tady vidět. Tak uvidíme, uslyšíme, co se děje. Tak toť rychle, protože těch zpráv tady k Ukrajině je spousty, jaké zve.
0: Spousta. Další zpráva hovoří o tom, on je z 24. tohoto měsíce, že začíná bitva o Kramatorsk a dochází postupně k likvidaci ukrajinského elitního 425. pluku Skala v Dobropili, což tedy víceméně probíhá tedy podle plánu. Takže ta Skala se vlastně drojí na drobnou suť a jde o vychvalovaný banderovský pluk a ten prožívá teda v tom obklíčení teda té pevnosti po své poslední dny. Takže tady vlastně v tom Dobropilě tam vznikl kotel, tam uvízly zbytky dvou neonacistických nebo nacionalistických brigád ozbrojených sil Ukrajiny a legendárního v uvozovkách 425. útočního pluku Skála. Takže tolik jenom krátkosti informaci a pojďme asi dále, protože to opravdu říká hodně.
1: Tak, ruské geraně řádily bez přestávky, to je zpráva ze čtvrtka, respektive ze středy. Řádí tedy bez přestávky 24 hodin denně a 7 dní v týdnu s tím, že jsou výzvy, dokončíme Kyjev a budeme pokračovat Lvovem, že s banderismem uděláme konec. Tak tedy 23. září provedly ozbrojené síly Ruské federace své už tradiční dronové nálety na ukrajinské vojensko-průmyslové, palivové, energetické a logistické objekty a v kyjevské aglomeraci byl zasažený sklad materiálu pro výrobu dronů a závod společnosti Tukans LLC ve Vyšném, který vyráběl taktéž součástky pro drony. V oděské oblasti zasáhly údery tři logistická centra v oblastním městě, sloužící ke skladování a distribuci vojenských zásob pro ozbrojenou sebranku Ukrajiny a také byl zasažený sklad součástek pro drony, tedy v obci Mirné. Kromě toho byla za plavby zasažena nákladní loď, která vezla vojenský materiál do oděského přístavu, jak uvádí prohlášení ruského ministerstva obrany. Nuž a podle místních zpráv plynule přešla noční demilitarizace banderovců už na denní systém. Podle Sergeje Lebaděva, to je ten koordinátor mikolajevského podzemí, zaútočilo tedy ve středu ráno na dopravní a palivovou infrastrukturu hlavního města nejméně 5 dronů Geran 4, tedy hlavního města státu 404, že ano, Kyjeva. A terčem se staly dvě čerpací stanice, železniční stanice Darnicia, skladový areál a další dopravní infrastruktura. Zpráva je zase další, všechny tady ty dlouhé máte cz24.news, tak si je tam dohledejte.
0: Další zpráva je z 24. to znamená ze čtvrtka, která hovoří o tom, že byla zasažena datová centra v Kyjevě, New Telco a United DS a jinak ty drony s tou umělou inteligencí drtí Ukrajinu bez operátora. A dále byla zasažena i logistická centra v oděské oblasti, jako známe ruské ministerstvo obrany. Takže tady vlastně ty jednotky, krom teda toho bombardování tak dál, tedy utahují tedy takovou tu smyčku kolem toho Charkova, tam je to zcela evidentní, to jsou jednotky skupiny vojsk Sever, ale obklíčují tedy dále oblast Charkova, ovládly obce Krasny a Potichonovo v Charkovské oblasti. Jinak tedy těch aktivních bojích vytlačili příslušníci útočních jednotek 69. motostřelecké divize 6. gardové vojskové z armády, nebo armádní skupiny vojsk Sever, nepřítele z obce Krasný jar v Charkovské oblasti. O tom Krasném jaru také víte, že se poměrně dlouho, tedy že se tam zápojilo. Takže tolik, zase ta zpráva zase je zase obrovská dlouhá. Hovoří se tam i o některých dalších úsecích, ale na to si když tak podívejte, to jsou zprávy, které pak najdete na CZ24 News, toto konkrétně. Pojďme dál.
1: Tak, dál se koukneme na Liman, kyjevskou tedy bránu, která přetrvává. No už Ukrajinci dokázali tedy alespoň dočasně zadržet ruské síly, na obrázku vidíte to kritické území, které zabránili tedy moskevskému velkému návratu do rusky mluvícího ukrajinského regionu Doněck, jenž je součástí sjednoceného Donbasu, tedy Doněck i Lugansk, tedy Novorusia, že ano, Donbas. Rusové, kteří před 5 měsíci vstoupili do předměstí Limanu a čekali, že sejmou nebo zlikvidují a vyčistí bandu roku 2022, ale neuspěli a po zuřivých bojích a zuřivém ukrajinském úsilí, tady je to divný překlad, pokud byly poraženy, ztraceny, se kyjevským silám podařilo znovu získat tedy zhruba až 550 čtverečních kilometrů, tedy je kritický. Cesta do Limanu vedla Rusy na Kramatorsk a Munčičinického Slaviansku, takže na konci bitvy o Donbas byla otevřena i cesta do Kyjeva. Vzhledem k tomu, že za pár týdnů prý začnou tedy první deště a krutá ukrajinská zima, Rusové se v roce 2026 asi na toto území sotva vrátí. Vzpomenu, že Slaviansk s téměř čistě ruským obyvatelstvem byl v roce 2014 dvakrát osvobozen ruským mluvícími lidmi, ale byl ztracený minskými dohodami a navrácen Ukrajině. A tak následovaly masakry ze strany OSU, že ano, a ATO a vysídlení ruským mluvících obyvatel. Nuž a v roce 2022 byly Rusové blízko opětovnému dobytí tedy Slaviansku, když od začátku intervence tedy SVO ovládly Liman. Nuž. Toť exkurs, abyste to tedy věděli. A je to zjistě pro ruských, pro News.gr. Tak, aby to lidé věděli.
0: Tady ta další zpráva hovoří o tom, potvrzuje tedy postup tedy ruských sil v té oblasti Charkova, v Sumské oblasti, dále i v té Doněcké lidové republice, ale je tam zajímavé, že v rámci operace Vivaldy útočí ukrajinské ozbrojené síly Národní garda právě v oblasti Krásného Limanu a Severska, kde zadrží skupiny vojsk Západ a Jih, a tam tedy, jak už bylo řečeno, tak tam tedy Ukrajinci postoupili. Tam postoupili dokonce v obsadě poměrně dost velké území zase zpátky. Víceméně dál to komentovat nebudu, protože to zaznělo v předchozí zprávě, takže pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme na Kyjev, ten je pod palbou téměř 24 hodin, spojení tam prý nefunguje a fronta se posunula k Limanu, to je zpráva z dnešního rána. Tak, Kyjev čelil téměř 24 hodinovému ostřelování, výbuchy začaly už ráno 25. září, tedy v pátek, a pokračovaly až do rána 26. září. Zasáhly město i jeho okolí. Takže Vasilkov, Borispol, Višněvoje a Budský okres. Obzvlášť významným cílem bylo datové centrum Data Group. Po jeho zásahu náhle vypadly mobilní sítě a internet v hlavním městě. A jak to tedy vypadalo na frontě, a teď jsou tady zase všechny možné, tak to teda nevím, co tady na tak rychle na zemi. Na Dobropolském nebo Dobropilském směru se ruské síly zachycovaly na severním břehu řeky Gruzkaja u Rubežného a Zolotého koloděže. Na severním směru podnikaly ukrajinské ozbrojené síly protiútoky na Peršomaj Marjovku a Vasiljevské pustoši a stupňovali tlak na Orechovatku. Na západním směru ruské jednotky vytlačovaly nepřítele z Orechova a Jurkovky a postupovali k Omelníku a Jegorovce. A na konstantinovském směru pokračoval obchvat Alexejevo Družkovky z obou stran. Nuž a nakonec na dněpropetrovském směru se ukrajinské ozbrojené síly pokoušely prorazit frontovou linii na několika místech najednou. Nejtěžší situace byla u Poddubného, Mirného a Komaru. Tak, abych to asi ukončil takhle, tuto zprávu.
0: Další zpráva hovoří o tom, že ukrajinské hutnictví je v troskách. Achmetov, to je majitel tam, hlavně tedy zvolen Rinat Achmetov, dostává tvrdý zásah a ukrajinská metalurgie se stává minulostí. Krom toho rakety Flamingo přišly o motory, protože sklad v Borispolu, to je, tam je i letiště kyjevské, tak byl zničen. Navíc v nejvyšších patrech Kyjeva zuří mocenský boj, předseda parlamentu navrhuje radikální opatření. Tím Borispol mezi tím odsásil silné exploze. Ty jednotky SMERŠ, ruské drtí pozice u Slovensku. Nicméně těmi ukrajinskými sociálními sítěmi koluje skandální video. A podle všeho bylo natočeno tajně pod stolem a v něm vystupuje předseda nejvyšší rady Ruslan Stefančuk, který otevřeně rozebírá, jak spoluobčany důrazně dostal do zákopů. A tu nahrávku zveřejňuje kanál Rozlobený Mariňák. A v Kyjevě vypukla zřejmě nelístnostná válka kompromitujících materiálů a u nich tak usvědčujícího videa o vysoce postaveném politikovi je buď něčí osobní pomstou, nebo úvodní salvou širšího zákulisního boje o moc. Pravo záběru samozřejmě nelze na první pohled posoudit, může jít i o kvalitní podvrh, nicméně pokud je ten záznam autentický, tak rozhodně nepořídil náhodný kolem jdoucí. Stefančuk sedí ve své kanceláři se svými lidmi a vyslovuje věci, které zjevně nebyly určeny pro cizí uši a říká, musíme z armády udělat prestižní instituci, ne to, co je teď. Všichni si stěžují na TCK, to je ta agentura, která tam dělá tu buzifikaci, jak tam odchytává ty lidi, mlátí děcka do těch autobusů. Už je začali zabíjet, chovají se jako zvířata. Brání vlastně čest. Kdyby lidé nastupovali sami, tak tu TCK by vůbec nebylo potřeba. Oni se ani místo toho schovávají po dírách, takže je musí pochytat. A pokud kyjevská elita skutečně svádí boj o budoucí teplá místa, tak se stává předseda rady klíčovou postavou. A v zápalu debaty předseda parlamentu pronesl větu, kterou okamžitě začali všichni citovat a která se stala hlavním motivem celého videa. Lid je třeba vychovávat jednou cukrem, jednou bičem, ale bič je lepší. Takže tolik teda k této zprávě, abychom jenom jako věděli.
1: No, to je hrdina. Tak, počkat, co tady máme? Jo, tady to, desítka situace, ale to se vracíme k 23. září, tak já tady vezmu jenom Doněckou lidovou republiku. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že v Dobropilji byly obklíčeny jednotky ukrajinských ozbrojených sil a národní gardy. Cituji, v důsledku aktivních a rozhodných akcí dokončily jednotky skupiny Střed obklíčení důležitého opěrného bodu ukrajinských ozbrojených sil ve městě Dobropolje v Doněcké lidové republice a pokračují v postupu na Alexandrovku, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Telegramový kanál pak Rybar informoval o postupu ruských jednotek v Belozerském nebo k Belozerskému, Verovce, Vodianému a tak dále. Ruská armáda se tlačila také k Kramatorsku, kam míří bojovníci i skupiny sil jich. Váleční zpravodaj Pavel Kukuškin poznamenal, že k letišti jim zbývá zhruba 3 kilometry a k východnímu okraji necelých 5 kilometrů, tedy k okraji města. Nad městem kroužily prý průzkumné drony a Kukuškin na stanici Zvezda dodal, že operátoři dronů vyhledávají nové cíle pro ruské těžké dělostřelectvo a usnadňují tak postup útočných skupin. Tak a jdeme na poslední.
0: No, je to zajímavé. Rusko, další zpráva, kterou uveřejnil britský list The Guardian, hovoří o tom, že Rusko otvořilo na Ukrajině novou frontu. A tady navíc se občanům Kyjeva nebo obyvatelům Kyjeva doporučuje, aby se postupně připravovali na zimu. A vlastně ta otevření té nové fronty nebo té nové kampaně, tak spočívá tedy v tom útoku nebo v zahájení útoků tento týden na více do datových center a poskytovatelů internetu v Kyjevě. A tady jde zjevně o snahu oslabit digitální základ ekonomiky, jak se uvádí v publikaci. A v pátek další útok bezpilotního letadla zasáhl v centru Kyjeva kanceláře společnosti Data Group, jedné z největších telekomunikačních společností na Ukrajině. Takže jinak podle údajů ministerstva digitální transformace Ukrajiny, tak bylo přibližně 100 000 domácností v Kyjevě a v okolí zasaženo dočasnými výpadky internetu po útocích ve čtvrtek. A čili Rusko se zaměřilo na velká datová centra na Ukrajině ve snaze narušit tyto informací, jak se uvádí na sociální síti X, jak tam uvádí tedy ukrajinský minister zahraničních věcí Andrej Sybiha. A ty britské noviny připomínají, že ve čtvrtek byla podle polských úřadů v centrální části země podpálena satelitní stanice Starlink, která sloužila Ukrajině, údajně v rámci koordinovaného útoku na její internetovou strukturu. Varšava označila tento incident za akt sabotáže spojený s Moskvou. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
1: Tak, dále se mrkneme do dalšího balíčku a ten je tu na Buda, to jsou asi Amerikáni. Tak, Rusko rozhodne prý o osudu restartu vztahu mezi USA a Čínou. Tak, bylo to 24. září, tedy ve čtvrtek, se tam měla konat nějaká večeře, měl vystoupit čínský vůdce Xi Jinping z letadla na letecké základně Andrews ve Spojených státech a další den v pátek přišel prý vrchol státní návštěvy, slavnostní státní večeře v Bílém domě. A teď, co je důležité. Washingtonem se už teď nese prosebné a nemáte lístek navíc. Oligarchové, umělé inteligence, guruové velkých technologických firem, kapitalističtí žraloci, technofeudálové a vládci ze Silicon Valley se všichni derou na večeři, aby se svými čínskými partnery, aby si tam vyřídili obchodní záležitosti. Ale míst u stolu je málo a pozvánky neobsahují ani to obvyklé prý plus jedna osoba. Oligarchové tak volali samotnému Trumpovi a prosili ho prý o židle pro manželky. Tak, co je tady ale důležité? Foreign Affairs tedy vykreslil celkový obraz situace nemilosrdně a vyjmenoval všechny oblasti, v nichž Washington v posledních letech s Pekingem prohrál. S tím, že obchodní deficit USA se nikdy nepodařilo vyřešit. Vůči Číně se sice formálně snížil, Číňané ale však začali své zboží vozit přes třetí země, takže americký deficit vůči těmto zemím tedy narostl. Kritická závislost Spojených států na čínských dodávkách nezmizela a Číňané to brilantně předvedli na prvcích zácných semin. Takže uvidíme. A tady je důležité to technofeudálové a zase to je ten ty big tech firmy, technofeudalismus. Máte ode mě 4 hodiny pořadu věnovanému technofeudalismu ve 2 dílech, tak se na to můžete podívat a zaposlouchat.
0: Další zpráva také se týká té návštěvy čínského prezidenta ve Spojených státech. Trump při tom přivítání v Bílém domě, tak tam měl velmi oficiální ceremonii, když začínala ta 3denní návštěva čínského prezidenta. Hned komentoval tedy jaksi zdraví čínského prezidenta, říká, vidím tě ve formě, po těch pověstech o jeho zdraví, protože, jak víte, tak byly nějaké pověsti, pak utichly, že na tom summitu BRICS, že tam dostal čínský prezident údajně infarkt, takže ho odvezli domů rychle. Takže pak se nějak tyto zprávy zmizely. Asi nějaká minimální nevolnost byla, když to teďka komentoval Trump tedy. Takže asi něco bylo. A na začátku schůzky Trump zmínil svůj vztah s tím Xi Jinpingem a označuje za výsledek vzájemného respektu. My se k tomu dostaneme za chvilinku, abyste viděli ten vzájemný respekt. Přičemž stvrdil, že obě země dostávají významného pokroku v otázkách, které se jich týkají. Prezident Xi a já jsme si vybudovali skutečně velké přátelství, založené na vzájemné respektu a životně důležitých zájmech našich národů, řekl americký prezident. A řekl také, že obě strany usilují o vyváženější obchodní vztahy. A když tedy ten Trump skončil své projevy, tak řekl, že američtí mariňáci převzali frázi Gung Ho od Číny, což znamená podle něj spolupráci v čínštině. A takže že se současně očekává, že oba lidi se budou zabývat otázkami, které se týkají technologie, bezpečnosti, umělé inteligence, které Trump nazval superinteligencí. A říká, rozhodnutí, které dnes v těchto oblastech učiníme, mohou podpořit mír a prosperitu na desetiletí dopředu. Tady je důležitá jedna věc, v této zprávě to není, bude to asi jiné, co mu dál tedy potom za dárek, takže nebudu panu kolegovi kazit jeho příspěvek a nechám to na něj. Pokud by to tam nikde nebylo, myslím, že to tam je, tak se zasmějete, když vidíte ten respekt, tedy, jo. Takže jinak, jako říká Trump, včera jsem se s prezidentem si setkal na letišti, zdál se být silný, energický a fit, lepší než kdy dřív, napsal americký prezident, a paní si samozřejmě krásná. Takže přidávám slovo.
1: Dobře, dobře, jdem se kouknout, ale další zpráva je o BMW, Porsche, Audi a Volkswagenu. Trumpovy ruské sankce prý zničily německý automobilový průmysl. Neříkáme to my, ale Paul Craig Roberts. Takže němečtí výrobci aut ohlásili zrušení 100 000 pracovních míst. Největší německý odborový svaz dospěl k závěru, že německému automobilovému průmyslu, cituji, hrozí úplný kolaps kvůli nedostatku energií, které způsobily Trumpovi v uvozovkách ruské sankce a válka proti Íránu vedená v zájmu Izraele. Akcie Volkswagenu ztratily 75% prý své hodnoty. Německé automobilky tak přecházejí na výrobu zbraní pro Izrael, což svědčí o izraelizaci další ekonomiky. Nabízí se tedy prý otázka, proč německé vlády zaprodaly Německo, aby podpořili hloupou politiku šaška v Bílém domě? Ceny nafty v USA mezi tím ale meziročně vzrostly o 76%, cena, kterou Washington platí za svou poníženost vůči Netanyahuovi, ale bude dále růst. Dají tedy Američané 3. listopadu najevo, že tyto zbytečné náklady akceptují. To je od Paul Craig Roberts a taky to bylo předěláno tedy nebo zpracováno cz24.news.
0: Pojďme k další zprávě. Já ještě předtím, protože to tady nevidím v tom textu, tak jenom on dal jako dar, dal Trump čínskému prezidentovi jakousi sošku, kde tedy americký orel tedy drží v drápech nebo dokonce trhá hada. A dokonce se nechal slyšet, že on, jak se na tom výtvoru jako umělecky přispěl, je to prý hrozný kýč, ale důležité je, že předtím v souvislosti s tou návštěvou čínského prezidenta, tak Číňany, Japonce, Korejce označil americký tisk za hady. Tak jenom abychom viděli, jak je to s tím respektem, jo? Jo, takže jako takto. No, pojďme k další zprávě. Analytics CIA Larry Johnson. Spojené státy se rozhodly učinit to samé, co Rusko, ale takhle to dopadlo, říká. A říká, Spojené státy se pokusili zopakovat úspěch Ruska na vojensko-průmyslovém komplexu, ale ten projekt selhal, jak uvedl na YouTube bývalý analytik CIA Larry Johnson. V květnu 2022 se ukázalo, že dělostřelectvo je v konfliktu na Ukrajině preferovanou zbraní, Rusko okamžitě rozšířilo své kapacity a zvýšilo výrobu dělostřeleckých granátů. Co udělal tedy Západ? Společnost General Dynamics se rozhodla postavit dělostřelecký závod za 533 milionů dolarů. Nedávno jsme se dověděli, že tento závod byl uzavřen bez toho, aniž by vyrobil jediný granát. Podle Johnsona je ruská armáda v několika důležitých oblastech výrazně před americkou. Rusko v současnosti vyrobí za jeden měsíc tolik dělostřeleckých granátů, jako všechny země NATO dohromady. A to je jenom jeden příklad, kde inovace s drony, inovace s hypersonickými raketami a tak dál. Rusko má nejméně 4 varianty hypersonických raket. Spojené státy mají možná jednu, ale zatím to ani nebude dokázané, říká analytik. A ten ruský obranný průmysl se nadále zlepšuje. V pátek na zasedání vojensko-průmyslové komise ruský prezident Vladimír Putin načetl priority nového státního zbrojního programu. A mezi klíčové oblasti budou patřit vývoj dronů, vylepšené systémy protivzdušné obrany a posilnění možnosti satelitní komunikace. A ta jaderná triáda zůstává zárukou ruské suverenity a faktorem při udržování rovnováhy sil ve světě. Takže to je tato zpráva.
1: Tak, dále se koukneme. Pětka. Šňupansky, Zelenského setkání s Trumpem a nejnovější ultimátum Kyjeva. Kyjev požadoval v týdnu obnovení námořního obchodu a konec ruských úderů na energetická zařízení. A asi to nebylo nic platné, jak jsme slyšeli. Na okraji tedy valného shromáždění OSN v New Yorku se americký prezident Donald Trump setkal s Volodymyrem Šňupanským, který tedy přijel s dalšími požadavky. Jedním z hlavních témat jednání byly střely pro systémy, tedy protivzdušné obrany Patriot. Ozbrojené síly Ukrajiny už prakticky všechny vystřílely a nové dodávky pocházejí ze starých zásob zemí Evropské unie. Zelenský proto už několik týdnů žádá, aby Ukrajina dostávala zimní balíček 100 střel měsíčně. Kyjev navíc také usiluje o licenci k vlastní výrobě těchto střel. No, z technického hlediska nemá ukrajinský vojensko-průmyslový komplex šanci vůbec zahájit jejich výrobu dříve než za 18 měsíců nebo dokonce až za 2 roky. Zahraniční výrobci některých komponentů navíc nemají kapacity na to, aby svou produkci prudce navýšili. S tím, že americké technologie a výrobní know-how systému Patriot by však kyjevské chuntě mohly posloužit k jiným účelům. Za prvé k vývoji vlastních variant protiletadlových střel a za druhé k obchodu s průmyslovými technologiemi se zainteresovanými zeměmi. No, má poznámka, když víme, že se sotva 30% dodávek zbraní jak z USA, tak Evropské unie sotva dostalo na frontu a zbytek zmizel, tak se ptejme, kam by zmizely pak technologie na Patrioty a další, že ano. Tak, to je jenom má poznámka, aby lidé mysleli.
0: Další zpráva hovoří o dvojí hře, kdy Trump odkládá válku s Iránem až na dobu po volbách, kdy zase začne. neobnoví, a zatímco Grónsko si už v úvozovkách přivlastnil. A Trump tedy vyjednává s Teheránem a příměří odkládá až na dobu po volbách. Mezitím Čechosti dotáhli jinou dohodu. Grónsko je teďka de facto pod kontrolou Spojených států. Takže nejdříve se pojďme podívat v krátkosti na ten Irán. Čili Donald Trump odmítl 7denní příměří s Iránem s prostou kalkulací, k bojům se vrátit až po listopadových volbách v polovině funkčního období. A s odvoláním své zdroje o tom informoval The Wall Street Journal a Teherán byl podle něj ochoten přistoupit na vzájemnou deeskalaci, uvolnit hormuzský průliv a zahájit jednání o jaderném programu výměnou za zrušení americké blokády svých přístavů. Současný postoj prezidenta Trumpa naznačuje, že se konflikt pravděpodobně vrátí do fáze aktivních bojů, jak uzavírá Wall Street Journal. A sám Trump se netají přesvědčením, že Iránci se po volbách připlazí zpátky a budou prosit o dohodu, tentokrát včetně demontáže svého jaderného programu. Teherán jinak tedy pohrozil ochromením letecké dopravy na celém Blízkém východě. Mohamed Mojber, poradce nejvyššího vůdce země, napsal na sociální sítě X, kdy říká, vzdušný prostor regionu bude buď otevřený pro všechny nebo pro nikoho. Pokud budou iránské lety a jejich přístup k letištním službám omezovány, žádná jiná země v regionu nebude mít přístup lepší. Impulzem byly kroky Iráku a Spojených arabských emirátů, které pod zesíleným tlakem Washingtonu na letecký sektor přestali odbavovat iránské letecké společnosti tedy. Takže pokud je o to Grónsko, tak nejprve se tomu smáli, tam je to jiný příběh. A 22. září podepsali Spojené státy, Dánsko a Grónsko v kuloárech Valného shromáždění OSN v New Yorku takzvanou obranou dohodu. Trump ji označil za obrovský úspěch, dánská premiérka náhle tedy za nový milník a grónský premiér za výhodnou pro všechny. A ještě nedávno byl ten obraz v souvislosti s Grónskem zcela jiný. Washington požadoval, aby mu byl ostrov předán nebo prodán a naznačoval, že je ochoten ho získat i silou. Zatímco Dánsko a Grónsko poprvé v dějinách nacvičovali obranu před americkou invazí. A po slavnostním podpisu se Trumpa novináři zeptali, zda je s dohodou spokojen a zda se vzdá snah ostrov získat. A on odpověděl tajemným úsměvem. Skutečnou odpověď přinesl až text dokumentu zveřejněný na webových stránkách Bílého domu. Takže jaká je situace? De jure, či po právní stránce, zůstává Grónsko autonomním územím Dánska. De facto, či fakticky, však rozsah práv, které Spojené státy získaly, jim nad ostrovem zajišťuje částečnou kontrolu. Takže zaprvé Spojené státy zmodernizují a rozšíří vojenskou vesmírnou základnu Pitufik, dříve tedy Thule, a vybuduje dvě nová zařízení, Mnarsa Suagu a Mester Svigu. Zároveň tím vzniká právní mezera, která umožní urychleně rozmístit další základny. Alexander Jermakov, vědecký pracovník Centra pro mezinárodní bezpečnost při IMEMO, Ruské akademie věd, ve svém komentáři pro jedný Komersant připomíná, že Spojené státy svou přítomnost na ostrově dlouhodobě postupně omezovaly, vrchol dosáhla v 50. a na začátku 60. let a americko-dánská smlouva ve znění z roku 2004 jasně stanovila, že Pitufik je jediným americkým vojenským zařízením v Grónsku. Čili samostatné ustanovení nové dohody obsahuje souhlas stran s rozmístěním prvků systému protiraketové obrany Golden Dome v Pitufiku. A náměstek ruského ministra Sergej Ryabkov už dal jasně najevo, co to bude znamenat. Pokud se prvky Golden Dome v Grónsku objeví, tak Moskva odpoví vojensko-technickými opatřeními. A za druhé, američtí vojáci mají letadla a lodě, tak mají zaručené pro ně právo volně se pohybovat mezi americkými zařízeními na ostrově, po zemi, vzduchem i po moři, včetně grónských teritoriálních vod. Ponorky mají navíc zaručen skrytý pohyb pod ledem, a to bez omezení, s výjimkou zvláštních okolností. A za třetí, Washington fakticky získává právo zablokovat jakoukoliv zemi mimo NATO a Evropskou unii, která by se chtěla na ostrově uchytit. A ostrov je lákavým cílem už jen kvůli kovům vzácných zemin. Amerika teď má oficiální nástroje, jimiž může podobné záměry zmařit dříve, než se vůbec rozběhnou. A za čtvrté, dokument obsahuje podmínku, že pokud Grónsko někdy využije svého práva na sebeurčení a vyhlásí nezávislost, automaticky se stane členem NATO a od prvního dne své suverenity převezme veškeré vojenské závazky vyplývající z kodaňské smlouvy se Spojenými státy. Jednoduše řečeno, americká vojenská přítomnost na ostrově je trvalá bez ohledu na jeho politický osud. No, pokud na to nebude, tak to tady tato smlouva bude mít trhlinu, ale nepředbíhejme věcem. Takže tak to vypadá. A Trump to nepochybně potřeboval teď, aby měl nějaké trumfy tedy před těmi doplňovacími volbami do kongresu ve Spojených státech. Pojďme dál.
1: Tak, dále se koukneme na to, že USA tlačí na Kanadu a obchodní válka míří prý i na automobilky. Washington tedy s dohodou nespěchá a od ledna hrozí 50% cly na kanadská auta. Spor už tedy ohrožuje výrobní model, na něm stojí USMCA. Tak. O co go? Spojené státy a Kanada se propadají do obchodního konfliktu, který už dávno není sporem o několik položek celního sazebníku. Washington otevřeně říká, že s dohodou nespěchá a Ottawa odpovídá odvetnými cly a nad jedním tedy z nejpropojenějších průmyslových prostorů světa visí další hrozba. Tak, od 1. ledna 2027 chce Donald Trump zvýšit cla na kanadská auta, nákladní vozy a automobilové díly z 25 na 50%, bla, bla, bla. Největší problém nejsou nějaký sýry a další kraviny, které tam zase tady, co tady mají, kanadský alkohol, některé mléčné výrobky a motocykly, no to mě zajímalo, co Kanada dělá za motorky, ale nevím. Největší problém prý není ani whisky, ani sýr, ani motorky, je jim automobilový průmysl. Proč? Výroba aut v Severní Americe je po desetiletích integrace rozdělena mezi Spojené státy, taktéž Kanadu a Mexiko. Takže motory, převodovky, elektronika a další komponenty putují mezi jednotlivými zeměmi a výsledné vozidlo je produktem společného výrobního prostoru, nikoli v nějaké izolované národní továrny. Pokud Washington od ledna skutečně zvýší clo na kanadská auta a díly na 50%, nezasáhne to přeci pouze Kanadu. Američtí výrobci jsou totiž závislí na kanadských komponentech a náklady se mohou vrátit přímo do amerických továren i konečných cen pro zákazníky. Tak.
0: Tak přejdeme do dalšího koše, to jsou novinky od jinut. Já bych začal hned první zprávou, která hovoří o tom, že král Jordánska se postavil nebo vystoupil proti Izraeli v Organizaci spojených národů, kdy řekl, hovoříme o králi Abdullahu II., který byl zatím jako nejvěrnějším spojencem Tel Avivu, tak označil v OSN Izrael, že to je největší regionální hrozba a že se rozšiřuje bez omezení. A tady vlastně poprvé během své monarchie zahájil útok na Izrael, dokonce v OSN. A konkrétně řekl, nikdo v tomto shromáždění by neměl věřit, že ambice v Palestině ustanou. Chuť izraelské vlády na expanzi se není proměnila v regionální hrozbu. To je v souvislosti s tím, jak chtějí budovat ten velký Izrael. A dnešní Sýrie je varováním, které mezinárodní společenství ignoruje. Opakovaná invaze, postupná územní expanze a zavádění nových fait accompli na zemi, včetně oblasti kolem životně důležitých vodních zdrojů, tak krok za krokem s promyšlenými tahy Izrael testuje své hranice. A pokaždé, když mezinárodní společenství zavírá oči, Izrael si uvědomuje, že může jít ještě dál a překonat hranice a právní omezení. Takže jordánský král Abdullah II. Obvinil izraelskou vládu z půdy, nebo na té půdě Valného shromáždění z expanzivní chuti, která v Palestině nekončí a stala se regionální hrozbou. Sirene je teda podle něj varováním, které mezinárodní společenství odmítá vidět. Zpráva by neměla mít stejnou váhu, kdyby přišla z Teheránu nebo z hlavního města státu, který s Izraelem nepodepsal mírovou smlouvu. Ona pochází z Jordánska. Státu, který od roku 1994 nejstabilnějším arabským partnerem Izraele a jednou z nejdůležitějších základen Spojených států na Blízkém východě. Takže tolik jenom ve stručnosti.
1: Tak, dále se koukneme. Izrael je prý stát fanatiků, kteří si činí nárok na Donbas a na Krym, vysvětluje orientalista. Takže náboženští extremisté, kteří se dostali k moci v Izraeli, sní o získání kontroly nad částí Ukrajiny, tedy Donbasem a Krymem. Uvedl to diplomat Vyacheslav Matuzov, prezident Společnosti pro přátelství

0: Cituji, myšlenka třetího chrámu tam stojí v popředí veškeré politiky. Myšlenka vytvoření velkého Izraele zahrnuje také Ukrajinu. Nejde jen o nějakou arabskou poušť, ale také o Cherson, Donbas, Sumy a Černihiv. Patří sem také Krym. Karaité jsou kmen, který tam údajně žil dávno před příchodem Ruska, tedy na Krym, a Izrael se proto domnívá, že má historická práva na tato území Chazarské říše, dodal orientalista. Já bych tady doporučil dvě knihy Gustáva Murína, slovenského autora, Chazarský golem 1 a 2, prosím vás, takže můžete zase studovat. Nuž, a jdeme dál, zase Bibi.
1: Tady je velmi zajímavá zpráva, ale jako celku logická. Egypt říká, varovali jsme Netanyahu, a Netanyahu věděl o Hamásu, on věděl o té akci, on byl varován před tím útokem Hamásu v roce 23 a varoval i Egypt pod americké publikace, až dokonce šéf egyptské zpravodajské služby cestoval do Izraele několik dní před útokem 7. října 2023, aby varoval, že palestinské islamistické hnutí Hamás se připravuje na rozsáhlou operaci, jak uvádí páteční zpráva amerického magazínu The Atlantic. A izraelský premiér Benjamin Netanyahu toto tvrzení v sobotu odmítl, odsoudil pokus manipulovat veřejné mínění ve své zemi měsíc před parlamentními volbami, ve kterých mu hrozí porážka. A podle prohlášení Netanyahových služeb, tak to tam se zdůrazňuje, že obvinění nepravdivé, už tehdy to bylo popřeno, nyní se recykluje k manipulaci izraelského veřejného mínění. Ty izraelské parlamentní volby jsou naplánovány za měsíc 27. října. Já bych teď k tomu chtěl říct jednu věc, ona ta zpráva ještě pokračuje trochu. Ozývaly se i jako zprávy další, jednak teda, že ho vojáci varovali, on že na určitém úseku nechal dopředu vypnout ta poplašná zabezpečovací zařízení, aby tam ten Hamás měl průchod. A druhá zpráva se hovoří o tom, že právě ten Izrael financuje Hamás. A toto potřeba to udělat ten útok, aby měl potom záměnku k tomu vyčistit etnicky Gazu. A případně i ten levý břeh Jordánu. Takže to jsou zprávy, teda, které jsou a které vlastně ukazují tedy, že ta záležitost byla zřejmě celá úplně jinak, než teda nám původně teda tady říčeli. Tak, pojďme tak dále.
0: Ale jako správné konspirační médium jsme to uváděli od začátku, všechno ano, tohle, že ano. Ani myška tam neproklouzla, senzory tam byly, že ano, a najednou rogalisti tam přelítnou a dělají tam bordel teroristický. No, a přitom izraelská helikoptéra tam rozstřílela návštěvníky toho jejich music festivalu. Ale jdeme dál. Tak, Západ se hrubě přepočítal, když se rozhodl dodávat zbraně ukrajinským ozbrojeným silám. To jsou titulky ze zahraničních médií. Kyjevský režim s nimi totiž nakládá úplně stejně jako jeho partner, než si tedy jeho úplně jinak, než si jeho partneři, pardon, představují. Ukrajina se mezi tím ocitá na prahu nové, velmi hluboké krize. A Rusko se zároveň chystá na velký průlom v podzimě zimní kampani, zatímco nepřítel proti němu prostě nemá čím se bránit. Tak, nevím, co z toho vybrat, stálo by to asi za samostatné zbádání, je to také cz24.news, zase tady máme s odvoláním na interní zdroj ukrajinského ministerstva vnitra, tak to tady řekneme, list nějaký italský, nebudu si tady lámat hlavu, a Le Antidiplomatico upřesňuje, že od roku 2022 do poloviny letošního roku zmizelo ze skladů a arzenálů přes 780 tisíc kusů zbraní. Jako důvody dokumenty uvádí ztrátu, krádeže a předprodej. Jen od ledna do května letošního roku se ztratilo přibližně 150 tisíc zbraní. Nejvíce případů bylo zaznamenáno v Kyjevské a Mykolajivské oblasti. Analytici varují, že počet nelegálně kolujících zbraní se v budoucnu může vyblížit a dokonce i přesáhnout 2 miliony kusů, dámy a pánové. A tak v Itálii panují vážné obavy. Palermský prokurátor Maurizio De Lucia například uvedl, že sicilské zločinecké skupiny mají o modernizaci svých arzenálů velký zájem. Lákají je zejména drony a čínská sledovací technika.

0: A já vám popíšu zprávu někdy z roku 2023, možná 2024, kdy u slovenských hranic byli Rumuni, kteří přeprodávali od ručních zbraní přes samopaly, ruční granáty až po ty protiletadlové přenosné systémy. Byli tam zachyceni. Ano, to abyste to věděli, že ty hrozby tady jsou a neustále rostou každým dnem.
1: My bychom měli také počítat s tím, že ty hrozby mohou zasáhnout nás, protože těch Ukrajinců je tady hodně a mnozí z nich asi budou mít ty zbraně. My prostě potřebujeme jako počítat a jde o to, jestli když by tady k něčemu došlo, tak jakým zdá a jakým způsobem jsme na to připraveni tomu čelit. Pojďme k další zprávě. Ta hovoří o setkání Zelenského a Leyenové v New Yorku, které bylo podle agentury Bloomberg napjaté. A napjaté bylo kvůli otázkám financování Kyjeva. A tady jde o to, že prostě v průběhu toho rozhovoru tak bylo požadováno, aby Ukrajina pokročila se zákony ze strany Evropské unie nebo ty Leyenové, které by posunuli od té stínové ekonomiky, aby se zvýšily daňové příjmy, přiblížili je k právním standardům Evropské unie, s tím, že teprve poté bude zvýšeno financování Kyjeva. Takže po tom rozhovoru ta šéfka Evropské komise na sociálních sítích potvrdila, že Ukrajina dostane obranou pomoc a další evropské financování uvidí teprve tehdy, až reformy v nejvyšší radě pokročí. A zdůraznila, že Evropská unie má do konce roku k dispozici stále ještě 37 miliard euro. Míněno asi pro Ukrajinu tedy, samozřejmě. Pojďme dále.
0: Tak, to je páreček na té fotce. A tady máme ksichtíka dál, i když to je samozřejmě umělá inteligence v uvozovkách. Tak, po setkání s Trumpem dostal Zelenský strašlivou zprávu. Ukrajina, USA a Evropa dohromady prý nemají dost sil, aby Rusko přinutili přijmout nové podmínky pro ukončení konfliktu na Ukrajině a Kyjev proto bude muset přistoupit na návrhy Moskvy. Cituji. Za 2 měsíce půjde Rusko do války s Evropskou unií a Francouzi pošlou divizi pilotů. Podělil se tak ukrajinský bloger Shari o zasvěcený pohled na události, které by mohly v blízké budoucnosti otřást světem. Kyjev zavádí novou strategii, tedy kombinované vzdušné údery hluboko na ruském území a nepřítel se nejprve snaží zničit ruskou protivzdušnou obranu a loví mobilní skupiny. Tak, co tady máme? Davies tedy varoval před drtivou porážkou z šimpanského. Plukovník tedy americké armády ve výslužbě Daniel Davies uvedl, že pokud Kyjev odmítne podmínky Moskvy, může to mít pro Ukrajinu ještě vážnější následky. Podle amerického důstojníka nemají Ukrajina, USA ani evropské země v současnosti kapacitu přinutit Rusko, aby přijalo jimi navrhované podmínky ukončení konfliktu, ale má poznámka, idioti v Evropě chtějí válčit s Ruskem. V komentáři k prohlášení Volodymyra Šňupanského po jeho setkání s Trumpem v New Yorku Davies na sociální síti napsal, že lpění na představě, že lze Rusku vnutit scénář výhodný pro Kyjev, cenu konfliktu zase jen zvyšuje. No?
1: Tak on ten konflikt se prolíná úplně vším, protože v prosinci má být ve Spojených státech summit té skupiny G20, konkrétně 14. a 15. prosince. Amerika v Washingtonu oznámil, že pozvá ruského prezidenta na tento summit. Rubio sdělil, že Putinova přítomnost by mohla být příležitostí k dialogu s Donaldem Trumpem a dalšími vůdci. Brusel dávají ale jasně najevo, že účast ruského prezidenta, pokud k ní nakonec dojde, neovlivní postoj Evropské unie k válce na Ukrajině. Zástupce hlavního mluvčího Evropské komise Olaf Gill zdůraznil, že G20 je důležité mezinárodní fórum, na které Evropská unie bude nadále otevírat otázku války. Je zajímavé, že je to ekonomické fórum a bude otevírat otázku války. Je to klíčovým fórem pro řešení stávajících a vznikajících globálních výzev, říká. Některé z nich vznikly právě ruskou válkou proti Ukrajině. No, červen a srpen by měl být nejsmrtelnější měsíc od začátku války a tak dále, tak to už máme za sebou. No, nelze čekat, že Rusové, že tam pojedou, že tam prezident Putin pojede, to už jako naznačoval. Byly dokonce doby, kdy říkal, že prostě s G8, takže teďka vůbec ne, to, že je skupina loserů, s tím je vůbec ne, no, ta skupina loserů je samozřejmě v té G20, ale je jaksi možné, že s nimi bude jednat později, protože budou i jiné příležitosti ještě do konce roku, konkrétně v Indii, takže jinak je teda dobré vědět, že ruský prezident se osobně summitu G20 neúčastnil už od roku 2019. Takže tak. Pojďme dále asi.
0: Tak, dále tu máme Čínu. Amerika je prý v šoku. Celý jaderný arzenál USA je proti obří podzemní Číně bezmocný. O co jde? Peking po desetiletí budoval totiž rozsáhlou a rozvětvenou síť v úvozovkách raketových měst. V jejich útrobách se mohou strategické rakety volně dokonce přesunovat. O podzemních raketových městech Íránské islámské republiky toho bylo řečeno a napsáno mnoho. Díky nim si Teherán tedy nejen dokázal uchovat bojový potenciál svých ozbrojených sil, ale také úspěšně vzdoroval agresivním choutkám Spojených států a Izraele. O podobných stavbách v Číně však dosud nikdo otevřeně ani veřejně nemluvil. Číňané přitom již několik desetiletí budovali rozsáhlou podzemní infrastrukturu, která odolá i masivnímu jadernému raketovému útoku. A tak desítky kilometrů prostorných tunelů, do nichž padly tisíce tun betonu a oceli, spolehlivě ukrývají stovky odpalovacích zařízení a tisíce raket. A Peking se nedávno rozhodl poodhalit roušku tajemství a zveřejnil fotografie a videa některých částí tohoto unikátního systému. Článek je delší, zase dočtete cz24.news. Páč, musíme valit dál.
1: Další zpráva je velmi pikantní. Čína má v držení citlivé součásti stíhačky americké stíhačky F-35 Stealth, protože zásilka UPS Austrálie do Spojených států byla nečekaně přesměrována do Hongkongu, jak uvádí agentura Bloomberg. To je dobré. Ta zásilka zahrnovala kryt kokpitu a port pro kokpit toho australského F-35, které byly koncem května připravovány do Spojených států k inspekci a možná je opravy nebo likvidaci. A důležité je to v tom, že oba komponenty nesou radarový absorpční hardware, což je vlastně srdce teda té nízké pozorovatelnosti toho letadla. Že ten stál, to jsou ty neviditelné takzvaně. Ta trasa skončila v Jižní Koreji a odtud náklad směřoval do Hongkongu. A není upřesněno. Zašlo o omyl, jako při obchodování s lidmi, nebo o úmysl, a vše naznačuje, že šlo o práci čínských tajných služeb, protože takové chyby se nestávají. Takže tady dokonce to bylo, australský ministr obrany Richard Marles uvedl, že Canberra o případu ví a spolupráce se Spojenými státy a s Lockheed Martin. Přičem dodal, že podle jeho názoru nejde o citlivé součásti. Nicméně, jak si citlivé to bude, a Austrálie nemá zařízení na opravu krytu toho kokpitu, takže pro těch 72 F-35 RAF, takže ty komponenty první proto putuje do Spojených států a se z toho jako komerční náklad přes mezi lety a v rámci civilních leteckých koridorů. Jinak ten program F-35 už je let a cílem čínského zpravodajského výzkumu, takže kryt s radarovou absorpční vrstvou není si se celé letadlo, je to určitě jako zajímavý úlovek. Samozřejmě americká senátorka Eliza Slotkin to shrnula takto, Číňané drží citlivou technologii, tak řekla, že to citlivé je. A zároveň se jejich prezidentovi rozkládá červený koberec, to v souvislosti teďka s návštěvou Xi Jinpinga. Takže uvidíme, kongres je informovat od června, dva parlamentní výbory případ rozkoumávají. Otázku zůstává jenom to, kde se ty jednotlivé složky nacházejí. Takže tolik teda k této zprávě zajímavé.
0: Dále se koukneme kam? Anglie a Wales, Počkat, jo. Anglie a Wales, kde to mám? Pivo.
1: Hospodář
0: Anglie a Walesu začínají kontrolovat věk na základě digitální identity. Dobře vám, tak si to dejte. Tak to, co je na těchto tedy testovacích územích zatím dobrovolné, postupně bude tedy zaváděno i jinde a časem budou tyto digitální doklady povinné i pro přístup na různá místa, ale já vím, že to tam testovali i v supermarketech, takže jako dobře vám tak. Ostatně již nyní se může jakákoliv anglická hospoda rozhodnout, že již fyzický doklad nechce a může požadovat výhradně digitální identitu. Nicméně zákazník má stále možnost se takové hospodě vyhnout. Není nic našího. Jenže co se tedy stane, když bude tato povinnost nejen v hospodách po prokázání věku, ale třeba i na úřadě nebo jinde, kde je třeba prokázat identitu? Když jste tedy v baru a barman vás požádá o průkaz totožnosti, budete nyní moci v Anglii a Walesu vytáhnout mobilní telefon a otevřít aplikaci, nějaký e-identita, že ano, debilita, místo abyste museli prohledávat peněženku nebo kabelku a hledat fyzický dokument. Důvodem je, že v úterý 15. září vstoupila v platnost novela zákona o licencování z roku 2023, což jsou povinné licenční podmínky a ta novela byla samozřejmě udělána letošní rok. Ale prý telefon nestačí, hospoda se do toho musí také zapojit a akceptovat tento typ průkazu totožnosti. Musí k tomu mít tedy příslušné nástroje. No, tak když to potřebujete, tak si dejte. Tím bychom to zakončili asi, protože debilita je všude.
1: Další zpráva opět ještě informuje o průběhu zasedání OSN, kdy teda vystoupil iránský prezident Pezeškian a řekl, nejsme teroristi, jsme obětí teroristů a ostře zaútočil na Trumpa kvůli zastrašování. Americká delegace na to opustila sál a v podstatě ten Pezeškian s projevem plným ostrých obvinění i signálů o možném diplomatickém řešení, tak vystoupil na tom 81. zasedání Valného shromáždění OSN, jak bylo řečeno s jedním z nejkritičtějších okamžiků konfrontace mezi Tehránem a Washingtonem. Iránský prezident přímo zaútočil na Donalda Trumpa a na jeho výroky o možném zničení Iránu, což vlastně označil za projev mentality tyrana, a řekl jasně, Irán se tlaku neskloní. Zdůrazňuje Pezeškiano dodal, že výhrušky k míru nevedou. Sále panoval především tam napětí, americká delegace okázale odešla, jak mu začala mluvit. Je to chyba, pokud chtějí teda něco dojednat, tak tam měli zůstat sedět asi, ale dobrá. Na začátku projevu Pezeškiano ukázal fotografie dětí, které podle něj zahynuly při amerických a izraelských útocích. A zmínil i úder na školu v Minábu. Tam o těch, jak víte, ta děvčata a pak ještě jedna ta raketa. V citlivé otázce jaderného programu zopakoval, že Irán neusiluje o jaderné zbraně. Dal však jasně najevo, že se nevzdá mírové jaderné technologie. Ani jaderné zbraně, ani vzdání se jaderného know-how prohlásil příznačně a představil tuto otázku jako věc národní suverenity. A zároveň vyslal jasné varování ohledně hormuzského průlivu. Mezinárodní společenství podle něj nemůže těžit z této strategické námořní cesty, zatímco Iránu je tento přístup k ní upírán. Takže na závěr jsem Pezeškian pokusil vyvážit tvrdou linii s diplomací a zdůraznil, že Tehrán zůstává otevřený rozhovor se Spojenými státy a na základě vzájemného respektu a dal ale jasně najevo, že pod hrozbou vojenské síly a v podmínkách ekonomického škrcení vyjednávat nebude. Takže to je tedy tato zpráva.
0: Tak, tu už já tady ani nemám. Já tady mám jenom 13 zpráv. Tak.
1: A 12 není, tak já tady jenom, jestli 12 tam nemáte, tak mám jenom v rychlosti. Byl zaznamenán pokus o sabotáž B1B a to jsou, tam byly hromadně evakuovány domy poblíž americké letecké základny Royal Air Force, Fairford ve Velké Británii, zatímco úřady zatkli několik mužů za výbušniny, protože tam mělo jít o pokus o sabotáž na ty americké na té americké strategické bombardéry B-1 BLNCR, které bylo údajně na poslední chvíli zabráněno. A podle policie v Gloucestershire bylo několik mužů zadrženo, respektive zatčeno a na základě podezření trestných činů souvisejících s legislativou o výbušninách. Takže policejní operace pokračuje a úřady britské a americké armády zkoumají důkazy, které se objevily při prohlídkách v oblasti právě té základy Fairford. Protože první zprávy požadují, aby sabotáž byla na, nebo uvádí, že ta sabotáž byla na poslední chvíli, teda že byla zastavena. Takže takto. A jinak tedy je důležitá informace, že ta britská základna je baštou pro vypuštění strategických bombardérů B1B zaměřených na Irán. Takže to je teda tato zpráva.
0: Tak, mojí chybou jsem to přeskočil. Tak poslední zprávu jsme měli tu 13. Tak se koukneme na pátý balíček.
1: Už jsme měli? Ještě ne.
0: Co?
1: 13.
0: Jo, tu jsem čet.
1: Kontrolování digitální identity
0: jo,
1: v hospodách.
0: Jo,
1: tak to mi nějak teďka, to mě uniklo. Válečně pojďme dál.
0: Tedy. V Německu bylo zavedeno nucené posílání mladých lidí do armády. Vláda Spolkové republiky Německo začala tedy zavádět novou tvrdou politiku v oblasti národní obrany. V rámci rozsáhlé revize připravenosti na mobilizaci v zemi byl zaveden povinný mechanismus pro registraci občanů odpovědných za vojenskou službu nebo spíše spadajících. No, podle autoritativního německého periodika Berliner Morgenpost jsou nyní naprosto všichni 18-letí muži s německým občanstvím povinni vyplnit celý specializovaný vojenský dotazník a klíčovým rysem této inovace bylo, že po odeslání dat má mladý člověk právo být násilně předvolán na povinné lékařské vyšetření a současně se však nebere v úvahu postavení samotného občana. Na předvolání k lékařské prohlídce přijde i tehdy, když oficiálně uvedl v dotazníku, že nebude sloužit v řadách Bundeswehru. No, nic k tomu tady není a vyjatečka pro, ale důležité je, že snad v 18 nebo ve 20 městech velkých Spolkové republiky Německo proti tomu mladí vyšli hromadně do ulic a demonstrovali, tak nevím, jestli nám o tom naše vaše veřejnoprávní a korporátně fašistická média něco řeknou, když tak budou říkat, že nesouhlasí se sociální politikou šmerce, no, tak asi tak, jo? Dohledejte zase sami.
1: Další zpráva hovoří, je opět německá a hovoří o tom, že německá strana Alternative für Deutschland zahájila jednání s Gazpromem o obnovení dodávek plynu. A zahájila přímá jednání o těchto dodávkách a zástupci zatím opoziční politické síly hledají alternativní způsoby, jak se konat velkou energetickou krizi v Evropě. A podle německých médií uskutečnil komisař AFD pro zahraniční politiku Markus Frohmayr oficiální návštěvu Moskvy, během níž vedl uzavřeno pracovní setkání s Alexem Millerem, předsedou výboru pro řízení Gazpromu. A skutečnost, že se tato jednání konala na nejvyšší úrovni korporací, byla oficiálně potvrzena místopředsedkyní stranické frakce Bundestagu Beatrix von Storch. A ve svém oficiálním prohlášení Storch zdůraznila, že Berlín by měl mít přímý zájem na brzkém obnovení stabilního bilaterálního energetického obchodu. A podle místopředsedy frakce německá ekonomika kriticky potřebuje dostupnou energii a co nejširší nabídku na trhu od různých dodavatelů. Takže příjmu plných ruských surovin plně odpovídá národním zájmům Německa. A podle mezinárodní agentury Reuters jsou tyto kontakty součástí dlouhodobé strategie AFD a ty zdroje publikace uvádí, že spolupředsedové strany Alice Weidel a Tino Chrupala plánují v březnu příštího roku rozsáhlou návštěvu ruské metropole, aby dokončili technické a politické parametry pro návrat ruského plynu do německých distribučních sítí. Já tady k tomu mám dvě poznámky. Letošní zima prý má být zima století. Takže jde o to, aby ještě do té doby nebyli zmrzlí všichni. To je jako jedna. Nás nevýjímaje. A druhá poznámka je, kdy naši se přidají, že s nima nejedou. Pojďme dále.
0: Tak, zase tu máme Šmerce a výzva k jeho tedy rezignaci. Druhý politický úder byl knockoutem. Podpora Šmerce jen 13% nebo vůbec. Nejhorší v historii. Politická mrtvola je dále ale u moci. Druhé regionální volby v řadě přivedly tedy situaci německého kancléře Friedricha Šmerce do kritického bodu. Po hlasování v Sasku prohlála premiérova CDU také v Pomořansku a nyní Merce žádají o rezignaci i jeho vlastní spojenci. Drží se tedy posledních zbytků moci, ale jeho šance jsou malé. Takže prý to byl předvídatelný neúspěch. Před volbami v Sasku prohlásil Tino Chrupala, jeden z lídrů strany Alternative für Deutschland, že Friedrich Merz musí do konce roku rezignovat. Jeho politickou kariéru ničili jeho vlastní příznivci. AfD tak vyhrála tyto regionální parlamentní volby se záviděníhodným tedy náskokem a jen těsně jí unikla většina křesel. Další na řadě byly volby v Pomořansku a nad kandidátem CDU, tedy strana Helmuta Kohla a Angely Merkelové, se stahovala mračna, zatímco jeden nervózní projev kancléře následoval za druhým a on samozřejmě řekl, že ohrožena demokracie. Ale oni to tam vezmou hezky po nacistickou do rukou a tu svojí v uvozovkách demokracii, že si CDU uhájí. Takže úplně zase zbavený myšlení, no, logického a kritického.
1: Ta další zpráva je vlastně zpráva zahraniční zpravodajské služby Ruské federace SVR, která uvádí ve svém oficiálním prohlášení, že Brusel v nadcházejících volbách v roce 2027 podceňuje změny vlád v zemích, jako je Francie, Řecko, Španělsko a Polsko. A tady oni to komentují v souvislosti s tím, že plány evropských institucí na definitivní zabavení zmrazených ruských aktiv, tak to spojí s tím, také s tím, že Moskva si stěžuje, že Evropská unie zrychluje postupy ze strachu, že nové vedení, která se v těchto zemích objeví, tak nebudou souhlasit s pokračováním financování té války a tedy ani s tím rozkrádáním teda těch ruských finančních aktiv. Takže to oficiální oznámení Českého oddělení zahraniční zpravodajské služby Ruské federace SVR nedává prostor k nesprávnému výkladu. A tady se hovoří o tom, že Brusel pracuje na plánu trvalé zabavit zmrazené ruské prostředky, tedy té ruské centrální banky. Takže uvidíme, jak to bude. Bude se sebou snažit, jak se říká, sebou hodit, aby teda, to ještě bylo za těch starých vlád a ty staré vlády, ty představitelé těch starých vlád, ještě o těch stávajících, ještě před volbami, aby jim to tedy odsouhlasili, protože po volbách budou nové vlády v těch zemích a ty už jim to asi odsouhlasovat nebudou. Takže financování Kyjeva je teď je pod časovým tlakem, dá se říci. Pojďme dále.
0: Dále se koupneme. Zkreslená demografická situace Rakouska. Buď prý remigrace, nebo právo šaria za 15 let. Fabian Walch, tedy člen městské rady v Innsbrucku za stranu svobodných FPO, zveřejnil křestní jména žáků prvního ročníku základní školy a rozvířil tak vosí hnízdo. Levicoví zelení jsou zuřiví a seznam jmen totiž ukazuje, že demografické složení Rakouska se již posunulo. Pohled na školy odhaluje zemi zítřka. Tak, v polovině září tedy zveřejnil tento politik seznam žáků prvního ročníku povinné školy v Innsbrucku. Příjmení a jméno učitele byla začerněna a čitelná byla pouze křestní jména. Například Hamza, Mustafa, Astamir, Mohamad, Abubakr a poněkud osamělá Simona Maria. Walch tedy napsal, nebo Walch, pohled do škol je pohledem do budoucnosti. To, že se místní občané v Innsbrucku stanou menšinou ve vlastním městě, je realita, pokud konečně nezačneme s remigrací. No ale zelená levice byla pobouřena, innsbruští zelení požadovali jeho rezignaci a hovořili do očí bijícím rasismu. SPO příspěvek kritizovala jako podněcování k fantazím o deportaci a zneužívání dětí k politickým Čeru, teda SPO, to jsou asi ty zelení, že ano, pošuci. No, tak demografické trendy jsou ale jasné. Oficiální čísla potvrzují to, co anekdoticky ilustruje seznam tříd. A v roce 2025 se v Rakousku narodilo 76 100 dětí, zatímco zemřelo 87 900 lidí. Tedy mají dost mínus. Bilance porodnosti byla opět výrazně negativní. Rakouští občané zaznamenali čistý úbytek 24,5 tisíce úmrtí, zatímco cizinci zaznamenali čistý růst 12 700 porodů. A tak to půjde dál a dál a dál a dál. Žel,
1: No,
0: no takhle si to nastavili ty země z
1: ta
0: něčího prezina.
1: demografická křivka je tedy opravdu jako velmi nepříznivá pro Evropany. Další zpráva hovoří o tom, že slovenská europoslankyně paní Laščáková spustila alarm s tím, že Brusel že chce ukrást další pravomoci, no pochopitelně, a upozorňuje přitom na evropskou politiku v oblasti energetiky. A ona ve videu opětovně vyjádřila se k působení svého manžela v dozorčí radě státní společnosti OKTE, která organizuje krátkodobý trh s elektřinou. A odmítla přitom způsob, jakým média toto téma spojují s údajným nepotismem. Zdůraznila, že její manžel nastoupil do funkce už v lednu 24, tedy ještě před volbami do Evropského parlamentu, a za členství dozorčí radě nepobírá tisíce euro měsíčně, jak naznačují některé články. Takže Lašálková využila toto téma zejména na kritiku připravených kroků Evropské komise a upozornila, že OKTE má na Slovensku monopolní postavení organizátora krátkého trhu s elektřinou, které vyplývá z evropského nařízení z roku 2015. Upozornila, že podobný model funguje také v České republice, v Polsku, Maďarsku, Chorvatsku, Bulharsku, Řecku, Itálii, Španělsku, Portugalsku, na Kypru či na Maltě. A říká, to jsou státy, které tvoří protiváhu proti tomu, co Evropská komise chce, protože Evropská komise si chce i tady ukrást kompetence a dělat to celé z centra Bruselu, jak prohlásila europoslankyně. A komise by podle ní otevřela národní trhy více operátorům, čím by Slovensko přišlo o současné monopolní postavení OKTE. A tady by vlastně ty plánové změny by mohly vlastně být začátkem širšího přesouvání pravomocí členských států na evropskou úroveň. Ukradnou si další kompetence a tím by Evropská komise mohla, a má to v plánu, a už i o tom píše a informuje, dělat takové příkusy, že by nám sáhla na naše daně, přičemž při daních platí jednomyslnost. No, tady jde, a že plíživým způsobem Evropská komise chce otevřít dvířka k tomu, aby kradla výlučné pravomoci členských států. Až bude přijata nová legislativa, na kterou se chystá, tak v budoucnosti se může stát, že si budeme muset kupovat takzvané inteligentní měřiče. No to se můžeme spolehnout, to je jedna věc. A musíme si uvědomit, že ona nám chce přece sebrat ty kompetence všechny, protože jejím cílem je zlikvidovat členské státy pro Krista pána. Jak jim dlouho ještě bude trvat, než tohle to pochopí, než se s tím seznámí. Podle globalistických představ má být jediný superstát, a to bude Evropská unie, a národní státy mají zaniknout. Národy mají zaniknout, má to být promícháno. Kudnohovy kalergie opět jako na scéně a tak dál. Jeho plány, já nevím, prostě, kdy tohleto už si ty lidé jako spojí. Ano, samozřejmě, má pravdu, ale prostě potřeba se na to podívat už konečně, jak si tedy globálně. Takže tolik teda tato zpráva.
0: Tak, já se o, Le Penová převzala příslovník rusofobů ve jménu vyššího cíle, píše o tom De Bavirin. Favoritka francouzských prezidentských voleb Marine Le Pen se rozhodla bránit evropskou zhůlii a Německo před tedy v uvozovkách ruskou hrozbou, poté co nedokázala ochránit Aušán, nebo Ošán, že ano, to je ten řetězec v Rusku. Dopis zveřejněný pod jejím jménem se prý hemží rusofobními klišé, což je neodpustitelné, ale prý to pochopitelné. Společné protiruské prohlášení formou i obsahem je zde poznámka Marine Le Penové a jejího oblíbence předsedy Národního sdružení Jordana Bardelli vyvolalo v Rusku rozruch, protože bylo tedy v rozporu s očekáváním. Co se to nyní s ní děje? Ptali se mnozí. Vezměme si například Německo, kde Alternativa für Deutschland a strana Le Penové ideově jí blízká. Jede tedy na vlně úspěchu a vyzývá k obnovení hospodářských vztahů s Ruskem, to už jsme tady měli, aby zachránila německou životní úroveň. Francouzska ale mezi tím se chová skoro stejně jako její hlavní protivnice z Evropské unie Ursula von der Leyen. A to přesto, že ceny benzínu a nafty ve Francii lámou taktéž rekordy. Cituji, v posledních týdnech jsou nepřátelské činy, kterých se v Evropě dopouští agenti jednající jménem Ruska, jsou stále častější a závažnější. Píše tedy v otevřeném dopise žena, která se kdysi také se jí přezdívalo ruská agentka v Evropě. No, to víte, prachy někdo zatlačí a všechno se změní, dámy a pánové. Tak, to už bylo páté, tak můžeme do šestého balíku.
1: Jdeme dál, jdeme se pojet do Jemenu. Tam ta zpráva hovoří o tom, že sandálová kopule je neproniknutelná. Oni mají také proti leteckou nebo proti raketovou kupoli. Říkají sandálová, jako Američani mají zlatou, tak oni mají sandálovou. To je z toho, když svého času Scott Ritter hovořil o tom, že Američané prohrávají s osandálovanými pastevci v Afghánistánu, tak se to docela ty sandály ujaly, pač oni běhají v těch sandálech tam také. Takže sandálová kupole je neproniknutelná, Hutujové se střílejí druhý saudský F-15 stíhačku. A zatím nepotvrzené zprávy hovoří o další ztrátě stíhačů letounu americké výroby, který se střílá protivzdušná obrana povstalců. A to královské saudské letectvo je v nejvyšší pohotovosti, protože přibývá nepotvrzených zpráv, že v jemenském vzdušném prostoru byl sestřelen další saudský stíhací letoun F-15. A zpráva přichází jenom několik dní potom předchozím incidentu, což zvyšuje počet otázek ohledně modernizovaných schopností protivzdušné obrany, kterými nyní disponují hutiští povstalci. A před několika dny ty Hutijové zveřejnili videozáznam zachycující zásah atrosky saudského F-15 v provincii Marib, na nichž byly jasně viditelné státní znaky a vlajka království. Přestože se Riad vyhnul oficiálním potvrzení, tak záběry vyvolávaly vážné obavy ohledně ztrát vyspělých amerických platform. Hutijové tvrdí, že nyní používají doma upravené rakety země vzduch nebo modifikované iránské systémy, které jsou schopné zachytit stíhací letouny čtvrté generace, operující ve středních a vysokých výškách. Takže to je tedy tato zpráva.
0: Tak, jdeme dál. Čas kvapí. Husiové zautočili, počkat, přepnu obrázek. Husiové zautočili na oblast řecké eskadry v Jambu v Saudské Arábii. Hlavní katastrofy v Aramco. Strategicky důležité město Jambu v Saudské Arábii se dne 24. září stalo cílem prudkého útoku jemenských postavců Husijů v oblasti, kde je nasazena řecká letka řízených střel Patriot. Šítská skupina uvedla, že provedla koordinovanou operaci s použitím balistických raket, křižujících střel a rojů dronů, přičemž zasáhla jak citlivý cíl v hlavním městě Riádu, tak ropnou infrastrukturu Aramco v Jambu. Katastrofy v areálech Aramco v Jambu přímo ovlivňují mezinárodní trhy, protože saudský plynovod East West končí právě v Jambu. Nuž a komu to vyhovuje? A kdo to rozpoutal, to se ptejme. Tak, jdeme na třetí.
1: V Jemenu byla vyhlášena obecná mobilizace a předseda jemenské prezidentské rady Rašád Al-Alimi dnes, to je 25. to je v pátek, vyzval k všeobecné mobilizaci proti proiránským šíitským povstalcům Hutijům, kteří eskalovali své útoky proti vládním silám a Saudské Arábii. To jsou Arábie, to jsou spojenci uznávané jemenské vlády, tedy uznávané jak kým. A ten Rašád Al-Alimi také slíbil, že od soboty 26. září opustí síly Hutijů, udělí všeobecnou amnestii, a ta pravda je jiná. Saudská Arábie ve skutečnosti využívá mezinárodní civilní očiště v Adenu připravil velké množství zbraní, aby uspokojila potřeby odvedených a kompenzoval ztráty. A během uplynulého týdne dorazilo přes letiště několik várek zbraní a vojenské techniky a současně byly desítky stíhaček saudského letectva uvedeny do pohotovosti, protože poprvé v následujících dnech bude podniknuta rozsáhlá operace k zadržení postupujících Hutijů. Je potřeba vědět, že ty Hutijové obsadili celé pobřežní pásmo Rudého moře a nyní soustředí síly pro závěrečnou ofenzivu v Adenu. Takže tady ta situace, jako ta rovnice je obtížná, zvláště vzhledem k nejnovějším událostem, protože Hutijové dokázali zcela zablokovat strategicky důležitou silnici mezi Adenem a Taizem. A velké město na horské plošině, 1300 metrů nad mořem, má 1,6 milionů obyvatel a očekává se, že bude pod čínskou kontrolou. Možná není náhoda, že dnes Riad svolal velitele pakistánské armády dokonce, takže uvidíme, co z toho vzejde. Tady máte i nějaký plánek, jak to tam vypadá. No.
0: Jo, tady. Tak, jdeme dál, čas kvapí. Ne, tohle nechceme. 7-1. Jaké jsou iránské superzbraně, kterými tvrdí, že mohou zasáhnout a navždy změnit mapu? Režim v Teheránu důrazně, jo, to je z první úst, no tak jo. Takže mluvčí revoluční gard iránských uvedl, že v případě nového amerického útoku by Irán změnil jak geografii války, tak i zbraně, které použije. A mluvil o nových systémech s novými schopnostmi a cílech, které doposud nebyly zasaženy. Tato prohlášení byla doprovázena možným útokem na cíle s takovou silou, že se změní i geografická mapa. Na základě výše uvedených prohlášení se vojenští analytici mezinárodních tiskových agentur pokusili odhadnout, jaké zbraně má Teherán k dispozici pro tato tvrzení. Tak, zbraně, které mohou stát za iránským varováním. Pozornost je zaměřena na střely Fatah, že ano, nad zvukovou raketou, jak to označují Iránci, a také Khaybar Sheran, balistická raketa středního doletu, která dosahuje rádiusu 15 až 2000 kilometrů a bla, bla, bla, bla, bla, bla. Zkrátka uvidíme.
1: Pojďme dále, pojďme se podívat na COVID a na následky. První zpráva hovoří o tom, že firma Pfizer přiznává, že od krevních sražení až po tubo rakoviny, že prostě ty mRNA vakcíny mají vedlejší účinky. A počet lidí, kteří v Německu zemřeli na vedlejší účinky, se pohybuje mezi 20 až 60 tisíci lidmi. A Pfizer zveřejnil seznam vedlejších účinků mRNA vakcín proti COVID-19, které byly vlastně vnuceny, nebo občané byli přinuceni k očkování, a to nejenom v Německu, ale zhruba se to týká 2,5 miliardy obyvatel, lidí všech kategorií na světě. A mezi vedlejšími účinky patří krevní sražení, srdeční zástava, novorozenecká smrt, turborakoviny a tak dál, tedy agresivní rakoviny s rychlou progresí. Ta zpráva dál říká, že Anthony Fauci lhal o bezpečnosti vakcín a miliony lidí po celém světě zemřeli na vedlejší účinky nebo čili vážným zdravotním problémům. Ten konkrétně ten seznam zahrnuje tyto poškození: krevní sraženiny, akutní poškození ledvin, akutní ochablá myelitida, pozitivní protilátky proti spermiím, embolie mozkového kmene, trombóza mozkového kmene, zástava srdce, srdeční selhání, trombóza komory srdce, kardiogenní šok, cévní vazulitida centrálního nervového systému, novorozenecká smrt, hluboká žilní trombóza, encefalitida mozkového kmene, hemoragická encefalitida, epilepsie čelního laloku, epileptická psychóza, obličejová paralýza, syndrom fetálního stresu, gastrointestinální amyloidóza, generalizovaná tonicko-klonická krize, Hashimotova encefalopatie, trombóza jaterních cév, reaktivace pásového oparu, reaktivace rakoviny, turborakoviny, tedy agresivní rakoviny s rychlou progresí, imunitní hepatitida, intersticiální plicní onemocnění, embolie v jugulární žile, juvenilní myoklonická epilepsie, poškození jater a nízká porodní hmotnost. A stojí za zmínku, jak neupravená smlouva mezi EU a Pfizerem, která byla uzavřena na nákup vakcín proti COVID-19 v roce 2021, spatřila světlo světa a na základě odhalených událostí mohou být vedlejší účinky, které zatím nejsou známé a také nikdo neví, po jakých letech se objeví. A tady vlastně ten bývalý vedoucí toxikologie v Evropě ve firmě Pfizer, mluvící o prestiži své pozice, tak učinil šokující hodnocení. Podle svědectví výkonem představitele počet lidí, jak jsem říkal, kteří v Německu zemřeli na ty vedlejší účinky té vakcíny mezi 20 a 60 tisíci. Je to obrovské číslo, které pokud se potvrdí, tak lékařský skandál to bude jaksi největší tragédie poválečného Německa. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Tak, dále doktor Suchalik Bagdy, jdem se na něj podívat. Profesor tedy Suchalik Bagdy představuje novou teorii o nemocech po kočkování mRNA a je k tomu video na necenzurovanápravda.cz. Během oslavy tedy 20. výročí UK Column profesor Suchalik Bagdy poprvé veřejně představil hypotézu, podle které jsou neurologické potíže po kočkování mRNA šmakuládami způsobeny samoudržitelnou demyelizací. Neznám. Bývalý tedy mikrobiolog v důchodu a bývalý ředitel Institutu lékařské mikrobiologie na univerzitě v Mohuči si záměrně vybral právě toto publikum pro premiéru tohoto představení. Zdůraznil, že jde o dosud neprokázanou pracovní hypotézu založenou na vědeckých úvahách, která se teď testuje. Tak, co tady máme? Profesor Bagdy se pokusil vysvětlit běžný vzorec za velmi odlišnými příznaky, ztráta kontroly nad pohyby, myšlenkami, vzpomínkami a osobností. Suchard Bagdy řekl, že falešní přátelé zmizeli, skuteční přátelé a skvělí lidé zaujali jejich místo a doporučil nejnovější knihu autora jménem Sharaf a také The Vaccine Mafia od Helmuta Šterce. Vakcinační tedy mafie. Šterc býval hlavním toxikologem Pfizeru pro Evropu a zná schvalovací pravidla lépe než téměř kdokoliv jiný. Kniha byla poprvé vydána v němčině a nyní je dostupná i v angličtině na Skyhorse. Společně se Štercem Suchard Bagdy sestavil kompendium a říká, že kočkování mRNA je největším organizovaným lékařským zločinem v historii. Tak, je to důležité. No, tak to bych chtěl samostatné tomu věnování, protože těch informací je tady hodně. Takže necenzurovaná pravda, dámy a pánové. Suchalik Bagdy představuje novou teorii, takto se článek jmenuje a vyšel 25. září, tedy v pátek. Takže necenzurovaná pravda.eu.
1: Jenom malou poznámku k tomu Bagdy, který dlouhodobě pracoval jako skutečně velmi známý tedy lékař v Německu, tak říkal, že už tam dá být nemůže a snad se vrací domů, on netuším z Indie nebo tam o co od někud, Indie nebo Pakistán dokonce. Tak tolik jenom jako ta zpráva. Já tady přijdu na ty domácí zprávy, jinak je tady teda článek, víte, kde vznikl výrok členu Novičoka vrbětického generála bez koudelky, že Rusko napadne na to a Babiš nechápe. Tady říká, je to cenzura jako vyšitá, pár šílených českých generálů už veřejně výzká, jak sáskové kanceláři či zbraně zabijí více Rusáků. Výroky plukovníka Foltýna, generála Řehky, komedianta Vetkého a dalších se sbírkou na tanky či drony se snadno dohledat, to není nic tajného. Ale víte, že jako první u nás se o jaderném odstrašování Ruska vyslova nenávistná Helena Langšádlová. A co více, Česká republika testuje na živých lidech v Rusku, jaká je síla a kvalita vražedných zbraní a válku je potřeba udržet tak dlouho, dokud se to na živých cílech neověří. A výrobce dronů pro Ukrajinu nabídl České republice testovací sadu. A problém je v tom, že tyto zločinci si pak zalezou do vládních bunkrů a rukojmí jsme my, občané, kteří chtějí mír a jednat o konci války. A přesně toto vyslovila ruská strana, přesně toto na to reagoval Novičok, Biskoudelka. A zkuste se na to podívat z pohledu prezidenta Putina, kterému zabijeme českými zbraněmi ruské občany. Prostě Rusové se začali dělat soupisky měst a firem, jejich zbraně v rukách Ukrajinců ruské občany zabíjejí. Takže tam se k tomu vyjadřuje i ten Viktor Medvědčuk a vojenský svaz České republiky, Slovenska a Ukrajiny proti Ruské federaci bude mít následky a tak dále, a tak dále. Tam se spojujeme, děláme takovéto spolky. Takže na jedné straně prezident Putin ocenil, že Česká republika a Slovensko zaujímají zásadně odlišné stanovisko a vlády Andreje Babiše a Roberta Fica jsou proti přímému zapojení svých států do konfliktu, financování vojenských dodávek Kyjevu, další eskalace přerušení vztahu s Ruskem, udržování kurzu pragmatického dialogu a ochrany národních zájmů a na druhé straně se tam prostě pořád posílají zbraně a tak dále, což tedy by ta vláda měla mít prostě pod kontrolou. Takže tolik, pojďme dále.
0: Tak, Koudelku, Koudelka a tady máme Kašpara z Hradu, takže se na něj jdeme hnedky kouknout, aby jsme ho měli. Tak, naprosto zbytečný a škodlivý projev agenta Pávka v OSN drze poučoval a útočil na největší světové supervelmoci. Kolářův prezident Petr Pavel Pávek, tedy Pepa, v OSN vyzval Čínu k většímu tlaku na Rusko, kritizoval ruskou agresi a žádal reformu světové organizace, tedy asi OSN. Zatímco někteří v jeho vystoupení vidí projev státníka a oceňují postoj k Moskvě, jiní hovoří o ostudě pro Českou republiku, neřekl bych pro Česko. Pepa tedy před valným shromážděním vyzval, cituji, Čína má moc, vliv i odpovědnost pomáhat, předcházet konfliktům, zmírňovat napětí a přispívat k ukončení válek. To zahrnuje i využití jejího vlivu k tomu, aby pomohla ukončit ruskou agresi na Ukrajině, prohlásil Pepa. Tuto agresi zahájil a dále ji vede další stálý člen Rady bezpečnosti OSN. Rusko v rozporu s chartou OSN a základními zásadami mezinárodního práva, řekl Pepa. Současně ale dodal, že stále má smysl dát šanci seriózním diplomatickým snahám. Silná pasáž zazněla také v části projevu věnované fungování současného mezinárodního řádu. Pepa tedy zdůraznil, že pravidla mají význam právě kvůli nerovnému rozložení moci mezi jednotlivými státy. No, já asi to necháme.
1: Dvě poznámky. Za prvé, proč někdo pořád mluví o ruské agresi, když Mezinárodní trestní tribunál OSN v Hágu na základě žaloby Ukrajiny ohledně ruské agrese to posoudil a rozhodl, že o žádnou agresi nejde. Proč tady pořád někdo mele něco o nějaké agresi? To je první věc. Druhá věc, když se podívá, musí ty lidi trošku studovat, když se podívají na chartu OSN, a článek 51 a 107, tak tam je vysvětleno, že Rusko jedná po právu. A musí začít studovat, místo zvanění musí začít studovat, pokud chtějí tedy. Víte, to je všechno o tom vzdělání. No, pojďme dále. Já teď se dostaneme k tomu tematickému okénku, ono je velmi dlouhé, já se pokusím jenom z toho udělat výtah. Jmenuje se Hloupost jako klíčový zdroj a říká se v něm asi toto. Všichni moderní lidé musí čas od času komunikovat se systémem. Potřebují se ucházet o zaměstnání, získat hypotéku nebo jiný úvěr, sjednat si pojištění, platit daně a tak dále. Tento kontakt se za poslední 20-30 let výrazně změnil a stále se mění. Největší změna se týká rozhodování. Ve většině případů dnes rozhodnutí nepřijímají lidé, ale algoritmy. Nějaký algoritmus úvěrové společnosti rozhoduje, zda dostanete půjčku. Jiný algoritmus rozhoduje o tom, kolik zaplatíte za pojištění, zda získáte zaměstnání, kolik budete vydělávat a dokonce o tom, zda dostanete povýšení. Rozhodování lidmi je vyhrazeno pouze pro významnější rozhodnutí týkající se velkých částek peněz. Tato automatizace rozhodovacích procesů byla vnímána jako pokrok v uvozovkách ze strany korporátního západu i západních vlád. Algoritmy nahrazují drahou lidskou práci, zvyšují produktivitu a efektivitu a šetří obrovské množství peněz. Tento proces nyní postupuje ještě dále. Kdekoliv je to možné, tak jsou lidé nahrazováni umělou inteligencí. Začalo to hloupými chatboty, které nedokázaly vyřešit jediný problém a nyní to pokračuje směrem k výkonnějším LLM, také nazývaným umělá inteligence. Plánem do budoucna je outsourcovat veškeré rozhodování, které není řešeno algoritmy umělé inteligenci. Stejná filozofie se uplatňuje v západních armádách, zejména v americké armádě. Rozhodovací procesy se automatizují pomocí algoritmů a umělé inteligence. Mezicílem se zdá být plně automatizovat každý kill chain od identifikace cíle a jeho analýzy až po samotný úder. Zdánlivým cílem je proměnit americkou armádu ve stroj, který funguje téměř automaticky a autonomně, nebo přesně v soubor automatizovaných procesů. Úlohou lidí by většinou bylo stanovit celkové cíle a stisknout několik tlačítek. Viděli jsme to v praxi v únoru, kdy byla dívčí škola v Iránu zasažena dvěma střelami z plochou drahou letu v rámci takzvaného double tap. A úloha lidí v řetězci vedoucích zabití všech těch dívek pravděpodobně spočívala jen ve stisknutí tlačítka, zejména při druhém úderu. Jsem si jistý, říká autor, že lidé, kteří sledovali útok na monitoru a schválili druhý úder, jsou velmi hrdí na všechny tyto obvyklé věci, svou službu Americe, své zemi, své armádě, své uniformě a tak dále. A teď se na to podívejme. Přizpůsobení člověka pracovní pozici. Jedním z důvodů, proč se algoritmy v takové míře prosadily ve firmách a dalších organizacích, je skutečnost, že velmi dobře zapadají do nejdůležitějšího principu náboru zaměstnanců v mnoha moderních organizacích. A tímto cílem je přijímat pouze lidi, kteří nejsou hrozbou pro své nadřízené, a lze je snadno řídit a kontrolovat. Dále odstranění konkurence v západních ekonomikách a pokles kvality pracovní síly. To je jako důsledek potom. Dále vytváření konkurenčních komfortních zón, kdy tedy vlastně téměř 90% západní spotřební ekonomiky nebo západní ekonomiky obecně, tak prakticky už dneska neexistuje konkurence. Každé odvětví zdravotnictví, pojišťovnictví, potraviny, finance, automobil, elektronika, energie a tak dále, tak se zdá být komfortní zónou. To jsou odvětví, v níž jsou dvě nebo více společností, které vytvořuje oligopol a rozhodli se navzájem nesoupeřit, čili rozdělí si tam trhy a tak dále. A uvnitř těchto komfortních zón jsou pohodlné společnosti s pohodlnými zaměstnanci, spoustou času a peněz na kulturní aktivity, například práva trans lidí. A tyto komfortní zóny jsou před jakýmkoliv narušením usilovně chráněny. V případě potřeby se používají cla a zákazy dovozu. Noví podnikatelé se připojí k systému, jsou odkoupeni, je jim odepřeno financování, nebo je potkají nešťastné náhody. A celý nový technologický sektor existuje proto, že pochází z oligopolů, nebo jde o přímý projekt CIA Deep State, jako jsou Open AI, čili otevřená umělá inteligence, nebo Anduril. Nic nového nevznikne ve významném měřítku, pokud to není pod kontrolou. A jedinou povolenou konkurencí je soupeření malých a bezvýznamných firm v nepodstatných sektorech, například mezi řemeslnými pizzeriemi. A ani mzdy už nereagují na nabídku a poptávku po talentu. Existují algoritmy, které určí, jakou hodnotu má každá pracovní pozice, nikoli člověk. A tyto algoritmy distribuují peníze pracovníkům jako krmivo jednotlivým dojnicím. V nekonkurenčních komfortních zónách platí jiná pravidla než ve skutečně konkurenčním odvětví, včetně pravidel pro zaměstnance. Stabilita a kontrola jsou vším, lidé jsou filtrováni podle své schopnosti, jak podle programu a podle toho, zda představují hrozbu pro své šéfy a firmy. Narušování systému se odsuzuje. Bohužel schopnost být lidskou ovcí je nepřímo uměrná schopnosti řešit problémy. Firmám tak zůstává skupina zaměstnanců, které stále méně schopná samostatně řešit problémy nebo je řešit vůbec. Proto je zapotřebí automatizované rozhodování. Či dochází k poklesu kvality pracovníků, takže zatímco probíhá ovládnutí jednotlivých sektorů západních ekonomik, tak docházelo k zásadním změnám také na poli lidských zdrojů. A ty rozsáhlé změny západních vzdělávacích systémů, způsoby výchovy, hodnot konečně přinesly své výsledky. A kolem přelomu tisíciletí se začal objevovat nový typ pracovníka. A tady s tím souvisí narcismus, křehká zásoba talentů, výsledkem jsou generace lidí se sníženou odolností, to vedlo k epidemii psychických problémů, změna ve vzdělávacím systému a úpadek od učitelské profese vedly ke vzdělávací katastrofě, v níž polovina absolventů sotva rozumí základnímu textu, matematika a další podobné nepříjemnosti. So

0: O dalších věcech. Outsourcing myšlení a jeho důsledky, kde outsourcing výroby se stal hlavním trendem v západní společnosti přibližně ve stejné době, kdy začala klesat kvalita pracovníků a současně rostla kontrola nad západními ekonomikami. A ta vertikální integrace, tedy výroba celého výrobku nebo většiny uvnitř společnosti, byla považována za barbarský přežitek minulosti. Místo toho se stalo módou subdodavatelství v mnoha větším měřítku než kdykoliv dřív, takže si tam pořád od někud někam posílal nějaké díly, čím se to prodražuje jednak o dopravu a jednak o to, že každá firma chce vytvářet zisk. A takže je s tím stále větší problém. A ten článek končí vlastně jednou věcí, že v této situaci jsou Spojené státy. Takže tady dneska z toho vyplývá, protože nemají jiné řešení, takzvaná obrana proti temným čínským dovednostem. A je pravděpodobné, že jedním z důvodů tohoto přeformátování západních ekonomik byla domněnka, že globální konkurence v budoucnu nebude problémem a domácí konkurence na západě byla odstraněna. A další na řadě byla tedy konkurence globální. A to je ta politika, ten plán toho zadržování té Číny, neutralizace její neutralizace jako konkurenta a tak dál, což se nedaří. A promítá se to vlastně do těch neustálých snah, tedy eskalovat to napětí vůči té Číně a tak dál. A v takovém tom vlhkém snu, jako že ji prostě porazí a že ji teda tu konkurenci zarazí a na světě zůstaneme všichni blbí. Takže blaho světa bez konkurence, které Západ očekával, zatím nenastalo podle plánu. A místo toho se Čína stala problémem. A západní generální ředitelé navštěvovali Čínu a analyzovali to, co Čína nabízí. Výsledkem byl šok. Čínské výrobní metody jsou průlomové a často jsou lepší i samotné návrhy, včetně teda té umělé inteligence. A někteří západní generální ředitelé si nyní uvědomují, že pokud chtějí konkurovat, tak musí znovu zavést vertikální integraci a co nejvíce činností provádět interně. Musí také zcela přehodnotit výrobu a postavit nové továrny. A také vidí, že to nelze provést. Důvod? Nedostatek lidského kapitálu. Lidé, kteří by to dokázali, už jednoduše nejsou k dispozici. Takže tady z tohoto pohledu to bude mít Trump jako velmi těžké, pokud chce něco stavit znova. Zatím teda se tomu brání tak, že zavádí celní bariéry. Některé výrobky z dovozu jsou zakazovány a tak dál. To sice má možná čas nějaký, má to poskytnout čas na nadechnutí, než uspěje velký plán na udušení Číny. Oni nechtějí, oni vědí, že domácí ekonomiku zlepší, že by to byl problém, jak udusí Čínu. A k úspěchu tedy dojde ve chvíli, kdy Spojené státy získají kontrolu nad všemi zdroji, které Čína potřebuje pro svou ekonomiku, včetně zdrojů z Iránu a Ruska. Což ovšem nemusí být snadné. Mimochodem, až to dodělají, tak si budou zřejmě s proměnutím utírat i zadek rukou, protože i ten toaletní papír se dováží z Číny. Takže to nevím, jak se představují. Každopádně Trump musí jednat rychle, než se všechny společnosti a všichni absolventi univerzit promění v původní sliz. A na to, než se tak stane, tak nemá mnoho času. Čili pokud se něco zlepšit, tak musí dělat nejenom na zadržování Číny, ale hlavně na obnově vlastní ekonomiky a především průmyslu a vzdělanosti a obnovení profesionální znalosti lidí. A to nebude hned. Takže tolik teda tento velmi, velmi zajímavý článek. Já jsem to vzal jako opravdu letem světem, ale je to velmi důležité, protože tady se chápu i ty důvody, proč vlastně pořád ta Amerika chce někoho zadržovat. Prostě proto, protože sama si udělá takové věci, takové chyby, že ona sama na to nemá. A pokud je o tu umělou inteligenci a některé věci, které s tím souvisejí, a vlastně jaksi součástí toho přechodu na tu technokratickou linii, na tu dystopickou technokratickou linii, tak zítra o tom bude z části kompas a ještě bude to i v dalším kompasu. Takže vás na jeho sledování tímto samozřejmě zvu, srdečně zvu. Děkuji za spolupráci a panu kolegovi a vám za pozornost a dneska se pro dneček se s vámi rozloučím.
1: Tak. A já taktéž, dámy a pánové, Jarda Hladil převezme vysílání a zase ve 400 vám do práce, takže Simonka odřekla necenzurované vysílání, 176. nebude, takže si to dáme příští víkend a pana Pěkina si dáme asi v týdnu. Tak děkuji, pane inženýre, vám též, dámy a pánové, vám děkuji za pozornost a samozřejmě děkujeme za podporu jak Svobodného vysílače, tak samozřejmě

0: případně Studia Kadaň, to přes Odysí. Mějte se krásně, přeji dobrou noc a samozřejmě Svobodný vysílač jede dál a Jarda Hladil převezme tedy s nočním proudem Rádia Meta toto vysílání. Dáme jenom děkovačku, pane inženýre, hezký zbytek víkendu a samozřejmě dobrý start do nového týdne.
1: Napodobně děkuju a hezký večer vám všem.
0: Tak tež.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího kalendária, které věnujeme osobnostem narozeným ve znamení vah, to jest koncem měsíce září. Poslechneme si reprízu kalendária číslo 79 z roku 2024 věnovaného tomuto období a těmto osobnostem Rupert Hine, producent, Leonard Cohen, Věra Ferbasová, herečka, Don Preston z kapely Mothers of Invention, Zdeněk Štěpánek, Nick Cave, Dean Reed, John Jett, Jan Nedvěd, Shel Silverstein, písničkář, Jaroslav Ježek, Don McLean, písničkář, Brian Ferry, zpěvák, Bořivoj Navrátil, George Gershwin, Záviš, kníže pornofolku a Randy Bachman z kapely Bachman Turner Overdrive. Příjemný poslech přeje Michal Kyselka. Vážení posluchači, vítejte u 79. kalendária. Je to 39. týden roku 2024. Od mikrofonu u této první části vítá Michal Kyselka. 21. září byl Leonard Cohen. Oslavil 80. narozeniny. Tento světově proslulý písničkář nahrál méně známou skladbu, Když padla dvojčata 11. září v New Yorku. Píseň se jmenuje The Day They Wounded New York, den, kdy zranili New York.
1: Some people say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York,

77 roků by téhož data 21. září oslavil producent hudebník Rupert Hine, mýval kapely například Quantum Jump. Hodně produkoval třeba i Kevina Ayerse a sám na svém prvním solovém albu měl takovouto zádušní gangsterskou písničku Dark Windows, tmavá okna. Aneb chceš se stát hrdinou v kufru černého Cadillacu?

0: Rovněž 21. září uběhlo 111 let od narození herečky Věry Ferbasové. Tak to na ní vzpomíná její souputnice Eva Gérová.
1: Umírněná, klidná a velice milá a velice hodná ženská. Když člověk si uvědomí, že ona neměla žádnou hereckou přípravu, ona byla vlastně vyučená sekretářka, že?
2: Ano, ona měla obchodní školu.
1: Ano, uměla těsnopis, uměla psát na stroji a nepomyšlela nikdy na to, že bude filmovou herečkou. A najednou to přišlo.
0: A že se herečkou stala, o to nemůže být pochyb. Stačí, když si přečteme filmy, ve kterých hrála, dejme tomu, od 35. do 38. Viktorka, Vdavky na Ninky Kulichovi, Studentská máma, První políbení, Pozdní láska, Klub tří, Jedna z milionu, Cácorka, Švadlenka, Uličnice, Tři muži ve sněhu, Srdce v soumraku, Sextánka, Rozkošný příběh, Na té louce zelený, Manželství na úvěr, Komediantská princezna, 37, Žena pod křížem, Vdovička spadá z nebe, Mravnost nade vše, Falešná kočička, Děvčátko z venkova, a 38, Vandiny trampoty, Slávko nedej se, Slečna Matinka, Pozor straší, Andulka vyhrála a film Panenka, ve kterém Věra Ferbasová hraje robotku.

Kupte si mě na dvě splátky, já se vždycky vyplatím. Nikdy nesplouznu, nikdy nezbubnu, ani formy nestratím. Můžete mě vrátit.

0: Hráč na klávesové nástroje Don Preston
1: 21. září oslavil 94. narozeniny.
0: V 60. letech byl členem Mothers of Invention skupiny Franka Zappy. Hrál například také s Yoko Ono. Invence a hráčské umění souboru byly obdivuhodné. Poslechneme si písničku s netypickým vyzněním pro Franka Zappu, který často ironizoval hnutí hippies. Zde se pro změnu pozastavuje nad policejní brutalitou a ignorancí rodičů v době války ve Vietnamu.

0: 22. září, včera, uteklo již 128 let,
1: kdy se narodil herec Zdeněk Štěpánek. Pustíme si, jak čte rezoluci po atentátu na Heydricha. V jeho hlase je, myslím, patrný tlak, který na něj byl vyvinut, když z jeho úst musela zaznít tato mrazivá slova.
2: Slavný pane státní prezidente, české kulturní organizace shromážděné dne 18. června 1942 na manifestační schůzi zvolané Národní radou českou ujišťují vás, že zůstávají věrny politickým směrnicím, kterými jste se řídil, když jste dne 15. března 1939 ve své moudré rozvaze položil osud českého národa a české země s plnou důvěrou do rukou vůdce německé říše a uznal takto před celým světem, že naše místo v Evropě může být jedině po boku mocného souseda, který ústy svého nepřekonatelného nejvyššího představitele přijal český národ pod ochranu německé říše a slíbil zaručit autonomní vývoj národního života národa českého a jeho vlastní svébytnost.
0: 67 let oslavil 22. září
1: Australán, kdysi zlobivák, muzikant, básník, spisovatel Nick Cave, u nás velmi populární, nejen mezi ženami,

0: 86 let by rovněž 22. září oslavil
1: Dean Reed, přezdívaný Rudý Elvis. Jeho historka je známá, ať už to byl neúspěch jeho hudební kariéry v Americe, anebo ideologické přesvědčení, které ho přinutilo se z Ameriky vystěhovat nejdřív do Jižní Ameriky a potom do Evropy, byl odpůrcem a kritikem kapitalismu, alespoň se tak tvářil, takže našel ornou půdu ve východní socialistické Evropě. Chvilku žil v Itálii, pak se usadil v Německé demokratické republice, hodně točil filmy. Z našich zpěváků mu byl blízkým přítelem Václav Neckář a sám Dean Reed byl podezříván, že spolupracuje se CIA, KGB a východoněmeckou Stasi zároveň. Pravdu těžko dohledat, zrovna tak jako o konci jeho životní pouti, tragickém utonutí, které někteří považují za sebevraždu a někteří dokonce za vraždu. Poslechneme si jeho vystoupení z pražské Lucerny na podporu Chile.
2: Here's a song, l'unidad popular in Chile. Está prohibido ahora, pero nosotros lo cantamos en cada lugar en el mundo, donde hay un hombre, un ser humano que cree en la libertad.

0: Zpěvačce Joan Jett bylo včera 22. září 66 let a stále bez bázně a hany brázdí svět se svojí kapelou Black Hearts. Joan je původem z Pensylvánie, od roku 1972 žila v Los Angeles, kde o 3 roky později s pomocí producenta Kima Fowleyho založila skupinu The Runaways. Skupina se rozpadla v roce 1979, kdy Joan Jett nastoupila solovou kariéru se svojí cover verzí písně I Love Rock and Roll, zdolala americkou hitparádu a bývá označována jako královna rock and rollu.
1: Toliko pro první část kalendáře číslo 79. Od mikrofonu se prozatím loučí Michal Kyselka, ne na dlouho, za chvilinku tu bude páteční druhá část.

Hezký večer, vážení posluchači, dneska tady máme pátek 27. září 2024, u mikrofonu Michal Kyselka, druhá část kalendária číslo 79. Toto letí. Čtyřiadvacátého září oslavil Jan Nedvěd 78 let. Když jsme minulý týden vzpomínali nedožité narozeniny jeho bratra Františka, tak to pochopitelně svádí k tomu, abychom si poslechli jejich společnou píseň ještě z dob, kdy byli členy skupiny Brontosauři. A pravda, to bylo ještě dávno, dávno.

0: Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
1: Má.

Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.

0: Tak já vás všechny zdravím, vítám vás po prázdninovém rádiovém klidu, abych tak řekl, který ale byl nahrazen pouze našimi reprízami. Tak tady máme první den měsíce září, a to neznamená, že jdou děti do školy, to také znamená jednu důležitou věc, že se nám vrací zpátky do éteru můj host Iša. Já tě zdravím, Išo, vítej, ahoj.
1: Ahoj, jak krásné odpoledne po prázdninách všem našim posluchačům.
0: Já doufám, že jsi měla prázdniny, jak se sluší a patří, to znamená, že jsi nechodila do školy, že jsi nemusela brzy ráno vstávat, že jsi byla pořád někde na slunci, u vody, no a to ti sama určitě povíš, jak jsi trávila prázdniny, to se ti za chvilku zeptám. No, než se k tomu dostaneme, tak ať to nezamluvíme, tak si pojďme říct, ti doma dneska svůj svátek. Dneska slaví Linda a Samuel. Jméno Linda nemá jasný význam. Jasné však je, že jde o krásné jméno s jemným zněním, ale významným charakterem, který se dá připodobnit i k majestátné lípě. Jméno může znít až mrštně, je hladké a podejné skoro jako had. Tak kdybych teda byl Linda, tak nevím, co si teď mám, jako jestli mám jásat nebo ne. Jméno Linda patří ke krásným ženám, nosí ho kanadská modelka Linda Evangelista, slovenská modelka Linda Nývoltová nebo české krásky Linda Vojtová či Linda Bartošová. Nositelkami jména jsou nejenom modelky, ale také herečky. Vedle amerických hereček Lindy Blair či Lindy Gray i česká herečka Linda Rybová. Ženské křestní jméno Linda má několik odlišných teorií výkladů. Význam a původ jména tak není přesně znám. Jméno bývá spojováno se španělským slovem Linda ve významu krásná, ale také s německým výrazem Lind, s překladem jemná, mimá. Jméno je však velmi blízké i německému slovu Linde s významem lípa. A také staroněmeckému Lindy, které se překládá jako zmije. Tím však možné významy jména ještě nekončí. Někteří vědci vznik jména odvozují ze jmén končících na Linda, tedy Adelinda, Belinda a jiné. Jméno by pak mělo stejný význam jako jména, ze kterých bylo odvozeno. No, těch Lind máme 4354, je to 124. příčka mezi nejčastěji užívanými jmény. Připomíme si, že Ivan Mládek zpívá tu písničku Linda, jo Linda a Linda. Nejradši marmeládu ze všech jídel má, pa, pa, pa. No, takže marmeládu má ta Linda ráda. No a Samuel, když se pojďme na Samuela. Krásu prastarého a je hebrejského jména Samuel dnes znovu objevujeme. Již celá tisíciletí k nám promlouvá i význam jména. Jedině muž jménem Samuel se může pyšnit tím, že nosí doslova jméno boží. Nejstarším známým nositelem jména byl židovský prorok Samuel, který ustanovil prvního židovského krále jménem Saul. Jméno nosil i anglický básník Samuel Johnson nebo proslulý irský dramatik Samuel Beckett, autor světově známé hry Čekání na Godota. Dnes je nositelem jména například syn populární české moderátorky Terezy Pellinerové. Jméno náleží i k britskému hudebníkovi, který si říká Seal. Jeho vlastní jméno je Seal Henry. Olusegun je Olumide Adeola Samuel. Jméno respektive příjmení převzala i jeho bývalá manželka, modelka Heidi Klum. Mužské křestní jméno Samuel pochází z hebrejštiny, vyvinulo se z hebrejského Šmuelí, Šmuel, v překladu jméno boží hebrejský Šem, jméno El, Bůh. Jméno má doslova posvátný význam. Objevuje se již v Bibli jako jméno židovského proroka. Samuelu máme v České republice 2071. Je to 130. příčka. No, tak Samuelové a Lindy, nebo Lindy i Samuelové, my vám právě teď přejeme s Išou pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a promořování a pěknou oslavu, prosím vás. No, a vy, kteří znáte nějakého Samuela nebo Lindu, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím nadělíte jim zdraví a prodloužíte jim život. Boj jim nastartujete a podpoříte imunitní systém. Dávám to na stranu, fiká to, tak no. A dostáváme se k mému oblíbenému tématu. Já bych se zeptal, co si již dělám uplynulý týden, ovšem to nejde. Takže já se zeptám, co si Išo dělala uplynulý týden a uplynulé dva měsíce, co jsme nevysílali. Pokud si někdo z posluchačů myslíte, že Iša nevysílala, protože chtěla volno, aby si odpočinula, tak to možná jako záměr bylo myšleno. Ale jako realita či praxe se to moc nepovidlo. Vidíš, tak povídej, děvče. Povídej, co jsi všecko tvořila, co jsi všecko dělala, ne detailně, ale tak obecně.
1: Tak samozřejmě obecně do detailu zacházet nebudu, ale jako je pravda, že jsem víceméně až teď koncem měsíce srpna se podívala v tom jednom týdnu k synům na vnoučátka, protože celé prázdniny byly buď u babičky, nebo někde na dovolený, nebo někde na táboře. Teď se teprve chystám k tobě, jinak jsem celý prázdniny seděla, kývala. Dlužno říci, že nutnou dávku kývání se mnou sdílela taky Vanda, který za to moc děkuju. Protože tato chudák, kromě toho, že chodila do práce, ještě odřela, protože to musela nakejvat tím, že já na to nevidím. Takže my jsme opravdu pilně pracovali a pracovali jsme tak hodně pilně, že jsme se dopracovali k docela hezkým výsledkům a hodně jsme se posunuli. Takže opravdu pracovní dva měsíce. A je pravda, kdybych měla ještě chystat jako vysílání, abych na to neměla možná ani ne sílu, protože na to nebyl prostě čas. My jsme denně jsme prostě řešili nějaké věci, které bylo třeba vyřešit a udělat, pročistit a nakývat a vytestovat. Takže na nějakou přípravu na vysílání by určitě nebyl čas. A ono je to vyčerpávající, když vlastně denně pracuješ. Ten, kdo kývá, tak ví, jak to vyčerpává energeticky. Jo. Takže já jsem měla prázdniny, ale pracovní. Takže já doufám, že teď to bude trošku s úlevou, až budou všechny dětičky do školy a bude po dovolených, tak já konečně snad trošku budu mít volníčko. Ale to myslím jako volníčko i tím, že nebudeme denně sedět hodinu a půl, dvě hodiny a tak dále pracovat a řešit nějaké věci. Takže v to tajně doufám, že teď jak pojedu k tobě, že si jako asi možná odpočinu, možná ne, uvidíme, jak další zadání, další úkoly budou přicházet, nebo jestli už opravdu nám nechají nějaký volníčko na zotavenou. Takže já dva měsíce zpátky pracuju, možná ještě víc, než jsem chodila do pracovního procesu, do práce. Toť otázka, to by nad tím, možná bych se nad tím měla zamyslet jako důchodce, protože důchodci, jak známu, říkají, že nemají na nic čas, já to můžu potvrdit, já bych fakt neměla čas chodit do práce. jak jsem měla naloženo. Takže obdivuju ještě k tomu Vandu, která teda prostě dopoledne kývala, odpoledne do práce, nebo dopoledne do práce, odpoledne kývala a večer se mnou, že jo. Takže jako je za to moc děkuju, měli bychom jí zahrát nějakou písničku pěknou za to. Co myslíš?
0: No, tu písničku nějakou jí můžeme zahrát, jestli jí to potěší. Koukám, že už nahodili elektriku, takže my tady teďko vysíláme díky tomu, že jsem si natáhl od fotovoltaiky prodlužku, takže už to nahodili, tak paráda, se mi zase vychladí všecko v ledničce. Něco najdem pro Vandu, tak určitě. No já jsem jenom chtěl říct, že ono to není jenom o tom kejvání, pochopitelně přes den, jo, nebo po večerech, on je to taky o těch misích a výpravách po nocích, protože chodíme ještě pracovat do, na těch realitách, na předlohách realit, ať se to týká čehokoliv, nechci to rozebírat. Takže v noci se touláme pracovně a přes den jako se snažíme nabrat sílu. Přiznám se, že teďko poslední tři dny je to kruťárna a já pomalu spím ve stoje, jo, takže je to náročný. No. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, co musím prozradit na tebe, já to na tebe prásknu prostě. Iša mi říkala, že pokud nebudete psát dotazy, pokud nebudete se dotazovat, co chcete vědět, tak v podstatě není co vám sdělovat. Protože my už jsme vyčerpali témata, která jsme měli vám sdělit, kudy jsme vás měli provést. Dovedli jsme vás do určité etapy vzestupu. No a pokud nebudete mít dotazy, kterými napíšete na telefonní číslo 774-139-044, tak to vypadá, že asi tak o 18. hodině to můžeme tady zabalit, protože už nemáme o čem. Že jo, Išo?
1: No tak my jsme tu misi těch informací, které jsme chtěli doručit, ten balík obrovský, k co největšímu počtu lidí jsme víceméně splnili. Protože brány jsou zavřený, děti jsou uzavřený, běží tedy už jenom ty věci, co se týká těch procesů, teď už tedy zmanifestovávání těch věcí. A tam už prostě čekáme, jak se ty věci, že jo, posouvají, až tedy úplně se to dokončí. Tak víceméně my jsme svoji misi splnili, tak předpokládám, že když se nikdo na nic neptá, pojďte se klidně do kolečka na ty položky, já vím, že to je těžký téma. Když se teda nikdo neptá, tak předpokládám, že všem je to jasné a že teda jako není potřeba cokoliv znovu vysvětlovat, protože pokud to vypadá, že všichni všemu rozumí, tak by možná bylo potupné jim to znova vysvětlovat jako do kolečka.
0: Jako malým takže dětem.
1: Jako malým dětem, no. Tak pokud tedy jsou ty věci pochopeny, tak je to dobře, pokud tedy k tomu nejsou žádné dotazy, tak je to taky úspěch, protože pokud všichni pochopili principy a pokud všichni pochopili, proč některé věci je potřeba kontrolovat a co nám vlastně ty věci říkají, tak potom je to přesně to, čeho jsme chtěli docílit a čeho jsme tedy docílili, tak nač to pořád opakovat a omílat do kolečka, že?
0: No, píše nám Monika. Milý Péťo a milá Išo, děkuji vám za vaše vysílání nabité cennými informacemi, které jsou pro pochopení našeho evolučního vývoje zcela zásadní a už se dnes nemůžu dočkat dalšího pokračování. které doufám začne jako obvykle v 17 hodin. Můj vnitřní budíček už mě upozornil a mé nitro se zachvělo blaženým očekáváním. Moc vás zdravím a přeji krásný podvečer. Tak jako když ti žena napíše, že vzlétly motýlci, tak je to jasný, že? Tak Monika to má takhle, že se jí chvěje nitro blaženým očekáváním. Tak teď ve vším
1: počasnosti. To je tím, že je napojená právě na ty správné vibrace a ona je vnímá, tak proto reaguje těmi pocity, které nám tady teď prozradila.
0: My za to děkujeme pochopitelně, za tu upřímnost i za to, jak se nám s tím svěřila. Já tady přečtu ještě jeden mailík. Ještě jeden mailíček. Dobrý den, pane Petře a paní Išo. Je zajímavé pozorovat, jak nás naše vyšší já vede cestou kupředu. Bylo mi doporučeno, abych po 10 měsících změnila opět práci z důvodu posunutí se do nového světa. Práce, do které jsem doteď dojížděla, byla velmi náročná, jak časově, tak i psychicky. Patřila do starého světa. Naučila mě, jak pracovat s drtivou většinou temných a padlých lidí. Člověk se naučil být odolný ještě více než předtím. Každý den mám zajímavé vhledy, kde jsem nucena pořád o něco bojovat, nebo něco hledám a zachraňuji. Dnes mi při testování mé vyšší já řeklo, že mé vědomí je již zastoupené a čeká, až se vše zapne. Sama cítím, že během těch 2 měsíců se vše hodně posunulo. Mám i takový zajímavý pocit svobody. Těšíme se na vaše úterní vysílání a novinky, které mě vždy posílí. Přijí krásný den vám oběma s úctou a pozdravím Jítě a Alče. Tak děkujem. Můžeme tady možná na to zareagovat, ne?
1: No, tak začni.
0: Počkej, tak mi to nezmizelo. Tak já začnu.
1: Tak reaguj.
0: Já jdu reagovat. No tak jasně, tak řada z nás prodělávala spoustu zkoušek. Řada z nás musela řešit opravdu i závažná rozhodnutí a byla konfrontována takovým i někdy tvrdým způsobem s tím, že prostě některé věci je potřeba řešit a je to potřeba řešit třeba proto, že je to širší problém, netýká se jenom vás, ale vy jste to vlastně řešili pro ostatní, protože stačí, aby to jeden vepsal do těch informačních polí a už je to prožitá pravda, když to prožijete. Takže bohužel ti lidé, kteří pracují, tak museli odpracovat i za ty ostatní některé lekce, protože v těch iluzorních situacích, které nám byly servírovány, tak jsme museli řešit všechno, co bylo potřeba vyřešit. Čím méně lidí pracovalo, tím větší proces byla na každého. Čím víc lidí by pracovalo, tím by se o tu práci víc rozdělili. No, člověk se naučil jo, ty vhledy. No, přiznám se, že řada lidí mi říká, že má třeba v noci vhledy, kde se jako někde ztratili, něco řeší, o něco bojujou, něco prosazujou, před nějakým pronásledováním utíkají. To jsou situace, které byly někde v těch záznamech. Oni vám je vytáhnou, abyste si je uvědomili a abyste je prožili v těch vizualizacích a zapsali do těch polí informačních. Takže takhle s náma taky pracovali. Takže to jsou ty vhledy, že se během 2 měsíců toho hodně posunulo, no tak to si pište. Pocit svobody možná jste nabyla, protože sakra. Pocit svobody jste možná nabyla, protože se uzavřela ta stará kapitola našich životů. Zapečetilo se to. Čili ta přechodová realita i ta stará realita už v podstatě nejsou. Stalo se to historií v trezoru. No a tak bych se asi k tomu vyjádřil. Išo, co ty?
1: No, tak jak jsem říkala, když se mě ptal, děli se věci, děli se převratné věci, turbulentní věci. A je pravda, že jsem ještě pod poměrně hodně a hodně věcí řešilo, pokud šlo o vztahy, o jaksi objasnění některých situací a vůbec navnímávání u některých lidí toho prostoru jako takového. Ten, kdo pracuje nebo pracoval s kyvadlem, někdo pracuje s intuicí, někomu chodí obrazy, každý to má podle toho nadše i nastaven, tak to, jak si to jeho vyšší já mu dává jako prioritu na vnímávání toho okolí, tak mnozí viděli obrazy, které bylo třeba nějakým způsobem rozkódovat, protože to neběží jako film v mnoha případech vám přijde nějaký vhled a je třeba, abyste se snažili rozklíčovat, co vám ten vhled jako obrázek říká. Možná

třeba zvětšenými nebo zvýšenými bolestmi, vlastně vás, vaše tělo nebo vyšší já upozorňuje na to, že je potřeba ještě někde něco dořešovat. Ono také vlastně může dojít k tomu, že budete mít pocit, že jste takový rozvibrovaní, rozladění. To je zase způsobený tím, že je nerovnováha vibrací, které máte jaksi někde nastavené, a vibracemi, které jsou v prostoru, ve kterém se nalézáte. Tak pokud třeba vaše vědomí ještě přechází a pobíhá z jednoho prostoru do druhého různě vibrovaného, tak někdy nestačí tak rychle zareagovat na to, aby si vyvážilo a vyrovnalo výši těch vibrací. A když se potká třeba situace, kdy vaše vědomí, které už je třeba ve vyšších úrovních, něco řeší v nižší úrovni, tak samozřejmě musí snížit své vibrace, když se vrátí zpátky do toho svého, dalo by se říct, domovského prostoru, tak samozřejmě vnímá to okolí vibračně velice, velice nepříjemně. Může to pak vypadat, že se třeba pod útokem, nebo můžete mít pocit, že na vás se někde něco probudilo, že teď teda prostě vás to začíná drtit a nevíte si s tím rady. Vždycky se ptejte na vibrace, jestli potřebujete srovnat, doladit a tak dále, protože ten prostor, kterým pořád to vaše vědomí ještě pobíhá sem a tam, dolaďuje, dořešuje, dovyhledává pořád ještě, i když už tedy stojí vlastně, dalo by se říct, na prahu jen vkročit do toho manifestovaného, zatím stojí vlastně u brány toho nemanifestovaného, toho plánovaného, té předlohy, tak pořád ještě je co řešit. Kódujou se tam různé záležitosti, bytosti, které se posunuly a posouvají se výš, dostávají další a další kódy, dostávají další, dalo by se říct, kódy značící určité dary typu schopnost tvořit rukama, to znamená, že máte ten dar od toho stvořitele, můžete tvořit podle potřeby, tak jak budete mít vlastně vytvořenou nějakou předlohu, si vytvoříte. Máte nebo můžete mít dar léčení pomocí rukou, můžete mít dar jasno vidění nebo jasno zření, se tomu také říká. Takže tohle to jsou věci, kterými jste obdarováváni podle té úrovně, do které se dostáváte díky těm navyšujícím se vibracím. A to všechno, nebo některé z těch věcí můžete samozřejmě vnímat i nepříjemně, protože jsou to vibrace, na které třeba nejste zvyklí a musíte se na ně adaptovat. A proto cokoliv vyřešíte, cokoliv uděláte, vědomně, ale také hodně věcí řešíte nevědomně, tak je důležitý, abyste si pořád kontrolovali prostor, ve kterém se nachází vaše vědomí. V tom prostoru si zkontrolujte, jestli v tom prostoru, kde to vědomí teď zrovna sedí a čeká, co se bude dít dál, máte v pořádku všechny svoje záznamy, katara, mřížku, azur, krystal, genetiku, jestli tam máte vytvořený a fungující vlákna DNA, jestli tam máte fungující a vytvořený ten čakrový systém, to znamená ty informační pole, na který můžete být napojení. Jestli tam máte něco, co je třeba řešit, nebo jestli tam čistě jenom doplňujete informace, musíte zase aktualizovat ty zprávy. A ty zprávy potom vlastně jakoby doplní informace o vás a to vaše vyšší já zase předisponuje to vědomí tam, kde je potřeba ještě zapracovat a zapsat, že teda jste si splnili, že jste si doplnili, že jste si zaktualizovali hlavně ty záznamy jako takový. Prostě cokoliv se uděje, cokoliv uděláte, tak na těch záznamech se to zobrazí nějakou změnou. Takže je potřeba je doplňovat.

0: proto pořád říkám, do poslední chvíle kontrolovat záznamy, kontrolovat všechny ty položky, které mi říkají, jestli tedy mám všechno tak, jak bych to měl mít. Protože i ještě teď se objevují věci, které je potřeba třeba jenom pochopit, nebo některé z těch úrovní nějakým způsobem zpracovat. Poměrně často se trošičku lidé zamotávají nebo špatně vnímají kony jako takové. Mají někdy chybná ta schémata myšlenek týkajících se konů. A když máte chybnou ten vzorec toho myšlení, tak samozřejmě ten kon jako takový, který je konkrétně nějakým způsobem vlastně připojen k tomu myšlenkovému schématu. A tak ten kon pak vnímáte jinak, většinou chybně. Vykládáte si ho chybně a tím pádem vlastně ho nedodržujete, protože vás to svádí k tomu držet se toho, tak jak to máte v těch hlavě, těch myšlenek, toho schématu, jak to máte nastavené. To se jako docela teď ještě jako začíná objevovat, že ne vždycky ty kony jako takové, to vysoce vibrující nebo to plně vědomí, dokáže nějakým způsobem zpracovávat. Jo, protože i tam ještě můžou být nějaké chyby, ke kterým jste se teprve tím, že jste se došplhali do určité vibrační úrovně, tak jste se vlastně dopracovali k tomu, že jste konečně objevili, že to vnímání, že ta myšlenková forma nějakým způsobem, to schéma je chybné, že není v pořádku. Ale to jste se museli právě doklikat, prokývat až do té určité úrovně, kde to máte napsané. Nefunguje to tak, že prostě vyšší já vám začne vám solit věci, které je třeba vyřešit, ale až vždycky, jak říkám, dojdete do nějaké úrovně, otevřete šuplíček, tam najdete to, co je třeba ještě dořešit. Tak to zpracujete, postoupíte o schůdek výš, otevřete další šuplíček a tam můžete najít další věci. Můžete a nemusíte. Takže proto pořád ještě platí, že ač tedy víceméně je všechno hotovo v vozovkách, tak jsou tam věci, které je potřeba dořešit. Trošku to vaše vyšší já s váma pracuje, takže vás jakoby víme z toho prostoru, kde byste mohli, nebo kam vlastně, nebo kde byste jako vlastně neměli možnost a příležitost řešit tu chybu, které se třeba dopouštíte. Tak vás vsadí do jiného prostoru, do iluzorního prostoru a pomocí iluze vám pomůže zpracovat a pochopit, že tady cesta nevede, že ta myšlenka je asi chybná, že bych si ji měl opravit a tak podobně. Takže to jsou záležitosti týkající se toho, že máme různé vhledy, nakýváme kývadlem nějaké položky k řešení nebo jenom to, že je potřeba to řešit. Vlastně někdo má intuici, někdo má problémy, takže zase mnoha různými způsoby pořád ještě platí to, že nesedíme na židličce u vchodu, ale pořád to vyšší a pracuje s tím vaším vědomím, případně s vědomím vašeho plameného partnera, protože i tam se můžou objevovat problémy, ale skrze vás může dojít právě k té nápravě. Takže ty věci se pořád sunou dopředu, vibrace se mění tím, jak je navyšujete, nemusíte se z toho důvodu potom cítit třeba dobře. Proto říkáme pořád, snažte se buď tedy si požádat vyšší a pokud nekýváte, pokud kýváte, tak si požádat o harmonizaci těch věcí, aktualizaci těch věcí a kdo potom dostává informace, jsou lidé, kteří dostávají opravdu úžasné informace, tak buď s nimi pracovat sami, Některé informace můžete zpracovat, některé informace je třeba možná poslat dál. Záleží na tom, kdo odkud jak čerpá. Takže pak se může stát, že nacházíte nové parťáky k tomu. Vlastně je to příprava na to, že v tom budoucnu, v tom novém světě, budete s někým pracovat v uvozovkách v týmu. A ty týmy, dalo by se říct, se už teď vlastně nějakým způsobem jaksi vytváří, protože jsme v tom vlastně v sestupném prostoru, jsme v realitě, která vlastně nás už vede, nebo je součástí toho nového světa. A na začátku právě této etapy dochází k tomu, že se mnozí jak si potkávají, setkávají a ti, kteří mají zpracovávat nějaká témata, kteří se mají třeba do nějaké skupiny včlenit, nebo mají tu skupinu vytvořit, nebo mají s někým spolupracovat, tak se začínají potkávat a nacházet. Takže to je další záležitost nebo zajímavost dnešní doby, kdy můžete potkávat lidi, kteří jsou vám vlastně blízcí tím, že přemýšlí třeba o stejném nebo podobném tématu. Začnete si o tom povídat a zjistíte, že vám chodí podobné informace a že prostě si je začnete vyměňovat a začnete s nimi pracovat, pokud tedy jste k tomu jaksi povoláni, tak tam je to potom fakt fajn, protože to jsou vlastně základy těch budoucích skupin, které vlastně budou pracovat i pro ty ostatní, protože to, co oni zpracují, tak můžou těm ostatním potom předávat v podobě nějakých vědomostí a znalostí a schopností. Takže to snad jsem vyčerpala úplně všechno, co jsem chtěla, nebo co by bylo třeba k tomu mailíčku říct. Tak jak píše posluchačka, pochopila, že se věci dějí, že se hrnou dopředu. A to, o čem jsem mluvila, tak to jsou věci, které se prostě dějí. Dějí se mnoha lidem a dějí se v různé intenzitě. Někdy je to takový nenápadný, někdy je to velmi bouřlivý a velmi silný a někdy je to až nepříjemně vnímáno. Protože právě to záleží na těch energiích a na tom, jak kdo je schopen pochopit, že se to týká jeho, že má něco dělat. Nebo naopak to nechá být a tak začnou tlačit víc. Takže záleží potom na tom, jak kdo se k tomu určitému typu takové nějaké v uvozovkách výzvy, jak si postaví. Tak myslím, že snad jsem řekla úplně všechno.
1: Jsi řekla, jak se k tomu kdo postaví. No, to se určitě, protože jsou lidé, kteří se k tomu nepostavili správně leckdy a zaznamenali jsme jejich propad. Takže třeba ze 4. harmonického univerza někdo šel do dvojky, někdo šel do trojky. Někteří ještě pořád se dělo to, že padli. Někteří si dokázali i polepšit, protože naopak pochopili, začali pracovat a vypracovali se, protože vyladili to, co je třeba řadilo do 3. harmonického univerza. A protože to vyřešili, by to byla třeba iluze, takhle ukázali a prokázali, že to pochopili a není potřeba, aby ty lekce prožívali třeba v tom 3. harmonickém univerzu, tak se polepšili do té 4. Jo. Takže byly tam posuny nahoru dolů, byly tam i pády. No a to je o tom, jak se říká každého, to je každý strůjcem svého štěstí. A někdy to bylo hodně smutné to pozorovat, hlavně ve chvíli, kdy už se s tím člověkem třeba pracovala a snažila se s nějakým způsobem coachingem, nebo to, co jsi mohla vykonat, protože to byla jeho lekce, takže to nešlo za něj udělat. No a on to prostě nedal, protože si nedal říct, jak se říká. Jo. Tak to bohužel někdy tak také končí. Tak dáme tu odměnu pro, myslím, že pro vás, pro obě, jak pro tebe, tak pro Vandu, protože já vím, že tuhle písničku máte obě rády, tak já vám ji pustím.
0: Tak hra.

0: Tak doufám, že se ti líbilo. Ta písnička, no, co?
1: Víš, já to mám s tím, že tam není ta hudba.
0: Jak to?
1: Že tam, no, prostě není, hraje to celý tak, jak by to mělo hrát. Jsou tam slova a hudba tam v podstatě nějak není, no.
0: Tak to by ale hrál sluchátka a tím pádem ono, protože...
1: Hele, jako víš, jak to mám technicky. Já jsem se na sluchátka ani nešáhla, teď jsem si je nasadila, nekroutím tady ničím, ale už to je dlouhodobý, takže už jsem to říkala před prázdninama, že mi to tam prostě jako tu hudbu nedává, no, tak jdou mi slova, není tam hudba, no. Ale to bude problém asi někde jinde.
0: Asi to bude u tebe, protože ostatní hosté už slyší dobře.
1: Nevím.
0: Jo. No tak ta písnička má velice zajímavý energetický náboj. Tam já ji považuji za takovou širokopásmovou, protože tam ty vibrace jsou od těch... Vlastně každá generace tam je zastoupená svým vibračním rozsahem a ta písnička je moc hezká, sama o sobě je moc hezká. A ještě když je zaspívaná tímto aranžma, tak tam z toho cítíš právě tu rodinu. No a rodina, to je základ, ono se říká, že rodina je základ společnosti, že jo? Základ státu. Ale přeci rodina je základ evoluce. Protože kdo to myslí s evolucí fakt vážně, tak to myslí vážně i jako vztahově. To znamená, že pokud někdo má nějaký myšlenkový schéma, jakože nechce partnera a nechce mít rodinu a nechce mít děti a nechce se o nikoho starat, nebo chce být sám se sebou, no tak to je vlastně základní porušení základních konů, takhle to řeknu. No a to jsem slyšel z několika stran, že tyhle potíže prostě někde nastaly a nastávají. No, je to mnohé, co se odehrálo přes ty prázdniny. Jsme se tady bavili před vysíláním a ty si říkala, no, já nemůžu všechno jakoby vykládat, co se všechno odehrálo. Já myslím, že ale bychom mohli udělat takové základní shrnutí, ještě aby to bylo všem jasné. Zavřely se brány. To je známka, víme, že vzestup v zásadě je o tom, že 10 let předtím se začínají brány otvírat, cirka 10 let potom se brány zavřou. Čili máme tady za sebou nějakou dobu po otvírávání se a zavírání se. Byť to bylo v takovém neúplně organickém procesu, nebyl to úplně čistý organický vzestup vyšší bytosti, které na tom pracovali, tak se snažili, aby se to maximálně přibližovalo těm v rámci možných, řeknu, v rámci možného, aby se to co nejvíc přibližovalo tomu těm procesům organickým, čili přirozeným, jo. Jasné je, že ten stav byl takový, že do toho museli nějakým způsobem promítnout i nějaké úpravy technologické, nějaké, víme, že nakonec ten starý svět, když to takhle nazvem, tu starou realitu a tu část vesmíru, kde se vlastně ty věci odehrávaly, tak jak jsme se tady o tom bavili pomalu 9 let, tak že byly odříznuty a že to bylo vybudováno úplně celé znova, protože ti pacholci temní nebyli vůbec hloupí, byli i dost pracovití a posichrovali mnohými způsoby věci tak, aby se dokázali přenést do nové reality, aby naházeli spoustu klacků pod nohy, překážek. Zkrátka a dobře, bylo to v takovém stavu, že ta sanace nepřipadala do úvahy a bylo potřeba to vybudovat znova. S novým kódováním. Čili máme tady nový svět, máme tady novou část vesmírného chrámového uspořádání. Máme tady připravené k manifestaci nové reality na nově vybudovaných planetách, na původních morfogenetických polích, jestli to říkám dobře. Takže za starým světem se zavřely brány. Išo, řekni takové ty jenom základní parametry. Máme tady vlastně Novovesmír a Aquafrion. Tam většinou zestupujícím bude vycházet, že se budou realizovat. Tak jestli můžeš tím směrem jenom naznačit zhruba na kterých planetách nebo v kterých prostorech se většinou ti lidé budou vyskytovat.
1: No a to je ten problém právě. Protože některé z těch planet pořád ještě jakoby mění pozice podle toho, jak se aktualizují jejich záznamy, jak se řeší opravy toho, co se z té minulosti, z toho negativna, z těch temných světů, co si přinesli za problémy. Takže oni mění jména, protože dravci, když ničili ty planety jako takový, tak je přejmenovávali. Protože víme, že jméno jako takové vyjadřuje určitý smysl bytí nebo existence jak bytostí, tak i planet. Takže ty planety, které nesly ty světelná jména, která tedy jaksi vyjadřovala jejich úkol nebo jejich téma, tak samozřejmě ty planety musely být přejmenované, aby vyjadřovaly právě reverzované ty jména. Takže teď dochází k tomu, že některé z těch planet postupně je potřeba pročistit, odstranit všechny ty různé bloky a různé ty nánosy z jednotlivých etap existence té bytosti jako planety, tak tam je to potřeba. A zase to prochází přes ten proces toho, jednou se to čistí pod jedním jménem, když se toto dočistí, tak tam skočí to jméno, které bylo následné, že jo, zase se to pročistí, skočí tam následné jméno a mění samozřejmě pozice, protože se mění tím pročišťováním, se mění i vlastně vibrace těch a výška úrovně té planety jako takové. Planetu považujeme za bytost, tak jako jsme říkali, člověk je považován za bytost. A všechno, s čím pracujeme, má to svoji předlohu, tak je to bytost. S tím pracujeme, s tímhle s tím. Je to prostě bytost, která má jiný vzhled než člověk a podobně. A protože planeta je provázaná s člověkem, protože na určitých planetách je ten vztah člověk-planeta řízen tou evolucí, tím evolučním vývojem, tak samozřejmě i lidé na planetě a planeta od těch lidí nějakým způsobem docházelo k výměně těch různých energií, blokací a reverzů. Takže buď planeta stáhla evidentně nějaký ty vibrace těm lidem, kteří na tom povrchu žili, nebo naopak, když tam žili dravci, tak samozřejmě stahovali svými nízkými vibracemi zase úroveň vibrace té planety. A ta planeta třeba z harmonického univerza 4 nebo 5 klesala do 2, někdy až do 1. Jo? Některé planety, jako například Mars, jako například Luna, jsou planetami, které byly zničeny v boji. To znamená, že byly těmi elektrickými výboji, byly rozbity ty předlohy. Například. Ale jestli si posluchači vzpomenou, říkali jsme si kdysi, že když byla zničená Tara, tak to její jádro bylo rozstřeleno na pět částí. A z těch pěti částí, vlastně z těch kousků té předlohy, byly vytvořeny další planety jako Mars, Maldek, Midgard, Luna, Pluto. A tyto planety pak byly postupně ničeny, takže byly ničeny jejich předlohy. Jo? Takže ten proces toho znovu zrození zase se děje přesto napřed takovým zpětným chodem, až do té fáze toho, odkud vlastně ta planeta a pod jakým jménem začala padat směrem dolů, protože byla poškozená. Takže se nám vlastně některé z těch planet přemístují, některé se přejmenovávají a podle toho, jak se ty úrovně vibračně ladí, tak se nám to tam jakoby ještě posouvá. Takže nemůžu definitivně říct, že na této planetě, nebo tato planeta ta určitá bude na harmonickém univerzu 2, ta bude ve trojce, protože pořád se nám ještě se nám ty jména mění, protože ty planety docházejí k takovému zvláštnímu jakoby stavu znovu zrození. No a například v tom harmonickém univerzu 2 máme právě volné dvě místa, kluka, holka, pořád jsme v té pozici kluk, holka, vždycky v páru, že tam momentálně nemáme zatím ještě planetu definitivně usazenou. Jo? Takže já ti teď, jako, když řeknu nějaká jména planet, tak nezaručím, že tam ta planeta ještě třeba zítra bude, ona může být úplně někde jinde, protože zase se tam něco doaktualizuje. Zatím to vypadá tak, že v té čtyřce bude v tom Aquaferionu hlavní planetou Jupiter, tedy Slunce, dalo by se říct. A v tom novém vesmíru, že bude planeta, která se jmenuje Zara. Ale protože se tam pořád ještě dořešují ty vibrace, tak je docela možný, že se posunou do vyšší úrovně. Jinak galaxie, které jež součástí by tedy tyhle ty slunce, sluneční systémy a hvězdy měly být, tak ta galaxie zatím nese jméno naděje, nebo začátek naděje. Takový příhodný jméno, protože vlastně je to naděje pro ty, kteří v těch spodních úrovních budou procházet tím evolučním vývojem právě na těch planetách. Takže teď taková ta práce nejvíc je zaměřená právě na dořešení a zmanifestovávání těch planet, na kterých by se měli ti lidé, kteří tam právě budou přicházet. A ty lidi stojí u té brány, u každé z těch bran, která vede do toho příslušného prostoru a zatím pořád čekají, až bude planeta připravená na to, že tam do ní vkročí. Jo. Takže oni jako lidičky jsou nachystaný, lidičky jsou nakódovaný, opakovaně byly zrevidované všechny jejich kódy, všechno zkontrolováno. A teď se ještě řeší to, aby ta planeta, na kterou každý teda je připraven, ve dvojce, ve trojce a ve čtyřce, aby ty planety byly příslušné vibračně tam, kam patří. Protože jsme říkali, že ti lidé musí být v morfogenetickém poli planety zapsaní. Planeta souhlasí s tím, že ten určitý člověk tam bude na ní bydlet a bude s ní spolu se účastnit toho evolučního vývoje, takže ji bude podporovat v těch vibračních záležitostech. A planeta zase ty lidi a toho člověka konkrétního třeba. Ale teď tam ty lidičky čekají, až ta jejich příslušná planeta jim tam přistane, aby teda do ní mohli se nasunout v těch svých nových originál fyzických tělech s tím novým originál vědomým a s tím plemeným partnerem. Takže ten proces ještě není úplně dokončený. Tak tam právě teďkon všechny průchody jsou zavřený, takže už se nedá nikam odcházet, přicházet. Brány odchod nebo příchozí brány jsou zavřené. Všechny takové ty koridory, ty jsou taky zavřený. Teď už jenom ty fronty čekají spořádaně u těch vstupních brán na planety, u těch planetárních brán bych řekla, jo? Tak bychom jim mohli říkat planetární brány. Jenomže nemáme ještě přesně dostavěný, znovu zrozené v té nové podobě ty planety, které přináleží do každého z určitých harmonických univerzev pro ty, kteří tam na nich se budou právě vyvíjet. Takže teď ještě jsme v tom procesu. Momentálně v těch harmonických univerzech se ty planety teprve řadí a manifestují. Ve vyšších úrovních některé z těch planet se stoupily níž a pomáhají právě při tom znovu zrození, znova tvoření, znovu obnovování těch buď úplně zničených podle toho, jak mají zničenou tu katara mřížku, nebo podle jejich dvojčat, nebo podle těch záznamů, které existují, tak jsou ty planety obnovovány a teprve potom, až to bude definitivně dáno, až budou všechny umístěny tam, kde mají být, tak teprve můžeme říct, že tedy harmonické univerzum 2 má tyto planety, harmonické univerzum 3 má určité jiné planety, harmonické univerzum 4 má tyto planety mateřské a pak jsou tam ještě planety, které jsou v úrovni stvořitele, v úrovni centrálního zdroje, tam jsou hvězdy a pak tam máme vlastně tu mateřskou galaxii jako takovou, jak jsem říkala, to je ta začátek té naděje. Takže to je asi jediné, co můžeme říct, že se ta galaxie jmenuje. Vypadá, že zatím bude umístěná tam, kde je, protože to je vlastně takový ten rodič toho, těch systémů planetárních, slunečných, hvězdných, na kterých se ti lidé vlastně budou evolučně nějakým způsobem vzdělávat. Takže to je taková ta moje odpověď na to, že vlastně nemůžu dát konkrétní odpověď, kde, v kterém místě, která planeta se bude nacházet. Někde už jsou umístěny, ale není jisté, že jestli se neposunou směrem nahoru. Tak asi nějak.
0: No, to máme celou. Napsala Vanda. Jsem rád, že poslouchá. Milá Išo a Petře, děkuji za krásnou písničku. Je mi ctí a potěšením s Išou pracovat. A je mi potěšením pracovat pro nás všechny nové lidi, jak nám říkají, tedy vyšší bytosti, vašme si darů od vesmíru a správně je používejme. Opatrujte sebe i svou planetu, která vás s radostí přivítá. Zdravím všechny posluchače, Vanda. No Vando, děkujeme, to bylo moc hezké. To byl takový ten vzkaz, řeknu. Který zahřeje, to se budu povídat. No a dáme si písničku.
1: Ano.
0: Zahrajeme si něco tady od Olympiku.

0: To byla jedna taky už starší písnička od Olympiku. My jsme byli s Míšou a s Martinem a ještě s pár přáteli jsme byli na Moravě u Luhačovic, tam v jednom vinařství, Zlomek a ten druhý nevím, jsou to dvobráchové. Mě to vypadlo z hlavy. A takový vinařství vytvořený na zelený louce byl, a oni tam pořádali různé letní, přes leto tam měli různá setkání a pořádali, tak hráli tam olympici. Na louce sedělo, ve stráně sedělo asi 2000 lidí a 84-letý Janda notně nachlazen a jako koncert skvělej. Tam přesně bylo vidět, jak a bez přestávky 2 hodiny, jak prostě ty hudebníci čerpají tu energii z toho prostředí, z toho davu těch lidí, jo. Čili to bylo vidět, jak prostě se dostával do tempa, čím dál tím větší, jo. Tak to jsou ty věci, bez kterých asi by umřeli, kdyby je neměli. Koncert pěkně, zpívali jsme 2 hodiny, takže to je taková malá vzpomínka a ohlédnutí. Mám tady mailík, který nám poslal Robo. Krásný a ničím nerušený deň prajem paní Iša a pán Peter a samozrejme aj všetkým kristovským poslucháčom. Slúbil som, že po letnej prestávke sa ozvem, tak vám teda píšem, mám toho viac, ale teraz sa budem venovať len jednému, a to evolučnému plánu. Chcel by som upozorniť, že toto, čo píšem, je čisto len a len z mojej komunikácie s mojím pravým vyšším já, tedy, nebo teda sa to týká len mňa samého zatiaľ. Môj originál je v Harmonickém univerzu 3 D9. Evolučný plán mám už celý vypracovaný a aj schválený. No a tu by som chcel dopísať, že plán bol schválený mojím pravým vyšším já a schválil som ho aj ja. Komunikáciou s mojím pravým vyšším já jsem se dozvěděl, že můj evoluční plán se skládá z 2 částí. Jednu část evolučního plánu jsem si vypracoval já a schvalovalo mi to pravé vyšší já, a druhou část mojho evolučního plánu mi vypracovalo pravé vyšší já a schvaloval jsem ho já. U mě, keďže jsem v Harmonickém univerzu 3, tak to vychází přibližně 50 na 50, moja polovica evolučného plánu se dá počas evolucie priebežně měnit podle situace. Druhá polovica evolučního plánu od pravého vyššího já je nemenná. V té nemenné části jsou také položky jako určitá část evolučního plánu mojeho pravého vyššího já, evoluční plán domovské planéty, evoluční plán galaxie a nakonec aj evoluční plán celého vesmíru. Proto může dojít k určité konfrontaci mezi já a pravým vyšším já. Ale všechno se dá rozumně vyřešit. V Harmonickém univerzu 2 a Harmonickém univerzu 4 to bude pravděpodobně trošku jiný poměr. Pýtal jsem se dělali mojeho pravého vyššího já, ako to bylo v Harmonickém univerzu 1, tu jsem dostal odpověď, že v této realitě jsem to mal 10 na 90. 10% byl můj inkarnační plán a 90% jsem mal plán od planety Midgard. Od této galaxie, od tohto vesmíru, od temných bytostí a malou čas od pravého vyššího já. Některé kristovské bytosti to mali ještě horší, například 5 na 95. Ti se samozřejmě prebudzali pomalšie a tie pod 5% sa už niektoré neprebudili a rezignovali. Ale aj tak sme to zvládli. Celý vesmír sa na nás díval. Mnohí si mysleli, že to už nezvládneme, ale máme to proste v krvi. Mnohí nám síce chceli pomôcť, ale do Hansko-Nevrza 1 se neodvážili prýst, alebo to mali zamětnuté. Nakonec jsme to spolu s pravým vyšším já zvládli. Tu bych jsem chtěl Petra poprosit o zahratě této písničky, pěsničky. Moje pravé vyšší já ju má velmi rado, možno se bude páčit aj ostatným, možno aj Vandě. Tak to nevím, to budu muset nějak přetáhnout. Na závěr bych som chcel poprosit vás a aj poslucháčov, kteří už mají odsouhlasený evoluční plán a pracují s kivadlom, aby napísali, ako to mají oni, zišla by se zpětná vazba. Ukončím to tým, že vrele odporučám všetkým intuitívnu komunikáciu s pravým vyšším já. Budeme to v budoucnosti velmi potřebovat. Krásný zvyšok dňa všetkým prajem a určitě se ještě ozvem. Myslíme na vás a jsme rádi, že jsme vás poznali. A i vďaka vám se nám otvoril komunikační kanál, prebudil se v nás inkarnát a získali jsme veľa informací a nových přátelů. Robert. A tu ještě 3 písničky. No tak... Pesničky, ne písničky. Petr, čo robíš? Ty nezvládáš po slovensky, hej? Tak, no. Tady asi začni i šoty, jestli jsi to postřehla.
1: No, nepostřehla.
0: Jestli chceš k něčemu tam... Já bych... Dobře, tak já to nějak rozpracuju, abych ti to nějak předšvíkal, když to...
1: Jo, dobře, no.
0: Bych ti to... Tam jde hlavně o ty plány. Tak samozřejmě, že váš evoluční plán musí být v souznění a musí odrážet jednak to, jak vy se máte vyvíjet. Musí odrážet vaše schopnosti, úroveň, vaši rychlost na vnímávání a váš způsob používání darů. Musí reflektovat pochopitelně vašeho partnera, to znamená, pokud jste v Hromském univerzu 3, tak to bude plán, ve kterém budete mít obsaženého vašeho párového partnera nebo partnerku. Pokud jste ve 4, ve 2 také pochopitelně, pokud jste ve 4, tak tam budete mít vašeho plameného partnera. Tedy pak musíte mít také, kromě tohoto plánu, tak existuje párový, vývojový evoluční plán nebo plamený vývojový evoluční plán nebo partnerský, chcete-li. Společný, tedy jakoby vašeho vztahu. No, tam se do toho promítají pochopitelně věci souznění s planetou, vesmírem, vůbec jako s celým tím celkem. To znamená, že opravdu toto je všechno v interakci a proto si nemůžeme ten plán postavit sami, prostě tak, jak nám by se chtělo. Jakoby. Ale právě víceméně ten plán si my nestavíme. My, když bych to řekl, my si ho stavíme tím, jak k těm věcem přistupujeme. Toto se vezme v úvahu, to, jak uvažujeme, jak přemýšlíme, jak fungujeme, jak žijeme, co děláme, jak děláme. To je to, co určuje jakoby tu naši stránku toho plánu, ale že bychom my jako 50% svého evolučního vývojového plánu si naplánovali, jako myšleno teda naše vědomí, to nevím, to bych asi neřekl, protože vždycky to bude v souladu s vyšším já, vždycky to bude v souladu s těmi ostatními věcmi. Čili asi by se to nedalo takhle rozložit na procenta. To, co tam hlavně zaznělo u Roba, bylo to, že v Hromském univerzu 1 nešlo o to, abychom se vyvíjeli. V Harmonickém univerzu 1 šlo o to, aby jsme se pokud možno víc a víc propadali do deevoluce. To přesně, jak tam píše, plány nám stavili temní, plány. Víme, že řada bytostí, která se inkarnovala na Midgard, musela podepsat úmluvy s kumarama, různě vynucené závazky, které neměly co dočinění s evolučním vývojem. Čili to je jeden příklad. No a pak pochopitelně je ten druhý evoluční případ, kdy jsou ty plány stavěné tak, aby odpovídali tomu záměru s námi. Ten náš vliv na ten plán je to, že my se s ním seznámíme a buď ho přijmeme, anebo ho odmítneme. To znamená, že buď ten plán se upraví, protože dejme tomu na něco si netroufáme, je tam něco, s čím co cítíme, že je nad naše síly, třeba takhle to řeknu, a nebo taky ten plán odmítneme, protože je na nás příliš ambiciózní. A to byl třeba důvod, proč někteří lidé třeba ze čtyřky šli do trojky, protože, nebo také do dvojky, protože nebyli schopni a ochotni přijmout ty plány tak, jak pro ně byly připravené. Protože i ten partner, i ten plamený partner pochopitelně by měli být evolučně v souladu s námi. No a tam potom se to nemusí vždycky potkat. Takže asi chápete, jak složité to je tyhle všechny věci naladit tak, aby to proti sobě sedělo. A když potom někdo do toho vnese to, že odmítne ten plán, tak většinou ti lidé byli konfrontováni s nějakými lekcemi, aby se buď jakoby dopracovali k tomu poznání, které jim bránilo v tom přijetí, anebo aby vyladili některé karmické záležitosti, které jim v tom bránily. Čili nejdřív se pracovalo na tom, aby se jim vytvořily podmínky k tomu přijetí, a když ty podmínky nebyly vytvořené, respektive nepovedlo se je vytvořit, no tak pak pochopitelně ten plán se musí změnit. Ale v tu chvíli ten plán už nezapadá do toho celku. Protože ten plán je kolečko, na kterém začínají chybět zuby v tom soukolí, a to takhle být nemůže. To znamená, že někdy to bývalo, nebo bylo to udělané tak, že třeba museli plamení partneři se rozpadnout, někdy se museli rozpadnout třeba partnerské vztahy a tak dále, a tak dále. Čili je to vždycky složité, pokud by to takovým způsobem nějakým bavíme se o bytosti, čili bavíme se o vědomí, ne na rozumové úrovni, jo? Bavíme se o vědomí, prosím vás. Čili pokud toto vědomí nepřijmulo, ta bytost to nepřijmula, tak je to velký problém a pochopitelně velký zásah do realizace té evoluce. Mohlo být, že se přibrzdila evoluce minimálně toho jednotlivce, mohla se přibrzdit evoluce celé duchovní rodiny, mohla se přibrzdit evoluce celého druhu, tedy všech kristovských lidí, mohla se tím pádem zdržovat celá operace vzestupu a tak dál. Čili to není vůbec jednoduchá věc a myslím si, že hodně těchto věcí probíhalo právě přes prázdniny. Išo?
1: No, já s tebou v mnohem souhlasím a já ten problém vidím trošičku jinak, ač stejně jako ty. Ty vývojové plány jsou vstaveny tak, že vlastně to vyšší a nebo vyšší bytosti z toho, co doteďka ta určitá bytost pochopila, nepochopila, zažila, nezažila, naučila, nenaučila, tak z toho se vlastně vytváří taková ta kostra toho, co je potřeba se naučit, co je potřeba vyřešit, co je třeba pochopit. Z toho se vytvoří ten vývojový inkarnační plán, který samozřejmě je v určitým způsobem pořád v souladu s tím plánem planety, s plánem vesmíru, s plánem kosmu a tak dále. Takže je to součást toho velkého celku. A když ten ten evoluční plán je vytvořen podle potřeb té bytosti, tak je sice svobodná vůle, kdy ta bytost může odmítnout tento plán, ale s důsledkem toho, že svobodně se rozhodnu, mám svobodnou vůli, ale jsem si vědom následků, které to sebou nese, protože musí žít na vědomí, že teda, jak jsi říkal, vypadnou ty kolečka z toho soukolí a naruší to evoluci mnoha dalších a dalších a dalších bytostí na to navázaných. Takže člověk nebo to vědomí si může ve své představivosti nebo může si naplánovat svůj vlastní plán, ale tento plán nemusí být zařazen do toho celkového plánu, protože on mu nemusí odpovídat. Jo, tam on si ten člověk může plánovat, protože a hlavně ten člověk neví, nebo to vědomí neví přesně, co všechno vlastně potřebuje si zopakovat, co se potřebuje naučit. Jo, si to jenom třeba nějakým způsobem myslí, nebo už je jedno, jestli je to skutečně, nebo skutečnost toho, že to opravdu potřebuje, nebo jestli je to jenom zbožný přání. Takže vyšší a vyšší bytosti, ten plán podle těch potřeb jako takových se staví a teď to vědomí má možnost se k tomu vyjádřit. Souhlasím, nesouhlasím. A pokud nesouhlasím, tak samozřejmě musí argumentovat, proč s tím nesouhlasí. A může to odmítnout, má svobodnou vůli se všema důsledkama. Takže se pak může stát, že mu teda řeknou, dobře, takže nechceš, rozhodl ses, nechceš jít touto cestou, chceš jít jinou cestou, takže půjdeš zpátky až do té úrovně, kde si tyto věci zopakuješ. A může se stát, že toto vědomí bude přesunuto do nižší úrovně, kde se s tím problémem potká, s tím, k čemu má výhrady, a tam si zopakuje jeho význam nebo prožitek nebo pochopení, nebo opravdu tak, jak to má vlastně mít na to nějaký názor nebo poučení nebo cokoliv. Ale tam se musí vrátit evoluce zpátky. A ne, že až se to naučí, takže že půjde zpátky. Ne, zůstane tam do dalšího vzestupu. Protože ty věci jsou limitované tím, že od nějakého mantinelu, od

se snaží ze všech sil, aby s námi držela krok, pokud se týká evoluce, to za prvé, a za druhý je naší povinností dbát o to, aby naše evoluční úroveň stále rostla, abychom se vlastně evolučně vyvíjeli. A pokud odmítám vývojový plán, protože se jmenuje vývojový, tak prostě se vracím zpátky, protože jsem nepochopil kony. A ty jsou vždycky nadřazený. A pak se taky třeba může stát, že ta bytost nebo to vědomí, které stávkuje a odmítá, se může dostat až do té situace, kdy se může stát kosmickým prachem, protože nechce pochopit. A nebo naopak jsou mu vytvářeny situace a lekce, které ho přivedou k tomu, že vlastně pochopí, že je to jeho nutnost, je to jeho potřeba, že to je přesně to, co se má naučit, ne co on si myslí, že se má naučit. Takže můj pohled na ty evoluční vývojový plány je takový, že prostě respektujeme nadřazenost konů proti tomu, co vlastně chceme nebo nechceme. A pokud si to prosadíme, protože máme svobodnou vůli, která je, jak víme, respektovaná, tak se všema důsledkama. Jo? Takže jako zcela určitě to ta bytost pocítí napřed v pomoci nějakých výchovných lekcí a když nepomůžou, tak samozřejmě evolučním ponížením, dalo by se říct vibračně, do určité úrovně, kde musí zase vlastně si všechno odpracovat a musí čekat do dalšího vzestupného období, pokud do té doby stihne pochopit svůj omyl. A teď je tam ten problém těch, kteří jakoby na to navazují, že jo. Takže nějakým způsobem budou muset potom ty vyšší bytosti hledat nějaké náhradní řešení, nějakým způsobem to tam řešit, vymyslet, pokud to vůbec lze. Takže tam je velká komplikace, no a když si představíme, kolik těch přestupujících je, když si všichni budou takhle diktovat, že tohle chci, tohle nechci, tohle jsem si připravil, tak toto nefunguje. Mám svobodnou vůli, můžu si to naplánovat podle sebe, ale ty moje plány neodpovídají těm skutečným potřebám, často nemusí odpovídat mým skutečným potřebám toho, co se vlastně mám naučit. A už třeba i to, že nebudu chtít respektovat nadřazenost těch konů, už to je vlastně napováženou, protože vlastně jsem nepochopil, že kony jsou věc, která je prostě závazná pro všechny. A pokud to někdo nechce dodržovat a má pocit, že je nemusí dodržovat, tak už se dostává do té situace, kdy je začne obcházet, dejme tomu, a právě se může dostat do té situace toho odvinutí nebo změny na kosmický prach, toho pádu. Tady jsou hranice toho pádu, protože proč vlastně padly ty vyšší bytosti? Protože se nechali svést k tomu, že přestali dodržovat kony. A protože je nedodržovali, začali je obcházet, tak se začali vlastně sami sebe poškozovat, snižovat svoje vibrace a to byla cesta, která spustila ten program toho pádu jako takovej. Takže pokud některá z těch bytostí přestane respektovat tu nutnost té nadřazenosti, tak samozřejmě se dostávám na šikmou plochu, protože tam potom hrozí, jak jsem říkala, až vlastně pád jako takový, když bude hodně zatvrzelý. Takže to jsou takový zajímavosti, kdy prostě něco můžu chtít, ale jako nejsem schopen posoudit, jestli je to opravdu to, co bych měl chtít, protože od toho jsou tady právě ty vyšší úrovně, které nahlíší do těch našich záznamů, vědí, na co máme síly, vědí, co dokážeme zvládnout, proto nám to naloží, protože oni vědí, že na to máme. A když teda je pak potřeba třeba pomoct nebo někde ulevit, tak tam asi není problém ulevit. Ale zásadně si prosazovat svůj plán nebo chtít, aby tam byly některé věci, to nemůžeme. Jo, to nejde. To, kdyby to chtěl takhle každý, tak to by se to za chvilku rozpadlo jak domeček z karet. Takže ty plány jsou právě stavěný tak, aby každý měl svoji roli v tom dalo by se říct celém filmu jako takové, v tom scénáři. Když tam pak někdo vypadne,

0: tak buď někdo tu jeho roli musí převzít, a nebo potom vlastně to tam naruší celý ten koncept toho scénáře, tedy toho velkého vývojového plánu pro určitou planetu, harmonické univerzum nebo pro některý z vesmíru. Takže tam je to hodně komplikovaný a určitě to tam není tak, že by jako někdo si mohl říct, pokud ty naše plány jsou v souladu s tím, co říká ten velký evoluční plán, pak je to v pořádku. Protože v podstatě je to jedna ku jedný, kdy vlastně máme své vlastní představy, které jsou shodné s těmi představami těch vyšších úrovní. Tam je to v pořádku. Ale ve chvíli, kdy jako začnu si to chtít dělat po svojem, jakýkoliv množství procent, to už je potom jedno, tak to začne narušovat a začne to dělat problém. Tak no. Na to hledím já.
1: Ale jo, vlastně jsme se úplně shodli, jo.
0: No.
1: Někdo má zkreslenou představu o svobodné vůli. Ano, máme svobodnou vůli, ale přesně jak ty říkáš, vždy jsou kony nadřazené. My můžeme využívat svobodnou vůli pouze v rozsahu, který vymezují kony. Čili my tu svobodnou vůli hlavně budeme využívat ve způsobu naplnění toho evolučního vývojového plánu. A to i tam, když budeme se někde jako odchylovat a půjdeme boční cestičkou, tak nás tam budou vracet. Čili dá se říct, že pokud budu ctít kony, tak půjdu nejpřímnější cestičkou a nejrychlejší, nejefektivnějším způsobem. Budu naplňovat evoluční vývojový plán. Proč? No, protože ta cestička bude nejvíc v souladu s těmi ostatními a oni mne v tom budou podporovat. Protože vlastně všechno se vším souvisí a ta moje efektivní cesta, kterou mě vede ten evoluční vývojový plán, tak nemá žádné zádrhele, protože přesně rezonuje s těmi ostatními, ať je to planetární, ať je to vesmírný, ať je to partnerský, ať je to duchovní rodiny. Čili se všemi je to v harmonii, se všemi to rezonuje, u všech to funguje dobře a oni mě podporují ve chvíli, kdy do toho začnu vnášet. A tady většinou do toho zasahuje ego. Ve chvíli do toho začnu vnášet víc a víc té rádoby svobodné vůle a začnu zbíhat z této cestičky, tak se dostávám do slepých uliček, dostávám se do bočních cest, přestává mi ta moje cesta rezonovat s tím okolím a začínám mi potíže, problémy, překážky kopou mě zpátky na tu cestu. Takže když někdo říká, prostě, že se mu lepí smůla na paty, teď to nemyslím, jako když měl hafo karmy, která mu nepříslušila a tak dále, jo. Ale teď se bavím o novém světě. Pokud někdo bude říkat, že se mu lepí smůla na paty, tak je potřeba, aby se hlavně zamyslel nad tím, jestli jde po té cestičce, kterou mu vymezuje ten a naplánoval mu to ten vývojový evoluční plán, anebo jestli se tam snaží prosazovat nějaké svoje prvky, které jsou buď na hraně s kony, anebo jsou i někdy mimo kony. A nejlépe to poznáte, když se ohlednete za sebe a třeba si řeknete, no tak tenkrát, když mě vyhodili z práce, tak jsem si myslel, že je konec světa, ale ono to bylo dobré, protože mi to otevřelo naprosto jiné obzory a dalo mi to úplně jiné příležitosti a možnosti. Kdyby mě nevyhodili, tak se tam doteďka hnil, zahrabaný v té díře a nikdy bych nedokázal udělat to, co jsem udělal. Čili to je to, že ten vyhazov z práce zapříčinili nebo udělali ty vyšší bytosti, protože to bylo důležité odejít ze špatné cesty. No a leckdy to lidé nejsou schopni pochopit. Dáme si písničku
0: Tome, hraj.
2: Když měsíc rozlije světlo své pokraje a hvězdy řeknou

0: My jsme zahráli. Mám tady dvě zprávy. Krásný dníček, paní Iša, pán Peter. Děkujem vám za vysvětlení, proč jsem spala posediacky a vůbec anomálie v mojom životě mi nezostává iba brať jako samozřejmost. S pozdravom, paní Dáša. Tak, to jsme rádi, že jsme byli užiteční. Píše Andrea. Tak. Zdravím paní Išu a tebe, Peťo, a když si říkáte o otázky, tak se tedy zeptám. Ale nechci odpověď typu, že si to mám sama vykývat. Ráda bych se zeptala na novinky ohledně vzestupu, pakliže nějaké jsou, a také bych se ráda zeptala, jak nahlížíte na pana Ismaela Péreze, snad píši správně, jehož sdělení listvu moderuje, myslím, že paní Jana Tomajková. Já mám vnitřní pocit nerezonance s tím, co říká. Jak na jeho vysílání nahlížíte vy? Jinak vašeho pořadu už jsem se nemohla dočkat. Děkuji, Andrea z Levína. No, Andreo, my tě taky zdravíme. Jako, to není otázka, jestli jsem to na všechno odpověděla sama. Pokud máte s něčím nerezonanci, tak je evidentní, že to je prostě pro vás nevhodné. Pokud je to pro vás nevhodné, nerezonujete s tím, tak to neposlouchejte. A přiznám se, že já ani Tomajkovou, ani Péreze neznám. Nikdy jsem je neslyšel. Pravděpodobně to, co říkají, není to, k čemu by mě to přitáhlo, protože nám ty informace většinou fungují, takže co máme slyšet, co máme poslouchat, co nám může něco dát, tak to si nás přitáhne. Takhle to funguje prostě. Bohužel po internetu lítá spousta věcí a lidi to přeposílají vo velkých záblescích a já nevím co všechno. No a pak se k vám dostane i něco, co si vás sice nepřitáhlo, ale někdo vám to poslal z vašich blízkých, někde v nějakých přátelích. Tak pokud s tím nerezonuješ, není to pro tebe vhodné, neposlouchej to. Je to jako s chlapem. Když to s tebou nic nedělá, nerezonuje to, tak se s tím nescházej. Novinky. Vzestupu, já myslím, že o nich tady mluvíme celý pořad. Takže nevím, co bych ti na to řekl. No. Asi tak. Nemusíš si to kejvat. My jsme to všechno řekli. Co išel?
1: Tak to je, já to mám podobně. Já toho pána ani tu paní neznám. Takže nemůžu se k tomu vyjádřit. Jak říkáš, nepřitáhlo si nás to, nezaujalo to ničím, protože se tam to asi do života vůbec nedostalo. Ono je to o tom, že vlastně každý podle toho, v kterém prostoru vibračním se nachází, tak si ho nachází právě ty věci odpovídající té určité realitě, tomu určitému prostoru, té určité výši těch vibrací. No tak, protože zřejmě jsou to lidi, kteří patří do jiné skupiny těch vibračních záležitostí, spíš bych teda řekla k těm úplně nejnižším, tak se nám to do žádné z těch našich prostorů nedostalo. Takže ty lidi neznám. A pokud jde o novinky, tak o novinky vzestupu už jsme tady mluvili. Řekli jsme, že brány jsou zavřený, průchody zavřený, koridory zavřený, že bytosti stojí připravený na tom, na těch předlohových branách planetárních a čekají, až se tedy zmanifestují ty správné planety, které ke každému harmonickému univerzu patří. Až se domanifestují, až se znovu zrodí mnohé z nich, tak prostě se začne vlastně vyvíjet ten materiální svět. On se už vyvíjí právě tím objevováním se těch hmotných planet, které musí napřed vytvořit celý ten systém, tak jak jsme na to zvyklí, harmonické univerzum 2, harmonické univerzum 3, harmonické univerzum 4 a vyšší úrovně, na kterých se právě lidská vědomí mají evolučně vyvíjet podle toho, jak která kde je umístěna. Vždycky jsou v páru kluk, holka, protože i vesmíry máme v páru, akvaferion, nový vesmír. Takže vzestup jako takový je v běhu. Zpátky se nedá nic vrátit, už prostě jenom se ty poslední fáze toho manifestování se, toho, co je potřeba, tak jsou v běhu, procesy jsou nějakým způsobem rozjetý. Čekáme, až to teda doběhne. Takže jsme v poslední konečné fázi vzestupu jako takového. Tak. Už jsme to dneska říkali, tak asi jsem snad vyčerpala všechny informace k tomu se vztahující.
0: Jo, no. Dobře, tak já vám to řeknu. Všechno běží do tvrdého finále. A jsme ve finále. Pokud to ještě jako nedocvaklo někomu, tak pokud jsou zavřený brány, tak je hotovo, víceméně. Čili teď už se jenom musíme jaksi počkat na to zmanifestování v tom našem hmotném, kde víme, že harmonické univerzum 4, 3 a 2 jsou ty pobyty ve hmotě. Říkali jsme si proč, protože se učíme právě tomu, co jsme před chvilkou říkali. Učíme se rozhodovat, žít, naplňovat vývojový evoluční plán. Já nechci říct bez reptání. Chci říct hledáním cest, které nejvíc odpovídají konům, a tak, aby jsme o tom nemuseli přemýšlet. Čili ve hmotě trénujeme to, co ve vyšších úrovních budeme řešit rychlostí myšlenky. Tam není už čas na nějaké dlouhé přemýšlení v okonech, jestli tak nebo tak. Tam už to jenom žijete s vytrénovaným přístupem. Kony máte tvrdě pod kůží a v krvi. Nemusíte o spoustě věcí přemýšlet. Ano, Iša tady řekla, že spousta vysokých bytostí se dostala, dneska můžeme říct, že jsou odvinutý, že jsou zlikvidovaný, právě proto, že přestali, takhle, začali porušovat kony a neuvědomovali, nebo ono jim to nějaký čas procházelo, protože nikdo nepředpokládal, že by porušovali kony. Takže po tu dobu, co jim to procházelo, aniž by si toho někdo všiml, no tak to běželo a protože tam byl ten ochranný program pádu, no tak ten začal potom se spustil a začalo to jít cugrunt. Takže je to jenom o tom, že my si tady v té hmotě a řeknu, v harmonickém univerzu 2 rychlost rozhodování je nejpomalejší, protože hmota je nejhustší, tedy vibrace jsou nižší než v harmonickém univerzu 3. V harmonickém univerzu 3 jsou vibrace vyšší než ve dvojce, rychlost rozhodování je vyšší než ve dvojce. Ale je pomalejší než ve čtyřce, protože ve čtyřce je řidší prostředí, tedy jsou tam vyšší vibrace. Co se týká hmoty, tak je to prostředí řidší a rychlost rozhodování je vyšší, čili rozhodování je rychlejší než ve dvojce a ve trojce. Takže vlastně neustále nejenom, že trénujeme obsah, aby jsme se naučili, ale také rychlost. Čili zvládat obsah v závislosti na rychlosti. A to zejména proto, že pak už následují prostory nebo regiony ve vyšších úrovních bez hmoty. S tím ale, že zase to prostředí má svá specifika. Říkám, že ty rozhodovací procesy se dějí formou rychlosti myšlenky a pozor, bez, protože tam není tam hmota, tak tam není čas. Čili můžou ty věci probíhat dřív a vedou k tomu, co se teprve, co už se stalo, nebo co se stane. Tam ten čas je velice vágní, čili není tam lineární časové posouvání, ale vlastně ta rychlost umožňuje, že probíhá mnoho akcí současně a je jedno, jestli ta akce, která probíhá teď, je akce, před kterou proběhnou akce, které budou následovat. Čili je to možná pro někoho těžce pochopitelné, ale tam už čas nehraje roli. Tam není jako co. Tam je otázka, bylo, je a bude, tedy minulost, budoucnost, přítomnost. Tam je všechno přítomnost. Všechno se děje v přítomnosti. Proč? No, protože ten způsob myšlení je tady a teď myšlenka. To znamená, že není potřeba to nějak seřazovat, ale lpět na časové posloupnosti. Umožňuje také, aby některé bytosti byly rychlejší a některé pomalejší. Některé toho zvládnou v tom jednom evolučním vývojovém plánu víc, některé toho zvládnou méně. Proč? Protože tam už je to otvoření. A některé tedy toho vytvoří víc, některé toho vytvoří méně. Zatímco ve hmotě se učíme, tak v nehmotném, tedy ve vyšších úrovních, zejména tvoříme. Tak asi bych to pojmenoval. Išo, chceš se k tomu vyjádřit?
1: No, já se vyjádřím v tom smyslu, že souhlasím, že jsi to řekl krásně, a líbí bych to neřekla.
0: To bylo vyčerpávající.
1: Naprosto vyčerpávající odpověď, která vysvětlila i to, že tedy hmota je něco jiného než prostor a čas, nebo že to není tam, kde není hmota, tak tam není čas. Svým způsobem je tam nekonečno, dalo by se říct, protože tam není ani prostor nějakým způsobem vymezený. No, tak v podstatě i třeba to, že v tom novém světě harmonickém univerzu 2 a 3 jsou právě ta hmotná těla vystavěna na té bázi toho křemíku, protože on vodí, tak je takový tím vodičem těch elektrických a magnetických impulzů. A tak potom v té úrovni harmonického univerza 4 ta fyzická hmota vlastně vytváří na bázi vodíku, tedy na bázi vody, protože jsme se říkali, že jsme vlastně vodními bytostmi, jsme vytvořeni z vysokého procenta vody jako takové. A dál potom vlastně ta vědomí a to všecko je na bázi toho vodíku, na bázi té vody. Proto máme ty krystaly modré, protože modrá je voda. Takže to je jenom takové jako doplnění toho, že vlastně se ta hmota v té fázi v toho harmonického univerza 4 se vlastně přetváří a připravuje se na ten pobyt v tom nehmotném prostoru, který má jinou strukturu, mnohem lehčí než je ta křemíková. Takže čím víš, je to vědomí postavené, tak tím je, dalo by se říct, lehčí a řidší. To je jenom tak na doplnění.
0: A já k tomu dodám, že ten prostor nekonečná je čím víš, tím je větší. Jenom tak pro představu, jo. Protože čím je menší jakoby hmotnost, tak tím ten prostor může být to nekonečno, může být ještě větší než to nekonečno opatroníš. Já vím, že nekonečno je prostě nekonečno, ale tady je potřeba to nekonečno spíš vnímat jako mám nekonečné možnosti. V tom tvoření. Jo? Je to jenom o tom, v jaké jsem kategorii toho tvůrce, toho tvořitele, jaké mám schopnosti, a to nekonečno je vlastně jakoby bezbřehá fantazie. Fantazie bez jakýchkoliv hranic.
1: Jakou předlohu si vytvořím, ano. Tak to vlastně pak podle té předlohy můžu stvořit.
0: Čili
1: v těch nižších úrovních jako do hmoty.
0: Čili limitem, ano, limitem je moje schopnost představivosti a moje schopnost tvoření. To je ten limit. Pochopitelně v tom, v rámci toho celku, že jo. Tak to jenom jsme se tak zabrouzdali do těch věcí složitějších. Zas mají naši posluchači o čem přemítat a přemýšlet. No. Něco jsem tam ještě chtěl k tomu člověče dodat. Jo, jak jsi mluvila tady o tom vodíku. No, to je právě to, že to hmotné tělo, tak jak ho máme teď, jakože se opalujeme a nosíme na něm tričko a spodní prádlo a svrchní a tak, tak tam je spíš to tělo jakýsi opar. Jo, jako kdyby to bylo z takové mlhoviny, z takové páry, trošku mi to přijde. Jo, je to vlastně plynná záležitost v úvozovkách. No, to jsme si ale teďko pustili fantazii, co? Z řetězu.
1: Ona to nebude fantazie.
0: No jasně, ale tak pro někoho to může být až fantaziozní. Já ještě kouknu, jestli nemáme nějaké další zprávy, dotazy a tak. Nemáme. Jestli se nepletu, nic nepřišlo. No tak je konec, že jo. Náš čas vymezený pro tento pořad se pomalu nachyluje ke konci. Budeme za chvilku končit. Nevím, ještě se mi nepřihlásil Pavel, tak doufám, že se mu podaří se hodit do kondice. No, chceme říct, a já to teď ale řeknu fakt něco důležitého. Vidíte, že dneska jste poslali nějaké otázky, dotazy, vznikl z toho pěkný pořad. Pokud nebudete se dotazovat, tak přesně jak řekla Iša, naše mise, díky které vůbec vzniklo Studio Midgard, nebo jako produktem je Studio Midgard, vlastně pak už postrádá účel. Brány jsou zavřené. V podstatě už jenom čekáme, aby jsme vstoupili. Aby jsme se začali manifestovat v novém světě, který se bude manifestovat naším vstupem do něj. Čili pokud budete mít otázky a dotazy, tak budeme vysílat s Išou. Pokud ne, tak bude nejvyšší čas, aby jsme naše vysílání ukončili a aby se nejdéle sloužící host a nejdéle vysílaný pořad stal minulostí. Tedy nemyslím host, ale ten pořad. A aby jsme mohli s Išou si otřít čelo a říct, jo, stálo to za to a splnilo to ten účel, splnili jsme misi, tak jak tady zaznělo na začátku. Išo, jestli tak pověz a pojď se rozloučit.
1: Tak já myslím, že jsi to řekl za nás za oba. Pokud se nikdo nebude ozývat s dotazy, protože pro mě to jako pak je vlastně znamení toho, že všichni všemu rozumí, mají nějakou schopnost toho asi vlastně pochopit, o čem vlastně to naše vysílání bylo, tak není o čem, protože vlastně vzestup je ve finále. A co se bude dít, to teprve uvidíme a to už budeme úplně v jiném prostoru, to jako už se nebude vysílat tady odsud. Takže vážení, popřemýšlejte, jestli jsou vám všechny záležitosti, o které jsme si povídali, zcela jasné, jestli přesně víte, o čem byla řeč, jestli se orientujete v těch věcech. No, uvidíme. Mějte se moc hezky, budu se těšit na příští týden. Dneska se ještě budu těšit na 21. hodinu na Míšu. No a jinak s vámi se všemi se loučím a těším se na další vysílání. Mějte hezký večer.
0: Ještě děkuji ti, děkuji všem, co jste psali dotazy, otázky, že jste byli interaktivní. Děkuji za to, že jsme se mohli zase po prázdninách slyšet. No a teď se rozloučíme písničkou. Takže to je od mikrofonu úplně všechno. Loučí se spolu s Išou Petr Václav.

0: Taky, vážení posluchači, opět jsme tady se Zdendou Sýkorou po 14 dnech v jeho pořadu Všeho míru. Dnes to bude opět další část stejný výzkum Vatikánu a CIA, Chronovizor, ale mám tady chybu v titulku, tak já to hned napravím. Má to být už 19. část a teda celkově a třetí část, jako třetí díl tohoto pořadu. Takže Zdendo, hezký večer do Egypta.
1: Ahoj, všem posluchačům dobrý večer. Jsem moc rád, že jsem zpátky na vlnách nejlepšího vysílače, svobodného vysílače CS, Studio Brno. Zdravím tě, Pavlíku, a zdravím všechny posluchače. Ahoj.
0: Studio Brno, ne Zdendo, Studio Plzeň.
1: Je, Studio Plzeň, omlouvám se tady, promiň, omlouvám se.
0: Nevadí, tak, nic se neděje.
1: Studio Plzeň. Už jsem totiž myšlenkami v Brně, víš, na konferenci.
0: Přesně tak, já jsem si to hned myslel, tak už je to upravený, předpokládám tady, a šup, už to tam je 19. Výborně. Tak, takže když už jsme u toho, když už si tam myšlenkama, tak hned řekneme, o co jde samozřejmě, co chystáš. Co se chystá u nás na Paloučku a v Brně taktéž. Takže já tam dám takhle nějaký, tak začneme třeba tím, co tady máme. Začneme Paloučkem. Tak, tady to vidíte. Srdcem k srdci. To je krásný název, co? Odpoledne o cestě za svobodou a vnitřní celistvostí. 17.10.26 na Paloučku u Plzně. Koukněte se na to. No a kdože to tam bude? No samozřejmě, tady ho vidíte na foce, Zdenda Sýkora přijede za náma z Egypta. To je první část. Řekni k tomu něco třeba, Zdendo, taky.
1: Jo. Takže já co tam budu vlastně. Kromě toho, že tam mám chybu, za což se posluchačem omlouvám, já už jsem to nestihl povolit poslat tu novou verzi. Má tam být samozřejmě Dčko, od srdce k srdci. A já bych chtěl vlastně v tom setkání, na které se moc těším v Plzni, tak bych chtěl právě se všemi, kteří přijedete, právě se všemi posluchači, kteří přijedou do Plzně, svobodného vysílače, tak bych chtěl mluvit právě něco o mém životě a budu sdílet věci, které jsem nezdílel nikde předem, jsem to nehovořil. Budu hovořit o svém životě, budu mluvit trošku i o věcech, které se týkají, řekněme, různých takových zázraků, které jsem prožil, vnitřní proměny, transformace. A jak vidíte sami na těch fotografiích, bude to velice pěkné, příjemné prostředí Paloučku, který si myslím mnoho posluchačů už zná, byli jste tam na různých akcích, takže to prostředí znáte, je to krásné místo v přírodě, takže se na to těším. Věřím tedy, že nebude taková zima už ještě teda. A že nám bude počasí milosrdné a že budeme nějakým způsobem se moci tam v klidu setkat a pobesedovat. Takže rád bych vás jako tak seznámil, řekněme, s mým životem a vůbec, jak se všechno tak stalo, že jsem se dostal tam, kde jsem se dostal a kde jsem teďka. Takže, a myslím si, že bude i samozřejmě možnost na mnoho otázek, které můžete třeba i předem, jestli chcete poslat na můj e-mail, který máte na mysterium.cz v kontaktu. Ale jako jestli ne, tak se můžete klidně ptat samozřejmě na místě. To není to žádný problém. A věřím, že ty otázky na Paloučku budou odvážné, takže se nebojte a já budu odvážně odpovídat o věcech, které si nemůžeme tady takhle moc někdy i v rádiu a které by se nedostaly určitě ani na YouTube, protože by byly cenzurovány. Takže budete mít možnost se ptát na různé věci, na které já věřím budu mít odpověď. A jestli na některé věci nebudu odpověď, no tak prostě řeknu, že nevím. Jo. Se nic nestane. Jo. Nejsem vševědoucí.
0: Takže ještě jednou pro všechny. Srdcem k srdci odpoledne o cestě za svobodou a vnitřní celistvostí 17.10. na Paloučku odpoledne. Samozřejmě můžete tam přijet už v pátek, pokud jste trochu otužili, protože jak to tak vypadá, tak má být něco kolem 15 stupňů přes den a v noci tak kolem 7. Tož by ještě, jak se tak šlo, když by svítilo sluníčko. No, jestli do toho bude pršet, bude problém, ale zatím to vypadá, že to snad ještě vyjde v rámci toho podzimu. Tak, to je Palouček. A dál, druhý den, hned to tam pustíme, další den, metafyzická masterclass konference. To je název taky zase, co? Taky zajímavý. Probuzené vědomí, 5 pilířů celistvého života. 18.10. Brno, 11 až 18 hodin. A k tomu opět něco řekni, Zjendo, kde to bude a o čem to
1: bude. Takhle, co se týče těch prostor, to ještě samozřejmě, vy, kteří jste si to objednali, tak si to brzy dozvíte, už uzavírám, mám, jsou dvě možnosti, já jsem to udělal, proč není ještě místo, protože jsem chtěl dát prostor, aby se ještě lidé doobjednali, protože můžu přiznat, že ty prostory, které jsem měl předpřipravené, tak by se tam už v lidi nevlezly. A já jsem nechtěl jakoby lidem odmítnout. Byl jsem překvapený, musím vám všem poděkovat, že jste si, která stojí 950 korun, je to celodenní konference, je to od těch 11 do 18, takže byl velký zájem a je velký zájem, musím říct, že přijedou lidé z Rakouska, ze Švýcarska, z Německa. Některým se z Prahy nechtělo, byť to mají teda blíž než lidi ze Švýcarska nebo z Německa nebo z Rakouska, no nicméně jsem moc rád, že přijede teda celá Česká republika. I přijede hodně lidí z Prahy, budou lidé z Brna nebo z okolí. A jsem moc rád, že kromě mých studentů, které chci tady pozdravit, kteří se přihlásili, za což děkuji, já jsem moc rád, tak musím říct, že přijede i spoustu nových lidí, které jsem ještě nikdy neměl možnost s nimi ani mluvit, vidět je, tak se vlastně všechna vás všechny těším. Jak na své studenty, tak se těším pochopitelně i na všechny nové lidi, nové tváře, které uvidím. No a v té konferenci my budeme probírat těch 5 pilířů celistvého života. A proč se to jmenuje metafyzická masterclass? To je z toho důvodu, protože to nebude ani klasicky takový to povídání, jak mám tady v rádiu, jak mě znáte, ani to nebude takové, jakoby řekněme, klasická přednáška. Bude to skutečně takový, řekněme, metafyzický, řekněme, zážitek, který já osobně věřím, něco ala v takovém tom ezoteričtějším duchu, kdy lidé prožívají zážitky, řekněme, odpuštění, uzdravení, transformace, proto je to takhle tímhletím způsobem nazváno, takže a budu tam hovořit na 5 témat, jedno je pilíř, to je víra, je tajemství, druhý je pilíř transformace myšlení, třetí pilíř je zdraví jako odraz vědomí, čtvrtý pilíř prosperita a hojnost a pátý pilíř dotek vesmíru a život v nadpřirozenu. Takže to jsou jako témata, které já budu probírat. No a věřím, že si odnesete kompletní mentální a duchovní výbavu pro okamžitou aplikaci do svého života. Získáte, věřím, jasné algoritmy, jak přistoupit bojovat s vaším odrazem v zrcadle a začít vědomě tvořit své zdraví, finance i vztahy. A věřím, že prožijete taky takový, řekněme, vnitřní klid a takovou, řekl bych, transformaci. Takže je to 18. října, mělo by to být tedy v centru Brna, což je velice dobré, protože kromě občerstvení, které dostanete, tak tam budete moci si někde zajít blízko, někde na oběd.
0: Takzvaně na štatlu. Takže, na štatlu to bude.
1: Takže takhle. Jo? Tak to je asi tak z mojí strany.
0: No, Zjendo, já mám ještě otázky. Ano. Prosím tě, takže říkám, to bude pro Brňáky na štatlu, to bude jo, přímo jako v centru Brna, na čáře někde tam, jak se říká, ano, to je Česká ulice, tam jede, to bude, ale to se dozvíte všechno, ale kde se mohou ještě lidi přihlásit, pokud to ještě je volné místo?
1: Takže je ještě pár volných míst, já jsem to právě udělal, takže chtěl bych trošku uzít větší sál, takže lidé se mohou ještě tedy přihlásit na normálně na mých stránkách, když si dáte www.mysteriummundi.cz, tak tam je nahoře, tam je e-shop a když kliknete na e-shop, tak hnedka na tom prvním, tak hnedka na tom e-shopu je vlastně možnost, kde si můžete tuto konferenci objednat. Jo, můžete platit buď kartou, anebo převodem z účtu, to záleží. A platit můžete buď teda 950 korun, anebo 39 euro. To stojí pro Slováky, anebo pro lidi, kteří žijí v zahraničí. Takže už mi fungují ty platby. Dneska jsem měl nějaký trošku problém, nevím, co se stalo, lidé z Rakouska tam měli něco s platbou, ale věřím, že už to bude v pořádku. A každopádně lidé ze Slovenska, z Německa, ze Švýcarska už bez problému zaplatili kartou. Takže se na vás moc těším. No. Na e-shopu si to můžete koupit. Klasicky.
0: Tady to vidíte na
1: hoře Pavlíku. Jo, to je ta konference, ano, a nahoře, když klikneš na e-shop, nebo klikni rozklikni to. Ne, tady uprostřed, jak máš to, no, rozklikni to, a tam je e-shop.
0: Ne, tady akorát košík je prázdný.
1: E-shop tam je.
0: Já nevidím e-shop, kde vidíš e-shop?
1: Ne, klikni na to menu. Klikni na to menu.
0: No, a tady je e-shop, prostřed.
1: No. A tam, když půjdeš, ano, e-shop, tak klikni na to, jeď dolů. Kousek a hned vlevo, ještě. A hned vlevo je ta konference tady, vlevo. Ano, první, vlevo.
0: No, ty nahoře, ty říkáš no. Ještě, no.
1: Takhle. A vlevo, první vlevo.
0: No, já to vidím, no. Tak
1: takže
0: to
1: tady.
0: No.
1: Jo, no. Tak, takže tady takže to rozklikneš a tady je normálně, tady koupit a normálně, jo. Mm-hmm. Registrace je v 10.30, takže přijdete, registrujete se 10.30 do 10.50, že v 11 začínáme. Takže se registrujete, vy, kteří nemůžete přijet, bude to nahráváno, nebude to jako video, bude to jako audio, takže budete možnost si to potom, vy, kteří nebudete moci přijet, tak je možnost si to potom objednat jako audio nahrávky z této konference. Bude to přístupné.
0: Výborně. A já musím říct, že ještě, co se týče toho paloučku, taky bychom rádi, abyste se tam přihlásili. Zatím to tam ještě není, ale co nevidět, to tam bude. Takže to bude na stránkách mezi.svimi.cz, ano, mezi.svimi.cz a tam akce novinky, tak tam bude určitě, se tam brzy objeví nějaká pozvánka taktéž na tuto akci, na tom paloučku toho 17.10. A tady určitě bude, ano, chci dostávat akce novinky, to je blbost, přihlášení na akci tam určitě bude, jo? Takže na to byste si taky mohli kliknout, abychom taky věděli, kolik lidí to zhruba přijede, abychom pro vás mohli připravit nějaké to občerstvení a podobně. Jo? Takže super. Super, to máme za sebou, možná na závěr to ještě tak trochu zopakujeme lehce, ale teď už se s Děndo asi pustíme do toho, kvůli čemu tady jsi, to znamená do výkladu toho tématu tajný výzkum Vatikánu a CIA a ten chronovizor, třetí část s číslovkou celkem 19. Dáme se do toho, můžu tam dát klidně už.
1: Jo, jasně, můžeš tam dát první tém,
0: co jsme se dohodli
1: a...
0: To je tento tak, skončil, jo, nebo ne, jestli to ještě tento, nebo jestli už dám další.
1: Ne, nechaj tam tady ten, protože já jsem chtěl k tomu říct některé ještě věci. Já jsem tam, my jsme některé ty věci nedokončili, ale předtím, než to dokončíme, my tady různí lidé, i když jsem, já jsem se totiž přestěhoval, jsem chtěl říct, aha. A před pár dny jsem se přestěhoval do trošku, žiju za Hurgadou a ten důvod, proč jsem se přestěhoval, tak byl ten, že my jsme v poslední době nějak jsme trpěli jako s manželkou, jsme byli trošku nemocní a měli jsme nějaké trošku problémy s energiema, byli jsme pořád vyčerpaní, já jsem nevěděl, čím to je. A my, když jsme se do toho nového bytu tady stěhovali v Hurgadě, tak všechno bylo v pohodě, já jsem to virguly měřil, všechno bylo OK. No ale už jsem jakoby myslel, že nějak nevím, čím to je způsobené a já jsem to začal prostě před měsícem proměřovat znovu virguly, mám takovou speciální virguly, která je v podobě jedu, to je takový, to si můžete najít, co to ten jed je, takové, takový, v podstatě, když se podíváte na ty osky, když se vlastně podíváte, jak se skenují ty pyramidy, jako ta druhá pyramida, jak jsou tam vidět takové ty sloupy dolů, tak to je v podstatě obracený jed, jo, no a já mám jako takovou speciální, jakoby fakt egyptskou virguly, řekněme z těch staroegyptských různých spisů, papíru a tak dále, co zůstaly, jakoby, že to je asi ta nejvhodnější forma. Mám to od Ibrahima Karima, který vlastně mluví o biogeometrii. No a tak jsem s tím vyměřoval, vyměřoval jsem s tím místa, kde spíme, a vyměřoval jsem z místa, kde, kde normálně sedíme, pracujeme, a zjistil jsem, že tady jsou velké, velké změny, které se týkají právě negativně zelené energie, protože oni totiž zaprvé měnili kanalizaci, tam došlo k nějakým změnám toho toku té vody, a další věc, došlo pod námi v tom bytě, tam dělali dost velké rekonstrukce a došlo k různému uspořádání geometrickému těch jednotlivých tvarů nebo stěn, které vlastně způsobovaly právě vytvoření té negativní energie a působení na to naše eterické tělo. A na základě toho, my jsme teda už nám končil kontrakt, tak jsme ho v podstatě neprodlužovali a našli jsme si nové bydlení tady kousek za Hurgádou. A tady je to všecko fajn, tak jsme rádi, že jsme se, trošku jsme to ještě na kufrech, ale všecko je v pohodě. Takže to jako nakonec dobře dopadlo a zjistili jsme skutečně to, že tady byl skutečně ten problém, který se týkal právě těch, té negativní energie. Takže měl jsem to samozřejmě na to přijít dříve, no ale víte, jak to je, Kovařova kobyla chodí bosa, když to takhle řeknu. No. Takže, ale jsem rád, že jsme se tady přestěhovali, všechno je v pohodě.
0: To by mi v životě nenapadlo. Samozřejmě většina lidí, nebo mnoho lidí, s kterými se bavím, včetně mě, máme takové stavy, že, no, že člověk takový fakt unavený, jsou jenom chvíle, kdy ne, a jinak jsou většinou velmi, velmi unavený. No, ale já třeba pobývám na dost místech na Paloučku, tady v Plzni v bytě, jo, takže na více místech potom jedeme třeba do toho, na ten Mauritius, a všude to je stejný, jako já nevidím v tom rozdíl.
1: No, já jsem, když jsem měl webináře, já jsem mluvil o právě negativní zelené energie, tam ten webinář je, to si, když tak si to můžou lidé koupit. Tam je totiž velice, ta je základní věc, která se týká toho, že i prostě měl jsem na webináři lidi, kteří byli senzibilové a měli problémy zdravotní, a jejich děti měly zdravotní problémy, no a když jsem se jich ptal, jako jestli mají nějaké pyramidy, a říkal, no já tu mám pyramidy na stole tady, já říkám, no ale jako ty pyramidy vyjadřují negativní tu zelenou energii. No, a já říkám, no tak klidně dej, on říkal, jako, no já už normálně cítím ty energie, nepotřebuji virguli, cítím to rukama. A říkám, no tak dejte ruku nad tu pyramidu. No tak on vzal, natáhl ruku, dali na tu pyramidu, takhle tu, co měl na stole psacím, a normálně ho začal strašně palit ruka a spálil si ruku, jakoby. No a takže ono to, jakoby lidi to moc neví, ale jakoby ty, řekněme, protože když se podíváte z ptačí perspektivy na pyramidy v Gize, tak oni nejsou klasicky, ty stěny nejsou rovné, oni jsou takové trošku dovnitř,
0: promáčklé,
1: a to je z toho důvodu, protože tam působí z té pyramidy tam negativní zelená energie, a to, když je to takhle promáčklé, tak to působí, že vlastně to anuluje tu negativní energii. Takže ono samozřejmě záleží taky na tom, jak je ta pyramida konstruovaná. Já neříkám, že všechny pyramidy, které máte doma, nebo pyramidy, pod kterými spíte, jo, že jsou špatné, že vyzařují negativní energii, to jsem neřek, jo. Ale je dobré tyhle ty věci vědět, že to skutečně ten pyramidální tvar může mít ať už pozitivní nebo negativní následek. A co se týče těch jednotlivých energií, tak
0: my se k těm pyramidům z jednou, jestli můžu. My máme na Paloučku taky pyramidu stát, asi 2 nebo 3 metrovou, jo, velkou, ale je tam, stojí tam jenom jakoby ty hrany.
1: Jo, no tak když to jsou hrany, to jako to
0: není to celý, jenom ty hrany prostě.
1: Ne, to jsou jako ty

0: že vlastně ty, a to souvisí taky s tou časovou energií, to je velice zajímavé. Já když jsem měl možnost tady v Egyptě spolupracovat, když jsem připravoval nějaký, řekněme, scénáře pro možné vysílání pro TV Gaia, tak právě s tím ruským vědcem je to vlastně, on vede, ten doktor Pavlov vede tým 40 doktorů a profesorů, kteří pracují v Rusku právě s pyramidami a právě s možností týkající se ovlivňování času a rozkládání zlata. Já jsem tady už o tom mluvil. Velice zajímavé témata, tak jsme spolu na to ty témata dlouhodobě diskutovali a musím říct, že to je skutečně. Ty pyramidální tvary jsou zajímavé a já tam mám hodně webinářů právě na pyramidy, co se týče bioenergetiky a jak vlastně třeba faraoni byli kalibrováni, že se dožívali desítek tisíc let a tak dále. Na to jsou tam ty pořady, které já tam mám na tom Mysterium Mundi, takže to tam je v rámci té egyptologie.
1: Dobře, super.
0: No a to jsem chtěl říct, ty jsi mě ještě jenom takovou maličkost, když jsme mluvili o tom, tak ono, každý různý geometrický tvar má vliv jako na naši auru, na naše eterické tělo a ta kombinace těch jednotlivých, a to už nemusí jenom krystaly, to jsou různé geometrické tvary, tak má vliv potom na ty naše jednotlivé energie, které my máme a když dochází vlastně někdy k té disharmonii těch energií, no tak potom se to projevuje různými způsoby. Jo, a jedna z těch projevů je právě to, že člověk je takový unavený. Ale tam je spoustu dalších aspektů. Ty aspekty jsou třeba i, je to aspekt samozřejmě té elektromagnetické energie a vyzařování. Jo. Jedna paní, když mi telefonovala, měla problém, tak jsem mi takhle přes telefon se mi radil, říkala, že prostě jí postavili tam nové světla, takové ty zářivky, které nejenže jí svítily do bytu, to jako to si mohla zastřídat, měla dost velké problémy, měla poruchu spánku, no tak jsem jako říkal, že je možné, že v mnoha těch zářič, v těch lampách se nachází 5G antény, které vlastně mohou vytvářet právě tady tu poruchu toho spánku. Jo. Takže ona si říkala, že se právě podle toho zařídí, aby tedy normálně mohla v klidu spát. Takže si, ono jsou na internetu, jsou různé stránky, kde si můžete různé takové ochranné pomůcky proti tomu elektromagnetickému záření koupit. Nechci tady nikomu dělat reklamu, ale myslím si, že posluchači jsou natolik zdatní tady v této oblasti, že si v těchto věcech mnoho ví a někteří, kteří neví, tak si ty věci můžou na internetu dohledat.
1: Super. Takže to bude asi vše na začátek. Máme
0: Jo.
1: půl hodiny za sebou, ale tak můžeme teda opravdu už se do toho pustit. Takže ještě jednou téma tajný výzkum
0: Jo.
1: Vatikánu a
0: Tak Pavlíku,
1: CIA chronovizor.
0: dej to prosím tě odtlať zpátky.
1: Já už jsem tam to dal o jeden dál, tak počkej. Aha, já tam je připravený a on už mi tam šupnul. Tak, tohle to. Dobrý.
0: Tak, tady my jsme skončili a já bych chtěl totiž tady k těmto věcem ještě trošku, aby jsme si, já si myslím, že většina z posluchačů vy to víte, ale chtěl jsem trošku tady pohovořit na téma právě trošku hlouběji a vidím, že je celkem na to zájem, tak možná bych i v těch dalších dílech podrobněji probral otázku právě kooperace CIA a Vatikánu, protože to jsou věci, které jsou, řekněme, trošku opomíjeny. Nevím, na svobodném vysílači jsem si nevšiml, že by někdo mluvil podrobně na toto téma. Možná ty pořady jsou spíše na Odyssey, protože nemohly být nějakým způsobem vysílány tady na YouTube a tak dále. Nicméně já se dotknu takových věcí, které nejsou natolik závažné, že by to YouTube nezveřejnil. Ony jsou veřejně dostupné, ty informace, ale myslím si, že jsou natolik zajímavé v rámci té historie. Moc se o nich nemluví, nevzpomíná se, ale myslím si, že je důležité vědět o těchto věcech. Já samozřejmě to, co bylo v různých pořadech už tady hovořeno, tak bylo hovořeno o projektech Montauk. Těch pět knih, které se týkají projektu Montauk, který vlastně od těch 70. let nějakým způsobem

a právě celé té série pětidílné, která se jmenuje Montauk. A tuším končí ten pátý díl, se jmenuje Montauk The Alien Connection, tedy propojení s mimozemskými civilizacemi. To byl myslím rok 90, nějak koncem 99, nějak takhle. Tak vlastně v té celé řadě, v té pětidílné řadě, tam vlastně Stuart Sverdlow společně s Petrem Moonem popisovali události, které se týkají oblasti cestování časem. A je zajímavé, že ten pátý díl končí o informacích, které se týkají těch jednotlivých tajných vládních projektů, ať už to byly samozřejmě věci, které my známe, jako MK Ultra, projekt Monarch a další. Tyhle věci normálně najdete v různých pořadech, není to nic takového, že by to bylo prostě tajné, moc se o tom nemluví, ale je to prostě veřejnosti, řekněme, přístupné. A jedna z těch věcí samozřejmě souvisela s manipulací časových linií. Když se tady bavíme o věcech, které souvisí s časem. No a právě i v kontextu toho projektu Montauk v těch pěti dílech, které vyšly v angličtině, nevím, jestli vyšlo něco v češtině, to nevím, ale některé věci předpokládám tady byly už prezentovány, tak tam jde právě o oblast, která odkrývá oblast genetické a exopolitické agendy, která se týká zúčastnění jednotlivých mimozemských ras a objasňuje velice zajímavě, ty materiály objasňují manipulaci s časoprostorem a také s metodikou léčení a porozumění jednotlivým archetypálním kódům v hyperprostoru. No a ono, kromě té exopolitiky, to samozřejmě souvisí i s exoteologií, tak jak jsem o tom tady hovořil minule, kdy dochází k podrobné kooperaci už z těch, řekněme, no to je mnohem dříve, jo? Když už se bavíme tedy o Vatikánu a CIA, tady je důležité si uvědomit to, že Vatikán věděl o, řekněme, o věcech, které se týkají pádu toho mimozemského UFO plavidla, které bylo ve 40. letech v Itálii. Byly na to odtajněny některé věci, byť mnoho věcí nikde nenajdete, protože se to do dneška zapírá. Zapírá se to, ale když se podíváme na některé svědectví, například doktora Martina Malachyho, který napsal hodně knih, on to byl vlastně, řekněme, velice významná osobnost teologická ve Vatikánu a potom, řekněme, z toho katolického pohledu odpadl od víry a napsal velmi kritické knihy, které se týkaly právě Vatikánu a jejich spolupráce, které se týkaly špionáže, které se týkaly těchto zajímavých oblastí. A klasicky vám umělá inteligence řekne, že to není pravda, že tyhle ty věci neexistovaly. Nicméně dají se najít odtajněné věci, které jsou dostupné, ale ta umělá inteligence je naprogramována takovým způsobem, že vám tyto informace bude odpírat, že tyhle ty věci samo neexistují a tak dále. Martin Malachy je velice zajímavý člověk, protože jeho život je vůbec celkově zajímavý. Škoda, že my nemáme na to tady tak čas podrobně hovořit, nicméně to souvisí podrobně s tajnými službami. Souvisí to s velice zajímavými věcmi, které se týkaly vlastně historie odhalení věcí, jako například oddílu katolických skautů Irska a dalších věcí, které souvisely pochopitelně konexe Vatikánu, konexe Mussoliniho Vatikánu a Adolfa Hitlera. Tyhle ty věci, o tom bylo napsáno spoustu knih, tak tomu se jako nechci vracet. A už v tehdejší době ty jednotlivé projekty souvisely s oblastmi, které se týkaly právě
cestování v čase a které se týkaly manipulací s časoprostorem. A tady, když už vlastně o tom mluvím, tak můžeme se vrátit už daleko do hluboké minulosti, až do oblasti, řekněme, kdy v těch jednotlivých je zajímavé, že v těch různých církevních spisech, které jsou buď latinské, nebo některé byly přeloženy, některé ne, tak je velice zajímavé popisovány různé jednotlivé technologie, například to, co určitě posluchači znají a víte, tak jsou třeba ty Swedenborgova zrcadla, a nebo když se dostaneme k jednotlivým věcem, co se týče i věštění budoucnosti, tak když se podíváme na ty jednotlivé popisy, což je velice zajímavé, těch jednotlivých technologických zařízení, těch jednotlivých krystalů, ať to byly různé typy černých krystalů, černých zrcadel, které byly používány, nebo když se podíváme třeba na Nostradama, protože tak, jak jsme se s Pavlíkou o tom bavili, co se týče vidění té budoucnosti, tak ty vize Nostradamovy, on to jako takhle si to nevycucal z prstu, protože tam se traduje v literatuře, že vlastně Nostradamus získal takové v podstatě jakoby křeslo, které bylo uzavřené v takovém obrovském krystalovém vejci, kdy on vždycky Nostradamus tady do toho vejce se jako sedl do toho křesla, uzavřel se a ty jednotlivé typy krystalů měly na něj takový silný vliv, že vlastně jakoby jeho vědomí se posouvalo do budoucnosti a na základě toho napsal jednotlivé předpovědi, které se týkaly budoucnosti. Takže se dostávalo vlastně do těch akašických kronik nebo do těch akašických knihoven, do té oblasti, kde vlastně minulost, současnost a budoucnost jsou v podstatě v jedné části. No a tam je velice zajímavé, když už se podíváme v kontextu, protože ty jednotlivé spisy, které některé v tom, které souvisely i s těmito jednotlivými projekty, no tak když se dostaneme do socialismu, například taková zajímavost v roce 1956, tak to je velice zajímavé, že Martin Malachy to jakoby v některých spisech popisuje, že byl v Československu, že byl začen STB a byl předán KGB a vlastně 16 měsíců byl do skrutě ve věznici ve Lvově, byl mučen. No a tam je zajímavé popisování vlastně celé té práce podzemní církve, protože v tehdejším za socialismu tak fungovala podzemní církev katolická, která měla několik různých, řekněme, frakcí a byla řízená nebo byla takhle podporována Vatikánem za socialismu. Tam hrali určitou roli někteří biskupové, jako je Domenico Tardini, který se schválením papeže Pia 12. tak probíhaly různé právě mise v Praze, které byly propojeny právě s psychotronickou univerzitou tehdy v Praze, protože, tak já už jsem to tady minule o tom hovořil, takže tyhle ty věci byly propojeny přímo s Vatikánem a byly propojeny i s dalšími, řekněme, orgány. Takže tyhle některé věci byly zpřístupněné v těch archivech a jsou známé veřejnosti, některé ty spisy známé nejsou, nicméně možná, že se vrátím, protože to by, když tak mi to pište do komentáře, jestli vás to zajímalo, protože to jsou velice zajímavé věci, právě propojení různých skupin jezuitů, včetně Martina a Johna Cartyho Murraye a Vincenta O'Keefa, kteří právě nějakým způsobem opustili řád a řekněme, vyšli s určitými věcmi na světlo boží, jak se říká. A
ty jednotlivé věci, které probíhaly, tak právě probíhaly i z, právě s věcmi, které se týkaly, řekněme, i s tou otázkou, řekněme, cestování v čase a tady s těmito věcmi. No, když se vrátím tady k tomu Montauku, tak tam je velice zajímavý popis právě těch jednotlivých různých procedura, tak jakým způsobem to probíhalo. To, co si myslím, že to, co si by mohli posluchači vzít jako takovou zajímavost, jak si ty některé věci, ty data propojit, tak určitě to je propojení metodiky, která souvisí se zvyšováním orgonové, tedy životní energie v lidském těle, k vyvolání právě orgonového transu, v němž tedy nejenom dochází vlastně k přistupení těch jednotlivých potlačovaných paměťových stop, ale dochází tam odhalování právě různých hyperprostorových informací, jo, které umožňují právě proto ten Wilhelm Reich a ty jeho knihy o orgonové energii, tuším, že něco vyšlo i v české jazyce, ať už v kontextu uzdravování, tak to souviselo i v kontextu právě aktivování možnosti vidění do těch jednotlivých akašických archivů jako takových. No a v tom celém procesu, o kterém se tady bavíme v kontextu Vatikánu, tak tady hrají velmi důležitou roli také rasy drako a reptiliáni, které řekněme, a ještě taky bytosti ze Syrie, to jsou další části. No ale tyhle ty technologie, které už jsou tady k, řekněme, tisíce let, a které my můžeme částečně ty jednotlivé úlomky sbírat, nebo jak já jsem to prozbíral z těch různých, řekněme, archivů, tak vlastně tvoří a vrací se nám to pořád k tomu, ať už je to z oblasti vnímání minulosti, současnosti, anebo o budoucnosti, tak jsou to, řekl bych, velice zajímavé informace. Takže to jsem chtěl říct k tomu, aby jsme si dokázali ty věci jednotlivé propojit, a já bych se možná k těm věcem vrátil, protože to jsou, řekněme, dost zajímavé věci, o kterých se málo mluví, ale mají určité svoje místo. A když se teď vrátíme k tomu chronovizoru, tak ty první úspěšné historické projekce, které byly realizované tím chronovizorem, tak bylo například sledování řeči Marka Tullia Cicera v římském senátu, to byl rok 63 před naším letopočtem. A tak, jak já jsem to říkal, a chci to ještě zopakovat, já si uvědomuju to, že ten popis té jednotlivé literatury, těch knih vyšlo celkem hodně, a těch informací ohledně tom chronovizoru, to já se vám to tady snažím zprostředkovat, abyste to nemuseli všechno číst, kupovat si ty knížky, a ono se taky o tom moc nemluví, a propojuju vám to, aby se vám některé věci mohly, aby se nám nebo vám tady posluchači mohli ty věci nějak jako propojit dohromady, že to spolu souvisí. No tak tady je důležité si uvědomit, že to ty popisované věci, té jednotlivé historie, které jsou v tom chronovizoru popisované v těch jednotlivých materiálech, tak to vůbec neznamená, že se skutečně museli tyhle věci uskutečnit. Jo? Můžeme se na to podívat i z různých pohledů, i ta alternativní historie. Ale já se teď budu držet těch věcí, které popisují ten chronovizor. Ale abyste věděli, že já si uvědomuji, že ta historie mohla být úplně pochopitelně jiná. Takže vlastně ta projekce toho Cicera v tom senátu, to byl takový jeden z prvních velkých testů toho chronovizoru, který se zaměřil právě na ten římský senát, kdy vlastně doktor Ernetti a jeho tým pozorovali přímo na obrazovce Marka Tullia Cicera při jeho přednesu, té jeho slavné řeči proti Catilinovi, jo. Já to tady jenom učím latinsky, to nemá smysl, ale v podstatě pozorovali tu Cicerovou gestikulaci, tu barvitost jeho hlasu, tu intonaci, ty jednotlivé reakce. A tady ještě taková zajímavost, že oni popisuje doktor Ernetti ty různé odstíny, potom i v historii změny latinského jazyka. Tady možná taková zajímavost, když se podíváme třeba jméno Muse Komunského, vy, když
kteří čtete třeba Orbiskyp, to znamená, čtete ty jednotlivé knihy našeho velikána Jana Amose Komenského, no tak ta jeho latina byla taková, řekněme, trošku slabší. Říkají to, když se podíváte, tak ono jsou na ty různé studie latiníků, ale tady je důležité si uvědomit to, že ta latina se nějakým způsobem rozvíjela a byly různé, řekněme, byla zjednodušována ta latina, takže ono vůbec otázka vzniku latiny, to už je potom další diskuse, takže oni vlastně ti jednotliví lidé a doktor Ernetti to popisuje vlastně ty jednotlivé, řekněme, i vývoj toho jazyka v té historii, ať už to bylo latinského jazyka nebo řeckého jazyka nebo těch dalších jazyků. To, co je velice zajímavé, tak je zajímavé, že nám nikde nikdo neřekne o slovanství, pochopitelně v kontextu Vatikánu, který celé, ať už to vezmeme celé, jak jsem o tom tady mluvil minulé, křesťanstvo, které mělo velký mělo zájem a samozřejmě zničilo všechny ty, nebo snažilo se znít všechny ty kořeny slovanské víry a víme, jak to končilo. Já jsem tady o tom mluvil, že bylo, tuším, že to bylo kolem 64 výprav proti Slovanům, křižackých výprav, to byly výpravy prostě proti Slovanům, vyhlazováním Slovanů jako takových. A kristianizace, která si dokážete představit asi, jak ta kristianizace, to křesťanšťování probíhalo. No a tím takovým zajímavým vlastně úspěchem toho chronovizoru byla taky zachrana ztracené tragédie Tiestes z roku 169 před naším letopočtem, kdy vlastně to byl takový, bych řekl, jeden z takových nejvýznamnějších vědeckých literárních úspěchů, kdy vlastně oni měli přepis kompletního textu římské tragédie Tiestes, kterou napsal vlastně básník Quintus Ennius a která byla vlastně předvedena při apolínských hrách Ludy Apollinares v roce 160 před naším letopočtem. A právě z tohoto významného díla se v těch historických análech vlastně zachovalo pouze cirka 25 roztroušených zlomků. A doktor Ennetti vlastně díky tomu chronovizoru, tak vlastně on byl schopný si vyslechnout tu celou tragédii, celou tuto tragédii Tieste a byl schopen ji zapsat. A ručně ji zapsal a vlastně v tom původním latinském znění. No a potom vlastně proběhla filologická verifikace profesora Zibordiho, který vlastně ten daný přepsaný text doktora Ernettiho této tragédie, protože to bylo samozřejmě předloženo odborníkům celé plejádě odborníků, kteří se zajímají dlouhá léta klasickou filologii a profesor Zibordi byl v čele, on vlastně působil na univerzitě v Benátkách, tak vlastně Zibordi potom důkladné prozkoumání filologicky skutečně potvrdil, že text obsahuje archaické latinské gramatické tvary, které nejsou známé z těch slovních obratů nebo ty jednotlivé metrické struktury, které vlastně by nemohl vytvořit žádný moderní falzifikátor a které vlastně přesně odpovídaly vlastně tomu danému stylu v tom druhém století. Jo. A to právě proto jsem třeba mluvil o té slabší latině nebo atypická latině Jana Amose Komenského nebo řekněme těch jiných jednotlivých velikánů, kteří, že ten jazyk, ta latina se tak nějakým způsobem rozvíjela a tak dále. Jo. Takže když vlastně se šlo zpětně tím chronovizorem do těchto let, tak vlastně takhle to představovali. Ono, otázka, tak jak jsem to říkal také minule, představení, řekněme, Vatikánu, jo, musíme to brát trošku některé věci s rezervou, protože i představení, co se týče z toho pohledu filologického, já mám velice zajímavý webinář o vzniku nebo o roztroušení všech jazyků. Mám velice zajímavý webinář, kde jsem vlastně mluvil na téma právě Platona Lukáševiče, který je velice zajímavým
jmenuje se to Čarumutě, jak nám změnili jazyk a skryli původní význam slov. A to je velice zajímavé, protože vlastně z toho pohledu filologie se ukazuje, že i ten náš jazyk, který my mluvíme v současné době, tak my jsme jakoby tím jazykem uzavřeni jakoby v takovém vězení. Je to velice zajímavé, je to, vím, že to je odvážné, nicméně ten Platon Lukáševič jako znalec 60 jazyků, tak on velice zajímavým způsobem i filologicky velmi zajímavě potvrzuje v těch jeho dílech, jsou tisíce, tisíce stran, které jsou dostupné, sice nelehce, ale já třeba všechny tyhle ty knihy mám a ne všechno jsem tedy měl čas studovat, ale právě je to velice zajímavé, že vlastně my jsme, i ten náš jazyk je částečně, my jsme jakoby uzamčeni ve vězení, protože to, jak se náš jazyk používal kdysi, jak vypadala staroslovenština, tak právě náš jazyk, ty jednotlivá dvouslabičnost, ty výrazy, které jsme měli, tak oni právě nám napomáhali k mnohem širšímu pochopení a obrazotvornosti, která v nás aktivovala ty smysly, o kterých jsem tady minule hovořil, že my máme víc jak 33 různých smyslů, které máme deaktivované. Jo, není to jenom šišinka, je tady, prosím vás, 33 těch smyslů. Část těch smyslů je tady i za uchem. A to jsou velice zajímavé věci, protože my vlastně tímhle tím způsobem my jsme schopni aktivovat některé tyhle věci a aktivovat právě tímto staroslovanským jazykem. No ale když se vrátím teda zpátky tady k tomu chronovizoru, tak tady je zajímavé to, že vlastně ještě ten text toho dramatu, tak on obsahoval skutečně neznámé verše, které jakoby perfektně zapadaly do těch dochovaných zlomků. Jo. A například vlastně obsahovala taky různé archaické pravopisné prvky, jako například nepoužívání zdvojených souhlásek, jo, které byly vlastně objeveny a pochopeny až vlastně moderní epigrafikou 20. století. No a ta akustická kvalita té latinské výslovnosti, tam doktor Ernety jakoby ukazoval jasně na to, že ta výslovnost těch starých Římanů, zase, jestli teda to tak všechno tady i s tou římskou říší bylo, protože přece máme spoustu poukazů, řekněme i stanové chronologie, že spoustu věcí mohlo být úplně jinak podle historie, že to je už druhá věc. No nicméně, když se budu držet tady těchto informací, tak je velice zajímavé, jak vlastně doktor Ernety popisoval vlastně to, jak se vlastně ta výslovnost těch starých Římanů lišila od té moderní církevní latiny, což tedy jasně ukazovalo na to, že a napomáhalo to, řekněme, k rekonstrukci té klasické latinské fonetiky v těch, řekněme, v těch letech, kdy doktor Ernety vlastně působila, když vlastně dělali různé pokusy s těmi právě s tím chronovizorem. No a tak, jak vlastně sledovali toho Cicera, ty gesta a ty, prostě tyhle věci, tak je velice zajímavé, že nějakým způsobem to bylo poukázáno na to, ohledně této autenticity. A když se podíváme potom na další věci, jako je například, tak jak vidíte, prostě ukřižování na Golgotě, to pozorování vlastně těch klíčových událostí Nového zákona, poslední večeře, křížové cesty, ukřižování Ježíše Krista na Golgotě, tak a potom ta, řekněme, vznikla kontraverze té fotografie Kristovy tváře. To jsou zajímavé věci, protože já se k tomu dostanu, k té fotografii Kristovy tváře, protože tam k tomu se určitě musím dostat v rámci, když se bavím o tomto chronovizoru. Tak tam je zajímavá věc, že když vlastně ten tým viděl společně s doktorem Ernetem ty události toho roku 33 našeho letopočtu, kdy vlastně ten koronavizor zaměřil Jeruzalém, zaměřil období roku 33, kdy sledovali poslední večeři Ježíše Krista v agonii, Getsemanskou zahradu, psou před Ponským Pilátem, křížovou cestu a samotné ukřižování na Golgotě. No tak ten popis doktora Ernetyho, co se týče vizuálního obrazu Ježíše Krista na kříži, tak vlastně popisuje vlastně, on to tam dost podrobně, řekněme, popisuje to jeho utrpení. A vy, kteří jste viděli třeba
film Ježíš Kristus od Mela Gibsona, který byl ve kinech jako v aramejštině, tak ten popis toho chronovizoru toho těchto událostí tak se velice blíží právě tady tomuto filmu, který natočil Mel Gibson a za který byl velice kritizován. Já osobně si myslím, že Ježíš Kristus, oni tam mluví aramejsky, tak to předkládá katolická teologie, ale já osobně myslím, že Ježíš Kristus mluvil hebrejsky, arabskou, takovou, mluvil skutečně hebrejštinou, nemyslím si, že mluvil aramejsky. A nicméně tady v tomhle tom je, co vlastně řekněme, jenom pouze 20% teologů se shoduje nad tím, že Ježíš mluvil s tou mišnajistickou hebrejštinou, ne tou aramejštinou, ale to už byly takové detaily linguistické, které tady si myslím, nemá smysl probírat. No a teď, když se dostane vlastně té kontraverzi s tou fotografií, ta fotografie z kola Valenzy z roku 1972, to je velice zajímavá věc, protože v roce 1972 publikoval italský časopis Domenica del Corriere fotografii Kristovy tváře. Oni vlastně ten časopis tvrdil, že byla pořízena přímo z obrazovky chronovizoru. No a krátce vlastně na to, vlastně ti jednotliví kritici, kteří, protože samozřejmě i do dneška máme tábor lidí, kteří kritikují a hovoří, že to jsou hlouposti, nesmysly ohledně chronovizoru, a druhý tábor, který věří, ano, že to skutečně je pravda, že tyhle věci existují. Nicméně ta kritika toho táboru, těch lidí, kteří v tehdejší době v tom 62. roce kritizovali chronovizor, tak vlastně oni odhalili, že fotografie je vlastně téměř totožná s dřevěným vyřezávaným křížem od španělského sochaře, který jsme sochaře Lorenza Caulata Valery v útočišti v kola Valenze. A doktor Ernetti, protože to byl dost velký poprask tehdy v médiích, a ono vůbec, když se podíváte, když se podíváte na ty jednotlivé články v italštině, a které v tehdejší době byly ohledně publikovány, už jsou dostupné v archivech, tak bylo dost velké pozdvížení v tehdejší době, protože doktor Ernetti musel nějakým způsobem to objasnit. No a doktor Ernetti to vlastně jako otec toho chronovizoru to vyjasňoval tak, že vlastně odmítl toto jako novinářský podvrh, protože on hovořil o tom, že vlastně publikovaná fotografie pocházela od něj, a že by pocházela od něj nebo z jeho přístupu. On vysvětlil, že vlastně nahrávky z toho chronovizoru nebyly určené pro tisk, a že vlastně snímek byl podvržen s cílem diskreditovat jeho výzkum. No a sochařka vlastně z kole Valenzy, jedna specialistka navíc tvrdila, že vlastně ten svůj kříž vyřezala na základě mystického vidění, jo? Že to byla tedy schopna nahlédnout do téhož energetického otisku v éteru, jako ten chronovizor. Takže ty kontroverze už v tehdejší době kolem toho chronovizoru se celkem už jakoby táhly a byly celkem, jakoby, byly celkem zajímavé. Nicméně ty jednotlivé pozorování těch starozákonních událostí, které třeba na tom chronovizoru viděli a které jsou popisovány, ať už je to třeba události zničení Sodomy Gomory a předávání desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj a tak dále, tak to jsou, řekněme, zajímavé věci. Osobně je taky zajímavé to, že třeba zkáza Sodomy a Gomory cirka ten 2000 let před naším letopočtem, tak vlastně oni popisovali, ten tým popisoval těch věců, že se zaměřili právě na oblast Mrtvého moře v období cirka 2000 let před naším letopočtem, a že na obrazovce sledovali tektonickou katastrofu, kdy došlo k masivnímu uvolnění, a oni to popisovali jako, že došlo k masivnímu uvolnění podzemních plynů, síry a tekutého asfaltu, které bylo spojeno právě s anomálním plazmatickým výbojem z oblohy, a že města byla pohlcena plameny a sesuvy půdy během několika hodin. No a ta zkáza té Sodomy Gomory, ono tam bylo napsáno spoustu i českými autory, otázka daného Lotovy ženy z solného sloupu a možného jaderného výbuchu a dalších těchto teorií,
No, tak o tom těch věcech se ptalo, nicméně psalo hodně. Ty jednotlivé popisy, které doktor Ernett popisoval těch jednotlivých všech těch, které jsou důležité. Vemte si to, že vždycky ty věci, které jsou popisované, tak jsou strašně důležité pro ten PR té katolické církve, popisované všechny tyhle ty události, které se týkají desatera, které se týkají té celé protokanonické paleografie, kdy doktor Ernett, což je velice zajímavé, vlastně tak zaznamenal ten původní hebrejsko-protokanonický text desatera, kde vlastně uvedl, že ty dané vytesané příkazy byly vlastně strukturálně mnohem bohatší a obsahovaly precizní formulace, které byly v pozdějších překladech zjednodušeny a zkráceny. Nicméně já osobně, já to vnímám tak, že ono vyšla, myslím, že to byl doktor Weissmann, vyšla v češtině ta knížka, myslím, že se jmenovala Genesis. Je to velice zajímavá kniha, protože doktor Weissmann je velice známý světový archeolog v oblasti biblické archeologie. A on zajímavým způsobem právě vytvořil teorii, že tyhle ty historické záznamy byly už vytvářeny z mnohem staršího klínového písma. To znamená, že Mojžíš tyhle ty historie vytvořil právě z, řekněme, mnohem starších zdrojů, což já si osobně myslím, že to takhle bylo a odpovídá to tomu, protože samozřejmě křesťanství, judaismus, to jsou velice mladá náboženství ve srovnání s těmi staršími civilizacemi, které tady byly před stovkami tisíci let nebo miliony let. Ať už je to slovanství, anebo ať už to jsou další, řekněme, náboženství, anebo jednotlivé různé civilizace. Vemte si jenom hyperborejskou civilizaci a další civilizace, které tady byly stovky tisíce let před vůbec před judaismem nebo před křesťanstvím. No a co se týče toho chronovizoru, tak tady máme spoustu takových, bych řekl, zajímavých informací a ono došlo prostě k takovému zlomu, k takové zlomové události, která se týká právě zásahu nejvyšších autorit Vatikánu, a tuším, že to byl Pius 11. nebo 12. a papež Pavel 5. nebo 6. Tam hrál velice důležitou roli taky kardinál Ottaviani a oni vlastně se dívali na ten chronovirus pohledu právě té teologické a etické, toho etického a teologického pohledu. A oni vydali oficiální dekret svatého oficia, to byl ten rok 1956 a 1988, a oni vlastně objasňovali, že vlastně ten projekt musí být zastaven, protože může mít obrovské důsledky pro veřejnost, protože kdyby se začal takto tento chronovizor používat, tak by to mělo dalekosáhlé důsledky, protože o něm hovořili o etickém pohledu, geopolitickém, náboženském, že to nebezpečí, bylo to velké nebezpečí, a nebylo to nebezpečí pro společnost jako pro nás. Jo? Ale myslím si, že právě to největší nebezpečí, jestli to tedy takhle bylo, jakože já věřím, že tenhle ten chronovizor skutečně existoval, tak to mělo dost velké nebezpečí, zvláště pro Vatikán, protože by se najednou zjistilo, že by se vlastně, vemte si, že byste si takovou tu televizi vzali k sobě a mohli byste si naladit různé události, které se děly v historii. Jo? Teď se vemte, že se přeneseme do roku 1989. Sametová revoluce. A že se vlastně přeneseme do historie perestrojky a že se přesuneme do té historie, jak Michail Gorbačov letěl za Margaret Thatcherovou do Londýna dohodnout se, jak bude tady probíhat rozpadnutí Sovětského svazu, jak potom působil Jelcin, jak rozprodal celý Sovětský svaz. A nebo bychom se dozvěděli všechny ty aféry, ty miliony dolarů, které byly na kontě dcery Jelcina. A spoustu takových velice zajímavých věcí. Já tady nechci moc o politice mluvit, nicméně to jsou jakoby velice zajímavé věci. Si myslím, že bychom se dozvěděli, protože ono i tak vyšlo spoustu knih na téma jezuitského řádu, ale vůbec těch hříšků, mega hříšků katolické církve a vůbec a všech těch různých afer, které souvisely ve spolupráci CIA a mafie jako takové. To je velice zajímavé, to propojení
i z mafii, ty konec konců ty afery z 80. 90. začátka 90. let, když bych se vrátil k těm aferám, tak to jsou velice zajímavé věci, kdy byl velký poprask a praskly velké aféry po smrti. Teď si nepomínu, jak se ten jmenoval, možná, že mi posluchači pomůžou. A mi to můžete napsat do komentáře, já si ten nespomínám, ten mafiozo italský, který vlastně přišel vlastně ze zprávu a došly dokumenty po jeho smrti, když byl odstráněn o tom, jakým způsobem mafie spolupracovala s Vatikánem. A potom se někde ty dokumenty ztratily, takže z oficiálního hlediska tyhle ty věci nejsou jakoby pochopitelně pravdivé, nicméně objevily se v tisku a hovořilo se o tom velice podrobně. No ale myslím si, že si spoustu věcí, když ty věci nemáme nějak hmatitelně, řekněme, nejsou prokázané, tak si dokážeme představit, jakým způsobem to mohlo tyhle věci probíhat. A to jsou věci, z které já tady čerpám z jednotlivých svědectví a z jednotlivých, řekněme, ať už jsou to knihy nebo různé materiály, které byly zveřejněné, ať už různými polskými autory, kteří studují historii Vatikánu, a nebo různými i vnitřními materiály, které byly potvrzeny a které byly, řekněme, uvolněny. Tak jak se uvolňují některé věci, tak nebo se dostávají na světlo boží, tak i ty jednotlivé věci. Takže došlo k tomu potom zásahu Vatikánu, po zásahu kardinála Ottavianiho a po zásahu dalších došlo k tomu, že celý rozvoj chronovizoru byl ukončen a stalo se to státním tajemstvím. Takže vlastně nebylo vlastně možné dále získávat informace, které o tom mluví. A ten dekret je, skutečně si můžete ověřit, existuje dekret svatého Oficia z roku 1956 a 1988, kdy papež Pius XII. A právě kardinál Alfredo Ottaviani vydali přísné varování. A v roce 1988 Kongregace pro doktrinu víry katolické církve zveřejnila oficiálním věstníku, který se jmenuje Acta Apostoli Caceres, dekret, podle něhož každý, kdo by používal přístroj chronovizoru ke snímání nebo nahrávání minulých či přítomných událostí, podléhá okamžité exkomunikaci. No a my, já nevím, možná, že jste viděli, nevím, ten seriál se jmenuje Papež, tam hraje významný herec, velice známý herec, si teďka na jeho jméno moc nespomenu, tam hraje právě papež, je to takový velice zajímavý seriál, možná, že jste to na Netflixu viděli, je to velice zajímavé se podívat na tu celou politiku a historii, jak tam ty jednotlivé frakce, jak proti sobě v tom Vatikánu bojují a odhalování těch jednotlivých hříšků, jednotlivých papežů, kardinálů a monsignorů a tak dále. No a samozřejmě doktor Ernetti jako poslušný a věrný benediktinský mnich, no tak tedy páter Ernetti, tak se podřídil vůli svých představených, jo, a vlastně přestal dále rozvíjet nebo ten daný výzkum a omezil právě svoje veřejná prohlášení a věnoval se tedy oficiálně výhradně hudební vědě a výuce na konzervatoři. Ovšem pochopitelně tohle neskončilo ten výzkum v tajnosti pokračoval dál. Například, když se podíváme, i když se podíváte třeba do, nebo kdybyste si chtěli koupit knihu na téma chronovizoru od autora Krasa, s dvěma se to píše, no tak on tam přímo například cituje právě ten dekret, kde oficiálně potvrzuje existenci technologií, které jsou schopny právě dálkového snímání událostí z minulosti a kde vlastně zůstanovaly právě ty věci, které se týkají zneužití právě a ten nejvyšší, řekněme, církevní trest, který souvisí s exkomunikací jako takovou. Takže ten chronovizor byl vlastně více nebezpečnější než atomová bomba, protože atomová bomba může zničit naše města, naše těla, ale chronovizor by zničil vlastně celou lidskou svobodu,
důvěru a morálku, tak jak to snaží se nasvědčit Vatikan, ale já si myslím, že to, co by ten chronovizor hlavně ukázal, tak by ukázal všechny ty skryté pravdy, o kterých mluvil i vlastně sám Ježíš. Jako, jo, že to, co je ve skrytu, tak se bude hlásat ze střech. A to, co je ve tmě, tak se odhalí na světla. No a sam Vatikán a pochopitelně, ať už vláda, ať už to byla Itálie, nebo vláda Spojených států, CIA, FBI, interně ve Spojených státech, tak nikdo nebyl zájem z těchto organizací, aby nějakým způsobem se tyhle ty informace dostávaly dále na světlo. No tak oficiálně tedy byl ten chronovizor rozmontovaný, byly uloženy ty jeho komponenty, řekněme, to popisovali tak, že do jednotlivých trezorů a už jakoby ticho po pěšině. Jenomže samozřejmě jsou svědectví spoustu, řekněme, dalších lidí, řekněme, těch whistleblowerů z opatství San Giorgio Maggiore, kteří jasně hovořili o tom, že doktor Ernetti do konce svého života pokračoval v tom vývoji, pokračoval s celým tím týmem, jejíž některá jména neznáme a tam skutečně jeden posluchač v tom na YouTube tam psal, že se může jednat skutečně o jednotlivé mimozemské entity, které na tom spolupracovaly, já si osobně to také myslím. Řekněme takových Majestic 12, kteří se prostě na tomto podíleli. No a možná, že skutečně ta stará verze toho chronovizoru někde leží v těm trezorem nebo někde v podzemí Vatikánu, ale osobně si myslím, že nové verze chronovizoru a nové technologie, které máme, tak se dále na tom, řekněme, se na tom pracuje, podrobně na tom jednotlivé týmy odborníků na tom celém výzkumu pracují. No a já možná, když se vrátím k tomu týmu těch jednotlivých lidí, kteří tam na tom spolupracovali, tak tady myslím, že hraje velice důležitou roli, když začneme vlastně v 50. letech v Miláně, kde vlastně byl doktor Agnosti Gemelli, který zkoumal akustiku a frekvence středověkých zpěvů. A v tom roce 1957 on potkal portugalského fyzika profesora de Matose, který on v tehdejší době byl vlastně špičkou. Světová špička, jo? Absolutně světová špička v oblasti rozpadu a dezintegrace zvukových vln. No a oni začali, tak jak se vlastně začal ten tým rozvíjet, tedy vymčíkám tady teď ty lidi, které jsou normálně dostupní, jo? Protože těch, osobně si myslím, že skutečně těch 12 vědců, že to nebyly jenom, řekněme, lidé, ale že zde byly další mimozemské entity. Nemám to nějak, nemůžu to nějak potvrdit, ale osobně si to myslím, ono to již souvisí, jak jsem minule mluvil o těch jednotlivých materiálech, z které byl ten chronovizor vyvinut, které pocházely z jiných planet, protože si myslím, že tam je důležité použít jednotlivé materiály nebo ty krystály, tak konec konců je spoustu krystálů a spoustu materiálů je přivezeno z jiných částí, nejenom z naší sluneční soustavy, které jsou používané k reverzi jednotlivých technologií, a to už se netýká jenom antigravitační technologií, ale i s technologiemi, které jsou schopny ovládat časoprostor, tak samozřejmě v tom celém týmu pracovali ti další lidé, jako byl samozřejmě byl i Sturmbannführer Werner von Braun, který měl, řekněme, už takové dost velké, hluboké nohy. Tady jsem chtěl říct takovou velice zajímavou
Tady jsem chtěl říct takovou zajímavou věc, protože zkuste se podívat, nebo možná si najděte knihu, kterou napsal Werner von Braun. Ono se o tom jako moc nemluví, ale Werner von Braun napsal velice zajímavou knihu v tehdejší době o budoucnosti vývoje raket na měsíc. A to je velice zajímavé, že tam mluví v tehdejší době, mluví o jednom člověku, nebo mluví o osobě, kterou nazval Elon. No, Elon Musk, jo. Ale to je velice zajímavé, protože v těch letech, jo, po té druhé světové válce, no tak je to taková, řekněme, není to osobně, si myslím, že to není náhoda. Já tam mám webinář na to přídílný o takový dost, bych řekl, podrobný, kde rozebírám právě tyhle ty věci, které se týkají měsíce. A ty věci, kterých jsem mluvil už před rokem, tak v podstatě to, co jsem říkal před rokem, tak se to 100% potvrdilo. Ty moje předpovědi, logické předpovědi, to nebylo nějaké věštění z budoucnosti, nebo jsem nesněl v nějakém krystalickém vajíčku, ale prostě z logická dedukce těch jednotlivých věcí, které ten scénář, který následuje, nebo bude následovat v kontextu měsíce, tak se v podstatě úplně 100% potvrdil, což jako já osobně se tady tomu jsem se tomu moc nedivil. Lidé, kteří si to, ty webináře zakoupili, tak teda byli z toho na větvi, no, ale tak se to skutečně stalo. Další člověk, který měl takovou v rámci vlastně toho chronovizoru důležitou roli, tak byl François Brun, který napsal knížku o tom chronovizoru celou. Ale tam je zase otázka toho, do jaké míry věřit tomu, jak on popisuje celou tu historii toho, jak se setkal s doktorem Ernettym a jak s ním začal hovořit, a najednou mi to nepřipadá jakoby osobně realistické, jak může člověk, který pracuje na tajném projektu chronovizoru, se setká náhodně s nějakým novinářem někde na ulici v Benátkách a najednou si prostě začnou povídat a on ho pozve, prostě začnou vykládat takovémto tajném projektu. Jako to si myslím, že to jsou takové trošku jakoby, řekněme, pohádky, které já si osobně myslím, si tento autor této knihy vymyslel, ale aby dobarvil, řekněme, spoustu věcí, které já věřím, že jsou pravdivé, ale musel nějakým způsobem dobarvit tu svoji, řekněme, věrohodnost. Takže ano, když budete třeba číst tyhle ty knihy, tak tam uvidíte, že tam je spoustu věcí trošku takových, řekněme, barvitých. No. Nicméně jsou to velice, velice zajímavé věci, protože oni v tom, to, co je zajímavé, že ten popis těch událostí, které oni viděli v té minulosti, tak oni se týkali toho, že vlastně viděli jednotlivé věci ze starověkého Egypta, popisovali tam jednotlivé části, jednotlivé oblasti. Když zase i ten náš, řekněme, kdyby jsme se dívali na ten chronovizor, na to, ty události, které proběhly v Egyptě, tak tady chci upozornit taky, já tady žiju v Egyptě, tak já tady nechci nějak moc o tom mluvit, protože jsem zjistil, že některé věci, které jsem psal do komentáře na téma Egypta, tak vlastně vy jste v Česku viděli, ale tady na straně YouTube ty čety moje byly smazány. Takže tady je to i vládou Egypta nějak sledované, tak já to, co si myslím, ale to, co tady můžu říct, tak to jsou věci, které, řekněme, jsou v podstatě jakoby částečně normálně, není to nic tajného, jsou to veřejné věci. A tak co se týče vlastně vůbec když se podíváme na tu celou historii Egypta, tak my si tady musíme uvědomit to, že ta celá vlastně starší civilizace, ta hyperborická civilizace, která je stará 220 tisíc let, tak při té migraci, tak oni přišli do Egypta a v rámci, řekněme, pokračování v tom jednotlivém know-how a těch znalostí, tak došlo i k jednotlivým změnám a řekněme zakodování jednotlivých znalostí takovým způsobem, které my můžeme vidět
za oponou, řekněme, toho současného známého Egypta, protože když si vezmete Champollion, nebyl první, který, tady se nám to vykládá, že vyluštil hieroglyfy. Jako tady, když si vezmete Atanasie Krišera, který vydal přímo knížku o tom, jak vlastně čerpal z koptických zdrojů, slovníku a nějakým způsobem luštil egyptské písmo, no tak on vlastně už vlastně před Champollionem spoustu věcí bylo, řekněme, bylo několik pohledů na to, jak by se dalo rozlušťovat toto písmo. Jo, je to, ono to souviselo i s tím přístupem, ono to souviselo i s přístupem jednotlivých těch znaků. A teď otázka toho, jestli ten Napoleon Bonaparte, který do toho Egypta přišel s tou armádou vědců, protože on tam v Egyptě přistál i s armádou vědců, kteří vlastně kreslili jednotlivé památky egyptské, jednotlivé hieroglyfy a tak dále. A potom, jak Champollion se podílel společně i s dalšími americkými jinými věci na rozluštění toho egyptského písma, no, tak se ukazuje, že i spoustu jiných filologů, ať už to bylo ruských nebo jiných, nebo i sovětských, no tak viděli v tom, v těch egyptských hieroglyfech dost zajímavě zakodované, řekněme, poukazy. A já vím, že to teď bude znít šíleně, poukazy na slovenské písmo, protože máme samozřejmě Rosetta v desku, kde všechno máme v řečtině, v hebrejštině, máme to tam v tom egyptském písmu, máme tady ty jednotlivé jména těch jednotlivých faunů, ty jednotlivé kartuše. Ale to je právě otázka těch jednotlivých kartuší, protože tak, jak vy potom vezmete a začnete zpětně dekodovat ten daný jazyk, a když vy začnete studovat třeba Anastasie Kiršera, vězu svého filologického hlediska, protože ten Anastasius Kircher, to je prosím vás, to je člověk, to je genius, který jezuita, ale to je skutečně genius, když se podívá. Oni ty knižky nikdy nevyšly v českém, ani v angličtině, ani v němčině, oni jsou prostě jenom v latině. Jsou jenom knížky o něm, o jeho životě, jsou tam takové střípky v angličtině, něco je v němčině, ve francouzštině. Ale nikdy ty knihy nebyly přeloženy latinsky. Proč? No, protože třeba i ten celý podzemní svět, o kterém on píše, planeta Země dýchá, ten způsob těch podzemní cesty, kdy vlastně normálně popisuje tak, jak lidé prostě pod zemí, byli podzemní, normálně podzemními řekami, podzemními vodními toky cestovali prostě přes kontinenty, přes moře. Jo, ten způsob, jak vlastně dýchá Země, vůbec o tajemství magnetismu, o tajemství krystalu, tyhle všechny věci jsou napsány v latině a nejsou normálně veřejnosti, která latinu nezná, nejsou prostě přístupné. A to jsou zajímavé, fascinující věci. Taky právě otázka toho egyptského písma, otázka té egyptské historie, to jsou skutečně zajímavé věci, které otázka. Je to jenom otázka, ne? Jako nemám často tady vysvětlovat, to byl zase takový zajímavý pořad, na tyhle ty věci podrobně probírám, že budu dělat vlastně předpokládám od ledna nebo od února, budu dělat tady k průvodce, budete mít možnost přiletět do Egypta, vy, kteří budete chtít, a tak budu dělat prostě průvodce a podíváme se do Karnaku, podíváme se na pyramidy a budu mluvit právě o takových věcech, které normálně nikde neuslyšíte, a budu vám i ukazovat místa, které normálně, když se složíme na to, protože tam je třeba na to nějaký bakšiš, takže se můžeme dostat i na různé místa, kde se normálně člověk ho nedostane. Takže můžu vám ukázat velice zajímavé místa, které stojí za to. Samozřejmě viděla, které se normálně klasicky neukazují. Samozřejmě všechno je legálně po potvrzením vlády egyptské a tak dále. Není to tak, že bychom někde po tajnu někde šli nebo něco dělali, takže to se nemusíte bát, nikdo tady člověk nic nelegálního nedělá, ale člověk, když přijdete a vidíte to na vlastní oči, ten Egypt, vidíte to, cítíte tu energetiku, a potom najednou vlastně, když se vám začnou dohromady dávat různé střípky, informace, tak už potom i na ten Rosetta Stone, na tu Rosettovou desku, na rozluštění těch hieroglyfů, na vlastně celou tu strukturu chápání toho,
tak najednou vlastně zjistíte, že tady mohou být různé alternativy, chápání těch věcí, jo, což je velice zajímavé a je velice fascinující, protože ono se to nedá jenom takhle jako vzít a tyhle ty druhé možné teorie, konspirační to samozřejmě nazveme, jako na takhle to prostě zmačkat a vyhodit do koše, protože to jsou skutečně zajímavé filologické teorie, co se týče té egyptské historie, na které si myslím je třeba i důležité se vůbec zamyslet. Neříkám, že to tak je, že to tak jako pravda je, ale je vůbec důležité třeba o tom přemýšlet, že by to mohlo být jinak, jo. No a když potom vlastně člověk jde a vlastně ten doktor Ernety popisuje ten chronovizor, popisuje vlastně tu minulost, jo, kdy si naladili právě toho Napoleona Bonaparteho například, jo, kdy ho sledovali, jak on, kdy ho sledovali Napoleona v okamžiku, kdy vlastně v Benátkách s konečnou platností vyhlašoval pád starobylé Serenissimy, tedy Benátské republiky, aby vlastně na jejich troskách povolal novou italskou republiku. Ono, vůbec ty Benátky jsou velice zajímavé. Jo? Ono, Venecie. Vemte si jenom, spojte si Venecie, Vendové, Slované. Jsou různé teorie, které hovoří o tom, že vlastně Benátky nebo Venecie,

kterým do těch spisů, nebo některým se prostě nedostanete, ale některé třeba jsou přístupné v rámci nějakého toho vědeckého výzkumu i toho alternativního, takže k některým věcem jsem se třeba dostal, nebo tam u někoho ukecáte, že mám to ten archivář prostě jako tak na oko, jako jo, dobrý, tak ti něco ukážu, takže to jsou skutečně zajímavé věci, ale spoustu i věcí člověk nenajde v Itálii, ale najde takové střípky někde v Krakově třeba, mě jako ten Krakov se mi hodně líbí, jako nebo i ta Lubelská univerzita katolická, oni tam mají spoustu různých zdrojů, informací, zajímavé, tak si člověk vlastně, že Polsko je důležité za Jana Pavla II. Uvědomit si, že jako Jan Pavel II. Jako papež, jako Polák velice podporoval Polsko. A to už, když nebudu mluvit o těch politických hrátkách, které tam byly, a o, řekněme, vytvoření celého toho mariánského kultu, který předtím nebyl tak podrobně rozšířen jako za působení Jana Pavla II. Nebo pana profesora doktora Vojtěly, chcete-li, protože to je jeho hlavní, to je jeho jméno, jak on se jmenoval. No tak když prostě člověk se dostane do těch různých análů v tom Polsku, anebo i mluví v těch různých klášterech, mluví s těmi různými polskými kněžími. To jsou velice zajímavé věci, které se člověk může dozvědět. No a když vlastně oni pozorovali tedy, jak vyhlašoval tu novou republiku, novou italskou republiku, ten Bonaparte, tak anebo ty další zajímavé události, které se děly, tak oni se například byli zajímavé, oni se zaměřili například, tím chronovizorem se zaměřili na jednoho z největších řečníků lidských dějin, které oni popisovali, jak už jsem to mluvil, na toho Cicera, jak o tom mluvil, a zaměřovali se na další věci. No tak Když se ještě podíváte, tak vidíte na tom mojem slajdu tam ten, jak tam vidíte to, ten na tom nahoře ten název, který se týká toho názvu toho futurible. A ten futurible, to je velice zajímavý pojem, protože on se vlastně skládá, on má dva významy. A jeden je ten význam teologický a druhý je význam vlastně, jeden je význam teologický a druhý význam je více filozofický. A to je velice zajímavé, protože ten latinský pojem vlastně zavedli jezuitští teologové, zavedl ho Louis de Molina v 16. století. A on vlastně označuje budoucí možnosti, to znamená přesně řečeno to, co by se stalo, kdyby byly splněny určité podmínky, které ale splněny nebyly. A to je velice zajímavá věc, protože vlastně v rámci toho celého, řekněme, i výzkumu, sledování vlastně těch jednotlivých minulých událostí a řekněme sledování těch jednotlivých možných paralelních světů nebo těch paralelních minulostí, které vznikaly, tak to je velice zajímavé, protože to s tím souvisí. No, tady si musím uvědomit, že oni samozřejmě to, co tady v těch knihách je prezentované, tak se prezentuje, jako že se dívali jenom do minulosti, ale tam šlo hlavně o podrobnost sledování těch možných jednotlivých minulých alternativních minulostí nebo těch různých světů. A to s tím to potom souvisí i s věcmi v rámci toho chronovizoru, které souvisí se špionáží. Jo? Ta špionáž, proto jsem tady zmiňoval Martina Malachyho, bývalého jezuitského teologa, protože ty věci souvisí hluboce se špionáží, souvisí hluboce s tou špionáží, na kterou měl zájem samozřejmě Vatikán, protože když si vezmete vůbec celé jezuitské hnutí, jezuité, to je mnohonásobně propracovanější Mossad. Já bych řekl, že ten Mossad je takový slabý odvar, když si vlastně studujete vůbec vznik jezuitského řádu, vznik vůbec celé té generality, protože jezuitský řád od začátku působil jako vojenská organizace. To je vojenská organizace. Jo, to prostě můžete se tu se mnou hrát, jak chcete. To jako kdybyste jsme si tady někde sedli několik hodin, tak by vám tady prostě předložil tolik jednotlivých spisů a literatury, které jasně popisují podrobně

minimálně v 5-8 různých jazycích, protože některé ty knihy nebyly překládány do různých jazyků, tak prostě tam jsou jasné, přesné informace, které se tady týkají té celé historie, jak jezuitský řád působil. Oni vůbec i bojovali, tam je velice zajímavé v té historii toho jezuitského řádu sledovat, jak oni podrobně bojovali třeba v určité svoji protestantské konkurenci. Jo. Tam to byly takové, prosím vás, zaměřovali se třeba i na některé velice významné pastory evangelikální, které v podstatě slibili tam, když to řeknu takhle ostravsky, promiňte mi ten výraz, no slibili, řekli tam nějakým jakým holkám, ale podívej se, jsi hezká mladá holka, nechceš jít do očistce, chceš rovnou do nebe, dobře, tak tady budeš tady svádět některé ty pastory, ty je svedeš, oni zhřeší a tak se ty jednotlivé, tak se tam prostě ti úspěšní pastoři prostě budou muset ukončit tu svoji kariéru za smilstvo a tak prostě tam zavedeme více ty aktivity. A tohle to skutečně na podrobném, velice to popisují katoličtí kněži, kteří vlastně řekněme, odešli potom, ne k protestantismu, ale vůbec odešli z katolické církve. Oni tohleto jako očití svědkové popisují v té literatuře, v těch jednotlivých knihách, v těch svých svědectvích, jakým způsobem i v těch 80. 90. letech, jak prostě podrobně, jak prostě to propracování vlastně ten jezuitský řád působil nejenom vůči konkurenčním církvím protestantské nebo pravoslavné nebo jakékoliv jiné, ale jak vlastně působil v kontextu spolupráce s politickou garniturou, jak návaznost pochopitelně na ten, řekněme, anglický shadow government, nebo tu stínovou vládu, která tady je. Takže to jsou velice zajímavé věci, takže oni, ten chronovizor byl využívaný, tak jak to tady volal posluchač minule, mluvil o těch paralelních světech, tak skutečně to je přesně ten význam, pro který oni potřebovali tenhle, kromě toho PR-u samozřejmě, kromě toho PR-u jako takového. Jo. Můžeš dát další snímek? Veliku? V tom dalším snímku tady vidíte, tady vidíme takovou paní v takovém velice zajímavém rozpoložení. Já to vysvětlím. Ono totiž vlastně při pátrání po tom stavu je vůbec fyzikálně možné vidět věci z minulosti a budoucnosti, tak člověk vlastně v tom studiu svém vlastně a náražím nachází se v archivě prostě různé spoustu spisů z té mystické teologie. Ono, my vidíme v té katolické církvi, jak jsem už to říkal minule, je spoustu lidí, kteří procházeli různými viděními a různými mystickými úkazy. A tady je velice zajímavé, kdy vlastně právě François Brun v té své knize Chronovizor popisuje zajímavé události a hovoří o jedné zajímavé hrdince svojí, kterou nazval Anna Maria Tajky, nebo Tajky, nevím, jak se to přesně čte, tam je i nad dvěmi, tam nad tím i jsou dvě čárky, tak nevím přesně, jak by se to mělo číst. A byla to normální matka mnoha dětí, která byla mystička, ona žila na přelomu 18. a 19. století. A tato žena disponovala velice zajímavým darem, který moderní racionalistická věda vlastně nedokáže nějak vysvětlit. A vlastně protože přímo před jejíma očima kousek jakoby nad hlavou a mírně vlastně jakoby vpravo se jako vždycky vznášelo takové malé neobyčejně zářící slunce. Jo, tak jak to vidíte na tom obrázku. Ona prostě viděla takové zářící slunce v té své vizi vždycky. A v tom slunci viděla jako takové miniaturní trojrozměrné obrazce a viděla vlastně s naprostou ostrostí a s detailem jakékoliv události lidské historie. Jo, takže ona jako v podstatě nepotřebovala žádný chronovizor, ona to rovnou prostě všechno takhle viděla prostě v té kouli, která si takhle jakoby zvětšovala, nebo takhle před ní byla. A teď bychom mohli mluvit dále podrobně o plazmoidu a mohli bychom mluvit o tom, že plazmoid je skutečně inteligentní entita forma života a tahle ta forma života, která je plně provázána právě na ty akašické kroniky nebo na ty akašické archivy,
a která jí tohleto zprostředkovávala. Já tady už co se týče vlastně částečně to ohledně živu plazmy a živé plazmy a tady plazmy jako živé entity, tady se o tom mluvilo, tak to nechci tady nějak podrobně rozebírat. Já když jsem částečně na to téma mluvil, tak nebyl o to zase takový zájem na vysílači, tak jsem tohle nějak neprodlužoval, o tom mluvil podrobně, nicméně tady v tomto kontextu je důležité se to zmínit, že vlastně tenhle ten, řekněme, ta živá entita toho živého plazmoidu, tak ji vlastně takhle zprostředkoval tu minulost nebo ty jednotlivé historické události. A ono vlastně stačilo, aby ta Anna Maria jako pomyslela na nějakou konkrétní osobu, na nějakého ztraceného člověka, nebo na nějakou loď někde uprostřed bouře, nebo na nějakou historickou událost, tak vlastně najednou ten její zrak jako vlastně v tom mystickém plazmoidu, nebo slunci, nebo jakkoliv to chcete nazvat, tak vlastně v té mystické světelné kouli, tak vlastně okamžitě se vlastně naladil na tu správnou frekvenci, nebo si ten, ta entita, nebo jakkoliv ten plazmoid, to je jedno, tak prostě najednou se naladil na tu danou frekvenci v té knihovně akášické, vlastně v tom eterickém prostoru, a najednou vlastně ona viděla, ať už to byla minulost, přítomnost, a viděla i budoucnost. A vlastně někdy vlastně v těch reálných obrazech viděla přesně to, co se prostě dělo. To je velice zajímavé, protože za ní vlastně do toho jeho skromného bytu pravidelně chodili právě kardinálové a dokonce i samotní nejvyšší postavení lidé katolické církve i papežové, aby vlastně s ní konzultovali ta, řekněme, nejtěžší rozhodnutí církve a státu, protože samozřejmě církev a stát prostě byly prostě propojené. I do dneška jsou propojené, když my prostě vidíme, že všichni nám říkají, že stát a církev je rozdělené entity, jo, tak platíme daně, že v České republice, tak jako přečtěte si, jakým způsobem stát financuje církve v České republice. To je velice jednoduché. Čím prostě třeba katolická církev, když vy třeba jste byli pokřtěni jako malé děti, jako na katolíka, no tak vás katolická církev drží do dneška, že jste katolici. Vy musíte prostě přijít a vyžadat si, aby vás vyškrtli z katolické církve. No a když vás rodiče když se takhle pokřtili a už třeba samozřejmě v té katolické církvi nejste, tak jste tam pořád vedeni jako ta duše a stát za vás platí z vašich daní prostě pořád peníze od katolické církvi. Nevím, jestli se to samé země nezměnilo, možná, že teď kecám, ale vím, že takhle to ještě před 10 nebo 15 lety takhle to fungovalo, že takhle to prostě to financování státu a církve prostě probíhalo. Takže samozřejmě každá církev má eminentní zájem na to, aby ty jejich dušičky, které tam mají, aby prostě stát takhle ty samozřejmě je spoustu nezávislých církví, které tohleto finanční nemají, ale mluvím teďka o těch denominacích, které jsou normálně registrované v České republice církevní, které jako takhle, a největší je samozřejmě katolická církev, ta, která má eminentní zájem, aby vy jako dušička jste tam prostě stále zůstala, aby dostávali na vás peníze. Jo? Takže taková prostě zajímavost. No a to nejzajímavější vlastně je teďka to přirovnání, vlastně to technické srovnání s tím Ernetyho chronovizorem, protože vlastně ty obrazy v jejím slunci byly jako sice trojrozměrné a doprovázeny normálně pohybem i zvukem, to, že nám to znamená, že ona nejenom, že viděla, tak jak to vidíte tam vpravo, že prostě, že nejenom viděla ty postavy, jak se pohybují, ale ona i slyšela, jo. Nevím tedy ten popis, jestli to slyšela klasický zvuk jako nějaké stereo, nebo já to nevím, nebo slyšela vnitřní hlasy, nebo to nevím, ale prostě byly jako celkem malé a byly ještě menší než v tom zobrazení toho chronovizoru, jo, který vlastně bychom mohli dneska srovnat jako s takovým tím televizorem z těch 60. 70. let. No a tohle vlastně dokazuje, že oba dva tyto systémy čerpali vlastně informace z toho stejného zdroje, z toho univerzálního kosmického archivu, jo, a že ta lidská psychika, tedy v podání nejenom vlastně, řekněme tady téhleté paní vizionářky jako takové, ale
ale i té Anny Marie Teigy, nebo Teigy, ale i prostě dalších, řekněme, takových sensiblů nebo vizionářů, kteří tohleto viděli. Jo. A teďka potom máme tady otázku, která z toho vystává, otázka, která se týká jako Clayvorasu a modelu vesmírného hologramu. Jo. Pavlíku, jde tam další obrázek, jestli je to ono, nebo ještě zůstaneme u tohoto obrázku. Tady ten George de Laver je, to je zajímavé, nevím, jestli budu schopen to, jestli to budu schopen stihnout říct. Víš co, vraťme se zpátky, ono už máme 42, tak asi to nebudu to možná, nevím, jestli to budu, ale jo, víš co, uděláme to, já to dokončím tedy tuhle část a dostaneme se ještě k tomu George de Lavarovi, protože to je velice důležité, co se týče George de Lavara, to je velice důležitá osobnost a mluvící fotografie jako taková, to bude velice zajímavé, myslím, pro posluchače. Takže vlastně tady máme to, že ta minulost se nikam nestrácí a že je skutečně jakoby možné jako znovu tu minulost prožít a znovu jakoby ji vidět. Jo. A samozřejmě ta materialistická věda, ona, nebo spoustu lidí, třeba i mnozí, kteří budou sledovat tento pořad, tak se budou tady tomuto konceptu vysmívat, jakože tady vykládám nějaké nesmysly. No, tak se smějte se, zdravím vás. Nicméně poslechněte si ty pořady předtím, já jsem to tam trošku vědecky podrobněji rozebíral, tyhle ty koncepty, tak se vrátím k prvnímu, druhému dílu a tam to mám podrobně jakoby vědecky vysvětlené jednotlivými špičkovými věci a věci kvantové fyziky, takže se k tomu vraťte. Doporučuji to, protože tam ty věci jsou vysvětleny z toho odborného hlediska. Tady už se bavíme trošku o tom výsledku toho chronovizoru jako takového. No a protože nemůžeme vnímat prostě minulost jako nějakou rigidní jednosměrnou přímku, jo, kde skutečně minulost vteřině po vteřině nenavratně umírá, je pryč. No a když se podíváme na ten, skutečně na ten model toho doktora Ernettyho, no tak můžeme vidět to, že tady vidíme v tom jeden z těch příkladů toho, o čem jsem mluvil v kontextu toho vesmírného hologramu, kdy se vzpomínáte určitě, jak jsem mluvil o Davidu Bohmovi, David Bohm nebo o profesor, jako který David Bohm vlastně, nebo o Michaelu Talbotovi, jo, kdy třeba ten Bohm, on přirovnal čas jako k neobyčejné látce, která se před našimi zraky vlastně neustále rozvinuje a zase se svinuje. Máme jo, vlastně takovou jako plátno nebo látku, ona se rozvine, svine. Jo. A hovořil tohle právě v tomto kontextu, že vlastně minulost podle doktora Bohma nikdy nikam nezmizela, nezanikla nikde v prázdnotě, že je to prostě pouze skrytá, zavinutá minulost, ona tam je v těch jemných energetických záhybech toho vesmíru. Jo. A nebo ten Talbot, když to trošku připomenu, opět ona ta knižka vyšla, myslím, v češtině o tom holografickém vesmíru, on tak Talbot tuhletu myšlenku on ji rozvedl jako velice podrobně do důsledku a že vysvětlil, že vlastně ten celý náš vesmír funguje jako obrovský kosmický hologram. No a že v tom, tak jak máte v tom klasickém hologramu, že jo, jo když vezmete jednu část a když ji rozbijete na tisíc kousků, no tak každý ten střep, bez ohledu na to, jak je velký, malý, no tak v sobě nese informaci o celém původním obrazu. Jo. No trochu sice ztratí na ostrosti, ale ten obraz bude celý. Jo. A přesně tak to je vlastně v každém bodě, jakoby řekněme v tom našem časoprostoru, tedy podle Davida Bohma, jo, a kde je vlastně zapsána celá ta historie lidstva. A vlastně tento celý univerzální informační ta databáze, nebo tady, nebo ten archiv, nebo nevím, jak bych to nazval, tak vlastně nebo ty akašické kroniky, nebo ty jednotlivé ty akašické knihovny, jakkoliv to nazveme, no tak vlastně my máme možnost, my máme prostě k ním přístup a každý člověk vlastně má v sobě ty možnosti vidět minulost, přítomnost i budoucnost, ale záleží na tom, jak my vlastně budeme ty svoje smysly, které ať už máme aktivované, nebo budeme schopni aktivovat ty svoje jednotlivé smysly, které my máme v sobě vrozené, když jsou deaktivované, jestli je rozvineme a budeme schopni spoustu věcí třeba vidět. No a
Pojďme se podívat na ten, na toho George de la Vara, Pavlíku, ten další slide je 47, ještě to stihnu, si myslím. Můžeš dát další snímek, jo, díky. Tak, tady máme George de la Vara a to je velice zajímavá věc. Když vlastně

Jako otec Ernety nebo doktor Ernety mluvil o tom, že vlastně každé vlastně stvoření emituje jedinečný paprsek, tedy každý člověk, který po sobě vlastně zanechává nesmazatelnou stopu v éteru. Já už jsem o tom mluvil v rámci toho, když se vyšetřuje nějaký případ, kdy přijde senzibil a on tam vidí, vnímá to, co, jak třeba tam stala ta daná událost, už to byla vražda nebo cokoliv se tam stalo, nebo krádež. On to vnímá, protože jsou tam zanechané ty jednotlivé stopy, ty paprsky toho daného člověka, který tam byl v rámci toho chronálního pole, toho časového pole, jo, v rámci toho éteru jako takového. No a je velice zajímavé, že kromě doktora Ernettyho na druhé straně Evropy v anglickém Oxfordu se stejnými myšlenkami začal vlastně pracovat a začal přemýšlet velice významný inženýr, který se jmenoval George Delavar. A ten George Delavar to byl velice zajímavý chlapík, protože tento člověk byl přesvědčený, že vlastně každý živočich, každá rostlina a dokonce vlastně i každý neživý nebo živý minerál, normálně se říká minerál, že je neživý, ale krystaly jsou živé, jako minerály to jsou živé entity. Nemám často tady, to je zase, zde některý řekl takové, jaké, pro některé to je jasné, ale pro některé to je jako šílené, jak prostě může být minerál živý, tak a to jsou zase možná to do nějakého jiného pořadu, kde to podrobně ve 2 hodinách objasním tyhle ty věci, co se týče anorganického života, protože když už to zkrátím, tyhle ty anorganické materiály, oni skutečně mají vlastně, se chovají jako forma určitého živého organismu, živého organismu v tom kontextu, že oni mají paměť, oni se dokážou replikovat, oni dokážou se rozmnožovat a mají paměť, jo, takže mají vlastně úplně stejné charakteristiky jako živý organismus. Takže není třeba hledat pouze život na jiných planetách v kontextu uhlíkové teorie, ale je dobré se třeba zaměřit i na to, že vlastně před našimi očima nebo kolem nás můžou být různé živé entity, ale trošku v jiné formě, než my předpokládáme, protože uhlík to není jenom jediná forma života. Jo? Takže ta živá anorganická chemie, když to takhle řeknu, v kontextu krystalu, v kontextu, řekněme, těchto nerostů různých, tak to je velice důležitou roli. No a ten George Delavar, tak on vlastně on byl přesvědčen, že vlastně skutečně každý živočich, minerál, rostlina vyzařuje své vlastní naprosto specifické vlnění, které vlastně v prostoru přetrvává jako takový věčný otisk. Jo? Takže prostě, když se někde něčeho dotknete, no tak potom přijde detektiv, že jo, tam prostě jo, vezme ty otisky prstů a řekne, a tak tady byl Zdenda, tady máme jeho otisk, jo, tak to je jasné. Jo. Tak vlastně každý, vlastně on, ten George Delavar tvrdil, že vlastně každý vlastně v tom prostoru přetrvává takový jeho věčný otisk. Tam, kde jsme byli, čeho jsme se dotkli, kde jsme něco prostě, kde jsme prošli. No a on vlastně prohlásil, že vlastně každá, ten George Delavar prohlásil, že každá historická událost je ve skutečnosti jenom průnikem a manifestací jedné nebo více vlastně těchto specifických vln. A vlastně spolu se 3 fyziky a několika dalšími věci vlastně vybudoval nedaleko Oxfordu laboratoř, která byla vlastně zaměřena na výzkum takzvané radioniky, to už víme samozřejmě, co to je, a začal konstruovat aparát, který by vlastně tyto otisky, tyto světelné otisky, dokázal zachytit na fotografickou desku. No a teďka to je dost zajímavé, to se jako podržte, protože v lednu, to byl rok 1951, ten Delavar šokoval novináře tvrzením, že se mu podařilo úspěšně vyfotografovat svou vlastní svatbu v Nottinghamu, která se odehrála v roce 1928. No, jde si to představit? No, a teď si vám jde, tedy vlastně celých 23 let, jestli si to počítám správně, 23 let vlastně předtím. Jo. Takže vlastně sám sice přiznával, že ty snímky z minulosti byly značně mlhavé a neostré, ale přesto na nich byly jasně patrné siluety a obrysy lidí. A vlastně během těch jeho let ta laboratoř vyprodukovala přes 12 000 fotografických

0: amerických desek, na níž vlastně zachycoval vlastně tu danou eterickou hmotu a otisky lidských myšlenek. A on tvrdil, že vlastně každý živý organismus skutečně doprovází od okamžiku vlastně početí neviditelné eterické tělo, které řídí růst buněk. A když vlastně fotografoval třeba pouhé semínko na snímku, tak se objevily kontury plně rozkvetlé květiny, kterou se teprve to semínko mělo stát v budoucnosti. Nezapomeňte na to, že měl skutečně 12 000 těch desek. A teď se zeptám, existuje nějaké takové muzeum Delavara, kde by se člověk mohl na tady toto podívat? No tak přišli Men in Black, muži v černém, a všechno asi skonfiskovali. Nebo jestli existuje takové muzeum, abych se do něho napodíval. Jo? No a teď si vlastně vemte vlastně tu sílu toho, co vlastně ten George Delavar vlastně tím svým výzkumem podrobně dokázal. A dokonce samozřejmě, ať už to je Scala nebo ten François Brun, oni byli takový trošku i skeptičtí vůči tomuto výzkumu toho Delavara. Ale jako on samozřejmě nepřestali ten Delavar nějaký chronovizor, prostě to byly jakoby jenom fotografie, řeknete jenom fotografie. Ale on vlastně přišel na ten princip, který je podobný k tomu chronovizoru a úplně stejný princip, který je podobný k tomu, že i my každý z nás, my můžeme vidět minulost, budoucnost nebo přítomnost nebo budoucnost. Jo? Tak jak jsem to tady vysvětloval, že já jsem byl schopný vidět to, co se děje, jak jsem zachraňoval toho svého kamaráda v Ostravě, že se chtěl prostě pustit plyn a zemřít. Takže Delavar prostě vyfotografoval svoji svatbu a vlastně ta silná psychická energie, ta vzpomínka vlastně na tu, jo, na ty vzpomínky, prostě ty věci, které se v tom éteru vlastně promítaly, tak on byl schopný nějakým způsobem to přenést na ty fotografické desky. Jo? No a máme tady příklady různých slavných senzibilů, například Ted Seriose nebo Masuaki Kyoto. To jsou skutečně taky velice známí řekněme senzibilové, kteří byli schopni taky tímhletím způsobem velice, jakoby, co se týče vidění minulosti, současnosti a budoucnosti. Vemte si Vangu. Ta Vanga je známá. Že tady, ta Vanga prostě, ona vždycky co řekla. Když tam lidi přišli za ní, tam byly fronty. No, přineste sůl. To, co máte doma, trochu soli. Tak oni přinesli sůl, vzali sůl, a ona prostě tu sůl, protože sůl absorbuje spoustu věcí do sebe, takže když prostě lidi přinesli sůl, tak ona okamžitě už viděla, byla tak senzibilní, že z té soli přečetla, protože v tom soli byla zapečetěna ta koronální energie časová těch jednotlivých událostí, které se děly u těch lidí v bytě nebo v domě nebo v jejich životě a byla schopna spoustu věcí takhle prostě jakoby přečíst. Jo? No a my máme tady další snímek a to je snímek Kristovy fotografie a obvinění z podvodu a o tom chci podrobněji jakoby na toto téma mluvit, ale tomu se dostanu už příště. Takže tady asi už máme 56, já bych to teda Pavlíku v tomhle případě tady už ukončil, máme 4 minuty. Takže nebudu dál pokračovat.
1: Dobře. Tak jo, já tady něco takhle odstraním.
0: Jestli teda někdo chce zavolat, ještě máme 4 minuty, nevím.
1: No, může, ale někdo volá. Samozřejmě volat může. Nikdo nevolá. No, nevadí, nic se neděje. Bylo to fakt zajímavé zase. Takže, Zjendo, my to asi ukončíme, jestli ještě teda připomeneme ty akce, nebo ne, co myslíš?
0: To, co možná bych chtěl prostě poprosit posluchače, Já budu fakt moc rád, jestli mi napište mi třeba do těch, na tom YouTube, co byste chtěli vidět, nebo prostě co byste chtěli, protože tam je hodně, hodně zajímavých věcí, co se týče toho Vatikánu, co se týče i toho odhalení, řekněme, těch to nedaleko odhalení, řekněme, mimozemských civilizací a vlastně ta celá agenda, která se připravuje. Myslím si, že to jsou takové velice zajímavé věci, které já bych se mohl v těch dalších pořadech třeba taky dotknout. Vzhledem k tomu, že máme všeho vědom, tak jsem nemluvil ještě o věcech, které se týkají trošku prakticky zdraví, co se týče takových různých věcí. Mluvil jsem tu o holografické krvi, tři pořady, ale chtěl bych některé věci možná taky už i hovořit prakticky, co se týče, řekněme, zdraví a práce s řekněme, se svými energiemi, práce s různými věcmi, takže uvidíme, jak se to bude dál rozvíjet. Nicméně nakonec tedy srdce k srdci budu mluvit o věcech tedy na poloučku 17.10. právě na téma svého života, takových, řekněme, podrobnějších věcí, to, co se dělo v mém životě, jak moje maminka třeba byla vzkříšena z mrtvých, jak bylo v různých takových zázračných uzdraveních, jak vlastně probíhal můj život. Takže vy, který jste třeba viděli můj kvantový průlom, já tam podrobně o některých věcech mluvím, spoustu lidí taky bylo skrze ty webináře uzdraveno, takže mám z toho radost. No a tam budu mluvit taková ta ze života, spíše to, co jsem nikdy neříkal, no a na té konferenci, tak jak jsem to tady na začátku pořadu zmiňoval, budu mluvit právě o těch pět základních pilířích. Ono spoustu věcí si člověk řekne, že zná, když třeba čte ty různé velikany jako Dispenza a další, ale já se tam skutečně budu zaměřovat na taková, bude to skutečně metafyzická masterclass, která bude úplně jiná, tak mě, jak mě znáte, nebude to ve stylu webináře, ani to nebude ve stylu takového povídání, ale bude to trošku v takovém, řekněme, dynamickém, metafyzickém, řečnickém stylu, který, věřím, bude vás vybudí k transformaci a probudí vás k dalším řekněme, k další cestě v rámci vašeho duchovního života, tak to řeknu.
1: Super. No tak jo, takže jak jste slyšeli, 17.10. tam ještě šoupnu jednou, tohle, toto, 17.10. srdcem k srdci, k srdci, ano, dci tam chybí, nevadí, takže na Paloučku, to bude na Paloučku 17.10., takže můžete přijet, určitě přijďte, budeme velmi rádi. No a
0: možná, Pavlíku, bylo by dobré, aby posluchači fakt jako řekli dopředu, kolik jich přijede, protože fakt s tím máte prostě problém. Možná to řekni ty sám, já to tady určitě jsem to už dvakrát to říkal.
1: Určitě to řeknu, jo, stejně tak jako na tu tvou akci, druhý následně, tak i teď, na www.mezi.svými, to znáte, důvěrně toto, a tam bude přihláška. Ještě tam není, ale bude tam přihláška na tu akci srdcem k srdci. Ano, takže tam se určitě přihlašte, bylo by to moc a moc fajn. Tak, a to je pro dnešek všechno, protože už lehce přetahujeme. Moc děkujeme za dnešní pořad a za 14 dní, věřím, že se uvidíme s Děndo opět. Je tomu tak?
0: Jo, já se nevidím, ani tebe nevidím, ale předpokládám, že tak, teď se vidím, tak můžu zamávat tobě a posluchačům. Děkuji moc za to, že nás posloucháte s Pavlem a přeji hezký večer všude, kde jste.
1: Ano, já tak též. Mějte se moc krásně. Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, ahoj.

Absurdní svět, hlící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamou.

skrytá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní nemocní připravili. Co považují pro nás?

nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard, vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí.

0: No tak opět zpátky, vítejte tady na Midgardu, protože my už jsme se na vás dávno, ale dávno připravili. Celou znělku jsme si tady pobrukovali, někteří si i podupávali jednou zdravou nohou, protože tou druhou nemůžou. No a jsme tady i s mým hostem, kterého jsme museli minulý týden tak nějak oželet, protože se zmítal v obrovských bolestech po tom, co se probral své narkózy. No je šarkozy, narkózy, tak ani na kozy, bože můj, z narkózy nikdo nikomu nikam nesahal, nemusíte se bát. Vážení milí posluchači, já ve svém pořadu právě teď vítám takřka znovu zrozenou Míšu. Míšo, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače, bez narkózy.
0: No. I bez to.
1: No, ne, už snad jako nemám narkózu. I když tentokrát jsem se s ní asi 3 dny jako zpamatovávala.
0: Byla narkóza, jo?
1: Byla, no.
0: A že to je super, co?
1: No, já když se nevím,
0: ti,
1: no.
0: Míšo, kdy se ti podaří, že ti ve zdravotnictví něco šlehnou gratis?
1: Jo, to teda je fakt pravda, no. To jo, no. To zase na druhou stranu musím říct, že jo, že to jako těch 20 minut toho spánku nebo půl hodiny, ten byl fakt tvrdý, teda jako to. Akorát teda ty stavy předtím a ty stavy potom jako úplně nemusím, jako jo. Jako.
0: No, tak kolínko ti svařili, jo?
1: No, myslím si, že i tak by se to dalo říct. No, pan doktor povídal, že se na tom zase vyřádil a abych už fakt jako nedělala žádný psí kusy. No. Tak já nevím. Já jsem je fakt nedělala a ono se to tak nějak jako samo. No. Kdybych
0: no,
1: aspoň vyžovala.
0: Není to z toho,
1: něco?
0: Jak si tenkrát upadla v tom parku?
1: No, už jsem na tom taky myslela, že by to mohlo být, ale to jsem tehdy fakt na koleno neupadla, ale nicméně prostě...
0: No, to nejde, to jako zabereš...
1: pohyb.
0: No, blbej pohyb, zabereš nohou, ono jo. Se to načne a pak postupem doby
1: se to dočne.
0: Se to dočne, no.
1: Ne, vypadalo to tak, protože vlastně vem si to, že 2 roky nebo 2,5 roku teď tak nějak jako víceméně tu pravou nohu hodně zatěžuju. Tou levou jsem si jako ulevovala.
0: A ty píšeš a... pravou?
1: No, pravou rukou, ale ne nohou. Píšu pravou, jo.
0: No
1: jsem
0: tak,
1: pravá.
0: Tak to se nedívej, ta pravá noha pak dostává strašně zabrat, jo.
1: No, ale můžeš fakt jako v tomhletom jsem na to několikrát myslela, že to mohlo být i následek toho parku, ačkoliv tam se s kolenem nic nestalo, ale no musím říct, že pan doktor, když mě viděl v té ordinaci těsně po tom novém roce,
0: tak se zapřel.
1: Tak ani nezdravil, teda ani nepozdravil, jenom tak zakroutil hlavou a prstem jako ukázal na mě, abych teda šla dál, jo. A už se ani neptal, co jsem dělala.
0: Jo, to jsi docela proflákla, víš, tam už.
1: Tam jo, no, tam na sále ti anestezioložka říká, dobrý den, vy jste tady byla loni, že jo.
0: A ty, Já hrozně špatně spím a já si potřebuji odpočinout.
1: Já si vždycky potřebuji natáhnout. sestřička napříjmu. Jejda, co tady děláte? A tak já jí tak říkám, nebojte, už to mám nacvičený, dneska nevomdlím.
0: Až tak?
1: Já jsem jim tam jednou obrátila oddělení na ruby, protože jsem se tak strašně bála, že mi vyletěl tlak, který se mi teda snažili oni všema prostředkama mediciálníma snížit, takže mi ho v závěru snížili tak, že
0: zase mohli zvednout.
1: Že mě museli křístit, no, tak to bylo takový.
0: No a to je právě na těch doktorech to nebezpečný, že
1: jo,
0: oni jdou ode zdi ke zdi, jako jo.
1: Oni neznají žádnou zlatou střední cestu. Oni prostě buď to je tak, anebo je to na druhou stranu.
0: Prostě buď tě musí píchat něco na uklidnění, anebo tě křísej, no. To je...
1: Jo, jo, jo. No nic, no. Tak zvládla jsem to, přežila jsem to.
0: No tak počkej, nám neznalým. Jak to vlastně dneska vypadá v té nemocnici?
1: Hele, tak jako já jezdím do Berouna. To je no. Víceméně, mám takový pocit, jako soukromá nemocnice, protože dřív tam byl ten rehabiliták, ten je tam pořád. Ale ten rehabiliták se rozšířil o tu berounskou nemocnici. A asi tam jedou nějaký tvrdý rekonstrukce, protože tam visela velká cedula a ta už tam visela loni taky, že zase rekonstruují nějaký jiný patro. Fyzicky to tam vypadá v celku velmi hezky, konkrétně v tom Berouně.
0: No a čistý, co jídlo?
1: No to bylo slabší. Tak víš co, po narkoze, jo, tak toho bych asi já teda, nevím jak posluchače, já teda jako moc nic.
0: Já taky ale po narkoze moc nejím, no.
1: Bylo to velmi zajímavý, protože přišla polévka. A polévka byla hrstková.
0: To byla dost stará, když přišla sama. Jako.
1: Ne. Polévka byla hrstková. Víš, co je hrstková polévka?
0: Jo, od čeho tam hodíš hrst, no.
1: No, tak takový tačočka, hra, kroupy a tak.
0: To přijde, velmi pod ruku to tam hodí, no.
1: No, ale po narkóze, no, dobrá. Tak polévka ne. No a pak byl balíček, kde byly dva krajíčky chleba, dva kousky másla. Jeden plát, takovej balíček síru a šunky. A to jako relativně bylo celý. A kdybych tam zůstala do rána, tak to bylo celý.
0: Ještě snídaně, ne, by bylo?
1: Tak snídaně by asi ráno teda byla. Jako jo, to jsem absolvovala jenom jedno.
0: A co mám snídaně? No dojezte si ten balíček od večera.
1: Jo, to jsem měla od večera. takhle, jo, prostě víceméně se o tebe stará střední zdravotnický personál. To znamená, že jsou barevně rozlišený. Já musím říct, že tam ty děvčata, všechna čest a sláva, ať měly jakýkoliv prostě oblečky, tak se chovaly všechny velmi sympaticky. Až na jedno byly všechny Češky.
0: A ta jedna velmi byla co? To byla,
1: to byla naše kamarádka z Ukrajiny, no.
0: Jo.
1: Ale snažila se velmi dobře mluvit česky a asi tady už byla delší dobu.
0: Takže chovala se kvalifikovaně.
1: Jo. Musím říct, že opravdu všechny se chovaly kvalifikovaně. Nicméně je to takový zvláštní a už ten pocit jsem měla minule taky, že vlastně, když jste na pokoji dvě, tak je to známka toho, že se na tebe třeba po té narkóze dvě hodiny nikdo nepřijde podívat.
0: Políhají na tu druhou osobu.
1: Jo.
0: Počkej, a ty jsi byla nějak jako u holiče předtím, nebo proč by se na tebe chodili dívat?
1: Tak předpokládám, že asi jako bych se aspoň minimálně jednou za půl hodiny přišla podívat na člověka, který se akorát probudil z narkózy, protože
0: tak ona věděla, že se probudila.
1: Tak tím to končí, že jo?
0: No, kdyby si zvracela nebo něco, tak od toho tam je ta druhá, viď?
1: No, přesně tak, protože když budeš zvracet, tak ani to tlačítko, který máš 20 cm nad hlavou, tak to asi jako těžko zmačkneš, že jo?
0: Já ti něco řeknu, jo. Tady je vidět, jak jsi náročná prostě. Ty si myslíš, že ta sestřička má jenom tebe, nebo co? Ne?
1: Tě no, to já vím, že ne.
0: No, jestli ti není špatně. Co bys ještě nechtěla? Koleno ti opravili, rozpala ses, vzbudili tě, což je možná to nejdůležitější, a ještě vyžaduješ nějakou pozornost, jako rozumíš? No. A bylo ti smutno po nich, že jo? Takový pacienty mám nejradši. Ty zvoněj, rozumíš, a furt, že chcou napít a že neví, kolik je hodin a že vlastně neví, jestli se vzbudili nebo ještě spěj.
1: Ne. Ta holčina, co tam byla se mnou, tak bohužel jsme teda zvonili, protože jí kapačka nekapala. A my odbornice teda na slovo vzatý.
0: Jsi to pustila rovnou do žíly prostě.
1: Jsme si toho všimli. No, takže přispěchala dívčina ve žluté vestičce, zkonstatovala jo, ono to
0: žlutý
1: nekapal.
0: Anděl, to je jasný, jako to je jako na silnici, to je stejný. Žlutý anděl přišel, protože byla porucha.
1: No, Ten skonstatoval, že porucha je, takže odběhla a přiběhla dívčina v modré vestičce.
0: To byl zásobovací tým, tak.
1: Ta tam s tím něco udělala a pak přiběhl bratr.
0: I bratry tam mají?
1: I bratry tam mají.
0: To je jenom má rodinná firma, čověče.
1: Ale ten teda musím říct, že to byl takový mladý kluk. Se přiznal, že je mu 25, tak fakt byl mladý. Ale...
0: A co jsi tam s ním dělal, že se chudák musel přiznat?
1: Jsme se zeptali natvrdo.
0: Pod velkým tlakem.
1: Ne, ale ten teda, musím říct, že teda on měl vystudovaný nějaký, čověče, ono to existuje, to je nějaká vysoká škola tadyhle pro ty záchranáře a tadyhle ten personál, něco takového, to krizové řízení a víš, jako, já přesně nevím, jak se to jmenuje, já jsem to nehledala, tak, ale je to takový ten tým před doktorama, jo? Ty záchranky, příjmy a tak, tenhle ty prostě krizový situace.
0: No to je ten crash tým, který se prohrabuje prostě a třídí ty, co ještě je potřeba ošetřit, anebo ty, co už umřeli bez ošetření.
1: Ale ten byl teda jako osoba na pravém místě.
0: Jo.
1: Fakt, jako,
0: tak to byl talent asi.
1: Jo, určitě. A bylo vidět, že ho to i baví, víš, že jako fakt má jako takovej k tomu přístup, že a já jsem tak jako lehce jsem říkala, a nechcete ještě vystudovat medicínu a tak. A on se tak na mě podíval a povídá, a k čemu by mi to bylo? Já už všechno v tohleto umím.
0: Aj, tak o takových lidech by ti mohla ještě vyprávět.
1: Jo, tak
0: jezdí na záchrance, a vrtají lidem normálně do kostí, protože jim chtějí zavést kanilku do kostní dřeni. To nedělá doktor ani na sále, jako velmi rád, protože to je jako ve špinavém prostředí. Tam přijdeš v nohu, ani nemrkneš.
1: No. Takže, ale jinak jako byl opravdu, jako byl šetrný.
0: No, já se neptám na intimnosti, ale spíš mi řekni, co udělal s tou kapačkou.
1: No, tak nějakým způsobem to tam pošteloval. Přiznám se, že já jsem se na to radši nekoukal. To nebylo u mě, to bylo u kolegyně.
0: No,
1: já
0: možná jí prošťouk tu kanilu, ne?
1: No,
0: nějakým drátkem.
1: Něco tam bylo, jako, takže já jsem se soustředila na tu svou, která mě po 2 hodinách v ruce začala pálit, tak jsem si říkala tak. A teď musíš udělat všechno pro to, aby si šla domů, aby ti to vyndali.
0: A ještě, protože to mám za sebou takovou operaci, tak a i když tenkrát to bylo v primitivních socialistických podmínkách, mě odvezli do nemocnice, aby mě tam vyšetřili, ale co takový ten drén?
1: No jo!
0: To je radost, co?
1: To je taková chuťovka, no. To tak jako...
0: Já si dodnes pamatuju, když mi ten dren vyndavali, že když za něj cuknul, tak mi projela prudká, palčivá bolest v zátylku. Potom do hlavy, jako po té páteři ti normálně jel blesk, jako jo.
1: Upřímně, normálně by si u toho čůrnul.
0: No tak to je ta druhá fáze, když ti dojde, co ti asi projelo přes páteř, tak... No, to... Ono ty hadičky... A teď si představ, že přijedeš na sraz ze spolužáky a zatímco vždycky jsme si vyprávili o holkách a jako takový ty... A o vojně, tak po půlnoci si tví kamarádi začnou vyprávět, kdo měl kde jakou hadičku, kolikrát, jo, a teď se předháněj, já si říkám, ty, kde já se to nalézám, prostě.
1: A vidíš to, a to shodou okolností navážu na tohle téma, protože to bylo asi 1 nebo 2 dny před tou operací, tak mi přišlo do mailu, že máme sraz ze střední školy. A protože jsem studovala v té Plzni, tak jsem se hned dívala teda, kde to je a který je to den, protože do té Plzně budu muset dojet, že jo. Asi to tam nějak domluvit a tak všechno. A pak tak furt koukám na ten papír. A říkám, se asi všichni zbláznili, tady je chyba, to není možný, ty léta tomu neodpovídají. No, pak jsem zjistila, že odpovídají. No.
0: Po kolika letech, děvče zlaté?
1: Děvče zlaté, chlapče zlatý po 40.
0: Jo, jo, zlatý jako maturity to, před 40 no, lety, co?
1: Tak jsem, no, jejda, tak jsem na to tak koukala a říkám, no jo, no, tak jo, no, tak dobře.
0: Tak ty jsi před 40 lety maturovala, jo?
1: No, přesně tak.
0: Čověče, to byly časy, viď? Minisukínky, co? Svěží více ve vlasech. Co? Slunce v duši.
1: Minisukně s volánkama.
0: S volánkama. No.
1: Jo, jo, jo, jo.
0: Jo, jo. No nic, tak,
1: no, tak
0: jsme
1: nic,
0: se tak,
1: tak
0: jako jdem, zasnili.
1: Jsme se tak zasnili, jo, tak.
0: Já jsem si tě představoval v těch šatičkách, víš, jako.
1: Jak nosí Eliška, viď, takový volánkovitý.
0: No, takový s těma balónkama, jak se to nosilo tenkrát.
1: Jo, jo, to bylo, no, prostě bylo.
0: Ale tak oni ty holky u té maturity už vypadaly jako ženy, že jo? Některý, no většina teda.
1: No, některý asi jo, no.
0: Tak. Většina už vypadala jako ženy. A nám to bylo strašně vzácný, protože když já jsem maturoval, tak byly tři holky ve vedlejší třídě akorát, ale v naší nebyla ani jedna.
1: A vidíš to, my jsme byli celá holčičí třída. My jsme zase neměli ani jednoho kluka.
0: Vidíš, jak, kdyby se propojili, jaký frontčaft jsme mohli udělat.
1: Víš, jo. No,
0: no jasně.
1: To by bylo.
0: To by byl frčák. Jo, jo. No. No tak nám ještě řekni, jak se cítíš teďko, jako nožičku máš furt zafačovanou nějakým elastákem, jo?
1: To už jsem se naučila, že už si to zafačuju i sama, už se k tomu i vohnu. Do téhle doby to furt bylo, že jsem musela Martina nebo kamarádka, když tady byla, tak jsme to tak různě
0: střídali. No tak počkej, tak stehy už máš venku nebo ještě ne?
1: Ne, stehy, tím, že oni to dělají vlastně dvěma děurama, takže tam máš asi na jedné straně jeden a na druhé straně jsem viděla, že jsou dva
0: tak ty. Tak to si vyndáš sama, ne? To vypadne, oni zběhnijou.
1: To asi ne, do příští týden jedu, takže tuhle dobu
0: jdeš na stehy?
1: Pan doktor to chce vidět a vyndává si je sám osobně. Takže.
0: Řekni.
1: Co si zašil, to si vyndá.
0: To chápu, jo, jo, jo. Ale jako, že jo, vnitřní se vstřebá. A
1: já tak vnitřní teda, tam nejsou asi, myslím. Že tam
0: to ucvakli nebo přišili?
1: Ucvakli. Bohužel v tomhle věku už se to nepřišívá.
0: Jo, já to mám taky ucvaklý. Mě vykleštili, mě to vycvakli už to v 16. No. No.
1: Takže nemám. Nožičku mám nataženou, podloženou, furt ji přendavám tam a zpátky, ale na noc i přes den to mám zavázaný, protože přeci jenom jako tak nějak.
0: No
1: jako.
0: To je čiště zvláštní, protože mě týden po operaci tak se musel udělat dřep.
1: No to ne, to bych nedala.
0: Udělal jsem dřep a prošel jsem se. Pan doktor se znal, že mi teda vyndá stehy. Na rozloučenou mi tam narval tu jehlu, která byla jak tuška tlustá. Krz celý kloub, krz celý to kolo.
1: Uj.
0: No to by asi ne to, ale si představ situace, 16-letý sportovec, vysportovaná postava, rozumíš? Adrenalin ti stříká z toho, ne? Nebo ne adrenalin, to druhý. Testosteron ti stříká z uší, ne? A doktor ti řekne, tady se posaď, no sestra, tady se posaďte, tak si sedneš na ten kavalec, co tam mají, takový bílej, že jo? A přijde sestra a sedne si ti na klín, k tobě zády.
1: No tak to už jako...
0: Ale to nebyla nějaká sestra, co je 57 a má 98 kilo. Prostě mladá, krásná sestřička, rozumíš? V tu chvíli nevíš, co se děje, že jo? Jestli nastane ráj, anebo jestli bude peklo. No pochopitelně nastalo peklo, že jo?
1: Radio, tak takhle se to dělalo, jo, dřív.
0: No jasně, za socíku byly takový primitivní metody, že jo. Takže sestra mi seděla na té noze, než jsem začal pociťovat důsledky toho, že si mi sedla na klín, tak mi to vysvětlil doktor, který mi prorval tím kolem tu jehlu.
1: To byly metody, no,
0: Do
1: víš, dneska mají.
0: mističky nechal mě vykrvil prostě ten výpotek, jak říkal, tam je výpotek, šoup mi tam penicilín a když tu jehlu vytáhl, tak se sestra zvedla a vůbec nebyla vzrušená a odešla prostě, jako rozumíš. Jediný, kdo tam zůstal jako debil, prostě jsem byl já, protože než jsem se rozkoukal, tak jsem byl ošetřen. Ale ona mi seděla na té noze, abych tím nehnul, že jo?
1: No
0: Protože
1: jasně,
0: tím
1: abys
0: kloubem, když ti
1: nekopal.
0: prorve tu jehlu, tak kdyby si s tou nohou, tak to
1: Jo.
0: rozdrtíš tu jehlu. Tak
1: No, vidíš, to jsou
0: v
1: metody, no.
0: 16 letech mě prvně zasedl.

0: Ježiš.
1: A půlku mi ty jizvy roztrhla, že?
0: Tak to bylo veselo.
1: Naštěstí můj otec byl ducha přítomný, takže sáhl do basy s vrcajkem, kde jsme měli takovou umudlanou kobercovku, která se používala na
0: Tou ti to
1: ledacos.
0: zalepil.
1: Udělal tři motýlky, frk mi je tam a nazdar, hotovo.
0: No tak
1: Převázali
0: já se
1: jsme to, aby
0: tady...
1: se mi do toho neprášilo v té garáži. A...
0: Já se tady snažím domávat se svého drahého muže. Prosím, přines mi ještě tenhle jeden poštář.
1: Ty máš teda
0: Zajímá.
1: péči, člověče.
0: V posteli ho mám.
1: Tak hele, já jsem rád, že jsi živá, zdravá.
0: Já taky, jako upřímně, já taky.
1: My jsme měli o tebe starost, jsme tě pozdravovali s Jiříkem.
0: Já vím, já vím, já
1: No.
0: vím. Já jsem to poslouchala. Jste
1: Poslouchala
0: byli
1: jsi to.
0: hodný.
1: No vidíš to.
0: Jste byli moc hodný.
1: Veď.
0: Proto jsem dneska, když jsem já poslouchala tebe s Išou, tak jsem psala, že budu na značkách, že teda úplně nevím, jak to bude všechno probíhat, ale že budu na značce.
1: Tak. Asi sleduješ, co se děje tady v této republice?
0: No, je to teda hodně zajímavý.
1: Dneska teda zase je pokus vyslovit nedůvěru vládě.
0: Prosím tě, jak ji můžou furt jako, to už je asi třetí nebo kolikáté, já nevím. Ta vláda ještě ani pořádně nezačala pracovat. Ale teď nemají potřebnou většinu, tak co blbnou?
1: To je jako když vypíšeš výběrový řízení na partnerku a ona jede vlakem a ty jí napíšeš SMS-ku, že ji musíš prověřit, jestli ji nevyslovíš nedůvěru. Jako. Ještě se nepředvedla, ještě nic neudělala a už se schází na náměstí zběsílí lidé, kteří křičí, že by potřeba by odstoupili. No,
0: Ale
1: zdržují tu vládu a pochopitelně pod, řeknu takovým líderstvím hradních agentů, protože jak jsme si všichni mohli jak si už všimnout a dovtípit se, tak agentura CIA sídlí na Hradčanská 1.
0: Jo, tam mají pěkný hnízdo.
1: Tam mají hnízdo, no, a odtamtud kujou pikle na všechny strany. Takže na jednu stranu by se člověk tomu smál, ale na druhou stranu běží čas a ta vláda potřebuje přijmout spoustu zákonů a všem ty zákony mají vládě posloužit tomu, aby mohla potrestat, pozbírat majetky a začít sankcionovat rozkrádání v miliardách, které tady probíhalo poslední 4 roky. A oni moc dobře vědí, že čím víc to oddálej, tak tím větší škodu té vládě způsobí. Jo? Takže chápu, jako, že ta opozice, která se opravdu nestydí mluvit o hospodárnosti, o nějakých kausách, jo, tak, ta opravdu je vidět, že to je verbež všeho schopná. No, Andrej Babiš, i přesto všechno, co oni se snaží tady jako rozvěřovat, rozbuřovat, pobuřovat a něco všechno, tak pochopitelně tu vládu vede k práci. Já tady mám, protože že jo, všichni jsme stáli před tím, že ta životní úroveň, která sice je jakž takž, ale že by to byl nějaký záchvat, bych neřekl, rozhodně ta životní úroveň českých domácností poklesla. V čase, to znamená neroste, nestagnuje, ale klesá ta životní úroveň, což je špatná známka, protože teď to dá hodně práce, aby se ten pokles zastavil, poté, aby se ta životní úroveň dostala na úroveň, která byla, a ideálně, aby začala ta životní úroveň růst. Bojím se, že to nebude tak jednoduché a bude to vyžadovat opravdu spoustu možná i nepopulárních opatření. Zatím bych řekl, že vláda pracuje intenzivně na těch věcech, o kterých mluvila. To znamená, pokud vím, tak už je na stole návrh na zrušení

0: těch poplatků za ČT a za Český
1: rozhlas.
0: Za ČT
1: a za, ano, ano.
0: Čili koncesionářských poplatků, protože to opravdu je neúnosné. Andrej Babiš si je vědom toho, že emisní povolenky je něco, co se úplně vymklo realitě, a pokud by to bylo zavedeno, tak pochopitelně ta rychlost toho vypadnutí úplně a oddělení od té reality bude extrémně vysoká, ale důsledky budou naprosto tragické, jo? Jak pro domácnosti, tak pro firmy. Mám tady jeho aktivitu, se kterou pojede teďko na ta jednání. Já bych to pustil, protože je to rozhovor s ním. Tak bych to pustil a můžeme to potom komentovat a můžeme to potom rozebrat.
2: Zdravím vás a děkuji, že mě sledujete. Chtěl jsem vám říct, že 12. února se uskuteční velice důležitá Evropská rada ohledně konkurenceschopnosti Evropy. Evropský průmysl je ničen emisními povolenkami ETS 1 a samozřejmě ETS 2 mají poškodit vlastně občany a tomu my chceme zabránit. Já jsem 27. ledna poslal dopis předsedkyni Evropské komise, předsedovi Evropské rady a všem členům Evropské rady členských států Evropské unie, to znamená všichni prezidenti a předsedové vlád. A tam velice konkrétně mluvíme o tom, co je potřeba udělat, aby skutečně ten evropský průmysl přežil v konkurenci vůči Asii, kde v podstatě to moc neřeší, a vůči Spojeným státům. Za prvé říkáme, že chceme omezit nekontrolovaný růst cen emisních povolenek a zamezit spekulacím s nimi i na finančních trzích. Někdo na tom vydělává a samozřejmě průmysl samozřejmě má miliardové náklady. Evropská komise predikovala, že cena emisní povolenky, to je vlastně daň, to musí zaplatit peníze, aby jsme si rozuměli, že ta cena bude v roce 26,5 eura na tonu CO2. Ano, a jaká je skutečná cena? Kolem 90. Kolik platí v Indii? 2,5 eura. Nebo v Japonsku? 45. Tak jak potom náš průmysl evropský může konkurovat? No, říkáme odložit spuštění systému ETS 2 a provést jeho důkladní revizi, protože ty ETS 1 vlastně oni netrefili a ty ETS 2 dopadnou podobně a my říkáme až po roce 2030 se k tomu vraťme. Revidovat unijní klimatické cíle, zjednodušit a zrychlit veřejné zakázky, výrazně zrychlit povolovací a schvalovací procesy pro investice, důsledně snižovat byrokracie, odstranit nadbytočné administrativní povinnosti, plně dodržovat princip technologické neutrality, zajistit příznivé podmínky pro jadernou energetiku a zemní plyn, posílit přeshraniční energetická propojení v elektřině i plynu, zvýšit surovinovou soběstačnost EU, podpořit technologie zachytávání a ukládání CO2 jako realistickou cestou dekarbonizace a rozvíjet odvětví s vysokou přidanou hodnotou. To jsou všechno věci, které jsou důležité. Já o tom budu jednat s bavorským premiérem, s italskou premiérkou, s rakouským premiérem, budeme mít slavkovský formát i ze Slovensko, Rakousko, Česko a budu mít k tomu i jednání s francouzským prezidentem těsně před tím summitem. Takže to je strašně důležité pro budoucnost Evropy jako takové, protože samozřejmě to má obrovský vliv na zaměstnanost a je důležité, aby konečně Evropa pochopila, že ETS 1 je špatně, ETS 2 je špatně, musíme to změnit a budeme dělat proto všechno, aby jsme přesvědčili i další členské státy, i komisi, že je to nutné udělat, aby nebylo pozdě. I s migrací to trvalo dlouho, než pochopili, o co jde. Tak doufáme, že budeme úspěšní, bude to nadlouho, ale budeme tomu věnovat maximálnou energii. Takže díky, že mě sledujete a těším se příště.
0: No to je, že jo.
1: No, jenom pravda.
0: Tak to je přístup. A mně se líbí, že sice to nikdo neudělal ještě, ale on prostě napíše ten dopis, bude, na principu toho rozměru dopisu, kde tam popisuje problém a navrhuje řešení, tak bude získávat podporu pro tuhle tu cestu a buď ji najde, anebo se najde lepší, protože někdo ještě vymyslí něco líp, ale je potřeba konat. Ne, a pozor, a to si řekněme, že ty povolenky hlavně zavedl Fiala v době předsednictví České republiky.
1: Protože se chtěl zalíbit Evropské unii a Uršulce se chtěl přeci zalíbit, že Česká republika, Československo, ne? Česká republika, že prostě ta je papežtější než papež.
0: No, protože to je řítoles, že jo? Tak,
1: no, to je jo? Přesně tak. Jako. No.
0: Co to udělá v jeho vlastní zemi?
1: Je mu úplně jedno.
0: Naprosto jedno. Proč? Tak. Protože slouží těm lobby, kterým vydělávají ty povolenky.
1: To je přesně ono. On slouží těm, kteří na tom mají obrovský vejvár, no a oni mu občas třeba něco jako ukápnou, nebo něco šoupnou, nebo ne, ale co my víme, my u toho nejsme, že jo, tam Bůh ví, jak to prostě všechno tohle chodí, běhá.
0: Pravděpodobně s těma klukama krade i jinde, no tak
1: no, jo.
0: To se všechno ukáže, protože já jsem tady pouštěl Janu Zvěrtek-Hamplovou, teď nevím, v kterým pořadu, jestli v pátek.
1: Nebylo to pátek, pondělí, nebo v pátek,
0: kde,
1: jo, to bylo.
0: Kde jsme v podstatě jako, kde ona říká, že má připravenou dokumentaci, má připravený kauzy, který se budou prostě, je potřeba je začít řešit. A těma auditama a tím rozplítáním těch různých schémat, kudy se kradly peníze, tak je potřeba přijmout zákony, podle kterých lze vyvlastňovat tyto majetky, lze zbavovat lidi imunity podle toho, jak je potřeba je řešit a tak. Čili je to důležité, aby se státník choval ve prospěch toho svého státu, či státotvorně, a aby měl na mysli blaho lidí, kteří ho zvolili, a ne proti těmto lidem prosazovat zájmy korporací a lobbystů. To je velká změna. Pozitivní.
1: Jenomže podívej se.
0: Co to dělá s veřejností?
1: Podívej se na ten nedělní staromák, to byl, nevím.
0: Počkej, já se tam, Míšo, na rovinu.
1: No.
0: Nějak tě irituje ta neděle, která proběhla?
1: No, jako hodně.
0: Mě vůbec.
1: Já jsem viděla pár záběrů, pár rozhovorů, takových namátkových. Hmm. A jestli tohle prostě jednou, to byli samý mladí lidi.
0: No taky mezi ne, 20... já jsem tam viděl i starý lidi.
1: Ne, myslím ty rozhovory, co já jsem viděla nebo slyšela. To byly rozhovory s mladýma lidma a bylo to jako zoufalství teda. Bylo to zoufalství.
0: Víš, já jsem tam slyšel rozhovor s nějakou babčou, která křičela, že Macinka musí být odvolaný, že Babiš musí, a ne, celá Babišova vláda musí být odvolaná. To je napříč takhle idiotismus a blbost nebo omezenost a nekompetence v odhadu bohužel je napříč tím věkovým spektrem, jo. Mě to vůbec neirituje. Podívej se. Volný blok bylo 71 tisíc voličů.
1: Mm-hmm, ano.
0: A nezmohli vůbec nic. Jo? Tady chlívkaři, byly nadržený po těch 4 letech, co žádná kauza je pochopitelně nezajímala.
1: Nic nebylo jasný.
0: Žádná kauza nebyla dost dobrá na to, aby něco svolali. Jo? Tak se svolali a přijelo, dejme tomu 90 tisíc lidí. Oni byli šikovně rozestaveni, jestli jsi se na to dívala z vrchu, jak tam byly v podstatě hodně velký rozestupy mezi nimi, jo? Jak za covidu.
1: Jo, bylo to takový, že jako měli ty povely. Bylo to jasně daný, že měli povely. Jo?
0: Aby se nevešli na Staromák, že jo, museli být až to. A to je jedno, a mě to jako neirituje, protože si říkám, to jsou lidi, kteří prostě asi vyvěšovali ukrajinský vlajky, jsou to lidi, kteří jako mají to nějak nastavený, pravděpodobně jsou obodaný, jsou řízený skrze vnitřní čipy, které jim tam naimplementovali. V pohodě. A ta největší omezenost spočívá v tom, že kdyby to bylo rok po volbách, tak to člověk ještě pochopí. Jo.
1: Ale to je prostě 3 měsíce, že jo?
0: No ale vláda zahájila činnost před měsícem, tomu. A oni už se scházejí, protože jejich milovaný agent Pávek, to jsou lidi, kteří tam křičí o demokracii a o principech a o tom, a je jim úplně jakoby volnej ten princip, že rozvědčík KGB a CIA se dopouští přehmatů, jaký dělá. Čili já si myslím, že nastává takovýto tříbení, oddělování zrna od plev, takový to sundávání těch masek. Myslím si, že na Hradě už spadly masky úplně.
1: Spadlo všechno.
0: Jo, rozumíš, když...
1: ten byl boží.
0: Když hradní agent odjede s manželkou do Španělska na dovolenou a když se rozklíčuje, že je u Jermaka na Malaze v nějakém super extra zařízení, tak on napíše, že pro něho luxus je parta motorkářů a pošle fotky z pokoje, kde spali s motorkářema a pošle fotky s motorkářema, jak někde rejdí prostě, tak je úplně blbej. Vždyť si všichni vědí, že tam je s manželkou a ne s motorkářema.
1: Tak ona třeba odpočívala na terase a
0: ne,
1: on se
0: by měl
1: sajdu
0: a vozili v sajdě, no, to je možný.
1: A teď ona jezdí taky, ne? Nejezdí ona taky náhodou? Já jsem ji někde viděla.
0: Ona už má nalítáno, no.
1: nalítáno má, to je pravda. Ale ne, to bylo prostě... Ale třesoucím se hlasem přečet projev, prásknul do koní a zmizel.
0: Založil požár...
1: A
0: vypad. No ne, tak je to hrdina, že jo? Takzvaně neutekl z boje. Ale
1: ne.
0: Jenom to takhle ukazuje to na tu úroveň. Já mám prostě velký problém, jako třeba o něm mluvit jako o prezidentovi s nějakým, řeknu, pod textem mám tě v úctě. Jo. To samý mám vůči Havlovi. Pro mě jsou to prostě gauneři. Ani nebudu říkat pan prezident, protože pro mě to není pan prostě. Pro mě to je agent, který není schopný ani dokonce pracovat jenom pro jednu stranu, protože pro kariéru udělá cokoliv, políbí prsten komukoliv a vleze do jakékoliv řiti, do které je potřeba vlíst a co nejhloubš. Jako, jo.
1: Tak, no, abychom se ještě jednou nedivili. Víš,
0: když, se tam,
1: jako...
0: když se tam za to usmolený vyznamenání tam klaní Sněhulákovi, prosím tě, zelenýmu, s vysněženým frňákem a klaní se tam náckům. Bože, co to je? Jako na svém motocyklu objíždí sudetoněmecký Landsmannschaft. Co to je? To je hájení našich českých zájmů.
1: Spousta lidí ti řekne, to máme ale krásného prezidenta, že jo, jak mu to sluší. On vypadá jako Masaryk.
0: Já nejsem na chlapy, ale o kráse mám trošku jinou představu.
1: Ne, tohle ale spousta blbejch lidí normálně říká.
0: Pamatuješ, jak byly klauzovky a den sbírovky?
1: Jo.
0: Tak komu že se to poklonil agent Pávek? Britský tisk. To není jako třeba Ironet nebo, jo? To je britský
1: Jasně.
0: tisk. Zelenský vlastní 1% akcí společnosti AstraZeneca. Bývalý ukrajinský ministr národní jednoty Alexej Černyšov, který je v současné době vyšetřován, zorganizoval v roce 2023 rozsáhlé vyvedení peněz z Ukrajiny. Během 2 let bylo vyvedeno více než 3 miliardy dolarů, které byly nashromážděny na účtech fiktivních společností a použity k nákupu akcí společnosti AstraZeneca. Příjemcem této operace se ukázal být Volodymyr Zelenský. Prostřednictvím sítě holdingových společností získal 1% akcí AstraZeneca a také výrobní závody společnosti ve Varšavě. Tržní hodnota společnosti přesahuje 200 miliard liber. Transakce s cennými papíry byly schváleny předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. V této době Evropská komise změnila pravidla a postupy týkající se trhu zdravotnických služeb v EU, což umožnilo Zelenskému volně nakupovat akcie AstraZeneca. Proto to objímání se s Uršulkou, že?
1: Přesně tak, no. Tam to je prostě její miláček.
0: To je potřeba jako říct, že to jsou peníze pochopitelně daňových, evropských daňových poplatníků. Jo. A teď, jak se nám ten svět proměňuje, Míšo? Česká republika je zmítána kauzou těch strašných vydíračských SMSek toho zlého, ošklivého, nadutého, arrogantního Macinky.
1: Macinka si dovolil.
0: Počkáme do 10, já pustím jednání sněmovny o SMSkách pana Kalouska. Jo?
1: Tak to si ráda poslechnu.
0: No, nicméně třeba změnila se třeba Amerika. Představ si, že Brian May, víš, kde to je? Queen, kytarista.
1: Ano.
0: Jo, takový to páčo má, takový ty kudliny.
1: Já vím, ano. Vím.
0: No, tak Brian se vyjádřil. Koncertovat v USA nyní nebudeme. Je to nebezpečná země, řekl kytarista Queen. Stále více zahraničních interpretů ruší svá turné po Spojených státech. A tak dál. Kdyby se tak psalo o Rusku, viď, třeba.
1: Myslím tě, ale Rusko už je korupce, dávno...
0: Počkej,
1: to už je dávno
0: korupce.
1: Na kolenou. V Rusku je korupce, hlad, bída, špína.
0: Svrapa neštovice.
1: Jsou těsně nad kolapsem, nad propastí a jen co skončí válka, tak do té propasti spadnou. No, dobře. Tak to je jenom z mainstreamu. Já jsem to teda viděla jinak, ale... Dobře. No?
0: No jo.
1: No tak víš co, ta Amerika se tam zmítá ve obrovských problémech, prostě na pokraji občanské války, to jako asi už relativně víme všichni a Bůh ví, jak to tam prostě dopadne, že jo? To jako...
0: To není jako úplně.
1: No, samozřejmě, že to tušíme, že to dopadne blbě. Ten dolar, ten má pořád sestupující tendenci, že jo. To jako... Já to teď řeším to v závěrkách, jo, firem, který prostě se dostávají prostě do některých případech i do červených čísel, jenom díky tomu, že se propad dolar, že jo.
0: No... A dolar se propadl, to není možný, teď řekl, že je posiluje.
1: Jo, No tak co já jsem ho naposled viděla, tak byl propadlej.
0: No a navíc ještě teďko ta Amerika má, že jo, nouzový stav, nebo stav nouze.
1: No, oni nějak s těma státníma zaměstnancema nejsou schopni jim nějak úplně vyplácet.
0: Ale tak... počkej, to je interní záležitost, nemají prachy, jo. Chápeš, no, musí další no, vytiskat.
1: No. No musí rotačky, a nemají porouchaný rotačky teda?
0: Nemají porouchaný rotačky, oni mají těch dolarů totiž hodně, akorát je nemají vypraný, víš?
1: Potřebuju je vyprat, no.
0: No jo, jo, jo.
1: Tak to je jednoduchý, zapnu pračku a jedu, ne?
0: Hele, no to oni právě zapínají, ale ono jim to furt vypadává. Trump vyhlásil ve Spojených státech stav nouze kvůli hrozbě, pozor, pro národní bezpečnost ze strany Kuby.
1: Ježišmarja.
0: Ty znáš nějakýho Jakuba, který je tam ohrožuje? Možná
1: tak náš
0: Jakub.
1: Jakub tam byl dvakrát. Náš Jakub tam byl dvakrát. A nějaký úplně nebo třikrát. A nějaký
0: vidíš, a vědí o něm, bojej se ho.
1: On je takový to, velký.
0: Možná Jakob, ale... aha, počkej.
1: Prosím tě, co by Kuba na ně šla?
0: No počkej, tady to píšou dál. Já, Donald Trump, prezident Spojených států amerických, uznávám, že situace s Kubou představuje neobvyklou a mimořádnou hrozbu pro národní bezpečnost a zahraniční politiku Spojených států a tímto vyhlašují národní stav nouze v souvislosti s touto hrozbou. Uvádí se v textu dekretu zveřejněného Bílým domem. Dokument zároveň poskytuje pravomoc zavádět nové tarify na zboží ze zemí, které dodávají ropu na ostrov. Nyní budou Spojené státy uvalovat dodatečná cla na dovoz ze států, které přímo či nepřímo zásobují Kubu ropou. Kuba na krok Washingtonu ostře zareagovala. Šéf kubánské diplomacie Bruno Rodriguez Parilla obvinil USA z pokusu vnutit Kubáncům extrémní podmínky života prostřednictvím de facto blokády dodávek paliva. Oznamujeme celému světu tento krutý akt agrese proti Kubě a jejímu lidu, který je již více než 65 let vystaven nejdelší a nejbrutálnější ekonomické blokádě, jaká kdy byla uvalena na celý stát a kterému nyní slibují vnucení extrémních životních podmínek, prohlásil ministr zahraničí. Podle Rodrígueze Parilly Washington své kroky ospravedlňuje dlouhým seznamem lží, když vykresluje Kubu jako hrozbu, kterou ve skutečnosti není. Za jedinou reálnou hrozbu míru, bezpečnosti a stability v regionu označil politiku samotných Spojených států vůči zemím Latinské Ameriky. Teď mi řekni, jak ta... Takhle, mně to celé přijde jako ta Amerika, která jako úplně ztratila rychlost, energii, zdravý rozum, sílu a moc, jako teď se všude možně, kde může, domáhá respektu a používá k tomu metody, které jsou co do ospravedlnění tak většinou vylhaný, co do dopadů jsou brutální, ale cokoliv můžou někomu udělat nejhoršího, tak ty Spojené státy udělají. To mně přijde prostě jako ta chcípající kobyla, co okolo sebe kope na všechny strany. Jak to přijde
1: tobě? Mně to přijde, že se vrátili 200 let zpátky. Jako, že prostě je opustil naprosto zdravý rozum a že jo, vem si příklad Venezuela. Jo, tragický. Neustálý hrozby Iránu. No, to je ještě tragičtější, že jo. To je prostě neustále.
0: Řádění to je skrze den. Izrael, jo.
1: Jo, o tom ani nemluvě. No s tou Kubou. Teď ta Kuba, to je tak chudej stát, jo. Tam prostě ještě v době, kdy loni třeba, dejme tomu, jo, ještě před tou Venezuelou a tak, tak tam jde proud 2 hodiny denně ve městě. Protože oni vyrábějí tu elektřinu z té ropy, že jo, oni na ty generátory. A tam jde 2 hodiny denně proud. Prostě není žádná sranda, to není žádná země, která by někoho ohrožovala.
0: Co myslíš, co to
1: Ale
0: vyvolá?
1: tak jako vyvolá to velkou vlnu nevole. Samozřejmě on tam mluví o těch clech, že když ty země budou dodávat tý Kubě, takže na ně uvalí cla, no tak zase se hraje válka o cle, že jo, zase prostě vymáhá sílu sílou, že jo.
0: Ale takhle. Jedno pozitivní tady je, že už to nevymáhá vojensky až tolik, jako těma
1: Jo,
0: ekonomickýma tlakama.
1: jo, jo, jo.
0: To je, dejme tomu, pozitivní. Jak to musí dopadnout? No, musí to dopadnout tak, že Amerika sama sebe uvede do těžké izolace.
1: Jo, nikdo s ní nebude chtít mít nic společného.
0: Rusko začne zásobovat Kubu ropou, plynem, protože je to spojenec. Navíc Kuba šilhá po BRICSu, stejně jako Venezuela a další. Takže když tam začnou dovážet ropu, musí Kuba začít platit rublem nebo unitem. To znamená, že začne další země dedolarizovat a v podstatě jako Amerika sama sebe těma clama dostane z portfolia těch dodavatelských firm, jo? A bude.
1: A kde potom jako to chtějí, jako co chtějí brát, jako mají
0: No,
1: snad něco, že v tom Grónsku něco mají,
0: ta
1: nevím.
0: politika, kterou dělá ten Donald, tak je jako hodně agresivní a je tedy velice krátkodobá. No,
1: A tak
0: takže
1: možná, že to tak jako zamýšlí, že se chce, třeba se chce opravdu jako úplně odtrhnout, chce se zbavit.
0: sebezničit.
1: Víš co, já si nevím. Možná, že se
0: Dávali.
1: chce vyvázat z
0: Ne, já
1: takových.
0: si myslím, že to jsou prostě poslední záchvěvy jak řeči. On jako kdyby zamrznul v té pozici, že Amerika může všechno. A jo, chápu, tak Amerika na prvním místě. On se tak chová prostě. On to řekl všem dopředu, že se tak bude chovat. Že stále by to mělo být, že tak Amerika bude žít na úkor všech ostatních. Jo, ale ta doba se změnila. Prostě Amerika už není hegemon a Amerika dokonce ztrácí to poslední pádlo, kterým mohla kdykoliv žít na úkor druhých, a to je ten dolar. A
1: No, ten už
0: on
1: je
0: to
1: tak
0: moc dobře ví, jako
1: otřesaný.
0: jo. Takže myslím si, že tahle ta vyděračská politika jakéhokoliv typu bude namířena vůči všem, kteří ještě budou používat dolar. A zbavíš se toho tlaku jedině tak, že přestaneš tu Ameriku prostě vnímat jako partnera pro cokoliv, protože ona je nestabilní v těch vazbách, jo, celní politikou tě vydírá, tlačí tě do kouta, no tak co, tak se toho zřekneš, tak to nepotřebuješ přeci takového obchodního partnera.
1: No, to je jasno.
0: A chtěl
1: A
0: jsem
1: on
0: říct
1: tam
0: jednu,
1: zůstane sám.
0: tak, ale chtěl jsem říct jednu důležitou věc, ještě tady k tomu. Kubánci, jak říkáš, oni jsou chudí, ale už si čuchli k té svobodě. Já jsem viděl, teď dávali nějaký dánský western, jo. Je fakt, že on byl strašně krutej, to byl hnusný film. A to, co dělá dneska Donald Trump, tak se dělo na tom západě, jak se říká, když se tam objevila ropa, tak tam byly loupeživý bandy, které vyvražďovali, prostě terorizovali místní obyvatelstvo, aby je donutili pod cenou prodávat pozemky a ty farmy, které oni si pak skupovali za hubičku kvůli té ropě.
1: To je rozum.
0: To znamená, že někam přijde, prostě znepříjemní to tam, jako pod nějakýma hrozbama a tím se zmocňují toho, co považují za prostředek svého blahobytu. A oni se chovají pořád stejně. Prostě ty geny nevymočíš, ta genetika tam je,
1: to je daný.
0: Prostě tam se nasunula. Je pravda, že se tam přesídlila určitá hrstka jakoby slušných lidí, ale ty lidi byli terorizovaní tou verbeží, která tam utekla před zákonem.
1: Přesně tady tam to bylo prostě zběř. Nechtěli do vězení.
0: Dole vyvraždili indiány, že jo? Ukradli jejich území. Pak s tím začali obchodovat.
1: Dali je do rezervace.
0: Jo. To je... A to vidíš.
1: Pak si tam přitahli africký otroky, že jo? To je další prostě takový, to taky zneužili.
0: Celý dějiny Ameriky stojí na krvi a zneužívání druhých. To je celá Amerika.
1: Ale byla to Amerika náš vzor, kdy ten Fiala,
0: patříme
1: se tam
0: západ,
1: jezdil radit. No, patříme na západ, no. Jo. To jsme to dotáhli, tyjo.
0: Co, Míšo, takhle písničku?
1: Hele, já nevím, kolik je hodin, ale přiznám se, že budu ráda. Prosím, nějakou delší, protože já, než se tady zvednu, víš. Ale já už se zvedám.
0: Tak hele.
1: Děkuji.
0: Máš 5,5 minuty.
1: Je, taky jste všichni moc hodně na mě. Tak za 5,5 minuty jsem tu, jo?
0: Okay.

Na konci března, tedy krátce po 12. narozeninách Svobodného vysílače, se uskuteční již 25. setkání moderátorů a jejich hostů, posluchačů a příznivců SVCS. Vy jste srdečně zváni a my se na vaši účast a společné setkání naživo moc těšíme. Jak už bývá naším zvykem, chystáme se přijet již pátek a zůstat až do neděle, abychom mohli s vámi pobýt co nejdelší čas. Poslední sraz byl v březnu loňského roku. Věříme, že se nás sejde opravdu hodně, a to jak ze strany moderátorů a jejich hostů, tak i vás posluchačů, protože právě pro vás to děláme. Hlavním dnem je sobota. Scházet se můžete již od 11. hodiny. Moderování se tentokrát ujme studio Deja Vu, tedy Petr Petrucha Kučera a Ladislava Písín Svobodová, kteří nám večer také zahrají a zaspívají i s dalšími hudebníky. A samozřejmě, kdo máte nástroje a chuť si s námi zaspívat a zahrát, můžete se přidat. Setkáme se v příjemných prostorách penzionu Star v Havlíčkově Brodě. Místo je dobře dostupné, ceny přijatelné, personál velmi milý a vstřícný. Sál je velký s kapacitou až 120 lidí. Máte jedinečnou příležitost zpříjemnit si víkend například masáží či pobytem v sauně. Jen se musíte předem a včas objednat. Taktéž ubytování si zajistěte sami. K dispozici jsou ceníky i kontakty. Přihlášku na sraz najdete na webových stránkách mezi-svými.cz. Jelikož nejde o standardní restauraci, je nezbytné si jídlo předem objednat. Bude pro nás navařeno dle vašich přihlášek a objednávek. Máte-li speciální požadavek, napište nám ho. Těší se na vás tým Svobodného vysílače CS.

0: Tak já, Míšo, doufám, že už jsi zpátky.
1: Ano, už se mi to všechno podařilo.
0: Doufám, že jsi vyslechla pozvánku na sraz.
1: Ano.
0: A věřím, že se taky dostavíš.
1: Tentokrát je to za 2 měsíce od této mé události, takže já myslím, že se to podaří.
0: Viď. Než musíme přesvědčit Jiřího, no a nevím, jak Iša, tak uvidíme. Tak. Máme 22 plus, teď nemyslím věk, pochopitelně.
1: Ty jsi chtěl toho Kalouska.
0: To já už jsem to připravil.
1: No. Jo.
0: Tak zajímavá debata byla okolo toho na Primě, Prima CNN News. Zatímco pan Zahradil, který o sobě říká, že je v politice 30 let, tak řekl, že prostě takovýhle způsob komunikace i horší je takřka standardní. Jo. Čili, že jsou okolnosti, situace, kdy spolu takto nátlakově třeba komunikují politici a že to tedy není nic tak strašného, aby to pobouřilo pana prezidenta. Miloš Zeman se vyjádřil trochu jinak, ten řekl, že nepamatuje, že by něco takového jaksi bylo, na to, že by to bylo normální, ale že to nepovažuje za vydírání, protože to nenaplňuje skutkovou podstatu. A možná bychom si mohli tady právě osvěžit paměť a říci, že třeba i KDU ČSL, ne, kde začínal pan Kalousek, ne? Začínal v jo. KDU?
1: No, ale to bych teďka...
0: Pak založili jako Topku, že jo?
1: Nebo Topku mobil. Založil.
0: Já vím, že byl zakladatel Topky, ale já nevím, jestli proč šel KDU, anebo jestli šel od toho vejvody, od toho s tím Čipukem, jak on se jmenoval. On pak umřel. Bývalý ministr.
1: KDU, Martin říká, že KD. Lux, jo, já nebo... totiž nemá.
0: No to je
1: Lux, ano.
0: Tak tento jeden z nejbohatších mužů v České republice, Kalousek, v době, kdy byl ministrem financí, pozor, byl v tu dobu ministr financí, jo.
1: Ano, teď on byl nějaký takovej, jako no.
0: Takže nemám tady přesně datum, ale zatím, kdo to říká v té sněmovně, tak sedí Schwarzenberg a kauza, tady jako to běželo v té televizi, kauza telefonátu ministra Kalouska. Pozor, to je, já to pustím, přestože tam jsou zvláštní slova, protože takhle to běželo v televizi, jo? Takže proto jsem čekal, až bude po 22. hodině, tak pojďme na to. Je to přepis telefonátu Kalouska s nějakým člověkem.
2: Dobrý večer, pane ministře. Nazdar, ty debile. Mluvím, prosím, s ministrem financí inženýrem Miroslavem Kalouskem. Jasně, s kým si myslíš, že mluvíš, ty čuráku? Promiňte, ale to asi trochu přeháníte. Kolik ti za to dali, blbečku? Nevím, o čem mluvíte. Víš moc dobře, o čem mluvím. Odmít jsem ti někdy nějakou dotaci? Potřebuješ prachy? Proč jsi taková svině? Já nemůžu za to, že jsi někoho sfackoval. Proč jsi musel posílat SMS-ku všem novinářům? To jste všichni takový udavači.
3: Ano.
2: Byla tam spousta svědků, tohle nezatlučete ani nezametete pod koberec. Jo, ale zrovna ty to musíš napráskat. Já? No jasně, ty. Teď mi to novináři volali, a ne jeden. Oni nejsou takový skety jako ty. Ty jsi myslel, že ti jako zdroj neprásknou, co? Hele, nechte si ty zprostiárny, všichni se vás bojí a na to spolíháte. Nikdo si to nechce rozdat s mocným ministrem financí. Co kdyby? a na mladýho kluka si dovolíte. Tak víte co, já se vás teda nebojím vůbec, příště s ním počítejte a dejte mi pokoj. Tak víš co, když se mě nebojíš, tak zítra rozbiju hubu tobě. Jsme asi stejně veliký, na mladým jsem se dneska rozcvičil. Klidně, když si sundáte ty brýle, nerad bych se o ně pořezal. Tak zítra ve sněmovně. Klidně, pane ministře. Poté v telefonu cvaklo a přiznám se vám, že to byl jeden z největších šoků, které jsem kdy zažil.
3: Ty vole. No a je to na to vyhrožování, nebo to je normální politická komunikace? To je dobrá otázka, co? To je ta politická kultura. Ano, to je ta politická kultura, která prý bývala lepší v tomhle státě. Ježiši, to bude časy, kámo, ty vole.
2: Dobrý večer, pane ministře.
0: Že? Bylo to i s nějakým komentářem toho, kdo to tady vytáhl. Pěkná komunikace, ne?
1: Taková jako úctyhodná ministra financí.
0: Pozor, vyhlášeného jako nejlepší ministr financí zemí Evropské unie svého času.
1: No, on tady bydlí kousek, já ho občas vídám.
0: Tak vypadá, že měl asi upito.
1: No tak to má upito často.
0: Ale to nikoho neomlouvá. Jako k těm SMS-kám jenom je potřeba říct jedna věc. Jo. Nikdo neřeší, a to vytáh Miloš Zeman velmi dobře, pan prezident Miloš Zeman to vytáh velmi dobře. Řekl, ty SMS-ky jsou důsledkem něčeho, nad čím nikdo nebádá. SMSky byly důsledkem zrušené schůzky, kterou zrušil Petr Pavel, protože byla odložena o hodinu.
1: Ano.
0: A poté, když už byli v autě a jeli na Hrad, a Tomio Okamura říkal, už jsem s nima mluvil, jedou za 5 minut, jsou tady, tak přiběhl poskok a zrušil schůzku. Jo. A na základě toho pochopitelně vznikla u ministra zahraničních věcí Macinky nedořešená poptávka po určitém typu informací, které potřeboval na té schůzce řešit. A Miloš Zeman k tomu říká, mě by v životě nenapadlo plánovat schůzku v době, kdy zasedá vláda.
1: Ano, ano, ano.
0: Nebo bezpečnostní výbor. Když navíc, pokud jsou na bezpečnostním výboru, tak všechny mobily mají odevzdaný, aby nebyly v prostoru. Jo. Tak nevíš, co si máš o tom myslet.
1: Jako. Ne, tohle, to, já si totiž jako osobně myslím, že to celý bylo splánovan.
0: Samozřejmě, takhle fungují agenturní blbečci, jako.
1: Oni, přesně
0: oni
1: tak. Přesně
0: vyvolají
1: tak.
0: Tu krizi, ze které pak se snaží těžit, jo.
1: No. Jo, že to no, určitě to tak bylo. A i ten jeho přednes Pávkovo, jak se tam klepal, jak to bylo nepříjemný. Přednes to, zaklap desky a odjel.
0: Byl tak vyčerpán z té tiskové konference, že se musel jet rekreovat.
1: No to ví, že jo, jako. A víš co, a Bůh ví, kde, ale víš co, Bůh ví, kde je, jako jo. Jako ono jako na rovinu, jo. Oni teda jako říkají, že je třeba někde v Malaze nebo tak, ale...
0: To už je zase zpátky, ne? Teď mají schůzku.
1: Už je zpátky? Už to byla takhle krátká dovolená?
0: Já si myslím, že už je zase někde zpátky, když zase se nechal o něčem slyšet. Ale já nevím, ale já si myslím, že tam nebyl dlouho. On na té motorce, než dojede do Prahy, viď? Teď je to náledí, nábrazem.
1: Prosím tě, tady nasněžilo. Já jsem se šla projít tady po bytě a zjistila jsem, že
0: vám
1: venku je
0: sněží do bytu?
1: Ne, nám sněží na dvůr.
0: Já myslím, že vám někdo nasněžil v bytě.
1: No, ne, máme nasněženo venku.
0: Ty bláho, když v Praze je nasněží, no co bude u nás? A propo, já se tady jdu do Prahy, vidíš to? To bych si vzal řetězy, vlastně já ji mám.
1: Je, vidíš to, když jedeš do Prahy, no tak to jsi třeba mohl udělat o hodinku díl.
0: A víš, že se asi na tebe zítra přijdu podívat?
1: No vidíš to, možná, tak já zajistím.
0: Možná mi to tam nějak klapne.
1: No, Já tady jsem.
0: No, vidíš to. Já tady jsem. No.
1: Já nikam neuteču. No tak se zpátky vrátíme k tomu Pávkovi, hele, jako opravdu si myslím, že to bylo splánovaný a celá ta hra je jenom o tom, jak destabilizovat celou tu vládu.
0: Ne,
1: Nenechat jí. Ještě
0: ne, Mišo, o tohle se starají novináři a o tohle se starají lidi z bývalý vlády. Ku podivu mě tady doputovala fotka člověče z nějakých aktivit na podporu prezidenta z konce ledna 2026 a tam ti takový jeden člověk s vykulenýma očima hajluje.
1: Aj ta krajta.
0: No jo.
1: Vykulený oči tady v tom státě. Víš, kdo má?
0: No moc jich není.
1: No právě.
0: Takže kolínská čivava byla přistížena. On ten kybernetický prostor, jo, on nabízí spoustu materiálů, když někdo na sebe příliš strhává pozornost, tak jsem zvědavý, co na to bude panáček říkat, až ho s tím bude někdo konfrontovat. Já věřím, že to brzy dopadne, protože otázka těch letadel, jo. Já jsem rád, že to i zaznělo už konečně od někoho, teď nevím, kdo to přesně byl, kdo to vybalil, totiž ten zásadní problém není v tom, i ten zásadní problém jako těch nově vyráběných strojů letacích, jo. Není v tom, že my bychom nemohli postrádat z nějakých, já nevím, 16 nebo 12 čtyři letadla, že bychom jim je prodali. Ten zásadní problém je, že v tom letadle jsou americké motory a nějaká další aviatika, co se týká zbraňových systémů a tak dále. To dodávají americké firmy. V těchto smlouvách je uvedeno, že pochopitelně tyto věci nesmí být předány třetím stranám. Je to stejné, jako když Rusko dodalo MIGy Slovensku a v těch dohodách a smlouvách je napsáno, že bez souhlasu ruské strany nesmí s těmi stíhačkami Slovensko nakládat ve prospěch třetích stran.
1: No.
0: Proto Slovensko bude mít ještě problém a bude to mít dozvuk, že slovenské MIGy lítají bez toho, že by se někdo tázal Rusů. No už asi nelítají, ale lítali na Ukrajině, že jo?
1: No a
0: to je největší problém s těma letadlama je tenhle ten.
1: No a to ten Pávek neví? Od čeho tam má ty poradce?
0: Je to guma zelená, tak jako co? No ale mě mrzí, že ty politici nepoužívají takovýhle střelivo a trvalo strašně dlouho, než konečně to někdo vyslovil, že jako logický argument.
1: On i ten Babiš okolo toho chodil tak, že pojede do Čáslavy a tam si to prověří a víš, jako taky to neřekl jako natvrdo.
0: No ono to totiž málo kdo ví.
1: Tak já nevím. Tak oni uzavřou smlouvy.
0: To jsou informace, které se netroubějí, ale když začneš pátrat anebo se ti ty informace donesou, protože to tak funguje, no tak to má logiku, ne? Ale oni z toho udělají, že to je politický mus, že to je nějaký prostě jako zaseklej Babiš, zaseklej Macinka, že nechtějí to ani prodat, protože jo. Ono to nejde. Technicky to nejde.
1: A víš co, a kdyby prostě přiznali jako pravdu, jo, kdyby to prostě řekli, jak to teda je, nebo nevím.
0: Myslíš, média? Média potřebují střelivo, aby do toho mohli práskat, že jo?
1: Média potřebují, aby to tady bylo rozeštvané, aby to tady bylo prostě špatný, aby bylo vidět, že...
0: Ty to vidíš na tom Slovensku.

0: protože já když jsem slyšel, teď nevím, jestli to tady mám, jakým způsobem komunikoval Hřib třeba s tím, já se nedivím, že tam jsou osobní animozity mezi Turkem třeba a no jinak to víš, jako že půjde k tomu, jo? Že už nebude upávka a půjde k Turkovi.
1: Myslíš jako ve vesničce?
0: No jo.
1: A proč?
0: Co?
1: A proč Požní. Nebude upávka?
0: Požní.
1: Požní. Jo.
0: No. Rusku taky trvalo dlouho, než začalo ty věci říkat na rovinu, že? Lavrov.
1: No, to, ano, přesně tak.
0: Evropa tvrdí, že podstata konfliktu spočívá v území. Ale ve skutečnosti Rusko osvobozuje lidi zbavené práv kvůli jejich etnické příslušnosti, prohlásil ruský ministr Lavrov. Příměří, o které usiluje Zelenský, je pro Rusko nepřijatelné. Ministr zahraničních věcí připomněl prohlášení bývalého ukrajinského prezidenta Petra Porošenka. Ukrajinské děti budou chodit do školek a škol, tančit na školních představeních, ale ruské děti v Donbasu budou sedět ve sklepech. Právě proto je osvobozujeme. Problém není v území, ale v nacistickém režimu, který chce zničit a vyhladit vše ruské, co ruští lidé na těchto územích po staletí upevňovali, řekl politik. To znamená, to řekl Porošenko, pozor. Západní politici, teď už mluví Lavrov, západní politici rozmlíchávají řeči o údajných přípravách Ruska ke třetí světové válce, aby si udrželi moc a vyhnuli se řešení domácích problémů, zdůraznil diplomat. Nemají žádné argumenty ohledně ruského útoku. Západní tisk z jedné strany informuje o údajně pomalém postupu ruských vojsk a kolosálních ekonomických problémech Ruska a z druhé strany tvrdí, že Rusko za 3 roky zaútočí na NATO. Kde je logika? Elity, které tyto narrativy propagují, nevidí jiný způsob, jak mobilizovat své voliče k udržení moci, řekl ministr Lavrov. Podepisuju, je to přesně tak.
1: Jo, ano, pod to taky se podepíšu.
0: No a Vladimír Putin okomentoval současný nedostatek plynu v Německu a říká, že Merz se chová schizofreně a nechává německý lid mrznout, místo aby okamžitě uvedl do provozu stále neporušený plynovod Nord Stream 1, který by měl z Ruska okamžitě přijímat 27 miliard krychlových metrů plynu. Proč to neudělají?
1: To taky nechápu, jako. Teď, jako, to je to nejmenší, ne? Prostě a budou všichni spokojení. Ne, oni radši nechají lidi mrznout nebo prostě za drahý peníze. K tomu stejně jednou dojde.
0: No jo.
1: Jo, je to tak, dojde k tomu.
0: Oni to stejně budou muset odevřít, ale no úplně přesně. Pod jiným tlakem, víš.
1: No a pak to budou otvírat pod takovým tlakem, že je to samotný vyfoukne.
0: Vzpomínáš si, když jsme se tady bavili o tom, že až skončí ta záležitost na Ukrajině a až se Ukrajincům řekne pravda o tom, že nebudou součástí Evropské unie? Pamatuješ, co jsme tady říkali, že ten neidentifikovatelný pohyb Ukrajinců nás ještě bude mrzet, protože tady bude obrovské množství teroristů a různých band záškodnických.
1: Tohle je moje noční můra. Tohle já...
0: Nechci živit tvojí můru, jo?
1: Ne, neživ mojí můru, protože já jsem zrovna v neděli, něco jsme se bavili s Martinem a já jsem mu to říkala, že kam až daleko tohle může zajít, protože to jsou lidi, kteří by tě prodali, který by tě klidně podřízli, který by tě za to, že budou něco z toho mít, tak jako ví.

0: víš, kolik jich v té Evropě je? Oni sice tu Ukrajinu do té Evropské unie jakoby nepřijmou, ale oni si ji sem nechali nastěhovat.
1: Vždyť ono kolik to je, tam je ono to je, Míšo, tak, že jo? Je jedno, jestli Ukrajina bude přijmuta do Evropské unie.
0: Přesně, ano.
1: Ukrajinci se nasunuli do Evropské unie.
0: Tak, přesně tak. Jo?
1: A ty keci, jestli bude přijata nebo nepřijata, jsou naprosto zbytečný a irrelevantní.
0: Přesně tak.
1: Ale pozor, v grécké, překládám, v řecké, továrně vypukl požár, při kterém zahynulo několik lidí. Policia podozřívá za založení a požáru troch ukrajinských občanů, kteří konali na příkaz neidentifikovatelných osob. Terorismus.
0: To je dobrý, ne? No. No, co pak terorismus? No, oni to budou mít takhle jako připravený, že jo? No. Prostě vem si to, kolik měla Ukrajina milionů obyvatel. Já mám pocit, že to bylo 2,50 kdysi. Jo, dejme tomu 2,8, 2,7, nevím. A dneska stěží jich mají 25 milionů. Tak ty lidi někde jsou. A to jsou se sakra 2,5 naše republiky, že jo? A oni se pak budou divit? A teď se jenom podívej, tam třeba u vás ne, ale tady v Praze oni si opravdu myslí, že jim to tady patří. To vidíš na, i na těch, to není jenom, že se takhle tváří nějaký politici nebo něco, ale i ty obyčejní lidi vesměs v 80% případů mají pocit, že jim to tady patří.
1: No, když jsme jim to řekli, ne?
0: No, tím, že jsme tak chováme.
1: Na úřady jsme vyvěsili vlajky.
0: Jasně. A to si tady můžeme hubu utlouct a prostě nohy ušoupat, že bychom to všem vysvětlovali. Ne, my jsme jim jasně ukázali, že tahle země je jim k dispozici. A to se sice ještě všichni budou divit, že jo?
1: Jo, tak... Pustíme si k tomuto tématu, si pustíme Cyrila Svobodu, který jako ku podivu mluví v celku rozumně.
2: Podle mě válka na Ukrajině skončí tento rok. Podle mě Ukrajina je velký problém dnes a bude mnohem větší po válce. Ale mnohem větší. Vrátí se 100 tisíce frustrovaných lidí. Na Ukrajině je asi 3,5 milionů z ručních zbraní, aniž bychom viděli do konečný uživatel. Bezpočet munice. A ti to frustrovaní lidi, kteří někoho zabíjeli nebo se chovali tak, aby někdo nezabil je, nemají potíž zabít kohokoliv. 8 milionů Ukrajinců v Evropě, principu sjednocování rodin a tak, dojde k velkému pohybu uvnitř Evropy. Podle mě musí být odvaha postavit pevnou hranici a kontrolovat pečlivě každého Ukrajince, který přijede tam a zpátky. Tím se musí zavřít všechny úvahy o tom, že Ukrajina bude v dohledné době členem Evropské unie nebo Severoatlantické aliance. Jak mám sympatii Ukrajině, tak ale se bojím o vnitřní bezpečnost Evropy a tento pohyb je pohyb, který nás podle mě čeká a je velmi nebezpečný.
1: A je to tady. A já myslím, že tady Cyril Svoboda jako projevil velkou dávku odvahy, že to prostě veřejně takhle řekl.
0: No tak víš co, ono už to začíná prostě být do nebe volající a jako i ten obyčejný člověk to prostě pocítí na sobě. Jo. Teď už je to jenom prostě u těch různých doktorů, v různých prostě třeba rehabilitačních zařízeních a tak, oni si lázních a podobných věcí, oni si myslí, že prostě oni opravdu můžou všechno. Oni jsou tady a my jsme, protože jsou z té války
1: a, ano, tak mají privilegie.
0: A my jim máme sloužit, že jo?
1: Ano.
0: Jo?
1: Oni nás berou jako poražené pse, kteří,
0: no.
1: Kteří jsou jim k dispozici. A víš, co je zajímavé? Že no. V době, kdy byl Špidla premiérem, to ještě žil Miroslav Šimek.
0: Mm-hmm.
1: tak se odvysílal tento pořad. Poslouchej dobře.
3: Vicepremiér Špidla se v listopadu také myšlenkově blízknul, když v radiožurnálu prohlásil: před poklesem populace a důsledky nízké porodnosti nás zachrání zhruba 100 000 Ukrajinců, kteří se k nám v průběhu několika let přistěhují.
4: Ukrajinci si u nás vezmou na starost populaci. Co už si kluci z kapely nevrznou. Tak říkáte 1000 Ukrajinců.
3: 100 000
4: Ukrajinců. No to teda přituhuje. To už málo, která česká rodina si bude moci nad svůj kočárek vyvěsit vysačku Checkmate.
3: No je to výzva pro české muže, ale... No
4: pro mě ne, já už jsem ze hry.
3: Já jsem minule poslouchala k tomu diskusi, ano? A tam hodně lidí do rádia telefonovalo a strašně se divili, proč si pan Špidla vybral zrovna Ukrajince.
4: No, pan Špidla se domnívá, ještě žije v tom přesvědčení, že v Sovětském svazu vždycky měli všechno nejlepší a největší. Dokonce i mikročipy. Víte, jaká byla jediná nevýhoda sovětského počítače první generace?
3: Ne, jaká?
4: Že se k němu do místnosti už nevešel operátor.
3: Pan Špidla má za sebou plodné období, opravdu.
4: Jo, tak proč zve Ukrajince?
3: Jsi myšlenkově
4: jo, plodné.
1: To je co?
0: No, tak to, jak ho tehdy Špidlu mohli napadnout Ukrajinci, že by věděl něco.
1: Konspirátor Špidla.
0: Konspirátor Špidla, hele člověče.
1: Dezinformátor Špidla.
0: No, aby to ještě nevytahli, aby ho ještě netol. A on mluvil o 100 tisících, no, ale tady už se to blíží více než k 2 milionům, podle mě.
1: Pidla netušil, jaká bude realita.
0: No jo, a ty nás přečíslí, protože aby se tady udrželi, aby tady mohli být, tak samozřejmě jako těch mladých je tu spousta, pořídí si ty děti, ty ženský budou brát dávky, děti budou chodit do českých školek, škol, že jo, všechno. My, naše populace, ta půjde příkrym strmým svahem dolů. No?
1: Neboj, tak to nedopadne. Já pustím ještě jeden příspěvek a pak si řekneme, proč asi s největší pravděpodobností to tak nedopadne. Chceš?
0: No jasně, jsem s ním.
1: Mně se líbí naprosto retoricky tenhle ten člověk a s jakou grácí v podstatě opracovává to téma těch SMS-ek. Už jsem se k němu nechtěl vracet, ale tohle to je naprosto famózní. Já to prostě musím pustit, já se neodpustím, protože jsem tohoto člověka ještě neslyšel vyjadřovat se k aktuálním záležitostem, ale super, tak mám chystáno, jdeme na to.
5: Pepek z Hradu, pán karbanátkového rozumu, měl briefing. Při pohledu na rozrušeného hradního taťku Pepa na před mikrofonem jsem pochopil, že rozvědčík ztratil nejspíš s přibývajícím věkem to, co z rozvědčíků vyzvědačů dělá chlápky na speciální práce, a to je klid a kamennou tvář Charlese Bronsona alias Harmoniky z Tenkrát na západě. Kdyby si pan karbanátek Pepa v tu chvíli fouknul do harmoniky, učitelka v hudební škole by ho chytila za ucho a vykopla za dveře se slovy: do harmoniky se nefluše, do harmoniky se fouká, pávku. Ale kdepak. Vyznamenaný hrdina v politické funkci si prostě musí uplivnout do hřebene ušlechtilého nástroje, protože on to přece dělá jinak, než se to má dělat. On je kandidát energomafie, zbrojní mafie a holek, co si berou Kena i ve vysokém věku do postýlky, aby prožili svůj mentální orgasmus. Nejen holky. Kavárna je plná rostodivných milců, armádní pachuti a pozlacených karbanátků. Hradní Karbouš naprášel před národem ministra zahraničních věcí Petra Macinku a zveřejnil dvě SMSky s tím, že býval mírný, ale teď už bude ten správný politický chlap. V překladu a za té situace to čtu jako, že bude práskat i věci, které by měl řešit s rozvahou Charlesa Brunsona a neflusat moc do harmoniky. Pán Přeskola ho ale instruuje po svém. Tak teď pán namleté v hlavě vypadá jako plakánek, žalobníček a neuvěřitelně vytuněná potrava pro satyrožery. A hned mu přispěchala na pomoc kamarila starých, dobrých mlýnků na karbanátky z pětikolky, nad kterou se vznáší karikaturní mráčky s vepsanou charakteristikou. Zloději, tuleláři, zločinci, politická mafie, zbrojně zakázková lobby, lháři a kokainové fetky. Vykulený Víťák koulí charizmatickým hurvínkovským pohledem bulvičky a je zděšen a vykřikuje něco o mafii, o jejich metodách. Jestli pak kolínský Hurvajs trochu nepřebral sněhového prašanu. Za dvěma SMS jsem žádné mrtvoly jako za dozimetrem nenapočítal. Ani se nestřílí na žádné vysoké škole. Kučera stop 09 taky papouškuje slovo estébácké, myslí tím ty metody a vyzývá Petra Macinku k odstoupení nebo k odvolání předsedou vlády. Chovanec matky prostoty ze strany, která už jen tak politicky zasmrádá v prostoru, jehož bývalá předsedkyně Plačka si létala do Londýna na nákupy za naše speciálem, si asi nevšiml, že vyzývat si může leda knížecího ducha, co straší na šancích jednoho středočeského hradu. Typují, že se dočká prdu z větru bez významnosti. Výborný z KDU ČSL je tradičně výborný. Konec konců musí svému příjmení dostat stůj co stůj. Slova jako mafiánské metody jsou opět originální, stejně jako večírek jeho stranického kolegy, ex-ministra sociálních věcí Jurečky, který pochlastával i v okamžiku, kdy na filozofické fakultě umírali děti a jejich profesoři. Výborný, Marku, výborný. Vládli jste tu 4 roky se vším hnojem na svém povoze. Rozhazovali ho na lidi. A teď vykřikujete něco o mafii a STB. Nebylo by fajn se dočkat něčeho o některých, co je v kremelských materiálech zachováno, utajeno, prozatím klidu ponecháno? Můj oblíbený komentátor, nositel ceny za pěstěnou výslovnost, zdobenou širokou škálou vad ústního orgánu, včetně hlasivek, trpaslíček Šmarc, řekl, že Macinka ublížil Turkovi i vládě, na čemž by zajisté mohlo něco být, kdyby kamenem úrazu nebyl hradní Karbouš s tou svou oblohou na funkčním talíři a v Kremlu uschovaným jídelníčkem. Je brzo dělat závěry, ale závěrem bych jen dodal, že Petr Macinka udělal správnou věc. Je to jako jedna věta z mého rozepsaného románu s pracovním názvem. Šmejd dostal SMSku, kde jeden říká všem okolo. Napsal jsem jednomu šmejdovi, že se o něm mnozí dozvědí, jaký je to šmejd. Vytrženo z kontextu, poznámka autora. Ono už se o šmejdech ví, že jsou šmejdi, ale možná se neví, na jaké stupnici pro šmejdy se ocitají. Možná, kdyby se to vědělo, nebylo by vhodné mít takové karbouše na hradním talíři s tou jejich oblohou, co se tváří, že je lepší žrádlo než obyčejný bramborák. Vsadím se, že tenhle komentář bude pokračovat. Je to totiž začátek. Těším se tedy, přátelé, s vámi naschledanou.
1: No tak se pobavila, doufám.
0: No, takový jako ušlechtile to bylo řečený.
1: Snoblesou.
0: To, tohodle pána jako jsem ještě nikdy jako neslyšela.
1: Vidíš já to? Taky ne, moc se mi líbí a asi se ho budou dobírat. Protože i způsob, jak jim to říká, kolik vpasuje témat do jedné věty, je to také zajímavé, čili rétor, nádhera. Mám rád ty lidi, od kterých se člověk může třeba něco naučit, anebo který ho minimálně pobavějí. Ovšem, zajímavá věc byla ta zmínka o tom kremelském jídelníčku. Jo?
0: No to se, ale člověče,
1: to je ta složka, čteš, která v tom Kremlu na toho pávka leží.
0: Ty mi čteš myšlenky. To prostě to bylo něco, co mě tam zaujalo úplně ze všeho nejvíc. Jako, že leží na talíři pod kremelským jídelníčkem. No to mě opravdu úplně uhodilo do uší.
1: No, Rusko, takhle, my úplně nemáme ověřenou tu informaci, která teď lítá po internetu, ale odpovídá to mnoha retorickým vystoupením různých představitelů Kremlu, jako je Medveděv, Sergej Lavrov, je sám Vladimír Putin, že Vladimír Vladimirovič řekl xkrát na různých fórech, třeba i mezi veterány, že Německo zapomnělo, díky komu vlastně existuje. Mm-hmm. A Rusko údajně již si dalo vyjádřilo se k tomu, že de facto Jalta 44, dohoda čtyř vítězných mocností nad dalším uspořádáním Evropy, a to na principu, na jakém to celé bude se odehrávat, bylo, jestli Německo bude existovat nebo nebude existovat. Znamená, jestli Německo bude poraženým územím, které si geograficky přisvojí vítězné mocnosti, anebo jestli Německo bude zachováno s tím, že na jeho území budou rozmístěny dozorovatelské nebo dozorující čtyři armády, čtyř vítězných mocností. Nakonec to skončilo tak, že ta sovětská část byla tedy oddělena berlínskou zdí a to východní Německo a západní Německo si ještě pamatujeme. Víme, co se stalo v průběhu studené války. Víme, že na území Německa už v době socíku byly rozmisťované různé typy raket s jadernými hlavicemi. Víme také, proč vlastně celý 68. byl řešen tak, jak byl řešen a proč vlastně vznikl. Protože to bylo velmi rizikové období, které způsobila československá vláda a vedení komunistické strany Československa, které zradilo Moskvu tím, že lhalo o naplnění projektu a plnění stavebního projektu Javor 50, 51, 52, což byla tři sila pro umístění jaderných sovětských hlavic, která měla být stavěna podle plánu a nebyla. A to, že vznikla nerovnováha, kdy německá strana, respektive Západ, už měl rakety v silech a na území Československa sila nebyla dokončena, takže nebylo možné umístit ty rakety, tak proto zde zůstala sovětská vojska, protože sovětští vojáci vlastně byli tím živým štítem, který balancoval ty rakety. Proto tady byly rozmístěné jednotky. Ne proto, aby dozorovali, jestli nějaký intelektuálové budou něco vykřikovat na nějakém náměstí. Nebo jestli budou organizovat upalování mladých lidí. Ale protože jsme nesplnili v rámci dohod v rámci Varšavské smlouvy, nesplnili jsme naši povinnost. A teď ještě nemám informaci úplně o tom, kolik na to Sověti přispěli, jakou formou nám Sověti vlastně platili za to, že to tady vybudujeme. To zcela bezpečně bylo řešeno. Takže...
0: No, to možná Bůh ví, kde ty peníze skončily v propadlišti dějin, člověče.
1: Ty to asi ne, já si myslím, že prostě se použili se jinde, tak bych to řekl. Hmm. Jestli to byl materiál nebo peníze, nebo jestli jsme za to dostali zaplaceno ropou, plynem, těžko říct.
0: To už těžko říct, no, to už možná ani nikdo neřekne.
1: Jo, ale prostě nesplnili jsme ten závazek. Každý si to může dohledat, pokud najdete ten projekt Javor 50, 51, 52, a do toho ale vlastně zrádci v řadách armády připravovali vpád západních vojsk aliančních do České republiky a dokonce k němu došlo, že jo?
0: Mm-hmm.
1: Kousek Karlových varů, no. Promiň, povídám.
0: Ale já jsem jenom jako chtěla říct, že je obrovský průšvih v tom, že tohle nikdy nebylo dostatečně vysvětleno. Ten 68. se neustále bere jako invaze ruských vojsk, kdy těch samotných Rusů tam bylo tak málo, protože jich bylo víc Ukrajinců, bylo víc...
1: Nejvíc bylo Ukrajinců.
0: No, myslím, že tam byli i Rumuni, Poláci.
1: Gruzíne, ten se zdržel.
0: Jo, ale víš co, a proč tohle se někdy pořádně nevysvětlí?
1: Já ti to vysvětlím, proč. Já jsem nad tím hodně přemýšlel. Kdyby se tato pravda zveřejnila, tak to je jenom začátek pravdy. Začalo by se rozplítat, kdo stál na čí straně a kdo s kým v tu dobu a za co kopal. A protože se vlastně podle tehdejších zákonů jednalo o akt velezrady, o přípravu předání moci, cizí mocnosti, protože tak by to asi nějak muselo skončit, jo. Protože by byla kontrarevoluce, musel by tady někdo udržovat pořádek, protože těch lidí, kteří se chtěli zbavit nebo chtěli demontovat socialismus, v tu dobu byla menšina. To byli prostě ti, kteří spolu zakládali Československo jako baštu pro vznik státu Izrael, jako nástroj pro vznik státu Izrael, protože to je zase dohledatelný, čili to jsou ty samé rodiny, které dneska tady posílají a organizují pomoc nacistickému zřízení banderovskému na Ukrajině a ti se nechcou nechat usvědčit z těchto aktivit. Proto se to nikdy nezveřejnilo, protože kdyby se šlo kousek po kousku, tak by tady tyto rodiny nemohly dneska úřadovat způsobem, jakým úřadují. Protože by museli buď opustit republiku, anebo by byli prostě potrestaní za ty činy, které byly. 68. se de facto zametl pod koberec, s tím, přesně, že se udělala pro lidi ta nejjednodušší varianta, Rusáci nás napadli, jo.
0: A když se každýho zeptáš, a proč nás napadli, tak každý čumí jako jeli to a řeknou, no protože my jsme chtěli na západ a oni nás od toho otrhli. No, tak hezký.
1: No.
0: To je ještě ta dobrá verze.
1: Otázka zní, chtěli ty zástupy pracujících, chtěli na západ?
0: No, ty určitě ne.
1: Už tenkrát jsme měli sloužit Západu jako levné tržiště a k tomu, co dneska tady...
0: Vrátila se na... by tady byly o 30 let dřív.
1: Vrátila se teďko známá z Emirátu a říkala v supermarketech Arabáši mají zboží zdravé, hojné, čerstvé. Takže když potom hledíš a koukáš na potraviny, které se prodávají tady u nás, tak my jsme ale opravdu skládka Evropy.
0: Smetiště. Jo. Smetiště Evropy.
1: To by tam nikdo nežral. Jo?
0: No.
1: A dokonce jdou tak daleko, že tam mají kvůli turistům, tam mají oddělení pro nemuslimy, kde je i to vepřový, že jo? Protože se mi líbilo, jak to popisal. Jak to popisal
0: nemuslimy.
1: Přítel, říkal, tam prostě se otevřou dveře, do toho oddělení vstoupí muslim a rozsype se na prach.
0: Jak se zbavit muslima?
1: Jo, ale bratři muslimové prostě myslí na ty Evropany, kteří bez toho vepřovýho nemůžou být, tak si ho tam můžeš koupit. No. Tak... Nevím, jak to tam expedujou, kdo se toho dotýká, pravděpodobně na to mají nějaký nemuslimy.
0: Roboty.
1: Jo, ale my tady po muslimech pliveme, že jo, protože nám jsou muslimové vykreslovaní jako ty teroristé. Přitom no, největší teroristé jsou anglosasové.
0: No. Hele, a to já se zpátky vrátím k tomu mému velkolepému století, už si to konečně pamatuju. Tak muslimové tam vlastně ty nemuslimy označovali za bezvěrce. Jo, jsou právě, my jako křesťani jsme označováni za bezvěrce a naproti tomu křesťané považovali muslimy za barbary, tak toto v tom 16. století, to 15. Pořád, jo, tak je to asi pořád. Nicméně tam zrovna teď se tam odhrává nějaká taková delší historie, kdy ten sultán tam dokazuje nějaké dámě, že on opravdu není barbar, ačkoliv je teda muslim. A je to tak velmi psychologicky vypracovaný, že stojí to za to si takovýhle věci někdy shlídnout, aby člověk jako pochopil i tu druhou stranu. Jo.
1: Podívej
0: a ne,
1: se.
0: Že jsou to prostě...
1: Nelze říct...
0: Zabijáci.
1: A nelze onálepkovat, že prostě příslušníci nějakého náboženství jsou všichni špatní a tyhle ty jsou zase všichni dobří.
0: Přesně.
1: I ti, kdož vyznávají židovské náboženství, nejsou přeci všichni špatní lidé. Ti, co vyznávají křesťanství, nejsou všichni dobří lidé.
0: Mhm.
1: Je to o těch lidech, není to o tom náboženství.
0: O té víře.
1: Ano, jsou vyhrocená náboženství, jsou, dejme tomu, ortodoxní a tak dál. Pak asi jsou nějaký náboženství, které vyloženě vyzývají k agresivitě. Ale pokud to náboženství někdo nevykládá, běžte a zabíjejte, tak asi to náboženství jako takový k tomu zabíjení nepřiměje. Ale je to všecko o zneužívání těch náboženství. Těmi, kdo se nechávají zneužívat, protože nejsou v pořádku. Tudíž nemůžeme říkat, že příslušník tohoto náboženství je automaticky špatný. Že? Ale je to zjednodušování a nálepkování je prostě ta cesta k tomu, že nakonec někomu rupnou nervy, jo? A hrábnemu v kouli. Terorismus není otázka náboženství jako takového, terorismus je pouze maskován tím náboženstvím, a terorismus má svoje základy a většinou vždycky souvisí se zájmy tajných služeb.
0: Ano, ano.
1: Většina teroristických útoků je organizována tajnými službami. Čili nedělejme si iluze o těch tajných službách. Proto jsou tajné, aby nebyly tak snadno monitorovatelné přeci. Pokud by dělali čistou a dobrou práci, tak nemusí být tajné. Ne?
0: Jo, přesně tak.
1: Já dořeknu tu věc s tím, co Rusko mělo oznámit, a já sleduju v tom prostoru, že třeba MERS tím, že v Evropě chtějí udělat, nebo už se rozhodlo, že bude dvoustupňová Evropa, že ti ortodoxně oddaní těm zbrojařům a korporacím, tak opravdu chtějí obětovat svoje národy, takže oni budou mít jakési lepší postavení, ale to je všecko, jako může být reakce právě na to, co to Rusko už se dlouho připravuje, že řekne. Já jsem myslel, že začnou dohodou 2+4, ale pokud se na to podíváme, že v podstatě Německo už v době socíku bylo vyzbrojované, že na území NDR Rusové nesměli rozmístěvat jaderné hlavice, ale na území NSR se rozmístěvalo. To znamená, že Německo porušovalo, hned po válce začalo porušovat dohodu z Jalty. Sjednocené Německo po roce 92 porušovalo na celém svém území dohodu z Jalty, že všechny země bývalého východního bloku, které měly stopku na vstup do NATO, to nějak obešly. Rozpadla se Jugoslávie, aby mohly některé ty, kdo budou chtít, vstoupit do NATO. Rozdělilo se Československo, aby Slovensko a Česko mohlo samostatně vstoupit, protože Československo mělo závazek, že nesmí a nevstoupí do NATO. Polsko vstoupilo přes to, že to bylo dané, že nevstoupí. A tak dále, a tak dále. Čili bylo to porušované po celou dobu. No a Rusové pravděpodobně odstoupili od dohody v Jaltě. To znamená, že si budou muset vítěz nemocnosti opět sednout ke stolu, začít s Ruskem jednat jako se sobě rovným, protože bez toho, že se s Ruskem dohodnou, tak je Německo poraženým územím. Německo neexistovalo. Všechny dohody a všechno, co Německo kdy ujednalo, je neplatné. Infrastruktura Evropské unie, která stojí na infrastruktuře Německa nebo alianční infrastruktura, která je závislá na struktuře Německa, to znamená rozpad Evropské unie a rozpad NATO. A že by si Amerika nepřisadila, bych se divil, protože to přesně jde na lopatky Mlejna. Je to voda na mlejn Donaldovi, protože toto konečně zlomí Evropany k tomu, že přestanou zbrojit Ukrajinu a vydají Ukrajinu ke spravedlivému dokončení SVO už diplomaticky třeba.
0: Jo.
1: Takže uvidíme. Uvidíme. Pak pochopitelně bezpředmětné řešit dohodu 2+4, která zase pojednávala o Německu, ale to už je bezpředmětné, protože Německo by jako neexistovalo pro tato jednání. Grandiozní šachová partie Vladimíra Vladimiroviče.
0: Budeme to se zájmem sledovat a uvidíme.
1: A proto, aby jsme to mohli sledovat, se právě teď rozloučíme.
0: No jo.
1: Toto uteklo, viď?
0: Čas oponou trhl. No jasně, najednou to uteklo. Najednou
1: jako
0: je
1: prd.
0: Spousta hodin. Noha to vytržela, já jsem to taky vytržela.
1: No, jsi statečná, jsi statečné děvče.
0: Jo, jsem statečná, jsem.
1: No, je tak vidět, jo, že když víš proč, tak to vydržíš.
0: Jasně, zapnu zuby a brím.
1: Jasně, jako ty soudruzi na té frontě. A když do toho no. prsa má, do toho šmelcu.
0: No, no, určitě ne. Da jo, tak jo. Tak uvidíme, kolik toho sněhu nám vydrží do zítra. Doufám, že z toho nevznikne zase nějaká celorepubliková kalamita. Vypadá to, že tady už sněžit přestalo, tak možná se to tam přesune k vám na Moravu, tak
1: aha,
0: uvidíme.
1: Kdo ví?
0: Kdo ví, tak zítra, přátelé, opatrně, může to klouzat. Upřímně mě to někdy klouže i tady doma s těma fofrklackama, takže natož potom venku na sněhu. Mějte se všichni moc krásně, užijte si ještě trošku mrazivý týden, ale já si myslím, že je únor a že je zapotřebí, aby bylo trochu zima. Tak nějak to vždycky v minulosti bylo. Mějte se krásně, krásnou dobrou noc a těším se na vás zase za týden a loučím se i s tebou, Petře.
1: Míšo, děkuju, že jsi byla mým hostem, že jsi dneska zase okořenila to vysílání, že jsme mohli probrat spoustu zajímavých témat. Vám všem, co jste poslouchali, pochopitelně děkuji. Všem, kteří jste psali, děkuji. Já ještě, než půjdeme spát, tak na rozloučenou přečtu jedno dějinné významné výročí, které se vztahuje k ruské ofenzivě za Vislou, kde se vyvíjela s bezprecedentní silou a prudkostí. Poznamenal německý generál Melentin. Operace u Vysla Odry, která probíhala od 12. ledna do 3. února 1945, byla jednou z nejrychlejších ofenzív v dějinách armády. S jednotkami 1. běloruského frontu pod velením maršála Žukova a 1. ukrajinského frontu pod velením maršála Koněva sovětské jednotky osvobodily území Polska západně od Vysly a obsadily předmostí na levém břehu Odry. Po dobu 20 dní sovětské jednotky postupovaly 20 až 30 kilometrů denně, překonávajíc 7 opevněných nepřátelských linií a 2 velké vodní překážky. V důsledku operace bylo poraženo 35 německých divizí, bylo zajato asi 150 tisíc vojáků a významné nepřátelské síly byly obklíčeny v Poznani a v Vratislavi. To byl jasný důkaz neschopnosti Němců vést vojenské operace na dvou frontách a předznamenávalo nevyhnutelné vítězství spojenců. Takže komu čest, tomu čest. To všecko se muselo odehrát, aby Německo a Evropa, a potažmo i my, jsme byli tím, kým jsme. Přátelé, mějte se krásně. Společně s Míšou od mikrofonu se loučí, jak jinak než Petr Václav.

se nestydí, veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné hajku, sbíraj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, prý je to lidský, v Google se najde všechno a vždycky. Google se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem, konečně dáme té nutě s Bohem.

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Ruce čisté, jaká paráda.

0: Krásný příjemný večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní sváteční pondělní speciální stream 28.9. leta páně 2026, tady vidím čas 20.08 a já tady vítám našeho bezpečnostního vojenského analytika, specialistu, inženýra Jaroslava Števce. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím tebe a samozřejmě i diváky.
0: A přestože máme sváteční datum, tak my jsme se dohodli, že si popovídáme na začátek o něčem trošku jiném. A sice takový zvláštní téma mobilizace. Je tomu 88 let, kdy byla provedena takhle velká mobilizace na území tehdejšího Československa nebo České republiky, nebo jak chcete. A těsně před Mnichovskou, to bylo vlastně Československo ještě, před Mnichovskou zradou. A dneska je to na chlup přesně, kdy se ta československá armáda dostala do takzvaně plný bojový pohotovosti. A já bych rád, aby jsme zazpomínali, jak to tenkrát bylo, protože, jak si sám říkal už předtím, když jsme se o tom dohadovali, tak žádný mainstreamový média to nějak jako sáhodlouze neprobírají. Asi zatím ještě není potřeba, ale pojďme si to probrat, jak to tenkrát bylo.
1: No hele, ono to, víš co, dneska nám to připadá tak trošku jako science fiction, když to vezmu z hlediska vojenského. Samozřejmě Česká republika tehdy věděla, její vedení, vědělo, že tady dochází k obrovskému průšvihu. Hitler bylo riziko, o kterém věděli všichni. Vědělo se, že ta válka je nespadnutí, byla tady spousta provokací. Henlein tady už vlastně zakázal v případě mobilizace třeba těm takzvaným sudetským Němcům se jí zúčastnit a podobně. Ale ta situace se vlastně toho 22. nebo 23. září 1938 vyhrotila až natolik, že ve 22.15 vyhlásil tehdejší nově jmenovaný premiér a ministr obrany, zároveň generál Jan Syrový, rádiem vyhlásil mobilizaci. A teď si představ, že za 24 hodin od vyhlášení té mobilizace se k útvarům dostavilo 1,2 miliony chlapů. A těch 1,2 miliony chlapů, který měli sebou mobilizační kufříky, což byla taková dřevěná bedna, ve které měli naskládané základní věci, holení, hadry, ponožky a tak dále, to, co potřebuje voják v poli jako základ. A tuhle tu obrovskou masu lidí přepravila napříč republikou, která v té době byla Čechy, Slovensko a Zakarpatská Ukrajina, tak vlastně tu masu těch lidí dokázala přepravit tehdejší železniční síť a autobusová síť. Ty osobní vozidla to tehdy nějak nebylo, to nefungovalo. Tak je dokázali přepravit vlastně během 24 hodin prakticky k útvarům. Ty útvary opustily svoje posádky i s těma chlapama, ty byly vystrojený, vyzbrojený a ty útvary se přesunuly do míst, kam byly určeny, na pevnosti pohraniční, na letiště, na speciální pracoviště, která v té době byla. Dělostřelci a tak dále. Ty lidi byli vycvičeni, byli připraveni a hlavně bylo to obrovský zepětí vlastenectví, protože ty lidi byli skutečně připraveni tu republiku bránit. To znamená položit za tehdejší Československo, Československou republiku svůj život. Měli jasnou ideu, věděli, že je průšvih a byli připraveni bojovat. 28. jak už si zmínil, ta armáda byla kompletně v plný bojové pohotovosti. Je zajímavý, že tam nastoupilo dokonce víc než 40% sudetských Němců do armády, přestože jim to striktně zakázal tehdejší Gauleiter jejich, Konrad Hedlein. A ta armáda byla opravdu připravená bojovat. O pouhé dva dní později došlo k tomu, čemu říkáme Mnichovská zrada dneska, a Hitler s Mussolinim, s Daladierem a s tím, teď mě vypadl ten Francouz, s Francouzi dotlačili tehdejšího velvyslance, respektive háchu, který ho vůbec nepřizvali k jednání, donutili ho podepsat protokol, podepsat Mnichovskou smlouvu, ve které Československo odstupuje pohraniční oblasti Německu. A vlastně tehdy byla ta druhá světová válka byla nějakým způsobem připravená a Česká republika měla být takovým obětním beránkem pro toho Hitlera, pro Německo, aby vlastně ho uspokojili v daném momentě a doufali, že ten Hitler se otočí proti tehdejšímu Sovětskému svazu. To byl základní úkol. Proto ho všichni vyzbrojovali, proto ho všichni drželi. Málo kdo ví, že největší fašistické hnutí nebo v té době takové to nacisticko-fašistické hnutí bylo v Británii. Tam měla ta nacistická strana velmi silný pozice místní. Ono, konec konců, Britové byli vždycky strašliví nacionalisti. A teď si vím, že vlastně tohle všechno proběhlo, došlo k té Mnichovské zradě a o pouhý rok později, samozřejmě teď si Hitler si vzal pohraničí, něco si vzali Poláci, pochopitelně, ty si tam vzali to Slezsko, že jo, a tak dále. No a teď neuplynul rok, a vlastně to Německo zaútočilo s použitím těch zbraní, které tady ukořistili u nás a s pomocí té výroby, která u nás běžela, zaútočili na Polsko, pak padla Francie, no a pak už to všechno jelo, pak už se to rozjelo, pak se Hitler napadl samozřejmě Sovětský svaz, rozhodl se, že ještě mezi tím, vlastně když padla ta Francie, která nejvíc poňoukala spolu s tou Británií do té války, s tím, že samozřejmě Američané tam taky do toho investovali, protože viděli investiční možnosti, tak jak dneska to vidíme. No a tehdy vlastně se rozhodli, že napadnou tu Británii, protože Hitler si řekl, hele dobře, tak proč by Britové měli vlastně, protože on věděl, o co jde zhruba, proč by Britové měli vlastně vydělávat na ty naši válce, když my válčíme, tak dobudeme tu Británii, zmocníme se City a víceméně ovládneme to britský impérium. Což se samozřejmě těm lidem, který ovládali tehdy i dneska právě to britské City, ty obrovské banky, bankovní korporace, ten se to nelíbilo, no tak hold nastoupil Churchill, no a dal to, byla z toho ta druhá světová válka, vlastně odrazil se ten útok Hitlera.

0: se další Grande Armée 2, Napoleonova, jo, kdy ale trošičku je to přeskupený a jsou tam trošku jiný poměry, ale je to velmi podobný. Že když si vemeš, tak i ten Hitler v podstatě měl v plánu použít Ukrajinu. Tak, jak dneska Ukrajina funguje, tam se rozjelo nacionalistický hnutí, oni potřebovali narušit ten Sovětský svaz. Nacionalistický hnutí na Ukrajině, obrovská podpora. To, čemu se dneska říká hybridní válka, tam na té Ukrajině fungovalo. Vznikla divize Galicia. Dneska vlastně, když to vemeš, tak jsou analogy toho Azova a tak dále. Takže to jsou věci, které vlastně fungovaly tehdy, fungují i dneska. A zase tady je ta snaha vyvolat válku, tady je snaha do toho natlačit toho, to Německo, jenže tady je jeden obrovský problém, to Německo má Merce a Merc nedosahuje Hitlerovi ani pokotníky. Je nejméně oblíbeným kancléřem, lidi netuší, proč by za ním měli jít a poslouchat tomu, naslouchat tomu, co on říká, co říká ta jeho strana, musíme do války s Ruskem, protože lidem obecně, nejen v Německu, ale všude po Evropě se do války s Ruskem moc nechce. Proč taky, že jo? I když tady ta propaganda proti Ruska jede neskutečným způsobem.
1: No počkej, Jardo, ale jako není náhodou Merz příbuznej právě nějak s těma nacistama, když on tam má i to Uršulo mají ten rodokmen, ne?
0: Problém je v tom, tam ta příbuznost je, ale samozřejmě problém je v tom, že za ním nejdou lidi. Za Hitlerem lidi šli, byli prostě sfanatizovaný davy, ale tady nevidíš sfanatizovaný davy Němců, který by provolávali slávu Mercovi a chystali se do války.
1: Jo? No ono totiž, jestli, jako já nechci, aby to znělo jako návod, jo, ale jestli by se neměl víc jako o ty svoje příbuzný opřít, jako, že jo, v tom, když teda bubnuje do dna.
0: Hele, oni se snaží nahradit vlastně toho Hitlera jakoby, jako vůči osobnosti, nechci tvrdit, že to je zrovna Adolf Hitler, ale snaží se vytvořit vlastně zvedení Evropské unie, takovou instituci toho pseudo-hitlerovského typu, která by vlastně natlačila, dokázala natlačit tu Evropu do války s využitím evropských zemí NATO. Jo? Ale jsou tady dva obrovské problémy. Ten první obrovský problém je to, že Amerika do toho tentokrát se nenechá zatáhnout. Tím hlavním zásadním faktorem jsou jaderné zbraně. Jo, Američani, oni by do toho i vstoupili, ale to Rusko je obrovsky nevyzpytatelná země v tomhle, za prvý, a za druhý je tady i Čína. Je tady i Indie, jsou tady země, které mají taky jaderné zbraně. A ta Čína dala najevo, že chápe, že pokud by padlo Rusko, je další na řadě. Jo? A Trump jasně řekl, že nevymění Detroit za Manchester. A tím bylo řečeno vše. Ani když na něj nasadili Karla III., tuším, tak to nepomohlo. Jo? On ten Hitler, jakoby, nebo ten Trump se nenechal zblbnout prostě. Jo? Takže takhle to tady je nastavený. O ty pozici Ukrajiny, ta téma je naprosto jasná. Ta funguje prostě jako to kladivo, jako s tím počítali ten Hitler za ty druhé světové války. Tak dneska ta Ukrajina tam zase hraje svoji obrovskou roli. Tentokrát velmi významnou. A víš, co je zajímavé, že tam ty úvahy o tom, že by to mohlo Polsko nahradit částečně to Německo v těch útočných jakýchsi hrátkách na to Rusko, ty se moc neprosadili, protože těm Polákům se do války s tím Ruskem moc nechce. Oni sice zbrojí, ale já mám pocit, že dneska chápou, že daleko víc potřebují zbrojit z pohledu potenciální hrozby ze strany Ukrajiny, než hrozby ze strany Ruska. Oni konec konců dneska se přestává blbnout i v těch zemičkách, tam, jak jsou ty tři čivavy, že jo, na pobřeží Baltu, tak už dneska se o tom teď ozývají hlasy, že nejsou žádný signály o tom, že by Rusko někoho chtělo napadnout. Nebo teď, jak se objevila taková ta super zpráva, jak tom ty, to zase je další věc, že se Rusko chystá provést hybridní útoky. Hele, to je úplně největší kravina, jaká může existovat. Termín hybridní útok. Buď tam je útok, buď zaútočím regulérně, ale hybridní útok je co? Že někde vybuchne jaderná raketa, to je hybridní útok, ne, to je normální regulární útok. Jo, neexistuje.

0: Existuje termín hybridní útok. Existuje termín hybridní válka. Ale termín hybridní útok používá jenom blbci. Skutečně. Kteří naprosto neví, o co jde. Takže tam ty, že budou hybridní útoky na Itálii, Francii a teď nevím, která byla ta další země. Jo, tam. Takže tady na těm třem zemím, že hrozí hybridní útoky ze strany Ruska. A teď se tam i ty drony kreslily a tak dále, kam všude doletěj. To je takovej nesmysl. Oni sami prohlásili ty země, že to je blbost. A největší sranda byla, že to údajně to řekla estonská, jako, že to řeklo vedení estonského zpravodajské služby, estonské zpravodajské služby, které se to dozvědělo od CIA. Což teda opravdu je totální kravina, nesmysl non plus ultra. To, proč by to ausgerechne CIA, kdyby takovou informaci měla, proč by to říkala Estonsku? Jo, ta by se s tím rozdělila s těmi ostatními zeměmi NATO, s těmi zpravodajskými službami, ale rozhodně by to neměla důvod říkat Estonsku. Takže to jsou úplný kraviny, které tady dneska kolem nás kroužej a vytvářejí takovou tu atmosféru válečnickou, ve které by nás mělo bavit daleko víc a daleko snadněji se nechat prostě zverbovat do ty armády a nechat se na ty frontě někde zmasakrovat na nějakých širých ruských nebo jakýchkoliv jiných pláních. A víš, co je na tom největší sranda, když se vrátím zpátky k té mobilizaci, tak víš, jak dneska se připravuje v rámci mobilizace armáda České republiky, to bys nevěřil. Byl jsem v minulý pondělí na semináři ve sněmovně. A tam jsem se dozvěděl, že armáda České republiky se v případě, že by skutečně došlo k nějaké takovéto události, že by se počítalo s tím, že teda ta válka je na spadnutí, tak armáda České republiky ve dvou směrech opustí území České republiky a zaujme své postavení v rámci postavení jednotek NATO. A já jsem na to...
1: Počkej, promiň. Teď jsem to asi přeslech. Armáda České republiky v případě průseru opustí území České republiky.
0: Ano.
1: Říkám to dobře, chápu to správně.
0: Říkáš to naprosto dobře.
1: Dokonce ve dvou směrech teda. To ano, znamená jako na sever a na jih, nebo jak? Nevím.
0: No, ona spíš
1: na východ
0: jako...
1: ne.
0: Jo, tam... Tak jak my jsme dřív počítali, že budeme útočit, tak dneska to jsou ty dva směry z těch dvou velkých posádek, kde tu armádu máme, že by ta armáda v těch dvou směrech z toho území jako vyplula.
1: Jo, zaútočila přímo jako.
0: No ne, že by odešla prostě a někde zaujala postavení v rámci jednotek Severoatlantické aliance. Hele, já se to tady pokusím najít, protože já jsem si to tam vyfotil tyhle věci, jo, protože
1: ty,
0: to bylo...
1: Nazdílej to, prosím tě, tam můžeš dát rozdílet a...
0: To byla taková zajímavá věc.
1: Takže naše armáda prostě se sebere a půjde jako někam do hajzlu.
0: Jo.
1: A teď se zeptám úplně jako hloupě, a tady bude kdo bránit republiku?
0: Hele, vyslání armády AČ, počkej, já nevím, jestli to bude vidět na tom, není to vidět, to je blbý.
1: Máš to jako na počítači, nebo ne?
0: Nemám, já to mám stažený na mobilu.
1: Můžeš mi to poslat WhatsAppem?
0: Já to jedině, že bych si to prostě přetáhl.
1: Ale máš WhatsApp v mobilu?
0: No to mám, samozřejmě.
1: Můžeš mi poslat WhatsAppem tu fotku?
0: Já ti to pošlu WhatsAppem.
1: A já to tady zveřejním, to já umím. Tohle stojí za to, to je veliký teda.
0: Ale to byla oficiální prezentace.
1: Takže nic neprozradil, to oficiální, což není dobře. Přátelé, vidíte to, co takhle při svátečním pondělku se všechno nedozvíme.
0: Hele, máš to.
1: Mám to tady, v růžových barvách. Počkej, já si to rozkliknu pořádně, rozvětším. To se máme na co těšit, ty vole.
0: Jo, a víš, co je na tomto fascinující? Tady vidíš, jak to jede z ty Čáslavy a z Kroměříže ty dvě brigády.
1: Počkej, ještě to nevidíme, ještě chvilinku, jo, já to tady dotáhnu, nahraju, 3, 2, 1, teď. Tak, a teď to vidíme, teď to máme na obrazovce. Teď to vidíš taky asi, ne? Vidíš to?
0: Já to vidím, no.
1: No, takže teď to můžeš popsat. O co tady jde?
0: Vyslání AČR do operací na tohle nového modelu sil, na to odstrašení, příprava k obraně, kolektivní obrana. To ještě, ono to má další konsekvence, teď tam bylo samozřejmě daleko víc. těch obrázků, ale tady jasně vidí, že se počítá s tím, že by armáda České republiky nebránila Českou republiku, ale vlastně, že by opustila naše území operačními směry do Polska a na Slovensko, aby vlastně zaujala postavení mezi v rámci té Grande Armée 2, která se dneska připravuje.
1: To znamená, že Fico vlastně si tam zbytečně jako stěžuje, že nemá armádu a vojáky a tohle, že nemůže jít do války, protože tam budeme my.
0: No, tak my tam budeme taky, jasně. Hele, my oni mají účto tady, já jsem dospěl k názoru, teď si představ tohle, jo, ta armáda, ona u nás není koho mobilizovat, protože nemáme záložáky. Možná by mohli pár těch lidí zkusit povolat do armády. Otázka zní, co by to udělalo, jo. Vtip je v tom, že vlastně ty dvě brigády by opustily území, někam by je naveleli v rámci těch sil NATO, takzvaných v uvozovkách. A tohle, to, co tady vidíš, je flagrantní porušení zákona o ozbrojených silách, který jasně říká, že účelem armády České republiky, respektive ozbrojených sil České republiky, což je armáda, ta hradní stráž plus kancelář, vojenská kancelář hradu, to jsou ozbrojené síly České republiky, tak tyhle ty ozbrojené síly České republiky by v případě války vypadly. A oni podle zákona je jejich prioritním úkolem vlastně připravovat se na obranu České republiky před vnějším napadením. Teprve na druhé úrovni je ten úkol vlastně v případě, že teda dojde k nějakému takovému problému, tak evidentně, to tam je paragraf 9, to ti řeknu hned, jo, to můžeš najít. Paragraf 9. Když si jedeš dolů, tak si najdeš paragraf 9. A tam je vlastně paragraf 9. Pozor,
1: tak,
0: ještě
1: dál. Vteřinku, jedeme. 7, 8, 9.
0: A teď se podívej. Tak. Základním úkolem ozbrojených sil je připravovat se k obraně České republiky a bránit i proti vnějšímu napadení. Tohleto je v rozporu se zákonem, co tady vidíš. A já jsem, když jsem to tak poslouchal, tak jsem došel k názoru, a ten názor už mám dlouhodobý, že politické vedení našeho státu nemá pod kontrolou armádu. Protože kdyby mělo pod kontrolou armádu, tak tohle nepřipustí. Tak si vím, že v roce 1938, ono nám to stejně bylo nakonec houby platný, ale v roce 1938 nastoupilo do armády během 24 hodin 1,2 milionu chlapů a byli připraveni bránit republiku. Jo, přesně v rozsouhledu s velmi podobným zákonem. To znění zákona je podobný tomu, co bylo za první republiky.
1: Jasně, no vychází to z tradice samozřejmě. No.
0: A teď si představ, že současná armáda České republiky by ani nějak zvlášť nemobilizovala, možná kdyby byl čas, tak by povolala aktivní zálohy, protože nemá de facto koho mobilizovat. A i kdyby měla koho zmobilizovat, nemá pro ně hadry, baťohy tým zabavili, co já vím, ty baťohy, co koupil slovenský zprostředkovatel od Číňanů na Temu, baťohy vyrobeny v Severní Koreji a zabavili jim je Rusové, jo? Zabavili je ruský celníci. Tak nemají pro aktivní zálohy momentálně baťohy asi tím pádem a vlastně nemají uniformy, nemají zbraně, nemají nic. A nemají výcvikový prostory, nemáme prostě jako my, neříkám mají, to jsme my, Česká republika. Nemáme nic, čím bychom byli schopni se nějakým způsobem regulérně bránit proti vnějšímu napadení. Jo? Nemáme pořádnou protivzdušnou obranu, nemáme vytvořený systém zajištění bezpečnosti území. Všechno, co slyšíš v rádiu, v televizi, to jsou jenom keci. To znamená o tom, jak jsme připraveni, jak se připravuje to území a tohle. Sepisují se hromady papíru, ale nepřipravuje se, hele, musel by se, aby to fungovalo, tak by se musel přijmout nový zákon, vlastně museli by se přijmout úplně nový zákony o těch hlídacích agenturách, jo, který dělají ostrahu. Museli bychom se znovu vrátit k myšlenkám domobran, který se zamítli a tvrdě se zadusili, protože to jsou lidi, kteří chtějí bránit svoji zem a to tady není přípustný. Jo. To tady jenom armáda, která se připraví za strašný prachy, třikrát předražený a pak vytáhne mimo republiku. Takže to jsou věci, které já říkám, ano, víš, a já jsem to chtěl ukázat na pozadí toho, co jsme vlastně viděli v tom roce 38, co se stalo, kdy nás ty Němci a Francouzi hodili přes palubu a úplně se na nás vykašlali. A ono dneska je to úplně přesně to samé. Jo, my jsme postradatelní, protože my jsme v takzvaném východu, my jsme součástí východoevropského válčiště a počítá se s tím, že na našem území by se de facto vedla válka. Na našem území, tady, Česká republika, Slovensko, všechny ty státy, které patří mezi poražené státy v rámci takzvané studené války. Ukrajina, samozřejmě, jo, Pobaltské republiky, tohle všechno my jsme postradatelní. Postradatelný je i Německo, s Německem se nepočítá, s ním se taky počítá jako se zničenou zemí, stejně jako se s ní počítalo jako se zničenou zemí v druhé světové válce. Vědělo se, že ty lidi, kteří tu válku vlastně rozjeli, věděli, že to Německo bude nakonec poražený. To je prostá matematika. Nemohli vyhrát. Jo, neměli na to personální síly, neměli na to zdroje, neměli na to v podstatě, tahli to přes ideologii, to je silná zbraň. Ale teď si vem, jakou my máme ideologii tady. Máme vůbec u nás nějakou ideu, nějakou vizi rozvoje České republiky?
1: Ne, my máme evropskou ideu, evropskou myšlenku.
0: My máme takzvané evropské hodnoty, jo. Hele, já nedovedu si představit blbce, který půjde umírat za evropské hodnoty, jo. Jako,
1: celá pražská kavárna?
0: Jo, živě vidím. Hele, podívej se na Klička. Klička je starosta toho Kyjeva, jo. Řekl bys vlastenec tělem i duší. A když se ho zeptali teď, kde jsou jeho synové, nebo proč nebojují jeho synové v armádě, on říkal, no to je jednoduchý, protože oba mají americké občanství a v současné době, nebo britské občanství a v současné době studují ve Spojených státech. Jo, proč ne konec konců?
1: To je vlastenec, no.
0: To je vlastenec, jak jste, no. Proč by posílal děti do války, že jo? Zvlášť když není jeho. Jo? To není jeho válka. Takže on vlastně tam válčit nebude, proč by tam posílal děti. Oni se z toho snaží udělat naši válku, ale nemají nám de facto co nabídnout, kromě šílený rusofobie, ono se to osvědčilo na Ukrajině. Jo? To byl testovací polygon. Ty lidi tam skutečně zpitomněli. Opravdu, za těch pár let vlastně dvě generace prakticky. Jo? Během 1,5 generace ty lidi úplně zblbli. A stejně to funguje, začíná se to rozjíždět i u nás. Tady v celé Evropě prakticky. Jenže problém je v tom, že my už z toho začínáme být unavený. A teď začínáme vidět ty hrozby reálný. Protože to, co řekl Putin, že pokud by došlo k válce v rámci Evropy, s tou Evropskou unií, respektive s evropskými zeměmi NATO, protože Amerika by se snažila držet bokem. Ta si nechce, proč by si Američani kvůli zájmům a blbosti Evropanů měli nechat roztřískat Ameriku, když na to můžou jenom vydělat. Takže oni do toho nechtějí jít dneska by se do toho asi nenechali zatáhnout. A to bez ohledu, jaká tam bude politická konstelace i teď po volbách. Jo? Takže je malá pravděpodobnost, že by se do toho nechal zatáhnout, jak tenhle, tak případný budoucí prezident. Oni budou klidně prodávat Evropě zbraně, ať si je dodává Ukrajině. Budou prodávat informace, ale nebudou válčit. Jo? To se jim nevyplatí. A tady to, jak se dneska staví zase ta obrovská armáda na tu válku s Ruskem, zase to jsou zájmy Britů, Francouzů, to je to už prakticky několik staletí, možná celý tisíciletí trvající touha potom dobít ty obrovské ruské zdroje, rozbít to tam, rozdrobit jako tu Ukrajinu v podstatě a udělat z toho jedno obrovský britsko-francouzsko-americký impérium. Jo, protože to by jim jednak ovládli by obrovskou část světa, protože to Rusko je nesmírně, je to největší země na světě. A samozřejmě dostali by se k neskutečným zdrojům, který by oddálili celý ten kolaps, který v současné době vidíme, jak nastupuje. Ekonomický, ideologický.
1: Prostě... No minimálně na 30 let by to bylo Eldorado. To je
0: minimálně
1: prostě...
0: na 30 let, možná na 40 by to bylo Eldorado, než by se dostavila další úroveň vlastně, nebo další vlna té katastrofální. No mezi tím samozřejmě teď tam jede umělá inteligence nám do toho a tak dále. Ale ono...
1: Pak je na řadě to... Čína a Indie.
0: No a Indie a hlavně Čína, to je teď faktor, který do značné míry začíná fungovat jako brzda. Jo? Já věřím, že i ta Čína svým způsobem začíná ovlivňovat ve spolupráci s tím, s těma Rusama, s těma Američanama, začíná tlačit na ty Evropany, aby přestali blbnout. Ale to vedení Evropské unie, když se na to dneska podívejte, je naprosto impotentní parta, která nedokáže nic vyřešit v Evropě. Jediný, co se snaží vyřešit, je vytvoření obrovský, prostě válčit, jo, vygenerovat válku a věřit, že to všechno smažou.
1: Jak no ne, tak oni už nemají kam uhnout. Není si, kam, že oni ne, s tou válkou...
0: My nemáme kam uhnout. A ta válka nás zasáhne, pokud k ní dojde. Strašně nás zasáhne.
1: Tak jako já jsem chtěl říct ty evropský vedení jako von der Leyen, Kalasová
0: no jasně,
1: a další.
0: Ale oni se snažili vytvořit něco jako H2, jo, když mluvím, protože tady není žádnej vůdce v Evropě. Nepovstal žádný vůdce. Tak toho vůdce dělají umělýho. Tak jak u nás na Hradě sedí umělý TGM, jeho vlastně reinkarnace Gipsová, tak oni se snažili vytvořit novou reinkarnaci Adolfa. Jo, při vší úctě, to netvrdím, že to je všechno nacisticky a tak dále, ale ta snaha těch lidí, kteří ovládají ty obří korporace a snaží se zabránit tomu obrovskému kolapsu evropskému, tak ty lidi prostě vytvořili von der Leyenovou a držejí u moci. A samozřejmě Kalasovou a podobný potroubla, ty lidi prostě... Kalasová je vyloženě hloupá, když se na to podíváš. Při vší úctě k ženám, ale ty její bláboly občas prostě jsou opravdu zničující. Jo, z diplomatického hlediska, z politického hlediska i z věcného.
1: Ano, tady se shoduješ.
0: Největší problém, obrovský největší problém, který dneska máme, je to, že my jsme jako celý Západ přešel na něco, já bych řekl fiskální systém. To je snaha prostě všechno ovládat přes prachy, jo? Přes sazby, FED, jo? Ta Evropská centrální banka, tohle. Všechno se řešilo přes jako, víš, takový ty zvyšování tlaku, snižování tlaku, převádění, trestání zemí různýma sazbama a tak dále. Ale najednou se zjišťuje, že tohle fungovalo v době, když ten systém byl v rovnováze. A teď najednou my jsme zjistili, že ta naše ekonomika, která je takhle nastavená, ono se tomu říká, že to je ta ekonomika služeb, jo? Že nevyrobí, nedokáže vyrobit víc nafty, víc oceli, nedokáže vygenerovat prostě nový vědecký směry, nedokáže vygenerovat, dejme tomu, já nevím, prostě potraviny. Jo? Dřív se kšeftovalo, prostě převádělo se to v rámci světa, všechno, kafe, jo? Brambory, hovězí se teď má vozit z Brazílie, že jo. A jenže teď to najednou přestalo fungovat a zjistilo se, že nejsou nastavený systémy v evropských zemích. My nejsme potravinově soběstační, absolutně. Kdyby se zhroutila logistika...
2: V zvráceném světě.

0: Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
1: Hezký sváteční podvečer, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače ze studia Helen v den české státnosti, kdy si připomínáme svatého Václava, českého knížete z rodu Přemyslovců, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. Dobrý podvečer ze studia, kde právě startuje povídání s Helenou na rovinu. Dnešní pořad je vlastně takovým volebním speciálem, neboť volby jsou současným velice aktuálním, velice obsáhlým, naléhavým a zásadním tématem. Do voleb zbývá pár dní, proto budeme mluvit o tom, zda se dočkáme změny. Koho volit? Podle čeho se rozhodnout? Proč volit do Senátu parlamentu České republiky? K čemu vlastně Senát máme? Nezapomeneme ani na zhodnocení vyhrocené nenávistné volební kampaně politických stran a hnutí. Zkrátka, budeme dnes mluvit o všem, co s volbami souvisí. Celé dnešní povídání s Helenou na rovinu s datem 28. září bude plné názorů a komentářů mých hostů, kteří odpoví i na vaše dotazy, které posíláte do studia Helen na mailovou adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo které přímo telefonujete do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022. Tolik úvodní informace, ještě zbývá pozdravit a představit dnešního hosta. Tím je česká podnikatelka, politička, aktivistka, kandidátka do Senátu v senátním obvodu číslo 69 Frýdek Místek, předsedkyně politického hnutí Nezlomní, žena s dobrým srdcem, pracovitá, spolehlivá, zodpovědná, úspěšná, silná osobnost, která umí žít naplno. Nela Lisková, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, zdravím všichni posluchače.
1: Spolu s dnešním hostem je ve studiu i můj kolega z Brna, komentátor a bloger Olda Duchoň. Ahoj, hezký den.
3: Ahoj a hezký den po delší pauze.
4: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
1: Ještě dříve, než se pustíme do dnešního tématu, tak tu mám pro vás pro všechny jednu písničku. A to volební písnička Nely Liskové. Pojďme si ji pustit.

0: Komunální volby se uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října současně s prvním kolem voleb do Senátu. Druhé kolo senátních voleb je naplánováno o týden později na pátek 16. a sobotu 17. října. Letošní volby tedy pomalu, ale jistě klepou na dveře. Většina politických stran odstartovala poslední fázi volební kampaně, představila program i kandidáty, a na nás bude se správně rozhodnout. Možnost svobodné vůle je prý jedním ze základních principů demokratické společnosti. Samozřejmě je také možné nejít k volbám a nechat rozhodnout jiné o tom, co a jak se v okolí našeho domova, v krajích i České republice bude dít. I to je možnost. Ale věřte, že opravdu až ta poslední. Pořád přicházejí otázky, proč jít volit, když je rozhodnuto. Proč jít volit, když ani ti, které zvolíme, se do vedení obcí a měst nedostanou, a tak bych mohla pokračovat. Ptáte se, proč jít volit? Protože jde o nás. O naše životy, o naše rodiny, o naše důchodce, kteří naši zemi dali svoji sílu, schopnosti a kteří tuto zemi budovali, o naše školství, zdravotnictví, zemědělství, průmysl, o politickou kulturu, svobodu slova, o to zbavit se lhářů, manipulátorů, zbavit se neschopných i těch všeho schopných, o to nenechat se urážet, zastavit ekonomický rozvrat země. Je toho hodně, co se musí změnit, ale bez nás, bez vás, to opravdu nepůjde. Je ještě jiný důvod, proč jít volit? Nelo, přidejte svůj pohled na volební kampaň a důvod, proč vlastně vy sama jste se rozhodla kandidovat do Senátu.
1: Krásný podvečer. A já bych nejprve možná objasnila můj pohled na Senát, protože když kandiduji do Senátu, tak je to asi otázka příznačná a myslím, že otázku tam dokud poslal, mám pocit, takže já to vidím následovně. Můj pohled na Senát je dlouhodobě velice kritický a rozumím občanům, kteří jej považují za instituci, bez níž by se Česká republika dokázala obejít. Dokud ale Senát existuje a disponuje významnými a ústavními a zákonodárnými pravomocemi, tak považuji za velmi důležité, kdo v něm a sedí a jak tyto pravomoce využívá. Jo, to je přesně ten důvod, proč kandiduji, protože je potřeba, aby, když už ten Senát máme, ho spousta lidí považuje za zbytečný, ale prostě ho máme, to je holý fakt, tak aby v něm skutečně pracovali lidé pro Českou republiku a pro české občany a ne tak, jak tomu bylo doposud v většině případů, proti zájmům České republiky a proti zájmům občanům České republiky. To znamená, že Senát by podle mě měl být především skutečnou pojistkou při přijímání zákonů a měl by důsledně posuzovat návrhy přicházející z poslanecké sněmovny, chránit ústavnost a základní práva a svobody, když i to je diskutabilní v České republice, o tom by mohla vyprávět, ale právě proto kandiduji do Senátu, aby se to mělo. A v případě potřeby, aby dokázal zabránit přijetí špatných anebo nedostatečně připravených zákonů. To by měl být primární cíl, primární práce těch senátorů. Samozřejmě je potřeba, aby podle mě v podstatě neměl by podle mého názoru fungovat jako instituce, která automaticky potvrzuje politická rozhodnutí většiny. Senátor má mít odvahu rozhodovat samostatně podle svého svědomí a znalostí konkrétní problematiky, což je taky dost podstatné. Především to, co považuje za zájem občanů České republiky. A přesně tak bych se ke svému mandátu stavěla já.
0: Když zůstaneme u toho Senátu, jako senátorka byste měla zákonodárnou iniciativu. Co by byl první zákon, který byste chtěla prosadit?
1: Tak já se dlouhodobě zajímám o ochranu práv občanů, svobodu projevu, fungování právního státu, bezpečnost a České republiky. A právě těmto oblastem bych se chtěla v Senátu také věnovat. A z tohoto hlediska by mému zaměření nejvíce odpovídala třeba práce výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, případně v ústavně právním výboru. Pochopitelně, že vycházím i ze svých osobních, bohatých osobních zkušeností s politickými procesy v České republice, aktuálně čelím novému třetímu politickému procesu, to bych potom objasnila později. No a určitě bych se chtěla zajímat zejména o bezpečnostní a zahraniční politiku, že mojí pohodobě, potom migrační politiku, trestní právo, ochranu základních práv a svobod a otázky svobody projevu. To jsou takové věci, kterými se věnuju posledních 11 let a bohužel tady ta situace v České republice nabývá obrátek, že je to tristní. Ta lidí, učitelů například a slušných lidí bezúhonných skončila před soudem za slušně kultivovaně vyřčený politický názor, který neodpovídal těm mainstreamovým nebo těm politickým, tomu politickému směru, který byl třeba za minulé vlády Petra Fialy prosazován a ražen mezi lidi. Takže já považuji za zásadní, aby byla bezpečnost České republiky vždy na prvním místě, ale současně, aby se bezpečnost nestávala univerzálním argumentem pro nepřiměřené omezování občanských práv a svobod, což se děje bohužel. Stát má své občany chránit, ale zároveň musí respektovat jejich ústavně garantovaná práva. A stejně důležité pro mě bude důsledně prosazovat rozhodnutí, která přenášejí další pravomoci České republiky na nadnárodní instituce. Že Česká republika musí být schopna rozhodovat o zásadních otázkách své bezpečnosti, zahraniční politiky a vnitřního uspořádání především podle vlastních národních zájmů. A viděli jsme za minulé vlády, že se to dělo ve všech zájmech ostatních národů, ale rozhodně ne a v zájmech České republiky. Takže to je přesně to, co mě vyprovokovalo i k tomu kandidovat do Senátu, protože je potřeba, aby konečně se ta politika změnila, aby lidé opět nabyli důvěru v politiku, protože já rozumím tomu, že jsou z ní, protože já osobně jsem taky znechucená. Pochopitelně, že opravdu ta politika je taková, jaká je a zvulgarizuje extrémně, je agresivní, přenáší se to pochopitelně i do společnosti. A to jsou přesně ty důvody, proč tady tomu chci čelit a proč kandiduji do Senátu, protože bych chtěla opět ukázat lidem, že politik nemusí být vulgární primitiv, ale že to může být vzdělaný, kultivovaný, inteligentní člověk, který nejde pro to, aby měl zaplacené složenky každý měsíc, ale proto, aby skutečně naše země se ubírala úplně jiným směrem, než tomu je doposud. Právě proto razím i myšlenku, že by neměli vstupovat lidé příliš mladí, kteří nemají třeba osobní zkušenosti s normálními věcmi v životě, to znamená být zodpovědný, pracovat, platit si své závazky. Jako opravdu by tam měl do politiky vstupovat člověk vyzrálý, který už má za sebou všechny úspěchy a pády, aby byl potom kompetentní a mohl rozhodovat v zájmech občanů České republiky a věděl, co je to život obyčejného člověka.
0: Oldo, máš pocit, když mluvíme o Senátu, sám si byl kandidátem do Senátu také, že je možné mluvit o tom, že bychom se mohli dočkat změny?
2: Já se obávám, že ta změna bohužel ještě nepřijde, protože všechno se hodnotí zatím dle toho spotřebního košíku a ten spotřební košík zatím ještě není tak zlý, aby hlad lidí dohnal k nějakému činu a aby je dohnal k volbám, protože tak, jak řekla paní Lisková, tak spousta lidí je otrávena natolik, že k volbám nepůjde. To znamená, že si myslím, že i v tom komunále, a je to vidět v tom komunále, to vidět na těch spolcích, které kandidují, že kdy třeba z 12 najednou kandidují jenom 3. A když se podívá člověk do senátních obvodů, tak tam je vyprahlo úplně. Jo. Zase můžu říct, že v tom případě by mohla paní Lisková senátu překvapit, protože dneska ti velící senátoři, tak jako je pan Vystrčil třeba, tak ti získali senát s podporou 5000 hlasů. Jo, což...
1: No já osobně bych potřebovala aspoň 8000 hlasů tedy. A proti mě stojí v Senátu paní Helena Pešatová, která zastává TAN a Pirát. To znamená, že zastává politiku protinárodní. Tak já to aspoň vnímám. A už to je pro mě výzva, protože Piráti mě tahali 8 let po soudech absolutně za nic, za sdílení článku, jehož jsem nebyla ani autorkou, a který jsem odstranila. A já právě proto kandiduji, protože já miluji můj region, miluji Beskydy. Jsem holka z pod Beskydí, jak zpívá v písničce. A opravdu mi záleží na tom, aby jednou ti migranti opravdu nevzali náš dům, byt, chaty. Jo. Takže není to legrace. Měli bychom k tomu přistupovat zodpovědně. Osobně mám samozřejmě taky velice kritický postoj vůči politice jako takové, ale já si myslím, že můžu kritizovat cokoliv, ale když budu jenom kritizovat a nic nedělat, jenom lamentovat nad tím, jak to tady všechno stojí za huby, tak to není můj přístup k životu. Já samozřejmě můžu něco zkritizovat, ale zároveň cítím jako nějakou takovou povinnost těm lidem zároveň nabídnout řešení. A to takhle bychom k tomu měli přistupovat, protože všichni nadávají, jak ta Česká republika jako sjela hodně dolů, jak je to tady všechno špatně, jak od vlády minulé Petra Fialy se všechno zdraží. Zdražilo, jak jsou prostě důchodci jsou nešťastní, sněvel třeba i v rámci těch sociálních dávek, které nedostávají, protože ten systém absolutně skolaboval díky Jurečkovi ministerstvu. Takže tady je tolik problémů, které bychom měli řešit. A tím, že já to každý den sleduju, natáčím denně videa a věnuju se tomu opravdu velice podrobně, tak jsem přesvědčena o tom, že jsem osoba kompetentní, napříč segmenty, fundovaně opravdu tu politiku dělat na požadované úrovni. A to bych třeba nemohla tvrdit před 10 lety. Opravdu, to bych si třeba netroufla. Takže už dneska v mých letech se opravdu si myslím vyhodnotit si ty životní priority a tu profesi tak zodpovědně. Toho nebojím a prostě jdu tvrdě do toho. A moc ráda, když si lidé v rámci těch 42 obcí a měst, které spadají do obvodu 69 Frýdek Místek, za které kandiduju, když mi dají svůj hlas, protože je potřeba, aby skutečně v tom Senátu a vůbec celkově, ono by to šlo krůček po krůčku, kdyby se dostávali skutečně do politiky pomalu a jistě pro národní lidi a nejenom takový političtí biznismeni navázaní na různé národní korporace, kterým slouží, tak určitě bychom viděli krůček po krůčku, trvalo by to pochopitelně, ale změny, které by byly výrazné.
0: Já ještě se vrátím k té současné senátorce Heleně Pešatové. Když se setkáváte s lidmi v kampani,

0: a mluvíte s nimi, jak oni vlastně vnímají současnou senátorku? Chápou nutnost změny i tedy strany, protože je zahnutí STAN?
1: No tak za mnou chodí lidé, kteří jsou našeho politického smýšlení. Takže samozřejmě ti si uvědomují docela dobře, co tady napáchala minulá vláda, jaký zločinů se dopustila a že to budou splácet ještě další a další generace. Takže ti si to uvědomují velice dobře, ale nejsem schopná teď aktuálně vyhodnotit poměr voličů paní Pešatové a třeba potenciálních voličů mojí osoby, protože to samozřejmě uvidíme. Lidé pochopitelně i v těch regionech nejsou až tak zatíženi tím, co se konkrétně třeba děje v tom daném regionu, protože ta nadnárodní politika, ta velká politika, ta vysoká politika, to je to, co denně vidíme v mainstreamu, co vnímají a co je vlastně takovým jako hlavním i předmětem toho, o čem se bavíme. Protože samozřejmě, že to, že se někde opraví chodník nebo spraví most, je fajn, ale v konečném důsledku nás všechny ovlivňuje třeba cena pohonných hmot. Ovlivňuje nás to, že třeba prezident Bliky je proto, aby se rapidně snížily počty nemocnic v České republice. Ovlivňují nás další věci. Takže to je to, co zajímá většinu občanů. Takže opravdu pravda je to, že ta politika velká, ta senátní a parlamentní, tak ta je vždycky předmětem naší diskuzí.
0: Jak vnímají teda voliči u vás na Frýdeckém Místecku senát jako celek? Protože většina voličů podle toho, co říkají jednotlivé prognózy od různých odborníků, senát nechce, chtěli by ho zrušit, zdá se jim zbytečný. I když já mám pocit, že když si řekneme, co všechno může senát ovlivnit, že někteří názor změní, protože může ovlivnit opravdu hodně, není to taková neškodná instituce. Ano, možná, že je zbytečná tím obsazením, ale je to složitější. Jak to vypadá u vás? My tady na Tachovsku také volíme senátora a lidé volit nechtějí a senát také nechtějí. Jak je to
1: u
0: vás?
1: Tak pochopitelně, já se s tím setkávám taky samozřejmě. Jsem taky kritická vůči senátu a taky jsem, dejme tomu, i pro zrušení senátu z toho důvodu, že opravdu se mi to jeví jako předražená instituce, která je možná zbytečná. Druhou stranu, prostě je to, že senát máme. Že už ho jednou máme, tak jsem proto, aby tam zkusovali lidé, jak jsem říkala, v zájmu České republiky a českých občanů a nikoli proti zájmům České republiky a českých občanů. A fakt je ten, že můžeme potom třeba následně v rámci, dejme tomu, kdyby tam vzniklo nějaké pronárodní seskupení, tak v rámci tady tohoto usilovat třeba o zrušení senátu. Já se tomu vůbec nebráním, opravdu se tomu vůbec nebráním. Na druhou stranu je potřeba se na to dívat teď realisticky, že proč bychom měli rezignovat na volby do senátu, když už ten senát jednou máme, a uvolnit tu cestu opět těm Pirátům, STANu, ODS a vůbec těm desmhnutím a politickým seskupením, která mají velice negativní vliv, ženou nás do války, preferují Ukrajinu nebo zahraniční velmoci místo České republiky a v podstatě té České republice absolutně nic nedávají. Z tohoto hlediska bych vyzvala občany České republiky, aby skutečně se nad tímto zamysleli třeba z tohoto úhlu pohledu. A výhledově můžeme samozřejmě diskutovat o tom, že třeba senát je zbytečná instituce, předražená instituce a že se může zrušit. Ale teď bych nerezignovala na opravdu k těm volbám jít a volit ty pro národní politiky, aby i v tom senátu bylo zastoupení normálních, rozumných lidí se zdravým selským rozumem, kteří nebudou jednat proti České republice.
0: Když se vrátím k tomu, co všechno může senát, tak senát například navrhuje znění zákonů s výjimkou zákona o státním rozpočtu, spolurozhoduje s poslaneckou sněmovnou, ale jejich hlasy jsou také platné. Zda bude v republice válečný stav, nebo zda vyšleme naše vojáky mimo území České republiky, nebo zda povolíme pobyt vojsk jiného státu na našem území. Také rozhoduje o tom, zda Česká republika ratifikuje mezinárodní smlouvy, včetně hospodářských, nebo zda se staneme členem mezinárodních organizací. Senát může také svým negativním rozhodnutím zrušit rozhodnutí vlády o vyslání našich vojáků na zahraniční mise a o pobytu cizích ozbrojených sil v České republice nebo o průjezdu cizích vojsk přes Českou republiku, včetně přeletů přes naše území. A to si myslím, že jsou velice důležitá témata, velice důležitá rozhodnutí. A tato rozhodnutí musí dělat ti, kteří chtějí hájit zájmy České republiky. Nebo se mýlím, Nelo?
1: No, pochopitelně máte pravdu. Ještě bych připomenula i to, že se na dává souhlas u soudu. Taky samozřejmě velice zásadní věc. No a z tohoto hlediska pochopitelně, když už ten senát máme a má tyto pravomoci, tak je potřeba, jak jsem říkala, aby tam pracovali lidé, kteří nepoženou Českou republiku do války, budou třeba jako já, ani české koruny, nebudou tady schvalovat nesmysly Bruselu, těch nikým nevolných úředníků, kteří jsou prostě psychopati, absolutně nás ženou do šílených situací. Samozřejmě ten zelený terorismus, jak já říkám, tady připravují různé ty ETS 1, ETS 2 a tak dále. Jo. Takže v podstatě pochopitelně z tohoto hlediska je potřeba k tomu přistupovat tak, že ten senát máme a je třeba pracovat zodpovědně a ty pravomoci nebrat na lehkou váhu.
0: Oldo, jak vidíš ve světle těchto informací senát jako takový, protože senát tady je, nikdo ho nezruší, je nutné změnit osazenstvo senátu, nebo ne?
2: No to je odpověď, na to je velice jednoduchá. Senát je v takové podobě, jaké je, a 2/3 senátorů jsou právě opakem toho, co by chtěla druhá polovina národa. Jo. Momentálně, kdo tam trošičku bojuje, než o to zvalcuje, tak je paní Kovářová a paní, teď si nevzpomenu, Zirtek Hamplová. Jo. Jinak jsou to vlastně neviditelní lidé, protože ti se nikam nederou, ti prostě berou jenom své prebendy. Krom Tchajvance, předsedy, že, který teda, pardon, se vždycky předvádí někde nějak, hlavně mu to vyšlo. No a to, co říkala paní Lisková, tam totiž za té podoby, jaký ten senát je, tak on má a nemá spoustu věcí a možností rozhodovat a docela zásadně, jo? Když si vezmeme, když chtěli sestřelit Miloše Zemana, tak prostě čemu by velel ten náš Tchajvanec milovaný. A to je přesně ono, jo? Že prostě ani si to lidé uvědomují, protože tu roli senátu neznají, kdo koho kdy a jak zastupuje a co může senátor vytvářet. Takový senátoři, jako je třeba tady brněnský Papoušek nebo druhý brněnský Opilec Rychlík, tak ti nevytvoří nikdy nic. Že? Ti si dají na tričko ještě Karla, který nám umřel a budou prostě si stát za svým a dopadne to tak, že pro ně milejších těch minimálně 250 000, který tam za jedenkrát za měsíc na týden, který dostanou za vykonávání práce, no a za lehký levný peníz se v senátních kantinách naperou, jak jídlem, tak alkoholem.
1: Já bych jenom připomenula, že třeba, protože já sleduju samozřejmě hlasování v Senátu a v podstatě vlastně 21. let 2026 Senát se zabýval usnesením účastí České republiky v takzvané koalici ochotných a podpoře Ukrajiny. A přijaté stanovisko mimo jiné navazovalo na pokračování České muniční iniciativy pro Ukrajinu a podporovalo kroky směřující k posilování obrany Ukrajiny. No a já bych takové stanovisko nepodpořila a hlasovala bych rozhodně proti. Protože od počátku odmítám pokračující posílání zbraní a munice na Ukrajinu a absolutně s tím ani s tím republika pokračovala ve financování vojenské pomoci Ukrajině. Takže v podstatě tady už vidíme, že opravdu jsou tam zásadní zákony, jsou tam zásadní ustanovení, ve kterých je potřeba, aby prostě byli ti pronárodní politici a postavili se k tomu zodpovědně, protože já od počátku odmítám celkově vlastně financování nejskorumpovanější země. A když potom vidíme, kam ty peníze jdou a že tady jsou obrovské korupční v řádech stovek milionů, miliard a to všechno financují daňoví poplatníci z České republiky, tak je to teda opravdu velká nezodpovědnost politiků a je to neomluvitelné. A oproti tomu, pochopitelně, vzhledem k tomu, že jsem v Donbasu pobývala 2 roky a viděla jsem ty hrůzy války, tak nejsem vůbec proti tomu pomoct lidem potřebným, ale skutečně potřebným. To znamená, že těm, kteří, a potřební jsou ti, kteří se do České republiky nedostanou, pozor, takže ti, kteří potřebují naši pomoc a skutečně bychom tou ruku nabídnou, tak ti nemají ani finance na to, aby vycestovali do České republiky.

0: kteří sem teďka přišli, tak ty si zde vytváří perfektní zázemí, protože přišli s balíkem peněz. A skupují tady české firmy a v podstatě začínají si tu budovat svoje zázemí, protože ví, jakým způsobem se Ukrajina vůbec ubírá, že to prostě dneska za první, to je sice válečné území, ale spoustu věcí tam mají poskupované nadnárodní společnosti, jako je BlackRock a jim podobní. Tam se to týká hlavně, že jo, toho zemědělství v rámci, když byl tehdy za dobách Sovětského svazu, když to byla obilnice Evropy, takže oni ví, proč tam vstupují. No a u nás začíná být problém s tím, že tito lidé, kteří sem přijdou a mají tohle toto zázemí a které si tady budují, tak jednou budou chtět ovlivňovat, já už u toho asi možná nebudu, ale budou chtít ovlivňovat život v této zemi u nás. No a bohužel je vidět krásně to, že sami Ukrajinci si doma pořádek neudělali se svými představiteli, no aby jsme jim dýcháme na záda, takže aby jsme nedopadli tak nějak podobně.
1: No já tady toto popisuji ve své knize Příběh Putinovy děvky, kde vlastně popisují své zážitky přímo z bojových pozic, z bojových linií, z oblasti těch bojových linií. Popisují tam, jakým způsobem to ovlivnilo jako můj život, život mojí rodiny, že jsem odjela na Donbas. Popisují tam vlastně i původ té války, i vlastně celkově ty dopady. Takže pokud mám, tak samozřejmě na mém e-shopu Nela Lísková kniha si můžete knihu objednat, protože to je zásadní. Ta kniha je takový vlastně artefakt doby, protože odmítli mi vytisknout tiskárny v České republice, na Slovensku i v Polsku, všude se báli, takže ta kniha je tištěna daleko za hranicemi České republiky, což jsem asi ojedinělý, ne asi, ale určitě ojedinělý, že se bál vytisknout nějak v České republice. I když to byli třeba lidé, kteří mi dlouhodobě fandí, tak řekli, že skutečně mají tak obrovský strach z tehdejší vlády Petra Fialy a zejména z Rakušana, že budou mít různé problémy v rámci svého podnikání a zbytečné kontroly z finančních úřadů, aby se tam něco našlo, jenom proto, že sympatizují se mnou a vytisknou mi takto, jak říká někdo, kontroverzní knihu. No ta kontroverze samozřejmě je to, že jsem zažila něco a pravdivě jsem to popsala a tomu se dnes říká kontroverzní, protože pokud přijdete na veřejnost s pravdou, tak je to samozřejmě záležitost, která je označována za kontroverzi, protože je to strach té druhé strany, která odmítá tu pravdu, potlačuje pravdu a snaží se a usiluje o to, aby se lidé báli nahlas pravdu říkat. A to je další důvod, proč kandiduju do Senátu, protože to prostředí v České republice aktuálně, které se týká třeba svobodného vyjadřování a toho, že lidé se bojí v práci říct třeba před kolegy nebo před šéfem, co si myslí, jaké mají politické smíry, aby nebyly vyhozeni z práce, nebo že se bojí už i v hospodách mluvit, jo, tak to je něco absolutně šíleného. Vrátili jsme se teda v čase a pamětníci mi třeba říkají, že ani za doby minulého režimu neměli lidé až takové obavy se otevřeně bavit o politice, jako je to v dnešní době, protože opravdu ta Česká republika se stala místem rozdělením na dvě radikální skupiny. Jedna jede proti druhé. Ale vidím, že ta druhá, ti lepší lidé takzvaně, kteří si přejí válku a podporují to financování, aby zbrojování Ukrajiny, ti jsou nesmírně agresivní a v podstatě kvůli tomu mě čeká třetí politický soudní proces, protože mě udal nějaký člověk, Zříčan mám pocit, že byl. A na základě toho se rozpoutala vlastně proti mně další soudní mašinerie, která mě čeká. A paradoxní na tom všem je to, že státní zástupce ve Frýdku Místku proti mě dvakrát zastavil to stíhání jako nedůvodné. To znamená, že není důvod vůbec mě stíhat. Převzala si to tedy Praha a byla během pár dnů již připravené vypracované obvinění mojej osobě. Takže budete svědky dalšího politického procesu v České republice jenom proto, že jsem si údajně dovolila spochybnit to, že člověk, který vraždil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, vraždil i v Klanovickém lese. Protože pochopitelně ten člověk neměl motiv. Logisticky je to taky nesmysl, protože měl těžkou tašku se zbraněmi a neměl auto. A v podstatě, proč by jen tak někdo jel do Klanovického lesa a zabil tam muže a dítě?

0: že jo. Takže jenom kvůli toho budu soudem. A takže tady vidíte, že v podstatě vyjadřovat se ke jakékoliv politické problematice na sociálních sítích je dnes velké riziko. A já si myslím, že v takové zemi nikdo z nás nechceme žít. Zemi plné strachu, udavačů a agresivních vulgárních lidí, kteří absolutně neví, co to je demokracie, protože podle mého názoru je demokracie to, že vy můžete mít zcela opačný názor, než mám já, ale já budu vždycky usilovat o to, abyste ho vy mohli veřejně říkat. To je mého názoru demokracie. A tady toto v České republice prostě není.
1: Já jestli bych to jenom doplnil, já si myslím, že ono, polovina národa žije v představě o slovu, kterému se říká demokracie. Jo, demokracie, to je slovo prostě normálně sprosté, protože tam neexistuje. Vždycky říkám, demokracie podle koho? Podle mě, podle paní Liskové, podle Helenky. To prostě to slovo, a je to zdiskreditované tak, jak kdysi se skoro zdiskreditovalo slovo mír, a podívejte se, je tady 40 let po nějakém kotrmelci, kdy jedna parta, která potřebovala uchopit moc a majetek, tak vytvořila převrat. On ten převrat zase přijde, z toho si nedělám iluze. A otázka je, co to bude za partu, která se toho zase ujme, toho majetkového převratu. A po těch 40 letech se dostáváme. My se dostáváme úplně tam zpátky, kdysi. Já jsem 50. léta nezažil, ale pokud tomu tak bylo, že jo, ty indicie tam jsou, že prostě nějaký problémy mezilidský tam prostě byly a byly uplatňovány represivně, no tak vlastně tady tato sebranka, která tomu vévodí a slouží někomu jinému, tak ona dělá tu stejnou roli, akorát, že dneska prostě se to nedělá tím, že výloženě skončíte jenom ve vězení, ale oni vás dokáží psychicky zdeptat, zlomit. Jestliže ukážete, že něco víte, anebo že jste rozumná, potom ty party, které dneska jsou ve sněmovně a v senátu, takže na každého z nich se něco ví a ti se toho bojí a dělají tak, jak jim nadřízený orgán píská, tak podle toho tancují, protože na ty lidi, na který nikdo nic nemá a kteří se nebojí, tak je prostě tlačeno zase tím způsobem, že se ruinují ekonomicky a psychicky. To tak prostě bohužel zase v této demokracii slavné je. No, bohužel.
0: No tak o tom bych já mohla vyprávět. Takže no, že 8 let tahání posoudek za nic, jenom za to, že měla rozmar paní Richterová z Pirátů a vlastně byla jsem odsouzena za šíření nenávisti, tak to je naprosto neuvěřitelné, jo? Jenom proto, že jsem sdělila její rozhovor z Pirátské pravdy, že se vyjadřovali Piráti k tomu, že vlastně chtějí přednostně dávat kvantum, to dokonce v pátém v roce 2015. A za toto všechno jsem vlastně měla 8 let jako ze života peklo, protože mi tahali po soudech, to bude pokračovat teďka tou novou kauzou. A pochopitelně, že když třeba v mainstreamu, na Nově nebo na Primě, je moje fotka přes celou obrazovku, Nela Lísková, proruská dezinformátorka a tak dále, jo, tak to je pochopitelně taková podpásovka, protože ani ten hloupý mainstream si není schopen vyslechnout obě strany, je tendenční. Mně se nikdo nedá to, jaký mám vlastně životopis na Wikipedii, protože si ho tam někdo vytvořil, byť jsem ho opakovaně opravovala, tak ten dotyčný to tam zase dal zpátky do té vylhané podoby. A tady toto všechno se může dít v České republice slušnému člověku, tak proč bych neměla kandidovat do Senátu? Tady toto všechno může časem třeba potkat kteréhokoliv jiného člověka v České republice. A jak jste říkal ohledně třeba té demokracie, tak pochopitelně, že demokracie je jen iluze. Já jsem to popsala ve své knize zcela jasně, je to jenom fasáda pro zakrývání a organizaci vlastně, protože v podstatě za demokracií se schovává cokoliv. Jako Západ vyváží demokracii, Spojené státy vyvážejí demokracii, že jo, a teď víme, pod čím to všechno je. Je to vlastně barevné revoluce, že jo, potom tam vlastně páchají různé ekonomické delikty v tom smyslu, že drancují země, protože to je podstata vlastně Spojených států a její ekonomiky. Takže to všechno je pod rouškou demokracie, takže o jaké demokracii se tady bavíme. Opravdu za tu demokracii se dá schovat cokoliv a vždycky ta dotyčná strana potřebuje něco zlegalizovat, tak to schová pod roušku, protože tady toto asi společnost zkousne a všichni si říkají, aha, tak to asi tak má být, je to v rámci demokracie, v rámci něčeho, co je iluzí a co v podstatě nikdy neexistovalo a neexistuje, existovat asi ani nebude.
1: Tak on je problém také v tom, že dneska je obrovská moc ve sdělovacích prostředcích a kdo je ovládá, bohužel, tak ten určuje tender a život, jo? Protože podívejte se, jak je velice jednoduché. Putin si brání svoje teritorium a vznikla nějaká operace, a já se nedivím, na ukrajinském území. Ale nikdo prostě za poslední dobu neřekne, že prostě Trump čapne, unese venezuelského prezidenta. Kde to jsme? Trump vletí do Iránu. Kde to jsme? Izraelci srovnají se zemí Gazu, mainstream a vůbec naše sdělovací prostředky akorát řeknou, že prostě Palestinci jsou raubíři a je tam Hamas a je tam islámský hnutí. To všechno může být, ale prostě nikdo nesrovnal jakousi rozlohu jakéhosi území se zemí a svévolně nevyhlal tam miliony lidí a nepozabíjel. O tom se nemluví a to je v pořádku. Jo, to prostě, a ty lidi dneska jsou, mně připadnou, jak slepé koně, jo, které jdou vždycky na tu pastvu, jo, nebo ty kravičky, no a pak jdou svorně do toho chlívku, jako nedívají se kolem sebe vůbec, nedokážou si tyhle ty věci zhodnotit a dát si to prostě dohromady, že? To je vývoz demokracie, prostě sebrat prezidenta, že jo, tak jak dopadli ti nepohodlní, že jo, jak dopadl Kadáfi. A jiní, jo, to nikdo dneska nebude v potaz, jo, to prostě, to tak asi má být, jo, a to je to, já se vrátím trošičku na začátek, protože já už jsem nějaký, sice nejsem moc starší než paní Lisková, ale už nějaký matador a mám 12 let tady toho Sisyfose za sebou, 12 roků jsem se snažil nějakým způsobem někam tlačit nějakou tu kuličku, která mi akorát padá na hlavu, jo, ale jako... Tam se nejde o to, že by to člověk úplně vzdal, ale vidí, že to nemá smysl, tak prostě čeká na to, až si ty lidi, kteří tomu nevěří, nebo tomu nechtějí věřit, anebo to nechtějí vidět, až si ty lidi nenatlučou nos a ono je to začne zajímat, až je to tvrdě, začne je samotné ovlivňovat.
0: No, to máte pravdu, protože já jsem teď natáčela vlastně video k tomu poslednímu videu Trumpa, kdy on vyhrožil Iránu vyhlazením. A když poslouchám tuto retoriku, tak rozdíl mezi Hitlerem a Trumpem se mi nebezpečně stírá, protože u obou vidím fanatismus, dehumanizaci, v podstatě děsivou lehkost, s jakou se mluví o likvidaci celých společností. A Trump dnes z pódia, nebo dnes, jako v posledních dnech z pódia OSN, vlastně hovoří o likvidaci Iránu a o tom, že jeho obyvatele může zahnat do pekla. Jako, rozumíte, oni si hrajou opravdu na policii světa, oni si vzali samozvaně nějakou moc a myslí si, že můžou zasáhnout do jakéhokoliv, na jakýkoliv kontinent, do jakékoliv země. No a když tady teda mluví o civilizaci a o barbarství, což dlouhodobě samozřejmě je téma, už z hlediska, když se bavíme třeba o Spojených státech, tak stojí za to se potom ptát, jaké dědictví po sobě skutečně zanecháváme, protože bombardování, války, nenávist a desa nejsou známkou civilizační převahy, ale jsou známkou jejím selhání. A to je potřeba tak to vnímat, protože ten západ a ta západní kultura a vůbec celkově, jak se nám tady vnucují ty západní hodnoty, tak to je právě ta pravá cesta do pekel, zániku civilizace, protože opravdu za posledních zhruba 10 let se to pohnulo teda milovými kroky, ať už počínaje tím, že tady máme podle západu desítky pohlaví a další nesmysly, které se vtloukají do hlav. Ať už třeba je porodnost. Proč? No, protože logicky tady není sociální zázemí, lidé se bojí do té nejistoty mít rodiny a tady toto všechno se vším souvisí. A bohužel Česká republika je do toho taky díky politikům ponořená a nedržíme se okrajově od těchto témat a i politické neziskové organizace, pro které já bych vždycky hlasovala pro jejich zrušení, protože je dlouhodobě odmítám a v České republice by neměla být jediná politická nezisková organizace, protože nás stojí miliardy korun a ve výsledku jsou to jenom agitátoři té strany. V podstatě je to všechno destruktivní a ta destrukce jde ruku v ruce, podporuje to škola, podporují to různé vzdělávací ústavy i vyšší stupňů a vysoké školy, univerzity, A potom ti mladí lidé jsou prostě takový, jací dnes jsou, jsou zmatení, nemají hranice, nemají v podstatě nějakou vidinu nějaké budoucnosti, jsou nejistí, pochopitelně jsou nejistí, protože ta nejistota, to je ten hlavní předpoklad té destrukce. V konečném důsledku opravdu tak, že neumím představit, až tady nebude ta další generace, jak ty další generace v tomto šíleném světě obstojí.
1: Oni mají jinačí žaludek, jsou jinak vypěstovaný, ale oni víceméně dopadnou tak, jak to dneska vidíme krásně v té Americe. Prostě padnou do zajetí zničujících drog. A to nikdo nebude tyhle ty...
0: A tak to zase bych neřekla tak úplně. Já bych to neřekla třeba až tak úplně natvrdo, protože které je dva let a lidi kolem ní jsou taky rozumní, taky to vidí, jo, to nastavení mají podobné nebo stejné, jako máme my. Takže nemůžu říct zase, že by všichni mladí lidé na tom byli tak špatně, protože pochopitelně, že výchozí bod je rodina. Je, kam je směřuje rodina, jakým způsobem přistupuje k té výchově rodina. To je prostě základní kámen. No a ale nevždy, třeba dokonce jsem měla teď případy, kdy jsem byla v obchodě a přišli tam za mnou taková skupinka mladých. My vás sledujeme dlouhodobě na sociálních sítích, jo, prostě máme vaše názory, víme, že se založila politické hnutí Nezlomní, rádi bychom se přidali. A teď já jsem říkala, kluci, a kolik vám jako je? To bylo 18, 19 až 22. Jako mladí kluci. A co mě zaskočilo teda velice, tak říkali, že jejich rodiče jsou zcela opačného smýšlení. Že podporují válku, Ukrajinu, za covidu, prostě očkování, že jsou úplně opační. Já říkám, a jak je to vůbec možné, jo? Že prostě se, to je zázrak, že když ti lidé prostě v rukové rodině, kde ti rodiče jsou takový v podstatě, tak jsou s nich samostatně myslící bytosti, kteří mají opravdu zdravé názory, nedestruktivní, vidí ten život zcela realisticky. Já tady toto vnímám jako obrovské. Skutečně mi to udělalo nesmírnou radost, protože jsem si říkala, že jako vidím, že třeba kolem mojí dcery, jako její kamarádi a přátelé a takhle, na tom jsou úplně stejně, myšlenkou je, ale potěší to, když prostě jste úplně v jiném městě, potkají vás takhle mladí lidi a zjistíte, že napříč republikou jsou mladí lidé, kteří jsou normální. Jo, takže to je opravdu pro mě velký dar.
1: Tak jsou to ostrůvky naděje, to je v každém systému a v každé společnosti, ale zatím bohužel tu údernější silu má ta dneska protistrana, a to tím, že má prostě v rukou zaprvé sdělovací prostředky a pak to nejhorší, co člověk kdy vymyslel, tak peníze a moc. Bohužel, jo, a to se s tím se hrozně těžko bojuje.
0: No, já vám to řeknu ještě takhle. Ono nejenom, že s tím se těžko bojuje, ono i na té naší straně jsou různé skupiny, kteří mají potenciál dát prostor těm, kteří jsou pronárodně smýšlející. Já jsem je teda před volbama oslovila absolutně všechny, do jednoho absolutně všechny, a jeden jediný z nich mi nedal prostor. Ani jeden jediný z nich, všechny ty, které posloucháte, já je nebudu jmenovat, já je nebudu diskreditovat, ani jeden jediný. Všichni řekli, že nemají čas, že nemají prostor, protože i na té pronárodní scéně to mezi sebou prostě válčí a bojuje. A ti, kteří pracují třeba pro tu skupinu, tak už nedají prostor neleliskové, protože oni by se zase urazili a tak dále. Takže vlastně tady je to tak šílené v té České republice v tomto směru. A já jsem tak tím vším. Já prostě, kdybych měla, jakožto, že chystám vlastní podcast, tak tam dám opravdu prostor absolutně všem. A nejenom všem těm lidem z té pronárodní scény, ale pochopitelně i té opačné straně, aby chutovat. Pro mě je důležitý rozdílný úhel pohledu. Já si myslím, že takto by se spolu lidi měli bavit na úrovni, respektovat se navzájem v názorech. A já si myslím, že ten rozdílný úhel pohledu je velice důležitý, protože i mi se stalo, že mi na sociálních sítích někdo sdělil svůj názor zcela opačný, než jsem měla já. Já jsem to vyhodnotila tak, že z velké části měl ten člověk pravdu a že já jsem to viděla třeba neobjektivně. Jo? A to je podle mě přesně ten způsob, jakým bychom měli přemýšlet a nebránit se tomu, aby byli otevření těm diskuzím, protože já si myslím, že to je to, co ta společnost potřebuje nejvíc k tomu, aby prostě dozrávala, aby mentálně se udržovala v kondici. To je strašně důležité, protože když tady máme jenom jednostranné názory a nějaké tábory lidí, kteří jsou rozdělení a jsou proti sobě, tak z toho logicky nemůže vyjít nic pozitivního.
1: Máte určitě pravdu, akorát vás chci trošičku povarovat. Můžete dávat prostor všem, ale každá hůl má dva konce a zase někdo jiný to vezme za ten druhý konec a budete číst palcovými titulky někde zase. Lísková dává prostor těmto nacionalistům, ona s něma souzní a máte to, co nechcete. Bohužel lidé takhle uvažují, jo? To je jenom taková...
0: No, jako já, lidé možná ano, ale já ne. A já už za tu dobu, co si procházím vlastně posledních 10-8 let těmi soudy, vším možným, tak já už v podstatě vůbec nehodnotím, že si někdo o mě něco myslí, já si myslí kdokoliv, co chce. Pro mě je v mém životě důležité to, že je to v plném souladu se mnou, to, co dělám. A to je pro mě to zásadní. A když já cítím, že to, co dělám, je správně, tak je mi ve výsledku úplně jedno, kdo proti mě co napíše, protože to nemůžu ovlivnit. Já nemůžu ovlivnit to, jestli mě má někdo rád nebo nemá, jestli někdo se mnou souhlasí nebo nesouhlasí. Já prostě žiju svůj život, prezentuju své myšlenky, pracuji podle svých vlastních představ, si prostě ten život takový, jaký si představuji, že by mohl být. Byť samozřejmě jsou mi házeny klacky pod nohy v podobě těch politických procesů a s tím souvisí pochopitelně problémy v podnikání a tak dále. Ono to v ruku v ruce, je to dobře vymyšlené, pochopitelně od těch zadavatelů té politické zakázky, protože ono to vždycky je tak, že na začátku toho je nějaký udaváč, někdo vás udá, a pak tam je už připravená nějaká objednávka, pochopitelně to se potom prostřednictvím soudu řeší. Takže ono je to vymyšlené velice dobře. Záleží jenom na tom, jestli se tomu člověk úplně poddá a zhroutí se, anebo jestli to prostě bere tak, že je to jenom další životní zkouška, a to je třeba můj postoj. Já nemám ve zvyku se hroutit, protože ve výsledku to nikomu nepomůže a ničemu to nepomůže. A mám zodpovědnost za svoji rodinu a mám zodpovědnost za různé další věci ve svém životě, které jsou pro mě velice důležité. A zároveň ale pořád jsem ráda za to, že mám opravdu takové zázemí, že si můžu dovolit tu pravdu říkat, aniž by třeba se rodina postavila proti mně, protože to nepohodlné, to se nikdy nestalo a nestane. Takže už tím, že my jsme tak prostě kompaktní jako celek, tak to je ten důvod, proč já můžu dělat to, co dělám, protože za mnou vždycky stojí lidé, kteří mě milují a které miluji já. A tím pádem mi dávají sílu v dobách, kdy je mi třeba špatně, kdy jsou dny, kdy opravdu se toho nahromadí třeba moc, a mám to zázemí, že můžu dělat to, co dělám. A za to jsem nesmírně vděčná, protože je to věc, které si vážím a neberu dřím.
2: Pojďme k otázkám, protože během toho povídání jich přišla celá řada. Já to vezmu od začátku, seřadila jsem je ne tak, jak přicházely, ale aby postupně náš příběh měl začátek i konec. Je tady David a ten se chce zeptat, jak vypadá politické hnutí Nezlomní, co má vlastně ve svém programu, čím se zabývá, a chce, abyste mu ho, Nelo, představila.
0: No tak, politické hnutí Nezlomní je pro národní politické hnutí a pochopitelně jsme nové hnutí. To znamená, že fungujeme nějaké 2 roky, takže jdeme krůček po krůčku, nabíráme pomalinku podporovatele a předpokládám, nebo pokud se nám to podaří, tak bych z něho chtěla postavit samozřejmě politické hnutí, které bude mít své místo v českém politickém prostoru. Stejně důležité samozřejmě potom spolupráci i s dalšími subjekty, kteří jsou pronárodní. Umím si představit některé už dneska. No a politické hnutí Nezlomní vzniklo 2 roky, protože jsem objížděla se svojí knihou Příběh Putinovy děvky, kterou jsem napsala, celou Českou republiku, kde mi lidé sami organizovali besedy, což bylo úplně úžasné. To mě velice dojímalo, protože v podstatě jsem se nemusela starat o nějaké besedy v rámci České republiky, protože na sociálních sítích mi vždycky napsali, přijela byste do Chomutova nebo přijela byste do Brna, my vám to nezvíme, přijdou tady lidi na vás. Jo? Takže to bylo naprosto úžasné, že takto to fungovalo vlastně po dobu 2 let a sbírala jsem současně podpisy na založení politického hnutí Nezlomní. No a náš program je samozřejmě, já vám řeknu zásadní programové body, které jsou pro mě třeba jako velice důležité, a to je zachování české koruny. Pochopitelně se stavíme proti válkám, pochopitelně chceme, aby Česká republika nebyla suverní stát, se nebyla do cizích konfliktů. A jsou tam prostě další body programu, které jsou vyloženě ryze pro české a nejsou pro cizí mocnosti. Takže to je pro mě velice důležité, aby ta Česká republika už přestala být konečně vazalem a nebyla jenom takovou slouhou těch nadnárodních korporací a na ně navázané subjekty a vůbec celkově vlastně i těch mocností, a aby Česká republika byla zemí, která se nebude vměšovat a ukázala mi do cizích válek, protože v konečném důsledku jsme se stali třeba aktuálně pro Rusko nepřátelskou zemí, což je ta největší hloupost, co mohla vlastně i minulá vláda udělat, protože zbavit se ekonomického partnera, jednoho z nejsilnějších ekonomických partnerů a ještě si ho poštvat politicky proti sobě, to je opravdu záležitost, která je z mého pohledu řízená cíleně. A to jsou přesně ty důvody, proč jsme třeba i zakládali politické hnutí Nezlomní, protože tady máme takovou tu pronárodní sílu. Jsou tady samozřejmě subjekty, které se jako jeví, že jsou jakože pronárodní, ale potom, když dojde na třeba nějaké důležité hlasování, tak buď tam chybí, anebo laborují tak nějak mezi. A to je přesně to, co si myslím, že teď potřebujeme úplně nejméně.
2: Další otázka, ta přišla od Aleše. Ten píše: dobrý večer, paní Lisková, sleduji vás a moc vám fandím. Mohla byste nám představit svůj senátní obvod a hlavní problémy? Jsem z Frýdku Místku a moc vám fandím, můj hlas máte.
0: No tak já si myslím, že samozřejmě, že nemusím až teďka jmenovat všech těch 42 obcí a měst, které jsou součástí toho senátního obvodu 69, ale každopádně já si myslím, že náš region bohužel přichází o mladé lidi, protože mladí lidi nám utíkají hodně do Prahy, to znamená, je potřeba se zaměřit na problematičnosti a podpory středních a malých firem a podnikatelů. To si myslím, že je zásadní. A další věc, kterou považuji za zásadní, je to, abychom nepřicházeli tak, jak si přeje Petr Pavel, o nemocnice, abychom nemuseli dojíždět 50-80 km do nějakého zdravotnického zařízení. Takže tady jsou problémy toho regionu v podstatě přímo navázané na to, jakým způsobem teďka prezentuje opozice své, protože pokud bychom měli tady toto všechno udělat, tak já, nebo pokud by to měli bychom jít touto cestou, tak pochopitelně by to bylo ryze destruktivní. Já jsem třeba hodně příznivce třeba i různých těch farmiček a biofarem, protože mám tyto produkty nesmírně ráda a na ně se taky zapomíná. A mají obrovské problémy třeba získat dotace. A já si myslím, že tady toto by nemělo být vůbec opomenuto, protože korporáty je likvidují a já jsem pro měli možnost výběru a koupit si třeba zdravé potraviny, zdravé suroviny. Takže i tady toto je pro mě důležité. Takže to jsou takové věci, které vycházejí vlastně z toho obecného života, který já sleduji kolem sebe. Ale pochopitelně tady jsou potom důležité věci, jako je hlasování pro věci, které ovlivňují celou Českou republiku a mají třeba i ten vliv z toho zahraničí, a tam už je potřeba, aby ten senátor skutečně si to prostudoval a zamyslel se nad tím, jaký dopad to bude mít třeba na ten jeho daný region. A to je ten důvod, proč kandiduji do Senátu, protože miluji Beskydy, miluji prostě tady tento kraj. Narodila jsem se tady, žít tady celý život a chci tady žít celý život a proto mi to není jedno. Každopádně moc děkuji za vaši podporu, nesmírně si toho vážím.
2: Když jsme se zastavili u toho rušení nemocnic, to znamená u toho, co by si přál zřejmě náš prezident současný, tak my jsme se ve volební kampani v okrese Tachov dozvěděli, že u nás by se také samozřejmě rušily nemocnice, ale už víme víc, z nemocnic by se staly nemocnice následné péče a akutní péče by se pro celý plzeňský kraj vlastně odehrávala pouze v Plzni a možná v Klatovech. Nejsem si jistá, jestli Plzeň, která už teď má velké problémy, aby obsloužila všechny pacienty, čekací doby jsou sáhodlouhé, zda by zvládla, aby najednou tam přibylo dalších 7 okresů. nemám představu, jak by to vůbec chtěli udělat.
0: No, tak jako je to samozřejmě nesmysl. A jestliže Česká republika se pyšnila tím, že máme zdravotní péči na požadované úrovni oproti třeba jiným zemím, a já můžu třeba říct, že když jsem třeba pobývala v zahraničí, ať už v zemích třeba i třetího světa, tak jako potom si vážíte pochopitelně ty zdravotní péče, kterou máte doma. A snižovat úroveň ty zdravotní péče přesně tím, co se teď aktuálně hypoteticky chystá, je zase krok zpátky a nechci, aby vůbec taková politika v České republice existovala, protože každý normální člověk, a to nemusí být skutečně odborník z daného segmentu, ale každý normální člověk, který má zdravý selský rozum, přece chápe, že je to naprostý nesmysl. Že tam, že opravdu jako v té zdravotní péči v těch nějakou kritických minuty a si vůbec představit, že by pacient dojížděl třeba 2 hodiny někde do nějakého zdravotnického zařízení. To je absolutní nesmysl a myslím si, že je to krok zpátky. Takže proti tomu bych se určitě bych se proti tomu postavila, protože konec konců výroky Petra Pavla dle mého názoru jsou vlastně jenom hloupé. V podstatě já jsem ho ještě neslyšela říct nikdy něco rozumného, takže
2: tak já musím říct, že by se mohl zastavit ve svém vlastním rodišti v Plané, protože ta patří také do okresu Tachov a okres Tachov je jediným okresem v České republice, který nemá okresní nemocnici, čili nemá akutní péči a my už to zažíváme v tuto chvíli na vlastní kůži. A musím říct, že pokud nemáte protekci, pokud máte jenom běžné kontakty, tak je velký problém získat specializované vyšetření. A když, tak je to tak dlouhá čekací doba, že někdy může být i pozdě.
0: To je pravda. No. Takže právě proto o to méně rozumím těm výrokům, které teď z ministerstva zdravotnictví šly a které dokonce kvitoval i Petr Pavel. Takže takto, no.
2: Já totiž jsem se o tom zmínila záměrně, dám ti slovo, Oldo, protože právě přišel dotaz z Plané, kde byla moderní nemocnice, která se zrušila daleko po převratu. A tato nemocnice tady citelně chybí, proto lidé píší, mají stejný názor, jako jsem shrnula, jen to píší trošku od srdce, jadrněji.
1: No já bych se na to podíval z jednou pohledu. Jako. Určitě by se neměly rušit ty nemocnice, nějaké ty okresní minimálně, jo, aby měly nějakou kvalitu jako takovou, že u nás za vším hledají prachy. To znamená, soustředí se kapacity a soustředí se na to finance, které půjdou do kapes jenom jedněch, protože za určité úkony bude od pojišťoven i od lidí následně, jinačí finanční úhrada. To je ten problém. A to je tímto směrem, ale na druhou stranu si zase myslím, a já jsem to zažil sám ve své době se svým zdravím, kdy jsem to měl možnost porovnat. Bohužel je i pravda také to, že není zařízení jako zařízení. Když si vezmu, já jsem kdysi měl úraz, skončil jsem v úrazové nemocnici, která byla specializovaná na to, že vlastně tam byl prvotní zákrok, a dneska to už není takový problém, protože dneska letí k radiativnímu prdnutí vrtulník, což je druhá chyba. Jo. Tak prostě tam, když člověk spadne někde ze střechy, nebo já nevím odkud, doláme se, propíchne si plíci a to. A když ho tam někdo řádně poskládá, což tíhleti lékaři v té úrazové nemocnici uměli, což se mohlo potom vidět následně, nebudu jmenovat, odkud kam dovezli pacienta, který ho museli tam lámat, protože ho špatně poskládali. Jo? Takže to je taková věc, ale ta nesouvisí s tím rušením nemocnic jako takových. Jo? Jako specializovaný.
0: No to je pravda. Jako...
1: Jo? Ty specializované části, říkám, to po úrazové, protože tam to je zásadní věc, když vás špatně poskládají, když vás špatně odoperují, tak to má následky a jo, někde jinde. No a skončíte buď to v nemocnici, kde ty ležíte, nebo na ty LDNC, která dostane za tu tvrdou práci, protože tam jsou lidé nepohybliví a tak dále, jo, dostane na ty výkony míň peněz, což nikdo jako to nezohledňuje, ale bohužel za vším hledej jenom ty zatracený prachy a to nás jednou dožene zase k tomu, že budeme potřebovat ten náraz do té betonové zdi, aby jsme se zpamatovali.
0: Jako já si zase myslím, že reforma zdravotnictví je potřebná, jo? Protože samozřejmě všechno má nějaký vývoj, ale zase neměla by jít zadázkou, kterou nemocnici můžeme zrušit, ale otázkou, jak zajistit kvalitní a dostupnou péči lidem v každém regionu. To si myslím, že to je to podstatné a obávám se, že právě u této otázky bohužel ti, kteří s tím nápadem přišli, nezačali. No a v podstatě úspora, která na papíře vypadá dobře, tak může být pro pacienta v konečném důsledku velmi drahá, pokud za ní třeba stojí delší cesta, přeplněná nemocnice, anebo pozdě poskytnutá. Takže to jsou všechno otázky, kterým se skutečně musí odborníci zabývat do hloubky a neplácat to názory veřejně, pokud je to národ, tak diskuse v sítích, jak se lidé zhrozili toho, že se zase budou rušit nemocnice, ale je potřeba skutečně se na to dívat třeba i z tohoto úhlu pohledu, protože jako přesně jak říkáte vy, zašli mi hledy peníze, ale nemůže to být na úkor toho, že upadat zdravotní péče jako taková.
1: Já ještě jednu větu. Podívejte se do politického dění, kolik tam je lékařů. Kolik je lékařů ve sněmovně, kolik je lékařů v senátu. Proč tam jsou? Ti mají přece plnit Hippokratovu přísahu, ne? Jsou lékaři. No a vrcholem doktoru je pan Hřib, že?
0: No tak to už asi no comment, no.
1: A o panu Svobodovi si nebudeme dělat žádné iluze, jo? Asi tak třeba k tomu lékaři. Já si myslím, že ti by měli diplom vrátit a zaplatit, aby mohl vystudovat jiný doktor, který by byl třeba v té nemocnici plané co platný.
0: Ono tady máte extrém vedle extrému, jo? Nemusíme chodit daleko. Podívejte se třeba pro ty, kteří mluví o válce s Ruskem, ale kolik z těch lidí, kteří tady hlasitě mluví o válce s Ruskem, by do ní skutečně šlo? Jo, tady máte jeden extrém vedle druhého. Ať už jsou to teďka ty nemocnice, anebo třeba tato problematika. Nebo že po nás chtějí, abychom snižovali svou uhlíkovou stopu, omezovali se a měnili způsob života, ale kolik z těch lidí, kteří nám to nařizují, je připraveno vzdát se vlastního komfortu, pohodlí, luxusu?
1: Žádné, no protože...
0: Tady to je jedna věc vedle druhé. Jo? Podle mě v možnosti znovu se aktivizovala nějaká sorta lidí, kteří si samozřejmě vzali patent na pravdu a právo rozhodovat o tom, co je ta jediná správná pravda a cesta k řešení. A chtějí nám diktovat, co si máme myslet, jak máme žít, kolik máme mít prostě, jakou máme možnost třeba lékařské péče, dostupnost, co smíme říkat, nebo co ještě můžeme, nebo naopak už nesmíme si dovolit. Jo? To je prostě to je šílené. Jako celkově, když se nad tím zamyslíte, jako je to globálně teďka, tak v podstatě tady se úplně vytratil zdravý selský rozum a tady chybí politici, kteří mají zdravý selský rozum a přemýšlejí jako normální lidé. Jako opravdu v politice, české politice i celkově, v globální politice i jako šafránu. A když už takový politik se najde, tak pochopitelně okamžitě vykonstruují nějaký případ, něco si vymyslí, aby ho mohli veřejně dehonestovat a znemožnit. A proto je potřeba, aby ta pronárodní síla v té politice opravdu nabírala cíle, aby se lidé začínali konečně spojovat a nešli proti sobě, aby dokázali i ti jednotliví lidé třeba kandidují potlačit své ego a dokázali lidem to, že má smysl pořád ještě zde politice věnovat. Protože až lidé úplně zanevřou na politiku, jakože myslím definitivně, a nebudou k těm volbám vůbec chodit, tak potom Bůh s náma, že jo? Protože viděli jsme minulou vládu, jak to tady dopadlo, a to je přesně to, jak by to dopadlo i za těchto podmínek, pochopitelně. Takže je potřeba, abychom aktivizovali nějakou sílu, nějakou a ukázali těm lidem, že ta politika nemusí být jenom vyloženě o korupci, o lžích, o nenávisti, o agresi, o vulgaritách, tady nám předváděla vláda minulá, ale že může navrhovat i řešení, může se chovat s úctou a respektem k voličům, protože voliči jsou přece ti, kteří toho politika do té politiky dostali. Jsou jeho zaměstnavatele a ten politik je zaměstnanec těch voličů. Tak to je k tomu potřeba připravovat. Teda čím dá tím pocit, že se ve jménu této správné pravdy, kterou tady nastolila ta minulá vláda, začíná hodně ohýbat i právo. A to je třeba další alarmující případ, protože přece, když si vezmeme od roku 89, tak tady nebývaly žádné politické procesy za názor. To tady vlastně od dob Pirátů, začalo to mnou od dob Pirátů, když se dostali Piráti do parlamentu a pokračovalo to pokopitelně, pokračovalo to ČSL, jo, protože jeden politický proces proti mně inicioval Martin Herman, bývalý ministr kultury za KDU ČSL. Takže tito lidé, to jsou právě ti pravdoláskaři, tak tito lidé chtějí v České republice absolutně zrušit jakýkoliv jiný názor, než mají oni sami. Oni mají tu svoji pravdu a v případě, že nezdílíte ten jejich názor, tak se snaží slušné občany kriminalizovat. Je potřeba tažně. Takže je to potřeba opravdu, aby lidi nezanevřeli na tu politiku a aby se snažili i oni sami třeba sám za sebe. Já chápu, že nemůže každý kandidovat do obcí, do zastupitelstev, do senátu, kamkoliv, ale minimálně, co můžete udělat, je to, že vám to nebude jedno. A to já vidím jako zásadní, aby vám to nebylo jedno.
1: Ono, víte, bohužel lidé se nepoučili nikdy v historii. Všechno to už tady někdy bylo. Bylo to za jiných podmínek, ale podstata byla vždycky stejná. Boj mezi lidmi, uměle rozdmíchaný a podobně. Jo? To už tady všechno bylo. A dneska u nás teda potom po Kristu, co jsme, tak v tom vévodí samozřejmě církev, že? Římskokatolická, stolec vatikánský, kterýho, když jste zmínila pana Hermana, který nevěděl, jestli byl farář nebo pod obojí, že nakonec se vzdal toho roucha páternického a našel si nějakou slečnu. Dneska, když si vzpomeneme, a to lidé bohužel mají strašně krátkou paměť, že? Když vymyslel strýčka Bradleyho, kdo si dneska na strýčka Bradleyho v jeho podání vzpomene. No a to je právě to, proto jsme tam, kde jsme, že to je, že lidé jsou tak utlumení, že se nezajímají takřka o nic. Jenom prostě, kdo jim co předhodí, takhle. Ale já když to vezmu v porovnání s naším nejvyšším ústavním činitelem, což je prezident, tak já v KSČ nebyl. Já byl v KSČM, ale zabil jsem až 4 roky, než mě vyrazili, a zabil jsem Horáku. Jo, ale on je ten dobrý. A když nic, tak on si to odčinil. Já jsem neměl jak. No, tak to je.
0: Probíhá tady prezidenta opozice, to znamená ne prezidenta České republiky, ale vyloženě prezidenta opozice, který vysílá svou choda demonstraci proti vládě, která jí vyplácí měsíčně 100 000 apanáže na její vodní přešlapy, tak to je asi zcela irrelevantní. Stejně jako irrelevantní to, že v podstatě máme prezidenta, který zaštítil sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu, tedy potomku německých nacistů. Teď to je naprosto neuvěřitelné, kam se Česká republika posunula. Já jsem vlastně u soudu, přinesla jsem tam svou knihu, když jsem se obhajovala a říkala jsem, ať si uvědomí vlastně lidé, že to, co tady přichází z Ukrajiny, ti lidé, že oni skutečně zastávají třeba hodnoty Bandery a nacismu. A ten soudce se na mě díval, vůbec nevěřil. Říkal, nic takového tady není a už vůbec nacismu za Banderu. Ale dnes a denně vidíme videa pochodů. Zrovna teďka natáčím připravuji k tomu video pochodu banderovců na Ukrajině. A že ti taky v České republice, protože když já jsem pomáhala v Donbasu, tak lidé, kteří se dostali do České republiky, třeba z té Doněcké nebo Luhanské oblasti, tak mi dnes říkají, paní Lisková, teď pro Boha, to, před čím my jsme utíkali z Donbasu, tak teď máte vy v České republice a mnohonásobně ve větším počtu, teď to není normální, proč to děláte, kam budeme utíkat teď? A za to všechno nese zodpovědnost vláda minulá. A já si myslím, že opravdu v budoucnu tady třeba pro nás vzniká obrovské nebezpečí, že se budou aktivizovat to skupy a že se nám vrátí třeba 50. léta, kdy budou podnikatele opět zažívat třeba výpalné a podobně. Jo? A tady toto všechno přece tomu šlo předejít. Stačilo jenom myslet a nedopustit to a nekontrolovaně pouštět na území České republiky kohokoliv. To bylo prostě podle mého názoru to nejhorší, to byl ten nejhorší zločin, který ta minulá vláda udělala, spáchala a byl podle mého názoru mnohonásobně větší, než třeba ty různé korupční kauzy a metry a tak dále, protože opravdu my tady máme lidi, kteří jsou pro Českou republiku bezpečnostní hrozbou, rizikem bezpečnostním.
2: Já jsem jenom chtěla doplnit toto téma, protože když jste mluvila o politických elitách a jejich pravdě o tom, že je to jediná pravda, že si to myslí, tak v tu chvíli hned přišla SMSka od Lenky, která se ptá, vy si myslíte, že tomu opravdu věří, že nevidí, kam to vede?
0: Já si myslím, že část tomu skutečně věří, protože já jsem zveřejnila třeba v mém nějakém předposledním videu, mám pocit, dokonce i komentáře, které mi chodí, jako hrozné komentáře, jako výhružné komentáře, typu, že ví, kde bydlím, že vytáhnou z baráku za vlasy a že Ukrajinci už dobře vědí na stavbách a že mě prostě registrují a podobně, jo. A to jsou lidi, kteří mi píšou typu, že lepší je ukrajinský nacismus, než aby nám tady vládlo Rusko a podobně. Takže to jsou lidi, kteří vlastně podporují tady toto. A dokonce se mi stalo teď, když na začátku jsme nějak nadesli ty předvolební boje, takže banery, které mám různě na plotech, tak někdo pomaloval hakovým křížem a napsal tam různé vulgarity a tak dále. Já jsem to byla samozřejmě ohlásit na policii, byť si nedělám teda iluze o tom, že to bude nějakým způsobem vyšetřovat, ale je důležité, aby tyto věci byly zaznamená, že někdo maluje veřejně hákový kříž, to znamená, že podporuje a propaguje nacismus a fašismus a to je stále v České republice trestný čin. Takže já jsem sama zvědavá, jak to policie vyhodnotí a vadí mi to třeba o to víc, že já proti tomu bojuju dlouhé roky, protože jsem na té Ukrajině, v tom Donbasu zažila opravdu ty hrůzy války, které popisují ve své knize Příběh Putinovy děvky a kterou jsem takhle nazvala právě proto, že ti lepší lidi v úzovkách, když jsem napsala slušně svůj názor, co jsem tam zažila, tak mi napsali typu děvko. Tak já jsem si říkala výborně, není nic lepšího, než poukázat veřejně na to, jaký jsou hloupí, agresivní a vulgární a jak prostě neumí argumentovat věcně. A proto jsem tuto moji knihu nazvala takto, abych otevřela lidem oči a aby viděli, jak se naše společnost hroutí a jakým způsobem degradovala absolutně na dno, protože já bych si třeba nedovolila ani v životě, ani jsem si to nedovolila cizímu člověku tykat. Pro mě to je absolutné. Jo. Já si, že někomu napíšu, ty jsi taková nebo maková, já všem vykám, chovám se ke všem slušně a úplně mě prostě irituje to, jak ta společnost zhloupla a zvulgarizovala a už berou tady toto úplně jako normální věc, jo? Že tykáme kde komu, bavíme se s kde kým, jako kdybychom s ním husy pásli. Prostě je to šílené, opravdu je to šílené, hrozně mi to vadí a celoživotně se s tím nemůžu nějak stotožnit, ani nechci, ani se s tím nestotožním a určitě tak to chovat nikdy nebudu k nikomu. A myslím si, že český jazyk je natolik krásný, že pokud chci někomu něco vytknout a chci si ho rypnout, tak to můžu udělat inteligentně a ještě s větší grácií a silou, než když bych mu napsala nějaký vulgarismus, jakože bych se toho nikdy nedopustila. Jo? Takže takto. No. Otázka zněla ovšem, jestli oni tomu věří. Tak já na to odpovím tak, že si myslím, nebo že jsem přesvědčená, že část těch lidí určitě ano. Nevím, jestli jste viděli teď nedávno na mém Facebooku video, kde pan Michopoulos se vyjádřil, že si přejí vlastně válku s Ruskem a že by bylo úplně nejlepší, kdyby na nějaké členské státy Rusko, já jsem se k tomu teda vyjádřila, mám to na svém Facebooku a Instagramu, tak se na to když tak podívejte, jak ti lepší lidé se vyjadřují a co si všechno přejí. A teď nemusíme chodit daleko. Nevím, jestli si vzpomínáte, a vyjádření, které kolovalo hojně na sociálních sítích a propíralo se dokonce i v parlamentu, v poslanecké sněmovně, když se vyjádřil Pavel Novotný, ano, ten vulgární primitiv Pavel Novotný, že by bylo nejlepší, kdyby Čechy postihlo to, že jim v noci zapálí barák, vyženou z baráku, ženu odříznou, zabijou. Vy jste to přece všichni slyšeli a viděli jste, že se nic nedělo. Lidé na to dávali trestní oznámení za Dobrakušana a nedělo se absolutně nic. No a mezi tím já jsem si procházela politickým procesem za slušně kultivovaně oponentně vyjádřený politický názor. Takže tady vidíme, kam se naše společnost dostala a kdo je tady upřednostňován a naopak, kdo je tady znevýhodňován.
2: Oldo, tebe se také ptám, zda si myslíš, že politici věří tomu, co říkají, že je to jediná možná pravda, že jsou o tom přesvědčeni, o té pravdě, i oni sami, nebo je to účelové?
1: Účelová hra. Jakýkoliv takových, kteří jsou relativně o tom přesvědčení, tak to jsou ti v podstatě v uvozovkách naivní typu Lipánka, že? takového trouby 30-letého i těch všech dokola Pirátů, prostě, nebo té paní Sakašvili, no, jak se jmenuje to, že včera, odkud k nám přišlo, co už je taky parlamentu a má toho hejska, myslím, toho Foltina, jo, tak jako prostě ty lidi, to jsou prostě naivní trdla, to prostě to vždycky, tato generace, ať chcem nebo nechcem, i my jsme byli nějakým způsobem naivní a zneužití, když nám staří říkali, že prostě to tak není, nebo je to tak a tak, tak jsme měli svou hlavu, no a tyhle to jsou dneska prosazovaný, jo. Pak jsou ty čtyřicátníci typu Novotného, kteří si z toho dělají job, on není hloupej, on ví, jak to má všechno zaonačit a zakamuflovat, aby pozbíral výsledky, je. Ví, co si může dovolit, ví, kdo ho kryje, to prostě, co si budeme vykládat, podívejme se, dneska, že jo, zase na tlupu kolem Oganesiana. To je to stejný, jo, bledě modrým svým způsobem vstupuje do životu a do politiky taky dneska, dnes a denně, že jo, jo. Ale říkám, jsou takoví, kteří prostě hrají jenom tu, no, kapřík si rybník nevypustí, když je dobře krmený, jo, to je prostě ten problém a to je vidět na té politické scéně. Prostě opravdu málo kdo se v té politice změní. Nebo nezmění, tak pardon. Málo kdo se v té politice nezmění, protože hnedka přijdou tlaky ze všech stran a hned se zkouší, co kdo udělá. Teď se podívejte na ty veletoče i našich velkých bývalýho prezidentů, Klause, Zemana. Jo? Prostě najednou prostě přijde obrovský veletoč a tam to zákulisí může být zajímavý, když jako v jejich věku, a to by mě to mohlo být ukradený, že jo, co řeknu, abych si zatím stál a doposud, že jo. Mohu se mýlit, to se stát může, ale to mě musí o tom někdo přesvědčit a situace přesvědčit, ale prostě, když někdo začne měnit účelové názory, tak je to prostě jasný. A to bohužel je to, že takový lidi tam v té politice hlavně jsou a v té vrcholové o tom nemluví. No a ti, co prostě stihli za 4 roky naškudlit a naskotačit, tak ti dneska jsou někde jinde a tahají trošičku za nitky, jo, aniž by jsme o tom věděli. Akorát se potom dozvíme, že prostě ho, nebudu ho jmenovat, že ho dneska honí rakovina, no bodeď by ne, když prostě předešli část života velkou, tak ničil život jiným lidem, tak bodej by ho nedohnal. Tato jediná demokracie, která existuje na světě, že jo? A to je ta, co chodí s kosou. No. Má jednu velkou nevýhodu, že někdy přijde pozdě a někdy příliš brzo. Ale je to demokratický a nepomůže. Nepomůže rubáš plný zlata, peněz a já nevím co, Bůh ví, prostě. Tato demokracie řekne, máš sečtené dny, tak jdeme.
2: Pojďme k další otázce. Veronika z Dobratic píše, dobrý večer, vím, že kandidujete do Senátu v našem obvodě, tak bych se vás chtěla ještě před volbami zeptat. Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno, nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným politickým, podnikatelským a dalším aktivitám? Veronika.
0: Děkuji za dotaz, paní Veroniko. Já se určitě v případě zvolení budu věnovat naplno senátorské činnosti, politické činnosti, ale každopádně bych ještě, aby nestratila ten kontakt s realitou, chtěla alespoň na část úvazku nebo svého času věnovat i normální práci s normálními lidmi, protože to je strašně důležité. Protože já jsem si všimla jedné věci a to je přesně to, do jakého bodu já bych se v životě nechtěla dostat v politice. Že v případě, že je politik zvolen, tak se kolem něho vytvoří jak teď. Zjistila jsem osobně sama na svém případu, kdy jsem oslovila řadu politiků, v mém konkrétním případu teď té nového trestního stíhání a chtěla jsem je požádat o podporu a o to, že vlastně není možné, aby jeden státní zástupce proti mě dvakrát zastavil trestní stíhání jako nedůvodné. A vzala si to Praha a během pár dnů v rekordním čase měla proti mě vypracované obvinění a oslovila se mi z toho důvodu, že Babišova vláda se že tu je z Vyšovy vlády, tady byly politické soudní procesy. A já jsem důkazem toho, že tady další politický soudní proces je. A proto jsem oslovila řadu politiků napříč, ať už to bylo z SPD, z ANO, z PRO. Ani jeden jediný politik se mu nesetkal. Řekli mi, že nemají čas, že jsou plně zaneprázdnění, ať se nezlobím, popřáli mi hodně štěstí do života a to je všechno. A to je přesně to, co já bych nikdy neudělala. Opravdu to je něco tak neskutečného, že lidé si zvolí politika proto, aby byl za nějakou zdí, aby se k němu nemohli dostat, aby byl bez přímém kontaktu s tou realitou, to znamená s těmi lidmi, vlastně z toho prostředí, ze kterého já vycházím. Já jsem jedna z vás, já jsem normálně obyčejná žena, matka, pracující člověk a nevidím důvod, proč bych měla být za nějakou hradbou nedobytnou a přes nějaké své asistenty a další lidi jste se ke mně nemohli normálně dostat. Já mám veřejné telefonní číslo, může mi kdykoliv zavolat kdokoliv. Je zveřejněno na e-shopu mojí knihy a v podstatě lidé mi volají, já si s nima podiskutuji, beru to jako úplně normální věc a rozhodně bych se nechtěl stát do toho stavu, že si řekněte, no jo, ale jako ta Lísková, ona tam je v tom Senátu, ale my už se s ní nemůžeme ani bavit, protože jí se nedá dovolat, asistenti nepřidává maily, ona nemá čas. Přece to není primárně to, proč do politiky chci vstupovat. Mě skutečně zajímá, co v naší republice děje. Nechci, aby vy jste prožívali třeba to, co prožívám já. A hodně mi na tom záleží, protože je to něco, co by neustal každý člověk. Opravdu, já nemít třeba takové zázemí v rodině, tak nevím, jak bych to zvládla všechno sama. A z toho důvodu bych částečně se věnovala třeba i svojí pracovní činnosti, ale z velké části nebo z té největší části pochopitelně práci v Senátu. Ale ne kvůli biznisu jako takovému, ale kvůli tomu, abych byla v kontaktu s těmi lidmi, s kterými jsem zvyklá být v kontaktu. Abych poslouchala jejich názory, kritiku, podněty, protože to je pro mě nesmírně důležité. Neodpoutat se od té normální reality a nestat se tím vysokým vrcholovým politikem, který si žije v tom jiném světě. Přesně já nechci.
1: Já bych to jenom doplnil, jestli můžu, já bych vám to nelinko přál, ale já, když jsem šel do kandidatury, tak jsem nechtěl nic jiného, než mít průměrný plat, který 3/4 národa nemá. Mě, protože jsem se zabezpečil už si dávno předtím na daný poměry tady v této republice, by to v podstatě bohatě stačilo, lidé na to neslyšeli, prohrál jsem boj s panem senátorem Beckem, který se stal ministrem zdravotnictví a ten do toho senátu ani vůbec nechodil. Jenom si tam chodil pro peníze. Chodil si pro peníze na Masarykovu univerzitu. A těm lidem to vůbec nevadilo. A já jsem byl ochoten se vzdát, jenom si nechat prostě na to, abych mohl do té prachy dojet a dojet zpátky a naobědvat se a jít si lehnout do ubytovny za darmigo, které mě taky ten senát a tohle platí. Nic víc jsem nechtěl. To ostatní bych si nechal z toho, co jsem kdy naškudlil za svůj život prozatím. Něco, já vždycky říkám, že já kdybych náhodou se tam dostal, tak by byl něco takový, jak Franta Ringo Čech prostě. Ten do nich pral těmi jejich slovy a uměl to, že jo. Jo. Říkal, někdo ty dveře musí z té druhé strany držet a pak je otvírat, jo. A to je, tak by to mělo být otázka. Problém je ten, že mám spoustu známých, spoustu kamarádů, mají jinačí politický názor a je zajímavý, že i ti takzvaní oponenti se shodneme na určitých věcech, ne, a tím to pro nás skončí, ale to je někde to východisko. Ale jsou lidi, kterých jsem si kdysi svým způsobem jako vážil a když se z lidí stane ortodoxní zástupce něčeho, to je velice špatně a vlastně tím, co se děje kolem nás, je to rozpoutávaný tak, aby byl někdo rozdělen na ty dvě části a hlavně ti ortodoxní. To jsou sfanatizovaní lidé, kteří nepřipustí nic jiného a je to bohužel tam, kde by to i nemělo být, tak je to v rodinách. Dneska jsou rodiny rozmlácené. Buďme rádi, že každý máme tu svou rodinu, jakou máme, ale i v té rodině, jakou máme, tu nejbližší jako dobrý, tu trošku ještě blížší, tak tam taky prostě už člověk naráží na nějaké věci, které prostě musí člověk pochopit, až k tomu dojde věkem a rozumem a začne o takových věcech uvažovat.
0: Já souhlasím a třeba je velká chyba, že si stal třeba tak za dob v první republiky politika čestná funkce. Skutečně to byla čestná funkce, bylo to něco, co, čeho si člověk vážil, že byl zvolen. A vlastně dneska je to skutečně o tom biznisu, o tom dělat všechno možné, jenom ne to, co je potřeba. A já si myslím, že kdyby skutečně politici měli průměrný plat českého občana, tak by v té politice nikdo nebyl. Řekněme si to na rovinu. Tam by opravdu nikdo nebyl, protože by neměli důvod. Že jo? A to je ten problém, že kdyby skutečně politika plnila tu funkci té politiky, vlastně toho, že ten politik má v té funkci pracovat pro občany a pro Českou republiku a neměl by to být jenom, vlastně, jak říkají, to korytářství, no, tak bychom se divili, kolik lidí by tu politiku rychle opustilo, kolik lidí by vyplulo z té politiky. No a otázka, kdo by se tam potom hlásil. Takže celý

0: politiku dělají tak nestandardním, slušně a mírně řečeno nestandardním způsobem, že to zvedá ze židle většinu normálních lidí. Jo. Ale teď se bavím třeba o tom, že skutečně, kdyby ta politika byla o tom, o té politice, a ne o tom, o tom biznisu a těch prospěchářských záležitostech, tak by to vypadalo asi všechno možná úplně jinak. No, ale to na systému je takové, jaké je, a to já sama za sebe pochopitelně nezměním.
1: Jako systém je samozřejmě špatně, ale zase do té politiky je spousta lidí, s kterými nemusím souhlasit úplně, ale třeba mě napadají jména, jako je pan Březina, nebo teď mě to přesně vypadlo, že jsem na to myslel, majitel pivovaru pan Bernard, pivovaru Zumpolce, když se podíváte na jejich facebookové stránky a nebo na to, co sdílí, a nebo mě třeba obrovský výle mě překvapil Bořek, no, honem, no, Slezáček, myslím, že, jo. Prostě, a to jsou lidi, kteří něco dokázali, buď to v umění, nebo prostě vybudovali nějaký firmy, že jo, Humpolec se vybudoval z nuly, vybudoval se z malé privatizace, kde se to neukradlo. Když to tady ti, co jenom kradou, no tak to je jasný, to tam to vidíme, když se podíváme na ty dynastie těch politiků, kteří tam jsou, no co pak takový Benda může dělat něco jiného, teď to je povoláním politik, že? A co ti politici, a dělají to na všech úrovních. Všichni tam jdou s přesvědčením, že to budou dělat dobře pro lidi a to do té doby jenom, než je tam prostě zvolí. Pak se oťukají a zjistí, je, tam se dá, to se dá, tak se dá, no jo, a co já bych najednou dělal po 4 letech, tak co dělají? Už jenom dokola kolem sebe likvidují soupeře, protože zázemí mají vybudovaný tady na tom, že budou jenom přištípkařit, že budou tamhle v komisi, tamhle budou jako statutáři v orgánech a takhle se uplácí od spora nahoru, protože a to spousta lidí neví, že to je, když je zastupitel, tak to dostane jeden úplatek nějaký. Je zastupitel na obci, ve statutárním městě je zastupitel na radnici, stane se členem dozorčí rady v komunálu a to už ti lidé a tyto takzvaní politici neřeknou, kolik breberen tam spadne. To jsou nekřesťanský peníze. Obyčejní lidi se bojí do invalidního důchodu, že budou okrádat stát, že na to nemají a budou dřít do úmoru a spadnou a tyhle ti zloději prostě prostřednictvím komunálu, tamhle to kradou, jak s bílýma limečkama, dokázat si jim to nemůže, protože systém to dovoluje, aby se děli. A teď my máme takových hrdinů, když se podíváme tady třeba v Jihomoravském kraji, nějaký pan Srha, náměstek na kraji, krajský radní, starosta Blanska, zastupitel Blanska, no měl by dostat, jo, ať to dělá všecko. Ale si vybere jeden plat a nazdar. A to je přesně to, což se demokraticky nechce.
0: Jo? No, a to máte pravdu. Ale proč to všechno je? Protože když přijdete na zastupitelstvo, když je nějaké jednání, tak tam vidíte dva lidi. Lidi na to nechodí, oni se o to nestarají, tam není kontrolní mechanismus ze strany občanů. Takže musíme sáhnout do svědomí i občanů, že na druhé straně je potřeba, když už ty politiky zvolíte, abyste je plně kontrolovali, na to máte plné právo, a chodit na to zastupitelstvo, ptát se, kritizovat, prostě chtít různé listiny, máte právo, různé smlouvy, to všechno vy můžete, ale lidé to nedělají. Skutečně to lidé nedělají a já zase na druhou stranu rozumím tomu, proč. To bychom se mohli tady bavit o tom dalších 5 hodin, protože pochopitelně, že ten systém je nastavený tak, že lidi sotva přežijou, jo, opravdu. Mnoho lidí žije od výplaty k výplatě, nebo mají 2 zaměstnání, všechno je šíleně drahé. Bohužel ta ekonomika České republiky šla hodně dolů, životní úroveň lidí taky šla hodně dolů. Takže tím pádem člověk se zaměří plně na to, aby on sám vůbec zvládl třeba senu a už nemá potenciál, sílu a energii se ještě věnovat něčemu takovému, jako je politika a chodit někde na zastupitelstvo, kontrolovat svoje politiky, které jsi tam zvolil. Takže v podstatě ono je to velice dobře všechno vymyšlené, ruku v ruce. A potom tam vzniká prostor pro korupci, proto, aby tam nebyl kontrolní mechanismus a potom se tam dějou tyhle ty věci. Takže je to vlastně začarovaný kruh, který začíná, ale i končí u toho občana. Bohužel tak to je. Spousta lidí to třeba nechce slyšet, ale skutečně pokud já sama nebudu mít v tom podílet se třeba v té své obci i na nějaké kontrole a proč tam ta starostka koupila tohle za kolik, jestli tam bylo výběrové řízení nebo nebylo a proč nebylo, když mohlo být a podobně. A vlastně nikdo to nebude nějakým způsobem

0: způsobem řešit, tak potom tam vzniká prostor pro to, co jste říkal vy, a to se děje od těch nejnižších patr politiky až po ty nejvyšší patra politiky. Takže až přestanou být lidé lhostejní a nebudou jenom v hospodách nadávat, a skutečně řeknou, dobře, tak máme tady jednou za měsíc třeba nějaké zastupitelstvo, pojďme se tam podívat, v té obce třeba tam bylo 50 lidí, tak už je to něco jiného, než přijdou dva, jo. A vím, že třeba konkrétně mi hlásí lidi třeba z Nového Jičína, že tam mají obrovské problémy, že to zastupitelstvo nechce těm lidem dávat ani prostor, třeba se vyjádřit veřejně, omezují čas, jo, a dělají prostě na schvály. To jsou další věci. Takže jako je to šílené, že se dostane třeba starosta na post starosty a v podstatě potom třeba vytváří takový prostor pro to, aby se ti lidé nemohli ani nějakým způsobem vyjádřit, mohli třeba kontrolovat. Tady extrémy v republice, pochopitelně, ale zase je to jenom o tom, že se musí ten občan ozvat. Pokud se neozve a nechá všechno ladem a nechá všechno být, no tak nemůže očekávat nějaké změny, pochopitelně.
1: Píše Linda. Dobrý večer, paní Lisková. Věříte tomu, co říkají někteří psychologové a politologové, že třetina voličů si favorita vybere až na poslední chvíli, proto průzkumy nejsou přesné? Děkuji vám za odpověď a přeji vám ve volbách úspěch. Linda.
0: Paní Lindo, moc vám děkuji. A ano, já si to myslím taky. Já si to myslím taky, že v podstatě nemá smysl, aspoň já to tak teda teď dělám, že nemá smysl jet 2 měsíce intenzivní kampaň, protože člověk na to zapomene a v podstatě se i okouká. Jo? Takže já jsem taky vlastně začala až ty 3 týdny teď před volbama intenzivně jsem mezi lidmi a děláme vlastně všechny ty věci kolem kampaně, ať už natáčím denně videa a dávám na sociální sítě nebo roznášíme letáčky, prostě takové ty standardní věci, které vás nebudu zatěžovat, co všichni znáte, ale myslím si to, ano, myslím si to, že takto je to asi z psychologického hlediska, to dává smysl, protože na poslední chvíli se skutečně lidé rozhodují už z toho důvodu, že je můžete něčím zaujmout a když vlastně v podstatě budete 2-3 měsíce před těma volbama stále objíždět lidi a tak dále, tak je unavíte. Jo? Takže já si to myslím, tady toto taky, ano, ano.
1: Další otázka je od Karla z Frýdku Místku. Hezký večer. Víte, co je největším problémem, že si lidi myslí, že není koho volit, aby k té změně opravdu došlo. Že nejsou osobnosti, které by nás vyvedly z toho srabu. Senátory a starosty vyměnit je jedna věc, ale co dál? Jste i na tuto alternativu vy osobně připravená? Jste připravená jako nezlomní spolupracovat třeba jen na jednom bodu, ale sjednotit se na něm a spolupracovat s dalšími stranami a hnutími? Víte, já si myslím, že v jednotě je síla. Proto se tak snaží nás rozdělit v práci, doma, staré s mladými a podobně. Děkuji za váš názor a opravdu vám držím palce. Přál bych si vás v Senátu a tím i v médiích, protože tam hodně chybíte. Karel Frýdek Místek.
0: Pane Karle, moc vám děkuji za milá slova, za podporu, nesmírně si toho vážím a máte pravdu. Já nevím, co tomu dodat, prostě úplně přesně. Přesně jste zhrnul to, co se tady děje v České republice a přesně jste zhrnul to, co je potřeba udělat. Pochopitelně, že politika je o kompromisu. To je základ politiky. Musíte vždycky dojít nějakému kompromisu, umět udělat pár kroků dozadu, jindy zas uděláte pár kroků dopředu a je potřeba se zhodnotit úroveň národní politiky mezi stranami a hnutími, kteří chtějí pracovat pro Českou republiku a ne proti České republice. A já bych tuto práci dělala opravdu s velkou láskou a s velkým respektem vůči občanům. A přála bych si, abychom došli na té národní scéně skutečně do bodu, kdy budeme schopni tady vytvořit nějaký silný kompaktní celek, který se postaví tomu zlu, kterému musíme každý den čelit. To, aby se to stalo, abychom toho docílili.
1: Co si myslíš ty, Oldo? Je možné spolupracovat? Je strašná spousta billboardů, plakátů, letáků, kde politické strany, hnutí, všichni slibují, budeme pracovat spolu, spojíme se nad problémy měst, obcí, krajů, republiky a výsledek je ten, že se spojí, ale zase jenom s těmi, kteří to dál neposunou. A my pokaždé naletíme.
2: Bohužel je toto smutné, že prostě tam to není daný, že vítěz bere vše, protože ten vítěz nebere nic a bere k sobě jenom ty, kteří mu hned v momentě tom, jak se někam dostane člověk, anebo vůbec ta parta, ta politická strana, tak hned má soupeře, hned k vám někdo bude tu židli podtrhávat. Jo, prostě to se tak nic nedá, není nic stanoveno prostě tak, jak by mělo. Že já vždycky tvrdím, že vláda, která nemá vyrovnaný rozpočet, je špatná, s výjimkou toho, že je to vidět, že se postaví atomová elektrárna, to nejde s vyrovnaným rozpočtem, ale zbytek to je prostě špatně. Jako, to jsou jednoduché počty, když nemáte domácnosti vyrovnaný rozpočet, tak zákonitě dopadnete špatně. No a jak může fungovat stát? No to nefunguje, no prostě tak tohle stotok je. Druhá věc je, že já bych přál každému, aby měl zkušenosti z politické strany, protože oni jsou všechny stejný. Všechny stejný, v ledě modrým. Jo? No a vybírat lidi by se měli právě od spodu, že ti, co něco dokázali, co něco mají, ale ne, co dokázali tím, že někoho zlikvidovali, zničili, ale vlastním příkladem a vlastní pílí a vlastním úsilím to prostě. Ale tak to není. No, to je prostě taková, bohužel asi moje naivní představa o těch lidech. A já podle toho taky ty lidi volím, taky se na ně takhle koukám. A za dané situace říkám, to, když se já se pojám na ty kandidátky, dneska ty kandidátky jsou ubohé, protože tam už není koho dát, koho brát, protože buď to jsou tam fosílie, které se vrací po tom, co se okoukali, a tak, aby se neřeklo, a náhodou tam zase spadnou a zase si zobnou, jo, anebo prostě je to všecko takhle prostě nalajnované, že vám někoho předhodí, koho ty v podstatě znají, neznají, protože pokud se jim nevěnuje mainstream nějakou dobu, anebo pokud se jim to nevěnuje před těma volbama, že teda sice, že někdo visí někde na zdi na každém kroku, tak jak to tak nějak byl takový hezký příměr, že jak to na každém sloupu, že visí, že tak prostě to nic neznamená. Já potřebuji za tím člověkem něco prostě vidět, že prostě něco ten člověk dokázal. Ale bohužel ti lidé, co dokázali a mohli by, tak tam nechtějí do té politiky, protože ví, že to dneska a asi i v minulosti, že to není nic jiného, než hnusná stoka, každý na to nemá žaludek.
0: No jo, no, to je sice pravda, ale jako v konečném důsledku je potřeba ty lidi úplně neodrazovat, jo, nebýt až tak negativní, protože jestliže nebudou dělat vůbec nic a budou na to nahlížet jenom z toho pohledu, tak si myslím, že to bude stejně sebedestruktivní pro nás, jako když v podstatě budou smýšlet tímto způsobem. Je potřeba těm lidem ukázat nějakou jinou cestu. Já to třeba dělám 11 let, já se 11 let skutečně snažím. Jo, ať už jsem byla třeba v Donbasu, napsala jsem o tom knihu, ale ta kniha není jako negativní jenom o válce. Já tam samozřejmě motivuju ty lidi k tomu, že když se dostanou v životě do šílené životní situace, že vždycky z toho cesta ven. A spoustu lidí kupují moji svým dětem, těletým dětem, a dávají jim tu knihu přečíst, protože je potřeba, aby v sobě vždycky člověk mobilizoval nějakou energii a nějakou sílu, když je krize, a o tom to přesně je. A já si myslím, že naše republika je ve velké krizi, skutečně ve velké krizi. Podívejte se, jak vyhrožuje Německo, Evropská unie, že se chystáme na válku, jo, prostě chystají se v Německu nemocnice na tisíce zraněných a podobně. Je to všechno zastrašování občanů, protože já si myslím, že oni přesně potřebují tady toto. Vystrašit lidi, zastrašit je, vystresovat je úplně do maxima. A především vzít jim víru úplně ve všechno. A to je potřeba, co my si nesmíme vzít. Skutečně, my si nesmíme vzít víru v to, že máme právo na slušný život, že máme právo na slušné životní podmínky, na mír, a máme právo na to, ještě dejme tomu volit, jo? Když si můžeme myslet samozřejmě o ovlivňování voleb a tak dále, cokoliv, ale na druhou stranu v podstatě, co by ten občan jiného už jako mohl tady, jo? Vemte si to, že máme osekaná práva, Evropská unie nás chce zostročit různou identitou a podobně a různými dalšími kroky, a v konečném důsledku je ten svět celkově tak negativní, že my z toho musíme vždycky vybrat něco pozitivního, protože jinak by se člověk zbláznil. Jak chcete tím životem normálně žít, procházet? Jako jo? Takže já bych nebrala úplně víru ve všechno. Samozřejmě politika je stoka a je to špína a je to prostě opravdu jako hrůza. To neříkám, že ne. Ale pokud tam jdete připravený, a já třeba připravená jsem, protože potom, když mi 11 let někdo dělá ze života peklo a 8 let si procházím soudy, ničili mi podnik a lhali o mě nebo lžou o mě neustále v mainstreamu a podobně. A přesto všechno to nevzdávám, protože si říkám, jako proč? Jako proč bych to měla vzdávat? Já mám právo na svůj úhel pohledu, na toho veřejně říkat. Kdybych to úplně zabalila a vzdala, tak v čem by se můj život změnil v podstatě?
2: To je naprosto, naprosto v pořádku. Já to neberu ze své pozice jako negativum, já to beru jako realitu. Ale s tím pozor, vždycky každému říkám, podívejte se na film Sedm statečných. A my až těch sedm statečných, dva, tři, pět najdeme, tak pak to bude úplně jinak vypadat.
1: No a možná jednu statečnou právě máme.
2: No třeba.
1: Já tady mám ještě jednu závěrečnou otázku, to proto, aby všichni, kteří napsali, se dočkali své odpovědi. Čenda psal, hezký večer všem do studia, mám na paní Nelu otázku. Ruská hrozba je dnes jedním z posledních argumentů pro kroky proti občanům, a to jak v České republice, tak Evropské unii. Myslíte si, že současné politické elity vyslyší přání svých sponzorů a skutečně vženou Evropu do plnohodnotné války proti Rusku? Opravdu Evropa nekráčí k míru, jak nám říkají, ale daleko většímu konfliktu. Jak řekl premiér Babiš na obranném summitu v Praze, svět kráčí ke třetí světové válce. Děkuji za odpověď a držte se. Čenda, který má strach z politiků, z politiky a vůbec.
0: Pane Čendo, já vám děkuji za dotaz. A nedivím se vám, že máte strach. Ono, bohužel, jako situace je taková, že ta Evropská unie provokuje a provokuje pochopitelně z toho důvodu, že válka je vždycky výnosný biznis. No a Lavrov a Putin se opakovaně vyjádřili, že vůbec nemají v úmyslu útočit na Evropu a že proč by měli chtít válku? Že Evropa už je tak zdrancovaná a tak zničená a vlastně vede tak sebedestruktivní politiku, což vidíme všichni každý den. Je to pravda, že ti nikým nevolení úředníci, kteří nám ničí životy těmi nesmyslnými nařízeními a tím diktátem a ubíráním práv a svobod, vedou skutečně tak sebedestruktivní politiku, že pro, co by s nás Rusko mělo, jako teďka vážně. Bavme se o tom zcela objektivně a já jsem vždycky říkala, že já nejsem straně. Teď teda mě jako vždycky přiřazují k tomu, že jsem pro Ruska, protože jsem byla v Donbasu a objektivně jsem hovořila o tom, co jsem zažila ve válce. Ale já vždycky říkám, že každá ta velmoci primárně hájí své zájmy a že ti obyčejní lidé stejně nikoho nezajímají a to je bohužel tvrdá realita. Tak to prostě je a zatím si stojím a budu stát. Ale každopádně vraťme se k tomu Rusku. Pochopitelně, že Rusko by nic nezískalo. My nemáme nic. My jsme o všechno přišli, nechali jsme se vydrancovat Ukrajinou zcela dobrovolně a my si mě v tom pokračujeme, pochopitelně. Takže je to spíš směšné a je to spíš ubohé a je to taková tragikomická naše situace. A pochopitelně, že ti nikým nevolení takzvaní lídři Evropské unie si potřebují, stejně jako Zelenský, si potřebují prodlužovat ten konflikt a popřípadě vyvolat další konflikt, protože to je to jediné, co je udrží u moci. Vyvolávání strachu a to, že budou, dejme tomu v nějakém, řekněme, válečném stavu moci i nadále využívat svých a svých funkcí a z toho mít privátní profit. Takže celé to jenom o tady tomto. Já pevně věřím nebo doufám nebo modlím se za to, aby nebyla pochopitelně třetí světová válka, protože to by asi nebylo vítězů. A pevně věřím tomu, že snad si to obě strany uvědomují a že to vyvolávání strachu ze strany té Evropské unie a ta nenávistná a lživá propaganda vůči Rusku, tak je pochopitelně účelová, ale to každý inteligentní rozumný člověk vidí, tady je to. No a Ameriku je to pochopitelně, protože Spojené státy by z toho vytěžily nejvíce, kdyby se Evropa stala součástí válečného konfliktu, protože jako vždycky by to bylo daleko od Spojených států. No a Spojené státy by potom mohly převzít tu úlohu takzvaného ochránce nebo obránce nebo prostě toho, kdo by opravoval potom celý ten systém a vlastně ty škody a profitovali by z toho v rámci biznisu. Tak jak to dělají ve spoustě dalších zemí, v desítkách zemí, kde rozpoutali záměrně válečný konflikt a daleko od Spojených států následovat. Takže Evropa by v tomto směru nebyla v kontextu ke Spojeným státům žádnou výjimkou. Nicméně já doufám, že nedojde k další válce a že skutečně tady toto křepčení zbraněmi a to vyzbrojování a to, jakým způsobem zastrašují obyčejné lidi, nás, obyčejné lidi, je zase jenom psychologická válka. A budu moc ráda, když se ten můj scénář naplní a nestane se taková tragédie a budu doufat, že prostě nedojde k tomu velkému selhání, protože válka je dle mého názoru prostě jenom známka toho, že nejsme dostatečně civilizovaní. Protože civilizované společnosti se dokáží přece bavit na diplomatické úrovni a nepotřebují vyvolávat válečné konflikty. Ale bohužel dlouhodobě lidská společnost prokazuje, že není dostatečně civilizovaná, no a proto se prochází x desítek let tisíciletí vlastně v podstatě hodně daleko historicky do hloubky válkami. A v konečném důsledku je to vždycky jenom o tom, že je to biznis. Jak tomu je na Ukrajině, jak jsme viděli prostě spousta korupčních skandálů, spousta těch lidí z toho těží a tak dále, takže je to vždycky jenom o penězích a o biznisu a já doufám, že v tomto případě se to nenaplní a nedožijeme se třetí světové války.
1: Tolik povídání s Helenou na rovinu, které se dostalo do samého závěru. Já také věřím, že půjdete volit, že si dobře rozmyslíte, komu dáte svůj hlas, protože v této době je to víc než nutné, aby se změnil poměr sil v Senátu. Ale nechme rozloučit Nelu Liskovou, naslyšenou.
0: Moji milí přátelé, moji milí občané, já vám přeji každopádně, ať jste zdraví, ať jste spokojení, opatrujte se, dávejte na sebe pozor. A vy, kteří jste z mého obvodu 69, Frýdek Místek, tak se dobře podívejte, co mám na svých bannerech. Mám tam na korunu Bruselu válkam. A to je přesně to, proč vstupuji do Senátu. Mějte se krásně a budu se s váma těšit, ať už třeba na našich osobních setkáních, anebo na mých sociálních sítích, nebo kdekoliv jinde. Mějte se hezky, opatrujte se, nashledanou.
1: Děkuji. Louší se s vámi Olda Duchoň.
0: Pardon, Oldo, ještě můžu na závěr, já jsem něco důležitého, že chtěla říct, že ve středu 30. Se teď ve středu 30. září mám osobní pozvánku pro vás, pro všechny. Setkáme se, pokud budete mít od 17 hodin čas, ve Frýdku Místku v restauraci U Hučky. Takže 30.9. Frýdek Místek, restaurace U Hučky od 17 hodin. Budu se na vás moc těšit a vám se moc, Oldo, omlouvám, že tam toho skočila, ale celou dobu myslím na to, že to musím říct a úplně jsem to zazděla. Takže aspoň takto na závěr.
1: Hezká pozvánka, Olda.
2: Nemáte se za co omlouvat, protože pořád je váš, ne můj. No a já v podstatě jenom to řeknu asi takhle. Zkuste posluchači a voliči za těch 14 dní nevolit ty stejné voly. Zkuste taky zvolit někoho jiného. A já jsem ještě neřekl větu to, co bylo předtím, to téma. A to řeknu jeden slogan, který řekl ten, který o té válce věděl hodně a zažil dvě. A ten řekl, když politici hovoří o válce, pak už oni dávno rozhodli. Já bych chtěl, aby tomu tak nebylo, ale bohužel se to tak stalo. Sice on byl svým způsobem taky lump, ten, co to řekl. Jo, byl to Hans Guderian, jeden z generálů nacistického Německa, ale věděl, o čem je řeč. A já bych byl nerad, aby jsme se toho dožili. Mějte se krásně a zachovejte nám zase přízeň někdy příště v našem pořadu s Helenou na rovinu.
1: Já se také loučím. Věřím, že jste si vzali z těchto informací to, co jste potřebovali pro správné rozhodnutí v nadcházejících senátních volbách a samozřejmě za všechny přeji nám všem mírové dny. To není fráze, věřte mi, naslyšenou.

0: útvarech, jo, prostě byli opravdu prostě vyřazeni z toho veřejného života. Za šestý, ztrátu způsobilosti být vlastníkem, vydavatelem nebo redaktorem nebo jakékoliv způsobilosti při vydávání redakci periodického tiskopisu, jakož i nakládati, vydávati a zveřejňovati tiskopisy neperiodické. To znamená, to se týkalo novinářů.
1: Ano.
0: Už se neškrtli prostě. A to se týká prostě i všech dnešních současných třeba redaktorů nebo právě i těch takzvaných mainstreamových médiích. Mm-hmm. Jo? Novinky.cz a tak dále. Mm-hmm. Za sedmé, ztrátu způsobilosti konati veřejné přednášky nebo projevy. Mm-hmm. Neexistovalo. Za osmé, ztrátu způsobilosti k práci ve výchovných nebo uměleckých institucích nebo podnicích. Za deváté, ztrátu způsobilosti býti zaměstnavatelem nebo spoluzakladatelem. Mm-hmm. Neexistovalo, prostě neměli prakticky vůbec, neexistovalo. Za desáté, ztrátu způsobilosti provozovati svobodné zaměstnání, protože a to jsou právě ty různý řemeslníci prostě.
1: Svobodné zaměstnání, to bude asi něco jako umělci a podobně, ne? No, takže...
0: Asi nejspíš herectví, jo, něco takového. Nebo nějaký ty komedianti, jestli tenkrát co takové ještě bylo. Za jedenácté, ztrátu způsobilosti býti členem představenstva, správní rady a teďkon společností a společenstev. Za dvanácté, ztrátu způsobilosti být vedoucím úředníkem v podniku soukromém.
1: V konce.
0: Jo? Kdo přestoupí zákazy v tomto paragrafu obsažené, bude potrestán řádným soudem pro přestupek vězením od jednoho týdne až 3 měsíců. Jo, to prostě ty lidi byli prostě vyškrtnutý, ty si prostě neškrtli, ty mohli opravdu někam mít maximálně na nějaký statek, dělat nějaký pomocný práce, když to řeknu.
1: Ale tady už je vidět, teď si to tak všímám, bude potrestán. Takže tady už ty zákony nebo dekrety platí do budoucnosti. Platí do budoucnosti. Ano. A to je ono, jo, a dneska je to samej lump v těch podnicích, v těch představenstvách a podobně. To jsou sami lumpové, sami zloději a podobně. Tam by se normální člověk vůbec nemá šanci nějak uplatnit, protože to jako to nefunguje. Takže toto už je do budoucnosti, ano? Takže jestliže to není zrušený, jestli to platí stále, tak je to všechno úplně jinak, než jak to dneska říkají. Tak.
0: Vzpomeňme na takzvané správní rady. Mm-hmm. Tam se může přece uklidit kde kdo.
1: Ano.